0: před nehodou zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami nebo i s bouřkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a slovo má opět Adam Carda.
3: Ladíte noční radiožurnál 5,5 minuty po 2 hodině a před námi je v tuhle chvíli soutěž. Tento týden tu pro vás máme právě vyšlou knížku Dědictví skotských templářů od oblíbeného spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky. Kdo se tedy chcete vypravit do Edinburghu, pátrat jednak po ztraceném templářském pokladu, ale také i po vrahovi, tak s námi soutěžte. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď měla být soutěž, ale ještě předtím se rychle podíváme na silnice, protože tu máme hlášené aktuální komplikace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy máme hlášenou nebezpečnou situaci za sjezdem na Úvaly. Na 7. kilometru jde po vozovce chodec, není vidět. A pozor, dálnice D11 před Prahou směrem z Hradce. Na 7. kilometru se prochází chodec, tak ho nepřehlédněte. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď nastal čas na soutěž.
3: Užijte si díky radiožurnálu další napínavý příběh, propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro tento týden známe, pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
4: Ano, dobrý večer, Dominik.
0: Dobrý večer, Dominiku. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné a srozumitelné?
4: Ano.
0: A jste připraven?
4: Ano.
0: Tak jdeme na to. I dnešní otázka nás zavede do Skotska a dnes zavítáme do hudebního světa a zajímá nás, který z následujících interpretů nepochází právě ze Skotska. Opakuji, nepochází ze Skotska. Za A. Annie Lennox, za B. Calvin Harris, za C. Ed Sheeran.
4: Podle mě je to Annie Lennox.
0: Annie Lennox. Ta se narodila v Aberdeenu. A to je skotské město. Je mi to moc líto, ale bohužel to není správná odpověď. I tak díky a určitě to zkuste příště.
4: Dobře.
0: Díky, naslyšenou. Pojďme tedy zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
5: Ano, slyšíme.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
5: Petře,
0: vám tam zbyly dvě možnosti. Hledáme interpreta, zpěváka nebo zpěvačku, která nepochází nebo který nepochází ze Skotska. A vám tam zbyl Calvin Harris a Ed Sheeran. Tak kdo z nich není Skot?
5: Calvin Harris.
0: A Calvin Harris pochází z města Dumfries. Je to Skot. On Ed Sheeran možná mate vzhledem, ale je z Halifaxu, z Anglie. Je mi to moc líto. Tak dneska to nedopadlo, ale i vy to určitě. Zkuste klidně hned zítra. Díky, naslyšenou. Tak, dneska to úplně nedopadlo, ale budu věřit, že zítra to bude o poznání lepší. Po druhé hodině i zítra v nočním radiožurnálu budeme soutěžit, tak buďte tu s námi.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Závislosti u lidí podle odborníků častokrát vznikají kvůli špatným sociálním podmínkám. A platí to i naopak, nedostatečné zázemí vede právě k závislostem. Proto pro lidi, kteří řeší oba tyto problémy, vzniklo v Praze nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Přináší komplexní léčbu, která jim pomáhá zařadit se zpátky do společnosti. Nejprve ale musí pochopit, v čem je jejich problém.
1: Přivedla mě sem závislost na kratomu. Vlastně neschopnost se soustředit, dodržovat jakýkoliv denní režim, že jsem kvůli tomu ani nezvládl mít všechny doklasifikace splněné ve škole, takže jsem se rozhodl, že s tím něco musím dělat, protože mi to ničí život.
2: Přibližuje 19-letý středoškolák Radek, jeden z prvních pacientů Pražského centra duševního zdraví s akcentem na závislosti, který až tady pochopil, že jeho problémy mají hlubší kořeny.
1: Hlediska k způsobu mé výchovy, konkrétně s dodržováním režimu a osobní vůle, která vždycky stála na mých bedrech a ten kratom to totálně zničil, takže jsem si tady uvědomil, že ten režim, který tady mám, je ta jedna z nejvyšších priorit, kterou musím zavést i v osobním životě.
2: Právě špatná sociální situace a závislosti jdou často ruku v ruce. Potvrzují to zkušenosti Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
3: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci.
2: Umožňuje to nově vzniklé centrum pro pacienty s takzvanou duální diagnózou, tedy závislostí a duševním onemocněním. Jejich problémy řeší tým odborníků, kde je psychiatr, adiktolog, psycholog, ale také sociální pracovník anebo nutriční terapeut.
3: A to je něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita.
2: S primářkou kliniky adiktologie Miroslavou Mašlá. Teď jdeme na zahradu kliniky, která je v Praze na Karlově s nádherným výhledem na Vyšehrad. Tady v té zeleni je spoustu laviček, takže i to je místo terapii.
4: Ano, ono samotná, ta zeleň, vlastně stačí člověku, aby se zapozeral a já si myslím, že působí velmi uklidňujícím dojmom. My se snažíme zamerat na celkovou kvalitu života, kde patří ten well-being, zdravé stravování, zdravé vzťahy a my to podporujeme naozaj tím individuálním přístupem.
2: Protože to je základ v centrech duševního zdraví a v tomto případě se zaměřením na závislosti. Z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: 2 hodiny a 30 minut. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Při středečních izraelských úderech v oblasti jeho libanonského města Týr zahynulo 12 lidí. O život přišel také francouzský voják, který sloužil v misi OSN. Při přípravě na výcvik ho zasáhl náhodný výstřel. Informovalo o tom francouzské ministerstvo obrany. Francie má v misi UNIFIL jeden z nejpočetnějších kontingentů. Na jihu Libanonu slouží 600 jejich vojáků. Německo a Francie budou spolupracovat na nové datové síti pro protivzdušnou obranu. Koncept projektu by chtěli obě země vypracovat do července. Oznámil to německý kancléř Friedrich Merz. Spolupráce mezi Německem a Francií přichází jen krátce poté, co obě země oznámily opuštění společného projektu vývoje nové stíhačky. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu mírně klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 36 haléřů. To je o 4 haléře méně než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty dnes klesne o 22 haléře na 39 korun a 69 haléřů. A Bílovice nad Cvitovou u Brna nabízí obyvatelům ke koupi 600 akcií obecního minipivovaru. Jedna bude mít hodnotu 3000 korun. Pravidla pro prodej cenných papírů schválili zastupitelé. Novou varnu piva staví dělníci jako součást Mlýnského ostrova uprostřed řeky Svitavy. Většinu firmy vlastní obec a brněnský pivovar. 15% podíl můžou získat přímo lidé. Minipivovar má otevřít příští rok na jaře.
2: Sport.
1: Fotbalový trenér Roman Skuhravý změnil v šancelize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. V Baníku podepsal Skuhravý víceletou smlouvu. A fotbalisté Anglie porazili v generálce na mistrovství světa Kostariku 3-0. Zápas Orlandu začal kvůli bouřce o hodinu později. Ve skupině světového šampionátu se Angličané utkají s Chorvatskem, Ghanou a Panamou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 u Poděbrad je na D55 před Otrokovicemi. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na překážky na vozovce. Před sjezdem na Kolín na 39. kilometru leží v pravém pruhu plastový předmět, pravděpodobně postrácený náklad.
4: Kus plastu třeba 30x30, nějaký tahač tam táhne nějaký jako vrak auta a očividně to jako padá z toho vraku.
3: Překážku nepřehlédněte také na dálnici D55 z Hulína do Otrokovic. Na kilometru 25,5 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Na D1 stále pozor na výjezdu z Prahy směr Brno. Před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Řeší se to už v odstavném pruhu. A na silnici 11 z Hradce Králové do Vamberku se uklízí po nehodě u Třebechovic pod Orebem. Nákladní auto tam narazilo do stromu. Počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s četnými přehánkami nebo bouřkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 5 tun trhavin spotřebovali dělníci v Brně na proražení nejnovějšího tramvajového tunelu. Teď ho musí vybavit technologiemi a také kolejemi, aby jim za rok a půl mohli jezdit tramvaje na sídliště Kamechy. Víc za chvíli v reportáži.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Novinka v nočním vysílání Radiožurnálu, to byl Mikael a píseň Nad věcí. A teď, jak jsem slíbil, jdeme do Brna. Třetí brněnský tramvajový tunel je proražený. Dělníci vyhloubili přes 300 metrů dlouhou štolu, kterou pojedou tramvaje na sídliště Kamechy. Trvalo jim to 4 měsíce a spotřebovali přitom několik tun výbušnin.
1: Rypadlo se právě provrtalo posledním kusem zdi a jak pomalu upadávají jednotlivé kusy, tak mizí i provizorně nasprejovaný barevný obrázek brněnské šaliny. A když už je díra větší, tak z ní za potlesku lidí vylézají ven z tunelu jako permoníci dělníci v oranžových vestách.
2: Rozpojíme horninu, či už mechanicky pomocí tunel bagru alebo trhavinami.
1: Říká mi tu inženýr ze stavební firmy Lukáš Žadkuliak. Dělníci na stavbu využili skoro 5 tun trhaviny. Ostřelovat museli víc jak 100krát. Lidé, kteří bydlí v okolí, si tak museli zvyknout na hluk, jak říká Jaroslava a Radek.
3: Ty si stěžovali,
4: no, že to rušilo, mají z toho strach, z toho provozu tady, aby to nerušilo.
5: Až zase odpadnou autobusy, tak zase bude klid na silnici.
1: Právě hluk byl podle Žadkuliáka jednou z největších výzev výstavby.
2: Napriek tomu vlastně místní obyvatelia byli velmi tolerantní a umožňovali nám vykonávat práce 24 hodin 7 dní v týždni, nepretržitě, za čo jim patří velká vďaka.
1: Tunel teď musí dělníci vybavit potřebnými technologiemi a hlavně kolejemi k desítkám domů. Ukazuje jejich směrem generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
6: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 000 lidí.
1: Lidé se novým tunelem i celou tratí za víc než 1,75 miliardy korun poprvé projedou na konci příštího roku. Z Brna Jakub Holer, Radiožurnál.

0: Izrael Kamaka Vivo Ole z písní Over the Rainbow zazněl v nočním radiožurnálu. To byl mimochodem zpěvák z Havaje, no a poměrně nedaleko, no i když ono to je celkem daleko, ale dá se říci, že blízko tomu je Mexiko a tam jsou právě čeští fotbalisté. Ti konkrétně odletěli do Guadalajary, kde v pátek ráno českého času vstoupí do mistrovství světa. Úvodním soupeřem národního týmu na šampionátu bude Jižní Korea. Reprezentace půjde do utkání v brance s hrdinou penaltových střelů v baráži golmanem Matějem Kovářem.
1: Jensen už je připravený a rozbíhá se proti němu Matěj Kovář.
2: Bylo mi nastíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna, takže připravím se na to, abych týmu pomohl co nejlíp, co to bude, a aby společně jsme dotáhli nějaký ten cíl, který jsme si stanovili.
3: Řekl ještě před odletem do Spojených států Matěj Kovář, který odchytal i generálku na šampionát v New Jersey proti Guatemale. V národním týmu má dlouhodobě silnou pozici a dobrou sezonu má za sebou i v PSV Eindhoven. S nizozemským klubem oslavil mistrovský titul. Před Kovářem byl v reprezentaci brankářskou jedničkou slávista Jindřich Staněk. Ten se do nominace dostal navzdory tomu, že skoro celou jarní část ročníku promarodil.
4: Trojka v úvodu turnaje bude Staněk, protože to akceptuje a je to logický, když přece jenom ten delší časový prostor nebyl v praxi. Tam rozhoduje zkušenost. My potřebujeme takového brankáře a mistrovství světa, protože on tady tu scénu už poznal mnohokrát.
3: Zdůvodnil Staňkovu nominaci reprezentační kouč Miroslav Koubek. Matěji Kovářovi tak na mistrovství světa bude krýt záda hlavně Lukáš Horníček. Opora Bragy v uplynulé klubové sezóně hned ve 24 zápasech neinkasovala a portugalskému klubu odchovanec Pardubic pomohl svými zákroky až do semifinále Evropské ligy.
5: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát
6: brouka do hlavy,
5: tak jenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
3: Zdůraznil golman národního týmu Lukáš Horníček. Čeští fotbalisté nastoupí do utkání s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Jak se vede firma se 180 tisíci zaměstnanci? A proč dnes o úspěchu nerozhoduje velikost firmy, ale schopnost měnit se? Hostem Radiožurnálu bude manažer, investor a bývalý globální viceprezident HP Jan Zadák. Promluví mimo jiné o tom, proč podle něj Evropa začíná zaostávat za Spojenými státy i Asií.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis dodá Monika Chmilová.
1: Hormuzským průlivem podle americké armády dál proplouvají obchodní lodě. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí zápasem s Jižní Koreou do mistrovství světa. A dnes bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, postupně proměnlivá

0: Oblačnost s přeháňkami, teploty většinou do 18 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM popřelo, že by Írán zcela uzavřel Hormuzský průliv. Obchodní lodě podle něj dál proplouvají. CENTCOM o tom informuje na síti X. Velení iránské armády předtím oznámilo, že úžinu uzavřelo. Tehrán taky tvrdí, že zasáhl dvě plavidla, která podle něj zákaz nerespektovala. Spojené státy začaly včera před půlnocí znovu útočit na Írán. Podle americké armády jde o odvetu za neoprávněnou a pokračující agresi. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Byla nejmladším dítětem odbojáře proti nacistům Josefa Mašína. Její bratři Josef a Ctirad pak vedli protikomunistickou odbojovou skupinu. Po jejich útěku na západ v roce 1953 čelila Mašínová i celá její rodina perzekucím komunistického režimu. Jejího strýce komunisti popravili, matka zemřela ve vězení. Takhle na to Zdena Mašínová před lety vzpomínala pro Paměť národa.
2: Těsně potom před popravou mého strýce moje babička žádala o poslední návštěvu u něj a oni jí sdělili, že si to on nepřeje, což ale nebyla pravda. Prostě to byl obrovský akt msty.
0: Po sametové revoluci se Zdena Mašínová zasadila o rehabilitaci zemřelých členů své rodiny a iniciovala vznik památníku tří odbojů v Lošanech. Od prezidenta Petra Pavla dostala v roce 2023 řád Tomáše Garrigua Masaryka. Speciální domek pro vlaštovky teď stojí v Havlíčkově Brodě. Postavil ho developer jako náhradu za zbouranou zemědělskou usedlost, kde ptáci dříve hnízdili. Zhruba v polovině května dům osídlil první pár vlaštovek a teď už sedí na snůžce. Agentura ochrany přírody a krajiny upravila i okolí stavby, aby ptáci mohli v domku snáz postavit hnízdo, vysvětluje její krajský ředitel Václav Hlaváč.
3: Pro vlaštovky je velkým problémem ve městě to, že vlastně nemají stavební materiál na hnízdo. Oni staví hnízdo z bláta, což ve městě pochopitelně všechny plochy jsou zpevněné, tak to bláto hlavně v těch suchých obdobích, což bylo případ letošního jara, tak v podstatě oni nemají z čeho stavět hnízda. Takže tady bylo velmi důležité, že jsme jim tady udělali takovou umělou kaluž.
0: Dům má i ještění proti predátorům a škvíry určené pro netopíry. Sport. České fotbalisty čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už má jasno.
4: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, které jsme zvažovali. Jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
0: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Mistrovství světa začne dnes v 21 hodin soubojem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. A 20-násobný český šampion basketbalové ligy mužů Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Praze a překážka na D11 za Chlumcem nad Cidlinou. Na dálnici D1 pozor na nehodu v Praze. U sjezdu do Průhonic ve směru na Brno havarovalo osobní auto. Na 6. kilometru narazilo do svodidel. Už se to vyšetřuje v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za Chlumcem nad Cidlinou. Na 54. kilometru stojí nákladní auto s prasklou pneumatikou na straně dovozovky. Pneumatika zůstala na vozidle, řidič ale upozorňuje, že stojí blízko pravému pruhu.
6: Je tam odstavný, no ale je to tak na čiare, dá se povedať. Já jsem pozeral, stalo na disku, takže jako nebude na cestě.
5: Čeká se na dopravní značení a také na servis. Na D11 z Hradce do Prahy jste hlásili překážky také před sjezdem na Kolín. Na 39. kilometru ještě může ležet plastový předmět v pravém pruhu. A pozor dejte také při průjezdu Karlovými Vary ve směru do Chebu. Za železničním mostem na kilometru 115,5 a spadl strom, leží přes vozovku, na místo jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s četnými přehánkami nebo i s bouřkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Společnost vám dělá noční radiožurnál a včera uplynulo 84 let od vypálení Lidic. V sobotu tam budou pietní akce, otevřený bude památník i muzeum a za okamžik si tuto smutnou událost připomeneme z archivu Českého rozhlasu.
1: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Před 84 lety, 10. června 1942, nacisté vyhladili středočeskou obec Lidice. Měla to být odveta za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na základě falešného podezření s pomocí parašutistům zastřelili 173 mužů, ženy deportovali do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili nebo odvlekli na poněmčení. Celkem si nacistická pomsta vyžádala 340 lidských obětí a obec byla srovnána se zemí.
1: Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
2: Po atentátu na Heydricha se nacistická propaganda rozjela naplno a takhle vysílal protektorátní rozhlas. Začalo platit druhé stanné právo, gestapo zatýkalo, popravovalo a 9. června vojáci obklíčili Lidice a vesnici uzavřeli. V archivu Českého rozhlasu zůstaly vzpomínky tehdy 18-leté Milady Cábové.
3: Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dům a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo.
2: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
4: Byli sezváni velitelem a ten jim v naprosté tmě a za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni. Buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
2: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Muže starší 15 let shromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život si na to Milada Cábová pamatovala.
3: Dítě drželo, maminko, nedávej mě, já nechci od tebe. Do toho oni střelili na první strahu, štěkali tam psi, jo.
2: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pěkně upraveno. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Pretenders zazněli v nočním radiožurnálu a mladí běžci v Praze 2 mohou využívat nové sportoviště. Sokol Královské Vinohrady nechal ve svém areálu v Rýgrových sadech obnovit atletickou dráhu. Má tartanový povrch s asfaltovým podložím. Ještě do minulého roku se tam přitom běhalo na škváře.
1: Ta škvára, když pršelo, tak to bylo na všem oblečení a když si spadnul, tak o to byl pak pojet celý zakydaný.
2: Popisuje Ondřej Kněz, který se věnuje skoku do dálky a běhání sprintů. Byl mezi prvními, kteří vyzkoušeli nový tartanový ovál v areálu na Vinohradech.
1: Já jsem na tom určitě výrazně líp než na té škváře. Jako při dešti, když zrovna neběžíš v tetrách, tak to pak dost podkluzuje, to se na to člověk musí dát pozor, ale jinak je to furt v pohodě.
2: Povrch oválu je béžový, což podle místostarosty Sokola Královské Vinohrady Petra Janu vyžadovali památkáři. Cílem bylo sportoviště barevně sjednotit s přilehlou budovou Sokolovny, která je památkově chráněna. Janů vysvětluje, že rekonstrukci areálu je proto nutné provádět postupně.
3: Ten dům byl naposledy rekonstruován v roce 1972 a taky podle toho tak vypadá. Poslední 4-5 let se nám daří technologii třeba udělat. Topný systém celý je nový, bazénovou technologii jsme opravili a teď máme na letošní rok třeba i naplánovanou výměnu osvětlení ve velké hale.
2: Běžecký ovál se rozšířil z původních 4 drah na 6. Podle starosty České obce Sokolské Martina Chlumského to bylo potřeba, aby se zde mohly konat oficiální mládežnické závody.
4: Ten atletický ovál primárně dneska slouží na tréninky atletického oddílu, ale i oddílu všestrannosti. Plánujeme zde realizovat i závody, soutěže a samozřejmě se plánuje i větší rozvoj toho areálu a jeho okolí.
2: Výměna atletického oválu stála Sokol Královské Vinohrady 18 milionů korun. Na polovinu přispěl pražský magistrát. Z Rýgrových sadů Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý pracovní den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Máme přesně 3:30. Posloucháte zprávy, je tu Monika Chmelová.
3: Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu také významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% méně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholických a nealkoholických nápojů, tabáku a nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Společnost OKD dnes vypne na Karvinsku jeden z hlavních důlních ventilátorů. Je to další fáze likvidace dolu ČSM, který byl do ledna poslední černouhelnou šachtou. OKD postupně ukončí odvětrávání celého podzemí. Na celkovou likvidaci dolu firma vyčlenila z úspor celkově přes 3,25 miliardy korun. A český dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 2030 a zároveň převezme vedení Bavorské státní opery i Bavorského státního orchestru. A světově uznávaný dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Ten začíná zítra a potrvá do 5. července.
0: Sport.
3: Tenistka Karolína Plíšková si na turnaji v Londýně zahraje čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku postoupila, když její soupeřka Kanaďanka Mboková utkání druhého kola skrečovala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Další soupeřkou Plíškové bude Marie Bousková anebo Chorvatka Vekičová. Jejich zápas se bude dohrávat dnes. Pořadatelé ho totiž v úvodní sadě za stavu 5-6 z pohledu české hráčky přerušili kvůli dešti.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 v Praze a překážka na D7 před odbočkou na Žatec. Na dálnici D1 pozor na nehodu v Praze ve směru do Brna. A před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Vyšetřuje se to v odstavném pruhu, takže se nezdržíte. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. A na silnici 12 z Prahy do Kolína zvyšte pozornost před obcí Přistoupím. Může vás překvapit odstavený autobus.
5: Trojúhelník může být tak 10 metrů od toho autobusu. Je tam poměrně široká krajnice, ale trošku do pruhu zasahuje.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost a četné přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Čínský prezident chce posílit strategickou spolupráci se Severní Koreou.
8: Jde o první návštěvu hlavy komunistické Číny v této zemi za posledních 7 let.
9: Návštěva přichází v době, kdy Severní Korea posiluje vztahy s Ruskem.
7: Čínská státní média hovoří o začátku nové etapy vztahů.
6: Fanfáry, potlesk, jásot a balonky. Nepřijela pouť, ale čínský prezident. Co dělal na návštěvě u Kim Jong-una? Jaké vztahy má Čína s KLDR a co na to Putin? Ptám se koreanistky Jany Chamrové z Českokorejské společnosti, neziskovky rozvíjející českokorejské vztahy. Dnes je čtvrtek 11. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
6: Návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga u severokorejského vůdce Kim Jong-una nás bude zajímat v dnešní Vinohradské 12.
11: Volba soudruha generálního tajemníka Xi Jinpinga navštívit letos jako svou první zahraniční destinaci Pyongyang plně odráží velký význam, který přikládá vztahu mezi Čínou a KLDR.
6: Ta návštěva přinesla dohody v celé řadě oblastí, v obchodu, v zemědělství, ve stavebnictví, v technologiích jsem se dočetl. Co přesně to znamená? Budou si vyměňovat cihly za obilí teďka, nebo budou si posílat na jednu stranu počítače, na druhou jablka?
10: Já bych si dovolila to mírnit ve smyslu těch konkrétních reálných dopadů a těch smluv, které v zásadě nebyly podepsány. Když to srovnáme s jinými návštěvami, například se nabízí to srovnání s návštěvou Putina v roce 2024, kde došlo k podpisu velmi strategického partnerství a strategické dohody s dalekosáhlými důsledky pro KLDR, tak vlastně návštěva, o které mluvíme dnes, nepřinesla na papíře v zásadě nic.
6: Tak co tam ty dva dny, ti dva vůdci dělali, když nepodepisovali smlouvy?
10: Z mého pohledu šlo o aktivizaci těch vztahů, které byly za těch posledních 5 let poměrně utlumené. Zejména teda po roce 2022, kdy se KLDR přesměrovala na Rusko a na spolupráci s Ruskem, tak ty vztahy nebyly ideální s Čínou, až vlastně v posledních 2 letech vnímáme takové trochu oteplování těch tradičně velmi silných vztahů severokorejsko-čínských. A jde o takové přátelské soupeření mezi Čínou a Ruskem o vliv a vztah s KLDR.
6: No a jak si vysvětlujete, když říkáte, že žádné konkrétní dohody nebyly podepsány, že se ale mluví a píše skutečně o tom, že tam jsou nějaké domluvy, teda říkejme tomu, v těch různých odvětvích, ať už je to ten obchod nebo to zemědělství. Na čem se tedy ti dva měli domluvit, když konkrétně nic nepodepsali?
10: Čína se vždy snažila nějak se nevěnovat o otázce obranné politiky a bezpečnosti ve vztahu ke KLDR, zejména co do tady kontextu těch vrcholových summitů. Tady v té návštěvě ale jsem si všimla účasti ministra obrany, což je poměrně nezvyklé a myslím si, že v roce 2019, kdy byl si naposled v Pyongyangu, tam ministr obrany nebyl. Je to zcela jistě reakce na geopolitickou situaci a na to, co se děje mezi KLDR a Ruskem. Tak to je, řekla bych, jedna taková pro mě zajímavá linka. A druhá, významnější, je akcent na takovou stranicko-ideologickou stránku toho vztahu. To je něco, co nevidíme v těch rusko-severokorejských vztazích. A když vezmeme ten program té návštěvy, tak to byla ta návštěva v té, jak to přeložit, škola nebo výcvikové středisko Korejské strany práce. Taková jako univerzita, vzdělávací středisko pro ty klíčové kádry budoucí Korejské strany práce. No a tam došlo poměrně zásadním aktivitám, jednak zasadili strom společně Xi a Kim. Vůbec ta ceremonie jako byla poměrně intenzivní a vlastně obě dvě, jednak zpravodajské agentury o tom mluví, o tady tom aspektu spolupráce v té ideologii. Ten socialismus se nám tam objevuje na obou stranách v těch obou vyjádřeních několikrát a to utužení té ideologické linky a spolupráce mezi těmi oběma vůdčími stranami, jak na čínské, tak severokorejské straně, se zdá být poměrně zajímavým obsahem téhle návštěvy.
6: A ruku v ruce s tím jdou jakési nespecifikované dohody, které teda mohou nebo nemusí být naplňované, ale prostě to se tak nosí, že
12: ti dva řeknou nebo prohlásí, nebo se o tom píše, že teda na něčem se domluvili, na nějakých výměnách, ale my neumíme říct teda na čem.
10: Přesně, no určitě konkrétně. Se to jako musí rozumím. Říct, protože vlastně by...
12: K čemu pak ta návštěva byla?
10: Ano, přesně tak. Ano, to taky souvisí s tím, jaké tam vlastně vidíme lidi. My jsme tam viděli ty nejvyšší zástupce jednak z ministerstva zahraničí, ze strany, z té ekonomické oblasti a tam samozřejmě ten vztah ekonomický mezi Čínou a Severní Koreou je velmi intenzivní. V čem je Čína a vždy byla mnohem opatrnější než Rusko, tak Čína si vždy dávala pozor, aby nedeklarovala spolupráci s KLDR v oblastech, které se dotýkají sankcí. Rusku je to jedno.
13: Po 7 letech mám velkou radost, že mohu opět navštívit krásné město Pchjongjang, kde zažívám silný pocit vřelosti a důvěrnosti.
12: Já se ještě vrátím k tomu přivítání. On to byl dvoudenní, já nevím, jestli tomu říkat summit, dvoudenní návštěva to byla, čínského prezidenta v KLDR, která započala teda obrovským přivítáním, takovým velmi pompézním, červený koberec, květiny, mávající davy, balonky, všichni jásali. Obrovský portrét čínského prezidenta na náměstí Kim Il-sunga, hned vedle podobizny severokorejského vůdce a tak dále. Všichni tomu tleskali. To bylo velkolepé jako standardně, anebo speciálně?
10: No, to je velmi zásadní otázka. To přijetí je samozřejmě, zejména v té korejské kultuře, zásadní a říká nám hodně. Je to důležitá součást toho sdělení. Takže pokud se podíváme na ty dvě návštěvy, to znamená 2019, když byl si naposled v Pjongjangu a 2024, když Kima navštívil Putin, tak v zásadě, co do těch, jak zmiňujete, ty davy a ty balónky, tak je to obdobné. A to i včetně toho, že v zemi, kde Kim Jong-un má zcela výsostné postavení u obyvatelstva, se najednou na Kim Il-sungově náměstí objeví podobizna toho navštěvujícího lídra jiného, tak to měl i Putin. Měl to i Putin. Tam jsem neviděla rozdíl. Ty mávající davy, ta pompéznost. V čem ale já vnímám rozdíl, je ta dynamika té návštěvy a ten vztah mezi oběma vůdci. Tam, když se podíváte na to, jak byl nyní přijat Xi a jak byl přijat Putin, tak tam jsou klíčové odlišnosti. Ta návštěva toho Putina před 2 lety byla, dalo by se říct, taková přátelštější a dynamičtější. Oni se projeli tou limuzínou společně. Bylo to takové, jakože vlastně nově nabité přátelství dvou kamarádů.
12: To jsou vlastně i fotky, teď jsem se na to vzpomněl.
10: Ano, ano. A když teď přijel Xi, který přijel s manželkou, takže už to má jako vlastně úplně to jiný level, tím, že je tam tady ten protějšek i na té severokorejské straně, i na té čínské straně, je to více obřadnější v tom smyslu, že je to formálnější. Není to tak otevřené, já bych řekla jako srdečné, ale ono, ten severokorejsko-čínský vztah je srdečný v tom smyslu, že je velmi historický, je zakořeněný, vlastně jdeme dál až do středověku a i do starověku, když to tak vezmeme, tak vlastně ten vztah, takový ten vztah patrona s klientem trochu, kdy patron je ta Čína, velká říše středu, která jako přijíždí se podívat na někoho, kdo je trochu pod ní. Byť hned druhým dechem musím říct, že to, že jsi si vybral KLDR jako svoji první zahraniční návštěvu v letošním roce a vůbec to, že tam přijíždí hned poté, co se setkal s Putinem a s Trumpem, vůbec nestaví Kima do pozice, že nějaké podřízené.
12: Skutečně je to vztah nadřízeného a podřízeného a teď trochu možná s jinou dynamikou, že je tam ta výjimečnost v tom, že čínský prezident všechny zatím letos vítal u sebe a teď přijel někam poprvé a přijel právě do Severní Koreje, nebo je to přátelství, jak tomu říkají, nebo jak se nazývají i ty smlouvy o přátelství mezi Čínou a KLDR, které mají teď výročí mimochodem v tomto týdnu.
10: No, přátelství, tak ta smlouva je z 61. roku a ta má teda dalekosáhlé důsledky. Tam jdeme mnohem dál za přátelství. Ta smlouva, pokud vím, tak Čína nemá s žádným jiným hráčem na světě takové ujednání o té obranné reciprocitě. A ten historický prvek účasti čínských takzvaně dobrovolníků v korejské válce na začátku 50. let je opravdu takovým, oni oba dva vlastně o něm referují a bylo to součástí toho programu, že šli k té věži přátelství. tak to je jako úplně klíčový moment toho vztahu, na tom se vlastně to všechno staví a myslím, že asi nedocenujeme, jak důležitý bod je to pro tu čínskou rétoriku a propagandu, která se pořád k tomuto momentu vrací a pořád to omílá, jak vlastně ta Čína té Koreji pomohla a že už tam v těch 50. letech se vlastně budovala tahle ta aliance proti americkému imperialismu. A to nám tam jako zůstává, jak zmiňujete tady ta smlouva z toho 61. roku, ale významný moment je ta návštěva Putina v roce 2024, kdy se podepsalo to strategické partnerství, ono v zásadě se to taky nazývá smlouva o vzájemné pomoci. A tam je právě ta klauzule o té vojenské pomoci s Ruskem.
12: Takže ten nám to poslal vlastně vojáky na ukrajinskou frontu, aby pomohl
10: Putinovi. Ano. A to už vlastně i předtím a na základě toho v roce 2024 vlastně se podepisuje mezi KLDR a Ruskem tahle ta dohoda, která Calder opravdu dostala do pozice, že nyní má poměrně bezprecedentně na světě asi tyhle ty dvě garance velkých jaderných mocností, které se obě zavazují jí pomoci. Musíme tady zmínit to, že vlastně Severní Korea historicky asi bychom měli zmínit i rozdělení korejského poloostrova, ať víme vlastně, kde jsme započali. Někdy se setkáváme s názorem, že korejský poloostrov je rozdělený kvůli korejské válce. No, to tak není, to už bylo mnohem dřív. Korejský poloostrov je rozdělený proto, že druhá světová válka byla na korejském poloostrově válkou osvobozeneckou, kdy Japonskem okupované Korejce osvobozují z jihu Američani a ze severu Sověti. A potkávají se na té 38. rovnoběžce plus minus, která nám vlastně tu hranici drží až dodnes. A v roce 48 vznikají separátní Korejská republika na jihu a Korejská lidově demokratická republika na severu. Takže to rozdělení je Korejci na obou stranách vnímané ne jako nějaký vnitřní rozpor korejského do té doby velmi homogenního, byť se Korejci hádají spolu uvnitř vždycky, je to vidět i v parlamentu, kde si jsou schopni dát pár facek, tak ale do té doby prostě homogenního národa, který je najednou vnějšími vlivy a vlastně geopolitickou situací rozdělen na dvě státní entity. Jeden národ a dvě státní entity. No a tady ten geopolitický prvek toho, že vlastně Korejci se kvůli světu rozdělili a v zásadě i kvůli světu válčili pak v té korejské válce, protože tím, jak se tam zapojila ta Čína, vojska OSN, tak šlo vlastně o ten první studenoválečný otevřený konflikt. A tenhle ten geopolitický kontext je vlastně vidíme i dodnes. A když se vrátíme zpátky tady k těm dvou klíčovým dohodám, ať už jim říkáme o přátelství nebo o vzájemné pomoci, tak zkrátka jsou to bezpečnostní záruky. KLDR dlouhodobě po dekády vlastně v tom mezinárodním kontextu operuje z pozice, že se prostě bojí. Nám se to někdy těžko chápe a vnímáme.
12: My těžko chápeme to, jak zbrojí potom jaderně. Což je samozřejmě.
10: Přesně tak, co je příčina, co je důsledek. Severokorejec vám řekne, že zbrojí a vyvíjí jaderný program, protože se reálně bojí o svoji existenci.
12: A zbytek světa ale to pozoruje nervózně, obráteně. Protože se pak zase přesně tak bojí o to, aby ten svět nebyl ukončen tím, že někdo sáhne na červené tlačítko v Pjongjangu.
10: Jasně. Asi je z toho zásadní teda ta diverzifikace na straně KLDR. Kdy Čína si je vědomá toho, že již není ten jediný patron KLDR, že se nám to významně v tom roce 2024 naředilo a za těch posledních prostě 4 roky té rusko-severokorejské spolupráce. A z mého pohledu je tahle návštěva potvrzením nebo připomínkou od Číny směrem ke Kimovi, že my jsme ale tady taky, my jsme tady byli dřív a my jsme pro vás zásadnější dlouhodobě.
12: A nezapomeňte na to, ale tak oni na to asi nezapomínají, oni obchod mají navázaný přímo na Čínu, ne? Jako velmi úzce to.
10: Určitě, rozhodně. Ale když se posuneme trochu k tomu, jak dnes vypadá KLDR, tak je tam řada indicií, které nám říkají, že v posledních 4 letech ten posun ekonomicky je opravdu markantní. A je teda teď vlastně otázka, když jsme předtím se dívali na Čínu jako toho hlavního donora KLDR a Amerika vždycky, když chtěla, potřebovala něco od Kima, tak šla přes Peking. Teď trochu tady v tom kontextu se zdá, že Čína udržovala KLDR takovou vlastně záměrně chudou.
12: Přišlo Rusko na jednu.
10: Přišlo Rusko rozvoj. A za 4 roky tady vidíme zprávy, že KLDR se začíná docela dařit ekonomicky. Ta střední třída, která vyrostla na těch prvkách takového v zásadě tržního mechanismu, i by se dalo říct, přes ten socialistický kontext, tak ta už dlouhodobě jako vnímáme hlasy, že chce se mít dobře, chce konzumovat podobně jako zbytek světa. A ty peníze a ty ekonomické příležitosti, které přinesla spolupráce s Ruskem pro KLDR, zdá se v tomhle významně pomohly. Mm-hmm. Takže to, co se tak nějak díky vztahu s Ruskem podařilo za poslední 4 roky, je poměrně nebývalé.
12: Takže Peking je nervózní z toho přibližování Moskvy a Pchjongjangu. Proto tam teďka přijel osobně na tu první návštěvu v letošním roce.
10: To je ten prvek té soutěživosti trochu mezi Ruskem a Čínou. A je třeba říct, že KLDR vždy byla po celou vlastně druhou půlku 20. století mistrem v diverzifikaci těch zahraničně politických vztahů. Že vždy dokázala, ať už to šlo o roztržku mezi Sovětským svazem a Čínou, nebo pak vztahem mezi USA a Čínou, tak vždycky dokázala vlastně z toho geopolitického kontextu vytěžit tím, že ty vnější hráče tak nějak trochu poštvávala proti sobě, ale ne úplně aktivně, spíš opravdu diversifikovala portfolio. Mm-hmm. A to je poměrně zásadní prvek a my ho vlastně vidíme na obou stranách toho korejského polostrova.
12: Rusko taky poměrně dobře, respektive tak, aby se to KLDR líbilo, ignoruje ten jaderný program, respektive ho možná i v tom trochu podporuje, v tom vývoji.
10: Určitě. Ho podporuje.
12: Co na to Peking, protože Peking takhle jednoznačné stanovisko k tomu nikdy nedával, že by byl OK s tím, že tady vzniká další.
10: Přesně, to je velmi důležitý rozdíl. A vlastně, jak zmiňujete, Rusko už při těch dohodách v roce 2024 poměrně otevřeně mluvilo o spolupráci v jaderné oblasti.
12: Dokonce.
10: A jak jsem zmínila, Rusku je to už prostě jedno. A Číně to jedno není, ta stále jako hraje tu notu, aby měla zachovanou dobrou reputaci jako světová mocnost. A ta vlastně nemluví o té otázce jaderné z KLDR a to mlčení čínské ohledně jaderné otázky vůči KLDR je tady ale jasným sdělením. Čína říká de facto, jsme si vědomi vašeho jaderného statusu a nebudeme už proti němu brojit. Tady došlo k významnému posunu na straně KLDR. V průběhu covidu byla Severní Korea velmi neprodyšně uzavřená a došlo k takové jako fortifikaci, k takovému jako vnitřnímu posílení v mnoha oblastech, zejména teda v té ještě do opravdu ad absurdna dovedené soběstačnosti v řadě ekonomických oblastech. No a Severní Korea změnila svoji politiku vůči jaderným zbraním a to tím, že je uzákonila jaderný program a vepsala ho do ústavy. Tahle změna proběhla už někdy na konci roku 2023 a od té doby opravdu ta severokorejská retorika je úplně přímočará a víc a víc světových hráčů, včetně teda Číny, už si jsou vědomi toho, že opravdu není cesty zpět. A to, co Amerika ještě do toho roku 2019, kdy se naposled Kim sešel s Trumpem v Hanoji na tom posledním nevydařeném summitu v rámci té summitové diplomacie, tak to, co tehdy Amerika hlásala, tu nevratnou, ověřitelnou a tak dále denuklearizaci, no tak o tom už opravdu nemůže být řeč. A Amerika už teď asi nikoho nepřesvědčí, aby jí pomohla tohle se Severokorejci vyjednat.
12: S jakými obavami tohle sledují v Soulu?
14: Jihokorejská vláda doufá, že dialog mezi Severní Koreou a Čínou přispěje k míru a stabilitě na korejském poloostrově.
12: To, že se si setkává s Kimem, to, že není cesty zpět.
10: Myslím, že správně zmiňujete obavy a já bych dodala i taková deziluze a zklamání, protože se tím hodně ředí ta jihokorejská páka v těch mezinárodních stazích týkajících se KLDR. Jihokorejci nám z toho úplně vypadají, z toho dialogu. Ono je to trochu poplatné i tomu, jak opět historický kontext, jak ta korejská válka, jak skončila tím, že neskončila a kdo spolu válčil, že tam jsou vojska OSN a ta Jižní Korea tam není strana ve smyslu nějaké entity. Takže vlastně s jihokorejci se nikdo nebaví. Tady je důležité říct, že Opět Jižní Korea za poslední 4 roky zaznamenala velký posun ve své vnitřní politice vůči KLDR. Mezikorejské vztahy, to je velmi komplexní téma. Různě se proměňovaly v různých dekádách, taky podle toho, jaký jeho korejský prezident byl na jeho u moci, jestli takový ten levicovější, smířlivější vůči Koreji, anebo takový ten pravicovější konzervatista, který spíš je pro Ameriku a proti KLDR. Ale teď už je to úplně jedno, protože Severní Korea opět si uzákonila doktrínu, že Jižní Korea je cizí nepřátelský stát a není to součást Koreje. Což je významný posun, protože do té doby obě dvě Koreje vlastně deklarovaly oficiálně, že se chtějí sjednotit. V Jižní Koreji dodnes funguje ministerstvo sjednocení. Severní Korea už to neříká a byla vlastně první, kdo jako opustil tuto iluzi. A ono stejně, když na to zase pohledneme geopoliticky, tak ten status quo, kdy je ta Korea rozdělená, vyhovuje úplně všem. A v zásadě nikdo moc nechce sjednocenou Koreu. A já si dovolím jako poznamenat, možná by z toho benefitovali opravdu Korejci samotní, protože by byli velkou mocností.
12: V dlouhodobějším horizontu nebo ve střednědobém horizontu ta návštěva Siho v KLDR bude znamenat co?
10: Určitě znamená signál Washingtonu, že tahle byť vzájemně soutěživá, tak pořád soudržná, řeknu aliance, ale ona to není vojenská aliance, tenhle ten pakt mezi Ruskem, Čínou a Severní Koreou je legitimní věc, opravdu se to děje. A to,
12: že na východě roste nebezpečí pro Spojené státy.
10: No, minimálně, když si vezmeme, v jaké situaci je Trump a kdo by, jako kolik těch spojenců, kteří by mu dali toto přijetí, jaké měl prostě dejme tomu Putin v Pekingu a Putin v Pyongyangu, tak vlastně je to docela zajímavá paralela. To je z mého pohledu hlavní signál vůči Washingtonu a že tyhle tři státy paralela. To je z mého pohledu hlavní signál vůči Washingtonu a že tyhle tři státy byť mezi sebou soutěží a ještě

0: díky, že jsme se jí mohli ve Vinohradské 12 společně věnovat. Díky, že jste přišla.
1: Díky, nashledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívila Jana Chamrová, předsedkyně Česko-korejské společnosti. A ptal jsem se jí na návštěvu čínského prezidenta v KLDR a taky na přátelství Pchjongjangu s Moskvou. Blíží se zase sobota, to znamená další díl naší série Kati o diktátorech s krví na rukou je na cestě a taky nás čekají teď týdny plné fotbalu. Je tu konečně mistrovství světa v Americe a k tomu se dostaneme ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmelová má zpravodajský souhrn.
4: Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Papež Lev 14. svou mší v chrámě Sagrada Familia v Barceloně slavnostně otevřel dostavěnou věž Ježíše Krista. Roman Skuhravý je novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava a dnes bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky, teploty většinou do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti.

0: děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliardy korun víc. Papež Lev XIV. V Barceloně požehnal nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Mši sledovali desítky tisíc lidí. Dorazil i král Felipe VI. Nebo premiér Pedro Sanchez. Papež ve své homilii připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a zároveň podporovat války.
1: Samotná mše byla zároveň slavnostním otevřením věže Ježíše Krista. Ta byla dostavená teprve před několika měsíci. Slavnostně otevřená byla záměrně 10. června, tedy přesně v den z tého výročí úmrtí architekta Antoního Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. Z Barcelony se teď papež Lev XIV. Přesune na Kanárské ostrovy, kde ho čeká mimo jiné setkání se zástupci organizací, které pomáhají migrantům. Večer pak odslouží mši na místním stadionu. Papeže na Kanárských ostrovech doprovodí španělský premiér Pedro Sánchez. Marek Jakšič, Radiožurnál.
0: Na tradiční třídenní závod se dnes vydají historické automobily a motocykly. 1000 mil československých odstartuje v 6 hodin od pražského hlavního nádraží. Kudy vede trasa prvního soutěžního dne, přibližuje ředitel závodu veteránů Jiří Patočka.
2: Jako první na trať bude vyrážet dámská posádka z Národního technického muzea s Javou Minor a pojedeme přes Kolín do Polné, přes Ostrovačice do Lednice a potom přes Hodonín a Holíč projedeme na Slovensko a cíl bude pod hradem Děvín a dojedeme do Bratislavy.
0: V pátek čeká závodníky na trase několik úkolů na Slovensku, v sobotu se pak vrátí zpátky do Prahy. Do českých kin dnes vstupuje nový film amerického režiséra Stevena Spielberga Den odhalení. Snímek pojednává o existenci mimozemské civilizace. Spielberg se tak znovu vrací k tématu mimozemšťanů, se kterým pracoval už například ve filmech E.T. mimozemšťan nebo Válka světů. Sport. Fotbalový trenér Roman Skuhravý vyměnil v šancelize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. Skuhravý pro klubový web řekl, proč nabídku Baníku přijal, i když byl s vedením Slovácka domluvený na prodloužení smlouvy.
3: Touha pracovat v klubu, který má zázemí, ambice, fanoušky, to byly ty moje prvotní myšlenky, ale já neočekávám to, že mě lidi okamžitě budou milovat, respektovat, protože o to si nemůžete říct. To prostě musíte získat a musíte to získat prací.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla druhá i při svém druhém letošním startu v atletické diamantové lize. V Oslu zaběhla 400 za 50,13 sekundy a stejně jako v Římě prohrála jen s Norkou Jägerovou. Oštěpařka Nikola Ogrodníková skončila osmá.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Praze a překážka na D7 u Žatecké průmyslové zóny. Na dálnici D1 stále pozor na výjezdu z Prahy směr Brno. A před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Řeší se to už v odstavném pruhu. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova počítejte s překážkou před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru je odstavené nákladní auto a v místě některá vozidla vybočují. Na silnici 12 z Prahy do Kolína nepřehlédněte odstavený autobus před obcí Přistoupím. Je označený trojúhelníkem a podle řidičů zasahuje částečně do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost a četné přeháňky nebo i bouřky. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po čtvrté a přeji příjemné časné ráno ve čtvrtek 11. června. Je to sice neobvyklá služba, ale některé základní školy ji nabízí. Část týdne se žáci učí doma online a část jsou ve škole nebo venku na speciálních projektech. Jenže od září chce ministerstvo takzvanou kombinovanou výuku zakázat. Proč? Tak i to uslyšíte už za okamžik.
4: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.
4: Thank you.

co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Desítky žáků, rodičů a učitelů dnes protestovali proti rozhodnutí ministerstva školství ukončit pokusné ověřování tzv. Kombinované výuky. Žáci základních škol se při ní část týdne učili doma, online, a část ve škole nebo při projektech v terénu. Na konci května se ale dozvěděli, že to už od září nepůjde. A tak ministerstvo žádají o dialog a také více času na změnu.
1: Žáci, rodiče i učitelé proti zrušení pokusného ověřování kombinované výuky na základních školách protestovali na pražském Malostranském náměstí.
2: Myslím si, že naše situace nebyla vůbec férově zvážená na ministerstvu.
1: Testování mělo pokračovat ještě 2 roky. V květnu ale ministerstvo oznámilo, že končí.
3: Já vůbec nevím, co mám říct, jako je to pro mě šok.
1: Říká šesták Zachariáš ze základní expediční SCIO školy, který teď spolu s rodiči řeší, jak bude jeho výuka od září vypadat. Na klasický školní režim totiž není zvyklý, vysvětluje jeho táta Jan Pažin.
4: Ten náš život je v tuto chvíli trošku na ruby, protože moje manželka je učitelka, já jsem starosta města, to znamená, že jsme oba dva poměrně vytížený a v tuto chvíli to vypadá tak, že bychom museli Zacha nechat asi pravděpodobně na domškoláctví, ale někdo by ho musel učit, takže vlastně pro nás je to vlastně patová situace.
1: Změna se týká 16 základních škol, kde se učí přes 400 žáků. Ministerstvu školství protestující poslali otevřený dopis. Vyzvali ho, aby s nimi začalo jednat a své kroky podrobně vysvětlilo, říká členka vedení SCIO školy Michaela Klapková-Matůšová.
5: Ze strany ministerstva se nám nedaří dostat jakoby argumenty, proč to zrušili, a vlastně máme pocit, že se nás ani v rámci toho ověřování nikdo pořádně neptal na to, jak to děláme nebo jaký tam vidíme přínosy a rizika.
1: Z Malostranského náměstí se protestující před polednem vydali před ministerstvo školství. Úřad na protestující nereagoval. Ministr školství Robert Plaga za ANO už dříve řekl, že rozhodnutí nebylo náhlé. Ministerstvo podle něj vyhodnotilo pokusné ověřování a na základě výsledků se rozhodlo v něm nepokračovat.
6: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
1: Základní expediční SCIO škola své žáky o tom, že funguje v rámci pokusného ověřování, informovala. SCIO škola a síť škol Erazim taky podali kvůli rozhodnutí na ministerstvo žalobu. Žáci se zároveň obrátili na dětského ombudsmana, který se případem taky zabývá. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: 18-letý hokejista Adam Novotný udělal výrazný krok k tomu, aby byl za 2 týdny nejvýše českým draftovaným hráčem do NHL. Po vydařené sezóně v kanadské juniorce ještě zvýšil své ambice na víkendových testech v Buffalu, kde patřil ve fyzických testech k nejlepším. Po svém návratu přiznal v rozhovoru reportérovi Tomáši Borovcovi, že se na sraz pozvané stovky talentů hodně chystal.
1: 5,5 týdne jsem se na to připravil, protože věděl jsem, že kdyby ty testy třeba byly špatný, tak ty týma to samozřejmě koukají, takže jsem nechtěl nic podcenit a chtěl jsem se na to připravit, jak nejvíc jsem mohla. Dopadlo to asi možná i na to očekávání, takže se to vyplatilo, ta práce.
2: Kolik těch disciplín celkem bylo?
1: Řekl bych něco mezi 10-15, takže to nebylo vlastně v jeden den, to by bylo docela náročný. Ten člověk se tam hrozně jako vyhecuje. Ty výsledky byly samozřejmě lepší, než když jsem byl třeba sám posilovně, tak i ty třeba ty chyby. To jsem se jako úplně vyhecoval, že jsem byl jako sám sebe překvapený.
2: 18 chybů, druhý nejlepší zápis v historii combine test. Co zapříčinilo to, že jste se vyhecoval?
1: Já jsem byl poslední hráč, který prošel celýma těma disciplínama v ten poslední den. A já jsem viděl, že jakoby chyby by měla být moje silná stránka. Takže já jsem tam vlastně přišel a zeptal jsem se, kdo má nejvíc. Oni mi řekli nějaký hráč, že má 17. A řekli mi, chci vidět dneska 18. Tak jsem si říkal, tady prostě se musím vyhecovat a těch 18 dát. Zkusil jsem i 19. Protože už mi to bohužel nedovolili, ale tak jsem dal těch 18 určitě.
2: Zástupci klubů byli přímo na testech.
1: Tak většinou každý tým tam měl 2-3 zástupce. Takže i to vás vlastně vyhecuje, že prostě vy se podíváte na tu tribunu. Tam a tam ty GM z klubu, scouti a já bych řekl, že jsou tak 5 metrů od vás.
2: Figurujete v možné první 20 pro draft. Myslíte si, že právě ty combine testy a ty pohovory s tím mohou i hnout?
1: Podle mě můžou stihnout jak nahoru, tak dolů. Ten tým prostě vás pozná jako člověka, nejenom hráče na ledě.
2: Komunikace, pohovory samozřejmě v angličtině.
1: Určitě, no, všechno v angličtině. Vím, že pár kluků třeba z Evropy neuměli anglicky, měli překladače, ale samozřejmě já jsem to všechno zvládl. Už jsem měl v průběhu sezóny několik meetingů, takže ta angličtina je hrozně důležitá.
2: 26 meetingů. Kdo proti vám seděl z toho klubu většinou?
1: Někde jste přišli do místnosti, bylo tam třeba 4-5 lidí a pak třeba 10 lidí. A najednou tam máte GM klubu, máte tam různý scouty, máte tam všechny lidi, kolem kterých se to prostě točí, že jo. Každý se vás ptá na ní otázky a všichni vás takhle koukají. Když jsem měl s Detroitem, tak tam byl Eisenman, což je jako obrovská legenda hokejová. A sedět tam naproti němu a vidět, jak je poslouchá, bylo úplně neskutečný. Většinou ten první meeting takový, že jste nervózní a pak více mělo to všechno stejný.
2: Vnímáte to, že jsou před vámi dveře do velkého světa, jak si to připouštíte?
1: Budu z toho nervózní, to ne, že ne, je to prostě něco. Jsem tady pracoval 18 let, víceméně. A je to prostě obrovský sen, ale pro ně to je jenom začátek nějaký nový kapitoly. Nic to neznamená. To už známe několik případů prostě z minulých draftů. Když jste draftovaný, tak to samozřejmě nic neznamená a je to jenom prostě motivace k další práci. Už aby to bylo, je to takový čekání teď a už se na to hrozně těším. No.
2: Říká český hokejový útočník Adam Novotný po absolvování combine testů v Buffalu před draftem do NHL. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: je naprosto... Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Je půl páté. Monika Chmilová doplní krátké zprávy.
3: Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Terčem útoků podle něj byla protivzdušná obrana, průzkumná zařízení a komunikační technika. CENTCOM znovu uvedl, že údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Iránu. Iránská státní média hlásila výbuchy například z přístavu Bandar Abbas. Iránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly protiútok na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán taky oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu, to ale Američané popřeli. Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bezvědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Radiožurnál. Dušek, který je předsedou správní rady, do ní včera jmenoval mimo jiné třeba hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Pražská nemocnice Bulovka ve středu propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Ani po více než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař, který se s nákazou setkal při svém působení v Africe, už odletěl do Spojených států. A v Pardubicích dnes vyhlásí titul Chléb roku 2026. Soutěžili o něj pekaři z celé republiky. Odborná porota letos vybírala z více než 140 vzorků chleba a hodnotila jejich vzhled, chuť a nebo vůni. Návštěvníci akce s názvem Dny chleba uvidí ukázky práce mistrů pekařů, ale čekají na ně i ochutnávky.
1: Sport.
3: Tenistka Karolina Muchová si příští týden zahraje s legendární Serenou Williamsovou čtyřhru na travnatém turnaji v Berlíně, informoval o tom list The Times. Americká vítězka 23 Grand Slamů se vrátila k tenisu po čtyřleté pauze. Aktuálně hraje v Londýně s Kanaďankou Bokovou. Ještě před ní oslovila Williamsová taky světovou deblovou jedničku Kateřinu Siniakovou. Ta ale kvůli odlišnému programu spolupráci odmítla.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 před Sackou a překážka u Starého Horzenkova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením před Sackou. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě kanalizace. Levým pruhem se projíždí plynule. Na D7 z Prahy do Chomutova zvyšte pozornost před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru pojedete kolem nepojízdného nákladního auta. Blokuje odstavný pruh a je označené šipkou. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko teď je velmi opatrně před Starým Hrozenkovem. Na vozovku spadl strom, odstraňují ho hasiči a brzdí se za prudkou zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Postupně proměnlivou oblačnost a četné přehánky nebo i bouřky. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Stará zemědělská usedlost v Havlíčkově Brodě, kde hnízdily vlaštovky, musela ustoupit rodinné výstavbě. Nakonec ale developer ubytoval jako první právě tyto stěhovavé ptáky. Jako náhradu jim postavil speciální domek. Více se dozvíte za chvíli v reportáži.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zpěvačka Kristýna a její novinka v nočním radiožurnálu, to byla píseň Slamky. A speciální dům pro vlaštovky postavil developer v Havlíčkově Brodě. A to jako náhradu za zbouranou hospodářskou budovu, kde dřív ptáci hnízdili. Ochráncům přírody se už do nového příbytku podařilo nalákat první pár vlaštovek. Díky uměle vytvořené kaluži a blátu zvládli ptáci postavit hnízdo a v tuto chvíli už sedí na snůžce.
1: Vlastně to je hnízdečko. Vidíte, že tam kouká hlava vlaštovky.
2: Zatímco samec venku schání potravou, samice vlaštovky sedí na hnízdě v nově postaveném příbytku. Jak mi teď ukazuje krajský ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč. Speciálně postavenou budovu právě pro tento druh ptactva objevil první pár asi 3 týdny zpátky.
1: Když přiletí z Afriky, tak letí na to hnízdiště, které znají. Objevení nového místa ke hnízdění je vždycky dlouhodobá záležitost. I tady to nebylo úplně snadné. Jsme tady pouštěli vlaštovčí zpěv, aby právě to vlaštovky upoutalo.
2: Ochránci přírody u domku vytvořili také kaluš, aby měli ptáci, kde brát bláto na stavbu hnízda. Doposud vlaštovky hnízdily v zemědělské usedlosti nedaleko odsud.
1: Hospodářský objekt, který byl tady nahoře v rámci toho developerského projektu zbořený, on byl dlouhodobě nevyužívaný jako náhrada vlastně, protože v tom objektu dříve hnízdily vlaštovky, tak se vytvořil tady ten domeček a vlastně ta stará budova byla i osídlená netopíry, takže proto je tady i vlastně náhrada pro ty netopíry.
2: Ukazuje Václav Hlaváč na malá okénka pod střechou domku a současně i škvíry vytvořené za pomoci tvárnic. Na místě, kde stála zemědělská usedlost, teď budou rodinné domy. S podobnou náhradou bydlení pro ptáky se ale developer Adam Hlaváč setkal poprvé.
3: Setkali jsme se tam v daleko menší míře, to bylo na přístavbě, řekněme, půdní ve stavby, takže tam jsme dělali nějaká opatření, ale jako takovýhle projekt jsme nikdy nedělali. Je to úplně poprvé, co jsme se s tím setkali.
2: Vysvětluje Adam Hlaváč, že výstavba vlaštovčího domku na městském pozemku zabrala dělníkům zhruba měsíc, s tím, že přitom využili materiály z původní zbourané zemědělské usedlosti.

0: Noční radiožurnál za 10 minut končí, v 5 to bude Petr Král a ranní radiožurnál, ale teď ještě jedna poslední reportáž nočního vysílání. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností.
1: Rozsvěcíme světla, otvíráme žlutou branku a jsme přímo v nitru elektrárny.
2: Nad námi je spojka hřídelí turbíny a generátorů, ve který je umístěný servomotor oběžného kola.
1: Vedoucí oddělení provozu Orlík Jaroslav Květ.
2: Ano.
1: A pod námi
2: kaplanová turbína je ještě níž pod tím a ta už je zanořená do té vody těch průtokových cest.
1: Teďka jsou tady 4 kaplanové turbíny a zůstanou tady kaplanové turbíny.
2: Do budoucna se všechny tyto turbíny vymění za Francisovy turbíny s tím, že 2 budou reverzní a budou umět fungovat i jako čerpadlo.
1: Ta elektrárna přečerpávací bude přímo v hrázi.
2: Se bude využívat k přečerpávání kapacita Dolního Kamíckého jezera.
1: Jdeme zpátky po schodech nahoru a dostaneme se do strojovny.
3: Napřed se ta nová Francisova turbína spočte, namoduluje se.
4: Předseda představenstva společnosti Vykov Group Martin Wichterle,
3: která se pak testuje na v laboratoří hydraulicky, jestli skutečně funguje tak, co od ní očekáváme. Pak ta turbína jde do výroby, stejně jako generátor.
4: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČES Daniel Beneš říká, kdy bude nová elektrárna dokončená.
5: Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
4: Novou přečerpávací elektrárnu technici dostaví v roce 2033. Z Orlické přehrady Radek Duchoď, Radiožurnál.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Poslance dnes čekají dvě mimořádné schůze. Ukrajina rozšiřuje zónu pod kontrolou dronů. Začíná fotbalové mistrovství světa. Češi do něj vstoupí zítra brzy ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou. A bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci budou v poledne jednat o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Opozice nechala svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Žádá pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmu za vyřešený. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD vystoupí v úvodu schůze ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
4: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace se týče toho čerpání a postupu jsou v pořádku. Takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
3: Od 15 hodin pak čeká poslance mimořádná schůze svolaná z podnětu koalice. Měli by na ní pokračovat v projednávání stavebního zákona. Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem.

0: Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu taky významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti.
1: 20. samostatná brigáda bezpilotních systémů K2 zveřejnila video, ve kterém drony intenzivně útočí na ruská vojenská auta jedoucí po hlavní trase z Horlivky do Jenakijeva v Doněcké oblasti. Útoky potvrzují i očití svědci na okupovaných územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu asi 800 miliard korun v přepočtu a dnešek proto vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby. Tu každoročně uděluje česká pobočka Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a to za citlivé zobrazení chudoby v médiích. Pokorný a Prokop je dostali za přípravu pořadu Život k nezaplacení, který každou středu dopoledne vysílá Radiožurnál. Věnují se v něm ekonomické situaci českých domácností. Daniel Prokop řekl, že si ocenění váží.
2: Pro mě je hlavně radost, že se můžeme bavit o důležitých tématech na základě dat tak dlouho a poctivě, protože myslím si, že v té veřejné debatě je fakt o to ukazovat ty různý úhly pohledu a zároveň to potkávat těmi daty.
0: Sport. V Mexiku začíná fotbalové mistrovství světa. V 9 hodin večer našeho času ho zahájí utkání domácí reprezentace proti Jihoafrické republice. Češi vstoupí do šampionátu zítra brzy ráno zápasem proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. Pokračuje záložník Lukáš Provod.
3: Tak samozřejmě jsme se na to těšili strašně dlouho a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a známe svoje silné stránky, známe i některé ty slabé, na kterých jsme se snažili pracovat a určitě ty zakončení hra ve vzduchu je něco, co nás může na tom šampionátu zdobit.
0: Utkání Česko-Jižní Korea začne zítra ve 4 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 před Humpolcem a nehoda u Losiné na Plzeňsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za Větrným Jeníkovem. Na 98. kilometru zastavilo osobní auto kvůli poruše v pruhu pro pomalá vozidla. Na místě už je policie s majáky, takže je to dobře vidět. Na D7 z Prahy do Chomutova podobná překážka před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta, je označené šipkou. Na Plzeňsku vyšetřují nehodu na silnici 20 do Písku. U Losiné havarovala 3 osobní auta. Provoz místem je obezený, tvoří se tam kratší kolony z obou stran, počítejte proto i s možným zdržením. A v Ostravě nová nehoda v Rudné ulici. Za křížením s Místeckou ve směru na Porubu havarovala 2 osobní auta v křižovatce s Výstavní. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno, zpočátku s doznívajícím deštěm a lokálními mlhami, během dne přehánky nebo bouřky. Večer by měly ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách kolem 9. Vítr bude v bouřkách zesilovat, večer pak zeslábne. Tolik zprávy. A začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
6: 5 hodin, 5,5 minuty, pokud jste nebo se chystáte za volant nebo snad zařídit kam motocyklu, tak přejeme šťastnou cestu. Dnes tedy převážně deštivým ránem. Jak jsme slyšeli v předpovědi, tak v průběhu dne nebo k večeru už by déšť neustál. Tak tedy šťastnou cestu, jsme tady s vámi. A dobře dojedeme.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 11. červen, 9 minut po páté. Právě dnes je poslední termín pro připomínky k vlivu těžby a také zpracování lithia na Cínovci v Krušných horách na životní prostředí. Některé okolní obce i jejich obyvatelé této možnosti využijí. Přišli se poradit na veřejné setkání, které v Dubí na Teplicku uspořádal spolek Cinvald. Samotný Ústecký kraj připomínky nemá.
1: Rádi bychom to měli krásný čistý les, který se teďka konečně podařilo obnovit, protože jsem dělá Tepličan, já vím, jak to nahoře vypadalo.
2: Dana Kokinčáková se proto zajímá o dokument EIA, který posuzuje vliv těžby a zpracování lithia z Cínovce na životní prostředí.
1: A chceme vědět, jestli se ještě dá něco zachránit a udělat, proto aby to nebylo.
3: Připomínky se dají.
1: Víme, do 11. Určitě budeme připomínkovat.
2: Stejně jako manželé Sekvensovi, kteří si postavili dům přímo na Cínovci.
4: Protože se nám můžou následkem té těžby trhat baráky.
2: Vedení Dubí zajímá podle starosty Jiřího Kašpara z ODS zejména způsob přepravy vytěžené rudy.
5: A je nežádoucí, aby přímo přes město, přes vnitřní lázeňské území probíhá jakákoliv doprava, ať už nákladními automobily nebo případně tím pásovým dopravníkem.
2: Spolek Cinvald s Kamilou Vítek-Darinkovou nesouhlasí ani s variantou dopravy štolou.
6: Navrhujeme to konzistentně už od začátku toho projektu ještě další variantu, a to je doprava po železnici ze stanice nádraží Dubí. Minimálně vyžadujeme, aby tato varianta byla zhodnocena.
2: V újezdečku se obávají taky hluku z překladiště a podle nezávislého starosty Stanislava Molnára to chtějí řešit pomocí zákona o ochraně veřejného zdraví.
7: Bojujeme o protihlukové stěny a nějaké zelené valy.
2: V újezdečku měl být i zpracovatelský závod.
8: Jako kompromis jsme zvolili místo po bývalé uhelné elektrárně v Prunéřově.
2: Upřesňuje Jaroslav Werner, mluvčí skupiny ČES, kam patří i Geomet, který těžbu připravuje.
8: Dokumentace EIA je v této podobě finální.
2: Posoudí ji ministerstvo životního prostředí. Z Dubí u Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Radiožurnál je 4.6. České děti z méně majetných rodin podle mezinárodní studie čelí vyšším zdravotním rizikům. Na projektu společnosti HBSC se podíleli také experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových údajů častěji trápí obezita a mají vyšší riziko depresí. A my podrobnosti chystáme do vysílání po 17:30. Kanadská vláda předložila návrh zákona zakazujícího používání sociálních sítí dětem mladších 16 let. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie, kde platí od prosince. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko a nebo Dánsko.
1: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost s dešťovými přeháňkami, které budou zesilovat na bouřky. Ráno bude většinou se zataženým nebem a v severní polovině našeho území bude deštivo. Výjimečně se nebe projasní. Během dne bude oblačnost na obloze proměnlivá s četnými přeháňkami nebo bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Teploty dnes podprůměrné mezi 14 a 18 stupni. Na jihu Moravy se bude teplota pohybovat kolem 20. Na horách dnes naměříte jen kolem 9. stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. Večer pak vítr úplně zeslábne. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 5.20, je to i takové poděkování dobrovolným dárcům krve. V ranním radiožurnálu zveme do nového pavilonu transfuzní medicíny Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Ten najdeme v přestavěné budově, historické budově z počátku 20. století a je pojmenován po hematologovi Pavlu Klenerovi. Nabízí i lepší zázemí pro dárce krve, pacienty s poruchami krvetvorby i samotné zdravotníky.
1: Dobrý den.
2: Tady se nacházíme na odběrovém sále, kde vlastně pacient daruje plnou krev.
1: Říkáme Jan Loužil, přednosta transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze.
2: Myslím si, že jsme dosáhli dobrého kompromisu, kdy budova je velmi funkční a jak pro personál, tak pro dárce příjemné prostředí. Nyní naše oddělení je v jedné budově, takže nemusíme přebíhat z budovy do budovy. Krev teda výtahem si jde o patro níže a tam se zpracovává.
1: Nahlédnu, to je ten nový výtah.
2: Tohle je výtah nákladní jako pro krevní přípravky a pak máme, což je také velké zlepšení, že tato budova jak neměla výtah až do nejvyššího patra, takže nyní je to třípatrová budova a výtah propojuje všechna patra, je bezbariérová, propojená s dalšími budovami.
1: Máte dva nové výtahy, jste tam vlastně před malou chvílí jednu tašku s krví vložila.
3: Ano, ano.
1: A odjelo to teda dolů ke zpracování.
3: Ano, tam máme centrifugy, tam se ty krve položí, hodinu odpočívají a pak se dávají do centrifugy stočit.
1: Kamila Poštolková, sanitářka z transfuzního oddělení.
3: Nemusíme tu krev vlastně v těch taškách nosit jako po schodech dolů a to nám to ulehčí teda vlastně jako záda.
1: Vy jste teda přišel právě na odběr krve?
4: Ano.
1: Jste prvodárce nebo chodíte?
4: Ne,
1: pravidelně?
4: Dlouho pravidelně chodím. Nepamatuju si, kdy jsem byl poprvé, už je to dávno.
1: Je všechno v pořádku?
4: Jo.
1: Kolik dárců sem přijde třeba během dne?
5: Je to různý. Největší nával je vždycky v pátek.
1: Říká Michaela Hamouzová, všeobecná sestra.
5: To chodí nejvíc a jinak jak kdy, no, někdy mezi 10 a 20.
6: Odebírá se 450 ml. Odběr by měl být hotový do 10 minut.
1: Vy vlastně využíváte pro ty, řekněme, těžce nemocné pacienty, mají nejrůznější třeba leukémie a tak dále.
2: Ono jde o to, že právě tyhle těžcí hematoonkologičtí pacienti často v rámci léčby potřebují zejména červené krvinky a krevní destičky. Tím, že léčíme relativně hodně pacientů, i se u nás transplantuje, ta spotřeba je relativně veliká, takže opravdu naši dárci jsou klíčoví, bez nich bychom nemohli pracovat.
1: Dodává hematolog a transfuziolog Jan Loužil, rekonstrukce historické budovy stála včetně nového vybavení necelých 200 milionů. Korun z Ústavu hematologie a krevní transfuze Andrea Skalická, Radiožurnál. Into the distance,

Congratulations. Congratulations.

Radiožurnál 526. Zítra touto dobou uslyšíte z našeho vysílání ranní Radiožurnál trochu jinak, a sice přímý přenos už zřejmě druhé poloviny prvního zápasu české fotbalové reprezentace s Jižní Koreou na mistrovství světa. To začíná právě dnes a věnovat se mu budeme velmi intenzivně také dnes v ranním Radiožurnálu. Dobré jitro, 5:26 a půl k tomu.

0: S vámi Radiožurnál, poslaneckou sněmovnou čeká mimořádná schůze svolaná opozicí k údajnému střetu zájmu Andreje Babiše. I to nás dnes po ránu bude zajímat. A pozor, silnice 20 na příjezdu do Plzně z Písku po nehodě v obci Losiná uzavřená. Šťastnou cestu. Teď je půl šesté. Slovo má Tereza Tomášková.
1: Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom unijní rada. Cílem úprav je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky na každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Radiožurnál. Dušek je předsedou správní rady a včera do ní jmenoval například hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Pártu. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem instituci v minulých týdnech opustila část zaměstnanců a rozpadla se i minulá správní rada. Projekt opustila i sama spoluzakladatelka Dagmar Havlová. V 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval s domácím odboji proti nacistům. Zároveň taky sestrou členů odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. Ti za dramatických okolností utekli na začátku 50. let z Československa na západ. Mašínová pak čelila perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny. A v roce 2023 dostala od prezidenta Petra Pavla řád Tomáše Garrigua Masaryka. Sport. Novým trenérem ostravských fotbalistů je Roman Skuhravý. Přišel ze Slovácka a v Baníku nahradí Josefa Dvorníka. Fotbalisté Portugalska v generálce na mistrovství světa porazili Nigérii 2-1. Za Portugalsko odehrál víc než hodinu kapitán Cristiano Ronaldo, kterého čeká rekordní 6. světový šampionát v kariéře. Anglie zvítězila v posledním přípravném utkání nad Kostarikou 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 překážka u Humpolce a zavřená silnice 20 u Losiné na Plzeňsku. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor před Humpolcem. Ve stoupání na 98. kilometru stojí nepojízdné auto. Blokuje ten stoupací pruh a kamiony vybočují. Místo už je označené šipkou. Silnice 20 z Nepomuku do Plzně je teď u Losiné neprůjezdná. Na výjezdu z Losiné u benzínky se srazila 3 auta. Je to větší nehoda, dopravu v obou směrech odklánějí přes Losinou, přes obec. V Ostravě dejte pozor na Rudné ulici. Ve směru z Havířova na Porubu nejdříve kolona před omezením u Vratimovské ulice. A pak ještě nehoda na křižovatce se Závodní. Srazila se 2 auta, lehce překážejí průjezdu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes po ránu převažuje nad naším územím velká oblačnost, která se lokálně protrhává. Pozor si ale dávejte na mlhy. Ty se tvoří hlavně v údolích. A hlavně na severu a severovýchodě doznívá ještě déšť. Teploty se pohybují jen mezi 7 a 11 stupni. Ty nejvyšší se vyskytují hlavně na východě naší republiky. Přes den nás pak čeká proměnlivá, převážně ale velká oblačnost. Zpočátku stále ještě s mlhami a v severní polovině i s deštěm. Během dne se rozšíří přehánky na celé naše území. Bude jich relativně hodně a překvapit nás mohou i bouřky. Srážkové úhrny pro dnešní den se pohybují do 20 litrů vody na metr čtverečný. K večeru budou srážky ustávat a také se bude protrhávat oblačnost. Teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů, na jižní Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. V 1000 metrech na horách dnes čekáme teplotu jen kolem 9 stupňů Celsia. A povane k tomu mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat a k večeru zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Počasí s Marcelou Hálovou je čtvrtek 11. června. Z toho zahraničního dění nás krom situace v Mexiku a Spojených státech v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale bude zajímat i dění v sousedním Německu, a to protože právě tam začíná soud, který se týká dovozu nelegálního odpadu do České republiky. Budeme to určitě sledovat. Také se podíváme na nový film Den odhalení Stevena Spielberga. Kritika má velice kladné ohlasy. No a za chvíli jeden zajímavý výzkum, který vás může zajímat také velmi intenzivně.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 38 v ranním Rady žurnálu teď nahlédneme do jednoho velmi zajímavého průzkumu. Vyplývá z něj, že české děti z méně majetných rodin častěji trápí obezita, deprese a mají i horší školní výsledky. Vyplývá to z mezinárodní studie, kterou zpracovali experti z Univerzity Palackého v Olomouci a Kanceláře Světového zdravotnické organizace v Česku. Výzkumníci upozorní na to, že nejde jenom o peníze, ale také o každodenní podmínky, ve kterých děti vyrůstají.
1: Mám třeba kámoši, který už zkoušel nějaké drogy, zkoušel nikotin nebo něco, protože on je na tom hůř a když mi vysvětloval, proč to dělá, tak je to, že potřebuje se uklidnit od reality, protože on žije se 4 sourozencama fakt jako v malém bytě.
2: A jak to máš ty? Ty jsi někdy něco takového zkoušel?
1: Zkoušel jsem cigarety, nějak mě to nenadchlo, takže to nemám potřebu zkoušet dál.
2: A jaký to máte se sportem, kluci? Sportujete?
3: Moc ne, ale jako poslední dobou se snažím jíst víc zdravě a měl bych se sebou asi trošku něco dělat.
4: Přiznávají 15-letí gymnazisti z Olomouce. Jejich zkušenosti přitom dobře ilustrují závěry nové analýzy. Ta sledovala téměř 15 000 českých školáků ve věku od 11 do 15 let. Podle vedoucího výzkumného týmu Michala Kalmana totiž děti nevstupují do života se stejnými podmínkami.
5: Naše data z HBC studie ukazují, že o budoucnosti dětí tolik nerozhoduje jenom talent nebo snaha, ale významnou roli hraje právě prostředí, kde to dítě vyrůstá.
4: Nejvýrazněji se rozdíly promítají v duševním a fyzickém zdraví. Děti z méně majetných rodin mají podle studie až 2x riziko depresí.
5: Děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti.
4: Zároveň mají děti z chudších rodin téměř 2x riziko nadváhy nebo obezity. Michal Kalman ale upozorňuje, že třeba sladké nápoje, brambůrky nebo fast foody jedí děti napříč sociálními skupinami zhruba stejně. Velký rozdíl je ale v těch zdravých návycích.
5: Děti z dobře situovaných rodin doplní ty nezdravé návyky o zdravé návyky, o zvýšenou konzumaci ovoce nebo zeleniny nebo pití obyčejné vody.
4: Data taky ukázala, že důležitou oporou pro znevýhodněné děti bývá škola. Děti z méně majetných rodin častěji uvádějí, že mají důvěru v učitele a že od nich cítí podporu. Podle autorů studie tak můžou školy alespoň částečně pomáhat zmírňovat rozdíly, se kterými děti do života vstupují. Karolína Burdová.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. A hned jedna nejnovější ranní zpráva. Zástupci členských států Evropské unie a Europarlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Cílem je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, tedy zhruba 1100 korun za tunu vyprodukovaného CO2. Po jejím dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. 130 historických aut a zhruba za 15 minut vyrazí z Prahy na závod 1000 mil československých. Přes Kolín a Hodonín dojedou do Bratislavy a připomínají si tak velmi slavnou akci ze 30. let. No a my se na start rally vydáme do centra Prahy krátce po 6. hodině.
1: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Litomyšli. Na dálnici D1 velmi silný provoz už teď na příjezdu do Brna z Prahy. Do kolony se dojíždí na 185. kilometru a ještě se bude prodlužovat. Jsou to zatím hlavně kamiony v pravém pruhu. V Litomyšli dejte pozor na průjezdu městem po silnici 35. Ve směru z Vysokého Mýta na Svitavy překáží mezi kruhovými objezdy nehoda.
2: Je tam nepojízdné osobní vozidlo v odbočovacím pruhu do Peny a těsně před ostrůvkem stojí kamion s přívěsem. To znamená, kličkuje se tam ze všech stran a vzhledem k tomu, že to je Litomyšl, tak si myslím, že bude to čím dál horší, než ty auta odstaví.
1: Zatím je ten provoz slabší kolony minimální a policisté už jsou na místě. Na silnici 20 z Nepomuku do Plzně dejte pozor v Losiné. Tam se zrazila tři auta přímo v obci. Silnice byla neprůjezdná, jede se objížďkou přes obec. Tam už se tvoří kolony, hlavně ve směru na Písek. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: V deštivé noci klesly teploty hodně nízko, aktuálně se drží jen mezi 7 a 11 stupni a žádné velké teplo nečekáme ani přes den. Studená fronta se stále vlní nad střední Evropou a k nám proudí chladný a vlhký oceánský vzduch. Proto nás odpoledne čeká na teploměrech jen 14 až 18 stupňů. O trochu tepleji kolem 20 ukážou teploměry na jihu Moravy. A také dnes bude deštivo. Dnes žádný vytrvalý a plošný déšť, jednat se bude spíše jen o lokální, ale četné dešťové přehánky. Místy se vyskytnou i bouřky. Nebe dnes bude s proměnlivou, převážně velkou oblačností. Až večer budou srážky ustávat a také mraky se budou konečně protrhávat. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ranní Radio Žurnál 551 i dnes pro váš ranní informační přehled. Teď Arménie, ta bude po současných volbách pokračovat pro západní orientaci země. Jako jednu z priorit uvedl předseda vlády Nikol Pašinjan normalizaci vztahů se sousedními zeměmi. Chce totiž navázat diplomatické vztahy s Tureckem a taky ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. S ním Arménie pro příklad válčila 30 let a za tu dobu přišlo z Náhorního Karabachu mnoho uprchlíků. Jenom po válce v roce 2023 jich bylo více než 100 000.
1: Pronajatý vesnický domek, ve kterém žije paní Mariam s rodinou, má krásně vyřezávanou starou verandu. Žít se v něm ale nedá.
2: Máme vlastně jen jednu místnost. Střechou teče a bojíme se, že nám spadne na hlavu. Pro děti to tady není dobré. Příští rok snad seženeme něco lepšího.
1: Z Náhorního Karabachu uprchla rodina před 3 lety. Manžel je nemocný a obživu zajišťuje Mariam. S hrdostí mi ukazuje nový manikurní stolek, který i s vybavením dostala z programu rozvojové pomoci, který financuje České ministerstvo zahraničí.
2: Zákaznice si ke mně cestu teprve hledají, ale je to pro nás velká pomoc. Za ošetření nechtů účtuju 8 eur, za ně koupím dětem chleba na 3 dny.
1: To paní Susana žije v Arménii už 6 let. Z Náhorního Karabachu ji a její početnou rodinu vyhnal předchozí konflikt v roce 2020.
3: Všechno jsme tam nechali, hospodářství i hroby našich předků.
4: Věřím, že se do Karabachu jednou vrátím. Tam je náš domov, tady si nemohu zvyknout.
1: Těžko říct, jestli se paní Susaně podaří do Náhorního Karabachu vrátit. Podle mírové smlouvy, kterou chce s Azerbajdžánem urychleně ratifikovat nová vláda, nezbyde Arménii nic jiného, než se sporného území prakticky vzdát. Z Arménie Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: vámi ranní Radiožurnál a zanedlouho další aktuální zprávy. Jedno velmi aktuální téma pro dnešní ráno se bude týkat samozřejmě fotbalu mistrovství světa v Mexiku a ve Spojených státech začíná právě dnes a my o tom budeme mluvit ve zprávách i po nich. Dobré ráno.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý pracovní den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Dobré ráno, je 6 hodin. Čas na další zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Poslance dnes čekají dvě mimořádné schůze. Americké síly znovu zaútočily na Írán. Začíná fotbalové mistrovství světa. Češi ho zahájí zítra zápasem s Jižní Koreou. Nehoda brzdí provoz na silnici 20 v Losiné u Plzně a bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslance čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Současná opozice v minulém volebním období prosadila stávající model úřadu pod obcemi a nový návrh odmítá. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik. Totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
3: S tím současná vládní koalice nesouhlasí. Ještě před projednáváním stavebního zákona čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Spojené státy znovu zasáhly Írán. Tentokrát útočili na systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a sledovací zařízení po celé zemi. Centrální velitelství oznámilo, že útok je ukončený. Prezident Donald Trump ale hrozí, že pokud Írán nepřistoupí na dohodu, údery dnes v noci obnoví.
5: Americké námořnictvo, letectvo a námořní pěchota zasáhly dnes v noci přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, komunikační sítě a vojenské sledovací kapacity po celém Íránu. Donald Trump z Bílého domu řekl stanici Fox News, že americké síly vypálily 49 střel.

0: Mahavk. Některé z nich dopadly jen 65 kilometrů od Teheránu. Trump hodlá bombardování pokračovat, dokud Írán neotevře Hormuzský průliv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Společnost OKD dnes vypne na Karvinsku jeden z hlavních důlních ventilátorů. Je to další fáze likvidace dolu ČSM, který byl do ledna poslední černouhelnou šachtou. OKD postupně ukončí odvětrávání celého podzemí. Na celkovou likvidaci dolu firma vyčlenila celkem přes 3,25 miliardy korun. A právě startuje závod veteránů 1000 mil československých. Trasu od pražského hlavního nádraží pojedou historické automobily a motocykly 3 dny. Kudy vede trasa prvního soutěžního dne, říká ředitel závodu veteránů Jiří Patočka.
2: Jako první na trať bude vyrážet dámská posádka z Národního technického muzea s Javou Minor a pojedeme přes Kolín do Polné, přes Ostrovačice do Lednice a potom přes Hodonín a Holíč projedeme na Slovensko a cíl bude pod hradem Děvín a dojedeme do Bratislavy.
1: V pátek čeká závodníky na trase několik úkolů na Slovensku a v sobotu se vrátí zpátky do Prahy.
3: Sport. Čeští fotbalisté vstoupí v noci na zítřek do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajáře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Kouč národního týmu Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
4: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
3: Utkání Česko-Jižní Korea začne zítra ve 4 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Světového šampionátu se poprvé zúčastní 48 týmů. Mistrovství světa otevře souboj domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Zápas v Mexico City má výkop v 21 hodin českého času.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 v Brně a komplikace v Litomyšli. Na dálnici D1 teď čerstvá nehoda v Brně směrem na Ostravu. Na kilometru 195 na začátku omezení v levém pruhu. Osobní auto s nákladním. Kolona teď v Brně zpomalí. Poprvé se před Brnem zastavíte u Kývalky v okolí 182. kilometru. Na silnici 35 na průjezdu Litomyšlí překáží nehoda. Mezi kruhovými objezdy u prodejny Penny.
7: Dva nákladní automobily a o kousek dál ještě i osobní automobil, hasiči na místě, policie na místě, únik provozních kapalin, zatím průjezdné.
6: Průjezdné je to Kyvadlově a už se začínají tvořit kolony. Stále zavřená je silnice 20 z Nepomuku do Plzně v Losiné po nehodě. Přímo v obci se srazila 3 auta, jede se objížďkou přes Losinou a tvoří se kolony. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, večer by měly ustávat a teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: Hezké ráno, milí posluchači, čtvrtek 11. června je tady. Vítáme vás společně s Adamem Procházkou.
9: Hezké ráno, nebo Honzo, já ti udělám radost hned po ránu tvým oblíbeným slovem, hezké mundialové ráno.
8: Ano, když zítra budete vstávat, tak už budou mít Češi první zápas za sebou, startuje to velmi brzy, ale před námi je to slavnostní zahájení, pochopitelně vzpomíná se na to, že v roce 94, kdy Adam Procházka ještě nebyl na světě, ano, to zahajovala i zpěvačka Diana Ross velmi zvláštním vystoupením, které prolnula i tím, že si kopla do míče takovou imaginární penaltu, kterou absolutně nedala a pak celý ten šampionát končil penaltou Roberta Bádža, kterou taky nedal. Uvidíme, čím budou zahajovat teď. Možná by to bylo signifikantní.
9: Bylo by to signifikantní, každopádně já jsem moc na šampionát těším. Navíc třeba pro mě to bude poprvé, co budu sledovat mistrovství světa ve fotbale s takovým časovým posunem, protože já si třeba úplně nepamatuju Koreu v roce 2002, ty asi ano.
8: No, ale taky jsem to moc nesledoval.
9: No,
8: teda.
9: Takže to bude taková novinka, ale zatím se na to těším, na to vstávání, zkusím to, tak uvidíme, jak to půjde.
8: Někdy jsem četl, že největší rozestup, kde bys chtěl vidět během jednoho dne všechny ty duely, tak je snad, že bys u té televize nebo u rozhlasového přijímače byly 11 hodin.
9: To asi nedám.
8: To asi nedáme, každopádně věříme, že vy budete poslouchat Radiožurnál Sport nejen během českých zápasů, ale i v těch dnech, kdy vás na ně třeba budeme lákat. Mějte se hezky, dobré ráno přejeme.
9: Dobré ráno.
5: Radiožurnál Sport.
10: Jan Pěruška a Adam Procházka.

0: Na Radiožurnálu Sport se můžeme bavit teď ještě o posledních přípravných duelech některých fotbalových reprezentací před startem šampionátu. Adame, jak to vypadá třeba z pohledu některých favorizovaných reprezentací?
1: No, ještě včera večer hrály své generálky na světový šampionát dvě země, které by mohly útočit na titul na světovém šampionátu, Portugalsko a Anglie. Oba týmy vyhrály, Portugalsko porazilo Nigérii 2-1, Cristiano Ronaldo odehrál víc než hodinu hry, no a Anglie ta porazila Kostariku 3-0, když se podíváme na střelce Declan Rice, Anthony Gordon, tedy nová posila Barcelony z penalty, a taky Oli Watkins, to jsou tedy střelci na straně Anglie, no a na straně Portugalska Pedro Neto a taky Chico Conceição. Tak to je všechno.
0: Ano, já jsem včera usínal vlastně při pohledu na sociální sítě, kdy novináři angličtí byli právě v Orlandu, kde byli a natáčeli různé záběry toho stadionu, který byl vlastně zmoklý jako včera, možná některé pažity i v Praze nebo v jiných částech Česka, protože hodně pršelo a byla otázkou, zda se vůbec ten zápas odehraje.
1: Nakonec se tedy odehrál, Anglie vyhrála, a když jsem se pak díval na reakce po tom zápase Portugalska, tedy po té výhře 2-1 nad Nigérií, tak se hodně fanoušků obávalo, protože Nuno Mendes, tedy levý obránce Portugalska, klíčový hráč Paris Saint-Germain, který vyhrál Ligu mistrů dvakrát za sebou, tak přišel do zápasu ve druhém poločase, ale ještě před koncem, tedy někdy před 80. minutou, musel střídat. Těžko říct, jestli to bylo zranění, jestli to byla jenom únava. Každopádně to hodně fanoušků vyděsilo, protože to by měl být jeden z těch, kteří by teoreticky mohli Portugalsko dovést nějakému velkému úspěchu na mistrovství světa, protože na takový úspěch Portugalci vlastně v celé své historii stále čekají.
0: No, když to doplníme, ta přípravná klání, která se hrála v posledních hodinách a týkají se týmu z mistrovství světa, tak hráli taky Alžířani, kteří vyhráli nad Bolivií 4-0. Bolivie mohla teoreticky být taky na mistrovství světa, ale nezvládla v Guadalupe vlastně nedávno tu interkontinentální baráž, prohrála ve finále s Irákem. U Bolivie se často říká ta zajímavost, že oni hráli kvalifikační duely a hrají často doma vysoko v La Paz. Hráli kvalifikaci ještě výš přes 4000 metrů vysoko v El Alto, ale pak hráli v Guadalupe 200 metrů nad mořem, tak to byl 500 metrů nad mořem, jak to byl docela rozdíl.
1: No a když se bavíme o Alžírsku, tak tomu dost vyšla příprava, protože kromě toho, že teď tedy suverénně porazili Bolívii, což se třeba i trochu čekalo, tak předtím v přípravě taky přehráli Nizozemsko 1-0, takže 28. tým žebříčku FIFA a povedená příprava. Uvidíme, co předvedou na mistrovství světa.
0: Jenom poslední věc, kterou možná doplním ještě později, budeme ji opakovat. Jedna zajímavost o turnaji v roce 98, který vyhráli Francouzi doma, se mluvilo jako o turnaji století. Hrál tam za Francii Zidane. Teď se můžeme bavit o turnaji století, protože tam taky nejvíc týmů v historii, 48. Za Alžírsko může nastoupit Luka Zidane, což je jeho syn brankář, v tom přátelském zápase s Bolívií nenastoupil. Tak myslím, že přesně podobných zajímavostí uslyšíte u nás spoustu a je otázkou, zda se v tom třeba my dva nestratíme, protože toho spoustu, viď?
1: Tak jsme na to dva, tak se na to zvládneme.
0: Dobře, tak hezké ráno ještě jednou přejeme.

0: 6 hodin 18 minut posloucháte Radiožurnál Sport 11. června. Mimochodem v tento den v roce 1949 se československá lokomotiva, jak někteří přezdívali Emilu Zátopkovi, přehnala v Ostravě přes hranici 29 minut a 28 sekund a stanovila tak tehdejší světový rekord na 10 kilometrů. Zátopek v roce 52 v Helsinkách vyhrál 10-kilometrovou distanci na olympiádě o nějakých 11 sekund ještě rychleji a pochopitelně to maximum se posouvalo dál, ale souvisí jeho významný výkon také s dnešním datumem.
1: No, když jsi zmínil Emila Zátopka a jeho přezdívku, tak já mám raději ještě jednu jinou přezdívku. Nevím, jestli ji znáš, ale oni mu ve Finsku říkali Satupeka, což je v překladu pohádkový Péťa. A je to zajímavé, protože Zátopek, oni to vlastně říkali, to je dost podobné tomu slovnímu spojení ve Finsku Satupeka, Zátopek, tím pádem ho vlastně trochu přejmenovali na pohádkového Péťu.
0: Dobře. No. Já mám rád teda jiné označení Svižný Emil, ale to nebudu prozrazovat, co to je, ale každopádně možná třeba, když se někde chcete osvěžit, tak vám to taky pomůže. Nicméně, když jsme tady nastolili tedy téma atletiky, tak máme příspěvek k tomu, že na stadionu v Benešově bojovali děti na republikovém finále tradičního poháru rozhlasu.
1: No, a někteří žáci a žákyně druhých stupňů základních škol předvedli někdy až mimořádné výkony a do středních Čech je přijel podpořit i patron 57. ročníku této týmové soutěže, v současnosti nejlepší český překážkář na krátkých sprintech Jonáš Kolomazník.
2: Je to jedna z mojich nejoblíbenějších soutěží, na kterou vždycky rád vzpomínám, protože ten týmový duch prostě se dá zažít jenom na několika závodech v atletice, protože to je individuální sport a pohár rozhlasu byl fakt v tomhle úplně suprovej.
3: To říkal ve vysílání Radiožurnálu Sport na útulném stadionu v Benešově Jonáš Kolomazník, semifinalista halového světového šampionátu v Toruni v běhu na 60 metrů překážek. Teď je mu 23 let a v žákovském věku prý svými výkony moc nevynikal. A tak rád vzal roli patrona, nebo chcete-li tváře tohoto ročníku poháru rozhlasu.
2: Nikdy mě to nenapadlo a jsem se sem nikdy nedostal na finále s klukama, s naším týmem.
4: Neměli jste tak silný tým.
2: Neměli jsme, bohužel. Vždycky jsme těsně skončili v krajském kole na druhém a na třetím místě, takže jsem popravdě tady nikdy nebyl na finále a je pro mě takový hezký melancholický zadosti učinění se sem dostat, sice úplně v jiné roli, ale v o to hezčí roli, protože můžu být jakoby vzorem pro nastupující generaci.
3: A to evidentně Jonáš Kolomazník je, přestože třeba ještě širší veřejnosti zas úplně známý není, tak díky výkonům na dráze, ale třeba i aktivitou na sociálních sítích, je velmi oblíbeným atletem u žáků základních škol. A když se podíváme na některé finálové výkony dětí, tak třeba 190 cm Antonína Baránka z Břeclavi ve výšce nebo 640 cm Richarda Tužila z Prahy v dálce už rozhodně zaujmou. Sledoval je přímo na stadionu i šéf české atletiky Libor Varhaník, který mluvil o důležitosti poháru rozhlasu.
5: 57 ročníků, to je pro soutěž školní určitě nevídaný a pro nás je to určitě to pokračování, je velmi šťastný, když vidím, jaký zájem o to stále je a my budeme bojovat o to, abychom to i udrželi.
3: Doplnil Libor Varhaník z Benešova, Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Za 4,5 minuty bude 6:30, nicméně opakujeme rádi jednu věc, kterou asi dobře víte, že dnes večer začíná fotbalové mistrovství světa.
1: The biggest, the greatest FIFA World Cup ever.
2: To jsou tedy slova předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina, podle kterého to bude největší a nejlepší turnaj v historii. Rád to opakuje a rád to často zmiňuje.
0: Ano, tak můžeme už říct některá ta nej hned takhle na úvod. Je to docela jasné, hostí mistrovství světa 3 státy poprvé v historii: Mexiko, Kanada a Spojené státy americké.
2: No a premiérově se ho zúčastní tedy 48 reprezentací, takže z tohoto hlediska můžeme nazývat tenhle turnaj zatím tím turnajem století, jak už jsme zmiňovali. No a těch 48 týmů je tedy rozdělených do 12 skupin, po 4 do playoff postoupí z každé skupiny první 2 týmy a ve vyřazovací části doplní 8 nejlepších z tabulky třetích míst.
0: Pokud postoupí týmy ze skupiny, budou to vždy 2 z těch skupin, tak vlastně se teprve dostanou na úroveň těch 32 nejlepších, na které se začínaly ty mistrovství, minulé mistrovství světa od roku 98. Počet zápasů vlastně stoupnul ze 64 na nějaké 104, myslím.
2: Ano, 104 zápasů, no a když se podíváme na to, kolik týmů tam je, tak není překvapením, že některé státy budou na světovém šampionátu vůbec poprvé a jsou to Kapverdy, Jordánsko, Uzbekistán a Curaçao. No a některé reprezentace se taky vrací po dlouhé době, a to je třeba Haiti, které bylo na světovém šampionátu naposledy v roce 1974.
0: No, Norsko, Skotsko a Rakousko čekali na účast na závěrečném turnaji 28 let, tedy od toho zmiňovaného mistrovství světa 98.
2: No a Češi se představí mezi světovou elitou po 20 letech, naposledy to tedy bylo v roce 2006. Mimochodem, my si budeme v ranním vysílání povídat s dvěma účastníky toho mistrovství světa, toho zatím posledního, na kterém se Češi ukázali. No a v zámoří se pokusí výsledkově Češi navázat na náročnou březnovou baráž o postup na mistrovství světa.
0: No, samozřejmě věří, že budou fungovat podobné věci, hlavně tedy týmovost, i když na druhou stranu slyšeli jsme spoustu zástupců týmu, že chtějí, aby hráli třeba i trošku hezčí fotbal.
2: Ano, je otázka, jestli to úplně půjde. Já myslím, že už se tady pomalu opouští ta myšlenka, že by Češi museli hrát nějaký krásný fotbal a že zkrátka to nějak, jak se říká, urveme.
0: Ano. No, poslechněte si kapitána české fotbalové repre odhodlaného Ladislava Krejčího.
3: My se o nich jako bavíme konkrétně už dlouhou dobu a budeme si je neustále připomínat, aby jsme to dokázali zrcadlit do toho zápasu a připraveni jsme.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne tedy v pátek ve 4 hodiny ráno českého času, tedy v noci na zítřek. Radiožurnál Sport a Radiožurnál samozřejmě odvysílají společný přímý přenos.
0: No, dneska už si můžete pustit v 21 hodin ten úplně úvodní zápas domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Na den přesně 16 let od chvíle, kdy zahajovali obě reprezentace i ten mundial v Jižní Africe.
2: Ano, všichni si pamatujeme gól Chabalaly a pak jak tancoval nejenom tým Jihoafrické republiky, ale vlastně celá Afrika trochu přeneseně tancovala. Každopádně finále se bude hrát 19. července v New Jersey, takže máme před sebou vlastně víc než měsíc fotbalu.
0: A můžete pochopitelně poslouchat ty naše různé speciály, které chystáme. Dneska první od 10 hodin s Pavlem Horvátem bude tady taky vlastně k slyšení hlas Jiřího Chytrého, který trénoval ještě nedávno třeba i proti reprezentaci Jižní Koreji. A myslím, že to bude dost pestré. Poslouchejte Radiožurnál Sport, přejeme krásné ráno.
4: Voláme všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června. Výstaviště Praha. Festival Off-Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
5: Dobré ráno, 6:30. Teď zprávy s Terezou Tomáškovou. Na úřadu vlády začne první ze čtyř plánovaných schůzek kvůli přesunu některých agent na vybraná ministerstva. Šéfka úřadu Tinde Barta bude jednat s nespokojenými zaměstnanci. Schůzky se má zúčastnit i ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Barta setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Experti se změnou nesouhlasí. Obávají se, že přesun jejich agendy ohrozí. Odbory úřadu vlády zůstávají ve stávkové pohotovosti. Kanada chce zakázat používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Návrh zákona předložila tamní vláda. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly mít platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie. Tam začal platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. Dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30. V minulosti vedli uznávané těleso osobnosti jako Richard Strauss nebo Kirill Petrenko. Popelka je dosluhujícím šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Loni debutoval na mnichovském operním festivalu Janáčkovou operou Káťa Kabanová. Letos se na festival, který začne už za 7 dní, vrátí s Dvořákovou Rusalkou. Sport. Zápasem mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou začne večer fotbalové mistrovství světa. Češi vstoupí do šampionátu zítra ve 4 hodiny ráno našeho času soubojem s Jižní Koreou. Radiožurnál i Radiožurnál Sport budou ze šampionátu vysílat přímé přenosy. Podrobnosti k fotbalu řekneme krátce po těchto zprávách. A do Česka by se mohlo po 7 letech vrátit hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 potvrdil Radiožurnálu generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta, jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Litomyšli. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony zastavují aktuálně na 173. a půltém kilometru v pravém pruhu. Osobním pojedete rychleji v levém pruhu a zastavíte jen místy. Celé se to rozjede až v Brně v omezení na 196. kilometru. Na silnici 35 na příjezdu do Liberce směrem z Chrastavy popojíždí kolona. Něco tam překáží u sjezdu k nákupnímu centru Géčko a kolona zabere asi 10 minut, brzdí se za sjezdem na Friedland. Na 35 se kolony taky v Litomyšli je silný provoz ve směru z Hradce Králové do Mohelnice a u kruhového objezdu u Peny navíc překáží nehoda. Kolony jsou tu zatím do 10 minut. Ucpává se taky silnice 20 na příjezdu do Plzně z Písku. V Losiné likvidují následky nehody a projíždí se Kivadlově. Kolony jsou tam z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Počasí v Česku stále ovlivňuje vlnící se studená fronta, která na většinu našeho území přináší déšť, přehánky a také bouřky. A teploty takty jsou a ještě budou podprůměrné. Včera dokonce padaly teplotní rekordy. Pro změnu se týkaly nejnižších denních maxim. Jejich hodnoty přepisovaly hned na 21 meteorologických stanicích, které měří teplotu alespoň 30 let. Nejchladněji bylo na Kvildě Perle necelých 10 stupňů a pak také ve východních Čechách. Například v Deštném v Orlickém horách bylo jen 12,5 stupně. Chladno bylo i v jižních Čechách mimo hory, například v Českém Krumlově kolem 13,5 stupně. A podobné to bude pravděpodobně i dnes. Deštivé počasí doplní teploty jen mezi 14 a 18 stupni. O trochu tepleji kolem 20 bude na jihu Moravy. Až k večeru bude ustávat déšť a také se protrhá oblačnost. To byly zprávy.
6: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme vám krásné ráno ve čtvrtek 11. června, kdy začíná fotbalové mistrovství světa. Od fotbalu nicméně teď ještě chvilku si dáme zase pauzu, protože velmi zajímavé věci se dějí nejen v tuzemském basketbale, budeme se o tom dneska bavit v 9:10, ať už o finále Nymburk Pardubice, anebo o sloučení klubu Nymburka a Slavie. Nicméně teď je tady zajímavost a historické věci ze zámoří.
1: Ano, finále NBA a velké drama. New York Knicks se na domácí palubovce dostali do vedení v sérii nad San Antoniem Spurs 3-1 na zápasy, když vyhráli 107-106. A nejenom, že vyhráli tedy košem v posledním momentě toho zápasu, ale zároveň dokonali dokonce největší obrat v historii finále NBA, protože v jednu chvíli prohrávali, pokud se nepletu, o kolik bodů to bylo?
0: O 29 bodů
1: a nakonec to zvládli.
0: Poločas byl o 27 a bylo to dáno tím, že hostům šly výborně hody z dálky. Dali 14 trojek za úvodní poločas, což je taky historické maximum jednoho poločasu v finále NBA. Ale pak ve druhém poločase dali Spurs pouze 30 bodů, naopak domácí Knicks 58. A jak jsem mluvil o tom posledním bodu, který rozhodl, tak to bylo 1,2 sekundy před koncem, kdy tam dokázal jeden z hráčů doskočit ten míč.
1: OG Anunoby to byl tedy britský křídelník, 201 cm vysoký, který doskočil, trefil a potom tedy halou tam zněl pokřik OG, OG, OG. Takže právě on byl tím hrdinou, který poslal a přiblížil tedy New York Knicks k titulu.
0: Je to první finálová série, kterou hostila Madison Square Garden v rámci zápasu Knicks od roku 99. Knicks útočí na první titul po 53 letech, od roku 73 čekají. A ono to má obrovský společenský přesah. My jsme tady v úterý mluvili po tom prvním zápase, který se hrál v New Yorku o návštěvě Donalda Trumpa, co by prvního prezidenta v historii, tedy na finále playoff NBA, taky o cenách lístků. Ty byly neuvěřitelně vysoké, snad začínaly na $10,000. To je úplně jako neskutečná věc. A samozřejmě mluvíme taky o tom, že třeba New Yorku Knicks přejí různé hvězdy, ať už to jsou třeba známí herci, teda aspoň pro mě, nevím, jestli je znáš Ben Stiller.
1: No, samozřejmě.
0: A nebo Timothy Chalamet, ano. Toho taky asi znáš, tak ano. To jsem vybral ty dva nejznámější.
1: Já jsem viděl nějaká videa, kde oba bujaře slavili tohle vítězství New Yorku Knicks, a když se podíváme na to, že New York Knicks tady čekají dlouho na ten titul, tak San Antonio Spurs ti naposledy slavili v roce 2014, těch titulů v NBA mají celkově 5, New York Knicks 2. A ještě zpátky k tomu vítěznému koši, OG Anunoby, mě to trochu připomnělo vlastně ten zápas z finále basketbalové národní ligy tady v Česku, kdy Pardubice v tom zatím posledním duelu na domácí palubovce vyrovnali tu sérii na 2-2 s Nymburkem, a taky to byl koš úplně v posledních sekundách, vlastně se sirénou, dokonce ještě z otočky za 3 body, neskutečný moment. Takže zatím, když se podíváme na ty finálové zápasy, ať už naší soutěže nebo NBA v zahraničí, tak zatím o drama je postaráno.
0: Ano, a připomínám, že o národní basketbalové lize budeme především mluvit s Jiřím Velšem, mužem, který taky si zahrál NBA, ale působil taky dlouho v českých řadách tady v české lize a je manažerem české basketbalové reprezentace. S Jiřím Velšem tedy v 9:10. Možná ťukneme i tu NBA, stojí to za to.
1: Ťukneme.

0: V Mexiku začne večer českého času fotbalové mistrovství světa. Od 21 hodin se v Mexico City utká domácí reprezentace s Jihoafrickou republikou.
1: A co je z českého pohledu potom možná ještě důležitější, tak ve 4 hodiny ráno v noci na zítřek vstoupí do světového šampionátu taky Češi soubojem s Jižní Koreou. No a oba zápasy vám pochopitelně nabídneme v přímém přenosu.
0: Bohužel se k tématu mistrovství světa váže spousta věcí, které nesouvisí s tím, že rozhodují vlastně třeba vstřelené góly nebo obdržené pochopitelně, ale velkým tématem posledních dnů byl somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady už o víkendu nepustili do Spojených států amerických a znemožnili mu zúčastnit se šampionátu kvůli obavě z napojení na členy teroristických organizací.
1: Artan si tedy na mistrovství světa nezapíská, ale ve své vlasti se stal v podstatě slavným. Podle agentury AP se ve středu vrátil do Somálska a v jeho hlavním městě, tedy Mogadišu, ho čekalo opravdu vřelé přivítání. Na letišti na něj čekaly stovky fanoušků s vlajkami i vysocí vládní úředníci. To tedy popisuje Al Jazeera, takže velké přivítání, a kdo by to byl řekl, že vlastně celý svět v podstatě bude znát ještě před startem mistrovství světa somálského rozhodčího Omara Abdulkadira Artana.
0: Spousta neznámých jmen, hlavně v podobě hráčů. Když si vezmete tak za Uzbekistán, kdo hraje, tak to je možná několik na prstech jedné ruky prořezané cirkulárkou, byste znali. Nicméně třeba trénuje Fabio Cannavaro, což je prostě italský mistr světa, držitel zlatého míče, obrovská legenda. A třeba i na lavičkách jiných týmů sedí velké persony, ostatně o Curaçao jsme mluvili ve souvislosti s Dickem Advokátem. Když bychom se bavili o Haiti, které řeší také nějaké problémy. Nevíme, jestli tam úplně někdo extra známý.
1: No, taky se nejsem jistý. Každopádně národní tým ostrovního státu z Karibiku musí 4 dny před úvodním zápasem proti Skotsku změnit design svého dresu. Informuje o tom BBC s tím, že na tom současném dresu je vyobrazená bitva u Vertier v roce 1803, ve které si Haiti vybojovalo svou nezávislost na Francii. No a jak asi dobře víme, tak politická nebo náboženská gesta pravidla Mezinárodní fotbalové federace FIFA zkrátka nedovolují.
0: No je pravda, že spoustu těch gest jsme viděli v té nejvýraznější formě, třeba v podobě nějakých, že ukazovali třeba, pamatuju si Granita Xhaku, jak ukazoval tu orlici na památku vlastně svých i albánských předků, což se nelíbilo samozřejmě jiným státům. Nicméně, jak to tady je, z hlediska tohoto kolumbijský výrobce dresu tam možná nějakým způsobem do toho může promluvit?
1: No, ten výrobce dresu Saeta uvedl, že původní design měl být poctou mužům a ženám, kteří každý den přispívají k budoucnosti Haiti, a neměl být politickým prohlášením, a na žádost FIFA ho ale stejně tedy Haiti upraví. No a Haiti bude hrát tedy, ještě připomenu, kromě Skotska ve skupině šampionátu ještě s Brazílií a Marokem, takže hodně náročná skupina pro Haiti. Při své první účasti na mistrovství světa v roce 1974, připomeňme, prohrálo všechny 3 zápasy a v základní části inkasovalo 14 gólů.
0: Ale když jsem mluvil o tom, koho bychom teoreticky mohli znát, tak pokud posloucháte pořad s mikrofonem do Anglie, kde se s Pavlem Tilšarem bavíme o anglické fotbalové Premier League, tak právě v ní nastupují 2 hráči, kteří by mohli pomoci Haiti k úspěchům, a je to útočník Sunderlandu Wilson Isidor a taky Jean Rickler Bellegarde, což je vlastně záložník týmu, který spadl, spoluhráč Ladislava Krejčího z Wolves, a uvidíme, jak se jim bude dařit. Na zahraničních webech se toho dočtete spoustu. Věřím, že i spoustu zajímavého toho slyšíte na Radiožurnálu Sport, a bavíme se především o fotbalovém mistrovství světa.

0: 6 hodin 52 minut posloucháte Radiožurnál Sport ve čtvrtek 11.6., kdy startuje fotbalové mistrovství světa. No a Češi si na téhle události zahrají po 20 letech.
1: Ano, ve více než 1500 metrech nad mořem nastoupí v Guadalajaře proti Jižní Koreji a chtějí dobře rozehrát skupinu, ve které jsou ještě Jihoafrická republika a domácí Mexiko.
2: Pokud nic zastane, tak o sestavě máme jasno a tím samozřejmě to musíme ukončit, to je tu odpověď na tu otázku.
3: Pousmál se trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek, kterého stejně jako hráče čeká premiéra na světovém šampionátu a má jasno, co před prvním zápasem hráčům řekne.
2: Týmovost, jednota, realizují si své dětské sny, včetně mě. Za to se i platí tvrdě pracovat, tak to je to nasazení. Nebereme si do hlavy ten limit, ale fyziologie, uvidíme. Určitě jeden z těch atributů, který zdůrazňujeme, je taková ta herní disciplína, bez který se český fotbal neobejde.
3: Koubkovi je 74 let, stejně starý je trenér Jihoafrické republiky Bruce. Na lavičce Mexika je 60. Aguirre a nejmladším z tohohle kvarteta je trenér Jižní Koreje, 50. Hong Myung Po.
2: Věkově jsem asi jeden z zkušenějších. Cítím se dobře a těším se na kolegy trenéry, s kterými si setkám.
3: Znovu v dobré náladě vyprávěl trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Národní tým čeká úvodní zápas na krásném stadionu v Guadalajáře. Kapacita je necelých 50 tisíc diváků.
2: No tak krásný stadion, samozřejmě, je to mistrovství světa, tak člověk ani nečeká nic jiného. Perfektní trávník, nízkostřižený, bude to rychlá plocha. Pokud zaprší, tak ještě rychlejší, takže pro fotbal dobrý.
3: Předpovídá Miroslav Koubek. Utkání Česko-Jižní Korea začne ve 4 hodiny ráno českého času a Radiožurnál Sport a Radiožurnál ho odvysílají v přímém přenosu. Z Guadalajary, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: trefuje, je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál 7 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
10: Evropská unie zmírní systém emisních povolenek. V noci se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a Rady. Na úřadu vlády začne první ze 4 plánovaných schůzek kvůli přesunu některých agend na ministerstva. Začíná fotbalové mistrovství světa. Češi ho zahájí zítra zápasem s Jižní Koreou. V Liberci brzdí provoz omezení na silnici 35 na příjezdu z Chrastavy. A bude velká oblačnost a přehánky, někde i bouřky, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější, tak aby méně dopadal na domácnosti. Víc teď řekne přímo z Bruselu naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
11: Ústřední změnou systému je úprava takzvané rezervy tržní stability. Vznikne tak částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek a udělat to bude moct 2x ročně. Po změnách volala skupina 19 členských států, včetně Česka. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
10: Na úřadu vlády začne první ze 4 plánovaných schůzek kvůli přesunu některých agend na vybraná ministerstva. Šéfka úřadu Tinde Barta bude jednat s nespokojenými zaměstnanci. Schůzky se má zúčastnit i ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády zůstávají ve stávkové pohotovosti. Přesun agent podle nich ohrozí jejich funkčnost. Ondřej Medal za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
12: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Tak to se kompromis nevyjednává.
10: Tinde Barta setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Příští týden se experti sejdou i s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odborníci by se na ministerstva měli přesunout od 1. července. V 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři Ctirad a Josef pak vedli protikomunistickou odbojovou skupinu. Kvůli tomu Mašínová čelila komunistům.

0: Turecké perzekuci. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
2: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
1: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
2: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Radiožurnál.
3: Sport. Čeští fotbalisté v noci na zítra vstoupí do mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čekají Jihokorejci. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků. Dorazit by mělo mezi 3 až 6 tisíci českých fanoušků. A na jejich počet je zvědavý i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
4: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si ty podpory v Česku, vnímáme ji.
3: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál Sport a Radiožurnál odvysílají zápas v přímém přenosu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona v Liberci na 35 a nehoda v Praze v ulici k Barandovu. V Liberci je ucpaná silnice 35 na příjezdu z Chrastavy. Od sjezdu na Friedland až ke sjezdu k nákupnímu centru Gečko. Je to kvůli zúžení, budou opravovat most a zdržíte se asi 15 minut. Menší kolona na 35 se pak ještě před Hodkovicemi, před omezením směrem na Turnov. V Praze už je silný provoz v ulici k Barandovu směrem do centra, překáží teď i nehoda. Na první křižovatce za sjezdem z okruhu se srazila 3 auta. Zasahují i hasiči a kolona se sune už z okruhu. Stále sledujeme situaci na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy. Kamiony před Brnem poprvé zastavují teď na 168. kilometru u sjezdu na Domašov a nesouvislá kolona se sune až do Brna. Pro osobní to první zastavení až dál u sjezdu na Ostrovačice na 178. kilometru. Pro osobní zdržení před Brnem asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude velká oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, večer by měly ustávat a teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy.
7: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásné ráno.
8: Dobré ráno.
7: Tak začíná nám fotbalové mistrovství světa v roce 98, kdy se hrálo poprvé s tím velkým počtem 32 účastníků. O tom turnaji se mluvilo jako o turnaji století. Dokázala vyhrát pořadatelská Francie. Když teď máme před sebou daleko větší turnaj 48 týmů, který navíc hostí 3 země, tak samozřejmě se nabízí, že teoreticky je tam větší šance, že by někdo z těch pořadatelů mohl, když jsou 3, uspět, ale že by vyhrál někdo z trojice USA, Kanada nebo Mexiko, Adame?
8: No, těžko říct, myslím, že Mexiko tam má takovou tu kletbu, že vždycky skončí v osmifinále, že takhle to měli na několika posledních světových šampionátech a Spojené státy, i když teď jsem viděl rozhovor na Guardianu s Mauriciem Pochettinem, trenérem Spojených států, a ten říkal, že vlastně Spojené státy, proč nás nikdo nebere jako favorit. Proč vlastně ne? Tak asi chtěl takhle pozbudit fanoušky, možná i hráče, takže třeba podle Mauricia Pochettina by to klidně mohlo dopadnout.
7: No, tak třeba Angličani, kteří stále doufají v to, že se dočkají velké trofeje, tak oni vyhráli v roce 66. Mají teď na lavice německého trenéra Tomase Tuchla a stojí proti ním vlastně i historická statistika, že každý z těch bývalých mistrů světa vedl, nebo každého z těch bývalých mistrů světa vedl ten trenér, který se narodil v té zemi. Opravdu to je mimořádná věc, že od roku 1930 pokaždé to byl Brazilec, Uruguayec, naposledy Argentinec Scaloni.
8: No, tak ono se to dost mění. Jako podle mě dřív to nebylo úplně běžné, že národní týmy trénovali kouči z jiných zemí, ale teď už to je podle mě běžnější a běžnější. Tak kdo ví, třeba se to povede Carlo Ancelotti, Brazílie, například další kandidát, takže klidně se to povést může podle mě. No.
7: Ano. No ale samozřejmě my bychom byli rádi, kdyby čeští fotbaloví reprezentanti pod tím rodákem z Česka vyrostaným koupkem uspěli. Budeme se o českém týmu bavit. Už za chviličku zamíříme po linkách do Guadalajary, kde se připravují Češi na první zápas turnaje s Jižní Koreou. Spojíme se s našimi reportéry. Poslouchejte, přejeme hezké ráno.
5: Radiožurnál Sport. Jan Pěruška a Adam Procházka.

0: Je 11. června, posloucháte Radiožurnál Sport a pokud to děláte tedy v tom středoevropském prostoru, tak opravdu platí, že dnes začíná fotbalové mistrovství světa.
1: To platí pro nás, ale kdybychom třeba byli přímo v dějiště, tedy v Mexiku, to platí třeba pro naše reportéry, tak by to znamenalo, že až zítra vlastně to vypukne, to mistrovství světa. No a my se spojíme přímo s Mexikem a tedy s naším reportérem Lukášem Michalíkem. Dobré ráno.
2: Krásné ráno do Česka.
1: Tak možná se na úvod zeptám, jaké je Mexiko, protože vím, že třeba jeden z našich dalších reportérů, Mikuláš Jáša, ten už to zná v Mexiku, protože už tam přímo byl, ale pro tebe, Lukáši, pokud se nepletu, je to tam premiéra, tak jak to na tebe zatím působí?
2: Je to pro mě premiéra a ty pocity jsou takové smíšené. Určitě se tu necítím tak bezpečně jako ve Spojených státech. Samozřejmě člověk to slýchal všude kolem, že si musí dávat pozor v podstatě na cokoliv, že jako člověk, který je zde coby turista a nemluví španělsky, tak jste snadným terčem a byste se stal obětí nějaké nekalosti. A už když jsme vlastně vystupovali na letišti Guadalajara, tak to na mě trochu dýchlo. Spousta federálních policistů, která se snažila hlídat, řekněme, taxikáře, kteří nejsou úplně poctiví, takže tam byl poměrně chaos. Někteří ti taxikáři v podstatě na černo brali do svých aut klienty a ujížděli vlastně, aby je policisté nedohonili, takže to nebylo úplně, řekněme, příjemné a člověk si hned říkal, kde to vlastně je. Je to taková divočina tady. Na druhou stranu jsme tu potkali i spoustu milých lidí. Když jsme jezdili my některými taxíky, tedy od určité taxislužby, kterou tady lidé doporučují, že ta je v pořádku, tak ti byli velmi milí. Co je tedy samozřejmě takovou slabou stránkou Mexičanů, když oni to tak asi nevnímají, tak to je angličtina. Oni tou angličtinou moc nevládnou. Na druhou stranu Mikuláš Jáša mě v podstatě překvapil svojí slušnou znalostí španělštiny, takže se zvládáme nějakým způsobem domluvit a ti lidi, se kterými jsme přišli do kontaktu my, tak jsou milí, zajímají se, ptají se a tak to je v pořádku.
0: Z různých stran jsme řešili i slyšeli názory na tu nadmořskou výšku, která tedy v Guadalajaře by měla být nějak shodná s tím, když třeba člověk vyleze na sněžku, a taky vlastně názory na to, zda je lepší v té nadmořské výšce být déle kvůli aklimatizaci, anebo za třeba ten styl vyrazit tam a zase odjet rychle, jestli to také není příhodné. Tak co česká fotbalová repre, jak tam vlastně už dlouho je a jaký je ten její program přímo v místě dnešního utkání s Jižní Koreou?
2: Češi přiletěli až tedy v den tiskové konference, takže dnes, pokud tedy mluvím ještě v mexickém čase, u nás je teď tedy lehce před půlnocí, takže v M-1, jak se říká tou fotbalovou terminologií, den před utkáním, právě kvůli tomu, že měli od odborníků poraděné, aby, nebo pora, teď nevím, jestli jsem použil správné slovo, zkrátka odborníci jim radili, že bude lepší, když budou co nejkratší dobu v té nadmořské výšce, že to tělo nedostane takový šok. Samozřejmě oproti tomu mají Korejci velkou výhodu, protože oni strávili už to vysokohorské soustřední od 19. května v Utahu v Salt Lake City, takže na to jsou lépe připraveni. Ladislav Krejčí mluvil o tom, že v podstatě ještě vůbec neví, že jsou hrozně krátce tady v místě toho zápasu. Navíc my jsme s ním měli možnost mluvit před tréninkem. Já můžu hodnotit jenom svoji vlastní zkušenost pro běžného člověka, který chodí po Guadalajáře a nevyvíjí žádnou převratnou fyzickou aktivitu, tak to v podstatě není rozdíl žádný. Ale samozřejmě něco jiného je, když se jen procházíte městem a když máte předvádět nějaký výkon na hranici možností. Takže uvidíme, jak to bude vypadat zítra.
1: No a zítra tedy zápas Česko-Korea z toho našeho českého pohledu, českém čase ve 4 hodiny ráno, tedy v pátek. Mě by zajímalo, jak to tam vnímají Korejci, jestli jste byli tedy na tiskové konferenci, kdo je vlastně favoritem, protože když jsem se díval na Optu, což je tedy taková ta společnost, která sbírá různá data, tak ta mírně favorizuje Koreu, tak myslíš si vlastně to samé, nebo jak ty to vidíš?
2: Já nejprve začnu tedy Korejci. Na tiskové konferenci byli trenér Hong Myung-po a největší hvězda jeho Korejců Son Heung-min, který nastupoval dlouho za Tottenham, je to kapitán toho týmu. Líbila se mi odvaha trenéra jeho Korejců, který mluvil o tom, že jeho tým by měl mít být vyladěný na 100% a měl by zvítězit. To je jednoznačné stanovisko, zatímco od Sona to byl v podstatě festival frází, tam jsme se moc zajímavého nedozvěděli. Každopádně, co se týče mého pohledu, tak já bych favorizoval taky jeho Korejce, tím spíš, když jsem viděl tu generálku proti Guatemale, hlavně v prvním poločase mě čeští hráči nepřesvědčili vůbec. Myslím si, že jeho Korejci budou mít více ze hry, zároveň budou lépe připravení na tu nadmořskou výšku a z mého pohledu teda jsou favoriti, byť jsem se bavil třeba s jedním jeho korejským novinářem dnes před tiskovou konferencí a ten zmiňoval, že Asiati mají před tím dnešním zápasem s Čechy strach a ten strach plyne hlavně proto, hodně se o tom mluví, že Češi jsou silní ve vzduchu, že mají zkrátka výškovou převahu a že by mohli hrozit po standardních situacích, což je i z mého pohledu jedna z mála zbraní, kterou český tým proti jeho Korejcům má, protože s balónem podle mého moc rád nebude.
0: To říká Lukáš Michalík, jeden z našich tří reportérů, kteří jsou přímo v dějišti mistrovství světa, reportéru Radiožurnálu Sport, jinak tam je taky zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba, který vlastně přinesl jeden z rozhovorů, co jsme mohli i si vlastně poslechnout s jedním zástupců České ambasády ohledně počtu třeba i fanoušků v dějišti. To se asi bude Lukáši dost lišit, protože prý jeho Korejci tam mají obecně dost široké zastoupení v Mexiku.
2: Určitě jeho Korejců tu je celá řada. Já můžu hlavně tedy srovnávat ty novinářské výpravy. Skutečně jeho korejských novinářů je tu hrozně moc. Já si myslím, že to jsou vyšší desítky. My jsme tedy v silném počíslení, co by čeští novináři. Co se týče fanoušků, nevím, kolik jeho Korejců by mělo být na tribunách. Každopádně ptal jsem se vedení národního týmu na to, kolik českých příznivců by mělo být na stadionu Akron v Guadalajáře. Dostal jsem odpověď něco mezi 3 a 6 tisíci. Nemají asi úplně přesné informace. Každopádně tisíce fanoušků, tedy těch českých, by na dnešním utkání Česko-Jižní Korea mělo být.
0: To říká Lukáš Michalík, kterého zdravíme do Guadalajary a moc děkujeme za rozhovor.
2: Díky, naslyšenou.
0: No připomínám, že tedy ten zápas Česko-Jižní Korea na mistrovství světa začíná 12. června, tedy zítra ve 4 hodiny ráno a pochopitelně máme velmi bohatý program i před mistrovstvím světa. Už dnes po 10. hodině uslyšíte desítku Pavla Horváta, ve které se budeme věnovat konkrétně tomuto duelu. No a pak myslím, že ve 21 hodin bude takový speciál obecně věnovaný celému tomu šampionátu a právě to bude předcházet úvodnímu zápasu Mexiko-Jižní Afrika.
1: Tak, respektive ten zápas začíná v 21 hodin, takže ten speciál se dá očekávat před tím zápasem, takže hodně speciálů, protože mistrovství světa ve fotbale to je speciální událost, těšíme se na to, Češi vstoupí do turnaje zápasem s Jižní Koreou zítra ve 4 hodiny ráno.

0: Slavná písnička kapely Queen, kdo ji uslyší po skončení fotbalového mistrovství světa, které dnes začne ve výšce víc než 2200 metrů nad mořem utkáním Mexika s Jihoafrickou republikou.
1: Slavný aztécký stadion v Mexico City se tak stane prvním, kde se bude hrát už třetí šampionát v historii.
0: 800 metrů níže a 500 kilometrů západněji v Guadalajaře vstoupí do turnaje i čeští fotbalisti proti Jižní Koreji.
1: S řídkým vzduchem se budou vyrovnávat hráči na obou místech. Horší je to v Mexico City, kam Češi zamíří k utkání s domácími za 2 týdny.
0: Už teď si účinky tamní nadmořské výšky vyzkoušel přímo v terénu náš zvláštní zpravodaj na mundialu.
2: 7 hodin ráno, ale na tomhle místě v Mexico City už supí stovky a stovky běžců v hloučcích i samostatně.
3: Ten park má 3 části, principy se tady můžete ztratit a strávit tady 2, 3, 4 hodiny bez problému.
4: Jakže je ten název, já ho nevyslovím.
3: Ten kopec se jmenuje Chapultepec, tedy Chapultepecký les.
4: A je tady i zámek.
3: Na něm pobýval po svém příjezdu císař Maximilián, náš habsburský.
4: Mým běžeckým parťákem je aklimatizovaný běžec, velvyslanec Česka tady v Mexiku, Tomáš Hart.
3: Já bych řekl, že jo, ale pořád to člověk cítí bez ohledu na to, jak je tady dlouho, tak jakmile se člověk dostane domů, třeba do Prahy, a jde si zaběhat v šárce, tak absolutně pozná po prvních 100 metrech, jak krev je klidnější, lépe se dýchá, člověk má nižší tepovou frekvenci než třeba tady v Mexiku, kde jsme na nějakých 2200-2300 metrů. De facto teď jsme výše než kdokoliv v České republice.
4: Tak jdeme na to.
3: Já to vlastně na tom říkám. Je to mexický Central Park.
4: Mexický Central Park, to je dobrý. Je pravda, že jako v New Yorku i několik věžáků odsud vidíme. Terén se nám začíná poněkud zvedat, ale je to krásné. Opravdu les, trošku jako botanická zahrada s dřevinami tady podél vydlažděné cesty. Tak, jsme na kopci, výhledy na mexické hlavní město krásné, ale připadám si, jak kdybych měl na každé noze činku a na hlavě závaží nebo traverzu. Důležitým faktorem je taky to, jak dlouho před výkonem jste do Mexika dorazili. Já jsem tady 1,5 dne, což je hodně podobné tomu, kolik času před začátkem obou mexických zápasů stráví ve vyšší nadmořské výšce čeští fotbalisti.
3: Se říká, že tak druhý den vlastně to na člověka tak nejvíce narazí, takže ta taktika přijet co nejpozději, tak mi to přijde rozumné, protože druhá varianta by byla být tady 2 týdny dopředu a jak mi říkali v tom fotbalovém klubu v Cancúnu, vlastně cokoliv mezi tím je nedostatečné.
4: Korejci jsou tady týden, což se může zdát jako výhoda, ale je to tady v tomhle smyslu asi dost drádné.
3: Já si myslím, že jo.
4: Tak, vydýchal jsem se, vysprchoval a mířím na sraz do restaurace s Jorchanem Varelou, to je sportovní lékař, který se specializuje na fyzickou zátěž ve velké nadmořské výšce. V restauraci běží v televizích fotbal a každý stůl je opatřený jednou vlajkou účastnické země letošního mundialu.
5: No tienen bandera Čeka.
6: No.
5: Alemana.
4: Českou nemají, tak si sedám ke stolku s německou vlajkou.
7: Los efectos máximos de altitud ocurren entre el tercer y séptimo día.
8: Maximální účinky nadmořské výšky se projevují mezi 3. a 7. dnem a můžou trvat až do 10. dne, kdy se tělo začíná aklimatizovat. Proto existují ty 2 strategie. Přijet buď dlouho dopředu, nebo na poslední chvíli. Nadmořská výška nevadí sprinterům na 100 metrů, jenže fotbal se hraje 90 minut. Očekávám, že mezi 70. a 90. minutou zápasů uvidíme dopady nadmořské výšky. Křeče, závratě i zvracení. Ale je velký rozdíl hrát v Guadalajaře a v Mexico City, které leží o víc než 500 metrů výš. Myslím, že proti Koreji Češi nemusí nevýhodu vůbec pocítit, ale Mexiko bude mít nadmořskou výšku jako 12. hráče.
7: Acabo de hacer un post en Instagram que dice que México jugará con 12 jugadores, no?
4: Vysvětluje Jorchan Varela, sportovní lékař, který mimo jiné spolupracuje s klubem Amerika, jedním z největších mexických fotbalových klubů. A nebude zřejmě náhoda, že mexický národní tým s hráči zvyklými na tyto podmínky, na velkou nadmořskou výšku, prohrál oficiální zápas na Azteckém stadionu jen 2x v historii. Teď tam zahájí letošní mundial zápasem proti Jihoafrické republice a v posledním zápase ve skupině ochutnají zdejší podmínky, zdejší nadmořskou výšku také Češi. Z Mexico City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom unijní rada. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Radiožurnál. Dušek včera do rady jmenoval například hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Hradec Králové ode dneška rozšiřuje zákaz pití alkoholu na veřejných místech. Nově ho vyhláška zavádí i ve čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Cílem je omezit opakované problémy spojené s hlučností a nepořádkem. Strážníci budou moct lidi, kteří alkohol na zakázaných místech konzumují, vykázat nebo pokutovat. Sport. Začíná fotbalové mistrovství světa. Český tým čeká úvodní duel zítra ve 4 hodiny ráno našeho času. Nastoupí proti Jižní Koreji. A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhé místo. Halová mistryně světa v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Jägerovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nebezpečí na dálnici D46 u Vyškova, kolony v Liberci. Na dálnici D46 ve směru z Prostějova do Brna dejte pozor na konci dálnice u Vyškova. Už v odbočovacím pruhu na D1 směr Kroměříž hlásíte kusy betonu na vozovce.
5: V odbočovacím pruhu směrem na Kroměříž jsou obrovský kusy betonu z protihlukové stěny. Kdyby do toho jenom vletěl, si rozbije auto.
4: Na místo teď dorazili policisté, budou to uklízet a je to v zatáčce, brzdí se na poslední chvíli dost prudce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy, kolona aktuálně od sjezdu na Velkou Bíteš 162. kilometru a stále se prodlužuje. Je to nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu, osobním zastavíte jen místy. A celé se to rozjede až v Brně v omezení na 196. kilometru. V Liberci je ucpaná silnice 35 u sjezdu na nákupní centrum Géčko. Nové omezení, zavřené levé pruhy v obou směrech. Kolona delší ve směru z Chrastavy od sjezdu na Friedland asi na 15 minut. A 35 je pak ucpaná ještě u Hodkovic, tam směrem na Turnov, kolona do 10 minut. A v Praze ranní špička kolony na obvyklých místech. Ucpaný je třeba Pražský okruh z D1 na letiště. Tam musí regulovat i vjezdy do tunelů. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ránu převažuje nad naším územím velká oblačnost, která se lokálně protrhává. Pozor si ale dávejte na mlhy, které se tvoří hlavně v údolích. A hlavně na severu a severovýchodě doznívá ještě déšť. Teploty se pohybují jen mezi 7 a 11 stupni. Ty nejvyšší se vyskytují hlavně na východě naší republiky. Přes den nás pak čeká proměnlivá, převážně ale velká oblačnost, zpočátku stále ještě s mlhami a v severní polovině i s deštěm. Během dne se rozšíří přehánky na celé naše území. Bude jich relativně hodně a překvapit nás mohou i bouřky. Srážkové úhrny pro dnešní den se pohybují do 20 litrů vody na 1 metr čtverečný. K večeru budou srážky ustávat a také se bude protrhávat oblačnost. Teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na jižní Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. V 1000 metrech na horách dnes čekáme teplotu jen kolem 9 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásné ráno, je 7 hodin 37 minut, když se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny, tak 27. Kai Havertz, kterého možná pamatujete i z nedávného finále fotbalové ligy mistrů, ve kterém se stal druhým hráčem v historii, který za anglický klub dal druhý gol ve finále. On před 5 lety dal za Chelsea při vítězství Chelsea v lize mistrů, teď za Arsenal a nakonec mu to nevyšlo. Známý taky milovník zvěře a chovatel oslíků, tedy dneska slaví narozeniny už co by člen německé reprezentace, která se taky chystá na fotbalové mistrovství světa.
1: No a když jsme u těch narozenin, tak přidám ještě jedno jméno, a to Jessica Foxová, což je australská vodní slalomářka, samozřejmě extrémně známá, trojnásobná zlatá olympijská závodnice, takže taky přejeme všechno nejlepší k narozeninám, pokud se nepletu, tak už je 32 let, takže gratulujeme, všechno nejlepší a můžeme pokračovat dál?
0: Ano, máme tady připravený sportovní přehled, jenom samozřejmě musíme ještě nějakým způsobem vyzkoušet mikrofon, tak věřím, že Tomáš Petr se s námi slyší. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Slyší.
0: Tomáš Petr je tady, tak pojďme na sportovní přehled.
2: České fotbalisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa. V noci na zítřek se v mexické Guadalajaře utkají s Jižní Koreou. Největší hvězdou asijského výběru je kapitán a někdejší hvězda Tottenhamu Heung-min Son, kterého za největší hrozbu považuje i trenér národního týmu Miroslav Koubek.
3: Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc. Víme, že to je legenda v Koreji. Obecně Korea disponuje především kvalitou v těch ofenzivních pozicích. Nemá jenom Sona, ale má další výborní hráče na těchto postech. Tam samozřejmě hrozí největší nebezpečí pro nás. Jak klukům věřím, že jsou schopni vynikající korejský útočníky pokrýt.
2: Souboj českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport mistrovství světa zahájí už dnes ve 21 hodin duel domácího Mexika s Jihoafrickou republikou.
1: Fotbalisté Portugalska v generálce před šampionátem porazili Nigérii 2-1. Anglie si poradila s Kostarikou 3-0, přestože zápas v Orlandu začal kvůli bouřce a podmáčenému trávníku o hodinu později.
2: Fotbalový trenér Roman Skuhravý změnil v šance lize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. Skuhravý pro klubový web řekl, proč nabídku Baníku přijal, i když byl s vedením Slovácka domluvený na prodloužení smlouvy.
4: Touha pracovat v klubu, který má zázemí, ambice, fanoušky, to byly ty moje prvotní myšlenky, ale já neočekávám to, že mě lidi okamžitě budou milovat, respektovat, protože o to si nemůžete říct. To prostě musíte získat a musíte to získat prací.
2: Ostravští fotbalisté po sezóně pravděpodobně přijdou o Ondřeje Krejčfalušiho. 22letý obránce má ve smlouvě výstupní klauzuli, kterou chystá aktivovat jeden zahraniční zájemce, uvedl na klubovém webu šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.
0: Pojďme na tenis. Karolína Plíšková postoupila po skreči Viktorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Třetí nasazená Kanaďanka, která si v úterý na londýnské trávě užila vítěznou čtyřhru po boku legendy Seriny Williamsové, vzdala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Někdejší světová jednička Plíšková vyhrála první set 6-2 a ve druhém byl stav 3-4.
1: Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44leté tenisové legendy Seriny Williamsové čtyřhru na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po 4leté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times. Před startem na londýnské trávě oslovila držitelka 23 Grand Slamových trofejí ke spolupráci světovou deblovou jedničku Kateřinu Siňakovou, tak ale kvůli odlišnému programu odmítla.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila na diamantové lize v Oslu druhé místo. Česká atletka tentokrát nepokořila hranici 50 sekund, za kterou zaostala o 13 setin, ale nestačila pouze na domácí Jägerovou. S časem ani výsledkem spokojená nebyla a taky s počasím. Běželo se ve 13 stupních, ale Lourdes Gloria Manuel to brala jako dobrý trénink na mistrovství světa, které bude hostit anglický Birmingham.
5: Na to, že ty podmínky prostě nebyly tak, jak jsem si přála, není to něco, na co jsem zvykla, tak jsem si aspoň mohla vyzkoušet něco nového. Může mě to zase potkat v Birminghamu. Takže se jenom snažím takhle projít tu diamantovou tour a vyzkoušet si prostě co nejít závodu můžu, abych se trochu naladila na to dospělácký závodník.
2: Oštěpařka Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila na diamantovou ligu 8. místem a výkonem 55,94 metru. Znovu vyhrála Číňanka Jen Ciyi.
1: Hokejový šampionát by se po 7 letech mohl vrátit do Česka. Svaz usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě mohou přihlášku podat. Zájem o pořádání mistrovství světa Radiožurnálu potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.
6: Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čím jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027.
0: Basketbalisti New Yorku Knicks po rekordním obratu ze ztráty 29 bodů ve finále NBA porazili San Antonio Spurs 107-106. Knicks tak dělí jedna výhra od prvního titulu od roku 1973.
2: Ski alpinismus má velkou šanci, že zůstane součástí zimních olympijských her i v roce 2030 ve francouzských Alpách. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru navrhl zařadit sport, který měl premiéru letos v Itálii, dodatečně do programu. Na zasedání za 2 týdny se má také jednat o olympijské budoucnosti severské kombinace, která zatím není v programu her potvrzena.
0: Tolik na závěr sportovního přehledu, který připravil na úvod 11. června Tomáš Petr. Moc děkujeme.
2: Hezký den.

0: Slyšeli jste na Radiožurnálu Sport před chviličkou o turnaji tenistek v Queen's Clubu, kde Karolína Plíšková získala skalp výborné hráčky Kanaďanky Bokové a navzdory tomu, že to bylo po skreči, tak přece jenom první sadu vyhrála 6-2. A myslím si, že má teď možnost být i sebevědomá před tím dalším duelem, ve kterém teoreticky může narazit na českou soupeřku, Adame.
1: Je to přesně tak, já jenom se ještě vrátím k tomu zápasu s Bokovou. Karolína Plíšková potom v rozhovoru na kurtu zmiňovala, že se Boková zlepšovala, že to mohl být hezký zápas, ale samozřejmě takhle vyhrát nechce nikdo. Monom Boková nějaký podklouzla noha při pohybu směrem doprava a tím pádem si nějak hnula s kolenem, takže doufejme, že to nebude nic vážného. Každopádně k tomu, co si říká, ty, tak dnes, když Marie Bousková porazí Chorvatku Vekičovou v Londýně a zatím je ten zápas rozehraný, ale přerušený kvůli dešti, za stavu 5-6 v prvním setu z pohledu Bouskové, ale Bousková jde podávat, takže pokud udrží své podání, bude to tiebreak a pokud potom Bousková tedy zvítězí, tak se právě potká s Karolínou Plíškovou v dalším kole turnaje v Londýně, to znamená už ve čtvrtfinále.
0: Ne, mě pobavilo to, jak jsi říkal, že jde podávat, jak je to vlastně přerušené, tak to pořád ona má nakročeno k tomu podání už několik hodin, ale věříme, že se to zdárně dohraje a Bouskové se vydaří postup do toho zmiňovaného zápasu s Plíškovou. Hertogenbosch, Nizozemsko, tráva a také turnaj ovlivněný nepřízní počasí. A vlastně zápas jedné z českých zástupkyň, který nakonec ale nedopadl. Nikola Bartuňková po dohrávaném zápase s Belgičankou Van de Winklovou tedy padla po téměř 3hodinové bitvě, která tedy na hřišti trvala 3 hodiny, ale dohromady také daleko déle a vypadla tedy v prvním kole.
1: No a kdyby nevypadla, tak by mohlo dojít k dalšímu českému souboji, protože právě Van de Winklová se dnes utká s Barborou Krejčíkovou tedy v Nizozemsku v osmifinále, začne to někdy popoledni, takže určitě i o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
0: No a dneska se ještě můžete těšit, pokud sledujete tenis, také na druhé kolo turnaje mužů ve Stuttgartu na trávě, protože tam se představí poprvé od prohraného prvního kola na Roland Garros Jiří Lehečka.
1: Přesně tak, osmifinále, to by mělo taky začít kolem poledne, no a jeho soupeřem bude Australan James Duckworth, tedy 79. muž světového žebříčku. A ještě taky připomenu, že ten turnaj ve Stuttgartu je taky zajímavý tím, že se vlastně vrací Nick Kyrgios, který úspěšně zvládl tedy ten návrat a teď ho čeká zápas taky osmifinále ve Stuttgartu proti Japonci Shimabukurovi.
0: Krásně si to řekl, evidentně japonštináři byste by byli nadšení. Věříme, že nepřízeň počasí nezasáhne do fotbalového mistrovství světa ani do jedné velké krásné sportovní události, která tady bude příští týden.
2: Ostrava přivítá 16. června nejprestižnější český atletický meeting.
3: Na 65. ročník Zlaté tretry dorazí opět hvězdy světové atletiky a fanoušky budou ze sedadel zvedat nervy drásající souboje.
4: Poslední dvě překážky pár, ale dotahuje holové. Nakonec toho bude velké drama a bude muset asi rozhodovat foto finish, jo, protože holové zaškobrzlo na poslední překážce a nakonec Bert měl velmi silný závěr.
3: Na stadionu ve Vítkovicích se opět ukáže domácí špička
2: a tleskat budou diváci i elitním atletům z různých koutů světa.
4: Teď Armand Duplantis 6.13 a poprvé překonává Armand Duplantis bez problémů. Nový rekord meetingu, to byl parádní skok.
3: Hlavní hvězdou letošního ročníku bude výjimečný americký sprinter Lyles. Osminásobný mistr světa poběží netradiční závod na 150 metrů.
2: V Ostravě budou v úterý 16. června i naši reportéři.
3: A o nic podstatného tak nepřijdete.
2: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Zlatá tretra tedy příští týden, teď ovšem 7.52 další díl našeho seriálu, ve kterém vlastně ukrajujeme takový ten krajíc příslovečný před velkým úspěchem, než ho celý dojíme, tak bude 20. června.
1: Ano, ten úspěch před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa, byl to titul mistrů Evropy a tak si tedy symbolicky procházíme den po dni a v kalendáři a tedy i rozhlasovém archivu se teď přesouváme do 11. června roku 1976.
5: S aktualitou z Ostravy se nám přihlásil náš zpravodaj Oldřich Černý. Ostravské výstaviště prožilo dnes opět jednu zatěžkávací zkoušku. Dlouho a s velkým zájmem očekávanou celostátní výstavu za socialistické životní prostředí spatřili dnes první tisíce návštěvníků. Zástupy lidí se zde tvořili dlouho před 9 hodinou dopolední.
6: 11. června roku 1976 se někdo mohl těšit na výstavu v Ostravě, někdo zase na další díl seriálu o pánovi s buřinkou, který se uměl proměňovat v malou dřevěnou figurku. A někdo byl nejvíc vydavý na závěrečnou nominaci fotbalistů Československa pro závěrečný turnaj mistrovství Evropy. Národní tým se zrovna vracel ze soustředění v Tatrách a 4 hráči na něm byli v uvozovkách navíc. Pro trenéry Václava Ješka a Josefa Vengloše to byla jistě nevděčná role, zřejmě i těžké momenty pro reprezentanty, kteří se nakonec do kádru nevešli. A těžko říct, jestli jim mohl náladu ten den zlepšit poslední odstavec reportáže československého sportu s názvem Když pivarník knokautoval panenku. Redaktor František Černoch psal na úvodní straně deníku velmi poutavě o tom, jak pivarník knokautoval panenku, myšleno při tenisovém zápase, a prozradil i některé další detaily z horského soustředění. Vyprávěl čtenářům, že i když se fotbalisté v Tatrách snažili rozptýlit na kurtu, u karet nebo knížky, tak stejně museli myslet na 16. června, kdy se měli v Záhřebu utkat v semifinále s Nizozemskem. A někteří také právě na pátek 11. června, kdy trenéři zuží 22 na konečnou 18.
7: Než odjížděli, pravila jistá pracovnice z fotbalového svazu. Berte to sportovně, v pátek nasednete v Popradu do letadla, 4 dostanou padáky, vyskočí nad Prahou a zbytek frčí dál.
6: Psal s nadsázkou reportér František Černoch s tím, že nahoře bylo soustředění v Tatrách a dole bude mistrovství Evropy v Jugoslávii 16. a pak 19. nebo 20. června, to podle toho, jestli tým postoupí do finále nebo bude bojovat o bronzové medaile.
7: Dnes odpoledne budeme znát o něch 18 pro středu a sobotu či neděli. Každý z nich nechá tam dole na jihu duši. To si slíbili tady, nahoře.
6: Teď se ještě fotbalisté krátce rozjíždějí domů a 18 z nich se bude 13. června znovu hlásit na reprezentačním srazu v motelu Stop v Košířích. Jako náhradníci zůstali pod čarou Michalík a Slaný z mistrovského Baníku, Štambacher z Dukly a Barmoš z Interu. Do Jugoslávie tak poletí brankáři Viktor a Wenzel. Hráči do pole Pivarník, Dobijáš, Ondruš, Josef Čapkovič, Biroš, Jurkemik, Gek, Panenka, Moder, Polák, Masný, Švehlík, Nehoda, Veselý, Herda a Galis. Největší zastoupení v týmu má bratislavský Slovan, 7 fotbalistů a k tomu ještě asistent trenéra Václava Ješka Josef Vengloš. 14 z 18 budoucích mistrů Evropy se narodilo na Slovensku.
8: My jsme byli vtedy ozaj velmi dobrá partie a problém mezi Čechmi a Slovenky to nikdy nebylo.
6: Vypráví postupně Ladislav Jurkemik.
9: Zpočátku byly i také názory, že zbytočně je tam veľa zo Slovana.
6: Jan Švehlík.
9: Ale napokon to pochopili, že v tom čase, keď hovoríme o tom roku 76, alebo aj predtým kvalifikácia, tak Slovan bol na špičke československého fotbalu, takže bolo to opravnené, že tam bolo hodne slovanistov.
6: Alexander Wenzel.
10: Vtedy sa nerobil ten rozdiel, že je tam väčšina Slovákov. To neexistovalo v tejto partii.
6: A Antonín Panenka.
11: Kolo toho 76. roku tam byla vynikající atmosféra, tam prostě jako jsme byli všichni neskuteční kamarádi, pomáhali jsme si jeden za druhého a tak dále. Takhle.
6: Finále mistrovství Evropy tady bude za 9 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa, Lesy ČR a skupina Vance Construction CS.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Je 8 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Začíná fotbalové mistrovství světa, zřejmě největší sportovní akce na světě. V Německu začíná soud kvůli dovozu nelegálního odpadu do Česka. Nové omezení brzdí provoz v Liberci na silnici 35 a bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, teploty do 18 stupňů.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Začíná zřejmě největší sportovní akce na světě, fotbalové mistrovství světa. Zahájí ho v Mexico City zápas domácího týmu s Jihoafrickou republikou. Další duely hostí i Spojené státy a Kanada. Výkop úvodního utkání je v 9 hodin večer českého času. Mexičané se na šampionát s rekordní účastí 48 týmů těší. Část z nich ale před startem turnaje upozorňuje na závažné problémy své země.
7: Mexiko, co by nejfotbalovější spořadatelský zemí přivítá šampionát v katedrále, jak historik fotbalu ze zdejší univerzity Carlos Calderón i další Mexičané nazývají Aztécký stadion. Titul mistra světa tu slavili Pelé z Brazílii i Maradona s Argentinou a jde o první hřiště v dějinách, kde se koná zápas už třetího mundialu. Nadšení Mexičanů ale není všeobecné. Učitelé z celé země i další demonstranti už týden v hlavním městě i kolem stadionu protestují. Chtějí lepší platy a důchody, důstojné zacházení s uprchlíky nebo řádné vyšetřování únosů svých příbuzných. Podle Národního registru je v Mexiku nezvěstných přes 130 tisíc lidí. Z Mexico City Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Český tým vstoupí do šampionátu zítra ve 4 hodiny ráno našeho času zápasem proti Jižní Koreji. A k tomu řekneme víc ve sportovní části těchto zpráv. V bavorském Vajdenu začne za hodinu soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do České republiky. Skončil třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v brněnských Horních Heršpicích. Obžalobě čelí majitel firmy Rod International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku.
8: Hornofalská vláda po dohodě s českým ministerstvem životního prostředí většinu odpadu na vlastní náklady odvezla a částku vymáhá po obviněné firmě. V Brně ale stále zůstává několik desítek tun materiálu, ke kterému chybí dokumenty a jeho původ tedy není potvrzený. Případ vyšetřuje i česká policie. V souvislosti s tím obvinila 4 lidi a 4 firmy. Podle policie šlo o organizovanou skupinu, která měla uložení odpadu mezi lety 2024 a 2025 zajišťovat. Šimon Franz, Radiožurnál.
5: A s naším reportérem se v ranním Radiožurnálu spojíme po 8:30. V Hradci Králové druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Večer na něm vystoupí americká skupina Limp Bizkit, která se proslavila díky kombinaci metalu, hip-hopu a alternativního rocku. Z českých interpretů se představí třeba rapeři James Cole a Idea, kteří letos získali 2 ceny Anděl. 31. ročník Rock for People skončí v neděli koncertem kapely Iron Maiden.
9: Sport. Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. V noci na zítřek na úvod skupiny nastoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Národní tým čeká zápas v nadmořské výšce zhruba 1600 metrů. Trenér Miroslav Koubek už se ale tímto tématem

0: příliš zabývat nechce.
1: Je to věčné téma, že to evergreen. My víme, že určitý věci v tomto směru jdou proti nám, ale my jsme rozhodnuti si jakékoliv negativní myšlenky a pochybnosti nebrat do hlavy. Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
0: Utkání Česko-Jižní Korea má výkop v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Brna a kolonie na 35 v Liberci. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy dnes velmi silný provoz. Kamiony poprvé zastavují už na 157. kilometru a roztrhaná kolona se sune až do Brna. Osobním autem zastavíte v levém pruhu jen místy. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Lány. Na 18. kilometru je zúžení a postojíte do 10 minut. Pozor dejte na silnici 37 z Pardubic do Hradce Králové. Před sjezdem na Hrobice se převrátilo auto.
4: Je tam auto na střeše, příkopě, nepřikáží to provozu. Akorát, že se to tam lidi koukají a na prudko brzděj.
3: A na místo jedou i hasiči, tak uvolněte cestu. Silnice 35 je ucpaná v Liberci v obou směrech. U sjezdu k nákupnímu centru Géčko zúžení a zdržíte se asi 15 minut, jak na Chrastavu, tak i směrem do Prahy. A na 35 se budete pak 10 minut popojíždět taky před Hodkovicemi směr Turnov. A ještě jednou z 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova čekejte kolony u Zašové omezení a zdržíte se asi 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude většinou velká oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, večer by měly ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9. Vítr bude v bouřkách zesilovat, večer pak zeslábne. Tolik zprávy.
6: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Vstupujeme do třetí vysílací hodiny ve čtvrtek 11. června.
7: Krásné dobré ráno. Tím největším tématem je určitě začátek fotbalového mistrovství světa, zápas Mexiko, Jihoafrická republika od 21 hodin a potom ráno, zítra tedy od 4 hodin Česko-Korea. Češi po 20 letech na světovém šampionátu.
6: Budeme vás se snažit nalákat na šampionát i četnými rozhovory i v téhle hodince. Adame, už za chvilku budeme mluvit s účastníkem mistrovství světa 2006.
7: Přesně tak, s Davidem Rozehnalem. Vlastně já se dívám teď na soupisku Česka z toho roku 2006, konkrétně na obránce a tam kromě Davida Rozehnala máme taky Tomáše Ujfalušiho, Pavla Mareše, Martina Jiránka, Marka Jankulovského, Zdeňka Grigeru a Radoslava Kováče. A i s Radoslavem Kováčem si budeme v následující hodině povídat, ale jako první tedy na řadu přijde tehdejší hráč Paris Saint-Germain David Rozehnal.
6: Tak za chviličku poslouchejte, přejeme dobré ráno.
2: Radiožurnál Sport.
8: Jan Pěruška a Adam Procházka. Hey!

0: Hodně energie od kapely Alice Cooper v našem vysílání v 8 hodin 10 minut. Teď ovšem téma mistrovství světa ve fotbale. To letos hostí Mexiko, Kanada a Spojené státy americké.
1: Po 20 letech se tam představí česká reprezentace. V noci na zítřek nastoupí proti Jižní Koreji. Českého času podle datumu tedy přesně 20 let od prvního zápasu na turnaji, který v roce 2006 hostilo Německo.
0: A byl u toho tehdy jako obránce David Rozehnal. Právě David Rozehnal je teď s námi ve spojení. Přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: 12. června 2006, to je tedy ten den, kdy jste vyhráli 3-0 nad Spojenými státy. Vy u toho, stejně jako u dalších zápasů, jste byl 90 minut na hřišti. Konkrétně na tohle utkání hrané v Gelsenkirchenu máte asi příjemné vzpomínky, že ano?
2: Určitě mám. Bylo to zahajovací utkání mistrovství pro nás. Samozřejmě vždycky to první utkání je důležité, začít skupinu dobře. To se nám povedlo, myslím si, že i po hezkém výkonu a i výsledku, takže jsme byli trošku namlsaní.
0: Ano, fanoušci byli určitě taky, jsou to krásné vzpomínky na to vítězství 3-0 nad USA. Nicméně pak tým Karla Bricknera už další body nepřidal, podlehl Ghaně a Itálii. Takhle zpětně určitě jste o tom uvažoval i mluvil několikrát v životě. Nicméně v jakém z těch utkání byly třeba nějaké šance na body a tím pádem i na postup?
2: Těžká otázka, jednoduchá odpověď. Určitě v obou dvou utkání byla šance na body a i na postup. Myslím si, že jsme nezvládli utkání proti Ghaně, protože to se nám nepovedlo i výsledkově, i herně. Myslím si, že jsme prostě propadli a Ghana určitě byla v tomhle utkání lepší, běhavější, efektivnější, takže to nás si myslím srazilo a potom poslední utkání proti Itálii, to bylo kdo z koho, i tam byla šance vyhrát. Samozřejmě to dopadlo tak, jak to dopadlo proti silnému soupeři, který měl nabitou soupisku a bohužel se nám to nepovedlo.
1: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s bývalým reprezentantem Davidem Rozehnalem. Před sebou máme mistrovství světa, kam se Češi od té doby, od roku 2006, po 20 letech probojovali poprvé. Jakým způsobem vůbec budete turnaj sledovat? Máte už nastavený budík?
2: Ještě ne, ještě přemýšlím, jestli si ho nastavím, ale myslím si, že určitě ano. Chtěl bych, budu sledovat určitě zahajovací utkání dneska večer a určitě bych chtěl na Čechy vstát. Bude to těžký, ty utkání, které se hrajou bohužel brzy ráno, ale jsem fanoušek, jsme fanoušci, tak si myslím, že to stojí za to. Přece jenom na mistrovství světa nebýváme často, je to po dlouhé době a nejbližší zase možný termín je za 4 roky, doufejme. Takže budu se snažit vstávat, určitě na naše utkání ano.
0: Ano, Češi hrajou s Jižní Koreou ve 4 ráno. V rámci té statistiky po 4. v historii. Vám se ta předchozí 3 klání vyhnula. V nároďáku jste tedy proti Jižní Koreji nenastoupil. Nicméně s jejich fotbalem nebo fotbalisty máte nějakou zkušenost? Co čekáte od toho duelu?
2: Očekávám kvalitního soupeře. Myslím si, že na mistrovství není slabého soupeře. Mistrovství je specifické v tom, že je to turnaj, je to jiný formát než liga. Příkladní, kdy máte spoustu příležitostí prostě nazbírat body v průběhu celého roku a tady je to kdo z koho. Takže myslím si, že to bude fyzický zápas. Věřím tomu, že naši kluci do toho hrají všechno a že se ukážou samozřejmě, ale nebude to lehký. Myslím si, skupina vypadá lehce, ale jak říkám, je to mistrovství a bude těžké sbírat body. Ale věřím v postup a myslím si, že tohle by měl být náš cíl.
1: A ještě jedna otázka na Davida Rozehnala ve vysílání Radiožurnálu Sport. Česko na mistrovství světa tehdy před 20 lety, tedy v roce 2006, hrálo po 16 letech a těšilo se v Německu obří divácké podpoře. Na zmíněném zápase se Spojenými státy bylo snad 18 000 fanoušků, není se čemu divit, bylo to blízko. V tomhle ohledu to bude mít současný národní tým o něco chudší, tolik lidí se do zámoří, ať už kvůli daleké nebo nákladné cestě nedostane. Je to určitý handicap, protože vlastně Korejců podle informací, co máme tam, naopak bude poměrně hodně.
2: A může se stát, že to může být, ale na druhou stranu věřím, že stadiony doufám budou plné,

0: a obecně ta atmosféra na vás dýchne. A já si teda upřímně musím říct, že cítili jsme fanouškovskou podporu, ale jakmile začne zápas, tak ta atmosféra vás pohltí. A upřímně, pokud je tam více fanoušků domácího nebo venkovního týmu, asi je to jedno. Pokud tam bude několik desítek tisíc fanoušků na mistrovství světa, tak věřím, že ti hráči to až zase tak nevnímají. Samozřejmě je to příjemnější, když vás pozbuzují vaši vlastní fanoušci a doufejme, že po vítězném utkání si můžete s nima oslavit 3 body, ale obecně ta atmosféra je skvělá na mistrovství světa nebo Evropy a ten hráč, nebo já jsem to aspoň takhle nevnímal.
1: David Rozehnal, majitel 60. reprezentační startu, který se představil na 3 velkých turnajích s českou reprezentací, a to včetně turnaje mistrovství světa 2006, byl teď s námi ve vysílání. Moc vám děkujeme za váš čas a přejeme, ať si dobře užijete nadcházející mistrovství světa ve fotbale.
0: Děkuju, pěkně jen přeju.

0: Další fotbalové téma ve vysílání radiožurnálu Sport, ne sice k mistrovství světa, ale myslím, že taky pořádně zvučné v českém prostoru, protože Baník Ostrava nově povede trenér Roman Skuhravý.
1: Ten opustil Slovácko, tam působil od loňského podzimu. Klub z východní Moravy na konci května zachránil v baráži proti Artisu Brno. Hráčům před dvojzápasem prý řekl, že bude pokračovat. Nicméně pak rozbíral na tiskovce, co ho dělí od prodloužení kontraktu v klubu.
2: Já jsem měl jasný požadavek, že prostě chci vidět u Slovácka ambici.
3: Je to teda ta vaše podmínka, abyste pokračoval, nebo jak?
2: Jednoznačně. Tam jde o délku smlouvy, protože oni chtějí dlouhodobý kontrakt a já chci jenom roční kontrakt, protože prostě během toho roku chci vidět, jak Slovácko bude přemýšlet a jaký kroky bude dělat.
0: Tohle říkal Roman Skuhravý na konci května, teď je 11. června a on je čerstvě trenérem Baníku Ostrava. Tuhle překvapivou trenérskou změnu probereme s naším ostravským reportérem Davidem Procházkou. Pěkné ráno, Davide.
4: Hezké ráno.
0: Tak prosím tě, proč nepokračuje v Baníku Josef Dvorník, když to vezmeme od téhle stránky?
4: No, samotného mi to překvapilo, protože Josef Dvorník v těch zápasech, které vedl jako hlavní trenér v závěru sezóny, tak třeba zůstával i po tiskové konferenci, když už byly vypnuté diktafony a povídal si s námi, představoval svoje plány, jak chce ten kádr oživit do další sezóny. Takže jsem počítal s tím, že bude pokračovat Josef Dvorník, že dostane šanci za odměnu. No, ale nakonec všechno jinak, co jsem se tak dozvěděl od Luďka Mikloška, tak prý Josef Dvorník ztratil důvěru na jaře, kdy podal výpověď, kdy vlastně už byl na řadě po Pavlu Hapalovi, když Pavel Hapal končil v té první reprezentační přestávce po konci v evropských pohárech, tak Josef Dvorník byl vážně ve hře, ale nakonec na poslední chvíli se klub rozhodl pro Tomáše Galáska. Pak když Tomáš Galásek končil, tak přišel Ondřej Smetana a v tu chvíli už Josef Dvorník to nevydržel, podal výpověď, chtěl odejít někam jinam po sezóně. A přesto dostal šanci na ty nejdůležitější souboje o udržení v ligové soutěži a přesto nepokračuje.

0: Takže z tohoto pohledu to nechápu, ale Luděk Mikloško, sportovní ředitel, se vyjádřil, že ztratil v tu chvíli důvěru, i když pak ji dostal stejně.
1: Jsme ve spojení s naším ostravským reportérem Davidem Procházkou, který sleduje Baník, který jenom za minulou sezonu protočil hned 4 trenéry. Teď je to 5. jméno za méně než 12 měsíců, to je děsivý poměr. Tak může angažmá Romana Skuhravého vydržet o něco déle?
0: Tak Roman Skuhravý podepsal víceletý kontrakt, myslím si, že by mohl vydržet déle, tak podobně jako Pavel Hapal, který vydržel přes 3 sezóny. Ale na druhou stranu jsem četl od fanoušků, když se majitel Václav Brabec vlastně po vyřazení v evropských pohárech tak v takovém obsáhlejším rozhovoru vyjadřoval, že nepůjde do rozstihů finančních s těmi velkými majiteli, že by sám mohl koupit 5 Beranů, Beran, který tehdy přestupoval, tak toho citoval, že by mohl koupit 5 Beranů, ale teď možná někteří fanoušci říkají, že se možná přeřekl, že měl na mysli 5 trenérů a ne 5 Beranů, tak je 5. trenér během necelého roku v Baníku Ostrava. Snad se ta situace stabilizuje a Roman Skuhravý je známý jako tvrdý trenér, neústupný, a myslím si, že bude mít v Baníku úspěch.
2: No, je to vlastně paradox, že i Skuhravého čeká v první české lize ta číslovka 5, tedy 5. angažmá u 5. klubu. Pro klubový web Baníku vysvětlil, proč nabídku od klubu přijal, i když byl ve Slovácku domluvený na prodloužení smlouvy.
3: Touha pracovat v klubu, který má zázemí, ambice, fanoušky, to byly ty moje prvotní myšlenky, ale já neočekávám to, že mě lidi okamžitě budou milovat, respektovat, protože o to si nemůžete říct. To prostě musíte získat a musíte to získat prací.
2: I Roman Skuhravý možná cítí, že Josef Dvorník byl fanoušky vnímaný pozitivně a včera jsme na sociálních sítích taky mohli se dočíst názoru, že vlastně tenhle krok nepřijímají až skoro fanoušci Baníku. A ostatně i to, že Baník teď bere Slovácku podle klubového webu domluveného kouče na další kontrakt, je zvláštní věc, Davide.
0: Je to tak, fanoušci zatím trenéra Skuhravého nepřijímají, stáli za Josefem Dvorníkem, ale Roman Skuhravý si myslím, že si to odpracuje, tak jak říkal v té zvukové ukázce. Je to, myslím si, úspěšný trenér, který dokázal všude ten tým nastartovat. Řekl bych, největší úspěchy zažil s Opavou, což je také trošku možná pro fanoušky dráždící faktor, že přichází trenér, který trénoval Opavu. No ale já si myslím, jak jsem říkal, myslím si, že si to časem sedne, vybere si snad správné typy hráčů, protože některé typy v té poslední sezóně chyběly, takové bojovnější, drsnější, především ve středu pole, kde Baník prohrával souboje, tak myslím si, že to byl i plán Josefa Dvorníka, teď je tedy na tahu Roman Skuhravý.
2: Který, jak říkal David Procházka, trénoval dříve v Opavě v roce 2017, co by druholigový klub dovedl až do finále českého poháru a v roce 2018 postupu do první ligy.
1: A Roman Skuhravý, když jsme u jeho jména, tak ten má za sebou tedy bohatou hráčskou kariéru, jak už jsme zmínili, a během ní odehrál na podzim roku 2007 zápasů za Baník. Tak Davide, vybavuješ si ho z té doby?
0: No, vybavuju si ho, ale musel jsem se podívat na ten počet zápasů, protože jsem si nebyl úplně jistý. Věděl jsem, že to byla nějaká krátká epizoda, 7 zápasů během podzimu, kdy se mu v Jablonci příliš nedařilo, ale přišel do Baníku, který se také zachraňoval. Sice měl ještě v útoku Milana Baroše před odchodem do Liverpoolu a třeba Martina Lukeše, ale jinak ta sestava byla trošku, řekl bych, béčková. A Roman Skuhravý nastupoval převážně na postu levého stopera vedle Marka Špilára. Hrálo se systémem 4-4-2 v té době, 4 obránci v jedné lajně. Tak Roman Skuhravý stihl jenom 7 zápasů, převážně bych řekl neúspěšných. Teď jsem se podíval třeba se Spartou, když hrál Baník doma, tak prohrál 1-5.
1: A už jsme to zmiňovali, že majitel Baníku Václav Brabec avizoval po té neúspěšné sezóně řadu změn v klubu. Na pozici výkonného ředitele rezignoval Michal Bělák. Kolik změn, Davide, ještě čekat?
0: No, myslím si, že teď už převážně jen hráčské změny. Odešel Almáši k Pozo, nejspíš odejde David Buchta, který nedostával prakticky na jaře žádnou příležitost. Myslím si, že to bylo i v plánu Josefa Dvorníka, aby se nastartoval někde jinde. Odešel Michal Bělák, výkonný ředitel, to už se spekuloval dlouho, protože to byl také terč fanoušků, protože je to zeď majitele Václava Brabce, ale v klubu údajně zůstane na nějaké poloprofi bázi, kdy se bude starat o ekonomiku, ale nebude mít tu funkci výkonného ředitele. No a Luděk Mikloško sice ještě pokračuje, ale už má spolupracovníka právě ze Slovácka, taky bývalého hráče Michala Kurdulu, který se zapojuje do té jeho funkce sportovního ředitele a patrně postupně ho v ní nahradí.
2: Josef Dvorník skončil ve fotbalovém Baníku Ostrava, naopak nastupuje Roman Skuhravý, jsme zvědaví, co zvládne s ostravským, můžeme říkat, velkoklubem. No a bude to sledovat taky z pozice reportéra radiožurnálu Sport David Procházka, kterému moc děkujeme za rozhovor. Davide, měj se hezky.
0: Naslyšenou, ten velkoklub tam byl správně.
2: Ano.

0: je 8:30. A zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
1: Rusko v noci znovu útočilo na Ukrajinu. V záporožské oblasti je podle guvernéra Ivana Fedorova nejméně 8 zraněných. Údery poškodily infrastrukturu. Naopak ruské úřady hlásí za noc sestřelení 330 ukrajinských dronů. Na jihu země v Krasnodarském kraji po úderu bezpilotních letounů začala hořet ropná rafinerie. Požár už je uhašený, na místě podle úřadů nejsou zranění. Na úřadu vlády dnes bude první ze 4 plánovaných schůzek kvůli přesunu některých agend na vybraná ministerstva. Šéfka úřadu Tinde Barta se odpoledne sejde s nespokojenými zaměstnanci. Schůzky se má zúčastnit i ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Barta setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Experti se změnou nesouhlasí. Obávají se, že přesun jejich agendy ohrozí. Odbory úřadu vlády zůstávají ve stávkové pohotovosti. V Pardubicích dnes vyhlásí chléb roku. O titul soutěžili pekaři z celého Česka. Porota letos vybírala z více než 140 vzorků. Hodnotila vzhled chleba, jeho chuť i vůni. Ochutnávky čekají i návštěvníky dnu chleba. Uvidí taky ukázky práce mistrů pekařů. Sport. Čeští fotbalisté vstoupí zítra brzy ráno našeho času do mistrovství světa. Od 4 hodin ráno je čeká duel proti Jižní Koreji. Radiožurnál Sport i Radiožurnál zápas odvysílají v přímém přenosu. 20-letý Američan Jacoby Tarp zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek. Hned v rozběhu na univerzitním šampionátu v Eugene se blízkl časem 12,75 sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na hradubické silnici a kolony v Liberci. Na silnici 37 z Pardubic do Hradce Králové popojíždějí kolony před sjezdem na Hrobice. Převrátilo se tam auto a v příkopu na střechu a zasahují hasiči. Průjezdný zůstal pouze jeden pruh. Silnice 35 je ucpaná v Liberci v obou směrech. U sjezdu na Géčko je zúžení a zdržíte se asi 10 minut, jak na Chrastavu, tak i směrem do Prahy. Na 35 se pak budete popojíždět asi 10 minut taky před Hodkovicemi směrem na Turnov. Silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy se ucpává v Byšicích. Je tam nehoda a projedete Kyvadlově. Na dálnici D8 čekejte kolony za Prahou směrem do Ústí nad Labem. Na 7. kilometru jsou silničáři a je tam menší fronta do 10 minut. V Praze ranní špička kolony na obvyklých místech. Dostud se ucpává Pražský okruh před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší je kolona směrem z D1 na letiště, tam regulují i vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut. A stále sledujeme D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Kolona kamionů před Brnem aktuálně od 168. kilometru. Osobní jedou pomaleji až od Kývalky a to zdržení pro osobní před Brnem je zhruba na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Počasí v Česku stále ovlivňuje vlnící se studená fronta, která na většinu našeho území přináší déšť, přehánky a také bouřky. A teploty, tak ty jsou a ještě budou podprůměrné. Včera dokonce padaly teplotní rekordy, pro změnu se týkaly nejnižších denních maxim. Jejich hodnoty přepisovaly hned na 21 meteorologických stanicích, které měří teplotu alespoň 30 let. Nejchladněji bylo na Kvildě Perle, necelých 10 stupňů. A také ve východních Čechách, například v Deštném v Orlických horách, bylo jen 12,5 stupně. Chladno bylo i v jižních Čechách, mimo hory, například v Českém Krumlově kolem 13,5 stupně. A podobné to bude pravděpodobně i dnes. Deštivé počasí doplní teploty jen mezi 14 a 18 stupni. O trochu tepleji kolem 20 bude na jihu Moravy. Až k večeru bude ustávat déšť a také se protrhá oblačnost. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 11. června, přejeme pěkný čtvrtek, trošku venku před několika minutami vykouklo sluníčko, ale nevím, jak to je u vás, vypadá to spíš zase na déšť. Nicméně, když jsme tady dneska ráno měli příspěvek o dalším ročníku poháru rozhlasu, tohoto významného atletického mítinku pro mládež, tak teď můžeme s atletikou pokračovat už z té daleko vyšší úrovně, byť ten, o kterém budeme mluvit, je taky dost mladý.
1: Je to tak, je mu 20 let, je to Američan, jmenuje se Jacob Tharp a on zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek a to hned v rozběhu na univerzitním šampionátu NCAA v Eugene, kde se tedy blízko časem 12,75 setin sekundy.
0: Jde o juniorského mistra světa zpřed 2 let a on o 5 setin vylepšil téměř 14 let staré dosavadní maximum Kryana Merita, tedy olympijského vítěze z Londýna 2012.
1: No a když se potom ptali tedy Tharpa, nového rekordmana, na to, co říká na ten jeho rekord, tak on odpověděl, že věděl, že to v nohách má, ale před tímhle závodem to na jeho bingo kartě nebylo.
0: No tak to je taková ta moderní hláška, co nebylo na naší bingo kartě. Každopádně on to nečekal, abych to přeložil tedy i řekněme posluchačům, kteří nerozumí. Tak gratulujeme, jsme zvědaví, kam se tohle bude posouvat, protože pokud si on, ten zmíněný Jacoby Tharp, dokázal zlepšit své osobní maximum o téměř 0,3, tak ve 20 může mířit ještě víc.
1: A ještě jedna zajímavost. Na americkém univerzitním šampionátu padl podle agentury AP světový rekord v individuální disciplíně po dlouhých 50 letech.
0: Ano. Poslouchejte Radiožurnál Sport i nadále. Zkusíme si za chviličku spojit s trenérem Slovanu Liberec a bývalým reprezentantem Radoslavem Kováčem se vzpomínkou na fotbalové mistrovství světa 2006.

0: Krásné ráno přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Doufáme, že jste taky podobně natěšení jako my na start fotbalového mistrovství světa. Češi do něj vstoupí ve 4 ráno českého času v noci na pátek, tedy duelem s Jižní Koreou.
1: Bude to po 20 letech, co se národní tým představí na světovém šampionátu. Když se podíváme na soupisku z roku 2006, tak spoustu hráčů stále působí ve fotbale, akorát v jiné roli.
0: Například z Pavla Nedvěda je generální manažer reprezentací, z Karla Poborského televizní expert.
1: A z Radoslava Kováče, trenér Liberce, a právě s ním jsme teď ve spojení. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Když jsme se domlouvali na tenhle rozhovor, tak jste byl ve Španělsku, pokud se nepletu, tak jste stále na dovolené.
2: Ještě pořád, samozřejmě už se nám to krátí, protože sezona se blíží, přípravy se blíží, takže ještě pár dní a zase zpátky do režimu. No.
1: No a jak se těšíte na ten světový šampionát a jak tím vlastně žijí ve Španělsku? Předpokládám, že na pár dresů třeba Lamina Yamala jste asi museli narazit.
2: Samozřejmě, tak je to podle mě jeden z favoritů mistrovství světa. Samozřejmě těch favoritů je víc, ale ve Španělsku ten boom je velký samozřejmě. A jo, a všichni se na to moc těšíme a věřím, že dobře odstartujeme.
0: 48 týmů, spousta silných reprezentací. Má Radoslav Kováč některého konkrétního favorita, že by mohl dojít ke zlatu?
2: Včera jsme se o tom bavili, abych nikdy nepodceňoval samozřejmě Německo, ale Francie jako velmi silný tým a samozřejmě Brazílie, Argentina. Jo, Anglie s Tuchelem jsme všichni zvědaví, protože nezdal plno hvězd, jak se to všechno poskládá za tu krátkou dobu, takže určitě jsme všichni natěšení a uvidíme, co nám to přinese.
1: No a když se přesuneme k Česku, tak na co podle vás má národní tým? Připomeňme skupinové zápasy, nejdřív Jižní Korea, potom Jihoafrická republika a na závěr skupiny tedy domácí Mexiko.
2: Tak já si myslím, že máme šanci určitě postoupit ze skupiny, aby šel asi zápas od zápasu. Samozřejmě ten první zápas bude velmi důležitý a samozřejmě čeká nás Korea, která má jako výborný protiútok, je strašně moc rychlá, ale já si myslím, že na to jsou trenéři to na ten tým na to velmi dobře připravili a věřím, že můžeme prostě udeřit ze standardní situací a že tu kvalitu na to máme, aby jsme ten první zápas vyhráli a to bude určitě strašně důležitý pro tu celou tu skupinu, ten první zápas s Koreou zítra. No.
0: Říká Radoslav Kováč, trenér Slovanu Liberec i muž, který hrál na tom předchozí mistrovství světa, kterého se účastnili čeští fotbalisti v roce 2006, že budete mít ve sbírce úspěchu takovou unikátní zkušenost v českých poměrech, že si zahrajete na mistrovství světa na 20 let naposledy, co jste si v roce 2006 asi nepomyslel?
2: To jsem si asi nepomyslel, já jsem ještě měl tu čest, že jsem si mohl zahrát vlastně poslední zápas ve skupině v Hamburku proti Itálii, která to nakonec celý vyhrála. Vzpomínám si, když tam hrál Cannavaro, který potom vyhrál nejlepšího hráče celého mistrovství, takže to byl jako úžasný zážitek a samozřejmě v Německu. Bylo to vlastně kousek od našeho domova, hodně moc fanoušků a samozřejmě ta organizace těch přeletů nebyla tak náročná, jako mají kluci teď a samozřejmě organizace německá byla úžasná, takže my si vzpomínáme a na to jako strašně moc rádi a byl to skvělý zážitek.
1: Radoslav Kováč zmínil Fabia Cannavara, aktuálně trenéra Uzbekistánu, což je poměrně překvapivá informace, co vlastně na to říkáte?
2: Tak samozřejmě dneska už tyhle mančafty prostě angažují tak jako zvučný jména a určitě nevím úplně kvalitu trenérskou, jako má Cannavaro, ale určitě si ho najali vlastně do takových zemí, tak si myslím, že jde o velkou kvalitu a samozřejmě ty finanční možnosti jsou tak obrovský, že dneska se tomu není vůbec co divit. No.
0: Ještě jedna otázka, protože jste teď fotbalový trenér, tak se mluví taky o tom, že spousta takových těch osobností, které bychom byli zvyklí vídat v těch nejprestižnějších klubových soutěžích světa, je teď na mundialu, ať je to třeba Carlo Ancelotti u Brazílie, Mauricio Pochettino u Spojených států amerických, nebo vámi zmíněný Thomas Tuchel. Máte proto nějaké vysvětlení, že tahle velká jména jsou teď u reprezentací?
2: No, jako je to samozřejmě zvláštní, že si najímají vlastně, že v těch zemích mají spoustu dobrých trenérů, ale určitě je to otázka spíš na ty vedení těch týmů a samozřejmě angažovali fantastický kouče a fantastický manažery hlavně, takže samozřejmě dneska už to oni zaštíťují celý a samozřejmě mají spoustu v tým stavu, mají vlastně těch asistentů, kteří třeba i ty tréninky vedou, takže spíš je to ta manažerská práce, aby to celý dali dokupy, aby vlastně ty ega, ty obrovský hvězdy, aby dali dokupy, aby to prostě krátkodobého hlediska fungovalo, což ten turnaj nabízí.
0: Říká Radoslav Kováč, trenér Slovanu Liberec, aktuálně na pobytu ve Španělsku, nicméně, jak už naznačil v úvodu rozhovoru, už to zase bude za chvilku chystat v klubu na novou sezonu. Radoslave, aktuální informace eSport.cz, iDnes.cz nás zásobují informacemi o tom, že váš klub by měl pro Radoslávě za opravdu hodně honosnou cenu Ange Gessana a taky Diakitého do Slávie. Tedy, co tomu říkáte, můžete to potvrdit?
2: Tak samozřejmě, já nevím, jak je to daleko, samozřejmě je to velmi blízko. To musím potvrdit, samozřejmě nevím, podpisím, že ještě nejsou stvrzený, takže bych se o tom úplně nechtěl to moc komentovat, ale ta šance, že tyhle dva kluci se objeví ve Slavii, velká.
0: Pokud by to dopadlo, tak ta částka by mnohonásobně převýšila pořizovací cenu těch hráčů. Pro vás jako trenéra na jedné straně zklamání, že přicházíte o opory týmu, na druhou stranu možné ocenění vaší práce?
2: Já si myslím, že určitě, protože myslím si, že těch nabídek na ty naše hráče je dost a nejsou to jenom tyhle dva hráči. A když vidíte prostě za jaký ceny odchází, tak samozřejmě pro trenéra je to trošku složitější, ale tak velký nabídky prostě pro všechny dobře a samozřejmě i pro nás trenéry, ale samozřejmě ztrácíme jako skvělý hráče, ale určitě tohle nemůžeme přidržovat Liberci, tak skvělý fotbalist.
0: Říká Radoslav Kováč, trenér Slovanu Liberec, bývalý úspěšný reprezentant, který byl s námi ve vysílání. Užijte si zbytek pobytu ve Španělsku, taky fotbalové mistrovství světa a hodně zdaru do startu přípravy ve Slovanu.
2: Moc krát děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně. When I was 6 years old.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 8 hodin 51 minut. Ne, nezapomněli jsme na naší soutěž, ale teď na ní jdeme a Adam Procházka vám prozradí, že hrajeme o skvělé ceny.
1: Ano, skvělé ceny. Už jsme mluvili o jedné významné atletické akci, která je na programu v úterý, příští úterý, tedy 16. v Ostravě. Je to Zlatá tretra a my tedy máme k dispozici dvě vstupenky. No a už to znáte, abyste je získali, tak musíte poznat, kdo mluví.
0: Tak, tady je zvuk, je to jednoduché, poslouchejte.
2: Já jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
0: 221-552-222, to je číslo k nám do studia. Aby to bylo fér, tak dáme tu nápovědu dopředu všem. Adame, když jsme tady mluvili o tom překážkáři, který se vlastně zaskvěl světovým rekordem na 110 překážek ve 20 letech, tak tenhle borec ve 20 toho taky může dost dosáhnout, ne?
1: A už toho dosáhl, bych řekl, víc než ten 20-letý borec, o kterém jsme mluvili.
0: Ano, ale to dosáhl ještě v náciletém věku, protože narozeniny 20. má právě dnes. Tak, volá nám spousta posluchačů, to jsme rádi a vítáme prvního z nich. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, Roman.
0: Romane, povězte, kdo mluvil v našem vysílání?
3: Já si myslím, že to je úspěšný rychlobruslař pan Jílek.
0: Výborně. Zvěrozvěstové, vzpomněli byste si, jak se jmenuje křestním jménem?
3: No, myslím, že jak váš kolega Adam.
0: Ne, Adam ne, Zvěrozvěstové Cyril a ten druhý byl kdo?
3: Metoděj.
0: Výborně, Metoděj Jílek, ano, gratulujeme vám. Jílek, pochopitelně to je příjmení našeho úspěšného rychlobruslaře velké olympijské naděje, která už má četné úspěchy za sebou i z letošní olympiády. Moc vám gratulujeme, Romane.
3: Děkuju.
1: Jsou to dva lístky tedy na Zlatou tretru. Jste fanoušek atletiky, těšíte se?
3: Ano, sám běhám, i když už jsem v jiném věku trošku.
0: A co běháte za tratě?
3: Já běhám delší tratě. Dlouhé, půlmaraton, maraton.
0: No tak to jo. Máte před sebou nějaký půlmaraton?
3: Ano, Ateny.
0: Ateny? Wow. A kdy?
3: Ateny. Běžel jsem na Malorce na podzim a teďka se připravuju na Ateny.
0: Tak to vám, Romane, držíme palce, ať to zvládnete, pokud tam bude vedro, tak hodně pitného režimu, tak to vy pochopitelně znáte, jak se říká, neuč orla létat. Každopádně užijte si Zlatou tretru a gratulujeme k vítězství naší soutěži.
3: Děkuju vám.
4: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
5: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
6: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
4: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
5: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má
1: podařit. 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Evropská unie zmírní systém emisních povolenek. V noci se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Dnes je poslední den pro vyjádření k vlivu těžby lithia na Cínovci v Krušných horách. Česká atletka Lourdes Gloria Manuel doběhla na diamantové lize v Oslu druhá. Silnice 58 je po nehodě u Kopřivnice neprůjezdná a bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom unijní rada. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Dneškem končí možnost podat pro připomínky pro vlivu těžby na zpracování lithia na Cínovci na životní prostředí. Ústecký kraj dokument EIA připomínkovat nebude. Některé okolní obce i obyvatelé ale námitky posílají. Se zahájením projektu těžaři počítají v roce 2030. Hlubinný důl v Krušných horách by měl mít roční kapacitu přes 3 miliony tun a má fungovat 25 let.
4: Rádi bychom tady měli krásný čistý les, který se teďka konečně podařilo obnovit, protože jsem dělá Tepličan a vím, jak to nahoře vypadalo.
5: Dana Kokinčáková se proto zajímá o dokument EIA, který posuzuje vliv těžby a zpracování lithia z Cínovce na životní prostředí.
6: Proces EIA posoudí možné vlivy projektu na okolí a navrhne případná řešení, jak je minimalizovat.
5: Upřesňuje Jaroslav Werner, mluvčí skupiny ČES, kam patří i Geomet, který těžbu připravuje. Z Dubí u Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
2: Ani po roce od požáru bytového domu v Brně Chrlicích nemají některé rodiny ještě opravené byty. Hasiči odhadli škodu na 120 milionů korun. Policie případ stále vyšetřuje. Radiožurnál má k dispozici jeden ze znaleckých posudků. Podle něj požár na 90% způsobila manipulace s propanbutanovým hořákem při pracích na střeše domu.
7: V těch horních jednotkách je to pořád ještě v pracovním stavu. V té mojí bytové jednotce jsme shodili příčky a já jsem se potom s manželkou dohodl, že nemovitost prodáme.
8: Tomáš Majer tak teď přenechá byt někomu jinému. Práce brzdí nedostatek peněz, ale taky to, že policie zatím oficiálně nenašla viníka, což je komplikace pro pojišťovny nebo vymáhání škody. Pokračuje mluvčí policie Petr Vala.
9: Kriminalisté vyslechli desítky svědků, mimo jiné pracovníky firmy provádějící činnost na střeše, majitelé bytu i subdodavatele.
8: Momentálně se vyšetřovatelé seznamují se znaleckými posudky. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
10: Sport. Utkání Mexika s Jihoafrickou republikou ve 21 hodin našeho času začne fotbalové mistrovství světa. Česko vstoupí do šampionátu ve 4 hodiny v noci na zítra duelem proti Jižní Koreji. Radiožurnál Sport i Radiožurnál Zápas odvysílají v přímém přenosu. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila na diamantové lize v Oslu druhé místo. Česká atletka nestačila pouze na domácí Jägerovou. Běželo se ve 13 stupních a Lourdes Gloria Manuel to brala jako dobrý trénink na mistrovství Evropy, které bude hostit anglický Birmingham.
11: Na to, že ty podmínky prostě nebyly tak, jak jsem si přála, není to něco, na co jsem zvykla, tak jsem si aspoň mohla vyzkoušet něco nového. Může mě to zase potkat v Birminghamu, takže se jenom snažím takhle projít tu diamantovou tour a vyzkoušet si prostě, co nejít závodu můžu, aby

0: se trochu naladila na to dospělácký závodění.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice u Kopřivnice. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně kamiony od Velké Bíteše 163. kilometru. Osobní výrazněji zpomalí až u Kývalky na 182. a nesouvislá kolona je pak až do Brna. Silnice 58 u Kopřivnice neprůjezdná. Mezi Vlčovicemi a Kopřivnicí vyprošťují nákladní auto po nehodě. Zavřeli na nezbytně nutnou dobu silnici a jede se přes Lichnov. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem čekejte kolony. U obce Řídky za Litomyšlí silničáři něco opravují a projíždí se Kyvadlově. Delší je fronta směrem z Mýta asi na 15 minut. V Praze stále silný provoz, kolony popojíždějí třeba na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně. Od sjezdu na Rudnou se sunou nejen kamiony, až na okruh ke sjezdu na Ořech. Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště, tam musí regulovat vjezdy do tunelů. A postojte i na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem po dálnici D8. Zhruba na 7. kilometru je zúžení do jednoho pruhu a kolona od 3. kilometru zabere asi čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou velká oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, večer by měly ustávat a teploty 14 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
4: Krásný den, milí posluchači, je 9.06 a zapnuli jste si možná už dříve Radiožurnál Sport.
5: Ano, krásné ráno, mluvíme hodně o mistrovství světa ve fotbale, to je jasné, a máme tu rovnou jednu aktualitu. Do rakouské reprezentace byl před šampionátem dodatečně povolán záložník Dejan Ljubičič. Fotbalista Schalke v týmu nahradí zraněného Christopha Baumgartnera. Informoval o tom rakouský svaz.
4: No, když mluvíš o Rakušanech, tak ti jsou taky v žebříčku, který se stavil The Athletic, to znamená, že žebříček síly reprezentací daleko nad českým týmem. A samozřejmě nás to může mrzet, na druhou stranu si člověk zase může nějak omluvně říkat, sestavují to třeba i s nějakým ohledem na statistiky, na hráče, kteří hrajou v Premier League a těch tam vlastně moc nebylo z Česka a neberu ohled na to, jaké silné stránky můžou mít Češi, a to je třeba soudržnost a standardky.
5: A já si vybavuju, že Rakousko působilo hodně dobrým dojmem na posledním velkém turnaji na mistrovství Evropy v Německu před 2 lety. Oni prohráli tam první zápas s Francií 0-1, to jsme spolu komentovali, Honzo, nevím, jestli si pamatuješ.
4: Ano.
5: Ale potom Rakušani porazili Polsko i Nizozemsko, pak tedy těsně vypadli s Tureckem v tom prvním kole play-off, tedy v osmifinále, ale zanechali dobrý dojem a teď tu kvalifikaci na mistrovství světa vyhráli poměrně suverénně, takže jsem zvědavý na Rakousko na mistrovství světa. Ale těžká skupina, respektive jeden těžký, velice těžký soupeř, Argentina a potom Alžírsko a Jordánsko, takže já bych očekával, že Rakušané z druhého místa by mohli postoupit.
4: No, tak rozhodne se na mistrovství světa, které, jak jsme říkali, začíná dnes večer a Češi hrají o 4 od rána. Probereme i mistrovství světa s Pavlem Horvátem, poprvé v 9.20, pak po 10. v 10. Nicméně máme další témata, poslouchejte, bavte se, hezké ráno.
5: Dobré ráno.
1: Radiožurnál Sport.
6: Jan Pěruška a Adam Procházka.

0: fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Je to gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál Sport, který se bude hodně věnovat fotbalovému mistrovství světa, ale nezapomínáme i na další soutěže, ve kterých se bojuje i třeba o český titul v basketbalové národní lize, a to sice mezi Nymburkem a Pardubicemi.
6: Po dvou těsných zápasech na východě Čech je série o titul vyrovnaná na 2-2 na zápasy. Nymburk ten útočí na 21. titul v historii ve zjitřené době sloučení s pražskou Slávií. No a více o basketbalové NBL probereme s Jiřím Velšem, generálním manažerem basketbalové reprezentace. Hezké ráno.
7: Dobré ráno.
5: Pane Velši, vraťme se ještě k dramatické koncovce pondělního čtvrtého utkání. Luboš Kovář rozhodnul o vítězství Pardubic trojkou těsně před klaxonem. My si jenom pustíme komentář kolegy Oty Gutwirta z té famózní koncovky.
8: Střela, která tam letí, je to za 3 body, to je neuvěřitelný závěr. Něco naprosto neskutečného, co se tady v pardubické hale stalo.
5: Ota Gutwirt mluvil o tom neskutečném, co se stalo v Pardubicích. Jiří Velš, byl to pro ně taky mimořádný zážitek?
7: Musím říct, že takhle, nebyl jsem na místě, takže tu emoci jsem neprožíval tak jako váš kolega, ale když jsem tu střelu viděl, tak musím říct, že to byla jedna z největších a asi nejtěžších střel, který jsem viděl proměnit, a už jsem jich pár v životě viděl.
6: No a povedlo se vám někdy něco podobného, protože to byla poslední půl vteřina, bylo to za 3 body z otočky, tak to by mě zajímalo, jestli se někdy něco podobného vlastně trefil takhle.
7: Mně určitě ne, takovýhle štěstí, protože i k tomu patří nejen samozřejmě umění, ale štěstí, tak takový jsem neměl. Každopádně obrovská střela z ruky Luboše Kováře a nedokážu si představit těžší. Vzpomínám si, když se řešilo, jestli kolik desetin vlastně se může použít na vítěznou střelu. Někdo říkal, že méně než 0,4 vlastně není možný tu vystřelit, takže Luboš to stihnul úplně přesně na desetinu a jako fantastický moment, a myslím si, že z pohledu basketbalu a vůbec celý NBL, Maxa NBL a vývoje finálové série jsme se nemohli přát nic lepšího.
5: Ano, je pravda, že to pak hodně znělo v českém sportovním prostředí obecně. Mluvíme teď s Jiřím Velšem, také druhým českým basketbalistou, který si zahrál zámořskou NBA, nicméně končil kariéru před 8 lety právě v Pardubicích ziskem bronzu. Letos poprvé jsou pardubičtí vlastně poprvé v historii ve finále NBL. Máte z toho o to větší radost?
7: Mám z toho radost primárně za ty lidi, kteří tam v tom klubu jsou, pracují a roky ho trpělivě budují a na ten moment čekali. Je pravda, že když jsem tam v sezóně 2017 a 2018 působil, tak to bylo i jedním z... Doufal jsem, že se nám to podaří už tehdy, ale píše se rok 2026 a jsem rád, že Pardubice jsou ve finále a hlavně, že celkově prožíváme takovouhle úžasnou, emotivní a vyrovnanou finálovou sérii.
6: Stále si povídáme s Jiřím Velšem. Ještě mě zajímá jedna věc. Nymburk teprve po třetí za posledních 23 let prohrál ve finále 2 zápasy. Mají podle vás právě Pardubice na to celou sérii ovládnout? Čím jsou tak konkurenceschopné?
7: No, tak já myslím, že celou sezónu ty souboje mezi Nymburkem a Pardubicema ukazovaly, že přesně tohle to by ta finálová série mohla přinést. Pardubice už je vlastně porazili i v základní části. Podařilo se Bylo tomu blízko ve finále českého poháru, nakonec Nymburk slavil, takže já si myslím, že to, co tak nějak všichni tajně si mysleli, že by se mohlo stát, tak se nakonec vyplnilo. Jestli Pardubice mají na to to dotáhnout až do konce? Já si myslím, že ano. Samozřejmě ten tým, který se jim letos podařilo postavit, povedl se jim recruiting, scouting, postavili dobrou osu, řekl bych, cizinců, kolem kterých funguje další skupina českých hráčů. To všechno dává dohromady Honza Šotnar, jeden z nejlepších českých trenérů. Takže myslím si, že se potkalo hodně věcí. Po dlouhý době taky Bexa zůstala zdravá, protože v posledních letech se trápila vždycky se zraněním klíčových hráčů. Takže zůstala zdravá a to všechno stojí za tím momentem a úspěchem, který sledujeme teďka.
5: To říká Jiří Velš, manažer české basketbalové reprezentace, se kterým se bavíme o finále NBL, během kterého, během té finálové série, možná paradoxně zástupci Nymburka a Slávie oznámili sloučení obou klubů, který od příští sezony tedy bude nastupovat pod názvem SK Slavia Praha era NBK. Co tomu říká Jiří Velš?
7: Tomu načasování nebo tomu procesu sloučení?
5: Asi spíš tomu procesu sloučení, to načasování si člověk asi nevybírá, nebo možná vybrali, ale spíš to druhé.
7: Tomu sloučení, no tak samozřejmě já jsem byl součástí basketbalu Nymburk 5 sezon, takže dokážu pochopit emoci, která je s tím procesem spojená, ať už ze strany fanoušků, nebo řekl bych těch nymburských patriotů, zároveň ten klub tam působil už přes 20 let, řekl bych, že nějakým způsobem naplnil určitý potenciál a přímě řečeno nedivím se tomu, že majitelé Nymburka hledali nějaký nový impuls, nějaký nový směr a spojení se silnou tradiční sportovní značkou, jako je Slavia, tohle asi nabízí, takže mě osobně z pohledu budování českého basketbalu a posouvání českého basketbalu to přijde jako zajímavý krok, který má velký potenciál, velký příslib, ale jak říkám, dokážu pochopit emoci fanoušků a nymburských patriotů, kteří vlastně neradi sledují to stěhování toho klubu pryč.
6: Už jsme zmiňovali, že Jiří Velš taky hrál samozřejmě v zámořské NBA, no a v ní aktuálně je na programu samozřejmě finálová série mezi New York Knicks a San Antonio Spurs. V noci na dnešek historický obrat, taky jsme o tom mluvili, Knicks prohrávali o 29 bodů, nakonec zvítězili. Je to tedy největší obrat v historii finále NBA, tak sledujete a co na to případně říkáte?
7: Finále NBA sleduju, i když dneska v noci, přiznám se, jsem zvolil spánek před sledováním basketbalu naživo. Každopádně ráno, když jsem se zbudil, tak jsem ty titulky a četl. Je to neuvěřitelný, protože kromě toho, že to bylo z minus 29, tak pokud se nepletu, tak ještě ve čtvrté čtvrtině Knicks prohrávali o 20 bodů, takže no, obrovský návrat a dokážu si představit, jakým způsobem to prožívá New Yorkská Madison Square Garden, protože ty fanoušci tam jsou opravdu neuvěřitelný. Takže velká finálová série. Osobně asi fandím trochu Knicks, i když nebejt fanouškem Viktora Wembanyamy je těžký.
5: Každopádně, když Jiří Velš asi taky ví, jak drahé jsou třeba ty lístky na finále NBA, tak také tuší, že často v jiných sportech, a platí to hodně třeba o fotbale, na těch prestižních soutěžích za ty drahé lístky chodí lidi, kteří tolik nefandí. A vy říkáte, že tam dokážou udělat perfektní atmosféru. To znamená, že tihle lidé, byť za to dali prostě o 10 000 dolarů víc, tak dokážou se rozohnit.
7: No, já myslím, že New Yorkský fanoušek obecně, nejenom basketbalový, ale New Yorkský sportovní fanoušek je, bych řekl, proslavený a je vášnivý. A kromě toho, že tam chodí ty skalní fanoušci, tak mezi ně patří spousta New Yorkských celebrit a ty se dokážou odvázat, takže já si myslím, že ta atmosféra je hodně divoká a no, asi přeju Knicks, aby to nakonec dokončili.
6: Hodně se ve vysílání bavíme o mistrovství světa ve fotbale, teď ale taky o NBA ve Spojených státech. Myslíte, že z pohledu třeba fanouška, amerického fanouška ve Spojených státech, zastínuje třeba trochu ta finálová série NBA, třeba blížící se světový šampionát ve fotbale?
7: Jo, to asi úplně nevím, jestli jsem schopný vyhodnotit. Tak pro sportovního fanouška v Severní Americe je finále NBA tradiční záležitosti, na kterou se těší. Mistrovství světa ve fotbale možná může působit trošku nově. Každopádně bude to věc, která bude trvat měsíc, možná i díl, takže fanoušek bude mít ještě dost času překlopit svoji pozornost od basketbalu k fotbalu. Každopádně nemám sebe menších pochyb o tom, že právě teď momentálně Amerika žije hlavně basketbalem.
5: A tím, že New York Knicks je jedno vítězství od prvního titulu po 53 letech. I k NBA jsme se dostali s druhým Čechem, který si zahrál, Jiřím Velšem, aktuálně generálním manažerem české basketbalové reprezentace. Připomínáme, že finále České národní basketbalové ligy pokračuje dnes pátým finále mezi Nymburkem Pardubicemi od 17.15. Radiožurnál Sport bude u toho a jak jsem pochopil, Jiří Velš, tak vám přejeme příjemný zážitek a hezký den.
7: Díky a naslyšenou.

0: Imagine Dragons v našem vysílání v 9.40 si budeme povídat o fotbalovém mistrovství světa s Pavlem Horvátem, tak teď s Adamem Procházkou můžeme připomenout poslední přípravné duely favoritů možná na celkové prvenství před tímhle šampionátem.
1: Určitě, vlastně a když se podívám na to, jak Opta vyhodnocovala favority na tenhle světový šampionát, první Španělsko, druhá Francie, třetí Anglie a právě Anglie hrála generálku včera večer na světový šampionát, porazila Kostariku 3-0, střelci gólu Declan Rice, potom taky Anthony Gordon a Ollie Watkins. No a když se podíváme na ten seznam Opty favoritů dál, tak na pátém místě máme Portugalce a ti taky hráli tedy zápas, přípravný zápas proti Nigérii a tam zvítězili 2-1.
0: Sociální sítě opět obíhá video, jak Cristiano Ronaldo spálil obrovskou příležitost tenhle borec, který míří na šestý mundial v historii, respektive ve své kariéře. To nemá asi úplně jednoduché, na druhou stranu, když jste v jeho kůži, což asi nikdo z vás teda nebyl, tak myslím, že na nějaké kritické hlasy moc nedbáte.
1: Přesně tak, asi je na to hodně zvyklý, protože tohle téma, podle mě, jestli Ronaldo stále patří do základní sestavy Portugalska, je to už dlouho. Podle mě od mistrovství světa v Kataru 2022, pak se to řešilo vlastně i na Euro před 2 lety a teď se to bude řešit možná ještě o to víc na současné mistrovství světa, ale myslím si, že Cristiano si z toho nikdy moc nic nedělal.
0: No, bude hrát po 6. na mistrovství světa, to je fakt. Těšíme se na něj, připomínáme jenom, že v dalším tom přípravném duelu Alžírsko porazilo Bolívii 4-0. Alžířani míří na mundial, Bolívie nikoliv.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál bylo 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Mluvit s ním chce o nedostatku lékařů v Česku, paliativní péči nebo financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s částkou přes 550 miliard korun ročně. Třetinu příjmů tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Kanada chce zakázat používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Návrh zákona předložila tamní vláda. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly mít platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie. Tam začal platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. Dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30. V minulosti vedli uznávané těleso osobnosti jako Richard Strauss nebo Kiril Petrenko. Popelka je dosluhujícím šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Loni debutoval na mnichovském operním festivalu Janáčkovou operou Káťa Kabanová. Letos se na festival, který začne už za 7 dní, vrátí s Dvořákovou Rusalkou. Sport. Zápasem mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou začne dnes večer našeho času fotbalové mistrovství světa. Češi vstoupí do šampionátu zítra ve 4 hodiny ráno soubojem s Jižní Koreou. Radiožurnál i Radiožurnál Sport budou zápasy vysílat v přímém přenosu. A do Česka by se mohlo vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 potvrdil Radiožurnálu generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. Žádná jiná země oficiálně ještě kandidaturu neoznámila. Můžou se ale ještě přihlásit.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice u Kopřivnice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz, jede hodně kamionů. Nákladní auta zastavují poprvé na 168. kilometru sjezdu na Domašov. Osobním zastavíte jen místy, a to až těsně před Brnem. Silnice 58 u Kopřivnice neprůjezdná. Mezi Vlčovicemi a Kopřivnicí vyprošťují nákladní auto po nehodě. Jeďte přes Lichnov. V Liberci nové omezení na silnici 35 připravují u nákupního centra Géčko. V obou směrech jsou tam zavřené levé pruhy. Menší kolona už ale pouze ve směru na Chrastavu. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem se zdržíte. Na 7. kilometru údržba v levém pruhu a je tam kolona asi na 20 minut. Pozor dejte i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Za sjezdem na Vestec stojí v levém pruhu nákladní auto, zřejmě nepojízdné. Je tam kolona. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou velká oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, večer by měly ustávat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 37 minut, jak dobře víte, v Mexiku začne dnes večer fotbalové mistrovství světa.
1: Na místě, kde v minulosti slavili tituly světových šampionů Brazilci s Pelém a Argentinci s Diegem Maradonou. Aztécký stadion bude hostit souboj domácích Mexičanů s Jihoafrickou republikou.
0: No a v noci na zítřek odehrají úvodní utkání i Češi proti Jižní Koreji. A my jsme teď ve studiu už s Pavlem Horvátem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak Pavel bude mít od 10 desítku, ve které to podrobněji rozebereme. Každopádně teď kratší rozhovor.
1: No mě by zajímalo, Pavle, jestli už na tebe dýchá ta atmosféra, protože ono to je docela daleko.
2: No, je to daleko. Samozřejmě dýchá, nicméně furt jsme v očekávání. Myslím si, že se těšíme všichni, až to začne ten dnešní zápas. Byť úplně asi to není pro všechny fotbalový fajnšmekry, ale Mexiko domácí tým, myslím si, že to bude zajímavý zápas, ne ten první, a pak už nastupuje naše reprezentace, takže samozřejmě očekávání, spíš těšení, a jsem zvědavý, jaká bude organizace.
0: Co se týče té sportovní stránky, po 20 letech český fotbalový národák na mistrovství světa, v Německu to byl konec ve skupině v roce 2006, myslíš si, že to teď dotáhnou ven ze skupiny?
2: Tak i vzhledem k tomu, že pravděpodobně postoupí 3 týmy, tak by se to mohlo povíct. Myslím si, že bychom kvalitativně na to měli mít, a pokud se to povede, tak to budu považovat za úspěch.
1: Pořád si povídáme s naším expertem Pavlem Horvátem o začátku světového šampionátu. Češi tedy budou hrát proti Jižní Koreji. Utkání začne ve 4 hodiny ráno zítra našeho času v přímém přenosu. Bude podle tebe sestava hodně podobná té z generálky proti Guatemale?
2: No tak dá se to předpokládat. Na druhou stranu asi prostě nás čekají minimálně 3 zápasy. Uvidíme, já předpokládám, že tam nějaký změny budou. Pokud nám to bude, tak si myslím, že ten třetí zápas budeme moc malinko dát odpočinout těm klukům, který to odehrajou víc. Pokud to nepůjde, tak samozřejmě už do toho druhého zápasu asi budou nějaký změny, takže ten kádr tam je, máme tam zajímavý hráče, uvidíme, pro koho se trenér Koubek rozhodne.
0: Hodně se mluví o tom, že českou zbraní jako v baráži by mohly být třeba i ty standardní situace. Vlastně celkově cítíš, že se budou opírat o to, co bylo v baráži, protože trenér Koubek mluvil o tom, že zas nějaký čas na přípravu teď měli větší a že by mohli zlepšit i tu fotbalovou stránku. Tu stránku dojmu možná.
2: Ano, s tím se dá souhlasit. Na druhou stranu, asi teď jsme tady mluvili o těch předešlých mistrovstvích, musím, že jsem viděl Itálii, ale úplně si nevybavu, jak jsme hráli, jestli jsme byli dobrý, nebo jestli jsme byli horší, to samý v tom dalším cyklusu. Já si myslím, že rozhodou výsledky, a na této úrovni úplně, když budeme vyhrávat 1-0 po rohu, tak se asi nikdo zlobit nebudeme. Jsme vyčuraný národ, to patří i k tomu, že jsme vyčuraný fotbalisti, a ty standardky prostě, co já si pamatuju, a myslím si, že i v minulosti byly naší předností, takže souhlasím s tím, že by to tak mohlo být.
1: No a mě by zajímalo, Pavle, ještě jak to vnímáš, protože ono se často mluví o tom, že když nebudeme hrát hezký fotbal nebo se o něj snažit, tak je to vlastně trochu ostuda a špatně, ale mně třeba osobně nepřijde vůbec nic špatného na tom si prostě na nic nehrát a být ten nepříjemný tým, který prostě nebude bavit fotbalem, ale zkrátka bude třeba efektivní, tak jak ty to vidíš?
2: Jednoznačně souhlasím s tebou, úplně přesně jsi to řekl. Myslím si, že na tom šampionátu bude možná tak 5-6 týmů, který budou chtít se bavit fotbalem, a uvidíme, kam to dotáhnou. Myslím si, že dnešní fotbal už je založený na velmi dobrý defenzivě, nebo velký důraz je na defenzivu samozřejmě. My chceme vidět, všichni fanoušci chtějí vidět ofenzivní hráče, jako jsou Jamal a Musiala a takovýhle hvězdy, který jsou schopný předvíst akce jeden na jednoho, a to, na tom si určitě pochutnáme, ale odborně ten fotbal se posouvá do toho, že musíš dobře bránit, musíš mít kvalitní pressing a repressing, a můžeme se o tom bavit odborně dál a dál, ale samozřejmě fanoušek chce vidět góly, kličky a střely a šance, to je jasný.
0: Co se týče toho šampionátu z hlediska rekordu, nebudeme mluvit jenom o počtu týmu, o počtu zápasů, které se odehrají, o počtu kilometrů, které reprezentace nacestují, obrovský rozdíl oproti Kataru, ale také o mužích, kteří odehrají 6. šampionát v kariéře. A není to pouze brankář Guillermo Ochoa, který by už mohl dnes vlastně večer za Mexiko nastoupit na 6. mistrovství světa v kariéře.
1: Je to taky samozřejmě Portugalec Cristiano Ronaldo a Lionel Messi z Argentiny, tedy z týmu obhájců trofeje. Pavle, kdyby ses měl tipnout, kdo dojde dál. A ono vlastně, když se podíváme na ty cesty těch týmů, jak už jsou v tom pavouku vlastně předpokládané, tak by se mohli Ronaldo a Messi, tedy Portugalsko a Argentina, potkat ve čtvrtfinále. To by bylo velké.
2: To si myslím, že je asi odpověď na tuhle otázku ode mě. Já si myslím, že pokud by se tyhle ty dva borci potkali na tomhle šampionátu, že by to bylo vyvrcholení jejich reprezentačních kariér a myslím si, že by na ten zápas koukal opravdu úplně celý svět.
0: No a teď, když se budeme bavit o tom, že na tom šampionátu poprvé v historii startují země jako Jordánsko, Uzbekistán, nevím, Curaçao, ano. Tak kdybys to vzal, na koho se těšíš z těch, ale jako ze všech týmů, je tam 48 manšaftů, na tyhle asi ne teda.
2: Ale tak těším se, já úplně nemůžu slíbit, že ty zápasy budu sledovat všechny, to logicky asi nezvládnu, ale chtěl bych vidět nějaký části těch utkání, kde tyhle ty týmy budou hrát, bavili jsme se o tom, jak se kdo chce prezentovat, já si myslím, že pokud někdo bude bezhlavý a bude tady chtít hrát otevřený fotbal, že bude velmi, velmi jako trpět výsledkově. Jsem zvědavý, jakou kvalitu hlavně ty týmy budou mít. Bavili jsme se o tom, že nebo já osobně si myslím, že když třeba vidíme, že tam není Itálie a další silní týmy, tak mě to vlastně osobně mrzí. Na druhou stranu tyhle ty týmy si to vybojovaly, tak uvidíme, jakou kvalitu předvedou.
1: No a kdo vyhraje? Když se podíváme na to, už jsme tady říkali, že Opta, ta společnost, která si zakládá na datové analýze, ta typuje Španělsko, The Athletic, renomovaný server, taky typuje Španělsko a to Španělsko zkrátka slýcháme podle mě hodně často. No.
2: Může to být. Já teda úplně nebudu jim fandit, ale myslím si, že má velkou šanci to vyhrát Francie, má velmi silný mužstvo, dobrý hráče, ale není to můj šálek kávy, já bych taky vlastně v podstatě fandil Španělům. Myslím si, že i Holanďani budou silní.
1: A komu budeš fandit teda?
2: No našim.
1: Samozřejmě.
0: Pavel Horváth na Radiožurnálu Sport. Další informace k mistrovství světa bude přidávat pravidelně a to už v dnešní desíce, která startuje za nějakých 23 minut. Nicméně ještě téma, které jsme vlastně si včera i nějakým způsobem o něm psali a komunikovali. Roman Skuhravý do Baníku. To je z českých hluhů hájů, ale dost znělé tedy téma. Co na to říkáš? Ve Slovácku prý mu nabídli tedy smlouvu a prý to mělo být nějak způsobem dotažené, ale nakonec je to Baník.
2: No, já jsem překvapený, že to je Baník, protože samozřejmě Pepa Dvorník zachránil v úvozovkách jako trenér tu sezónu, aby Baník zůstal v lize. Nevím, co se tam stalo, určitě se to dozvíme postupem času. Roman Skuhravý, velmi specifická postava. Já jsem fakt jako s ním náhodně mluvil, něco mi naznačoval, ale bavili jsme se o tom, že samozřejmě to je tajný. Musím říct, že i mě to překvapilo, ta destinace, kam teďka se ubírá. Byť si myslím, že pro Baník to je samozřejmě dobrý trenér, protože už předvedl několikrát svoji kvalitu a vlastně by měl Baník posunout někam, kde ho všichni čekáme. Určitě to není dobrá zpráva, když ty výkony budou skvělý, tak to bude dobrá zpráva pro fanoušky Baníku, ale v tuhle chvíli chápu trošku rozčarování fanoušků Baníku, protože Pepa Dvorník je prostě místní a předvedl tam tenhle ten výkon, který Baník zachránil v lize a uvidíme, jak to bude dál, ale Roman Skuhravý určitě bude chtít být nahoře s Baníkem a mužstvo na to bude mít.
0: Ano, budeme sledovat cestu bývalého i spoluhráče.
2: Ano.
0: Pavla Horvátha, teď na lavičce Baníku Ostrava. Roman Skuhravý je novým trenérem Ostravanu. Samozřejmě na Radiožurnálu Sport budeme pokračovat i v těch tématech, které se týkají mistrovství světa, jak jsme říkali, za 20 minut. Desítka Pavla Horvátha. Pavle, teď moc děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Ještě jedno téma pro vás máme přichystané před 10. hodinou společně s Adamem Procházkou. Budeme mluvit o startu mistrovství světa, ale teď možná o startu mistrovství Evropy.
1: Přesně tak, mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice začíná, možná trochu ve stínu samozřejmě toho fotbalového mundialu, ale teď se na to podíváme trochu blíž. To mistrovství Evropy je v Portugalsku, no a přímo na místě je taky náš kolega reportér Adam Kodet. Adame, dobré ráno.
2: Hezký den všem.
1: Když se podíváme na českou nominaci, je tam 20 závodníků, samozřejmě včetně dvou olympijských vítězů, Martina Fuxy a Josefa Dostála, a hlavně Fuxa. To bude mít docela náročné, tak jaké disciplíny ho čekají?
2: No tak Martin Fuxa bude startovat ve svých dlouhodobě nejúspěšnějších disciplínách, tedy v kategorii C1 na distancích 500 a 1000 metrů. Na obou těchto tratích drží světové i evropské rekordy, na obou už se několikrát stal mistrem světa i Evropy, a to dokonce i v minulých letech přímo tady v Montemoru v Portugalsku. A kromě toho se svým mladším bratrem Petrem si střihnou ještě 500 ve dvojici, kde na velký úspěch tedy oba dva zatím čekají. A nutno říci, že rozjížďky Martina Fuxu na všech těchto třech tratích čekají už dnes. Ta nejbližší na tisícovce za několik málo minut po 9. hodině místního času, tedy plus 1 v České republice. No ale když jsme u náročného programu, nudit se nebude třeba dnes ani Denisa Řáhová, a celkově na tomto šampionátu, která tady v Portugalsku bude startovat na single kánoji na 200, 500 i 5000 metrů a navíc také na double kánoji s Kamilou Šímovou. Takže to je naše nejvytěžovanější reprezentantka zde na šampionátu.
0: My jsme tady minulý týden vysílali o světovém poháru ve sportovním lezení, který je velmi prestižní teď z hlediska toho, že se disciplíny pro olympiádu rozdělily do samostatných, a často už tyhle akce bývají také velmi prestižní, byť je do olympiády v Los Angeles ještě vlastně dost dlouho. Tak reprezentační šéf trenér Pavel Hotmar mluvil o té konkurenci, která má být vyhrocenější. Tak jaký je ten důvod?
2: Je to tak, protože výsledky nejenom ve světovém poháru nově, ale také z mistrovství Evropy se počítají do žebříčku pro kvalifikaci na nadcházející olympijské hry v Los Angeles. Takže dřív se třeba stávalo, a nebylo tomu tak vždy, že se šampionáty počítaly, tedy ty evropské, do kvalifikace na olympijské hry. A bylo tomu tak někdy v minulosti, že někteří závodníci na mistrovství Evropy buď nestartovali v tom náročném programu, a nebo třeba jenom na některých distancích nebo v určitých disciplínách. Teď by tu měla být opravdu kompletní kontinentální špička, která bude naplno bojovat o každičkou pozici, každičký bod, který může pak v tom konečném účtování vynést onu kvalifikaci na olympiádu. Takže v tomto ohledu by měly být ty boje ještě vyhrocenější, řekněme.
1: Říká náš reportér na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice Adam Kodet přímo v dějišti v Portugalsku. Ta vodní dráha v Montemoru je známá neúplně kamarádskými podmínkami a počasím. Konec konců i o tom mluvil šéf-trenér Hotmar. Byl ses už podívat přímo na místě?
2: Byl, stihl jsem to až dnes ráno, teď v tuhle chvíli stojím přímo na finish line, tak říkajíc, ale už včera, když jsem přijížděl ve večerních hodinách do nedalekého města Figueira da Foz na ubytování, tak jsem zhruba pochopil, co kanoisty a kajakáře tady čeká. Město, kde velká část výprav i já bydlíme, je přímo u oceánu a opravdu dost tady od vody fouká, hlavně v těch večerních hodinách tam foukalo. Dokonce je tady několik surfařských půjčoven a škol, co jsem stihl po cestě zaregistrovat, což znamená, že tu díky větru tedy bývají i slušné vlny. Ten kanál tady v Montemoru, kde se závodí, je sice zhruba nějakých 20 kilometrů od pobřeží vzdálený, ale i tady pravidelně na velkých akcích výrazně fouká a je jasné, že nejenom dnes, ale i v těch dalších dnech, kdy se očekává silný boční vítr, to bude opravdu hrát při těch rozjížďkách a přijízdách roli. A výhodnější se tím pádem zdají dráhy na pravé straně, protože fouká z té druhé strany. Takže uvidíme, jak to celé dopadne, jak bude záležet na losu a i na výběru jednotlivých drah.
0: Adam Kodet, reporter radiožurnálu Sport na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, bude pro vás připravený sbírat pochopitelně informace, aktuality a také komentovat jízdy českých hvězd, a to samozřejmě především Josefa Dostála a Martina Fuxy. Adame, moc děkujeme, držíme palce na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice i tobě.
2: Hezký den všem a brzy naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Naše ranní spolupráce s Adamem Procházkou se blíží ke konci, za 7 minut bude 10 hodin. Adame, jaký zápas máš třeba v Merku teď na mistrovství světa před sebou?
1: No tak samozřejmě ten otvírací, Mexiko, Jihoafrická republika, už si pomalu nastavuju budík na Česko, Jižní Korea a ještě třeba v té základní skupině se těším na Brazílie, Maroko, Španělsko, Uruguay mám ještě v hlavě.
0: No. A sám budeš komentovat tady taky, nebo ne?
1: Sám budu, mám komentovat, podle mě druhý zápas hned, což je ne zítra, ale pozítří, a to je Kanada, Bosna, Hercegovina.
0: Ano, taky takovýhle šlágr se vejde do toho programu. Více než stovky zápasů, které se odehrají na mistrovství světa. Adam Procházka tady byl a zase se setkáme. Moc děkuji za spolupráci a měj se hezky.
1: Bylo mi potěšením, naslyšenou.

0: Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let, vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Evropská unie zmírní systém emisních povolenek. V noci se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Poslance čekají dvě mimořádné schůze. Začíná fotbalové mistrovství světa. Češi ho zahájí zítra zápasem s Jižní Koreou. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na příjezdu do Brna z Prahy. A bude velká oblačnost, přeháňky a bouřky a teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější, tak aby méně dopadal na domácnosti.
4: Hlavní změnou je úprava tzv. Rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Poslance dnes čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Současná opozice v minulém volebním období prosadila model úřadů, které spadají pod obce, a nový návrh odmítá, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik. Totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
2: Podle vlády by ale nový systém byl rychlejší a srozumitelnější. Ještě před projednáváním stavebního zákona čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. V Přerově začal soud v kauze krádeže měděných kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou. Obžalobě čelí tři muži. Případ se stal loni v listopadu. Na několik hodin zkomplikoval dopravu na hlavní trati mezi Ostravou a Prahou, pokračuje předseda Senátu Jan Rektor.
6: Tyto kabely byly pod napětím a sloužily k zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu, zejména pak zajištění provozu návěstidel, výhybek a kolejových úseků. V případě uznání viny hrozí obžalovaným trest odnětí svobody ve výměře až 6 let.
7: Sport. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v čínském Shenzhenu, který bude hostit finálový turnaj od 22. do 27. září. České fotbalisty čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už má jasno.
8: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, které jsme zvažovali, jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
7: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna a kolony u Toužimy. Na dálnici D1 po pojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Situaci tam komplikovala chvíli i nehoda na 190. kilometru. Blokovala pravý pruh, teď už jsou na straně. Aktuálně se brzdí kamiony na 171. osobním na 178. kilometru. Zdržíte se osobním autem před Brnem asi 25 minut. Ucpává se i bratislavská dálnice D2 na příjezdu do Brna, tam je kolona od 6. kilometru až k omezení u D1. Z Brna ještě nehoda na okruhu ve směru ze Svitav na Židenice. U tom

0: Kova náměstí dvě auta, kolony se táhnou už z Husovického tunelu. Na silnici 34 z Poličky do Hlinska postojíte před Krounou v koloně. Opravují tam vozovku a jsou tam fronty do 15 minut. Velké kolony na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů popojíždějí u Toužimy, u Třebouní omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou velká oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, večer by měly ustávat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy.
1: Desítka Pavla Horváta.
3: Dobrý den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady, poslední desítka před startem fotbalového mistrovství světa. Pavel připraven ve studiu. Pavle, vítej.
4: Dobrý den.
3: A je tady s námi taky kolega Tomáš Petr. Tomáši, dobrý den. Tak, ty máš ten mikrofon, prosím tě, trošku níž, tak si odej víš, a ještě jednou dobrý den.
4: Ještě jednou dobrý den.
3: Tak, čeká nás debata, povídání, které vás snad bude bavit o fotbalovém mistrovství světa, které se dneska zahajuje v Mexiku a potrvá až do 19. července, takže přes 5 týdnů zábavy s fotbalem a s těmi nejlepšími fotbalisty světa, téměř se všemi, samozřejmě, i to zmíníme.
4: Hurá!
1: Desítka Pavla Horváta.
3: Ano, jak říkal Tomáš Petr, možná jste ho neslyšeli, drahé polovičky v celé republice mají radost, že jejich, jak to říct, partneři, protějšky budou asi...
4: Levnější polovičky.
3: Ano, teď budou zahlceny. Jak jsem říkal, 11. června se začíná a končí se 19. července. Je to nejdelší vlastně mistrovství světa v historii. Poprvé v historii tři pořádající země. V roce 2002 to byly Jižní Korea a Japonsko. No a když se podíváme taky na počet těch týmů, tak v roce 94 se to hrálo se 24 týmy. Já pak jsem dostal jako kluk knížku Největší turnaj století, která byla k mistrovství světa 98, tam bylo poprvé 32 týmů a teď vlastně o polovinu ještě víc, takže 48, Pavle. To je dost.
4: No, je to dost, no. Bavili jsme se tady spolu. Já musím říct upřímně, že teď, kdyby si na mě zaútočil, tak třeba na určitě 5, možná 10 týmů zapomenu, který tam jsou. Je jich hodně.
5: Já jsem si to zkoušel, samozřejmě na internetu je hra, vyjmenujte všechny týmy a zapomněl jsem na 3.
4: Tak to je dobrý.
3: Tak možná by bylo snazší říct si ty, které tam tedy nejsou, protože ty si, Pavle, zmiňoval tu jednu repre, která ti tam asi hodně chybí.
4: No jasně, samozřejmě dobře, vzhledem k výkonnosti, ale Itálie prostě se mi do pusy cpe pořád, vlastně kdykoliv se mě někdo ptal na favority, tak prostě samozřejmě vím Francie, Španělsko, ale řekl bych asi Itálii, kdyby tam byla, bohužel tam není.
5: No, ona byla na mistrovství světa v hokeji.
4: Aha, tak to už mají vybráno letos.
3: Oni už jedou asi zase jinou linku. Nicméně samozřejmě z těch reprezentací, když to vezmeme podle rankingu FIFA, 12. Itálie chybí, 20. Dánsko chybí, tak to víme dobře. Já už taky vím dobře, já jsem to věděl, ale v pondělí jsem omylem zachyboval, za to se omlouvám. 26. Nigérie tam pochopitelně taky není. Ukrajina 32, Polsko 35 a pak z těch dalších mimoevropských zemí třeba Kamerun anebo Chile. Takže... No.
4: Zajímavý. Ale Dány jsme viděli, já tady zopakuju svůj názor, možná, že mě Češi budou linčovat, ale ne na úkor nás samozřejmě, a Dány bych tam prostě rád viděl. Vzhledem k tomu, co jsme viděli v tom zápase s námi, tak si myslím, že to je velmi kvalitní tým a škoda, že tam takhle fotbalový mužstvo nebude.
3: Je pravda, že jsme tady zmiňovali ty týmy, které chybí, ale možná občas absence těch daných hvězd člověka mrzí. Mluví se o Georgi Weahovi, který získal zlatý míč, ale národností Liberie jako o nejlepším hráči, který si nikdy nezahrál na mistrovství světa. Tak teď je to třeba Gruzínec Kvaratskhelia, Maďar Soboslaj, Polák Lewandowski. Mohli bychom ještě vyjmenovat pár těch hvězd, které chybí.
4: Mně se líbilo, když si Zlatan Ibrahimovič, jestli si uvědomujete, tak řekl, že vlastně mistrovství světa nemá žádnou cenu, protože tam nebudu já.
5: Tak myslíš sebe nebo Zlatana?
4: Zlatana, myslím si, že bez země se to úplně v pohodě obešlo a obejde.
3: Na druhou stranu, ty české účasti jsou opravdu velmi vzácné. Ve tvé kariéře, vlastně ty jsi ještě měl před sebou ten debut v dospělém fotbale v roce 90, to bylo Československo, ostatně vrátíme se k tomu 13. teď v sobotu na festivalu Off-season i s Václavem Němečkem, který tam má taky velmi výraznou stopu v Itálii. A v tom roce 98, o kterém jsem mluvil, Česko skončilo v kvalifikaci za Španělskem a tehdejší Jugoslávii. To už si nakukoval do repre, ale ještě si tam...
4: Já jsem jezdil s 21. v tu dobu. Vím, že jsme byli v Jugoslávii na tom obrovském stadionu. Myslím si, že hrál Predrag Mijatović, tenkrát tehdejší superstar. Vím, že jsme byli i ve Španělsku, kde jsme prohráli 1-0 z penalty, to si taky uvědomuji, ve Valladolidu se hrálo, myslím.
5: Nedával strýček Tonyho Nadala?
4: Je to možný. Z penalty to bylo. Tam jsem byl na tom zápase, takže já jsem v tu chvíli začínal s profesionální kariérou. No. Hmm.
3: No a co se týče pak té další účasti, na tu často vzpomínáme v roce 2006, tak to bylo pro tebe období, kdy jsi se zase jakoby vracel do toho českého fotbalu a směřoval opět k výšinám, viď?
4: No, to jsem se nadechoval na další vlnu.
3: Já jsem o tom teď nedávno s někým mluvil, že když se bavíme třeba o těch zlatých generacích, které to nenaplní ten potenciál, tak měli jsme tady dlouhodobě, pamatuju si Belgičany, že měli velmi silný tým. Chorvati neustále udivují, ale oni dokážou ty své předpoklady zúročovat, protože mají medaile z poslední šampionátu. A vlastně Česko, když si to vezmete, tak od roku, já nevím, jestli to počítá 90, ale 96 ta samostatná, tak 96 stříbro na Euru, pak nepostup z té kvaldy, o které jsme mluvili, neprohraná vlastně kvalifikace, respektive všechno vyhrané o Euro 2000, tam vyšla skupina, o mistrovství světa 2002, možná ten tým nebyl úplně tak nastavený, když to nevyšlo taky v kvalifikaci.
4: Tak já si myslím, jako brečíš správně, ale já si myslím, že těch týmů je daleko víc ještě.
3: Ale takhle malá země.
4: Vlastnějších. Já myslím, že jsme na tom dobře právě. Jako, že,
3: Ale že se bavím o Chorvatech, kteří třeba mají stříbro, bronz toho posledního šampionátu, stříbro 2018, a že Češi mohli teoreticky při troše štěstí a takhle nastavení měli třeba 12 let, mohli mít.
4: To je samozřejmé, že jsme mohli mít víc medailí a úspěchů, ale tak to je vždycky. Zase to zopaku, vlastně každý zápas, který si rozebereš a nevyhraješ ho nebo nezvládneš, tak si říkáš, že tak kdyby jsme možná tuhle šanci proměnili, nebo naopak, kdyby jsme do téhle šance je nepustili, tak by jsme ten zápas zvládli, ale takhle uvažují všichni a pravda prostě leží na hřišti a když si to uhraješ, tak máš medaile a úspěchy, když ne, tak bohužel přemýšlíš, co bylo špatně.
5: No, vemte si, kolik medailí mají v uvozovkách Belgičané, Nizozemci, jak se mluvilo o zlatých generacích.
3: Nebo Angličani, kteří čekají teď vlastně 60 let, to je od toho jejich triumfu na mistrovství světa a stále si zpívají tu písničku Football is coming home a stále to nevychází. Tak uvidíme, komu se to povede.
5: Půjdu domů možná.
3: Uvidíme, komu se to povede teď, nicméně asi chápeme všichni, že nás především zajímá z pohledu českých posluchačů úspěch týmu Miroslava Koupka a na ten se z různých pohledů zaměříme.
1: Desítka Pavla Horváta.
3: Tak pohled na tu českou skupinu. Podle i FIFA rankingu. Mexiko 14. místo, Jižní Korea 25. místo, Česko 40. místo a Jižní Afrika 60. místo. Beru ten aktuální FIFA žebříček v různých těch časopisech, speciálech, je to trošku jinak. Nicméně Mexiko, to je bilance 2 vítězné zápasy, 1 prohra. A Pavel Horvát u jednoho z těch duelů byl. Ty si to vybavíš, kdy to bylo třeba, nebo kde?
4: No, já si vybavím, že to bylo v Hongkongu na tom turnaji.
3: Myslím 2000, si, že, no, v únoru. No,
4: myslím si, že dokonce mám dres mexický, možná si ho večer do vysílání sem vezmu, ale už mi asi nebude. takže jako vzpomínku mám, samozřejmě úplně si soupeře nevybavuju, ale koukal jsem na soupisky a na sestavy Mexika, spousta těch hráčů, hraje v té domácí soutěži nebo tam prostě někde kolem a jsem zvědavý, jak budou vypadat, protože já si nemyslím, že my máme jako slabý hráče a ta konfrontace samozřejmě s těmahle týma, s kterýma se úplně často nepotkáváš, mě osobně velmi zajímá, stejně tak jako s Koreou samozřejmě.
3: No, co se týče dalších těch soupeřů, tak s Koreou ta bilance je vlastně 3 přípravné zápasy v historii a shodná, 1 výhra, 1 remíza, 1 prohra v Soulu v květnu roku 98, to bylo 2-2, pak v roce 2001 v Drnovicích. To si právě nejsem schopen uvědomit, jestli jsi u toho náhodou nebyl u té výhry 5-0, byť si do zápasu nezasáhl. Miroslav Baranek dal tehdy hat-trick.
5: No a tam je zajímavé, že to bylo vlastně ještě 25 minut před koncem, jen 1-0 po gólu Nedvěda. Že vlastně Češi nasypali soupeři až v těch posledních 25 minutách.
4: Tak možná jsem byl na lavičce, no.
3: No.
4: Jestli se teda v Drnovicích nehrálo ještě proti Japonsku někdy, historicky, tak si myslím, že jsem tady na tom zápase byl a asi jsem se na hřiště nedostal.
3: to vypadá podle těch záznamů na fotbal.cz. No a pak poslední měření, to bylo vlastně téměř přesně před 10 lety příprava před Eurem pod Pavlem Vrbou v roce 2016. Česko tedy prohrálo 1-2 s Jižní Koreou, ale ty přípravné zápasy jsou pochopitelně
4: plně. No, to je jasný, já si myslím, že určitě se o tom můžeme bavit. Je to pro nás specifický hrát proti asijskému týmu. Mluvil jsem o Mexiku, s těmahle soupeřema prostě se nepotkáváme často. Tu zkušenost vlastně máme úplně minimální a myslím si, že to bude třeba hodně podobný tomu, to, co jsme viděli u nás v těch barážových utkáních o první ligu. Takže sice z těch videí je spousta, těch materiálů o soupeři je spousta, ale ta realita na tom hřišti je prostě malinko jiná. Trenér Koubek mluvil o tom, že hřiště nakrátko střižený, jestli bude mokrý, že to bude hodně rychlý. Uvidíme nakonec, komu to bude vyhovovat, jestli budeme na tom technicky třeba líp než Korejci. Mě to fakt zajímá, těším se. No.
3: Já se osobně těším na konfrontaci taky s Jižní Afrikou, protože ten druhý duel ve skupině tak nějak nabízí, že by Češi tedy mohli vyhrát, protože Jižní Afrika...
5: Slavit postup ideálně.
3: Slavit tam postup, úplně ideální scénář. Jedna jediná vlastně bilance s Jižní Afrikou z konfederačního poháru z roku 97 z Riádu. 2-2 to skončilo, tehdy Vladimír Šmicer dal oba góly. Tak věřím, že někteří kolegové z médií ho určitě vezmou, třeba i do vysílání, možná i my, přispomín se na tenhle turnaj, do kterého uplyne příští rok už 30 let. Nicméně, když jsme tady mluvili o českém týmu, tak už je v Guadalajaře, připravuje se na tu nadmořskou výšku, o té se tedy mluví z různých úhlů, i třeba co se týče té přípravy na tyhle podmínky. Ty mi, Pavle, řekni, když jsi jel do Japonska na angažmá, byl jsi tam pravděpodobně tedy už po několikáté, protože jsi mluvil o Hongkongu, kde jste byli, to znamená v tomhle prostředí vlhkém, horkém. Jaká speciální příprava na to byla vůbec?
4: Hele, vůbec. Já jsem uvědomil, že jsem přiletěl do Japonska a vlastně ještě ten den, který fakt jsem byl hodně unavený, tak jsem vlastně šel běhat a bylo to šílený, samozřejmě jsem se cítil strašně, byl jsem úplně propocený během chvilky, což samozřejmě při mojí postavě nebylo úplně složitý, ale měli na to vliv klimatický.
3: Pavle, kdo viděl archivní fotky tvé před třeba 25 let, tak ty tady trošku fabuluješ, ty jsi byl vysekaný mladíček.
4: I v bílém dresu jsem se
5: vyšel. Ty chci říct, že už není?
4: Ne, teď už jsem
3: každý
4: černý
3: tričku.
4: Jo, ne, to je jasný, ale je to rozdíl, to tělo prostě si na to musí přivyknout. Já jsem zvědavej, vím, že se o tom hodně mluvilo, hodně i kluci z nároďáku na to odpovídali, že mají spoustu přednášek, je to hodně individuální, samozřejmě každý to tělo reaguje jinak na tu teplotu, na tu vlhkost a pro mě je zajímavý, že vlastně by ses tam neměl zdržet díl než jako 3 dny, to je zajímavý, že vlastně pak už by to na tebe fakt asi dolehlo. Já jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat, jestli ty zápasy v této nadmořské vejšce a v těch podmínkách budou mít to tempo, jaký od toho všichni očekáváme.
5: Mě zaujalo, že prý dnes v Guadalajaře na tom stadionu je jiná tráva než kdekoliv jinde, tím jak je to vysoko, tak prý je tam troskut prstnatý. To ty jako botanika matera určitě oceníš. Tak mě zajímá, jak moc jako je zná třeba tohle, když nastoupíš, že tam je jiná tráva, protože třeba pro tebe jako...
3: A normálně se hraje na čem teda, Tomáši, jako na jaké odrůdě?
5: Já jsem počítal s tím, že se hraje na trávě a tady je trošku prstnatý, jak mě to zaujalo.
4: Teď jsi mi nadhodil opravdu a myslím si, že kluci, co byli v Japonsku, tak mi dají za pravdu, že na některých těch stadionech bych to přirovnal, je ta tráva buď byla fakt jako fantastická, a nebo to někde vypadalo opravdu jako mech, bych řekl dokonce. Jo, nevím, jak vypadá tady ten třiskopustec, nebo jak jsi to říkal, prstnatý, ale musím říct, že na některých stadionech opravdu to bylo trošku jako mech.
5: A je to lepší ten mech?
4: Hele, myslím si, že to jako hůř skákalo, viděli jsme nějaký záběry, že třeba ten balón jako, ne hůř, ale míň odskakuje, na druhou stranu zase je to fakt jako krátký a tím, že to nakropěj, určitě to bude pokropený, tak ten balón lítá daleko rychleji, takže já jsem zvědavý zase na ohlasy po zápase od našich hráčů třeba. Ne?
3: No, je pravda, že třeba Angličani hráli jednu z těch posledních příprav obecně, oni hráli poslední generálku teď proti Kostarice před několika hodinami v Orlandu, kde hustě pršelo, byl tam vlastně takový nějaký bouřkový mrak a to hřiště hřiště bylo dostatečně pokropené, možná i ty různé krátkochvíle počasí do toho promluví, snad ne, ale obava třeba z bouřek nebo nějakého hurikánu tam může panovat.
4: Tak to, co vidíme při finále Super Bowlu, asi nebude, ne?
3: Sníh. To nebude, myslíš, jo, jasně, sníh to ne. No, ale jak jsi mluvil o té nadmořské výšce, tak třeba v rozhovoru pro iDnes.cz doktor českého týmu Petr Čechal mluvil o tom, že vlastně to, že letíš co nejpozději k tomu zápasu, je jedna ze dvou variant, buď tam může být tedy dlouho, anebo až úplně na co poslední chvíli, protože ty změny v organismu ve vysoké nadmořské výšce se dějí druhým a třetím dnem.
4: No, to
3: znamená, že tam přiletíš a tělo si vlastně ani nestačí uvědomit třeba pár hodin před tím zápasem, že tam je, odehraješ a jedeš pryč. Ale otázkou je, nakolik je to pravdivé pak v tom fotbale, protože velkým příkladem je i Bolívie, která se těsně nedostala z té interkontinentální baráže, prohrála s Irákem a ona hrála část těch zápasů v kvalifikaci ne v La Paz, které je 3600 metrů nad mořem, ale v El Alto, což je 4150 metrů nad mořem. Oni si to ještě posunuli během té kvaldy, protože tam měli na začátku neúplně příznivé výsledky, prohráli s Argentinci a Ekvádorem. No a v El Alto pak vlastně už vypráskali všechny soupeře, včetně Venezuely, která byla nejbližším konkurentem.
4: Já si pamatuju, jestli si dobře vzpomínám, pan Masopust napsal nějaký knížky, jedna z nich byla Dukla mezi mrakodrapy. Nebo pan
3: napsal
4: Masopust,
3: Ota Pavel, on tam figuroval.
4: Pan Masopust je nenapsal asi. A tam bylo to, že vlastně opravdu v těch šatnách měli kyslíkový takový ty lahve o poločase a samozřejmě asi, když na to fakt nejsi zvyklý, a tak se ti může opravdu udělat zlé a tyhle ty bomby jsou asi potřeba. No. Takže to prostředí je opravdu hodně specifický, ale zase je zajímavý, že Korejci tam tráví už v podstatě, jestli se nepletu, 3 týdny. Nebo tak
5: 19.
4: Nějak.
5: Května měli přípravný kemp v Salt Lake City. No, takže, což je podobná výška.
4: Takže jako uvidíme jak to prostě na ty kluky bude působit. No.
3: No, ostatně Pavel Horváth se před dnešním vysíláním a do dnešní desítky oslovil také několik zajímavých person, které mají s Koreou co dočinění. Oslovil taky hokejového trenéra Patrika Martince, který tam jako hráč, jako trenér strávil v Koreji několik let a on nám poslal i zajímavou výpověď, která se týká fyzických dispozic jihokorejských fotbalistů a vlastně obecně sportovců.
6: Obrovsky pracovitý, výbušný, rychlý, dynamický. Když dám jenom takový jeden příklad, posilovně skákání přes švihadlo, tak my jako Češi, pro nás byl vrchol udělat dvojšvih. A ty Korejci bez problémů tam sázeli trojšvihy jeden za druhým. Druhý takový obrovský rozdíl, který mě zaujal, je taková ta flexibilita. Oni dokázali sedět v tureckém sedu prostě půl hodiny a toho jíst. V tradičních korejských restauracích se sedí na zemi, takže tam oni byli a my jsme se tam s Jardou Medvědem pomalu si skládali, tak jsme u toho tak nějak leželi a vydrželi jsme v tom tureckém sedu chviličku a pak nás prostě boleli kyčle a kolena. Takže oni jsou strašně ohební.
3: Tolik Patrik Martinec, hokejový trenér. Já bych se v Koreji nenajedl v restauraci.
4: Ty jo, ty by si mohl klečet jenom do Honce.
3: Ne, ale do toho turečáku, víš, jako já to jo, nedám.
4: Tak je takhle, představ si Jarnu Nedvěd, ten se těžce skládá na židli, takže Patrik Martinec je menší, takže Páťovi asi to bylo i jednodušší, ale samozřejmě pro ty velký, řekl bych, jiný lidi, než jsou Asiati, tak je to samozřejmě složitý, ale k tomu sportu je to vlastně logický, oni opravdu jsou úplně jiný a řekl bych pružný, elastický. Vypadá to tak, ale samozřejmě, když jsi tam díl, tak pak se musíš v některých těch aspoň věcech vyrovnávat a ono tě to posouvá. No.
5: Skákali jste v Japonsku přes švihadlo?
4: Hele, já celkem musím říct, že skáču taky přes švihadlo, teď teda se mi dlouho neporazilo, protože nohy trpějí tou vahou, ale jako myslím si, že dvojšvih jsem taky zvládnul, trojšvih jsem snad nikdy neskoušel, umím vajíčko a tyhle ty věci, ale ale švihadlo musím říct, že byť to třeba ke mně nikdo nebude čekat, tak bylo celkem moje oblíbená pomůcka. No.
3: No ještě když naposledy se vrátím k té nadmořské výšce, protože o tom se mluvilo vlastně už spoustu času, Podle sportovního lékaře Jorchana Varely z klubu Amerika, což je tedy jeden z těch předních mexických klubů, mluvil s ním náš speciální nebo zvláštní zpravodaj přímo na mistrovství světa Jan Kaliba, tak on říká, očekávám, že mezi 70. a 90. minutou zápasu uvidíme dopady nadmořské výšky, a teď teda se neděste, ale křeče, závratě, zvracení. Ale taky mluvil o tom, že je rozdíl hrát v Guadalajaře a v Mexico City, kde je ten rozdíl nadmořské výšky zhruba 500-600 metrů. Guadalajara je níž položená. To znamená, že podle pana doktora Varely by ten zápas proti Jihokorejcům pro Čechy nemusel být z tohoto pohledu tak náročný.
4: No, můžeme se o tom tady bavit podle mě jako celou hodinu, ale uvidíme sami prostě v průběhu toho zápasu. Od 70. do 90. minuty mě taky někdy bylo nablití, musím říct, ale a to jsme nebyli v žádný nadmořský vejce, takže já doufám, že kluci na tom budou dobře, samozřejmě kondičně připravení a že ten medical tým náš ví dobře, co dělá.
1: Desítka Pavla Horváta.
3: Posloucháte desítku Pavla Horváta několik hodin před startem fotbalového mistrovství světa, kterého se poprvé v historii účastní 48 reprezentací a různí novináři sestavovali žebříčky výkonnosti. Renomovaný The Athletic sestavil 48 týmů pod sebe podle jejich propočtu a dat. Podle nich je pouze 8 reprezentačních výběrů horších než Česko. A když vám to teď řeknu, tak si taky neděste. Nový Zéland, Uzbekistán, Jordánsko, Bosna, Demokratická republika Kongo, Curaçao, Kapverdy, Irák a Haiti. Nad českým týmem je třeba i Panama, což mě dost zaujalo.
5: Mě tedy zaujalo to, co k tomu napsali spíš ještě v The Athletic. Šik nejnebezpečnější stále, ale jinak není o čem psát.
3: A psali pak o dvou sestupujících hráčích z Premier League, Součkovi a Krejčím. Oni mají hodně ten anglocentrický pohled na svět, ale nevím, kolik informací si zjistili třeba o baráži.
4: Zase řeknu, prostě pravda leží na hřišti. Na tohle to je nejlepší odpověď. Vítězství a body a porazit ty soupeře, který teda jsou jako braný nad náma. Naopak, já si myslím, že ty kluci, jestli se to k ním dostane, což pochybuju, tak pro ně by to měla být výzva, aby prostě tohle to dokázali. Já si myslím, že určitě nemáme 7. nebo 8. nejhorší mužstvo na to mistrovství. Doufám, že se nebudu plést.
3: No, když se budeme bavit o možných zbraních, které Češi by mohli vytáhnout na Jihokorejce, tak není překvapivé, když uslyšíte, o čem mluví jeden z předních hráčů Hradce Králové, který hrál taky před několika lety v Jižní Koreji, Tomáš Petrášek.
7: Myslím, že standardní situace budou jednou z největších českých zbraní. Já si troufnu tvrdit, že jsme v tom jedni z nejlepších na světě, protože s tou, jakou silou jdeme do toho vápna, když k tomu připočteme i skvěle kopací techniku našich hráčů, kteří to zahrávají, tak si dokážeme vytvořit slibné situace. Ale pozor, korejská reprezentace, to není jen o tom, že tam budou menší hráči, menšího zrůstu. Budou perfektně na tom běžecky a budou mít perfektní tu pohybovou kulturu, ale jsou tam i silní hráči, kteří jsou určitě i vysocí a silní, takže aby jsme se nenechali zmást tím, že tam budou jenom Aziati, jak si třeba někteří z nás myslí, že je vnímáme tady v Česku, tam určitě budou ještě hráči, kteří jsou vyspělí fyzicky.
3: Je u standardek ta výška ta klíčová?
4: Je samozřejmě, ale co se týká i útočných standardek, tak samozřejmě timing, souhra těch hráčů. My bavili jsme se o tom tady vlastně před tou půl hodinkou ve vstupu. Je to o tom, že my jsme trošku fakt jako vyčúraný. Myslím si, že stejně tak, že to přeženu, jak dokážeme přečůrat finančák, tak jsme schopní přečůrat soupeře ve velkém vápně při standardkách a já věřím, že prostě tuhle tu sílu tam máme. Honza Rezek zahrával standardní situace. Myslím si, že máme dostatek hráčů, kteří jsou schopní to kopnout, ale i kteří jsou schopní jít vlastně do té koncovky. Viděli jsme i v těch barážových zápasech, že jsme se ze standardek prosazovali, takže tam fakt jako věřím tomu, že jsme schopní se prosadit. Jenom tomu, co říkal Tomáš, já jsem taky do Japonska letěl s tím, že tam vlastně asi jako budu největší, ale opak byl pravdou. Myslím si, že jsem patřil jako v tom mužstvu jako k horšímu průměru, co se týká vzrůstu, a měli jsme tam kluky, který byli fakt jako vysoký a silný a myslím si, že tohle už v této době všichni dobře vědí a že jako úplně z toho, že tam Korejci budou mít hráče 1,85 m, 1,90 m, úplně vyděšený nebudeme.
5: No a jak podle vás moc je reálné, že by Miroslav Koubek s ohledem na tohle dal třeba v základní sestavě přednost Chorému před Šikem?
4: No, to si myslím, že asi se nestane, ale viděli jsme i v tom zápase s Guatemalou, že Tomáš prostě kdykoliv na to hřiště přijde, tak tou svojí vejškou má prostě velkou převahu nad těma soupeřema. Neříkám, že tady úplně bude vládnout, ale je to prostě typ toho hráče, který ti v tom průběhu zápasu může jednoznačně pomoct.
3: Často se v Česku mluví v takovém tom, já to řeknu jako diskurzu, ale prostě je to taková ta nálada debaty nebo ten směr debaty, že Češi jsou hračičkové, mají ty geniální zástupce, Pavel Horváth mezi ně taky patřil a dokážou přehrát soupeře chytrostí. Pak se taky často zmiňuje, že už to úplně takhle neplatí. Třeba když jsme mluvili s Patrikem Martincem, tak u hokeje to často bývá zmiňované, že už to úplně není to klíčové. Když koukáte asi na NHL, tak přece jenom tam je to o důrazu rychlosti a jiných těch herních aspektech. Přesto Patrik Martinec zmiňoval taky jednu možnou výhodu Česka, celkově teď jako národního týmu ve fotbale oproti jeho Korejcům, tak si to poslechněte.
8: V čem jsme byli lepší jako Češi, tak určitě v těch kolektivních sportech. My Češi hrajeme spousty zápasů od dětského věku, tak taková ta improvizace, herní myšlení je u nás na mnohem vyšší úrovni než u těch Korejců, který i v těch kolektivních sportech se strašně dlouho připravují individuálně do nějakých jakoby týmů, chodí teprve na střední škole a tam teprve začínají hrát jakoby zápasy, a takže herní myšlení a ta improvizace, v tom jsme zase my naopak mnohem lepší.
4: No, já bych to přirovnal ještě, když jsme měli možnost slyšet Patrika Martince a zmiňoval tam Jardu Nedvěda, tak vlastně v každém tom týmu, ať už si se bavil Premier League nebo kdekoliv na světě, tak nemůžeš mít jenom jako hračičky a talentově nadaný hráče, který improvizujou a vymyslejí ti z těžký situace šanci. Stejně tak třeba jako Patrik Martinez byl hráč, který tohle dovedl, tak Jarda Nedvěd určitě nebyl hráč, který asi obcházel hráče a dával to někomu před prázdnou bránu, i když se mu to možná někdy povedlo, tak to nebyla jeho přednost. Takže v každém tom ústu si myslím, že jak Korejci, asi se dostaneme pak těm jménům, tak i my máme hráče, který jsou nadstandardní, který improvizujou. Pavel Šulc, taky je to čistá improvizace, jsem přesvědčený, samozřejmě má nějaký povinnosti, Lukáš Provod má nějaký povinnosti, ale jsou to hráči, kteří dokážou vymyslet zajímavé věci a stejně tak budou tyhle ty hráči v každém mužstvu.
3: Co se týče Česka a zápasu s Jižní Koreou, tak připomínáme, že začíná ve 4 hodiny, tedy českého času v noci na pátek, a pochopitelně můžete se těšit na Radiožurnálu Sport na přímý přenos. V tomhle pořadu se ještě spojíme s Jiřím Chytrým, bývalým asistentem trenéra Šilhavého, nejen u české fotbalové repre, ale také u reprezentace Ománu, která narazila v kvalifikaci právě na výběr Jižní Koreji, a tomu bychom se teď trošku mohli věnovat, než se spojíme s panem Chytrým. Největší úspěch Jižní Koreji, která je 25. na žebříčku FIFA, je 4. místo z mistrovství světa 2002. To si oba asi vzpomínáte, když se konal tehdy ten šampionát v Japonsku a Jižní Koreji. Hus Hiddink trénoval ten výběr.
5: Skandální turnaj.
3: A oni vlastně, jeho Korejci, tam se říkalo, že trošku byli dotlačeni.
5: Trošičku.
3: Oni postoupili přes Italii zlatým gólem a přes Španěly na penalty. To si nějakým...
5: Myslím si, že tohle je jedna z těch ukázek, že se píská rovina, řekněme, ale že pro domácí to občas bývá trošku nahnutější.
3: No tak tehdy pak hráli o bronz a vlastně i současný coach Hong Myung-bo byl u toho. On byl jedním z lídrů vlastně Koreji v tom šampionátu, byl to pro něj 4. mundial, byl dokonce vyhlášen kvalitativně jako 3. nejlepší hráč celého turné. Ale on se taky, to se možná vybavíte, podepsal pod tou inkasovanou brankou, která je dosud historická, protože to šlo o nejrychlejší gól šampionátu. No. Hakan Çıkır tehdy skoroval.
4: Byla to klasická rozehrávka dozadu a myslím si, že třetí přihrávka přišla na něj, on hrál levýho stopera a podle mě vůbec nečekal, že by Hakan Çıkır třeba na něj mohl takhle vyběhnout. Ale
3: to byl Ilhan Mansis, který ho obral a Hakanovi to tam dal,
4: ano,
3: pak. No.
4: Takže bohužel pro Korejce to dopadlo takhle, že se zapsali do tabulek trošku jinak, než asi chtěli. A já jsem teda teďka čet, on je neoblíbený. Jako, jo,
3: ta nálada tam kolem něj není úplně ideální. On trénoval už výběr v roce 2014? v Brazílii?
5: No já jsem četl, že celkově to tam není úplně veselé, že vlastně je to, já nevím, jestli pár hodin nebo pár dní, co šéf asociace Chung Mong Gyu oznámil, že po mistrovství se ta končí. On je prý tedy i členem nejužšího vedení automobilky Hyundai, ale že zkrátka tam jsou spory ohledně i toho jmenování Hong Myung-ba, že tam byla, řekněme, klika, která chtěla zahraničního kouče po konci Klinsmana v roce 2024. Mimochodem tehdy 5 měsíců byli Korejci bez reprezentačního trenéra, takže když u nás se čekalo dlouho, kdo povede národní tým, tak i v cizině to může trvat až půl roku. A ta nálada, co se týče vedení a asi i kouče, není úplně ideální. A tím, že Chung Mong-ju oznámil, že pomysl končí, tak chtěl údajně trošku jako ulehčit národnímu týmu, aby nebyl tlak na trenéra. Tak uvidíme.
3: No my o té kvalifikaci ještě, kterou mají za sebou, uslyšíme i od Jiřího Chytrého, předpokládám. Nicméně můžeme si poslechnout ještě Tomáše Petráška, protože opravdu postavení reprezentace v Jižní Koreji, konkrétně fotbalové, může být až překvapivě výjimečné.
7: Fotbal patří v Koreji mezi nejslavnější sporty, ale není jednoznačně sportem číslo jedna. Tou pozici dlouhodobě soupeří hlavně s baseballovým KBO a v posledních letech hodně roste zájem i o volejbal a basketbal, ale myslím si, že ty dva sporty jsou určitě na prvních dvou místech. K-League má velmi slušnou úroveň. Tady oni Seoul, Jeonju, Ulsan, sám jsem si to zažil, tam je perfektní atmosféra. Co je zajímavé, tak reprezentace fotbalová má obrovský postavení, když hraje národní tým, sleduje ho prakticky celá země. Reprezentanti, kteří hrají v Evropě, tak hrají ve většině vlastně v evropských gigantech a ty týmy tam pak díky hlavně jim jezdí na předsezonní tour a hrajou s K-League One All-Stars týmem, přáteláky. Já sám jsem tam hrál přátelák proti Paris Saint-Germain.
3: Paris Saint-Germain pochopitelně spojený taky s jednou z těch hvězd Lee Kang-inem, který byl ještě nedávno vlastně na lavičce finalisty a pozdějšího vítěze Ligy mistrů.
4: No, já mám z Japonska tu samou zkušenost s tím nároďákem, že vlastně všichni ty hráči, který v nároďáku jakkoliv fungovali nebo jim jenom prolítli, tak byly obrovský hvězdy. Dokonce ještě v té době, já nevím, jestli si někdo vzpomene, byl v Německu, byl Japonec v Hamburku, myslím si, že jsem měl Hasebe, ale nejsem si úplně jistý. A já jsem samozřejmě japonsky úplně dobře nerozuměl v televizi, ale vím, že s ním třeba trávili fakt jako 6 hodin denně. 6 hodin denně koukali, jak on kouká na televizi, koukali, jak si vaří jako doma jídlo, koukali, jak večeří, jak jede na trénink, jak jede z tréninku. A myslím si, že to jenom dokazovalo to, jak ty hráči prostě v tom Japonsku byli populární. Kazu Miura, s kterým jsem měl možnost hrát, jednoznačně nejslavnější Japonec, který vlastně jako prorazil do Evropy první, tak kdykoliv jsme se kdekoliv objevili, tak opravdu se tam dala pořádat hned autogramiáda a byla to opravdu, až bych řekl, národní hvězda, nebo je ještě národní hvězda, a bylo to úplně neskutečné, jak to tam ty lidi vnímali, ten nároďák.
3: Tak nároďák si to minulý rok, řekněme, u fanoušků vylepšil tím, když už v přípravě, protože oni měli jistotu postupu na mistrovství světa 5. června 2025, tak na podzim v přípravě nejprve vyhráli v Americe 2-0 nad USA a pak hráli s Mexikem 2-2, jenomže v Soulu pak o měsíc později dostali Bura 0-5 od Brazílie, která navíc pak, myslím, nevyhrála v Japonsku, což trošku bylo pro ty Korejce těžké, že rivalové dokázali Brazilce obrat na rozdíl od nich. No a pak tedy do konce roku porazili Paraguay, Bolívii i Ghanu, všechno hostili doma, neinkasovali. V letošním roce ta příprava, když se na to podíváme, 0-4 v březnu s Pobřežím Slonoviny a taky s Rakouskem 0-1. On tam prý trenér experimentoval se trojkou vzadu, ale měl by hrát snad na 4, co jsem se někde dočetl. No a pak tedy před mistrovstvím světa vítězství nad Trinidadem 5-0 a nad Salvadorem 1-0. Takže když to člověk vezme, tak Češi se snažili v baráži, bylo to přetěžké, ale psychicky se možná naladili lépe než jeho Korejci.
4: No, to určitě, a tak tady ty zprávy všechny, co jdou kolem, že někdo odstupuje a že někdo končí po tom šampionátu, to si myslím, že je obvyklý. Ty mistrovství, ať už Evropy nebo světa, jsou pro některý hráče a trenéry a funkcionáře prostě milníky, kdy ty kariéry končej na téhle úrovni. Na druhou stranu si myslím, že i Korejci, zase co jsem koukal na tu soupisku, tak spousta z nich prostě hraje ještě o svoji kariéru a kde jinde se líp ukázat než na mistrovství světa, takže já se vůbec nebojím, že by Korejci neměli motivaci nebo že by na ně dolehlo, že nějaký předseda svazu bude končit.
5: Ty, když jsi mluvil o těch výsledcích, tak když se ještě vrátíme do té kvalifikace, kterou si tady zmiňoval, že byla vlastně bez porážky, tak ale už tam asi začala jakoby ta nespokojenost s trenérem možná, protože když se vrátíme, tak Palestina, Jižní Korea 1-1, Jižní Korea, Oman 1-1, Jižní Korea, Jordánsko 1-1. Tři remízy ve chvíli, kdy víceméně ta kvalifikační skupina byla rozhodnutá.
4: Takže třikrát neprohráli.
5: No, ale tam prý začala jako ta nespokojenost, že asi, když už měli jisto, tak na půl plynu.
3: Ale teda jenom pro našince, bavíme se o fotbalu v Jižní Koreji, ale když se podíváte, kolik tam chodilo lidí, jako v Soulu přes 60 tisíc diváků běžně na zápas.
4: Já jsem tohle chtěl ještě k tomu dodat, vlastně, že byť někdo končí a někdo začíná, tak si myslím, že uvidíme opravdu červený peklo, protože těch fanoušků tam asi bude daleko víc než našich. No.
3: K tomu si ještě pustíme v později v pořadu zvuk, nicméně poslední hlas nebo poslední šance dát hlas taky Patriku Martincovi, který, co by trenér jednoho z týmů v Soulu zažil to, že přece jenom lední hokej v Koreji není fotbal.
9: Fotbal a hokej v Jižní Koreji, to jsou dva naprosto nesrovnatelné světy. Korejská liga samozřejmě je sledovaná, ale větší sledovanost mají evropské ligy, třeba zápas Tottenhamu, kde hraje Son, tak ty jsou prostě strašně sledovaný a prostě hraje tým Korea fotbal ve všech hospodách a vrchol sledovanosti je prostě, když hraje tým Korea národní muslo fotbal, tak to je asi nejsledovanější událost tý Koreji.
3: Takhle mluvil Patrik Martinec, mluvil ještě o Sonovi, který hrál v Tottenhamu, ale už teď je tedy v Major League Soccer v LAFC. Tak posloucháte desítku Pavla Horváta, zaměřujeme se konkrétně na první utkání Česka na Mundialu proti Jižní Koreji a budeme pokračovat.
1: Desítka Pavla Horváta.
3: Mluvili jsme tady o kvalifikaci, kterou Jižní Korea zvládla v těch dvou fázích bez porážky. No a velkou zkušenost s Jižní Koreou má vlastně z předloňska také bývalý asistent u českého nároďáku Jiří Chytrý, který byl tehdy asistentem Jaroslava Šilhavého u reprezentace Ománu. Pane Chytrý, dobrý den, slyšíme se?
10: Dobrý den, slyšíme se.
3: Možná trošku paradoxní soupeř pro vás, když dneska budou hrát Češi proti Jižní Koreji a vy tehdy s panem Šilhavým vlastně naposledy trénovali Oman právě proti Jižní Koreji. Vzpomenete si na to?
10: Tak vzpomenu si na to, protože vlastně to byl favorit číslo 1 naší kvalifikační skupiny a obecně jako v Ázii je to jeden, nebo dá se říct ve světě jeden z těch top týmů, takže jo, vzpomínám si.
4: Jirko, ahoj. Pavel Horvát, já jenom se chci zeptat, dovedeš si představit nějaký rozdíl mezi přípravou pro reprezentaci Ománu a pro naší reprezentaci?
10: Dívej, určitě jsou tam specifika vlastně v tom, že považuji náš tým, český tým za připravenější, kvalitnější, takticky vlastně vyspělejší, takže můžeš z mýho pohledu použít více takových taktických jakoby zbraní pro reprezentaci Ománu. Vlastně upřímně jednoduše to bylo o tom, že jsme museli být velmi kvalitní jako v defenzivě a ty naše šance byly vlastně rychlej protiútok a standardní situace.
3: Pane Chytrý, vy jste tehdy v tom září proti Jižní Koreji s Ománem, bylo to 10. září 2024 v Maskatu, vedl tým, který s Koreou držel krok až do, vlastně dá se říct, závěrečné desetiminutovky. Korejci pak rozhodli díky Sonovi a v nastavení tedy ještě skorovali jednou. Nicméně pro vás to vlastně nebyl zas tak nepovedený zápas, nebo nesouhlasíte?
10: No určitě, my jsme prostě dokázali s něma hrát vlastně do 80. minuty 1-1, tam bych řekl se potvrdilo to, že jak jsem říkal, my jsme dobře bránili, oni nám teda vstřelili jednu branku střelou ze střední vzdálenosti, potom my jsme vyrovnali právě ze standardní situace a vlastně bych řekl, se lámalo to utkání od té 80. minuty nahoru, kde vlastně my jsme měli první šanci, takový break 2-1, mohli jsme jít sami na bránu dokonce do vedení, ale bohužel jsme to neproměnili. A tam právě je třeba obrovský problém vlastně u ománské reprezentace, vlastně kvalita domácí soutěže, kde všichni ty hráči hrají v domácí soutěži a fyzická jako připravenost. Takže my jsme úplně jednoznačně od té 80. minuty prostě začali odcházet jako fyzicky, kde ta Korea se dostala jako do tlaku. a vlastně v momentě, kdy oni nám dali druhý gól a my jsme jakoby hráli babank, tak vlastně, ale to byla někde až to utkání, že naši hráči to pořád někdo polehával v křečích, takže někde ve 112. minutě jsme dostali, myslím, třetí branku, ale to utkání jako obecně bylo dobrý z naší strany, měli jsme šanci i ten výsledek udělat, ale bohužel se nám to nepodařilo.
4: Já ještě se chci zeptat, samozřejmě já trošku tuším, ale pro naše posluchače spíš, jak je možný nebo těžký sbírat informace individuálně o korejských hráčích?
10: Jako já si myslím, že zase úplně tak těžký to není, protože spousta z nich působí v Evropě, těch, který jsou jako nosný pro vlastně tu reprezentaci a i ta domácí soutěž vlastně dneska na těch aplikacích, jako je Wisecout a tak dál, tak je prostě k dispozici, takže v tomto ohledu si myslím, že to problém jako určitě není.
3: Jiří Chytrý, bývalý asistent Jaroslava Šilhavého u reprezentace Česka i Ománu, je s námi v desíce. Pavla Horváta, vy jste to naznačil, ta fyzická vyspělost Korejců možná souvisí i s tou připraveností třeba na pozdní fáze zápasu. Máme tady ještě jeden připravený zvuk, který nahrál Tomáš Petrášek, obránce Hradce Králové, který má také zkušenost z ligy z Jižní Koreje, tak si můžeme poslechnout.
7: Korejský fotbalista je určitě pracovitý a má disciplínu. Možná to má společný jmenovatel v té takové té vojenské disciplíně, ale já si myslím, že to jsou vynikající fotbalisté, kteří mají perfektní pohybovou kulturu. Dokáží perfektně pracovat s míčem. Zajímavost je, že v korejské lize padají góly hodně v posledních minutách nastaveních. Korejští hráči se rozhodně nikde nevzdávají a bojují do konce. Naše síla by měla být ale ve větší taktické vyspělosti. A hlavně máme opravdu perfektní hráče, máme perfektní individuality, kteří hrají ve velkých klubech, takže máme svoje obrovské zbraně, které doufám, že dokážeme využít.
3: Tolik Tomáš Petrášek pro desítku, jsme ve spojení dál i s Jiřím Chytrým. Když se zaměříme na fakt těch gólů ve druhém poločase, tak Korejci ze 40 v kvalifikaci dali 25 po změně stran. Pane Chytrý, myslíte, že tohle může být pro český tým nějaká hrozba?
10: Nemyslím si to, protože právě je potřeba vnímat to, s kým oni se měří, jako v těch kvalifikacích, kde hrají většinu zápasů. A právě třeba v té kvalifikační skupině prostě ty korejský hráči hrají v evropských soutěžích, jsou výborně fyzicky jako připravený. A potom vlastně, když mají v té skupině, tak jak to bylo u nás, vlastně Irák, Oman, Palestinu a tak dál, tak tam oni logicky v těch závěrečných minutách jako dominují, si, že ta statistika je hodně zkreslená právě vlastně tím, že oni hrají tady tu asijskou kvalifikační skupinu a prostě ty soupeři z těch dalších výkonnostních košů prostě a těch domácích soutěže prostě ty hráče takhle připravený nemají a to tam hraje potom velkou roli. V momentě, kdy oni se budou na šampionátu měřit s hráčema, ať už evropskýma, nebo prostě s Jižní Amerikou, prostě soupeřema, kde ty hráči standardně jsou jako fyzicky velmi dobře připravený, tak si myslím, že ta statistika bude vypadat malinko jinak. Ale jako spíše v tom smyslu, že oni budou připraveni, ale ten soupeř taky, kdežto když hrají tu asijskou zónu, tak tam prostě často dominují.
3: Říká Jiří Chytrý, který je dal v desíce Pavla Horváta. Jižní Korea se účastní po 12. mistrovství světa, mimochodem po 11. za sebou od roku 86, včetně od toho mistrovství, které vyhrála Argentina s Diegem Maradonou, nechyběla Československo, nebo Česko bylo za tu dobu dvakrát, teď je tedy po třetí. Co se týče těch největších hvězd a opor, o které se opírají jeho Korejci, pane Chytrý, já jsem koukal do toho zápasu a do základní sestavy se dostali vlastně všichni ti nejznámější, ať to je obránce Bayernu Mnichov, Kim Min-jae, Son Heung-min, tehdy asi ještě v Tottenhamu, Lee Kang-in z Paris Saint-Germain, nebo Hwang Hee-chan, který hraje s Ladislavem Krejčím ve Wolverhamptonu. Jsou opravdu znát tihle třeba tři nebo čtyři borci, že jsou odskočení?
10: Tak jsou to jednoznačně rozdíloví hráči, kteří jako ten týmový výkon prostě potom v těch rozhodujících momentech povyšují. A prostě to je jako bez diskuse, tyto hráči jsou prostě top světoví hráči, ale já jako jsem takový jako mírný optimista před tím naším utkáním, protože oni hrají takový pojetí, kdy chtějí hodně kontrolovat míč, chtějí dominovat prostě kombinační hrou a tak dál. A já si myslím, že my zrovna máme předpoklady prostě velmi dobře a agresivně, jakoby, dejme tomu třeba hrát o to střední pásmo a být nebezpečný z těch protiútoků. A vlastně, kde já vidím jako slabinu, je, že prostě oni jsou jako dobrý na míči, to bez diskuze, s tím se budeme muset vypořádat. ale dokáží potom jako obrovsky panikařit po těch ztrátách v té defenzivě a tam vidím já jako zase šanci pro nás, že pokud budeme dobře bránit a dokážeme potom využít ty přechodové fáze a standardní situace, tak si prostě umím představit, že dokážeme uspět.
3: Říká Jiří Chytrý, jehož angažmá společně i s dalšími členy realizačního týmu Jaroslava Šilhavého skončilo tedy po porážce ve druhé, nebo spíš ve druhé fázi kvalifikaci té asijského mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou 1-3 a to sice v září roku 2024. Poslední věc, pane Chytrý, ta zkušenost vést reprezentaci Ománu. Byly tam duely i s Kyrgyzstánem, Malajzií, Tajvanem a pak vlastně jste měl proti sobě vedle Jižní Koreje taky Irák, tak asi hodně výjimečné ve vaší kariéře.
10: Je to obrovská zkušenost. Vlastně potom my jsme byli vyslani za Oman do Kuala Lumpur vlastně na konferenci Asijské fotbalové federace, kde vlastně to bylo pro všechny reprezentační trenéry Asijské konfederace a musím říct, že vlastně, kdybych to měl zrovna mimochodem, tam byl Jaja Ture, jeden z trenérů, který možná bude působit ve Slovanu Bratislava. Graham Arnold, který teďka vede vlastně reprezentaci Iráku, kluci právě z Koreji, z Japonska a celá ta asijská zóna se pořád vlastně hodnotili asijský, jakoby u nás je Euro, tak oni měli to mistrovství Asie a vlastně veškerý data z těch utkání a veškerý parametry, oni všechno pořád ještě vlastně porovnávají s Evropou, srovnávají se s Evropou a mají tam takový obrovský, bych řekl, sen, co jsme z toho cítili, že prostě hrozně rádi by byli, aby jednou nějaký tým z té asijské zóny prostě, když to řeknu, překonal, buď teda nějaký tým z Evropy nebo z Jižní Ameriky a je to takový jako hnací motor pro ty asijský fotbalový týmy.
4: Mě jenom napadá, trošku odlehčím, jak se na té asijské konferenci hovořilo.
10: Anglicky. Byli tam překladatelé do těch řečí, kde vlastně ty jako lokální prostě buď měli přímo ty tlumočníky do toho rodného jazyka a když to nebylo, tak samozřejmě angličtina jako univerzální řeč.
3: Jiří Chytrý byl v desíce Pavla Horváta, co by bývalý asistent u reprezentace Ománu a také muž, který má zkušenost nejen s asijským, ale také s tím jeho korejským fotbalem. Pane Chytrý, moc vám děkujeme a přejeme, ať si užijete mistrovství světa, které začíná dnes.
10: Tak já děkuju za pozvání a provedu.
4: Děkujeme.
11: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech
1: exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
12: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
11: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál, fandíme s vámi. Desítka Pavla Horváta.
3: Poslední dvě jména, která chci zmínit v souvislosti s Jižní Koreou a přijde mi spíš zajímavá z hlediska těch příběhů. Jens Kastrop, který je 22-letý záložník, tak hraje za Borussii Mönchengladbach. On má německého tatínka a jihokorejskou maminku a teprve od loňského roku je vlastně možnost, že on reprezentuje Jižní Koreu, jinak vlastně to byl Němec i v mládežnických reprezentacích, tak jsem zvědavý, zda nastoupí. A pak ještě jeden borec, o kterém jsme mluvili, z Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, on vlastně nehrál poslední 4 zápasy Paris Saint-Germain v lize mistrů, to znamená, že do těch úplně klíčových nezasáhl, ale jde o velký talent, který byl ve finále mistrovství světa klubu, tedy mistrovství světa U20, v roce 2019 bylo to tady nedaleko, bylo to v Polsku a vlastně přijde mi z něčeho zajímavé a je to možná souvislost i s českým fotbalem, že on je jediným zástupcem toho výběru aktuálně v reprezentaci, že vlastně z těch stříbrných jihokorejců se tam nikdo další nepropracoval a to on už tehdy byl vlastně hráčem Valencie, který se později dostal tedy do Paris Saint-Germain.
4: No tak někdy tak bývá, já si myslím, že taky to záleží na těch ročníkách, kolikrát se tady bavíme o těch ročníkách, co byl Pavel Kadeřábek třeba, prostě najednou tam máš 5-6 hráčů, který se prosadí do dospělý reprezentace, někdy to tak prostě není.
3: A teď, když se budeme bavit o českém týmu z hlediska té dnešní sestavy, protože od 4 od rána už v noci na pátek uslyší posluchači přímý přenos Radiožurnálu Sport úvodního zápasu. Ročníkově to tady nemáme seřazené, nevím, jestli to máš, Petr, ale opírat se budeme teda o koho, pánové? Tak v bráně to je asi jasné, tam to nemusíme řešit, ne?
5: Tam už to bylo před odletem, ne?
3: Už asi možná na té první
5: tiskovce. Ty role byly rozdány, vlastně Miroslav Koubek to řekl jasně, Matěj Kovář bude jedničkou, Lukáš Horníček mu bude krýt záda, Jindřich Staněk jako trojka.
3: A pak možná jsme se na tom shodli už v diskuzích v předešlých dnech, největší otázka asi v obraně na jednom jménu. Je to tak?
5: Chaloupek nebo Holeš?
4: Já si myslím, že Chaloupek, že si to uhrál, byť teďka tam samozřejmě v tomhle přáteláku tam byla ta chybička, ale za mě předvedl fantastický půlrok, teďka úplně se prosadil do základu ve Slávy, byl i dobrý v těch, já jsem úplně byl fakt překvapený, jak odehrál tu baráž, tam byl výborný a za mě si řekl o to místo Štěpán Chaloupek.
5: No, určitě zajímavé u něj je, že na obránce 8 ligových gólů v poslední sezóně, sice ve Slávii, dobře,
4: a to nekopil penalty, ale pozor.
5: Ale 8 gólů na obránce, skvělá vizitka.
4: To určitě.
3: A možná i toho může třeba přiblížit základu oproti Tomáši Holešovi? Ten má nejslavnější gól proti Arsenalu, jak zval celý panelák.
4: Tak zase Tomáš Holeš umí dávat ty góly, takový ty zajímavý, ale souhlasím s tím, Štěpán Chaloupek na první pohled nevypadá jako úplně taková největší zbraň v těch standardkách, ale my to mužstvo opravdu máme postavený, jo, vemem si Robin Hranáč, výborný, Láďa Krejčí, není potřeba asi zmiňovat, jo, Patrik Šik určitě zase umí a není to taková ta, jakože když si napíšeš na tabuli ty jména, koho budeme hlídat, tak Patrik Šik určitě nebude ten první, koho jako budeš nejvíc střežit, ale on ty góly umí dát, takže máme velkou sílu a myslím si, že Štěpán Chaloupek by mohl být tou zbraní, která se prosadí.
5: Samozřejmě pro Tomáše Holeše, kdyby se měl rozhodnout Miroslav Koubek, tak by to bylo asi vzhledem ke zkušenostem. Přece jenom jemu je 33, Chaloupku myslím 23, takže tam je ten generační rozdíl a to by mohlo být jako možná to jediné, co by mohlo hrát ve prospěch Tomáše Holeše, si myslím.
3: Ano, pak jsme řešili už vlastně i v pondělní desíce možnost na pravé straně, že asi jedničkou je Vladimír Coufal, ale i David Douděra se prezentoval skvělým dojmem. David Jurásek nalevo, nevím, jestli Alexandr Sujka by na něj mohl tlačit.
5: Jaroslav Zelený maximálně.
4: Já ještě se vrátím k tomu počasí. Jo. Ono, tady ty hráči, kteří jsou zvyklí naběhat, teď řeknu přes 11 kilometrů, tak pokud to bude opravdu v nějakým dobrým tempu, tak jim ty síly prostě můžou docházet a třeba i z tohohle pohledu nebo z tohohle důvodu k tomu střídání budeme muset sáhnout a myslím si, že teď jsme zmínili ty jména. Určitě, kdyby přišel Douděra místo Coufala na posledních 15 minut v té euforii, kterou on dokáže přinést, nebo Jarda Zelený zase tu kvalitu, kterou on má, tak si myslím, že tyhle ty dva posty tam určitě problém mít nebudeme a samozřejmě bude to složitý i z pohledu toho, že to střídání může fakt ty zápasy rozhodovat, jo? Že na začátky těch utkání, kdy ty týmy se tolik neznají, prostě budou nároční, co se týká kondice, ale úplně se tam ničím asi nepřekvapí a pak až ty střídající hráči do té trošku unavenější obrany můžou prostě ty zápasy rozhodovat.
5: A nezapomínejme na to, že je ten systém turnaje velmi benevolentní, takže vlastně můžete projít dále i 3 remízy 0-0 mohou být dobré. Takže se dá počítat s tím, že na začátek turnaje to nebude žádné velké harakiri a pokud samozřejmě nebude česká reprezentace prohrávat o gól o 2, tak se asi úplně nebude hrnout dopředu, protože i ta remíza může být dobrá vzhledem k těm dalším zápasům.
4: Já úplně nevím, jak se řekne korejský harakiri, ale...
3: No a teď je otázka toho, kdo tam tedy by měl netvrdit muziku, ale třeba něco vytvořit. Ve středu pole, když se sází třeba na tradičně Tomáše Součka, ty jsi mluvil o Pavlu Šulcovi, Lukáš Provod.
4: Já si myslím, tak to už není to úplně střed pole, ale tyhle ty hráči tam stoprocentně budou. Čekám to, že fakt to může rozhodnout ty střídání, že ty mančafty bylo to tady řečený teďka, když nedostaneš gól, tak máš z prvního zápasu bod a není to úplně špatná výchozí pozice. Pak máme papírově slabšího soupeře, kde bychom to mohli rozhodnout. Úplně taky nejsem přesvědčen o tom, že se někam poženeme, že budeme dobře bránit. Míra Koubek tímhletím vlastně z Plzní byl velmi úspěšný v pohárové Evropě a myslím si, že tohle bude ten noční zápas prostě provázet a jsem přesvědčený opravdu, znovu to zopakuju a už naposledy, že můžeme těma střídajícíma hráčima hodně to ovlivnit.
5: A že by nebyl Vladimír Darida v základní sestavě, je varianta, že by dostal šanci třeba Sadílek?
4: Myslím si, že tam je velký otazník, že Sadílek si o to říká určitě výkonama i tím, jak odehrál tu Evropu. Láďovi nevyšel ten zápas s Dánama, ale tam si myslím, že to bylo, pardon, s Irama, ale tam si myslím, že to bylo opravdu tím, že byl postavený na šestku a on není úplně šestka, aby tam stál před stoperama a jenom rozehrával, takže může se stát, že i Láďa se tam objeví, tam si myslím, že je to hodně podobný, hodně vyrovnaný.
3: Ano, to říká Pavel Horvát v poslední desítce, která je tedy před startem fotbalového mistrovství světa, které se koná i ve Spojených státech amerických v roce 94, když to bylo naposled, tak tehdy to všechno zahajovala zpěvačka Diana Ross svým nepovedeným, možná legendárním pokutovým kopem a pak to všechno zakončil i neproměněnou penaltou Roberto Baggio, tak věřme, že třeba Čechy potká nějaký penaltový rozstřel, ale úspěšný, protože...
4: A tak tam jsme v klidu, to
3: uvidíme. Ano, tam jsme v klidu, vrátíme se k tomu rádi zase 13. června, kdy budeme na pražském výstavišti společně s Pavlem, s Antonínem Panenkou, autorem legendárního Dloubáku a Václavem Němečkem. Pokud můžete, doražte, už v 10 hodin tam budeme. No a dneska jsme tedy pro vás vysílali, věřím, že si užijete i na Radiožurnálu Sport kompletní program mistrovství.

0: překonal v běhu na 110 metrů překážek světový rekord. Kolony popojíždí na silnici 19 u Pelhřimova po požáru nákladního auta. A čekáme oblačnost přeháňkami, k večeru se může vyjasňovat. Teploty většinou do 18 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Provoz vlaků na hlavním nádraží v Praze komplikuje poškození trakčního vedení. Provoz na Smíchov je úplně zastavený a směrem na Vršovice omezený. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
2: V Praze na hlavním nádraží došlo při jízdě vlaků sběračem ke stržení nebo poškození tračního vedení. V tuhle chvíli je zcela zastaven provoz z hlavního nádraží směrem na Vyšehrad a silně omezen provoz na Vršovice.
0: Oprava tračního vedení bude trvat odhadem zhruba do 12:30 odpoledne. Kvůli poškození jedou podle Českých drah některé rychlíky od Plzně odklonem a stejně jako spoje od Tábora končí už ve Vršovicích. Omezení se týká i některých vlaků od Ústí nad Labem, které musí končit v Holešovicích. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 660. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušily zákonů více najednou. U toho proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na 12 pochybení, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Polovina z těchto zjištění představovala skutečnost, že povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. V dalších 32 případech jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.
0: Ta se týkala třeba toho, že prodejci neoznačili výrobky, které byly použité nebo vadné. Inspekce kvůli pochybením uložila 25 pokut za necelých 50 tisíc korun. Po íránských úderech na Bahrajn je nejméně jeden člověk zraněný. Na síti X o tom informovalo bahrajnské ministerstvo vnitra. Trosky, které spadly ze zneškodněných íránských dronů, poničily taky domy a vozidla v metropoli Manámě. Škody hlásí taky úřady ve městě Hamad. Teherán v noci v Bahrajnu a Kuvajtu ostřeloval americké základny. Reagoval tak na předchozí údery amerického letectva na Irán. 130 historických automobilů ráno odstartovalo z Prahy do závodu 1000 mil československých. Vozy z období před druhou světovou válkou musí během 3 dní dojet na Slovensko a vrátit se zpět do Česka.
4: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Jako první se na cestu do Slovenska vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martina Stabenovová.
5: No je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě okruh a potom zpátky 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
4: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů, přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
6: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti, ty účastníci jedou na předem předepsané časy, kdy musí projet jednotlivými průjezdními kontrolami, které máme na té trase.
4: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Josef Beneda, Radiožurnál.
7: Sport. Američan Jacoby Tarp zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek. 20-letému závodníkovi se to povedlo na univerzitním šampionátu v Eugene časem 12 sekund a 75 setin. Tarp tak překonal téměř 14 let staré maximum svého krajana a olympijského vítěze z Londýna Merita. Tarp po doběhu nemohl svému výkonu uvěřit.
8: Věděl jsem, že běžím opravdu dobře. Najednou jsem měl pocit, že i poslední překážky se blíží nějak moc rychle. Myslel jsem si, že to bude tak 12:97 nebo 8 a tím pádem třeba národní rekord, ale tohle nemám slov, vážně.
7: Duelem Mexiko Jihoafrická republika začne ve 21 hodin fotbalové mistrovství světa. V noci na pátek ve 4 hodiny ráno našeho času pak do šampionátu vstoupí Češi. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport se utkají s Jižní Koreou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna a komplikace u Pelhřimova. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony poprvé zastavují za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. A rozjede se to celé až v Brně na 196. kilometru. Pozoru ucpává se kvůli tomu taky Vídeňská na příjezdu do Brna. Tam jsou kolony i v okolí Futura. Na D1 pozory ve směru z Brna do Prahy. Za Koberovicemi na kilometru 76 stojí auto. Je to ve stoupání, to

0: Postojíme na začátku stoupacího pruhu. Silnice 19 je ucpaná na příjezdu do Pelhřimova z Tábora. Ve starém Pelhřimově schořelo nákladní auto. Na místě stále hasiči a projedete Kyvadlově. Kolony jsou dlouhé, hlavně ve směru z Tábora. Zavřená zůstává silnice 58 u Kopřivnice. Mezi Vlčovicemi a Kopřivnicí vyprošťují nákladní auto po nehodě. Jede se přes Lichnoch a Kouty. Na silnici 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova postojíte u Zašové v koloně. Je tam omezení semafora, fronta asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháňky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy i 20. Tolik zprávy.
3: 11 hodin 6 minut, dobré čtvrteční dopoledne, posloucháte Radiožurnál Sport. Francouzský fotbalový obránce Nguessana, záložník Diakité z pobřeží Slonoviny, mají zamířeno z Liberce do pražské Slavie. Radiožurnál to potvrdil trenér Slovanu Radoslav Kováč. Podle médií by mohlo jít o jeden z největších transferů české ligy. Kromě milionů eur ve hře je i hráčská kompenzace. Na sever Čech by mohli zamířit křídelník Vasil Kušej a záložník Alexandr Bužek. Se započtením hodnot všech hráčů by transfer mohl Slavii být až na 12 milionů eur. Teď už Linkin Park a po písničce budeme mluvit o atletice. Příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: To byl Linkin Park, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport, 11 hodin a 10 minut. Čeští fanoušci můžou příští týden sledovat elitní světové atlety na vlastní oči, protože ostravská Zlatá tretra nabídne opět skvělou sestavu hvězdných sportovců. Tato výjimečná akce je naplánovaná na úterý 16.6., tedy v den 60. narozenin světového rekordmana v oštěpu Jana Železného, který je taky ředitelem mítinku. A my jsme teď ve spojení s dlouholetým manažerem Zlaté tretry Alfonzem Jukem. Přejeme hezké dopoledne.
1: Ano, příjemné předpoludně.
0: Ke Zlaté tretře se dostaneme, ale vy jste teď, jestli to správně chápu, na letišti v Oslu, kde jste večer sledoval další podnik Diamantové ligy, tak co říkáte na skvělý výkon české čtvrtkařky Lourdes Gloria Manuel, která, tedy připomeňme, stejně jako minulý týden v Římě doběhla druhá.
1: Ano, bežala výborně a treba povedať, že v Oslu bola veľká zima. V tej fáze meetingu tá záverečnej klesla teplota až na 13 stupňov a naozaj bol to obdivuhodný výkon aj od Lourdes, ktorá to perfektne zvládla a obhájila, tak povediac, tú svoju druhú pozíciu aj po meetingu v Ríme, takže naozaj dnes už patrí do tej absolútnej svetovej špičky a tešíme sa na jej ďalšie výkony, lebo to bol vlastne pre ňu len druhý štart sezóny, takže stále je len ako keby v rozbehu.
0: Pane Juku, 20-letá halová mistryně světa Manuel se chystá i na Zlatou tretru, tak jak kvalitní tam bude v úterý mít soupeřky a čekáte, že by mohla opravdu běžet stejně jako v těch dosavadních dvou startech pod 50 sekund?
1: Tak my veríme, že sa to podarí. Bude mať za superku aj slovenskú rekordérku na 400, ktorá je aktuálne najlepšia na svete na 400 metrov prekážok, Emu Zapletalovú, ktorá je tiež vo výbornej forme a obe sa môžu potiahnuť k časom pod 50 sekúnd, čo by bolo výborné, ale sú tam aj ďalšie skvelé štvrtkárky ako Irka Moucliová alebo Španielka Hervasová a samozrejme aj ďalšie české štvrtkárky ako Malíková či Petr Žilková, čiže myslím si, že to bude skvelý zážitok aj Kubanka Gomezová, ktorá tiež má pod 50. Máme sa na čo tešiť, ale je to zostava, ktorá môže v konečnej fáze priniesť, ale nechcem predbiehať, domácí triumf.
0: Manažer Zlaté tretry Alfons Juk s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Pojďme na dvojnásobnou trať. Osmistovka bude mít skvělou úroveň, dorazí švýcarka Verová, která v neděli ve Stockholmu zaběhla nejrychlejší půlku od roku 1983. Tak co takhle útok na světový rekord Jarmily Kratochvílové?
1: Tak každý organizátor meetingov je rád, keď môže usporiadať pokus o svetový rekord navyše reálne, ale na druhej strane ja si počkám, v akej forme a v akej nálade príde Audrey Verová do Otravy, príde už v nedelu a budeme ju mať aj na tlačovej konferencii v pondelok pre média a uvidíme, akú bude mať náladu, aké tempo bude žiadať, aby sme pripravili pomocou českej vodičky Bísovej a či to bude na svetový rekord alebo povedzme na rekord meetingu, čo by nás tiež potešilo na čas pod 1.57 a musíme brať do úvahy aj to, že vlastne pobeží aj Femke, dnes už Brödersová, Bolová, ktorá pobeží svoju prvú 800 v živote vonku na takejto úrovni, tak istotne ona nemyslí na svetový rekord, lebo stále sa ešte len učí, ako behať 800, ale bude to veľmi zaujímavý súboj, ktorý púta pozornosť na celom atletickom svete.
0: Dúfam, pane Juku, že teď nevyvolávají vaše jméno, že neprošvihnete odlet letu. Všechno v pořádku zatím?
1: Áno, všetko je v poriadku. Som tu dostatočne včas.
0: Dobře, tak
1: poďme. Takže nic sa nedeje.
0: Poďme trošku skrátiť tráť a poďme na netradiční 150. Zajímavý souboj sprinterských hvězd jste si připravili na tuhle trať. Dorazit by měl i nejvýraznější sprinter posledních let Američan Lyles, tak co si slibujete o tohohle závodu?
1: Áno, je to veľmi zaujímavé, lebo je to výnimočné. Myslím si, že niečo takéto sa už nepodarí zopakovať, lebo atleti majú potom v ďalších rokoch šampionáty, olympijské hry a my využívame to, že tento rok je pre amerických atletov bez veľkého vrcholu a Lyles experimentuje, môže si dovoliť takéto niečo bežať. 150-ku, mladúčky Gaut s tým súhlasil, takže máme súboj, ktorý naozaj púta pozornosť médií, mnoho rozhovorov sme už museli poskytnúť do zahraničia, prečo sa vlastne koná 150, čo tým sledujeme a je to unikát, je to zvláštne, uvidíme to prvý, možno aj posledný raz na takejto najvyššej svetovej úrovni a sľubujeme si od toho, že Lyles zabehne alebo Gaut, nechajme sa prekvapiť najlepší čas histórie na 150 so zákrutou.
0: O atletické Zlaté tretře si povídám s jím dlouholetým manažerem Alfonzem Jukem. Teď, pane Juku, vyloženě prostor pro vás, něco, co jsem nezmínil a na co třeba vy osobně se na tretře nějak speciálně těšíte. Tak vypadá to, že spojení s panem Jukem nám vypadlo, tak mu dáme ještě chviličku, jestli se podaří ho obnovit. V případě, že ne, tak samozřejmě bychom se už museli rozloučit a zahráli bychom si hudbu v 11 hodin a 15 minut ve čtvrtečním vysílání Radiožurnálu Sport, tak ještě můžeme zhruba tak dát pár sekund, ale vypadá to tedy, že spojení s Oslem v tuhle chvíli je definitivně přerušené. Takže tady je skupina Coldplay.

0: Česká skupina Coldplay ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. 11 hodin a 20 minut v portugalském Montemoru začal evropský šampionát v rychlostní kanoistice. Svoje první rozjížďky mají už za sebou i kanoista Martin Fuxa a kajakář Josef Dostál. Jak se jim i ostatním českým závodníkům dařilo, to řekne přímo z místa. Reportér Adam Kodet.
1: Hezký den všem, no tak Martin Fuxa poměrně suverénně vyhrál svou rozjížďku na 1000 metrů, jeden z prvních závodů dnešního programu, a to ještě s vypuštěným závěrem, takže postoupil rovnou do finále. Letos ve dvou závodech světového poháru vždycky vyhrál a v žádné ze svých rozjížděk ani semifinálových jízd zatím letos nenašel přemožitele, takže tady v Montemoru v Portugalsku je absolutním favoritem za zlato. Na zlato ještě jsem s ním neměl možnost mluvit, ale napravíme to po odpoledních rozjížďkách. Mluvil jsem už s Josefem Dostálem, který ve své rozjížce v kajaku na 1000 metrů dojel třetí. I on vypouštěl závěr a říkal, že to bylo také z taktických důvodů, takže bude muset jet zítřejší semifinále, ale ještě ho dnes čeká také 500 odpoledne, takže pošetřil nějaké síly. A ono ostatně by mohlo být postup do finále přes semifinálové jízdy trošku výhodou tady v Montemoru, protože by to pak znamenalo dráhu více vpravo do případného finále, a to je tady výhodnější skrz vítr. Takže nejenom, že závodníci musí jet naplno, aby měli nějaký čas a nějaké umístění, ale také musí přemýšlet trošku takticky, takže uvidíme, jak to celé dopadne. No a jak jsem říkal, oba dva elitní čeští závodníci ještě odpoledne pojedou rozjížďky na 500 metrů a Martin Fuxa dokonce k tomu přidá ještě 1,5 kilometru na double canoe s bratrem Petrem, takže náročný program. Z ostatních českých reprezentantů už se představili Barbora Betlachová na 1000 metrů, Denisa Řáhová a před malou chvíli i Antonín Hrabal na 200 metrů, ale ani jeden z nich nevybojoval přímý postup do finále. Celkem se dnes v rozjíčkách představí 19 z 20 českých závodníků, včetně dvou parasportovců, takže velmi nabitý program prvního dne.
0: Děkujeme Adamovi Kodetovi, 11 hodin 22 minut ode mě, skupina Nirvana.

0: Maroku těsně před startem fotbalového mistrovství světa vypadli z nominace obránce Naif Adjouyrt a útočník Abda Azalzouli, nahradili je Sadan Azbaï, informoval o tom svaz. 30-letý Adjouyrt nestihl doléčit operovaná třísla a Azalzouli se zranil v nedělní generálce s Norskem, která skončila remízou 1-1. 24-letému útočníkovi při bránění rohu spadl na pravé koleno spoluhráč. Pro Maročany jde o citelné ztráty, protože oba dva hráči patřili do základní sestavy. Před 4 lety na šampionátu v Kataru mu pomohli ke čtvrtému místu, které je pro Lvy z Atlasu nejlepším výsledkem na mistrovství světa v historii. Maroko do šampionátu vstoupí v neděli zápasem proti pětinásobným šampionům z Brazílie. No a ve skupině poté narazí Maročané taky na Skotsko a Haiti.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambini Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
3: Radiožurnál půl dvanácté. Eliška Zábrocká a zprávy.
4: Prezident Petr Pavel odpoledne na Pražském hradě přejme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku léků v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentů bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionu méně než předminulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. Ani po roce od požáru bytového domu v Brně-Chrlicích nemají některé rodiny ještě opravené byty. Hasiči odhadli škodu na 120 milionů korun. Policie případ stále vyšetřuje. Radiožurnál má k dispozici jeden ze znaleckých posudků. Podle něj požár na 90% způsobila manipulace s propanbutanovým hořákem při pracích na střeše domu. A o víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Dál ale bude zataženo a pršet, výjimečně dorazí i bouřky.
1: Sport.
4: V Portugalsku začalo mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. Úvodní den, kdy jsou na programu rozjížďky, sleduje přímo na místě reportér Adam Konet.
5: Šest českých reprezentantů už má za sebou první rozjížďky. Kanoista Martin Fuchsa s přehledem vyhrál na trati 1000 metrů a postoupil přímo do finále. Naopak kajakář Josef dostal dojel na kilometru třetí a čeká ho ještě semifinále. Oba ještě jedou odpolední rozjížďky na 500 metrů a před malou chvílí postoupil na 200 metrů i Antonín Hrabal přímo do finále. Z Portugalska Adam Kudet, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Čáslavy. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony poprvé zastavují před sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 161. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji a rozjede se to celé až v Brně u omezení. U Brna se ucpává taky Vídeňská na příjezdu do Brna od sjezdu na Modřice. Tam jsou kolony pak i v okolí Futura. Silnice 38 je ucpaná u Čáslavy. Na obchvatu Čáslavy hlásíte čerstvou nehodu.
7: Je tam cisterna a pod ní vjela dodávka. Je to průjezdný Kivadlově, ale říkám, letět tam není nikdo, takže takový trochu chaos, ale už se tam tvoří kolony v obou stran.
6: A na místo vyrazili i hasiči, tak uvolněte cestu. Stále zavřená je silnice 58 Kopřivnice. Mezi Vlčovicemi a Kopřivnicí vyprošťují nákladní auto po nehodě a jede se přes Lichnov. Silnice 19 je ucpaná na příjezdu do Pelhřimova z Tábora. Ve starém Pelhřimově schořelo nákladní auto a silnice je průjezdná Kivadlově. Ještě do Prahy ucpává se mimo jiné jižní spojka směrem na Barandovský most. U sjezdu na Brno do Spořilovské ulice stojí kamion a zasahují u něj hasiči. Zabrali si pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháníky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách kolem 9. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Pink Floyd dohrávají v dopoledním radiožurnálu Sport 11 hodin 38 minut, čtvrtek 11. června. Hvězdný rozehrávač Patrick Mahomes má jako první hráč v historii zámořské ligy amerického fotbalu NFL smlouvu na víc než půl miliardy dolarů. Z Kansas City Chiefs se dohodl na prodloužení kontraktu o další dvě sezony do roku 2033. Celková hodnota smlouvy činí podle médií 505 milionů dolarů. Z bonusy si Mahomes může přijít až na 520 milionů dolarů. Chiefs získal Mahomes třikrát Super Bowl, pokaždé byl přitom vyhlášený nejúžitečnějším hráčem finále. Loni v prosinci si ale přetrhl přední skřížený vaz v levém kolenu. Momentálně pracuje vůbec na svém návratu zpátky k týmu, no a jeho celek poprvé od roku 2014 bez něj chyběl v playoff.

0: 11 hodin 44 minut posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Dobrá nálada, doufám, panuje, ať už nás posloucháte kdekoliv. Rozhodně panuje v šatně národního týmu. Před začátkem mistrovství světa ve fotbale českou reprezentaci čeká v pátek ráno Jižní Korea. Hrát se bude na stadionu v Guadalajaře. Den před vstupem do světového šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku vydal rapper Kalin písničku o kapitánovi národního týmu Ladislavu Krejčím.
1: Jeden z nejúspěšnějších českých raperů současnosti písničku pojmenoval prostě Krejčí. K novince Kalina vyšel i videoklip, který provází dosavadní kariérou kapitána národního týmu. Od debutu mezi dospělými v brněnské zbrojovce přes tituly v pražské Spartě až po současné angažmá na britských ostrovech.
2: Jedeme tvrdě, na ramenu vleku typu jak Premier League, mama je pyšná.
1: Raper Kalin i fotbalista Ladislav Krejčí pocházejí z Brna. Oba se potkali na mistrovských oslavách pražské Sparty, kde Kalin vystupoval. Teď vzniklo další spojení, ze kterého je reprezentační kapitán nadšený.
2: Věř mi, bráním svou ekipu jak Krejčí. Bráním svou ekipu jak Krejčí.
3: Je to pro mě velká čest od takového interpreta, jako je on. Mám k němu velký respekt a bylo to pro mě velký překvapení. Nevím, co k tomu úplně říct, ale jsem hrdý, že tohle vůbec nastalo.
1: Kalinovu píseň Krejčí si reprezentanti poměrně brzo oblíbili. I před předzápasovým tréninkem hrála v šatně a ne primárně pro utahování si z kapitána, říká záložník národního týmu Lukáš Provod.
4: Legraci jsme asi ještě nestihli si z něj udělat, to teprve přijde, ale ne, myslím si, že je to super a jinak atmosféra je dobrá, je. Vlastně jsme spolu už dlouho, takže si myslím, že si všechno sedlo a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a všichni se obrovsky těšíme na to, až to vypukne, jsme zvědaví a nadšen.
3: Připraveni jsme, vlastně veškerou tu přípravu se směřovali k tomuhle zápasu, takže si troufnu říct, že jsme ready a už se všichni nemůžeme dočkat.
1: Řekl za šatnu české reprezentace kapitán národního týmu Ladislav Krejčí. Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ráno a na této stanici vám z něj nabídneme přímý přenos. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Plzni na Petříně se uskutečnil charitativní fotbalový zápas mezi týmem Bez frází a týmem hokejisty Plzeňské Škody. No a na podporu dvou nemocných dětí Michalky a Danečka akci zorganizoval s podporou nadačního fondu Zdeňky Hayden-Edlové bývalý házenkář Karel Nocar. V deštivém počasí své umění s míčem předváděli třeba golman, fotbalový golman Tomáš Vaclík či hokejový Nik Malík. A poprvé si fotbal vyzkoušela tenistka a teď taky vášnivá maratonkyně Barbora Strýcová. Naopak házenkářskou reprezentantku Markétu Jeřábkovou do hry nepustili zdravotní problémy. S mikrofonem byl u toho taky náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: V deštivé počasí tým Bez frází proti plzeňským hokejistům. Zatím vyrovnané skóre 2-2. Házenkářka Markéta Jeřábková sice v dresu, ale na hřiště se nechystá. Proč?
2: Přepadly mě nějaký zdravotní potíže, tak nechci asi nic momentálně pokoušet tím, že jsem v přípravě a s malinkým mojím, tak jsem se do tohle toho nějak nehrnula ze zdravotních důvodů.
1: Mrzí to vás víc nebo vašeho bratra Jakuba Jeřábka, který na hřišti běhá v dešti v dresu plzeňské Škodovky, že si proti sobě nezahrajete?
2: Já bych si asi na tohle to vůbec netroufala. My jsme rádi, že se vidíme jeden druhýho, ať už je to v dresu tady tom, nebo spolu, nebo proti. Takže v tomhle případě asi, já bych se určitě netroufala porovnávat s ním.
1: Tak má rád tyhle charitativní zápasy bývalý fotbalista, dá se říct, Patrik Ježek?
3: Přesně tak, už je to hodně dlouho, ale musím říct, já jsem skončil 2013 a de facto dalo by se říct, že od té doby hraju tyhle ty zápasy a těch týmů je tam hrozně moc, ať už je to třeba Real to Praha, nebo teďka právě podporujeme tým Bez frází, takže baví mě to, protože zahrajeme si u toho fotbal, potkáme se s lidma, který jsme dlouho neviděli a navíc si tím pomáháme, že vybíráme peníze pro ty potřebné.
1: Oblékáte dres plzeňských hokejistů, je to proto, že vás vídáme dost často na zápasech Škody Plzeň extraligových?
3: Tak hokej mě baví a jak si to zmínil sám, jsem tam docela často, ale mezi hokejistama mám hodně kamarádů a takže jako když mě třeba Šlajzík oslovil, tak jsem říkal jasně, jako když mám čas, tak přijdu a mě rád pomůžu.
1: Máte jako zkušenost třeba s podobnými charitativními zápasy v Rakousku, kde jste toho působil?
3: Taky jsem hrál a víceméně tam to bylo podobné, ale co bych řekl, tak na to přišlo víc lidí. Nevím, jestli třeba dneska je to způsobené tím počasím, ale v Rakousku to taky hraju.
1: Tak jak se hrál Barboře Strýcové na plzeňském Petříně v dešti za tým Bez frází proti plzeňským hokejistům, posíleným o některé fotbalisty bývalé?
4: Přesně, no hrálo se úplně bombasticky, protože jsem to hrála poprvé fotbal na velkém hřišti v Kopačkách, takže to bylo všechno pro mě poprvé, ale je to pro skvělou věc a já jsem strašně ráda, že se sešlo tolik skvělých sportovců a lidí najednou, že pomáháme.
1: Byla to větší výzva než triatlon nebo maraton?
4: To zas úplně ne, je to takový prostě na pohodu, ale je pravda, že já jak jsem úplnej zmatenec na tom hřišti, tak mě museli ty spoluhráči říkat běž tam, ale bylo to moc prýma.
1: Ale byla tam jedna dobrá pozice, tam jste centrovala nebo střílela?
4: Tak oni si ke mně úplně moc nedovolí, protože že jo, ženská na hřišti, takže tam jsem měla celkem dost šancí, ale ani jednu jsem nedala.
1: Jaké máte vlastně zkušenosti s těmihle charitativními akcemi? Teď tady podepisujete svoje kartičky.
4: Mám s nima zkušenosti často a já jsem strašně ráda, že to tak je, protože si myslím, že každý člověk, který může pomoct, tak by měl pomáhat pro ty, kteří prostě prožívají hrozný věci v životě. A já jsem ráda, že Karel a Zdenka tohle dali všechno dohromady, protože to je na dobrou věc a mělo by se to takhle dělat často.
1: Charitativní fotbalové utkání mezi týmy Bez frází a plzeňskými hokejisty skončilo remízou 9-9. Co je ale důležitější, pro Michalku a Danečka se povedlo vybrat 100 000 korun. Z plzeňského Petřína Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného Eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Poslance čekají dvě mimořádné schůze. Právě začíná jednání ke střetu zájmu premiéra.
6: Pane premiére, vy prostě nemůžete zároveň řídit stát a zároveň...

0: Poslanci se právě scházejí na mimořádné schůzi k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jednání svolala opozice. Sleduje to reportér Vojtěch Tomášek.
1: Opoziční politici žádají pozastavení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie proplatí. Podle předsedy sněmovny Tomio Okamury z SPD na to už ale odpověděl dopis, který Česko z unie dostalo a podle kterého je postup českých úřadů v pořádku.
2: Tím v podstatě ta celá záležitost je v tuto chvíli z mého pohledu v podstatě nějakým způsobem vysvětlená ze strany Evropské komise.
1: Za vyřešený střet zájmu považuje i premiér. Koalice tak má mimořádnou schůzi za zbytečnou a zřejmě nepodpoří program. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana jednání i tak dává smysl.
3: Opozice ty věci musíme pojmenovávat. A to, že tady peníze daňových poplatníků jdou do kapes jednoho oligarchy, který je zároveň politikem, to je prostě fakt.
1: Za 3 hodiny pak začne další mimořádná schůze, tentokrát koaliční. Vládní poslanci ji svolali k novele stavebního zákona, kterou se opakovaně kvůli opoziční kritice nedaří posunout dál. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
0: U soudu v německém Weidenu začal soud se 2 muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala odvést bavorská vláda.
4: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad, částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září, obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Americká armáda nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Útoky cílily na protivzdušnou obranu. Americký prezident Donald Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Izrael se podle něj posledních náletů neúčastnil.
5: Pentagon uvedl, že v noci ve 2 vlnách bombardovalo americké letectvo objekty po celém Íránu. Podle ústředního velení armády byla cílem radarová zařízení, komunikační systémy a protivzdušná obrana. Washington označil nálety za akt sebeobrany proti pokračující iránské agresi a ohrožování amerických jednotek a obchodních lodí. Írán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán po nočních vlnách amerických náletů prohlásil Hormuzský průliv za zcela uzavřený. Pentagon to ale popřel s tím, že nákladní lodě proplouvají dál. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
0: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Unie se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS2 má být flexibilnější a předvídatelnější, aby méně dopadal na domácnosti.
6: Hlavní změnou je úprava tzv. Rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní 2násobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct 2x ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
0: Večer začne největší fotbalové mistrovství světa v historii. Zúčastní se ho rekordních 48 týmů. Šampionát se poprvé odehraje ve 3 zemích najednou, ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
9: Mexiko, co by nejfotbalovější z pořadatelských zemí, přivítá šampionát v katedrále, jak historik fotbalu ze zdejší univerzity Carlos Calderón i další Mexičané nazývají Aztécký stadion. Titul mistra světa tu slavili Pelé z Brazílii i Maradona s Argentinou a jde o první hřiště v dějinách, kde se koná zápas už 3. mundialu. Nadšení Mexičanů ale není všeobecné. Učitelé z celé země i další demonstranti už týden v hlavním městě i kolem stadionu protestují. Chtějí lepší platy a důchody, důstojné zacházení s uprchlíky nebo řádné vyšetřování únosů svých příbuzných. Podle Národního registru je v Mexiku nezvěstných přes 130 tisíc lidí. Z Mexico City Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: Zakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová se ohradila proti jmenování nové správní rady instituce. V prohlášení uvedla, že se to stalo bez jejího vědomí a pravděpodobně i

0: v rozporu se stanovami.
1: Odstupují od naší dohody.
2: Právě těmito slovy někdejší první dáma přesně před týdnem roztočila kolotoč spekulací, co bude s knihovnou dál. V nejnovějším vyjádření uvádí, že zprávu možnosti použití jména Václava Havla převedla na nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Reagovala tak na oznámení Davida Duška, který jako jediný zbývající člen původní správní rady v těchto dnech doplnil vedení knihovny.
3: Postup, který jsme realizovali a který jsem dokonce historicky paní Havlové před její rezignací navrhoval, že je zcela legálně správně.
2: Novými členy správní rady se staly například egyptolog a senátor Miroslav Bárta nebo hudebník Michael Kocáb. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
0: Český rozhlas dopoledne představil programové novinky, které připravuje do konce roku. Víc řekne reportérka Tereza Hybšerová.
4: Nedožité 90. Václava Havla připomene na všech našich stanicích projekt nazvaný Slyšet Havla. Odstartuje 7. září zveřejněním rozhovoru bývalého prezidenta s Ferdinandem Peroutkou a celý měsíc poběží seriál nazvaný Hovory z Lán, který připomene archivní rozhovory s Václavem Havlem. Seriál skončí živým vysíláním Radiožurnálu Právě z Lán. Rozhlas ale chystá i další novinky. Pro děti připravuje nový hraný seriál Bitva o diamant a rozhlas bude i na festivalech. Třeba na Colors of Ostrava nabídne živý rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Sport. Ve 21 hodin začne zápasem Mexiko Jihoafrická republika mistrovství světa ve fotbale. Češi do turnaje vstoupí zítra ve 4 hodiny ráno našeho času duelem proti Jižní Koreji.
6: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si to podpory v Česku, vnímáme ji.
7: Přiznává kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí před startem světového šampionátu. Zápas proti Jižní Koreji bude v mexické Guadalajaře sledovat skoro 50 tisíc diváků, z toho by až 6 tisíc mohlo být z Česka. Kromě soupeře se bude muset národní tým vyrovnat i s tím, že svůj první duel ve skupině odehraje v nadmořské výšce srovnatelné s nejvyšší českou horou Sněžkou.
8: Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
7: Říká reprezentační trenér Miroslav Koubek. Utkání Česko-Jižní Korea odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v noci na zítra od 4 hodin našeho času v přímém přenosu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D1 před Ostravou a kolony u Brna. Dálnice D1 je před Ostravou ve směru z Prahy neprůjezdná. Na kilometru 344,5 narazil motorkář do šipky silničářů. Na dálnici sedí vrtulník záchranné služby. Stalo se to u benzínky, auta tak můžou pomalu projíždět přes benzínku. Kolona je ale dlouhá od sjezdu na Klimkovice. Na D1 čekejte kolony i na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se na 159. kilometru v obou pruzích. Pak se alespoň osobní rozjíždějí, jedou rychleji v levém pruhu. Kamiony se ale sunou až do Brna. V Praze se ucpává mimo jiné tunelový komplex Blanka směrem na Barandovský most. U Zlíchovského tunelu odtahují nepojízdné auto a regulují kvůli tomu vjezdu do Blanky směrem Stroje. A ještě silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. Za Toužimi je omezení semafor a postojíte v obou směrech až půl hodiny v koloně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháňky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy i 20. Tolik hlavní zprávy.
11: 12 hodin 10 minut, čtvrtek 11. června, posloucháte Radiožurnál Sport. Prezidentem Mezinárodní lyžařské federace FIS se stal lichtenštejnský právník Alexander Ospeld. Ve volbách o jeden jediný hlas porazil dosavadního šéfa Johana Eliáše, který během svého působení získal řadu kritiků, hlavně z řad alpských, severských a severoamerických zemí i některých hvězdných závodníků. Mandát na řízení světového lyžování a snowboardingu tedy získal na následující 4 roky. Eliáš byl prezidentem FIS od roku 2021. Kritici mu vyčítali, že federaci řídí autokraticky netransparentně a že FIS příliš utrácí, zatímco před 5 lety švédský rodák kandidoval jakožto zástupce Británie, jejíž pas taky vlastnil. Tentokrát se o funkci ucházel jako zástupce Gruzie. Švédsko a Británie totiž odmítli jeho kandidaturu podpořit, tak přijal ještě gruzínské občanství. Teď už John Bon Jovi.
9: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: Čeští fotbalisté si po 20 letech znovu zahrají zápas mistrovství světa ve víc než 1500 metrech nad mořem, nastoupí v Guadalajaře proti Jižní Koreji a chtějí dobře rozehrát skupinu, ve které jsou ještě Jihoafrická republika a domácí Mexiko.
1: Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno a tím samozřejmě to musíme ukončit, tu odpověď a tu otázku.
2: Pousmál se trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek, kterého stejně jako hráče čeká premiéra na světovém šampionátu a má jasno, co před prvním zápasem hráčům řekne.
1: Týmovost, jednota, realizují si své dětské sny, včetně mě. Za to se vyplatí tvrdě pracovat, tak to je to nasazení. Nebereme si do hlavy ten limit, ale fyziologie, uvidíme. Určitě jeden z těch atributů, který zdůrazňujeme, je taková ta herní disciplína, bez který se český fotbal neobejde.
2: Koubkovi je 74 let, stejně starý je trenér Jihoafrické republiky Bruce. Na lavičce Mexika je 60. Aguirre a nejmladším z tohohle kvarteta je trenér Jižní Koreje, 50. Hong Myung Po.
1: Věkově jsem asi jeden z zkušenějších. Cítím se dobře a těším se na kolegy trenéry, s kterými si setkám.
2: Znovu v dobré náladě vyprávěl trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Národní tým čeká úvodní zápas na krásném stadionu v Guadalajáře. Kapacita je necelých 50 tisíc diváků.
1: No tak krásný stadion, samozřejmě, je to mistrovství světa, tak člověk ani nečeká nic jiného. Perfektní trávník, nízko střižený, bude to rychlá plocha. Pokud zaprší, tak ještě rychlejší, takže pro fotbal dobrý.
2: Předpovídá Miroslav Koubek. Utkání Česko-Jižní Korea začne ve 4 hodiny ráno českého času a Radiožurnál Sport a Radiožurnál ho odvysílají v přímém přenosu. Z Guadalajary, Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Ano, stále vám to připomínáme na Radiožurnálu Sport a nehodláme s tím přestávat. Mistrovství světa ve fotbale začíná a v noci na pátek do něj vstoupí taky český tým. Možná, že bude utkání na dálku sledovat i celá řada dětí. Český rozhlas Radio Junior pozbíral i přání malých fanoušků ze 3B základní školy Školní ve Velké Meziříčí.
3: Já jako strašně přeju, aby Patrik Šilk dal aspoň minimálně 18 gólů a maximálně 30.
4: Já přeju, aby si to všichni užili a aby se prostě u toho zabavili.
5: Já jim přeju, aby se jim nic nestalo, aby si nic neslomili a aby byli v pořádku.
6: A dej třeba šibenice nebo přijímák, jak se mi daří tam.
7: Já přeju, aby nedostal žádnou červenou a jsou hodně dobří, že se tam dostal na mistrovství světa po 20 letech.
8: Já si přeju, aby náš brankář to hodně chytil a dali třeba 2 hat-triky.
9: Aby tam dali třeba nějakou hlavičku a aby nefaulovali.
10: Já teda hodně přeju, aby třeba postoupili do toho play-off nebo na vyřazování třeba do čtvrtfinále.
11: Já vám trhám kytičku 4 lístků. Doufám, že se vám to

0: Hot Chili Peppers ve čtvrtečním radiožurnálu Sport je 12 hodin a 21 minut s libereckým Slovanem. Má 3 tituly, dnes je mu 52 let a stále hraje fotbal. Obránce Tomáš Janů je totiž v 5. lize, krajském přeboru Libereckého kraje a pomáhá týmu SK Jivan Běla.
1: Skandování fanoušků sledoval viditelně spokojený trenér Bělé Josef Loušek. V minulosti muž, který usedal na lavičku Bohemians nebo Mladé Boleslavy.
2: On je skvělej v kabině, má obrovský respekt u kluků, možná u soupeře, u rozhodčích a tak dál. A navíc podává výkony. Prostě vážím si ohromně a že tady takový hráč je.
1: Tomáš Janů hlavně bez pohybu nemůže být. Ve Slovanu navíc trénuje, neustále se udržuje v kondici.
3: Tak baví mě to, jezdím na kole, chodím do lesa, trénuji ženský, tak musím se udržovat v kondici, bez toho to nejde, a samozřejmě zdraví. Když mám být doma, ležet doma den, tak mi bolí záda všechno, takže tady jsou s malýma klukama zahrát a dokud mě to bude bavit a budu zdravý, tak si rád zahraju a rád klukům pomůžu. Samozřejmě ta rychlost tam samozřejmě chybí, ale zas na druhou stranu vím, se mám postavit a to je obrovská výhoda proti tady těm mladým šílencům.
1: Nemusí prý ani striktně dodržovat životosprávu, ví, co si může dovolit.
3: Dám si chipsy, dám si pivo, ale samozřejmě to není tak, že si jdu sednout každý na pivo, ale když někam jdeme si sednout, tak si samozřejmě pivo dám, ale to k tomu patří, jak říkám, musí se dělat všechno naplno, jak pití, tak sport, tak práce, kdo to nedělá, tak něco dělá špatně.
1: Osobnosti s ligovou minulostí ale mohou být terčem tvrdší zákroku ze strany soupeře. Trojnásobný mistr ligy negativní zkušenosti nemá.
3: Právě si myslím, že ne. Tak já jsem nekonfliktní, já se s nikým nebudu prát, já se s nikým nebudu dohadovat, jako když někoho sfauluju, omluvím se, takže já to beru jako normální soubeh, že to patří a tak to má být.
1: Netek pozitivně už vnímá kvalitu přeboru. Domnívá se, že rok od roku klesá.
3: Protože čím dál tím jen hráčů a spousta těch týmů má problém vůbec sehnat 11 kluků na zápas, to se nebavím o tréninku. Jo, takže pár mužů se v tom krajském přeboru je, ale většina z nich má prostě problém, protože ty mladí se nechtějí hýbat a chtějí mít všechno zadarmo, chtějí dostat všechno na podnose a bez té lásky k tomu sportu a fotbalu to nejde.
1: Jivan Bělá má hodně mladý tým. Klub z malé vesničky nedaleko Jilemnice se pohybuje v horních patrech tabulky 5. nejvyšší soutěže.
3: Tady je jakoby skvělý mužstvo, sehnali jsme spoustu mladých kluků, který mají vlastně všechno ještě před sebou a záleží na nich, kam se budou chtít dostat, ale je tady skvělá parta. Je nás tady, já nevím, 16 v kádru a když přijdu všichni, tak nás bude 16, teď nás je 13, 12, takže jakoby vždycky si někdo onemocní nebo to, tak si musím jít zahrát, ale jinak to nechávám. Chodím na každý zápas, na který můžu a musím říct, dobře se na ně dívá, teď jsme vyhráli 5x po sobě, tak myslím si, že to je bělský rekord, takže určitě si to vychutnáme.
1: Fotbal ho zkrátka neuvěřitelně baví. Tomáš Janů zatím ve 52 letech nepřemýšlí o tom, že by s ním skončil.
3: Tak Jirka Novotný 53 hrál třetí ligu, tak si myslím, že se to rád odchodit na stoperu, třeba do 60 si myslím, že asi jo, ale samozřejmě záleží na zdraví. S tím přibývajícím věkem to samozřejmě už je to náchylnější, to tělo na zranění.
2: Strašně nám pomáhá a doufám, že nic neprozradím, jsme domluvený na další sezóně.
1: Doplnil s potěšením kouč Josef Loušek. Z Bělé Pavel Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Já děkuji. Naslyšenou.
4: Radiožurnál půl jedné. Eliška Zábrocká a zprávy.
5: Benzín v Česku od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se skoro nezměnila. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr benzínu se aktuálně prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů. Před týdnem byl o 76 haléřů dražší. Cena nafty klesla v průměru o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. I tak ale pohonné hmoty zůstávají v meziročním srovnání dražší. Provoz vlaků na hlavním nádraží v Praze dál komplikuje poškození trakčního vedení. Provoz na Smíchov je úplně zastavený a směrem na Vršovice omezený. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Oprava trakčního vedení bude trvat odhadem zhruba do půl třetí odpoledne. Kvůli poškození jedou podle Českých drah některé rychlíky od Plzně odklonem a stejně jako spoje od Tábora končí už ve Vršovicích. Omezení se týká i některých vlaků od Ústí nad Labem, které končí v Holešovicích. Kanadská vláda předložila návrh zákona o digitální bezpečnosti, který by zakázal používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly ty platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie, v Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. A v Hradci Králové druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Večer na něm vystoupí americká skupina Limp Bizkit, která se proslavila díky kombinaci metalu, hip-hopu a alternativního roku. Z českých interpretů se na festivalu představí rapéři James Cole a Idea, kteří letos získali dvě ceny Anděl. 31. ročník Rock for People skončí v neděli koncertem kapely Iron Maiden.
1: Sport.
5: Fotbalista Ondřej Krič Faluši přestoupil z Ostravy do Saint-Gilloise. Belgický vicemistr získal českého reprezentanta do 21 let na základě výstupní klauzule. A novým předsedou Mezinárodní lyžařské federace se stal lichtenštejnský právník Alexander Ospelt. O jeden hlas porazil dosavadního šéfa Johana Eliaše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 před Ostravou a taky u Čáslavy na silnici 38. Na D1 popojíždějí kolony před Ostravou směrem z Prahy. Na kilometru 344,5 narazil motorkář do šipky silničářů. Dálnice byla chvíli zavřená, teď už se projíždí alespoň odstavným pruhem. Kolona zabere 10 až 15 minut od sjezdu na Klimkovice. Na D1 vázne provozy na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů. Nákladní auta zastavují poprvé na kilometru 159. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji, zastavíte jen místy. Pozor, kvůli D1 je tam ucpaná i Vídeňská na příjezdu do Brna z Modřic. Ucpává se i okolí křižovatky u Futura. Na silnici 38 na obchvatu Čáslavy zasahují hasiči u nehody dvou nákladních aut. Silnice je tam průjezdná Kivadlově a zdržíte se chvilku v koloně. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. Čekejte kolony mezi Toužimí a Bezvěrovem. U Třebouní omezení a postojíte až 20 minut v obou směrech. V Praze regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka ve směru na Barandovský most. U Zlíchovského tunelu odtahovali nepojízdné auto. A už jsou pryč, kolony před tunely se budou rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháníky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy i 20 a na horách kolem 9. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 39 minut, krásný čtvrtek 11. června, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv, premiérový rok v zahraničním klubu má za sebou házenkářka Valerie Smetková. První zkušenost jí přinesla smíšené pocity. Odchod z maďarského klubu ze Szombathelye pro ní byl tak trošku vysvobozením.
1: V Maďarsku jsou 3 top týmy, které hrajou Ligu mistrů a ty podmínky mají fakt výborné. Ostatní týmy se tomu snaží přibližovat. I naše koncepce na začátku byla taková, že jsme měli hodně zahraničních hráček, bylo to v podstatě půl na půl s maďarskýma hráčkama, ale v průběhu sezóny se to tam hodně změnilo.
2: V Szombathelyi to šlo od 10 k 5. Z klubu začaly odcházet cizinky a přednost dostávaly maďarské mladé hráčky. A počáteční nadšení u české reprezentantky postupně vyprchalo.
1: Na začátku, když jsem tam přicházela, tak jsem byla spokojená s tím, jak to vypadá, jak to funguje. V průběhu roku se to teda hodně změnilo a v půlce sezóny nám dokonce odešel i trenér, takže tam jsme lepili docela velkou díru, kdy to po něm převzal šéf klubu, který zároveň trénoval mládežnické kategorie, takže toho měl docela dost a tím pádem na nás neměl ani tolik času a ta profesionalita se postupem času ztrácela.
2: Vadilo Valerii Smetkové, tu mrzelo, že šla dolů i úroveň tréninků.
1: Přišlo mi, že ty tréninky byly hodně monotónní, nebyla tam takový prostor na to se zlepšit. Nikdo nám neříkal, co přesně děláme špatně, co neděláme špatně. Pořád jsme hráli stejné signály, v podstatě nic se tam neměnilo. Soupeři se na to samozřejmě připravovali a myslím si, že i díky tomu jsme postupem sezóny ztráceli víc a víc bodů.
2: Skončil Smetkové tým v tabulce nakonec až 11. Česká házenkářka proto po maďarské zkušenosti ocenila své předchozí angažmá v Mostě,
1: kde to je téměř profesionální prostředí. Samozřejmě tam hodně studentek, takže to není 100% profesionální, ale snaží se tomu hodně blížit. A v porovnání s tím, jak jsem byla rozmlsená z Mostu, tak v některých ohledech to pro mě byl šok, ale tím, že jsem byla naučená nějak z Mostu, že jsem věděla, jak to má fungovat i tady z reprezentace, tak jsem si to přizpůsobila k obrazu svému. No. Co se týče regenerace, tak tam jsem se snažila po vlastní ose, měla jsem masážní pistoli například, takže tu masáž a takové ty regenerační věci jsem si řešila po svém, což si myslím, že je hodně důležité.
2: Výkonnostně ale Valerie Smetková v Maďarsku obstála a díky tomu bude hrát v příští sezóně ve Francii. David Kalvas, Radiožurnál.

0: 12 hodin 45 minut na Radiožurnálu Sport. Tady máme další příspěvek k fotbalovému šampionátu. Ten začíná dnes večer v 9 hodin zápasem Mexiko, Jihoafrická republika. Český tým si zahraje s Koreou od 4 hodin ráno našeho času. Utkání vám nabídneme v přímém přenosu a možná bude trochu delší. FIFA totiž zavádí novinky, které mohou zápasy výrazně prodloužit a fanoušci si budou muset na závěrečný hvist počkat o něco déle, než jsou třeba zvyklí. Co všechno se mění, to připomene Štěpán Bem. Hezké poledne.
1: Hezký den.
0: Tak proč se, Štěpáne, letos očekává, že zápasy budou delší, než jsme bývali zvyklí?
1: Těch důvodů je hned několik. Rozhodčí budou důsledně nastavovat čas za střídání, ošetřování nebo kontroly videorozhodčího a nově se na mistrovství světa objeví také povinné 3-minutové přestávky na občerstvení v každém poločase. Ty mají chránit hráče před vysokými teplotami, ale zároveň prodlouží celkovou délku utkání.
0: Si to pojďme zkusit spočítat, jak dlouho může jeden zápas trvat.
1: Ten základ zůstává samozřejmě stejný, 2 poločasy po 45 minutách a 15-minutová přestávka. Nově ale každý zápas přeruší 2 povinné 3-minutové hydratační pauzy. Ta první přijde přibližně ve 22. minutě prvního poločasu a ta druhá ve stejnou dobu v té druhé půli. Samotné přestávky se navíc nastavují, takže čistý čas utkání se automaticky prodlouží minimálně o 6 minut. Rozhodčí navíc připočítají běžné nastavení za střídání, VAR nebo to ošetřování, takže základní hrací doba se prodlouží zhruba o 10 minut.
0: Pojďme si to tedy všechno nějak zkusit sečíst. Kolik času tedy fanoušci stráví na stadionu u rádia nebo televize?
1: Tak je to 90 minut hry, 15 minut poločasové přestávky a ty 2 nové 3-minutové pauzy, takže se dostáváme už na 111 minut bez jakéhokoliv nastavení. A pokud připočítáme běžných 5 až 10 minut nastaveného času, většina zápasů se bude pohybovat až kolem 120 minut, tedy 2 hodin. No a to ještě ve vyřazovací fázi může přijít prodloužení nebo případný penaltový rozstřel, takže ta celková délka může být ještě výrazně delší. Organizátoři se právě snaží chránit hráče a ještě musíme vzít v potaz, že se všechny zápasy budou hrát v létě v USA, Kanadě a Mexiku a FIFA tím pádem nařídila 3-minutovou pauzu v každém poločase bez ohledu na počasí nebo stadion. Ty zápasy budou tím pádem rozdělené de facto do 4 úseků po zhruba 22 minutách, což je asi největší změna organizace fotbalového zápasu na mistrovství světa.
0: Já s tím budu počítat, že to bude trvat minimálně 2 hodiny, protože Češi s Koreou hrají od 4 hodin, já mám ranní moderaci zítra od 6, tak počítám, že když dorazím, tak se ještě bude hrát.
1: Já ranní zprávy, tak to jsme na tom stejně.
0: Tak se tady uvidíme.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: byli Nickelback v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 12 hodin 52 minut. Serena Williamsová po návratu k tenisu další deblový zápas v Queen's Clubu nepřidá. Její spoluhráčka Viktoria Mboková totiž po zranění kolene odstoupila. My ale pojďme na náš seriál. Zase budeme o jednu kapitolu blíž ohromnému úspěchu. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa titul mistrů Evropy a tak si symbolicky procházíme posledních 50 dní do zlata. V kalendáři na našem rozhlasovém archivu se teď přesouváme do 11. června roku 1976.
1: S aktualitou z Ostravy se nám přihlásil náš zpravodaj Oldřich Černý.
2: Ostravské výstaviště prožilo dnes opět jednu zatěžkávací zkoušku. Dlouho a s velkým zájmem očekávanou celostátní výstavu za socialistické životní prostředí spatřili dnes první tisíce návštěvníků. Zástupy lidí se zde tvořili dlouho před 9 hodinou dopolední.
3: 11. června roku 1976 se někdo mohl těšit na výstavu v Ostravě, někdo zase na další díl seriálu o pánovi s buřinkou, který se uměl proměňovat v malou dřevěnou figurku. A někdo byl nejvíc vydavý na závěrečnou nominaci fotbalistů Československa pro závěrečný turnaj mistrovství Evropy. Národní tým se zrovna vracel ze soustředění v Tatrách a 4 hráči na něm byli v uvozovkách navíc. Pro trenéry Václava Ješka a Josefa Vengloše to byla jistě nevděčná role, zřejmě i těžké momenty pro reprezentanty, kteří se nakonec do kádru nevešli. A těžko říct, jestli jim mohl náladu ten den zlepšit poslední odstavec reportáže československého sportu s názvem Když pivarník knokautoval panenku. Redaktor František Černoch psal na úvodní straně deníku velmi poutavě o tom, jak pivarník knokautoval panenku, myšleno při tenisovém zápase, a prozradil i některé další detaily z horského soustředění. Vyprávěl čtenářům, že i když se fotbalisté v Tatrách snažili rozptýlit na kurtu, u karet nebo knížky, tak stejně museli myslet na 16. června, kdy se měli v Záhřebu utkat v semifinále s Nizozemskem. A někteří také právě na pátek 11. června, kdy trenéři zuží 22 na konečnou 18.
4: Než odjížděli, pravila jistá pracovnice z fotbalového svazu. Berte to sportovně, v pátek nasednete v Popradu do letadla, 4 dostanou padáky, vyskočí nad Prahou a zbytek frčí dál.
3: Psal s nadsázkou reportér František Černoch s tím, že nahoře bylo soustředění v Tatrách a dole bude mistrovství Evropy v Jugoslávii 16. a pak 19. nebo 20. června, to podle toho, jestli tým postoupí do finále nebo bude bojovat o bronzové medaile.
4: Dnes odpoledne budeme znát o něch 18 pro středu a sobotu či neděli. Každý z nich nechá tam dole na jihu duši. To si slíbili tady, nahoře.
3: Teď se ještě fotbalisté krátce rozjíždějí domů a 18 z nich se bude 13. června znovu hlásit na reprezentačním srazu v motelu Stop v Košířích. Jako náhradníci zůstali pod čarou Michalík a Slaný z mistrovského Baníku, Štambacher z Dukly a Barmoš z Interu. Do Jugoslávie tak poletí brankáři Viktor a Wenzel, hráči do pole Pivarník, Dobiáš, Ondruš, Josef Čapkovič, Biroš, Jurkemik, Gek, Panenka, Moder, Polák, Masný, Švehlík, Nehoda, Veselý, Herda a Galis. Největší zastoupení v týmu má bratislavský Slovan, 7 fotbalistů a k tomu ještě asistent trenéra Václava Ješka Josef Vengloš. 14 z 18 budoucích mistrů Evropy se narodilo na Slovensku.
5: My jsme byli vtedy ozaj velmi dobrá partia a problém mezi Čechmi a Slovenky to nikdy nebylo.
3: Vypráví postupně Ladislav Jurkemik.
6: Zpočátku byly i také názory, že zbytočně je tam veľa zoslovaná.
3: Jan Švehlík.
6: Ale napokon to pochopili, že v tom čase, keď hovoríme o tom roku 76, alebo aj predtým kvalifikácia, tak Slovan bol na špičke československého fotbalu, takže bolo to opravnené, že tam bolo hodne slovanistov.
3: Alexander Wenzel.
7: Vtedy sa nerobil ten rozdiel, že je tam väčšina Slovákov. To neexistovalo v tejto partii.
3: A Antonín Panenka.
8: Kolo toho 76. roku tam byla vynikající atmosféra, tam prostě jako jsme byli všichni neskuteční kamarádi, pomáhali jsme si jeden za druhého a tak dále. Takhle.
3: Finále mistrovství Evropy tady bude za 9 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Radiožurnál Sport.
10: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Zdraví vás Bára Střícová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moji známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Radiožurnál 13 hodin. Eliška Zábrocká pro vás má zprávy.
3: Schodek rozpočtu může příští rok podle Národní rozpočtové rady přesáhnout 350 miliard korun. Ukrajinské drony zřejmě zasáhly další dva mosty vedoucí na anektovaný Krym. České tenistky se v zářijovém čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Kolona po nehodě vzniká na pražském okruhu směr letiště před Ořechem. A čekáme oblačno s přeháňkami, k večeru se může vyjasňovat, teploty většinou do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit, pomenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu.

0: a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
1: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Lidé by proto před cestou do zahraničí měli navštívit svého praktického lékaře, nechat si předepsat potřebné léky, případně se nechat naočkovat. Průzkumu se na začátku června účastnili víc než 2000 respondentů. Ukrajinské nepilotované letouny zřejmě poškodily další dva mosty, které spojují anektovaný Krym s pevninou. Podle ukrajinských médií jde zřejmě o mosty na Perekopské šíji.
2: Telegramový kanál Krymský vítr s odvoláním na očité svědky informoval o tom, že ukrajinské nepilotované letouny zasáhly dva silniční mosty u Armiansku. Rozsah poškození zatím není známý. Před několika dny drony poškodily také most u Čonharu, který ale zůstává částečně průjezdný. O silných nočních úderech informovali na sociálních sítích obyvatelé okupovaného Sevastopolu, Bachčisaraje a Simferopolu na Krymu. Rusko mezitím vyslalo drony na sever Ukrajiny. Při útoku na železniční depo v Konotopu zahynula jedna žena a 4 lidé byli podle tamních úřadů zranění. Další žena zemřela a 2 děti utrpěly zranění na jiném místě v Sumské oblasti poté, co rodinný dům zasáhl ruský dron. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: V centru Brna dnes začíná festival žesťové hudby Brno Brass Fest. Jako jediný svého druhu v Česku představí během 5 dnů hudbu pro žesťové nástroje v nejrůznějších podobách. Umělci zahrají na dechové nástroje v historickém centru Brna i na méně tradičních místech, třeba v tramvajovém depu.
3: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story.
4: Podle organizátora festivalu Víta Němečka je dílo adaptované čistě pro žestě. Žestě pak další den rozezní taky pisáreckou vozovnu, upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
5: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakrýt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
4: Kromě žestových věcí zazní taky klasická dechovka. Na Brass Hodech. Na závěr 5denního festivalu zahraje ještě žesťový soubor z Vídně. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
6: Sport. Rychlostní kanoisté vstoupili do mistrovství Evropy v portugalském Montemoru. Jak se zatím v rozjížďkách daří českým reprezentantům, řekne přímo z místa reportér Adam Kodet.
7: Martin Fuchsa na kilometrové trati suverénně z prvního místa postoupil přímo do finále a to samé se povedlo ze druhého místa kanoistovi Antonínu Hrabalovi na trati 200 metrů. Naopak kajakář Josef dostal dojem na kilometru třetí a zítra ho čeká semifinále a před malou chvíli těsně nestačil na přímý postup do finále český čtyřkajak ve složení Sobíšek, Havel, Špicer a Vorel. Závody pokračují odpoledními rozjížďkami z Portugalska. Adam Kodet, Radiožurnál.
6: České tenistky narazí ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové na Velkou Británii. Rozhodl o tom los v čínském Shenzhenu, který bude hostit v září finálový turnaj. V případě postupu výběr kapitánky Barbory Strýcové bude čekat v semifinále lepší z dvojice Kazachstán-Španělsko. Titul budou obhajovat Italky. Utkáním Mexika s Jihoafrickou republikou ve 21 hodin našeho času začne fotbalové mistrovství světa. Česko vstoupí do šampionátu ve 4 hodiny v noci na zítra duelem proti Jižní Koreji. Radiožurnál Sport i Radiožurnál Zápas odvysílají v přímém přenosu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 kolony před Brnem nehoda u Klimkovic. Na D1 před Brnem směrem z Prahy pozor na první část kolony kamionů v pravém pruhu už u exitu 153 Tasov. Osobní auta v levém pruhu brzdí hodně u exitu 162 Velká Bíteš, pak kolem sjezdu 182 Kývalka různě pomalu jedou do Brna. Na D1 z Přerova na Ostravu čekejte kolonu hned za exitem 342 Klimkovice. Je to na 5 minut osobním autem kamionem déle na 344. km. Tam se po nárazu motorky do světelné šipky projíždí jenom odstavním pruhem. Na D6 z Karlových Varů na Prahu obezřetně těsně za exitem Řevničov na 37. kilometru havarovalo osobní auto, blokovaný je levý pruh, brzdí se prudce. Na D6 z Prahy na Karlovy Vary pozor na nehodu za sjezdem nahoře Sedly na kilometru 54,5, zabraný pravý pruh, je to bez kolony. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona od exitu 15 Lochkov kolem 20 minut k nehodě dvou aut na 18. kilometru, je tam průjezdný jenom odstavný pruh před Ořechem. Před ním vzniká kolona na okruhu i opačným směrem na D1 už z D5 z kopce před Rudnou ze 7. kilometru. Osobním autem je to až na 40 minut. A 21 Cheb až vážnější ne-

0: Hoda před Františkovými lázněmi, dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháníky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty nejčastěji 14 až 18 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: 13 hodin 7 minut, čtvrtek 11. června, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tedy Radiožurnál Sport. Basketbalisti New Yorku po rekordním obratu ze ztráty 29 bodů ve čtvrtém finálovém zápase playoff NBA porazili San Antonio nakonec o jeden jediný bod 107-106, no a dělí je jedna jediná výhra od prvního titulu od roku 1973. O vítězství rozhodl jednu sekundu před koncem OG Anunoby. Knicks vedou 3-1 na zápasy a série můžou ukončit v neděli. Teď už James Bay.
1: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Ve 4 hodiny našeho času rozehrají v mexické Guadalajaře utkání s Jižní Koreou. Suverénně největší hvězdou asijského soupeře je kapitán Son Heung-min.
1: Při úvodním tréninku Jihokorejců v Mexiku poutal Son jasně největší pozornost. Nejúspěšnější období prožil v Tottenhamu, ve kterém hrál od roku 2015 až do loňska, kdy odešel do Los Angeles FC. S londýnským klubem ovládl Evropskou ligu a za víc než 450 soutěžních zápasů dal 173
2: gólů. Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc.
3: Určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
4: To je vlastně asi největší, řekl bych, jako hvězda té skupiny.
1: Zmínili postupně reprezentační kouč Miroslav Koubek, obránce Robin Hranáč a záložník Pavel Schulz. V jeho korejské reprezentaci Son debutoval v 18 letech, se 145 starty je národním rekordmanem a chystá se už na své čtvrté mistrovství světa.
5: Když jsem na mistrovství světa, pokaždé se cítím jako dítě, protože být tady a reprezentovat svou zemi, to je sen. Česko má dobré fotbalisty, ale to my taky a budeme chtít soupeřovi silné stránky eliminovat.
1: Řekl na tiskové konferenci před utkáním s Českem Son Heung-min.
6: Son Heung-min je v Koreji jako neskutečná megastara. To je opravdu jako miláček všech a opravdová celebrita.
1: Zdůraznil pro radiožurnál Sport královéhradecký obránce Tomáš Petrášek, který v minulosti v Jižní Koreji působil. Do Evropy zamířil Son poprvé v létě 2008, kdy ze Soulu přestoupil do německého Hamburku. V Bundeslize debutoval o 2 roky později a tehdy u toho byl i jeho někdejší spoluhráč z přístavního klubu David Jarolím.
7: Byl to takový tiší kluk, který se nějakým způsobem moc neprojevoval. Byl pokornej, makal, poctivý, takže ta kariéra, kterou měl, tak nebyla náhoda. Jeho silná stránka je to zakončení obou nohy, prostě pravá, levá, je to pak pro tu defenzivu těžký a určitě ty jeho rozhodovací schopnosti.
1: Řekl radiožurnálu Sport bývalý reprezentant David Jarolím. Utkání Česko-Jižní Korea začne v Mexiku ve 4 hodiny ráno středoevropského času v přímém přenosu na této stanici. Z Guadalajary Lukáš Michalík, radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

Bubbly Oasis v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 13 hodin a 18 minut. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí bude mít ve Wolverhamptonu nového trenéra. Po sestupu z Premier League skončil u týmu Rob Edwards. Klub o tom informoval na svém webu. O nástupci 43-letého Velšana by mělo být jasno v nejbližších dnech. Krejčí uplynulou sezonu ve Wolverhamptonu hostoval ze Žirony, kam se po mistrovství světa a letní pauze už nevrátí. Vlci nedávno potvrdili, že byly splněny podmínky opce na přestup a 27-letému obránci nebo záložníkovi začne od 15. června platit smlouva do roku 2030.

0: Kákas Josef Dostal bude chtít na mistrovství Evropy v Portugalsku zaútočit na medaili na tratích 1500 metrů. V první rozjížďce na kilometrové distanci dojel třetí a bude muset absolvovat ještě semifinále. Po závodě s ním mluvil reportér Adam Kodet.
1: Josef Dostal po své první soutěžní rozjížďce, tak jaká byla, jak se spokojený s tím časem a s třetím místem?
2: Bylo to trošku jetý na taktiku, protože jsem tušil, že na mistra světa Balenta Kopáse asi tam si úplně nebudou. Já přece jenom jsem v rozjížďkách poloviční než ve finále, aspoň v to doufám, a on jel rychle. Já jsem tam kousek sklouznul na vlně, odpočíval jsem. Myslím si, že jsem se dobře rozjel na odpolední rozjížďku na pětistovku, kde ten průběh chci trošku ovládnout a pětistovku asi postoupit z prvního místa.
1: Jak se aklimatizoval tady na tu místní trať, která hodně je ovlivňovaná ty závody větrem, znáte to tady z minulosti, tak jaké to je zatím?
2: Jo, tak zatím ten vítr nedělá rozdíly, protože od rána fouká dozad, ono se to pak mění na odpolední tratě, no, takže mi otázka, jestli potom spíš neskusit možná tu pětistovku i přece jenom přes semifinále, protože pak bych se vyjel krajní dráhy, no, tak to je taktická otázka, ale zase jako do protistrany hraje to, že bych musel jít v pátek dva závody a v neděli to finále je pak brzo ráno, no, takže abych stihnul zregenerovat.
1: Takže není to jenom o tom za každou cenu vyhrát, ale i přemýšlet.
2: To kákářský pole je v momentální situaci neuvěřitelně nabitý. Samozřejmě jsou tam dva, tři, kteří jsou velmi rychlí, ustřelený, ale ten zbytek startovního pole se na ně dotahuje. Ty rozdíly jsou menší, než byly v minulosti, a když člověk jel kilák po 3:30, jak znamenalo velký finále, to dneska už vůbec neplatí. Předtím vzpomeňme na Seget, kde jsem měl čas po 3:27, což je 3 vteřiny za mým osobním rekordem, a stačilo to pouze na finále B, čtvrtý místo.
1: Ten šampionát se počítá nově do té olympijské kvalifikace. Jak to zvyšuje tu konkurenci nebo nějakou tu vyhrocenost těch závodů?
2: Ty jarní závody mají největší konkurenci, co kdy měli. Na druhou stranu lidi se prostě nebudou asi tak soustředit na to mistrovství světa. Tam pojedou, řekl bych, v horší formě, což zrovna platí asi i o mě, protože já jsem byl závodník jednoho závodu za rok a vždycky vycházel na to mistrovství světa, případně olympijské hry. No a teď musím závodit skoro každý týden 14 dní. Je to velká změna. Už jsem taky starší, takže bych uvítal to, že bych byl doma s rodinou a s miminkem, no tak se nedá nic dělat. Hoci ještě zazávodím a třeba to bude impuls tomu, že dřív skončím.
1: No a s jakými ambicemi přijel Josef, dostal jsem do Montemoru, s tím byste byl spokojený?
2: No tak samozřejmě bych byl spokojený s dvěma medailema. Myslím, bych byl jako extrémně spokojený, obzvlášť co se týká toho kiláku na pětistovce, když ta medaile nebude, jak budu velice nespokojený.
1: Říká Josef Dostal po své první rozjížďce na mistrovství Evropy v Portugalsku. Z Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Dobré odpoledne, 13 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má zprávy Radiožurnálu.
4: Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001. Nejvyšší správní soud totiž vyhověl kasační stížnosti poškozené ženy z nemocnice v Žadci na Lounsku. Žádost o odškodnění podala žena opakovaně. Ministerstvo ji ale poprvé odmítlo a podruhé už se jí nechtělo zabývat. To podle soudu byla chyba. Pokud další žádost obsahuje nové informace nebo argumenty, musí se jí ministerstvo podle verdiktu věnovat. Advokátní kancelář Dentons, která ženu zastupovala, označila rozhodnutí soudu za průlomové pro všechny protiprávně sterilizované ženy, kterým ministerstvo v minulosti žádosti zamítlo. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom Rada EU. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snížení emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Mexičané jako první národ přivítají už po třetí v historii fotbalové mistrovství světa. To letošní pořádají společně s Kanadou a Spojenými státy. Slavnostní zahájení je na programu dnes večer na Aztékském stadionu v Mexico City před úvodním duelem turnaje mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou. A nadšení cyklisté z Česka dnes vyrazili na benefiční jízdu po Nepálu. Vydali se na trasu přes sedlo ve výšce 5,5 tisíce metrů nad mořem. V plánu mají vybrat peníze na podporu místních škol. Zároveň tam spolu se studenty stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně postaví dětské hřiště. Do práce formou soutěže zapojí i místní obyvatele.
5: Sport.
4: Fotbalista Ondřej Krič-Faluš přestoupil do Saint-Gilloise. Belgický vicemistr získal českého reprezentanta do 21 let z ostravského Baníku na základě výstupní klauzule.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem a po nehodě i na pražském okruhu před Ořechem. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy stále vzniká velmi dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Její první část už kolem exitu 153 Tasov. Osobní auta v levém pruhu hodně zpomalují, zejména mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky. Na D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Klimkovice se tvoří kolona z kilometru 343 na 344. Čtvrtý po nehodě motorky je tam průjezdný jenom odstavný pruh, zdržení kolem 5 minut. Na D6 z Karlových Varů na Prahu těsně za exitem Řevničov pozorně na 37. kilometru. Po nehodě je tam zabraný levý pruh, je to bez kolony, ale brzdí se za pravotočivou zatáčkou. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před Ořechem na 18. kilometru havarovala dvě auta, provoz stažený do odstavného pruhu, kolona na 40 minut od Lochkovského tunelu. A jak se u zmíněné nehody přihlíží v opačném směru, je okruh plný před Ořechem i směrem na D1, kolona od sjezdu na D5 je na půl hodiny, plus před okruhem právě na D5 směrem z Plzně je kolona už za Loděnicí z 9. kilometru, a to i osobní auta, protože navíc na 7. kilometru ve středním pruhu překáží poruchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách kolem 9. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Primal Scream, Country Girl, 13 hodin 38 minut, čtvrtek 11. června, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Teď je tu čas na sportovní přehled a s ním do studia přišel Tomáš Petr. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den. České fotbalisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa. V noci na zítřek se v mexické Guadalajaře utkají s Jižní Koreou. Největší hvězdou asijského výběru je kapitán a někdejší hvězda Tottenhamu Hyun Min Son, kterého za největší hrozbu považuje i trenér národního týmu Miroslav Koubek.
2: Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc. Víme, že to je legenda v Koreji. Obecně Korea disponuje především kvalitou v těch ofenzivních pozicích. Nemá jenom Sona, ale má další výborní hráče. To postech, tam samozřejmě hrozí největší nebezpečí pro nás. Já klukům věřím, že jsou schopni vynikající korejský útočníky pokrýt.
1: Souboj českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Mistrovství světa zahájí ve 21 hodin duel domácího Mexika s Jihoafrickou republikou.
0: Fotbalisté Portugalska v generálce před šampionátem porazili Nigérii 2-1, Anglie si poradila s Kostarikou 3-0, přestože zápas v Orlandu začal kvůli bouřce a podmáčenému trávníku o hodinu později.
1: Fotbalista Ondřej Krejčfaluši přestoupil z Ostravy do belgického klubu Royal Union Saint-Gilloise. Odchovanec pražské Slávy strávil v Baníku necelou sezónu. Oporu české 21 získal belgický vicemistr na základě výstupní klauzule. Pokračuje Krejčfaluši.
3: Se mi líbí, jakou ten klub má koncepci, jakou má vizi do budoucna, jak pracuje vlastně s těma hráčema, jak je dokáže zlepšovat, takže tohle bylo asi to nejdůležitější, proč vlastně jsem tu nabídku chtěl přijmout hned.
0: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v čínském Shenzhenu, kde se bude finálový turnaj hrát od 22. do 27. září. Pokračuje nehrající kapitánka Barbora Strýcová.
4: Samozřejmě jsem ráda, že nehrajeme třeba s Ukrajinou, protože to by bylo velmi těžké, ale máme Velkou Británii, což je velmi hratelný, musím říct, a pojedem tam samozřejmě s pokorou.
0: V případě postupu narazí české tenistky v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán, Španělsko. Titul budou obhajovat Italky.
1: Kanoisté Martin Fuxa a Antonín Hrabal z rozjížděk na 1200 metrů postoupili na mistrovství Evropy v Portugalsku přímo do finále. Naopak kajakář Josef Dostál na kilometru skončil třetí a čeká ho zítřejší semifinále. Na své silnější pětistovce se představí poprvé dnes odpoledne. Na obou distancích by rád vybojoval evropské medaile. V rozjížce na trati 1000 metrů dle svých slov šetřil síly.
5: To trošku jetý na taktiku. Já přece jenom jsem v poloviční než ve finále. Já jsem tam kousek sklouznul na vlně, počíval jsem. Myslím si, že jsem se dobře rozjel na odpolední rozjížku na pětistovku. Samozřejmě bych byl spokojen s dvěma medailema. Jsem byl jako extrémně spokojený, zvlášť co se týká toho kiláku, ale na pětistovce, když ta medaile nebude, jak budu velice nespokojený.
0: Američan Jacoby Tarp zaběhl nový světový rekord na 110 metrů překážek. 20-letému závodníkovi se to povedlo na univerzitním šampionátu v Eugene časem 12 sekund a 75 setin. Tarp tak překonal téměř 14 let staré maximum svého krajana a olympijského vítěze z Londýna Merita. Tarp po doběhu nemohl věřit svému výkonu.
6: Věděl jsem, že běžím opravdu dobře. Najednou jsem měl pocit, že i poslední překážky se blíží nějak moc rychle. Myslel jsem si, že to bude třeba národní rekord, ale tohle nemám slov, vážně.
1: Boj o mistrovský titul v nejvyšší basketbalové lize mužů bude pokračovat pátým zápasem. Stav série mezi Pardubicemi a Nymburkem je vyrovnaný 2-2 na zápasy. Tým, který dnes zvítězí, bude jednu výhru od zisku poháru. Pardubičí zásluhou Luboše Kováře v minulém duelu vyhráli košem trefeným se závěrečným klaxonem a podle úspěšného střelce mají východočeši dnes jediný cíl.
7: My víme, že s nima hrát můžeme, umíme. Celou sezónu vlastně to bylo vždycky vyrovnaný. Jdeme tam vyhrát do toho Nymburka. Teď si jedeme my pro ten matchball. Jak Nymburk tady byl dva zápasy u nás je pro mečbol, tak teď my jedeme do Nymburka pro mečbol.
0: Basketbalisté New Yorku po rekordním obratu ze ztráty 29 bodů ve finále NBA porazili San Antonio 107-106 a Knicks tak dělí jedna výhra od titulu.
1: Prezidentem Mezinárodní lyžařské federace se stal lichtenštejnský právník Alexander Ospelt. Ve volbách porazil o jediný hlas dosavadního šéfa Johana Eliáše.
0: Tolik sportovní přehled, připravil ho Tomáš Petr. Naslyšenou.
1: Hezký den.

Lídr seriálu Formule 1 Ital Andrea Kimi Antonelli může ve víkendové velké ceně Katalánska potvrdit současnou dominanci a získat 6. vítězství za sebou. Vyrovnal by tím kariérní počin týmového kolegy z Mercedesu Brita George Russella, který na něj v šampionátu ztrácí ze třetí příčky už 68 bodů, druhý je s mankem 660 bodů. Jiný Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Program velké ceny Katalánska otevřou dva páteční tréninky, po sobotním třetím se pojede v 16 hodin kvalifikace, no a hlavní závod odstartuje v neděli o hodinu dříve.

0: Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modrič nebo Manuel Neuer, to jsou hráči, kteří se na letošním fotbalovém mistrovství světa představí dost možná naposledy. Na šampionátu zároveň budou hrát i talentovaní mladíci, jako například 17-letý Mexičan Mora nebo čerstvě dospělý český záložník Sochůrek. Může se tak jednoduše stát, že proti sobě nastoupí hráči, mezi kterými je věkový rozdíl třeba i víc než 20 let, a to sebou přináší i velmi zajímavé příběhy. Na sociálních sítích je našel Štěpán Bém. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Jeden podobný moment zažil i obhájce trofeje a jeden z nejlepších hráčů fotbalové historie Lionel Messi. Toho po závěrečném přípravném zápase, který Argentina vyhrála nad Islandem 3-0, zastavil 20-letý protihráč Daniel Gudjonsson. Řekl mu, že kdysi hrál ve stejném týmu s jeho otcem. Na fotkách instagramového příspěvku americké sportovní televize ESPN je vidět Messi, jak udiveně stojí a snaží se ve tváři 20-letého Islanďana najít nějakou podobu, kterou zná. Nakonec mu to ale tedy došlo. Když totiž začínal svou kariéru v Barceloně, nastupoval s Messim o 8 let starší Eidur Gudjonsson. Otec Daniela společně získali například v roce 2009 treble, tedy ligu, pohár a ligu mistrů.
0: A jak tedy dopadlo tohle setkání Messiho s Eidurovým synem Danielem?
1: Český instagramový účet sportovní hlášky popisuje, že Messi už v tu chvíli na sobě neměl dres, který by mohl mladému Gudjonssonovi na památku dát. Naznačil ale, ať se za ním staví v kabině, kde mu slíbil věnovat jiný.
0: Hodně se na sociálních sítích mluví i o reprezentantovi Nového Zélandu Timu Payneovi. Toho před asi týdnem označil argentinský influencer El Sarzo za nejméně známého fotbalistu, který na mistrovství světa jede a vybídl svoje fanoušky, aby Payna sledovali na Instagramu, tak kolik jich obránce týmu Wellington Phoenix nazbíral.
1: No, aktuálně je to ještě víc, než je počet obyvatel celého Nového Zélandu. Tima Payna sleduje přes 5,6 milionů lidí a nedávno sdílel i video, ve kterém se kvůli El Sarzovi i své partnerce Michelle učí mluvit španělsky.
2: U nás Kater. Hola a todos. Muchas gracias to all my fans and especially my guy El Sarzo.
1: Nový Zéland nastoupí na mistrovství světa poprvé od roku 2010 a do turnaje vstoupí v noci z pondělí na úterý zápasem proti Iránu. Ve skupině si také možná Tim Payne zahraje proti Egyptu nebo Belgii.
0: Tolik hity sociálních sítí připravil Štěpán Bém. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: čistá hra Martina Procházky míří do své šesté sezony.
1: Po pěti letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
0: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se čtyřikrát mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
2: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možný, co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to ještě nešlo tu další třetinu.
1: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
2: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv kladnu, se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Já věřím tomu, že ještě nastoupí.
0: V čisté hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
1: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. I could treat you like you deserve, show you I'm devoted, swear to love you deeper than you ever known. Honey, you're such a keeper, give you all my focus, you're the one I like to build a future in.

0: together.
1: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
2: Radiožurnál 14 hodin. Eliška Zábrocká připravila zprávy.
3: Poslanci na mimořádné schůzi jednají o dotacích pro Agrofert. Kuvajt po íránských úderech znovu otevřel svůj vzdušný prostor. Čeští fotbalisté zahájí mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. Po nehodě se tvoří dlouhé kolony na Pražském okruhu před Ořechem obousměrně. A čekáme oblačnost přeháňkami, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 18 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci jednají o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Mimořádnou schůzi sněmovny kvůli tomu nechala svolat opozice. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Pokud by unie odmítla dotace uhradit, dopadly by výdaje podle opozice na český státní rozpočet. Babiš považuje střet zájmů za vyřešený. To na plénu před poslanci připomněl ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián.
5: Za trvání režimu nezávislé správy Andrej Babiš nemá, respektive nebude mít z případných poskytnutých dotací skutečný prospěch, ani se mu majetek po skončení režimu nezávislého správce nebude vracet. Tento prospěch přitom nelze dovozovat ani ve vztahu k předpokládaným obmyšleným, to je dětem.
3: Premiér Babiš se z dnešního jednání sněmovny z pracovních důvodů omluvil, je na návštěvě Plzeňského kraje. Kuvajt znovu otevřel

0: a Kuvajtu. Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
1: Je to takový zvláštní pocit, no.
2: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
1: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
2: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Karvinska, Martin Knittl, Radiožurnál.
0: Český rozhlas v druhé polovině roku zařadí do programu vysílání pořady o Václavu Havlovi, koncert pro Hanu Zagorovou nebo investigativní série různých kauz. Projekt Slyšet Havla odstartuje 7. září s veřejněním rozhovoru, který bývalý prezident natáčel v New Yorku se spisovatelem a publicistou Ferdinandem Peroutkou. Pokračuje programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček.
3: My jsme objevili něco, co se ztratilo. Je to první rozhovor, který takhle Václav Havel natáčel. S tím, že se to uveřejní v literárních novinách a možná, že by to mohlo odvysílat i tehdejší Československý rozhlas. Pak přišel srpen 1968 a ta nahrávka zmizela. No a našla se v jedné pozůstalosti a našel ji náš už legendární archivář Miloš Turek v únoru letošního roku.
4: Sport. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační trenér Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své kariéry cítí.
5: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
4: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před Brnem a nehody v Praze na okruhu u Ořechu a taky na Štěrboholovské spojce za Europarkem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří více než 40-kilometrová kolona kamionů v pravém pruhu. Začíná už za Velkým Mezihříčím na 150. kilometru, chvíle mi tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, ta potom čeká kolona hlavně za sjezdem na Domašov ze 173. kilometru, je to až na půl hodiny k exitu 178 Ostrov. Dál se pak jede pomalej až do Brna. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště začíná kolona chvílemi už kolem exitu 4 Písnice, regulují průjezd oběma tunely, fronta se sune celkem asi 50 minut před sjezd na Ořech, tam je na 18. kilometru po srážce dvou aut průjezdný jenom odstavný pruh. A jak se u nehody přihlíží v opačném směru, táhne se kolona okruhem i směrem z letiště na D1, k Ořechu je to skoro od sjezdu na Karlovarskou na 3/4 hodiny a taky z plzeňské D5 kolona od Rudné 7. kilometru, odtamtud k Ořechu je to osobním autem i na hodinu. A v Praze na jižní spojce směr Černý most se táhne kolona od sjezdu na Zahradní město minimálně 20 minut na Štěrboholovskou spojku za Europark u sjezdu na Dolní Počernice nehoda.
8: V levém pruhu dvě osobní auta.
7: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháníky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy i 20. Tolik zprávy.
9: 14 hodin 6 minut, čtvrtek 11. června, posloucháte odpolední Radiožurnál Sport a já vás pozvu na tuhle sobotu, tedy 13. červen od 10 hodin, to je přesně datum a taky hodina, kdy se koná příští desítka Pavla Horváta live. Kromě Pavla Horváta se můžete těšit tradičně v tomhle roce na Antonína Panenku a tentokrát taky na Václava Němečka. Akce se koná podruhé v tomhle roce v hlavním městě, tedy v Praze, konkrétně na pražském výstavišti a to v rámci off-season festivalu. Prodej vstupenek byl spuštěn. Pokud máte šanci, pokud máte čas, přijďte se podívat na pražské výstaviště, jak na Pavla Horváta, tak taky na Antonína Panenku, tak taky na Václava Němečka a můžete se, když už v tom budete, podívat třeba taky na Jiřího Ješka, protože i on bude součástí tohoto festivalu za Radiožurnál Sport a v pravé poledne bude natáčet příští kilometry Jiřího Ješka, tedy s Metodiem Jílkem a taky by tam měla být Simona Bubeníčková, takže řekněme hrdinové olympijských a paralympijských her. Teď už Bruce Springsteen, příjemný poslech.
6: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, 14 hodin 11 minut, hezké čtvrteční odpoledne všem, kteří nás posloucháte. Už dnes večer začne v Mexiku mistrovství světa ve fotbale zápasem domácího týmu s Jihoafrickou republikou. Na radiožurnálu Sport se startu šampionátu samozřejmě věnujeme a ani teď tomu nebude jinak. V pravidelné encyklopedii si totiž se Štěpánem BMem připomeneme další velkou hvězdu turnaje, tak znovu vítej ve studiu.
1: Hezký den, její, respektive jeho jméno určitě znáte, jde totiž o muže, který byl nejlepším střelcem evropské kvalifikace na mistrovství světa. A jeho tým navzdory předpokladům ani nemusel do baráže, protože se na šampionát dostal z prvního místa a navíc bez ztráty bodů. Vzpomenete si, o koho šlo?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Jen málo uvěřitelných 16 branek během 8 zápasů stihl v evropské kvalifikaci nasázet útočník Manchesteru City a kanonýr Erling Haaland. Ve dresu Norska pomohl severské zemi k jednoznačnému postupu ze skupiny s favoritem z Itálie.
1: Norové se tak představí na světovém šampionátu poprvé od roku 1998. Haaland je už teď ve svých 25 letech nejlepším střelcem reprezentace a produktivní je i na klubové úrovni. Vždyť v Premier League má za sebou 4 sezóny a 3x byl nejgólovějším mužem celé soutěže.
0: Skoro dvoumetrový útočník je navíc členem nové úspěšné norské generace, vedené kapitánem týmu Martinem Odegaardem, která si v příští sezóně poprvé zahraje i elitní ligu národů A. Teď na šampionátu ale bude mít opravdu složitou skupinu s Francií, Senegalem a Irákem.
1: Každopádně, když fotbaloví nadšenci a fanoušci tipují, kdo by mohl být pověstným černým koněm turnaje, častou odpovědí je právě Norsko. A kdyby nebylo Erlinga Haalanda, nejspíš bychom se o severské zemi jako účastníkovi mistrovství světa vůbec nebavili.

0: Boj o mistrovský titul v nejvyšší basketbalové lize mužů bude pokračovat pátým zápasem. Stav série mezi Pardubicemi a Nymburkem je zatím vyrovnaný 2-2 na utkání. Tým, který dnes zvítězí, bude jednu výhru od zisku poháru. Dnes se hraje od 17:15 na polbovce Nymburka v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Bývalý reprezentant Jiří Velš se ve vysílání Radiožurnálu Sport ráno vracel k napínavému závěru minulého duelu na východě Čech. Ptali se ho reportéři Jan Pěruška a Adam Procházka.
1: Pane Velši, vraťme se ještě k dramatické koncovce pondělního čtvrtého utkání. Luboš Kovář rozhodnul o vítězství Pardubic trojkou těsně před klaxonem. My si jenom pustíme komentář kolegy Oty Gutwirta z té famózní koncovky.
2: Střela, která tam letí, je to za tři body, to je neuvěřitelný závěr. Něco naprosto neskutečného, co se tady v Pardubické hale stalo.
1: Ota Gutwirt mluvil o tom neskutečném, co se stalo v Pardubicích. Jiří Velš, byl to pro ně taky mimořádný zážitek?
3: Musím říct, že takhle, nebyl jsem na místě, takže tu emoci jsem neprožíval tak jako váš kolega, ale když jsem tu střelu viděl, tak musím říct, že to byla jedna z největších a asi nejtěžších střel, který jsem viděl proměnit a už jsem jich pár v životě viděl.
4: No, povedlo se vám někdy něco podobného, protože to byla poslední půl vteřina, bylo to za tři body z otočky, tak to by mě zajímalo, jestli se někdy něco podobného vlastně trefil takhle.
3: Mně určitě ne, takovýhle štěstí, protože i k tomu patří nejen samozřejmě umění, ale štěstí, tak takový jsem neměl. Každopádně obrovská střela z ruky Luboše Kováře a nedokážu si představit těžší. Vzpomínám si, když se řešilo, jestli kolik desetin vlastně se může použít na vítěznou střelu. Někdo říkal, že méně než 0,4 vlastně není možný tu vystřelit, takže Luboš to stihnul úplně přesně na desetinu a jako fantastický moment a myslím si, že z pohledu basketbalu a vůbec celý NBL, Maxa NBL a vývoje finálové série jsme se nemohli přát nic lepšího.
1: Ano, je pravda, že to pak hodně znělo v českém sportovním prostředí obecně. Mluvíme teď s Jiřím Velšem, také druhým českým basketbalistou, který si zahrál zámořskou NBA, nicméně končil kariéru před 8 lety právě v Pardubicích ziskem bronzu. Letos poprvé jsou pardubičtí vlastně poprvé v historii ve finále NBL. Máte z toho o to větší radost?
3: Mám z toho radost, primárně za ty lidi, kteří tam v tom klubu jsou, pracují a roky ho trpělivě budujou a na ten moment čekali. Je pravda, že když jsem tam v sezóně 2017 a 2018 působil, tak to bylo jedním z... Doufal jsem, že se nám to podaří už tehdy, ale píše se rok 2026 a jsem rád, že Pardubice jsou ve finále a hlavně, že celkově prožíváme takovouhle úžasnou emotivní a vyrovnanou finálovou sérii.
4: Stále si povídáme s Jiřím Velšem. Ještě mě zajímá jedna věc. Nymburk teprve po třetí za posledních 23 let prohrál ve finále dva zápasy. Mají podle vás právě Pardubice na to celou sérii ovládnout? Čím jsou tak konkurenceschopné?
3: No, tak já myslím, že celou sezónu ty souboje mezi Nymburkem a Pardubicema ukazovaly, že přesně tohle to by ta finálová série mohla přinést. Pardubice už je vlastně porazili i v základní části. Podařilo se, bylo tomu blízko ve finále českého poháru, nakonec Nymburk slavil, takže já si myslím, že to, co tak nějak všichni tajně si mysleli, že by se mohlo stát, tak se nakonec vyplnilo. Jestli Pardubice mají na to to dotáhnout až do konce, já si myslím, že ano, samozřejmě ten tým, který se jim letos podařilo postavit, povedl se jim recruiting, scouting, postavili dobrou osu, řekl bych, cizinců, kolem kterých funguje další skupina českých hráčů. To všechno dává dohromady Honza Šotnar, jeden z nejlepších českých trenérů. Takže myslím si, že se potkalo hodně věcí. Po dlouhý době taky Bexa zůstala zdravá, protože v posledních letech se trápila vždycky se zraněním klíčových hráčů. Takže zůstala zdravá a to všechno stojí za tím momentem a úspěchem, který sledujeme teďka.
1: To říká Jiří Velš, manažer české basketbalové reprezentace, se kterým se bavíme o finále NBL, během kterého, během té finálové série, možná paradoxně zástupci Nymburka a Slávie oznámili sloučení obou klubů, který od příští sezony tedy bude nastupovat pod názvem SK Slavia Praha era NBK. Co tomu říká Jiří Velš?
3: Tomu načasování nebo tomu procesu sloučení?
1: Asi spíš tomu procesu sloučení, to načasování si člověk asi nevybírá, nebo možná vybrali, ale spíš to druhé.
3: Tomu sloučení, No, tak samozřejmě, já jsem byl součástí basketbalu Nymburk 5 sezon, takže dokážu pochopit emoci, která je s tím procesem spojená, ať už ze strany fanoušků, nebo řekl bych těch nymburských patriotů. Zároveň ten klub tam působil už přes 20 let, řekl bych, že nějakým způsobem naplnil určitý potenciál, a přímě řečeno nedivím se tomu, že majitelé Nymburka hledali nějaký nový impuls, nějaký nový směr a spojení se silnou tradiční sportovní značkou, jako je Slavia, tohle asi nabízí. Takže mě osobně z pohledu budování českého basketbalu a posouvání českého basketbalu to přijde jako zajímavý krok, který má velký potenciál, velký příslib, ale jak říkám, dokážu pochopit emoci fanoušků a nymburských patriotů, kteří vlastně neradi sledují to stěhování toho klubu pryč.
4: Už jsme zmiňovali, že Jiří Velš taky hrál samozřejmě v zámořské NBA, no a v ní aktuálně je na programu samozřejmě finálová série mezi New York Knicks a San Antonio Spurs. V noci na dnešek historický obrat, taky jsme o tom mluvili, Knicks prohrávali o 29 bodů, nakonec zvítězili. Je to tedy největší obrat v historii finále NBA, tak sledujete a co na to případně říkáte?
3: Finál NBA sleduju, i když dneska v noci, přiznám se, jsem zvolil spánek před sledování basketbalu naživo. Každopádně ráno, když jsem se zbudil, tak jsem ty titulky a četl. Je to neuvěřitelný, protože kromě toho, že to bylo z minus 29, tak pokud se nepletu, tak ještě ve čtvrté čtvrtině Knicks prohrávali o 20 bodů, takže no, obrovský návrat, a dokážu si představit, jakým způsobem to prožívá New Yorkská Madison Square Garden, protože ty fanoušci tam jsou opravdu neuvěřitelný. Takže velká finálová série, osobně asi fandím trochu Knicks, i když nebejt fanouškem Viktora Wembanyamy je těžký.
1: Každopádně, když Jiří Velš asi taky ví, jak drahé jsou třeba ty lístky na finále NBA, tak také tuší, že často v jiných sportech, a platí to hodně třeba o fotbale, na těch prestižních soutěžích za ty drahé lístky chodí lidi, kteří tolik nefandí. A vy říkáte, že tam dokážou udělat perfektní atmosféru. To znamená, že tihle lidé, byť za to dali prostě o 10 000 dolarů víc, tak dokážou se rozohnit.
3: No, já myslím, že New Yorkský fanoušek obecně, nejenom basketbalový, ale New Yorkský sportovní fanoušek je, bych řekl, proslavený a je vášnivý. A kromě toho, že tam chodí ty skalní fanoušci, tak mezi ně patří spousta New Yorkských celebrit a ty se dokážou odvázat, takže já si myslím, že ta atmosféra je hodně divoká. A no, asi přeju Knicks, aby to nakonec dokončili.
4: Hodně se ve vysílání bavíme o mistrovství světa ve fotbale, teď ale taky o NBA ve Spojených státech. Myslíte, že z pohledu třeba fanouška, amerického fanouška ve Spojených státech, zastínuje třeba trochu ta finálová série NBA, třeba blížící se světový šampionát ve fotbale?
3: Jo, to asi úplně nevím, jestli jsem schopný vyhodnotit. Tak pro sportovního fanouška v Severní Americe je finále NBA tradiční záležitostí, na kterou se těší. Mistrovství světa ve fotbale možná může působit trošku nově. Každopádně bude to věc, která bude trvat měsíc, možná i díl, takže fanoušek bude mít ještě dost času překlopit svoji pozornost od basketbalu k fotbalu. Každopádně nemám sebe menších pochyb o tom, že právě teď momentálně Amerika žije hlavně basketbalem.
1: A tím, že New York Knicks je jedno vítězství od prvního titulu po 53 letech. I k NBA jsme se dostali s druhým Čechem, který si zahrál, Jiřím Velšem, aktuálně generálním manažerem české basketbalové reprezentace. Připomínáme, že finále České národní basketbalové ligy pokračuje dnes pátým finále mezi Nymburkem Pardubicemi od 17:15. Radiožurnál Sport bude u toho, a jak jsem pochopil, Jiří Velš, tak vám přejeme příjemný zážitek a hezký den.
3: Díky a naslyšenou.

0: Radiožurnál je 14:30 odpoledne. A Eliška Zábrocká doplní zprávy.
1: Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 1,40 korun a 44 haléřů. To je o 8 haléřů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník. Litr bude stát nejvíc 39 korun a 59 haléřů. Cenové stropy chce kabinet určovat zatím do konce června. Pražští kriminalisté pátrají po skupině zhruba 25 maskovaných útočníků. Na začátku dubna přepadli a brutálně zbyli 5 mužů v pražské Hostivaři. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní si pravděpodobně příznivci jednoho z fotbalových týmů cíleně poškali na 5 fanoušků jiného klubu před budovou posilovny. Dvěma poškozeným se podařilo uniknout do horního patra, další 3 muže útočníci vážně zranili. Za ublížení na zdraví hrozí pachatelům až 8 let vězení. Britský ministr obrany John Healey rezignoval. Oznámil to na síti X, kde zveřejnil dopis věnovaný britskému premiérovi Keiru Starmerovi. V tom Healey píše o neshodě na výdajích na obranu. Dosavadní ministr požadoval, aby Británie v roce 2030 dala na obranu 3% HDP. Tomu ale i přes předchozí shodu neodpovídá plán výdajů předložený ministrovi na začátku tohoto týdne. A do českých kin dnes vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Sci-fi snímek s Emily Bluntovou, Joshem O'Connorem a Colinem Firthem se věnuje tématu možného kontaktu lidstva s mimozemskou civilizací. Spielberg se tak vrací k motivu, který zpracoval už ve filmech E.T. Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu. Scénář napsal jeho dlouholetý spolupracovník David Kep a hudbu složil John Williams. Sport. Francouzský fotbalový obránce Ange Nguessan a záložník Toumani Diakité z Pobřeží slonoviny mají namířeno z Liberce do pražské Slavie. Radiožurnálu Sport to potvrdil trenér Slovanu Radoslav Kováč.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 kolony před Brnem a nehoda přímo v Brně. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona kamionů v pravém pruhu už 50-kilometrová. Začíná hned za exitem Velké Meziříčí Západ na 147. kilometru. Osobní auta brzdí místy, hlavně potom od exitu 182 popůvky jedou velmi pomalu až do Brna. Na D1 přímo v Brně teď potíž i směrem opačně z Vyškova na Prahu. Kolona už skoro od nájezdu z D2 sunese 15 až 20 minut za připojení z Vídeňské na 192. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním v levém pruhu. Na pražském okruhu zde jedna směrem na letiště před Ořechem na 18. kilometru po střetu dodávky a osobního auta zůstává zabraný levý pruh, kolona od Vestce je na 50 minut a protože je u nehody u Ořechu pořád na co koukat z protisměru, tak taky na okruhu směrem z letiště na D1 se popojíždí, kolona začíná za Karlovarskou, k Ořechu je to na 40 minut, stále se tvoří fronta i před okruhem na plzeňské D5 z kopce Zaluděnicí z 9. kilometru, odtamtud je to osobním autem k Ořechu i hodina. A ještě sedmička, příjezd do Prahy po dálnici ze Slaného a Chomutová, pozor na kolonu u exitu 3 Kněževes, je to tam tak na 10 minut před sjezdem na letiště nehoda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháňky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách kolem 9. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Hokejový obránce Lukáš Klok si zahraje německou ligu. 31letý odchovanec Vítkovic podepsal smlouvu s Mnichovem, protože má taky německé občanství, tak se nebude počítat do cizinecké kvóty. Uvedl to klub na svém webu. Klok strávil uplynulou sezonu v Klotenu, předtím hrál ve Švýcarsku za Bern a za Lugano. Před 5 lety získal s Luko Rauma finský titul. Krátce nastupoval taky ve Švédsku a nižší zámořské soutěži AHL. Účastník mistrovství světa v roce 2021 a olympijských her o rok později má už víc než 3 roky zavřené dveře do národního týmu, protože po ruské invazi na Ukrajinu podepsal v KHL smlouvu s Nižněkamskem. Teď už Doors, Light My Fire.

0: Dobrá nálada panuje v šatně národního týmu před začátkem mistrovství světa ve fotbale. Českou reprezentaci čeká v pátek ráno Jižní Korea. Hrát se bude na stadionu v Guadalajaře den před vstupem do světového šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Vydal rapper Kalin písničku o kapitánovi národního týmu Ladislavu Krejčím.
1: Jeden z nejúspěšnějších českých raperů současnosti písničku pojmenoval prostě Krejčí. K novince Kalina vyšel i videoklip, který provází dosavadní kariérou kapitána národního týmu. Od debutu mezi dospělými v brněnské zbrojovce přes tituly v pražské Spartě až po současné angažmá na britských ostrovech.
2: Jedeme tvrdě, na ramenu vleku typu jak Premier League, mama je pyšná.
1: Raper Kalin i fotbalista Ladislav Krejčí pocházejí z Brna. Oba se potkali na mistrovských oslavách pražské Sparty, kde Kalin vystupoval. Teď vzniklo další spojení, ze kterého je reprezentační kapitán nadšený.
2: Věř mi, bráně jsou ekipu jak Krejčí. Bráně jsou ekipu jak Krejčí.
3: Je to pro mě velká čest od takového interpreta, jako je on. Mám k němu velký respekt a bylo to pro mě velký překvapení. Nevím, co k tomu úplně říct, ale jsem hrdý, že tohle vůbec nastalo.
1: Kalinovu píseň Krejčí si reprezentanti poměrně brzo oblíbili. I před předzápasovým tréninkem hrála v šatně a ne primárně pro utahování si z kapitána, říká záložník národního týmu Lukáš Provod.
4: Legraci jsme asi ještě nestihli si z něj udělat, to teprve přijde, ale ne, myslím si, že je to super a jinak atmosféra je dobrá. Vlastně jsme spolu už dlouho, takže si myslím, že si všechno sedlo a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a všichni se obrovsky těšíme na to, až to vypukne, jsme zvědaví a nadšen.
3: Připraveni jsme, vlastně veškerou tu přípravu se směřovali k tomuhle zápasu, takže si troufnu říct, že jsme ready a už se všichni nemůžeme dočkat.
1: Řekl za šatnu české reprezentace kapitán národního týmu Ladislav Krejčí. Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ráno a na této stanici vám z něj nabídneme přímý přenos. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Def Leppard dohrávají v odpoledním radiožurnálu Sport. Posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Je 14 hodin a 50 minut. V Plzni na Petříně se uskutečnil charitativní fotbalový zápas mezi týmem Bez frází a hokejisty plzeňské Škody, a to na podporu dvou nemocných dětí, Michalky a Danečka. Akci zorganizoval s podporou nadačního fondu Zdeňky Hein-Edlové bývalý házenkář Karel Nocar. V deštivém počasí svoje umění s míčem předváděli třeba gólmani, fotbalový Tomáš Vaclík či hokejový Nik Malík, a poprvé si fotbal vyzkoušela tenistka a teď vášnivá maratonkyně Barbora Strýcová. Naopak házenkářskou reprezentantku Markétu Jeřábkovou do hry nepustili zdravotní problémy. S mikrofonem u toho byl taky náš reporter Vladislav Janouškovec.
1: V deštivé počasí tým Bez frází proti plzeňským hokejistům. Zatím vyrovnané skóre 2-2. Házenkářka Markéta Jeřábková sice v dresu, ale na hřiště se nechystá. Proč?
2: Přepadly mě nějaký zdravotní potíže, tak nechci asi nic momentálně pokoušet tím, že jsem v přípravě a s malinkým mojím, tak jsem se do tohoto nějak nehrnula ze zdravotních důvodů.
1: Mrzí to vás víc nebo vašeho bratra Jakuba Jeřábka, který na hřišti běhá v dešti v dresu plzeňské Škodovky, že si proti sobě nezahrajete?
2: Já bych si asi na tohle to vůbec netroufala. My jsme rádi, že se vidíme jeden druhýho, ať už je to v dresu tady tom, nebo spolu, nebo proti. Takže v tomhle případě asi já bych se určitě netroufala porovnávat s ním.
1: Tak má rád tyhle charitativní zápasy bývalý fotbalista, dá se říct, Patrik Ježek?
3: Přesně tak, už je to hodně dlouho, ale musím říct, já jsem skončil 2013 a de facto dalo by se říct, že od té doby hraju tyhle ty zápasy a těch týmů je tam hrozně moc, ať už je to třeba Real to Praha, nebo teďka právě podporujeme tým Bez frází, takže baví mě to, protože zahrajeme si u toho fotbal, potkáme se s lidma, který jsme dlouho neviděli, a navíc si tím pomáháme, že vybíráme peníze pro ty potřebné.
1: Oblékáte dres plzeňských hokejistů, je to proto, že vás vídáme dost často na zápasech Škody Plzeň extraligových?
3: Tak hokej mě baví a jak si to zmínil sám, jsem tam docela často, ale mezi hokejistama mám hodně kamarádů, a takže jako když mě třeba Šlajzík oslovil, tak jsem říkal jasně, jako když mám čas, tak přijdu a mě rád pomůžu.
1: Máte jako zkušenost třeba s podobnými charitativními zápasy v Rakousku, kde jste toho působil?
3: Taky jsem hrál a víceméně tam to bylo podobné, ale co bych řekl, tak na to přišlo víc lidí. Nevím, jestli třeba dneska je to způsobený tím počasím, ale v Rakousku to taky hraju.
1: Tak jak se hrál Barboře Strýcové na plzeňském Petříně v dešti za tým Bez frází proti plzeňským hokejistům, posíleným o některé fotbalisty bývalé?
4: Přesně, no hrálo se úplně bombasticky, protože jsem to hrála poprvé, fotbal na velkém hřišti v Kopačkách, takže to bylo všechno pro mě poprvé, ale je to pro skvělou věc a já jsem strašně ráda, že se sešlo tolik skvělých sportovců a lidí najednou, že pomáháme.
1: Byla to větší výzva než triatlon nebo maraton?
4: To zas úplně ne, je to takový prostě na pohodu, ale je pravda, že já jak jsem úplnej zmatenec na tom hřišti, tak mě museli ty spoluhráči říkat běž tam, ale bylo to moc prýma.
1: Ale byla tam jedna dobrá pozice, tam jste centrovala nebo střílela?
4: Tak oni si ke mně úplně moc nedovolí, protože že jo, ženská na hřišti, takže tam jsem měla celkem dost šancí, ale ani jednu jsem nedala.
1: Jaké máte vlastně zkušenosti s těmihle charitativními akcemi? Teď tady podepisujete své kartičky.
4: Mám s nima zkušenosti často a já jsem strašně ráda, že to tak je, protože si myslím, že každý člověk, který může pomoct, tak by měl pomáhat pro ty, kteří prostě prožívají hrozný věci v životě. A já jsem ráda, že Karel a Zdenka tohle dali všechno dohromady, protože to je na dobrou věc a mělo by se to takhle dělat často.
1: Charitativní fotbalové utkání mezi týmy Bez frází a plzeňskými hokejisty skončilo remízou 9-9. Co je ale důležitější, pro Michalku a Danečka se povedlo vybrat 100 000 korun. Z plzeňského Petřína Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Olvin a statutární město Karlovy Vary.
4: 15 hodin, posloucháte Radiožurnál. A teď i zprávy Elišky Zábrocké.
5: Kvůli přesunu agent z úřadu vlády se dnes experti sejdou s šéfkou úřadu Bártou a ministrem Juchelkou. V německém Weidenu začal soud kvůli nelegálnímu vývozu odpadu do Česka. Basketbalisty Nymburka a Pardubic čeká páté ligové finále. Kolona popojíždí po nehodě na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu. A zítra čekáme oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť. Teploty většinou do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Odborníci z úřadu vlády budou za hodinu jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunutí některých agent na jednotlivá ministerstva. Podle nich to ohrozí jejich funkčnost, navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medal za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
6: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromis řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
5: Jde o první ze 4 naplánovaných schůzek. Odborníci by se na ministerstva měli přesunout od 1. července. V německém Weidenu začal soud se dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala odvést bavorská vláda.
7: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad, částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegálního nakládání s odpadem.

0: silné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. U kláštera na jižním Plzeňsku vyjel autobus částečně mimo vozovku. Cestovalo v něm 39 dětí a 6 dospělých. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara na místě nejsou žádná vážná zranění. Pro cestující je zajištěná náhradní doprava.
1: Naštěstí se nejednalo o žádnou vážnou dopravní nehodu, autobus pouze sjel částečně z vozovky. Po příjezdu jednotek byl nakloněný autobus koli mimo vozovku, takže jsme ji zajistili a stabilizovali pomocí dvou navijáků. Na místě jsme spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou a policií a podle dosavadních informací žádná hlášená zranění nemáme.
2: Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic se utkají v pátém finále Národní ligy. Vítěz dnešního zápasu bude jednu výhru od zisku mistrovského poháru. Stav série je totiž po domácích výhrách Východočechů vyrovnaný 2-2. Pokračuje trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnár.
3: Nejdůležitější je ten mindset, že jsme Nymburku dali jasně najevo, že můžou prohrát. Jo, jednou se to může Nymburku stát, ale dvakrát za sebou na to prostě nejsou zvyklí. A my tam musíme teď chodit s tím, že se jich musíme držet zuby nechty zase klidně do koncovky a tam věřím, že my už se prostě věříme po těch zápasech a budeme se to snažit rozhodnout pro nás.
2: V 21 hodin českého času začne fotbalové mistrovství světa. Domácí Mexiko vyzve Jihoafrickou republiku. Od 4 hodin ráno se Češi postaví reprezentaci Jižní Koreje. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál a Radiožurnál Sport a své postřehy nabídne i náš fotbalový expert Pavel Horvát.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se teď do kolony dojíždí už u Velkého Meziříčí na mostě Vysočina na 144. kilometru. Brzdí tam krátce i osobní auta v levém pruhu. Kamiony pod to potom mají přes 50 kilometrů až do Brna. Na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu se za nájezdem z Vídeňské na 192. kilometru srazilo osobní auto s kamionem v levém pruhu. Kolona začíná už za Slatinou na 198. je to skoro na půl hodiny a popojíždí se i ze 3. kilometru D2 od Olympie. Na pražském okruhu z D1 směrem na letiště čekejte kolony od exitu 3 Vestec, je to na 50 minut k nehodě před Ořechem na 18. kilometru v levém pruhu a kvůli přihlížení u nehody je fronta i v opačném směru okruhu z letiště na D1, začíná za Karlovarskou na 25. kilometru a táhne se až 50 minut. Fronta stále i z plzeňské D5 za Loděnicí z 9. kilometru i osobní auta a tato mají až hodinu k Ořechu. V Praze jinak řada odpoledních kolon na Štěrboholské jižní spojce, hodně ucpaná třeba Radlická od Valtrovky nad Mrázovku nebo Vrchlická od Kavalírky na Smíchov, dlouhé fronty taky v okolí Vypichu, před Ohradou nebo mnohde jinde. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, zejména v Čechách začne postupně pršet. Odpoledne se přidají přehánky na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě i 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
6: 15 hodin 6 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří nás posloucháte. Jsme za to moc rádi. Americká hvězda Serena Williamsová si při svém návratu k tenisu další deblový zápas v Queen's Clubu nezahraje. Její spoluhráčka Victoria Boková z Kanady po zranění kolena a skreči ve středečním utkání druhého kola dvouhry s Karolínou Plíškovou ze soutěže odstoupila. Pořadatelé turnaje to oznámili na sociálních sítích.
4: Radiožurnál Sport
7: a Karel Janů.

0: Ve výšce víc než 2200 metrů nad mořem začne dnes utkáním Mexika s Jihoafrickou republikou mistrovství světa ve fotbale. Slavný aztécký stadion v Mexico City se tak stane prvním, kde se bude hrát už třetí šampionát v historii. O 700 metrů níž a 500 kilometrů západněji v Guadalajaře vstoupí do turnaje čeští fotbalisté proti Koreji. S řídkým vzduchem se budou vyrovnávat hráči na obou místech. Horší je to v Mexico City, kam Češi zamíří k utkání s domácími za 2 týdny. Už teď si účinky tamní nadmořské výšky vyzkoušel přímo v terénu náš zvláštní zpravodaj na mundiálu.
1: 7 hodin ráno, ale na tomhle místě v Mexico City už supí stovky a stovky běžců v hloučcích i samostatně.
2: Ten park má 3 části, v principu se tady můžete ztratit a strávit tady 2, 3, 4 hodiny bez problému.
3: Jakže je ten název, já ho nevyslovím.
2: Ten kopec se jmenuje Chapultepec, tedy Chapultepecký les.
3: Mým běžeckým parťákem je aklimatizovaný běžec, velvyslanec Česka tady v Mexiku, Tomáš Hart.
2: Ale pořád to člověk cítí bez ohledu na to, jak je tady dlouho, jakmile se člověk dostane domů, třeba do Prahy, si zaběhat v šárce, tak absolutně pozná po prvních 100 metrech, jak krev je klidnější, lépe se dýchá, člověk má nižší tepovou frekvenci než třeba tady v Mexiku, kde jsme na nějakých 2200-2300 metrů. De facto teď jsme výše než kdokoliv v České republice.
3: Tak jdeme na to.
2: Je to vlastně, já tomu říkám, je to mexický Central Park.
3: Mexický Central Park, to je dobrý. Je pravda, že jako v New Yorku i několik věžáků odsud vidíme. Terén se nám začíná poněkud zvedat. Tak jsme na kopci, výhledy na mexické hlavní město krásné, ale připadám si, jak kdybych měl na každé noze činku a na hlavě závaží nebo traverzu. Důležitým faktorem je taky to, jak dlouho před výkonem jste do Mexika dorazili. Já jsem tady 1,5 dne, což je hodně podobné tomu, kolik času před začátkem obou mexických zápasů stráví ve vyšší nadmořské výšce čeští fotbalisti.
2: Taktika přijet co nejpozději, tak mi to přijde rozumné, protože druhá varianta by byla být tady 2 týdny dopředu a jak mi říkali v tom fotbalovém klubu v Cancúnu, vlastně cokoliv mezi tím je nedostatečné.
3: Korejci jsou tady týden, což se může zdát jako výhoda, ale je to tady v tomhle smyslu asi dost zrádné.
2: Já si myslím, že jo.
3: Tak vydýchal jsem se, vysprchoval a mířím na sraz do restaurace s Jorchanem Varelou. To je sportovní lékař, který se specializuje na fyzickou zátěž ve velké nadmořské výšce. V restauraci běží v televizích fotbal a každý stůl je opatřený jednou vlajkou účastnické země letošního mundialu.
4: No tienen bandera Čeka.
5: No.
3: Alemana. Českou nemají, tak si sedám ke stolku s německou vlajkou.
6: Maximální účinky nadmořské výšky se projevují mezi 3. a 7. dnem a můžou trvat až do 10. dne, kdy se tělo začíná aklimatizovat. Proto existují ty 2 strategie. Přijet buď dlouho dopředu, nebo na poslední chvíli. Nadmořská výška nevadí sprinterům na 100 metrů, jenže fotbal se hraje 90 minut. Očekávám, že mezi 70. a 90. minutou zápasu uvidíme dopady nadmořské výšky, křeče, závratě i zvracení. Ale je velký rozdíl hrát v Guadalajaře a v Mexico City, které leží o víc než 500 metrů výš. Myslím, že proti Koreji Češi nemusí nevýhodu vůbec pocítit, ale Mexiko bude mít nadmořskou výšku jako 12. hráče.
7: Acabo de hacer un post en Instagram, que dice que México jugará con 12 jugadores, no?
3: Vysvětluje Jorchan Varela, sportovní lékař, který mimo jiné spolupracuje s klubem Amerika, jedním z největších mexických fotbalových klubů. A nebude zřejmě náhoda, že mexický národní tým s hráči zvyklými na tyto podmínky, na velkou nadmořskou výšku, prohrál oficiální zápas na aztéckém stadionu jen 2x v historii. Teď tam zahájí letošní mundial zápasem proti Jihoafrické republice a v posledním zápase ve skupině ochutnají zdejší nadmořskou výšku také Češi. Z Mexico City Jan Kaliber, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Rolling Stones dohrávají v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin 18 minut. Představte si, že váš národní tým hraje kvalifikaci o postup na mistrovství světa ve fotbale. Toho se naposledy účastnil před 14 lety, ale výkony na hřišti nejsou dobré. Jen 5 z 18 možných bodů po třetině všech zápasů a tak přichází změna. Tak začíná příběh fotbalistů Paraguaje, který si teď představíme v encyklopedii o účastnících mistrovství světa 2026 společně s kolegou Štěpánem Bémem. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Paraguajský tým převzal v srpnu 2024 argentinský trenér Gustavo Alfaro. Po svém představení řekl, že chce, aby si jeho reprezentaci nikdo nepřál potkat, protože bojuje tvrději než kterákoliv jiná a její týmový duch nikdy neochabne.
0: A jak řekl, tak udělal. Paraguajci prohráli ve zbylých 12 utkáních jen jednou, a to v Brazílii 0-1. Ve velké kvalifikační skupině pro celou Jižní Ameriku tak obsadili 6. místo a postoupili na světový šampionát.
1: Alfaro se přitom držel charakteristického paraguajského herního stylu. Říká se mu Lagara Guaraní, což je v překladu dráp Guaraníů, tedy kmene paraguajských indiánů. Na jejich odolnost a bojovnost se snaží navázat i národní fotbalový tým, jak pro americký The Athletic vysvětluje faninka Naty Martinizová.
2: Věříme, že Lagara Guaraní je srdcem paraguajské identity a že houževnatost a psychická síla jsou vrozené každému z nás. Každý zápas je tak zkouškou našeho ducha a Lagara Guaraní nám dává naději, že žádný zápas není předem prohraný a žádná výzva není dost velká. Náš styl sice může vypadat jednoduše, ale je velmi efektivní. Centr, hlavička a gól.
0: Jihoamerický tým na světovém šampionátu postupně narazí na Spojené státy americké, Turecko a Austrálii.
1: Úplně jinou roli než Paraguay má na mezinárodních turnajích Německo. Čtyřnásobní mistři světa a trojnásobní evropští šampioni cílí pokaždé na ty nejvyšší příčky. Od výhry na šampionátu v Brazílii v roce 2014, ale dvakrát za sebou nepostoupili ze skupiny.
0: To budou mít letos Němci díky novému formátu rozšířenému o 16 týmů o poznání jednodušší, nicméně tým, který má na soupisce jména jako Florian Wirtz, Kai Havertz nebo Joshua Kimmich, by měl mít ambice určitě vyšší.
1: Poprvé také Němce na mistrovství světa povede jejich současný trenér. My se vás v naší nesoutěžní otázce ptáme, jestli si vzpomenete na jeho jméno. Napovíme vám, že je mladší než jeden jeho svěřenec, brankář Manuel Neuer.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Určitě víte, je to Julian Nagelsmann, teprve 38-letý kouč v kariéře už vedl Hoffenheim, Lipsko nebo Bayern Mnichov na domácím Euro 2024. S Německem vypadl ve čtvrtfinále.
1: Teď se s národním týmem připravuje na souboje s Curaçaem, pobřežím Slonoviny a Ekvádorem, což jsou týmy, na které Němci narazí ve skupině právě začínajícího turnaje.
0: Teď jsme vás o tom informovali se Štěpánem Bémem. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už po druhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále. To by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
4: Radiožurnál je 15.30. A Eliška Zábrocká doplní zprávy.
5: Na Pražském hradě začíná jednání prezidenta Petra Pavla s ministrem zdravotnictví za hnutí ANO Adamem Vojtěchem. Hlavními tématy bude paliativní péče, nedostatek lékařů v Česku nebo dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Vlaky mezi Pražským hlavním nádražím a Smíchovem znovu jezdí. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Dopravu od dopoledne komplikovalo poškození trakčního vedení. Komplikace omezily několik vlaků, které nabíraly i víc než hodinová zpoždění. Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentů bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionů méně než před minulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. A Rožnovské muzeum v přírodě dnes otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojictví v Jasené na Zlínsku. Objekt z poloviny 18. století nabízí novou expozici o životě fojtů, kteří byli zástupci správní a soudní moci v obcích. Jde o první památku, kterou muzeum opravilo mimo rožnovský areál. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková porazila Belgičanku Van de Winklovou ve dvou setech a postoupila v nizozemském Hertogenboschi do čtvrtfinále. Ve stejné fázi soutěže je v německém Stuttgartu Jiří Lehečka. Ten vyřadil v tiebreaku třetí sady Australana Duckworta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dlouhé kolony na D1 před Brnem a po nehodě i na pražském okruhu před Ořechem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď první část velmi dlouhé fronty už u exitu 141 velké meziříčí východ. Je to asi 55 km do Brna, hlavně pro kamiony v pravém pruhu. Osobní auta tam brzdí krátce, pak je čeká pomalá jízda hlavně od Popůvek do Brna. Na dálnici D1 v Brně směrem opačně na Prahu zůstává za nájezdem z Vídeňské na 192. kilometru po kolizi kamionu a osobního auta zabraný levý pruh. Kolona od sjezdu 201 Slatina je na 3/4 hodiny a táhne se to i z bratislavské D2 ze 3. kilometru od Olympie. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před Ořechem na 18. kilometru po nehodě dokončují úklid v levém pruhu kolony až na hodinu obousměrně od exitu 3 Vestec a kvůli přihlížení i opačným směrem z letiště na D1 od exitu 26 Karlovarská. Před okruhem je ucpaná taky ulice k Barandovu od bazénu na Barandově a hlavně plzeňská D5 za Loděnicí z 8. kilometru odtamtud osobním autem k Ořechu i přes hodinu. A na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle směrem z Hradce Králové se tvoří kolona až na 3/4 hodiny od Řídkého. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, zejména v Čechách začne postupně pršet. Odpoledne se přehánky přidají na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě i 20. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Irská skupina U2 dohrává ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin a 38 minut. Čeští fotbalisté si po 20 letech znovu zahrají zápas mistrovství světa ve víc než 15 metrech nad mořem. Nastoupí v Guadalajaře proti Jižní Koreji a chtějí dobře rozehrát skupinu, ve které jsou ještě Jihoafrická republika a taky domácí Mexiko.
1: Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno a tím samozřejmě to musíme ukončit, to je tu odpověď, tu otázku.
2: Pousmál se trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek, kterého stejně jako hráče čeká premiéra na světovém šampionátu a má jasno, co před prvním zápasem hráčům řekne.
1: Týmovost, jednota, realizují si své dětské sny, včetně mě. Za to se i platí tvrdě pracovat, tak to je to nasazení. Nebereme si do hlavy ten limit, ale fyziologie, uvidíme. Určitě jeden z těch atributů, který zdůrazňujeme, je taková ta herní disciplína, bez který se český fotbal neobejde.
2: Koubkovi je 74 let, stejně starý je trenér Jihoafrické republiky Bruce. Na lavičce Mexika je 60. Aguirre a nejmladším z tohohle kvarteta je trenér Jižní Koreje, 50. Hong Myung-po.
1: Věkově jsem asi jeden z nejzkušenějších. Cítím se dobře a těším se na kolegy trenéry, s kterými si setkám.
2: Znovu v dobré náladě vyprávěl trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Národní tým čeká úvodní zápas na krásném stadionu v Guadalajáře. Kapacita je necelých 50 tisíc diváků.
1: No tak krásný stadion, samozřejmě, je to mistrovství světa, tak člověk ani nečeká nic jiného. Perfektní trávník, nízko střižený, bude to rychlá plocha. Pokud zaprší, tak ještě rychlejší, takže pro fotbal dobrý.
2: Předpovídá Miroslav Koubek. Utkání Česko-Jižní Korea začne ve 4 hodiny ráno českého času a radiožurnál Sport a radiožurnál ho odvysílají v přímém přenosu. Z Guadalajary, Mirko Vasič, radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 15 hodin 44 minut posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Kajakář Josef Dostál bude chtít na mistrovství Evropy v Portugalsku zaútočit na medaili. Na tratích 1500 metrů v první rozjížďce na kilometru dojel třetí a bude muset absolvovat ještě semifinále. Po závodě s ním mluvil reportér Adam Kodet.
1: Josef Dostál po své první soutěžní rozjížďce, tak jaká byla, jak se spokojený s tím časem a s třetím místem?
2: Bylo to trošku jetý na taktiku, protože jsem tušil, že na mistra světa Balenta Kopa se asi tam si úplně nebudou. Já přece jenom jsem v rozjížďkách poloviční než ve finále, aspoň v to doufám, a on jel rychle. Já jsem tam kousek sklouznul na vlně, odpočíval jsem. Myslím si, že jsem se dobře rozjel na odpolední rozjížďku na pětistovku, kde ten průběh chci trošku ovládnout a pětistovku asi postoupit z prvního místa.
1: Jak se aklimatizoval tady na tu místní trať, která hodně je ovlivňovaná ty závody větrem, znáte to tady z minulosti, tak jaké to je zatím?
2: Jo, tak zatím ten vítr nedělá rozdíly, protože od rána fouká dozad, ono se to pak mění na odpolední tratě, no, takže mi otázka, jestli potom spíš neskusit možná tu pětistovku i přece jenom před semifinále, protože pak bych se vyjel krajní dráhy, no, tak to je taktická otázka, ale zase jako do protistrany hraje to, že bych musel jít v pátek dva závody a v neděli to finále je pak brzo ráno, no, takže abych stihnul zregenerovat.
1: Takže není to jenom o tom za každou cenu vyhrát, ale i přemýšlet.
2: To kajakářský pole je v momentální situaci neuvěřitelně nabitý. Samozřejmě jsou tam dva, tři, kteří jsou velmi rychlí, ustřelený, ale ten zbytek startovního pole se na ně dotahuje. Ty rozdíly jsou menší, než byly v minulosti, a když člověk jel kilák po 3.30, jak znamenalo velký finále, to dneska už vůbec neplatí. Předtím vzpomeňme na Seged, kde jsem měl čas po 3.27, což je 3 vteřiny za mým osobním rekordem, a stačilo to pouze na finále B, čtvrtý místo.
1: Ten šampionát se počítá nově do té olympijské kvalifikace. Jak to zvyšuje tu konkurenci nebo nějakou tu vyhrocenost těch závodů?
2: Ty jarní závody mají největší konkurenci, co kdy měli. Na druhou stranu lidi se prostě nebudou asi tak soustředit na to mistrovství světa. Tam pojedou, řekl bych, v horší formě, což zrovna platí asi i o mě, protože já jsem byl závodník jednoho závodu za rok a vždycky vycházel na to mistrovství světa, případně olympijské hry. No a teď musím závodit skoro každý týden 14 dní. Je to velká změna. Už jsem taky starší, takže bych uvítal to, že bych byl doma s rodinou, s miminkem, no tak se nedá nic dělat. Hoc ještě zazávodím a třeba to bude impuls tomu, že dřív skončím.
1: No a s jakými ambicemi přijel Josef, dostal jsem do Montemoru, s tím byste byl spokojený?
2: No tak samozřejmě bych byl spokojený s dvěma medailema. Myslím, bych byl jako extrémně spokojený, obzvlášť co se týká toho kiláku na pětistovce, když ta medaile nebude, jak budu velice nespokojený.
1: Říká Josef Dostál po své první rozjížďce na mistrovství Evropy v Portugalsku. Z Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.
0: Na rozdíl od Josefa Dostála se povedlo dvěma českým kanoistům postoupit přímo do finále. Martin Fuchsa potvrdil roli favorita na kilometru, když vyhrál svoji jízdu. Antonínu Hrabalovi stačilo na dvoustovce i druhé místo za Bělorusem Zubokem. Odpolední blok začne na mistrovství Evropy v Portugalsku v 17 hodin a my vám díky kolegovi Adamu Kodetovi nabídneme přímé přenosy.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

bývalý reprezentant Tancoš končí jako trenér házenkářek Mostu. Házenkářka Mostu se nepovedlo obhájit mistrovský titul a pozici hlavního kouče se rozhodl tedy Jiří Tancoš opustit na vlastní žádost. Klub to uvedl na sociálních sítích. Na lavičce 11násobných českých šampionek ho nahradí dosavadní asistent Matěj Šustáček. No a Jiří Tancoš v Mostě zůstává v tuto chvíli jako sportovní ředitel, trenér brankářek a taky mladších dorostenek.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
7: Americký prezident Trump hrozí Iránu silnými útoky. Spojené státy podle něj dobíjí iránský ostrov Chark. Večer začne mistrovství světa ve fotbale. Češi do turnaje vstoupí proti Jižní Koreji. 50-kilometrová kolona kamionů je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. A zítra čekáme oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť. Teploty většinou do 18 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími útoky proti Iránu. Na sociální síti Truth Social uvedl, že další údery přijdou ještě dnes v noci. Dodal, že Spojené státy už brzo ovládnou iránskou ropnou a plynárenskou infrastrukturu, tak jako to udělali ve Venezuele. Americká armáda podle něj taky zanedlouho dobije iránský ostrov Chark. Ten je strategický pro tamní ropný průmysl. Trump s výhruškami přichází v době, kdy prohlašuje, že s Iránem brzy podepíše mírovou smlouvu. To podle analýzy americké televize CNBC od začátku izraelsko-amerických útoků zopakoval už víc než 30krát. Večer začne největší fotbalové mistrovství světa v historii. Zúčastní se ho rekordních 48 týmů. Šampionát se poprvé odehraje ve třech zemích najednou, ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
8: Mexiko coby nejfotbalovější z pořadatelských zemí přivítá šampionát v katedrále, jak historik fotbalu ze zdejší univerzity Carlos Calderón i další Mexičané nazývají Aztécký stadion. Titul mistra světa tu slavili Pelé z Brazílii i Maradona s Argentinou a jde o první hřiště v dějinách, kde se koná zápas už třetího mundialu. Nadšení Mexičanů ale není všeobecné. Učitelé z celé země i další demonstranti už týden v hlavním městě i kolem stadionu protestují. Chtějí lepší platy a důchody, důstojné zacházení s uprchlíky nebo řádné vyšetřování únosů svých příbuzných. Podle Národního registru je v Mexiku nezvěstných přes 130 tisíc lidí. Z Mexico City, Jan Kaliba, Radiožurnál.
7: Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Merava.
3: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat. A 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.

0: Čeští fotbalisté rozehrají světový šampionát utkáním s Jižní Koreou. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků a dorazit by mělo i mezi 3 až 6 tisíci českých fanoušků. A na jejich počet je zvědavý i kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
1: Sami jsme očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si to podpory v Česku, vnímáme ji.
0: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál Sport a Radiožurnál odvysílají přímý přenos. A americká hvězda Serena Williamsová si při svém návratu k tenisu další deblový zápas v Queen's Clubu nezahraje. Její spoluhráčka Victoria Mboková z Kanady totiž po zranění kolena ze soutěže odstoupila.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u Ejpovic a kolony na D1 před Brnem i na Pražském okruhu. Na D5C z Prahy na Plzeň pozor za Rokycany. Kousek před sjezdem na Ejpovice někdo ztratil stavební kolečko na 66. kilometru.
4: Uprostřed dálnice leží kolečko, někomu padlo z vleku zřejmě.
3: Na D5C opačně z Plzně na Prahu se tvoří kolona za Loděnicí z 8. kilometru. Táhne se půl hodiny osobní auta k nájezdu na Pražský okruh. Na samotném okruhu kvůli nehodě ve směru na letiště před Ořechem na 18. kilometru v levém pruhu se tvoří kolony obou směrně až na hodinu. Je to skoro od Jesenice z 1. kilometru, z druhé strany od sjezdu do Karlovarské z 26. kilometru. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká před zúžením u D2 až 50-kilometrová kolona kamionů. Začíná za Velkým Meziříčím kolem kilometru 147. Brzdí tam krátce i osobní auta v levém pruhu. Pro ty je situace dost proměnlivá směrem dál na Brno, jak místy vyjíždějí kamiony i do levého pruhu, pak se v různých úsecích chvílemi tvoří kolona právě i v levém pruhu. Trvale jí plný je potom levý pruh od Ostrovačic ze 177. kilometru do Brna. A na D1 v Brně ve směru na Prahu za Vídeňskou po nehodě na 192. zabraný levý pruh kolona asi na 20 minut začíná před D2 na 198. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, zejména v Čechách začne postupně pršet. Odpoledne se přehánky předejí na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě i 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Poslední desítka před startem fotbalového mistrovství světa. Pavel připraven ve studiu. Pavle, vítej.
7: Dobrý den.
6: A je tady s námi taky kolega Tomáš. Petr, Tomáši, dobrý den. Tak, ty máš ten mikrofon, prosím tě, trošku níž, tak si odejvíš a ještě jednou dobrý den.
7: Ještě jednou dobrý den.
6: Tak, čeká nás debata, povídání, které vás snad bude bavit o fotbalovém mistrovství světa, které se dneska zahajuje v Mexiku a potrvá až do 19. července, takže přes 5 týdnů zábavy s fotbalem a s těmi nejlepšími fotbalisty světa, téměř se všemi, samozřejmě, i to zmíníme.
7: Hurá!
2: Desítka Pavla Horváta.
6: 11. června se začíná a končí se 19. července, je to nejdelší vlastně mistrovství světa v historii, poprvé v historii 3 pořádající země, v roce 2002 to byly Jižní Korea a Japonsko. No a když se podíváme taky na počet těch týmů, tak v roce 94 se to hrálo se 24 týmy. Já pak jsem dostal jako kluk knížku Největší turnaj století, která byla k mistrovství světa 98, tam bylo poprvé 32 týmů a teď vlastně o polovinu ještě víc, takže 48, Pavle, to je dost.
7: No je to dost, no, bavili jsme se tady spolu, já musím říct upřímně, že teď kdyby si na mě zaútočil, tak třeba na určitě 5, možná 10 týmů zapomenu, který tam jsou, je jich hodně.
8: Já jsem si to zkoušel, samozřejmě na internetu je hra, vyjmenujte všechny týmy a zapomněl jsem na 3.
7: Tak to je dobrý.
6: Tak možná by bylo snazší říct si ty, které tam tedy nejsou, protože ty si, Pavle, zmiňoval tu jednu repre, která ti tam asi hodně chybí.
7: No jasně, samozřejmě dobře, vzhledem k výkonnosti, ale Itálie prostě se mi do pusy cpe pořád, vlastně kdykoliv se mě někdo ptal na favority, tak prostě samozřejmě vím Francie, Španělsko, ale řekl bych asi Itálie, kdyby tam byla, bohužel tam není.
8: No ona byla na mistrovství světa v hokeji.
7: Aha, tak to už mají vybráno letos.
6: Oni už jedou asi zase jinou linku. Nicméně samozřejmě z těch reprezentací, když to vezmeme podle rankingu FIFA, 12. Itálie chybí, 20. Dánsko chybí, tak to víme dobře. Já už taky vím dobře, já jsem to věděl, ale v pondělí jsem omylem zachyboval, za to se omlouvám. 26. Nigérie tam pochopitelně taky není. Ukrajina 32, Polsko 35 a pak z těch dalších mimoevropských zemí třeba Kamerun.

0: a nebo Chile.
1: Zajímavý. Tak Dány jsme viděli a tady zopakuju svůj názor, možná, že mě Češi budou linčovat, ale ne na úkor nás samozřejmě, a Dány bych tam prostě rád viděl. Vzhledem k tomu, co jsme viděli v tom zápase s námi, tak si myslím, že to je velmi kvalitní tým a škoda, že tam takhle fotbalový mužstvo nebude.
0: Je pravda, že jsme tady zmiňovali ty týmy, které chybí, ale možná občas absence těch daných hvězd člověka mrzí. Mluví se o Georgi Weahovi, který získal zlatý míč, ale národností Libérie jako o nejlepším hráči, který si nikdy nezahrál na mistrovství světa. Tak teď je to třeba Gruzínec Kvaratskhelia, Maďar Soboslaj, Polák Lewandowski. Mohli bychom ještě vyjmenovat pár těch hvězd, které chybí.
1: Mně se líbilo, když si Zlatan Ibrahimovič, jestli si uvědomujete, tak řekl, že vlastně mistrovství světa nemá žádnou cenu, protože tam nebudu já.
2: A myslíš sebe nebo Zlatana?
1: Zlatana, myslím si, že bez mě se to úplně v pohodě obešlo a obejde.
0: Na druhou stranu, ty české účasti jsou opravdu velmi vzácné. Ve tvé kariéře, vlastně ty jsi ještě měl před sebou ten debut v dospělém fotbale v roce 90, to bylo Československo, ostatně vrátíme se k tomu 13. teď v sobotu na festivalu Offseason i s Václavem Němečkem, který tam má také velmi výraznou stopu v Itálii. A v tom roce 98, o kterém jsem mluvil, Česko skončilo v kvalifikaci za Španělskem a tehdejší Jugoslávii. To už si nakukoval do repre, ale ještě si tam...
1: Já jsem jezdil s 21 v tu dobu. Vím, že jsme byli v Jugoslávii na tom obrovském stadionu. Myslím si, že hrál Predrag Mijatović, tenkrát tehdejší superstar. Vím, že jsme byli i ve Španělsku, kde jsme prohráli 1-0 z penalty. To si taky uvědomu, ve Valladolidu se hrálo, myslím. Tam jsem byl na tom zápase, takže já jsem v tu chvíli začínal s profesionálním kariérou. No.
0: No a co se týče pak té další účasti, na tu často vzpomínáme v roce 2006, to bylo pro tebe období, kdy jsi se zase jakoby vracel do toho českého fotbalu a směřoval opět k výšinám, viď?
1: No to jsem se nadechoval na další vlnu.
0: Já jsem o tom teď nedávno s někým mluvil, že když se bavíme třeba o těch zlatých generacích, které to nenaplní ten potenciál, tak měli jsme tady dlouhodobě, pamatuju si Belgičany, že měli velmi silný tým. Chorvati neustále udivují, ale oni dokážou ty své předpoklady zúročovat, protože mají medaile z posledních šampionátů. A vlastně Česko, když si to vezmete, tak od roku, já nevím, jestli to počítá 90, ale 96 ta samostatná, tak 96 stříbro na euru, pak nepostup z té kvaldy, o které jsme mluvili, neprohraná vlastně kvalifikace, respektive všechno vyhrané o euro 2000, tam vyšla skupina, o mistrovství světa 2002, možná ten tým nebyl úplně tak nastavený, když to nevyšlo taky v kvalifikaci.
1: Tak já si myslím, jako brečíš správně, ale já si myslím, že těch týmů je daleko víc ještě. A
0: ale takhle malá země.
1: Vlastnějších. Já myslím, že jsme na tom dobře právě. Jako, že,
0: ale že se bavím o Chorvatech, kteří třeba mají stříbro, bronz toho posledního šampionátu, stříbro 2018, a že Češi mohli teoreticky při troše štěstí a takového nastavení měli třeba 12 let, mohli mít.
1: To je samozřejmě, že jsme mohli mít víc medailí a úspěchů, ale tak to je vždycky. Zase to zopaku, vlastně každý zápas, který si rozebereš a nevyhraješ ho nebo nezvládneš, tak si říkáš, že tak kdyby jsme možná tuhle šanci proměnili, nebo naopak, kdyby jsme do téhle šance je nepustili, tak by jsme ten zápas zvládli, ale takhle uvažují všichni a pravda prostě leží na hřišti a když si to uhraješ, tak máš medaile a úspěchy, když ne, tak bohužel přemýšlíš, co bylo špatně.
2: No, vemte si, kolik medailí mají v uvozovkách Belgičané, Nizozemci, jak se mluvilo o zlatých generacích.
0: Nebo Angličani, kteří čekají teď vlastně 60 let, to je od toho jejich triumfu na mistrovství světa a stále si zpívají tu písničku Football is coming home a stále to nevychází. Tak uvidíme, komu se to povede.
2: Půjdu domů možná.
0: Uvidíme, komu se to povede teď, nicméně asi chápeme všichni, že nás především zajímá z pohledu českých posluchačů úspěch týmu Miroslava Koupka a na ten se z různých pohledů zaměříme.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Tak pohled na tu českou skupinu. Podle i FIFA rankingu. Mexiko 14. místo, Jižní Korea 25. místo, Česko 40. místo a Jižní Afrika 60. místo. Beru ten aktuální FIFA žebříček v různých těch časopisech, speciálech, je to trošku jinak. Nicméně Mexiko, to je bilance 2 vítězné zápasy, 1 prohra. A Pavel Horvát u jednoho z těch duelů byl. Ty si to vybavíš, kdy to bylo třeba, nebo kde?
1: No, já si vybavím, že to bylo v Hongkongu na tom turnaji.
0: Myslím 2000, si, že, no, v únoru. No,
1: myslím si, že dokonce mám dres mexický, možná si ho večer do vysílání sem vezmu, ale už mi asi nebude. Takže jako vzpomínku mám, samozřejmě úplně si soupeře nevybavuju, ale koukal jsem na soupisky a na sestavy Mexika. Spousta těch hráčů hraje v té domácí soutěži, nebo tam prostě někde kolem, a jsem zvědavý, jak budou vypadat, protože já si nemyslím, že my máme jako slabý hráče, a ta konfrontace samozřejmě s těmahle týma, s kterýma se úplně často nepotkáváš, mě osobně velmi zajímá, stejně tak jako s Koreou samozřejmě.
0: No, co se týče dalších těch soupeřů, tak s Koreou ta bilance je vlastně 3 přípravné zápasy v historii a shodná, 1 výhra, 1 remíza, 1 prohra. V Soulu v květnu roku 98 to bylo 2-2, pak v roce 2001 v Drnovicích. To si právě nejsem schopen uvědomit, jestli jsi u toho náhodou nebyl u té výhry 5-0, byť si do zápasu nezasáhl. Miroslav Baranek dal tehdy hat-trick. Hmm.
2: No a tam je zajímavé, že to bylo vlastně ještě 25 minut před koncem jen 1-0 po gólu Nedvěda. Že vlastně Češi nasypali soupeři až v těch posledních 25 minutách.
1: Hmm. Tak možná jsem byl na lavičce, no.
0: No.
1: A jestli se teda v Drnovicích nehrálo ještě proti Japonsku někdy, historicky, tak si myslím, že jsem tady na tom zápase byl a asi jsem se na hřiště nedostal.
0: To vypadá podle těch záznamů na fotbal.cz. No a pak poslední měření, to bylo vlastně téměř přesně před 10 lety příprava před Eurem pod Pavlem Vrbou v roce 2016. Česko tedy prohrálo 1-2 s Jižní Koreou, ale ty přípravné zápasy jsou pochopitelně
1: úplně. No, to je jasný. Já si myslím, že určitě se o tom můžeme bavit. Je to pro nás specifický hrát proti asijskému týmu. Mluvil jsem o Mexiku s těmahle soupeřema, prostě se nepotkáváme často. Tu zkušenost vlastně máme úplně minimální a myslím si, že to bude třeba hodně podobný tomu, to, co jsme viděli u nás v těch barážových utkáních o první ligu, že sice z těch videí je spousta, těch materiálů o soupeři je spousta, ale ta realita na tom hřišti je prostě malinko jiná. Trenér Koubek mluvil o tom, že hřiště nakrátko střižený, jestli bude mokrý, že to bude hodně rychlý. Uvidíme nakonec, komu to bude vyhovovat, jestli budeme na tom technicky třeba líp než Korejci. Mě to fakt zajímá, těším se. No.
0: Já se osobně těším na konfrontaci taky s Jižní Afrikou, protože ten druhý duel ve skupině tak nějak nabízí, že by Češi tedy mohli vyhrát, protože Jižní Afrika...
2: Slavit postup ideálně.
0: Slavit tam postup, úplně ideální scénář. Jedna jediná vlastně bilance s Jižní Afrikou z konfederačního poháru z roku 97 z Riádu. 2-2 to skončilo, tehdy Vladimír Šmicer dal oba góly. Hmm. Tak věřím, že někteří kolegové z médií ho určitě vezmou, třeba i do vysílání, možná i my, při vzpomínce na tenhle turnaj, do kterého uplyne příští rok už 30 let. Nicméně, když jsme tady mluvili o českém týmu, tak už je v Guadalajaře, připravuje se na tu nadmořskou výšku, o té se tedy mluví z různých úhlů, i třeba co se týče té přípravy na tyhle podmínky. Ty mi, Pavle, řekni, když jsi jel do Japonska na angažmá. Byl jsi tam pravděpodobně tedy už po několikáté, protože jsi mluvil o Hongkongu, kde jste byli, to znamená v tomhle prostředí vlhkém, horkém. Jaká speciální příprava na to byla vůbec?
1: Ale vůbec. Já jsem uvědomil, že jsem přiletěl do Japonska a vlastně ještě ten den, který fakt jsem byl hodně unavený, tak jsem vlastně šel běhat a bylo to šílený. Samozřejmě jsem se cítil strašně, byl jsem úplně propocený během chvilky, což samozřejmě při mojí postavě nebylo úplně složitý, ale měli na to vliv klimatický.
0: Pavle, kdo viděl archivní fotky tvé před třeba 25 let, tak ty tady trošku fabuluješ. Ty jsi byl vysekaný mladíček.
1: I v bílém dresu jsem se
2: vyšel. Teď chci říct, že už není?
1: Ne, teď už jsem
0: každý
1: v černém tričku. Jo, ne, to je jasný, ale je to rozdíl. To tělo prostě si na to musí přivyknout. Já jsem zvědavej, vím, že se o tom hodně mluvilo, hodně i kluci z nároďáku na to odpovídali, že mají spoustu přednášek, je to hodně individuální, samozřejmě každý to tělo reaguje jinak na tu teplotu, na tu vlhkost, a pro mě je zajímavý, že vlastně by ses tam neměl zdržet díl než jako 3 dny, to je zajímavý, že vlastně pak už by to na tebe fakt asi dolehlo. Já jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat, jestli ty zápasy v této nadmořské vejšce a v těch podmínkách budou mít to tempo, jaký od toho všichni očekáváme.
2: Mě zaujalo, že prý dnes v Guadalajaře na tom stadionu je jiná tráva než kdekoliv jinde. Tím, jak je to vysoko, tak prý je tam troskut prstnatý. To ty jako botanika amatér určitě oceníš. Tak mě zajímá, jak moc jako je zná třeba tohle, když nastoupíš, že tam je jiná tráva, protože třeba pro tebe jako...
0: A normálně se hraje na čem teda, Tomáši, jako na jaké odrůdě?
2: Já jsem počítal s tím, že se hraje na trávě a tady je trosku trostnatý, jak mě to zaujalo.
1: Teď jsi mi nadhodil opravdu a myslím si, že kluci, co byli v Japonsku, tak mi dají za pravdu, že na některých těch stadionech bych to přirovnal, je ta tráva buď byla fakt jako fantastická, a nebo to někde vypadalo opravdu jako mech, bych řekl dokonce. Jo, nevím, jak vypadá tady ten třiskopustec, nebo jak jsi to říkal, prstatý, ale musím říct, že na některých stadionech opravdu to bylo trošku jako mech.
2: A je to lepší ten mech?
1: Hele, myslím si, že to jako hůř skákalo, viděli jsme nějaký záběry, že třeba ten balón jako ne hůř, ale míň odskakuje, na druhou stranu zase je to fakt jako krátký a tím, že to nakropějí, určitě to bude pokropený, tak ten balón lítá daleko rychleji, takže já jsem zvědavý zase na ohlasy po zápase od našich hráčů třeba. Ne?
0: No, je pravda, že třeba Angličani hráli jednu z těch posledních příprav obecně, oni hráli poslední generálku teď proti Kostarice před několika hodinami v Orlandu, kde hustě pršelo, byl tam vlastně takový nějaký bouřkový mrak a to hřiště bylo dostatečně pokropené, možná i ty různé krátkochvíle počasí do toho promluví, snad ne, ale obava třeba z bouřek nebo nějakého hurikánu tam může panovat.
1: Tak to, co vidíme při finále Super Bowlu, asi nebude, ne?
0: Sníh. To nebude, myslíš, jo, jasně, sníh to ne. No, ale jak jsi mluvil o té nadmořské výšce, tak třeba v rozhovoru pro iDnes.cz doktor českého týmu Petr Čechal mluvil o tom, že vlastně to, že letíš co nejpozději k tomu zápasu, je jedna ze dvou variant. Buď tam může být tedy dlouho, anebo až úplně na co poslední chvíli, protože ty změny v organismu ve vysoké nadmořské výšce se dějí druhým a třetím dnem.
1: No, to
0: znamená, že tam přiletíš a tělo si vlastně ani nestačí uvědomit třeba pár hodin před tím zápasem, že tam je, odehraješ a jedeš pryč. No. Ale otázkou je, nakolik je to pravdivé pak v tom fotbale, protože velkým příkladem je i Bolívie, která se těsně nedostala z té interkontinentální baráže, prohrála s Irákem a ona hrála část těch zápasů v kvalifikaci ne v La Paz, které je 3600 metrů nad mořem, ale v El Alto, což je 4150 metrů nad mořem. Oni se to ještě posunuli během té kvaldy, protože tam měli na začátku neúplně příznivé výsledky, prohráli s Argentinci a Ekvádorem. No a v El Alto pak vlastně už vypráskali všechny soupeře, včetně Venezuely, která byla nejbližším konkurentem.
1: Já si pamatuju, jestli si dobře vzpomínám, pan Masopust napsal nějaký knížky, jedna z nich byla Dukla mezi mrakodrapy.
0: Nebo pan napsal Ota Pavela, on tam figuroval.
1: Pan Masopust je nenapsal asi. A tam bylo to, že vlastně opravdu v těch šatnách měli kyslíkový takový ty lahve o poločase a samozřejmě asi, když na to fakt nejsi zvyklý, a tak se tím může opravdu udělat zlé a tyhle ty bomby jsou asi potřeba, no, takže to prostředí je opravdu hodně specifický, ale zase je zajímavý, že Korejci tam tráví už v podstatě, jestli se nepletu, 3 týdny, nebo tak
2: 19.
1: nějak.
2: Května měli přípravný kemp v Salt Lake City,
1: no, takže,
2: což je podobná výška.
1: Takže jako uvidíme jak to prostě na ty kluky bude působit. No.
0: No, ostatně Pavel Horváth se před dnešním vysíláním a do dnešní desítky oslovil také několik zajímavých person, které mají s Koreou co do činění. Oslovil taky hokejového trenéra Patrika Martince, který tam jako hráč, jako trenér strávil v Koreji několik let a on nám poslal i zajímavou výpověď, která se týká fyzických dispozic jihokorejských fotbalistů a vlastně obecně sportovců.
4: Obrovský, pracovitý, výbušný, rychlý, dynamický. Když dám jenom takový jeden příklad, posilovně, skákání přes švihadlo, tak my jako Češi, pro nás byl vrchol udělat dvojšvih. A ty Korejci bez problémů tam sázeli trojšvihy jeden za druhým. Druhý takový obrovský rozdíl, který mě zaujal, je taková ta flexibilita. Oni dokázali sedět v tureckém sedu prostě půl hodiny a toho jíst. V tradičních korejských restauracích se sedí na zemi, takže tam oni byli a my jsme se tam s Jardou Medvědem pomalu si skládali, tak jsme u toho tak nějak leželi a vydrželi jsme v tom tureckém sedu chviličku a pak nás prostě bolely kyčle a kolena. takže oni jsou strašně mohební.
0: Tolik Patrik Martinec, hokejový trenér. Já bych se v Koreji nenajedl v restauraci.
1: Ty jo, ty bys si mohl klečet jenom do Honce.
0: Ne, ale do toho turečáku, víš, jako já to nedám.
1: Tak je takhle, představ si Jarunet, ten se těžce skládá na židli, takže Patrik Martinec je menší, takže Páťovi asi to bylo i jednodušší, ale samozřejmě pro ty velký, řekl bych, jiný lidi, než jsou Asiati, tak je to samozřejmě složitý, ale k tomu sportu je to vlastně logický, oni opravdu jsou úplně jiný a řekl bych pružný, elastický. Vypadá to tak, ale samozřejmě, když seš tam díl, tak pak se musíš v některých těch věcech vyrovnávat a ono tě to posouvá. No.
2: Skákali jste v Japonsku přes švihadlo?
1: Hele, já celkem musím říct, že skáču taky přes švihadlo, teď teda se mi dlouho nepodařilo, protože nohy trpějí tou vahou, ale jako myslím si, že dvojšvih jsem taky zvládnul. Trojšvih jsem snad nikdy neskoušel, umím vajíčko a tyhle ty věci, ale ale švihadlo, musím říct, že byť to třeba ke mně nikdo nebude čekat, tak bylo celkem moje oblíbená pomůcka. No,
0: no ještě když naposledy se vrátím k té nadmořské výšce, protože o tom se mluvilo vlastně už spoustu času. Podle sportovního lékaře Jorchana Varely z klubu Amerika, což je tedy jeden z těch předních mexických klubů, mluvil s ním náš speciální nebo zvláštní zpravodaj přímo na mistrovství světa Jan Kaliba, tak on říká, očekávám, že mezi 70. a 90. minutou zápasu uvidíme dopady nadmořské výšky, a teď teda se neděste, ale křeče, závratě, zvracení. Ale taky mluvil o tom, že je rozdíl hrát v Guadalajare a v Mexico City, kde je ten rozdíl nadmořské výšky zhruba 500-600 metrů. Guadalajara je níž položená. To znamená, že podle pana doktora Varely by ten zápas proti Korejcům pro Čechy nemusel být z tohoto pohledu tak náročný.
1: No, můžeme se o tom tady bavit podle mě jako celou hodinu, ale uvidíme sami prostě v průběhu toho zápasu. Od 70. do 90. minuty mě taky někdy bylo nablití, musím říct, ale to jsme nebyli v žádný nadmořský vejce, takže já doufám, že kluci na tom budou dobře, samozřejmě kondičně připravení a že ten medical tým náš ví dobře, co dělá.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Posloucháte desítku Pavla Horváta několik hodin před startem fotbalového mistrovství světa, kterého se poprvé v historii účastní 48 reprezentací a různí novináři sestavovali žebříčky výkonnosti. Renomovaný The Athletic sestavil 48 týmů pod sebe podle jejich propočtu a dat. Podle nich je pouze 8 reprezentačních výběrů horších než Česko. A když vám to teď řeknu, tak si taky neděste. Nový Zéland, Uzbekistán, Jordánsko, Bosna, Demokratická republika Kongo, Curaçao, Kap Verde, Irák a Haiti. Nad českým týmem je třeba i Panama, což mě dost zaujalo.
2: Mě tedy zaujalo to, co k tomu napsali spíš ještě v The Athletic. Šik nejnebezpečnější stále, ale jinak není o čem psát.
0: A psali pak o dvou sestupujících hráčích z Premier League, Součkovi a Krejčím. Oni mají hodně ten anglocentrický pohled na svět, ale nevím, kolik informací si zjistili třeba o baráži.
1: Zase řeknu, prostě pravda leží na hřišti. Na tohle to je nejlepší odpověď, vítězství a body a porazit ty soupeře, který teda jsou jako braný nad náma. Naopak, já si myslím, že ty kluci, jestli se to k ním dostane, což pochybuju, tak pro ně by to měla být výzva, aby prostě tohle to dokázali. Já si myslím, že určitě nemáme 7. nebo 8. nejhorší mužstvo na to mistrovství. Doufám, že se nebudu plést.
0: No, když se budeme bavit o možných zbraních, které Češi by mohli vytáhnout na jeho korici, tak není překvapivé, když uslyšíte, o čem mluví jeden z předních hráčů Hradce Králové, který hrál taky před několika lety v Jižní Koreji, Tomáš Petrášek.
5: Myslím, že standardní situace budou jednou z největších českých zbraní. Já si troufnu tvrdit, že jsme v tom jedni z nejlepších na světě, protože s tou jakou silou jdeme do toho vápna, když k tomu připočteme i skvěle kopací techniku našich hráčů, kteří to zahrávají, tak si dokážeme vytvořit slibné situace. Ale pozor, korejská reprezentace, to není jen o tom, že tam budou menší hráči, menšího vzrůstu. Budou perfektně na tom běžecky a budou mít perfektní tu pohybovou kulturu, ale jsou tam i silní hráči, kteří jsou určitě i vysocí a silní, takže aby jsme se nenechali zmást tím, že tam budou jenom Asiati, jak si třeba někteří z nás myslí, že je vnímáme tady v Česku, tam určitě budou korejští hráči, kteří jsou vyspělí fyzicky.
0: Je u standardek ta výška ta klíčová?
1: Je samozřejmě, ale co se týká i útočných standardek, tak samozřejmě timing, souhra těch hráčů. My bavili jsme se o tom tady vlastně před tou půl hodinkou ve vstupu. Je to o tom, že my jsme trošku fakt jako vyčúraný. Myslím si, že stejně tak, že to přeženu, jak dokážeme přečůrat finančák, tak jsme schopní přečůrat soupeře ve velkém vápně při standardkách. A já věřím, že prostě tuhle tu sílu tam máme. Honza Rezek zahrával standardní situace. Myslím si, že máme dostatek hráčů, který jsou schopní to kopnout, ale i který jsou schopní jít vlastně do té koncovky. Viděli jsme i v těch barážových zápasech, že jsme se ze standardek prosazovali, takže tam fakt jako věřím tomu, že jsme schopní se prosadit. Jenom tomu, co říkal Tomáš, já jsem taky do Japonska letěl s tím, že tam vlastně asi jako budu největší, ale opak byl pravdou. Myslím si, že jsem patřil jako v tom ústu jako k horšímu průměru, co se týká vzrůstu, a měli jsme tam kluky, který byli fakt jako vysoký a silný, a myslím si, že tohle už v této době všichni dobře vědí, a že jako úplně z toho, že tam Korejci budou mít hráče 1,85 m, 1,90 m, úplně vyděšený nebudeme.
2: No a jak podle vás moc je reálné, že by Miroslav Koubek s ohledem na tohle dal třeba v základní sestavě přednost Chorému před Šikem?
1: No, to si myslím, že asi se nestane, ale viděli jsme i v tom zápase s Guatemalou, že Tomáš prostě kdykoliv na to hřiště přijde, tak tou svojí vejškou má prostě velkou převahu nad těma soupeřema. Neříkám, že tady úplně bude vládnout, ale je to prostě typ toho hráče, který ti v tom průběhu zápasu může jednoznačně pomoct.
0: Často se v Česku mluví v takovém tom, já to řeknu jako diskurzu, ale prostě je to taková ta nálada debaty nebo ten směr debaty, že Češi jsou hračičkové, mají ty geniální zástupce, Pavel Horvát mezi ně taky patřil, a dokážou přehrát soupeře chytrostí. Pak se taky často zmiňuje, že už to úplně takhle neplatí. Třeba když jsme mluvili s Patrikem Martincem, tak u hokeje to často bývá zmiňované, že už to úplně není to klíčové. Když koukáte asi na NHL, tak přece jenom tam je to o důrazu rychlosti a jiných těch herních aspektech. Přesto Patrik Martinec zmiňoval taky jednu možnou výhodu Česka, celkově teď jako národního týmu ve fotbale oproti jeho Korejcům, tak si to poslechněte.
6: V čem jsme byli lepší jako Češi, tak určitě v těch kolektivních sportech. My Češi hrajeme spousty zápasů od dětského věku, tak taková ta improvizace, herní myšlení je u nás na mnohem vyšší úrovni než u těch Korejců, který v těch kolektivních sportech se strašně dlouho připravují individuálně do nějakých jakoby týmů, chodí teprve na střední škole a tam teprve začínají hrát jakoby zápasy, a takže herní myšlení a ta improvizace, v tom jsme zase my naopak mnohem lepší.
1: Já bych to přirovnal ještě, když jsme měli možnost slyšet Patrika Martince a zmiňoval tam Jardu Nedvěda, tak vlastně v každém tom týmu, ať už si se bavil Premier League nebo kdekoliv na světě, tak nemůžeš mít jenom jako hračičky a talentově nadaný hráče, který improvizujou a vymyslejí ti z těžký situace šanci. Stejně tak třeba jako Patrik Martinez byl hráč, který tohle doved, tak Jarda Nedvěd určitě nebyl hráč, který asi obcházel hráče a dával to někomu před prázdnou bránu, i když se mu to možná někdy povedlo, tak to nebyla jeho přednost. Takže v každém tom ústu si myslím, že jak Korejci, asi se dostaneme pak k těm jménům, tak i my máme hráče, který jsou nadstandardní, který improvizujou. Pavel Šulc, taky je to čistá improvizace, jsem přesvědčený, samozřejmě má nějaký povinnosti. Lukáš Provod má nějaký povinnosti, ale jsou to hráči, kteří dokážou vymyslet zajímavé věci, a stejně tak budou tyhle ty hráči v každém mužstvu.
0: Co se týče Česka a zápasu s Jižní Koreou, tak připomínáme, že začíná ve 4 hodiny, tedy českého času v noci na pátek, a pochopitelně můžete se těšit na Radiožurnálu Sport na přímý přenos. V tomhle pořadu se ještě spojíme s Jiřím Chytrým, bývalým asistentem trenéra Šilhavého, nejen u české fotbalové repre, ale také u reprezentace Ománu, která narazila v kvalifikaci právě na výběr Jižní Koreji, a tomu bychom se teď trošku mohli věnovat, než si spojíme s panem Chytrým. Největší úspěch Jižní Koreje, která je 25. na žebříčku FIFA, je 4. místo z mistrovství světa 2002. To si oba asi vzpomínáte, když se konal tehdy ten šampionát v Japonsku a Jižní Koreji. Hus Hiddink trénoval ten výběr.
2: Skandální turnaj.
0: A oni vlastně, jeho Korejci, tam se říkalo, že trošku byli dotlačeni.
2: Trošičku.
0: Oni postoupili přes Itálii zlatým gólem a přes Španěly na penalty.
2: Myslím si, že tohle je jedna z těch ukázek, že se píská rovina, řekněme, ale že pro domácí to občas bývá trošku nahnutější.
0: No tak tehdy pak hráli o bronz a vlastně i současný kouč Hong Myung Bo byl u toho. On byl jedním z lídrů vlastně Koreje v tom šampionátu, byl to pro něj čtvrtý mundial, byl dokonce vyhlášen kvalitativně jako třetí nejlepší hráč celého turné. Ale on se taky, to se možná vybavíte, podepsal pod tou inkasovanou brankou, která je dosud historická, protože to šlo o nejrychlejší gol šampionátu. Hakan Şükür tehdy skoroval.
1: Byla to klasická rozehrávka dozadu a myslím si, že třetí přihrávka přišla na něj, on hrál levýho stopera a podle mě vůbec nečekal, že by Hakan Şükür třeba na něj mohl takhle vyběhnout. Ale
0: to byl Ilhan Mansis, který ho obral a Hakanovi to tam dal,
1: ano,
0: pak. No.
1: Takže bohužel pro Korejce to dopadlo takhle, že se zapsali do tabulek trošku jinak, než asi chtěli. A já jsem teda teďka čet, on je neoblíbený. Jako, jo,
0: ta nálada tam kolem něj není úplně ideální. On trénoval už výběr v roce 2014 v Brazílii.
2: No já jsem četl, že celkově to tam není úplně veselé, že vlastně je to, já nevím, jestli pár hodin nebo pár dní, co šéf asociace Chung Mong-gyu oznámil, že po mistrovství si ta končí. On je prý tedy i členem nejužšího vedení automobilky Hyundai, ale že zkrátka tam jsou spory ohledně i toho jmenování Hong Myung-ba, že tam byla, řekněme, klika, která chtěla zahraničního kouče po konci Klinsmana v roce 2024. Mimochodem tehdy 5 měsíců byli Korejci bez reprezentačního trenéra, takže když u nás se čekalo dlouho, kdo povede národní tým, tak i v cizině to může trvat až půl roku. A ta nálada, co se týče vedení a asi i kouče, není úplně ideální. A tím, že Chung Mong-gyu oznámil, že pomysl končí, tak chtěl údajně trošku jako ulehčit národnímu týmu, aby nebyl tlak na trenéra. Tak uvidíme.
0: No my o té kvalifikaci ještě, kterou mají za sebou, uslyšíme i od Jiřího Chytrého, předpokládám. Nicméně můžeme si poslechnout ještě Tomáše Petráška, protože opravdu postavení reprezentace v Jižní Koreji, konkrétně fotbalové, může být až překvapivě výjimečné.
5: Fotbal patří v Koreji mezi nejslavnější sporty, ale není jednoznačně sportem číslo jedna. Tou pozici dlouhodobě soupeří hlavně s baseballovým KBO a v posledních letech hodně roste zájem i o volejbal a basketbal, ale myslím si, že ty dva sporty jsou určitě na prvních dvou místech. K-League má velmi slušnou úroveň. Stadiony Seoul, Jeonju, Ulsan, sám jsem si to zažil, tam je perfektní atmosféra. Co je zajímavé, tak reprezentace fotbalová má obrovský postavení, když hraje národní tým, sleduje ho prakticky celá země. Reprezentanti, kteří hrají v Evropě, tak hrají ve většině vlastně v evropských gigantech a ty týmy tam pak díky hlavně jim jezdí na předsezonní tour a hrajou K-League One All-Star s týmem přáteláky. Já sám jsem tam hrál přátelák proti Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain pochopitelně spojený taky s jednou z těch hvězd Lee Kang-inem, který byl ještě nedávno vlastně na lavičce finalisty a pozdějšího vítěze Ligy mistrů.
1: No a já mám z Japonska tu samou zkušenost s tím nároďákem, že vlastně všichni ty hráči, který v nároďáku jakkoliv fungovali nebo jim jenom prolítli, tak byly obrovský hvězdy. Dokonce ještě v té době, já nevím, jestli si někdo vzpomene, byl v Německu, byl Japonec v Hamburku, myslím si, že jsem měl Hasebe, ale nejsem si úplně jistý. A já jsem samozřejmě japonsky úplně dobře nerozuměl v televizi, ale vím, že s ním třeba trávili fakt jako 6 hodin denně koukali, jak on kouká na televizi, koukali, jak si vaří jako doma jídlo, koukali, jak večeří, jak jede na trénink, jak jede z tréninku a myslím si, že to jenom dokazovalo to, jak ty hráči prostě v tom Japonsku byli populární. Kazu Miura, s kterým jsem měl možnost hrát, jednoznačně nejslavnější Japonec, který vlastně jako prorazil do Evropy první, tak kdykoliv jsme se kdekoliv objevili, tak opravdu se tam dala pořádat hned autogramiáda a byla to opravdu, až bych řekl, národní hvězda, nebo je ještě národní hvězda a bylo to úplně neskutečný, jak to tam ty lidi vnímali, ten nároďák.
0: Tak nároďák si to minulý rok, řekněme, u fanoušků vylepšil tím, když už v přípravě, protože oni měli jistotu postupu na mistrovství světa 5. června 2025, tak na podzim v přípravě nejprve vyhráli v Americe 2-0 nad USA a pak hráli s Mexikem 2-2, jenomže v Soulu pak o měsíc později dostali bůra 0-5 od Brazílie, která navíc pak, myslím, nevyhrála v Japonsku, což trošku bylo pro ty Korejce těžké, že rivalové dokázali Brazilce obrat na rozdíl od nich. No a pak tedy do konce roku porazili Paraguay, Bolívii i Ghanu. Všechno hostili doma, neinkasovali. V letošním roce ta příprava, když se na to podíváme, 0-4 v březnu s Pobřežím Slonoviny a taky s Rakouskem 0-1. On tam prý trenér experimentoval se trojkou vzadu, ale měl by hrát snad na 4, co jsem se někde dočetl. No a pak tedy před mistrovstvím světa vítězství nad Trinidadem 5-0 a nad Salvadorem 1-0. Takže když to člověk vezme, tak Češi se snažili v baráži, bylo to přetěžké, ale psychicky se možná naladili lépe než jeho Korejci.
1: No, to určitě. A tak tady ty zprávy všechny, co jdou kolem, že někdo odstupuje a že někdo končí po tom šampionátu, to si myslím, že je obvyklý. Ty mistrovství, ať už Evropy nebo světa, jsou pro některý hráče a trenéry a funkcionáře prostě milníky, kdy ty kariéry končí na téhle úrovni. Na druhou stranu si myslím, že i Korejci, zase co jsem koukal na tu soupisku, tak spousta z nich prostě hraje ještě o svoji kariéru a kde jinde se líp ukázat než na mistrovství světa, takže já se vůbec nebojím, že by Korejci neměli motivaci nebo že by na ně dolehlo, že nějaký předseda svazu bude končit.
2: Ty, když jsi mluvil o těch výsledcích, tak když se ještě vrátíme do té kvalifikace, kterou si tady zmiňoval, že byla vlastně bez porážky, tak ale už tam asi začala jakoby ta nespokojenost s trenérem možná, protože když se vrátíme, tak Palestina, Jižní Korea 1-1, Jižní Korea, Oman 1-1, Jižní Korea, Jordánsko 1-1. Tři remízy ve chvíli, kdy víceméně ta kvalifikační skupina byla rozhodnutá.
1: Takže třikrát neprohráli.
2: No, ale tam prý začala jako ta nespokojenost, že asi když už měli jisto, tak na půl plynu.
0: Ale teda jenom pro našince, bavíme se o fotbalu v Jižní Koreji, ale když se podíváte, kolik tam chodilo lidí, jako v Soulu přes 60 tisíc diváků běžně na zápas.
1: Já jsem tohle chtěl ještě k tomu dodat vlastně, že byť někdo končí a někdo začíná, tak si myslím, že uvidíme opravdu červený peklo, protože těch fanoušků tam asi bude daleko víc než našich. No.
0: K tomu si ještě pustíme v později v pořadu zvuk, nicméně poslední hlas nebo poslední šance dát hlas taky Patriku Martincovi, který, co by trenér jednoho z týmů v Soulu zažil to, že přece jenom lední hokej v Koreji není fotbal.
7: Fotbal a hokej v Jižní Koreji, to jsou dva naprosto neporovnatelné, nesrovnatelné světy. Korejská liga samozřejmě je sledovaná, ale větší sledovanost mají evropské ligy, třeba zápas Tottenhamu, kde hraje Son, tak ty jsou prostě strašně sledovaný a prostě hraje tým Korea fotbal ve všech hospodách a vrchol sledovanosti je prostě, když hraje tým Korea národní muslo fotbal, tak to je asi nejsledovanější událost v té Koreji.
0: Takhle mluvil Patrik Martinec, mluvil ještě o Sonovi, který hrál v Tottenhamu, ale už teď je tedy v Major League Soccer v LAFC. Tak posloucháte desítku Pavla Horváta, zaměřujeme se konkrétně na první utkání Česka na Mundialu proti Jižní Koreji a budeme pokračovat.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Mluvili jsme tady o kvalifikaci, kterou Jižní Korea zvládla v těch dvou fázích bez porážky. No a velkou zkušenost s Jižní Koreou má vlastně z předloňska také bývalý asistent u českého nároďáku Jiří Chytrý, který byl tehdy asistentem Jaroslava Šilhavého u reprezentace Ománu. Pane Chytrý, dobrý den, slyšíme se?
8: Dobrý den, slyšíme se.
0: Možná trošku paradoxní soupeř pro vás, když dneska budou hrát Češi proti Jižní Koreji a vy tehdy s panem Šilhavým vlastně naposledy trénovali Oman právě proti Jižní Koreji. Vzpomenete si na to?
8: Tak vzpomenu si na to, protože vlastně to byl favorit číslo 1 naší kvalifikační skupiny a obecně jako v Ázii je to jeden, nebo dá se říct ve světě jeden z těch top týmů, takže jo, vzpomínám si.
1: Jirko, ahoj. Pavel Horvát, já jenom se chci zeptat, dovedeš si představit nějaký rozdíl mezi přípravou pro reprezentaci Ománu a pro naší reprezentaci?
8: Dívej, určitě jsou tam specifika vlastně v tom, že považuji náš tým, český tým za připravenější, kvalitnější, taktický, vlastně vyspělejší. Takže můžeš z mýho pohledu použít více takových taktických jakoby zbraní pro reprezentaci Ománu. Vlastně upřímně jednoduše to bylo o tom, že jsme museli být velmi kvalitní jako v defenzivě a ty naše šance byly vlastně rychlej protiútok a standardní situace.
0: Pane Chytrý, vy jste tehdy v tom září proti Jižní Koreji s Ománem, bylo to 10. září 2024 v Maskatu, vedl tým, který s Koreou držel krok až do, vlastně dá se říct, závěrečné desetiminutovky. Korejci pak rozhodli díky Sonovi a v nastavení tedy ještě skorovali jednou. Nicméně pro vás to vlastně nebyl zas tak nepovedený zápas, nebo nesouhlasíte?
8: Ne, určitě. My jsme prostě dokázali s něma hrát vlastně do 80. minuty 1-1. Tam bych řekl, se potvrdilo to, že, jak jsem říkal, my jsme dobře bránili. Oni nám teda vstřelili jednu branku střelou ze střední vzdálenosti. Potom my jsme vyrovnali právě ze standardní situace. A vlastně bych řekl, se lámalo to utkání od té 80. minuty nahoru, kde vlastně my jsme měli první šanci, takový break 2-1, mohli jsme jít sami na bránu, dokonce do vedení, ale bohužel jsme to neproměnili. A tam právě je třeba obrovský problém vlastně u ománské reprezentace, vlastně kvalita domácí soutěže, kde všichni ty hráči hrají v domácí soutěži a fyzická jako připravenost. Takže my jsme úplně jednoznačně od té 80. minuty prostě začali odcházet jako fyzicky, kde ta Korea se dostala jako do tlaku. A vlastně v momentě, kdy oni nám dali druhý gól a my jsme jakoby hráli babank, tak vlastně, ale to byla někde až to utkání, že naši hráči to pořád někdo polehával v křečích, takže někde ve 112. minutě jsme dostali, myslím, třetí branku, ale to utkání jako obecně bylo dobrý z naší strany, měli jsme šanci i ten výsledek udělat, ale bohužel se nám to nepodařilo.
1: Já ještě se chci zeptat, samozřejmě já trošku tuším, ale pro naše posluchače spíš, jak je možný nebo těžký sbírat informace individuálně o korejských hráčích?
8: Jako já si myslím, že zase úplně tak těžký to není, protože spousta z nich působí v Evropě, těch, který jsou jako nosný pro vlastně tu reprezentaci, a i ta domácí soutěž vlastně dneska na těch aplikacích, jako je Wisecout a tak dál, tak je prostě k dispozici, takže v tomto ohledu si myslím, že to problém jako určitě není.
0: Jiří Chytrý, bývalý asistent Jaroslava Šilhavého u reprezentace Česka i Ománu, je s námi v desíce Pavla Horváta. Vy jste to naznačil, ta fyzická vyspělost Korejců možná souvisí i s tou připraveností třeba na pozdní fáze zápasu. Máme tady ještě jeden připravený zvuk, který nahrál Tomáš Petrášek, obránce Hradce Králové, který má také zkušenost z ligy z Jižní Koreje, tak si můžeme poslechnout.
9: Korejský fotbalista je určitě pracovitý a má disciplínu. Možná to má společný jmenovatel v té vojenské disciplíně, ale já si myslím, že to jsou vynikající fotbalisté, kteří mají perfektní pohybovou kulturu. Dokáží perfektně pracovat s míčem. Zajímavost je, že v korejské lize padají góly hodně v posledních minutách v nastaveních. Korejští hráči se rozhodně nikdy nevzdávají a bojují dokonce. Naše síla by měla být ale ve větší taktické vyspělosti. A hlavně máme opravdu perfektní hráče, máme perfektní individuality, kteří hrají ve velkých klubech, takže máme svoje obrovské zbraně, které doufám, že dokážeme využít.
0: Tolik Tomáš Petrášek pro desítku. Jsme ve spojení dál i s Jiřím Chytrým. Když se zaměříme na fakt těch gólů ve druhém poločase, tak Korejci ze 40 v kvalifikaci dali 25. Po změně stran. Pane Chytrý, myslíte, že tohle může být pro český tým nějaká hrozba?
8: Nemyslím si to, protože právě je potřeba vnímat to, s kým oni se měří jako v těch kvalifikacích, kde hrají většinu zápasů. A právě třeba v té kvalifikační skupině prostě ty korejský hráči hrají v evropských soutěžích, jsou výborně fyzicky jako připravený. A potom vlastně, když mají v té skupině, tak jak to bylo u nás, vlastně Irák, Oman, Palestinu a tak dál, tak tam oni logicky v těch závěrečných minutách jako domyslím si, že ta statistika je hodně zkreslená právě. Vlastně tím, že oni hrají tady tu asijskou kvalifikační skupinu a prostě ty soupeři z těch dalších výkonnostních košů prostě a těch domácích soutěže prostě ty hráče takhle připravený nemají a to tam hraje potom velkou roli. V momentě, kdy oni se budou na šampionátu měřit s hráčema, ať už evropskýma, nebo prostě s Jižní Amerikou, prostě soupeřema, kde ty hráči standardně jsou jako fyzicky velmi dobře připravený, tak si myslím, že ta statistika bude vypadat malinko jinak. Ale jako spíše v tom smyslu, že oni budou připravený, ale ten soupeř taky, kdežto když hrají tu asijskou zónu, tak tam prostě často dominují.
0: Říká Jiří Chytrý, který je dal v desíce Pavla Horváta. Jižní Korea se účastní po 12. mistrovství světa, mimochodem po 11. za sebou od roku 86, včetně od toho mistrovství, které vyhrála Argentina s Diegem Maradonou, nechyběla. Československo nebo Česko bylo za tu dobu dvakrát, teď je tedy po třetí. Co se týče těch největších hvězd a opor, o které se opírají jeho Korejci, pane Chytrý, já jsem koukal do toho zápasu a do základní sestavy se dostali vlastně všichni ti nejznámější, ať to je obránce Bayernu Mnichov, Kim Min-jae, Son Heung-min, tehdy asi ještě v Tottenhamu, Lee Kang-in z Paris Saint-Germain nebo Hwang Hee-chan, který hraje s Ladislavem Krejčím ve Wolverhamptonu. Jsou opravdu znát tihle třeba tři nebo čtyři borci, že jsou odskočení?
8: Tak jsou to jednoznačně rozdíloví hráči, kteří jako ten týmový výkon prostě potom v těch rozhodujících momentech povyšují. A prostě to je jako bez diskuse, tyto hráči jsou prostě top světoví hráči, ale já jako jsem takový jako mírný optimista před tím naším utkáním, protože oni hrají takový pojetí, kdy chtějí hodně kontrolovat míč, chtějí dominovat prostě kombinační hrou a tak dál. A já si myslím, že my zrovna máme předpoklady prostě velmi dobře a agresivně, jakoby, dejme tomu třeba hrát do to střední pásmo a být nebezpečný z těch protiútoků. A vlastně, kde já vidím jako slabinu, je, že prostě oni jsou jako dobrý na míči, to bez diskuze, s tím se budeme muset vypořádat, ale dokáží potom jako obrovský panikařit po těch ztrátách v té defenzivě a tam vidím já jako zase šanci pro nás, že pokud budeme dobře bránit a dokážeme potom využít ty přechodové fáze a standardní situace, tak si prostě umím představit, že dokážeme uspět.
0: Říká Jiří Chytrý, jehož angažmá společně i s dalšími členy realizačního týmu Jaroslava Šilhavého skončilo tedy po porážce ve druhé, nebo spíš ve druhé fázi kvalifikaci té asijské o mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou 1-3, a to sice v září roku 2024. Poslední věc, pane Chytrý, ta zkušenost vést reprezentaci Ománu. Byly tam duely i s Kyrgyzstánem, Malajzí, Tajvanem a pak vlastně jste měl proti sobě vedle Jižní Koreje taky Irák, tak asi hodně výjimečné ve vaší kariéře.
8: Je to obrovská zkušenost. Vlastně potom my jsme byli vyslani za Oman do Kuala Lumpur vlastně na konferenci Asijské fotbalové federace, kde vlastně to bylo pro všechny reprezentační trenéry Asijské konfederace a musím říct, že vlastně, kdybych to měl zhrnout, mimochodem tam byl Jaja Ture, jeden z trenérů, který možná bude působit ve Slovanu Bratislava. Graham Arnold, který teďka vede vlastně reprezentaci Iráku, kluci právě z Koreji, z Japonska, a celá ta asijská zóna se pořád vlastně hodnotili asijský, jakoby u nás je euro, tak oni měli to mistrovství Asie. A vlastně veškerý data z těch utkání a veškerý parametry, oni všechno pořád ještě vlastně porovnávají s Evropou, srovnávají se s Evropou a mají tam takový obrovský, bych řekl, sen, co jsme z toho cítili, že prostě hrozně rádi by byli, aby jednou nějaký tým z té asijské zóny prostě, když to řeknu, překonal, buď teda nějaký tým z Evropy nebo z Jižní Ameriky, a je to takový jako hnací motor pro ty asijský fotbalový týmy.
1: Mě jenom napadá, trošku odlehčím, jak se na té asijské konferenci hovořilo.
8: Anglicky. Byli tam překladatelé do těch řečí, kde vlastně ty jako lokální prostě buď měli přímo ty tlumočníky do toho rodného jazyka, a když to nebylo, tak samozřejmě angličtina jako univerzální řeč.
0: Jiří Chytrý byl v desíce Pavla Horváta, co by bývalý asistent u reprezentace Ománu a také muž, který má zkušenost nejen s asijským, ale také s tím jeho korejským fotbalem. Pane Chytrý, moc vám děkujeme a přejeme, ať si užijete mistrovství světa, které začíná dnes.
8: Děkuju za pozvání a provedu.
1: Děkujeme.
10: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
3: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
11: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
10: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi. Desítka Pavla Horváta.
0: Poslední dvě jména, která chci zmínit v souvislosti s Jižní Koreou, a přijde mi spíš zajímavá z hlediska těch příběhů. Jens Kastrop, který je 22-letý záložník, tak hraje za Borussia Mönchengladbach. On má německého tatínka a jeho korejskou maminku a teprve od loňského roku je vlastně možnost, že on reprezentuje Jižní Koreu, jinak vlastně to byl Němec i v mládežnických reprezentacích, tak jsem zvědavý, zda nastoupí. A pak ještě jeden borec, o kterém jsme mluvili, z Paris Saint-Germain, Li Kangin, on vlastně hrál poslední 4 zápasy Paris Saint-Germain v lize mistrů, to znamená, že do těch úplně klíčových nezasáhl, ale jde o velký talent, který byl ve finále mistrovství světa klubu, tedy mistrovství světa U20, v roce 2019 bylo to tady nedaleko, bylo to v Polsku a vlastně přijde mi z něčeho zajímavé. A je to možná souvislost i s českým fotbalem, že on je jediným zástupcem toho výběru aktuálně v reprezentaci, že vlastně z těch stříbrných jihokorejců se tam nikdo další nepropracoval. A to on už tehdy byl vlastně hráčem Valencie, který se později dostal tedy do Paris Saint-Germain.
1: No, tak někdy tak bývá. Já si myslím, že taky to záleží na těch ročníkách, kolikrát se tady bavíme o těch ročníkách, co byl Pavel Kadeřábek třeba, prostě najednou tam máš 5-6 hráčů, který se prosadí do dospělé reprezentace, někdy tak prostě není.
0: A teď, když se budeme bavit o českém týmu z hlediska té dnešní sestavy, protože od 4 od rána už v noci na pátek uslyší posluchači přímý přenos Radiožurnálu Sport úvodního zápasu. Ročníkově to tady nemáme seřazené, nevím, jestli to máš, Petr, ale opírat se budeme teda o koho, pánové? Tak v bráně to je asi jasné, tam to nemusíme řešit, ne?
2: Tam už to bylo před odletem, ne?
0: Už vlastně možná
2: ty
0: první
2: ty role byly rozdány, vlastně Miroslav Koubek to řekl jasně, Matěj Kovář bude jedničkou, Lukáš Horníček mu bude krýt záda, Jindřich Staněk jako trojka.
0: A pak možná jsme se na tom shodli už v diskuzích v předešlých dnech, největší otázka asi v obraně na jednom jménu. Je to tak?
2: Chaloupek nebo Holeš?
1: Já si myslím, že Chaloupek, že si to uhrál, byť teďka tam samozřejmě v tomhle přáteláku tam byla ta chybička, ale za mě předved fantastický půlrok, teďka úplně se prosadil do základu ve Slavii, byl i dobrý v těch, já jsem úplně byl fakt překvapený, jak odehrál tu baráž, tam byl výborný a za mě si řekl o to místo Štěpán Chaloupek.
2: No určitě zajímavé u něj je, že na obránce 8 ligových gólů v poslední sezóně, sice ve Slavii, dobře,
1: a to nekopl penalty, ale pozor.
2: Ale 8 gólů na obránce, skvělá vizitka.
1: To určitě.
0: A možná i toho může třeba přiblížit základu oproti Tomáši Holešovi? Ten má nejslavnější gól proti Arsenalu, jak zval celý panelák.
1: Tak zase Tomáš Holeš umí dávat ty góly, takový ty zajímavý, ale souhlasím s tím, Štěpán Chaloupek na první pohled nevypadá jako úplně taková největší zbraň v těch standardkách, ale my to mužstvo opravdu máme postavený. Vem si Robin Hranáč, výborný, Láďa Krejčí, není potřeba asi zmiňovat, jo. Patrik Šik určitě zase umí a není to taková ta, jakože když si napíšeš na tabuli ty jména, koho budeme hlídat, tak Patrik Šik určitě nebude ten první, koho jako budeš nejvíc střežit, ale on ty góly umí dát, takže máme velkou sílu a myslím si, že Štěpán Chaloupek by mohl být tou zbraní, která se prosadí.
2: Samozřejmě pro Tomáše Holeše, kdyby se měl rozhodnout Miroslav Koubek, tak by to bylo asi vzhledem ke zkušenostem. Hmm. Přece jenom jemu je 33, Chaloupku myslím 23, takže tam je ten generační rozdíl a to by mohlo být jako možná to jediné, co by mohlo hrát ve prospěch Tomáše Holeše, si myslím.
0: Ano, pak jsme řešili už vlastně i v pondělní desíce možnost na pravé straně, že asi jedničko je Vladimír Coufal, ale i David Douděra se prezentoval skvělým dojmem. David Jurásek nalevo, nevím, jestli Alexandr Sujka by na něj mohl tlačit.
2: Jaroslav Zelený maximálně.
1: Já ještě se vrátím k tomu počasí. Jo. Ono, tady ty hráči, který jsou zvyklí naběhat, teď řeknu přes 11 kilometrů, tak pokud to bude opravdu v nějakém dobrém tempu, tak jim ty síly prostě můžou docházet a třeba i z tohohle pohledu nebo z tohohle důvodu k tomu střídání budeme muset sáhnout a myslím si, že teď jsme zmínili ty jména. Určitě, kdyby přišel Douděra místo Coufala na posledních 15 minut v té euforii, kterou on dokáže přinést, nebo Jarda Zelený zase tu kvalitu, kterou on má, tak si myslím, že tyhle ty dva posty tam určitě problém mít nebudeme a samozřejmě bude to složitý i z pohledu toho, že to střídání může fakt ty zápasy rozhodovat, jo? Že na začátky těch utkání, kdy ty týmy se tolik neznají, prostě budou nároční, co se týká kondice, ale úplně se tam ničím asi nepřekvapí a pak až ty střídající hráči do té trošku unavenější obrany můžou prostě ty zápasy rozhodovat.
2: A nezapomínejme na to, že je ten systém turnaje velmi benevolentní, takže vlastně můžete projít dále i 3 remízy 0-0 a mohou být dobré. Takže se dá počítat s tím, že na začátek turnaje to nebude žádné velké harakiri a pokud samozřejmě nebude česká reprezentace prohrávat o gol o 2, tak se asi úplně nebude hrnout dopředu, protože i ta remíza může být dobrá vzhledem k těm dalším zápasům.
1: Já úplně nevím, jak se řekne korejský harakiri, ale...
0: No a teď je otázka toho, kdo tam tedy by měl netvrdit muziku, ale třeba něco vytvořit. Ve středu pole, když se sází třeba na tradičně Tomáše Součka, ty jsi mluvil o Pavlu Šulcovi, Lukáš Provod.
1: Já si myslím, tak to už není to úplně střed pole, ale tyhle ty hráči tam stoprocentně budou. Čekám to, že fakt to může rozhodnout ty střídání, že ty mančafty, bylo to tady řečený teďka, když nedostaneš gól, tak máš z prvního zápasu bod a není to úplně špatná výchozí pozice. Pak máme papírově slabšího soupeře, kde bychom to mohli rozhodnout. Úplně taky nejsem přesvědčený o tom, že se někam poženeme, že budeme dobře bránit. Míra Koubek tímhletím vlastně z Plzní byl velmi úspěšný v pohárové Evropě a myslím si, že tohle bude ten noční zápas prostě provázet a jsem přesvědčený opravdu, znova to zopakuju a už naposledy, že můžeme těma střídajícíma hráči hodně to ovlivnit.
2: A že by nebyl Vladimír Darida v základní sestavě, je varianta, že by dostal šanci třeba Sadílek?
1: Myslím si, že tam je velký otazník, že Sadílek si o to říká určitě výkonama i tím, jak odehrál tu Evropu. Láďovi nevyšel ten zápas s Dánama, ale tam si myslím, že to bylo, pardon, s Irama, ale tam si myslím, že to bylo opravdu tím, že byl postavený na šestku a on není úplně šestka, aby tam stál před stoperama a jenom rozehrával, takže může se stát, že i Láďa se tam objeví, tam si myslím, že je to hodně podobný, hodně vyrovnaný.
0: To říká Pavel Horvát v poslední desítce, která je tedy před startem fotbalového mistrovství světa, které se koná i ve Spojených státech amerických v roce 94, když to bylo naposled, tak tehdy to všechno zahajovala zpěvačka Diana Ross svým nepovedeným, možná legendárním pokutovým kopem a pak to všechno zakončil i neproměněnou penaltou Roberto Baggio, tak věřme, že třeba Čechy potká nějaký penaltový rozstřel, ale úspěšný, protože
1: v klidu to umíme.
0: Ano, to jsme v klidu. Vracíme se k tomu rádi zase 13. června, kdy budeme na Pražském výstaviči společně s Pavlem, s Antonínem Panenkou, autorem legendárního Dloubáku a Václavem Němečkem. Pokud můžete, doražte, už v 10 hodin tam budeme. No a dneska jsme tedy pro vás vysílali, věřím, že si užijete i na Radiožurnálu Sport kompletní program mistrovství světa. Tomáši Petrovi taky moc děkuju.
2: Hezký den.
0: A Pavlu Horvátovi samozřejmě.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Mějte se hezky.
12: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
13: Je 16 hodin 59 minut, my teď vynecháme zprávy, protože v Portugalsku začalo mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice a samozřejmě také s hojnou českou účastí a mezi velké favority na medaile rozhodně patří Martin Fuchsa, kterého za pár okamžiků bude čekat závod na 500 metrů, takže jak si český kanoista bude počínat, se dozvíte přímo od našeho reportéra Adama Kodeta.
14: Hezký den z Portugalska, přímo od kanálu v Montemoru, kde právě teď začal závod Martina Fuchsy na 500 metrů. On sám už ráno v dopoledním programu úplně na začátku bez problému postoupil na trati 1000 metrů, kde ještě vypouštěl závěr, ale i tak svoji rozjížďku vyhrál o jednu sekundu, takže postoupil přímo do finále a o to samé se bude chtít pokusit teď, protože po 20 vteřinách vede se svojí lodí na trati 500. Dva soupeři na něj téměř na délku půl kilo lodě dotírají, ale zatím se Fuxa drží v čele, i když v dráze číslo 2 je tam Gruzinec Gabedava, který vypadá to, že jede hodně rychle, ale Martin Fuxa, pokud nechce opravdu tuhle rozjížďku bezpodmínečně vyhrát, tak se nemusí úplně vyšťavit na maximum, protože z téhle rozjížďky postupují 3 závodníci přímo do finále a nejenom ten, který vyhraje, ale vypadá to, že Fuxa nechce ztratit svoji neporazitelnost z této sezóny, protože ve světovém poháru jel 2x závod na 1000 metrů, ani v jedné rozjížďce, ani v semifinále ještě nenašel svého přemožitele a i teď v polovině trati po 54 vteřinách vede před Španělem Grualbou o nějaké 0,3, dále už tam je pak Polák Michalák téměř o 2 vteřiny dál, takže to vypadá bezpečně s Martinem Fuxou a jeho postupem, pomalu se blíží cílová linie a Martin Fuxa vypadá to, že postoupí, i když Španěl Grualba teď je o nějakou špičku lodi před ním, za ním ale Polák Michalák a Řek Dimopoulos jsou daleko a Martin Fuxa si bezpečně dojede pro postup a vypadá to, že to nakonec bude z prvního místa. Mocné záběry Martina Fuxy ho posílají do čela jeho rozjížďky na 500 metrů a stejně jako ráno na trati 1000 metrů se tenhle 12-násobný evropský šampion a jednou vítěz evropských her a to 10x právě na trati 500 metrů stává vítězem své rozjížďky, postupuje přímo do finále a doufejme, že si nechal ještě nějaké síly na závod na 500 metrů dvojkánojí se svým bratrem Petrem, který pojede, respektive tu rozjížďku pojedou oba dva za nějaké necelé 2 hodiny. Takže náročný program pro Martina Fuxu, ale zatím úspěšný, protože v obou svých rozjížďkách postoupil z prvního místa přímo do finále.
13: Říká Adam Kodec, za kterým se budeme do Portugalska vracet nejenom na závod Double Canoe s bratry Fuxovými, ale už předtím také zhruba kolem 6:45 na jízdu Josefa Dostála, českého kajakáře a pak také třeba Double Kajak budeme sledovat, ale to až kolem 7:30.
10: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
3: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
11: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
10: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Hodně živé bude naše vysílání na Radiožurnálu Sport dnes vlastně už v podvečer a pak hlavně tedy večer, a to díky zahajovacímu zápasu fotbalového mistrovství světa od 21 hodin. Mexičané budou hrát s Jihoafrickou republikou. Už předtím budeme o šampionátu diskutovat v našem speciálu po 20. hodině. No a do té doby budete moci s námi sledovat páté finále nejvyšší basketbalové soutěže mužů mezi Nymburkem a Pardubicemi. Nečekaně dramatická vyrovnaná série 2-2 po čtyřech duelech. Dnes se hraje pátý v Nymburku a ten vám také nabídneme od 17.15 v přímém přenosu. No a do té doby se budeme věnovat ještě také našemu fotbalovému seriálu před 50 lety, totiž vybojovali fotbalisté Československa titul mistrů Evropy, a tak si právě symbolicky procházíme posledních 50 dní do zlata. V kalendáři a rozhlasovém archivu se teď tedy přesouváme do 11. června 1976.
1: S aktualitou z Ostravy se nám přihlásil náš zpravodaj Oldřich Černý.
2: Ostravské výstaviště prožilo dnes opět jednu zatěžkávací zkoušku. Dlouho a s velkým zájmem očekávanou celostátní výstavu za socialistické životní prostředí spatřili dnes první tisíce návštěvníků. Zástupy lidí se zde tvořili dlouho před 9 hodinou dopolední.
3: 11. června roku 1976 se někdo mohl těšit na výstavu v Ostravě, někdo zase na další díl seriálu o pánovi s buřinkou, který se uměl proměňovat v malou dřevěnou figurku. A někdo byl nejvíc vydavý na závěrečnou nominaci fotbalistů Československa pro závěrečný turnaj mistrovství Evropy. Národní tým se zrovna vracel ze soustředění v Tatrách a čtyři hráči na něm byli v uvozovkách navíc. Pro trenéry Václava Ještě

0: Kočka a Josefa Vengloše to byla jistě nevděčná role, zřejmě i těžké momenty pro reprezentanty, kteří se nakonec do kádru nevešli. A těžko říct, jestli jim mohl náladu ten den zlepšit poslední odstavec reportáže československého sportu s názvem Když pivarník knokautoval panenku. Redaktor František Černoch psal na úvodní straně deníku velmi poutavě o tom, jak pivarník knokautoval panenku, myšleno při tenisovém zápase, a prozradil i některé další detaily z horského soustředění. Vyprávěl čtenářům, že i když se fotbalisté v Tatrách snažili rozptýlit na kurtu, u karet nebo knížky, tak stejně museli myslet na 16. června, kdy se měli v Záhřebu utkat v semifinále s Nizozemskem. A někteří také právě na pátek 11. června, kdy trenéři zuží 22 na konečnou 18.
1: Než odjížděli, pravila jistá pracovnice z fotbalového svazu. Berte to sportovně, v pátek nasednete v Popradu do letadla, 4 dostanou padáky, vyskočí nad Prahou a zbytek frčí dál.
0: Psal s nadsázkou reportér František Černoch s tím, že nahoře bylo soustředění v Tatrách a dole bude mistrovství Evropy v Jugoslávii 16. a pak 19. nebo 20. června, to podle toho, jestli tým postoupí do finále nebo bude bojovat o bronzové medaile.
1: Dnes odpoledne budeme znát o něch 18 pro středu a sobotu či neděli. Každý z nich nechá tam dole na jihu duši. To si slíbili tady, nahoře.
0: Teď se ještě fotbalisté krátce rozjíždějí domů a 18 z nich se bude 13. června znovu hlásit na reprezentačním srazu v motelu Stop v Košířích. Jako náhradníci zůstali pod čarou Michalík a Slaný z mistrovského Baníku, Štambacher z Dukly a Barmoš z Interu. Do Jugoslávie tak poletí brankáři Viktor a Wenzel. Hráči do pole Pivarník, Dobiáš, Ondruš, Josef Čapkovič, Biroš, Jurkemik, Gek, Panenka, Moder, Polák, Masný, Švehlík, Nehoda, Veselý, Herda a Galis. Největší zastoupení v týmu má bratislavský Slovan, 7 fotbalistů a k tomu ještě asistent trenéra Václava Ježka Josef Vengloš. 14 z 18 budoucích mistrů Evropy se narodilo na Slovensku.
2: My jsme byli vtedy ozaj velmi dobrá partie a problém mezi Čechmi a Slovenky to nikdy nebylo.
0: Vypráví postupně Ladislav Jurkemik.
3: Zpočátku byly i také názory, že zbytočně je tam veľa zoslovaná.
0: Ján Švehlík.
3: Ale napokon pochopili, že v tom čase, keď hovoríme o tom roku 76, alebo aj predtým kvalifikácia, tak Slovan bol na špičke československého fotbalu, takže bolo to opravnené, že tam bolo hodne slovanistov.
0: Alexander Wenzel.
4: Vtedy sa nerobil ten rozdiel, že je tam väčšina Slovákov. To neexistovalo v tejto partii.
0: A Antonín Panenka.
5: Kolo toho 76. roku tam byla vynikající atmosféra, tam prostě jako jsme byli všichni neskuteční kamarádi, pomáhali jsme si jeden za druhého a tak dále. Takhle.
0: Finále mistrovství Evropy tady bude za 9 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Docela příhodně zvolená písnička od kapely Buty. Mám jednu ruku dlouhou, protože teď jdeme na basketbal, tedy basketbalisté mívají obě ruce dlouhé a teď bude sledovat ty nejlepší české basketbalové ruce v akci náš reportér Jakub Kanta, který odkomentuje páté finále mezi Nymburkem a Pardubicemi. Oba týmy jdou za vyrovnaného stavu 2-2 do zápasu, který se hraje v Nymburce.
1: Hezký den, kdo by to byl řekl před startem finálové série, že do toho pátého utkání tady v Nymburce a posledního minimálně v této sezóně ve sportovním centru se bude za vyrovnaného stavu. První útok mají domácí nymburští, ale přihrávka kapitána Kříže byla vystižena, a to Jakubem Tůmou, rozehrávačem Pardubic, který už je připravený na útočné polovině. Luboš Kovář mu přišel postavit clonu. Tůma se za ní schoval, ale vyhodil balón doprava na najíždějícího Evanse. Ten doběhl až do vymezeného území, ale podběh se zakončením mu nevyšel, a tak po půl minutě stále v pátém finále Národní basketbalové ligy platí stav 0-0 mezi obhájci titulu z Nymburka a vyzivateli z Pardubic, kteří se dostali do finále po 42 letech poprvé v samostatné historii, a zatím Nymburk celkem trápí. Připomenu, že ty první dva zápasy hosté tady ve sportovním centru prohráli 73-81, druhý 74-80. Pak ale dokázali dvakrát zvítězit, ale vždy to bylo jen o jeden jediný bod, poprvé 79-78. No a vítězství 101-100 se rodilo s Klapsonem po neuvěřitelné trojce Luboše Kováře. Ten nechybí v základní sestavě východočeského celku ani dnes, a právě teď se šel zapojit do kombinace s Tůmou. Teď ještě jedna clona přesně mezi těmito dvěma hráči. Jakub Tůma mezi tím najel ke koncové čáře. Pokusil se zakončit pravou rukou o desku, což o to podařilo se to, ale ten odraz nebyl takový, jaký si představoval, takže na konci první minuty z toho první body v tomto utkání nejsou, ale budou moct být už za malou chvíli, protože Ondřej Sehnal, ústřední rozehrávač středočeského klubu, si připisuje první osobní chybu a posílá na čáru trestného hodu 27-letého českého rozehrávače Jakuba Tůmu, který se jako první ze všech 10 hráčů na palubovce zapisuje do skóre a posílá Pardubice do vedení 1-0. Po druhé šestce už je to 2-0, protože olízla přední část obroučky, ale skončila v ní, a tak Ondřej Sehnal teď po pravé straně proniká na útočnou polovinu, tam přihrává do křídla Bohačíkovi, ten vrací na osu hřiště Sehnalovi, ten udělal takovou rychlou otočku, ale zase vrátil balon doprava Bohačíkovi, ten najel, vyhazuje na Perkince do levé strany, a tohle je úspěšná střela za 3 body, 3-2 vedou Nymburk nad Pardubicemi v polovině druhé minuty pátého finále. Teď Bonhem málem u půlící čáry přišel o balón, tenhle americký hráč, basketbalista ve službách Pardubic, stále drží balón a dribluje, zatímco Perkins tam bojoval o pozici v dolním postavení s Kovářem, nejenže měl výškovou nevýhodu, ale také se do toho zapojil příliš bránění moc rukama, a tak také on si zapisuje osobní chybu, zatímco před chvílí střílel přesně za 3 body, tak teď je to faul. Jakub Tůma a zase kombinace s clonou, s Lubošem Kovářem, který ale teď podle mínění rozhodčího balouna oplatil ten nedovolený zákrok před malé chvíle Perkinsovi, toho poslal na palubovku, strhl ho zřejmě rukou, a tak je to Jaromír Bohačík, kdo si vybírá právě Perkince, vyhazuje na něj spoza koncové čáry, ten přihrává Sehnalovi, ten v podstatě závěru limitu na přechod na útočnou polovinu se tam dostal a přihrál Bohačíkovi. Tento teď zkouší z pravého křídla za 3 body, ale tentokrát levačka tohohle někdejšího českého reprezentanta přesná nebyla. Jaromír Bohačík má velkou zásluhu na tom, že se čeští basketbalisté představili na mistrovství světa v roce 2019, kde vyrovnali historicky nejlepší výsledek Čechoslováků. Pak byl také u postupu na olympijské hry do Tokia, na nich si také zahrál, no a není to ani rok, co ukončil kariéru, a teď se rve v podkošovém souboji o odražený balón. Ten nakonec získal Moffat a tenhle pardubický podkošový hráč posílá v polovině třetí minuty svůj tým do vedení 4-3. Nymburk už je rozestavený na útočné polovině, Sehnal si snažil vykoledovat faul na Moffatovi, ale nakonec přihrál do vymezeného území na kříže, ten vyhodil na Perkince, jeho střela je nepřesná, doskakuje Kovář, Tuma už je na útočné polovině z levého křídla, ale přenáší hru na pravou stranu přes Evance až na Bonema. Bonem se snažil napíchnout nymburskou obranu, ale ta se nedala tak lehce napálit a počítala s tou přihrávkou na levou stranu, takže úspěšné zakončení z toho v podání pardubických basketbalistů na začátku čtvrté minuty za stavu 4-3. Z jejich pohledu bude hra pokračovat tím, že uvede balón do hry jeden z amerických basketbalistů ve službách Pardubic, a to Evans, který vyhodil na Kováře, jeho trojka nepřesná, ale Moffat doskočil, Evans přihrává doleva na velmi dobrého trojkaře Bonhema, ale ani jeho střela z dlouhé vzdálenosti teď nenašla svůj cíl, takže Nymburk stále prohrává nejtěsnějším rozdílem. Sehnal to teď, bere na sebe, střílí trojku, od zadní části obroučky se odrazila. Chtěl jsem říct do rukou Martina Kříže, ale nakonec pardubičtí hráči se dostali k rozkoku, rychlý break na druhou stranu. Bonhem ještě vyhodil za trojku na Tumu, ten nedává, ale právě nevysoký Bonhem doskočil. Teď přihrávkou bez dívání přes hlavu za zády našel Kováře, ten vyhodil za trojku na Moffata, Moffat pálí nepřesně, ale Kovář opět doskakuje. Na konci čtvrté minuty mají pardubičtí další volnou pozici z pravého křídla za tři body, kterou opět ale neproměnili. A tak na začátku páté minuty Jaromír Bohačík trochu klidní hru, přidává své zkušenosti, čeká až střídající pivot Lorenz se mu uvolní, to se nakonec nestalo. Bohačík málem přišel o balon, ale nakonec ho do svých rukou dostal zpátky, jeho nájezd. Už dvěma body končí 5-4. Takový je stav momentálně pro Nymburk, ale Bonem přeběhl rychle na útočnou polovinu a někde kolem čáry trestného hodu to zapíchl, vyskočil a skóroval. Takže 6-5 v polovině páté minuty po přihrávce Bohačíka na útočné polovině sehnal, obíhá bránícího Kováře, přihrává do levého rohu na kříže, tomu málem vypíchl balon Evans, přihrávka nakonec skončila v rukou Bohačíka, ten předává balon Sehnalovi, teď pěkná kombinace přes Lorence do dolního postavení na Jaromíra Bohačíka, který tam zbíhal s o něco menším Bonemem, ale ta přihrávka lobovaná právě nenašla nakonec svůj cíl, skončila v zámezí a tak po 4 minutách a 47 sekundách vedou Pardubice 6-5. Evans přihrává Tumovi, toho nechává na útočnou polovinu se dostat Sehnal, tam si Tumu přebírá kříž a tak přichází přihrávka přes celou šířku hřiště na Bryanta a přichází také faul v polovině první čtvrtiny. Nymburští basketbalisté útočící na 21. titul v klubové historii prohrávají a stále se musí bránit, protože Jamonda Bryant vyhodil kulící čáře na Tumu, ten přihrál Evansovi na levou stranu, ten ještě víc doleva na Moffata, teď přenesení hru do prostřed hřiště na Švrdlíka, ten ale přišel o balon, ale nakonec ani kříž si ho dlouho nenechal, protože Švrdlík ho získal, přihrál na Moffata a řekl bych, že tenhle americký podkošový hráč trefil trojku 9-5, tak vedou v začínající šesté minutě první čtvrtiny pardubičtí basketbalisté nad Nymburkem 9-5. Teď se tady ještě řeší, jestli proběhlo všechno podle pravidel, protože třeba Martin Kříž si hodně stěžoval na to, že mu Kamil Švrdlík snad i kopnul do toho balónu, což se nesmí. Teď si to jde vysvětlit s Robertem Viklickým, ten ho posílá honem rychle pryč, tohohle nymburského kapitána, že není o čem se bavit. No a tak jsou to právě v bílým hrající středočeští basketbalisté, konkrétně po vyhození od Rlicha je to Svoboda, kdo dostal od Tumy trochu prostoru, hlavu a tak si to namířil přímo do vymezeného území Pardubic. Tam byl nakonec zastavený až nedovoleně. No a tak právě 29-letý Matěj Svoboda bude tím, kdo bude vyhazovat balon. Na útočné polovině, na té kratší straně, to znamená pod košem Pardubic, teď už dostává hráč číslem 11 míč do svých rukou, vyhazuje ho na Bohačíka, ten dlouhou dvojkou skóruje, snižuje ze strany Nymburka na 7-9, ale Nymburští musí honem rychle zpátky, protože Jakub Tůma, tak ten vůbec nemeškal a honem rychle si to namířil od koše ke koši, nakonec ale o balon přišel, ještě se dožadoval, že to možná bylo s porušením pravidel, ale Robert Viklický ani jeho kolegové Salvetr a Baloun si to nerozmysleli. A tak pokračují nymburští basketbalisté ve své útočné snaze, už prostřídali, je tady třeba taky Šumejt, ten přihrává do úplně levého rohu na Bohačíka, ten se svojí levačkou teď úplně přesný nebyl, ale nymburští zůstávají v útoku, protože sebrali ofenzivní doskok a po krásné asistenci pivota Santose Silvy o zem na zbíhajícího Jaromíra Bohačíka za zády obránců, jednoduché dva body a vyrovnáno. V začínající sedmé minutě je to 9-9. Jakub Tůma zastavil dribling a teď se točí ze strany na stranu, až se mu uvolní některý ze spoluhráčů. Byl to na pravé straně Bryant, který teď dribluje chvíli za Švrdlíkem. Teď už ale tváří v tvář Rilichovi, přihrává na osu hřiště na Tůmu. U toho je velice blízko nalepený jak Svoboda, tak vypomáhající Silva. Právě on získal balon. Svoboda běží do rychlého breaku na druhou stranu, až pod košem se zastavil, otáčí se za pravou rukou a skóruje v polovině sedmé minuty. Nymburk se vrací do vedení. Z jeho pohledu je to 11-9. A teď je to Lukeš, hostující střídající hráč, kdo přihrává na pravou stranu na Mofata. Ten čeká, až se mu Bryant v dolním postavení uvolní. To se nakonec nestalo a tak přišla přihrávka na vrchol perimetru právě na Lukeše. Ten najel ke koncové čáře, vyhodil do levého rohu na Tůmu. Ten ještě udělal jeden úkrok doprava a příliš krátká střela, která skončila na obrouce. Bohačíková přihrávka z šestky až na útočnou. A tam byl Santos Silva, který si s tou asistencí od Jaromíra Bohačíka věděl rady. Ne sice s mečí, ale donáškou ji dostal do obroučky. 2 minuty a 49 sekund před koncem první čtvrtiny. Nymburk vede 13-9 a je to hostující trenér Jan Šotnar, kdo si jako první z koučů bere v tomto utkání oddechový čas. Jeho svěřenci prohrávají o 4 body a to v poslední 3 minutovce bude chtít nějak ještě vyřešit trenér.
0: My tu pauzičku využijeme k tomu, abychom si řekli také úspěšný zápas nebo výsledek úspěšného zápasu tenisty Jiřího Lehečky, který vstoupil dobře do travnaté části sezóny ve Stuttgartu. Dnes otočil duel s Australanem Jasonem Duckworthem po vítězství 6-7, 6-4 a 7-6 postoupil do čtvrtfinále. 24-letý Lehečka porazil o 10 let staršího Duckwortha v jejich prvním vzájemném utkání po bezmála 2,5 hodinách hry. Pomohl si k tomu mimo jiné také 16 esy a 42 vítěznými míči. Teď ve čtvrtfinále čtvrtý nasazený hráč turnaje, tedy Lehečka, narazí na turnajovou šestku Američana Francese Tiafoa, se kterým se utká po čtvrté. Zatím s ním má bilanci 1-2, ovšem ten poslední vzájemný zápas byl ve prospěch Jiřího Lehečky, konkrétně ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v americkém Delray Beach. No ale teď zpátky do Nymburka, kde se hraje páté finále Národní basketbalové ligy mezi tedy domácím Nymburkem a Pardubicemi a je u toho také náš reportér Jakub Kanta.
1: A ještě něco přes 2,5 minuty zbývá odehrát z první 10minutovky. Pardubičtí basketbalisté rozprostření na ofenzivní polovině s míčem teď Bonhem, ale to byla krásná prudká přihrávka na nabíhajícího Kováře na ose hřiště. Tohle nebyl úplně obtížný pokus, nicméně pardubickými body neskončil, sehnal už teď míč, má na útočné polovině, přihrává do pravé strany na volného Svobodu za trojku a ten se nemýlí. 16-9, dosud nejvyšší vedení nymburských basketbalistů. Začínající deváté minutě se snaží najít odpověď hostující Bonhem. Svojí střelou se sice v tuhle chvíli do statistik znova nezapsal, ale pak se ještě pokusil získat ten odražený míč v útoku. To, s jakou chutí se tam pustil, to se mi líbilo. To, jak praštil přes ruce soupeře, už tolik ne. A tak se není a nemůže vůbec divit Robert Bonem, že to bylo odpískáno jako první prohřešek proti pravidlům. Má první osobní chybu, zatímco Ondřej Sehnal vybízí ke skórování přihrávkou o zem JTho Shoemakera. Ten ještě podběhl pod obroučkou, aby nemusel z levé strany zakončovat, a vzal to pravou rukou po podběhu 18-9. Minutu a půl do konce první čtvrtiny. Bonham přihrává na pravou stranu, kam se uvolnil Svojanovský. Ten se snažil ještě vylepšit pozici pro Kováře a přihrávat za zády bránícího hráče, ale ta přihrávka nebyla úplně přesná, skončila v zámezí. A tak už zase dirigent nymburské ofenzivy v tuhle chvíli Ondřej Sehnal teď předvádí driblerské kousky nymburským fanouškům a také jim předvádí pěknou individuální akci, na jejíž konci zapisuje další dva body. Minutu a 13 zbývá odehrát ještě z první čtvrtiny hry a Nymburk, který před malou chvílí vedl o 4 body, rázem má k dispozici dvouciferný náskok. Je to 29. Po tom oddechovém čase Jana Šotnara nedokázali pardubičtí basketbalisté ani jednou skórovat. Naopak inkasovali další body a je to o 11 bodů. A tak je tady další oddechový čas. Nejlepším střelcem dosavadního průběhu z 6 bodů Jaromír Bohačík na straně zatím Pardubic, které tahají...
0: Další oddechový čas, to je zase další šance říci si něco z pražského studia. Třeba o pokračujícím příběhu somálského fotbalového rozhodčího Omara Abdul Kadira Artana, kterého úřady po příletu nepustili do Spojených států a znemožnili mu tak pískat na mistrovství světa. A on tedy teď odřídí v srpnu zápas o superpohár UEFA. Evropská fotbalová unie to oznámila na svém webu. 34-letému Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Trumpa v červnu zakázala kompletně vstup do země. No a UEFA teď tedy nominovala Artana k zápasu, který se tradičně koná na začátku evropské klubové sezony. Tentokrát to bude v Salzburku. 12. srpna se utkají vítězové ligy mistrů, tedy fotbalisté Paris Saint-Germain s úřadujícím šampionem evropské ligy Aston Villou. No a my se zase můžeme vrátit na závěr první čtvrtiny 5. finále basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi za Jakubem Kantou. Jakub Kanta může dokumentovat první čtvrtinu.
1: 57 sekund se ještě bude hrát, pardubičtí mají už jenom 4 sekundy na zakončení. Brian vyhazuje za trojku na Lukeše a tenhle český basketbalista posílá ten balon přesně do obroučky za 3 body. 12-20 prohrávají pardubičtí basketbalisté v 5. finále za vyrovnaného stavu 2-2 na zápasy na nymburské palubovce. Teď Sehnalová přihrávka do pravého rohu na svobodu byla vystižená jedním z pardubických hráčů, a to díky tomu, že tam probíhal s rukama nad hlavou. Sice Sehnal se snažil obouruč a hodně silou ten balon poslat na svého spoluhráče, no ale nakonec trefil právě jednu z rukou některého z protihráčů, od ní skončila za postraní čárou a tak pozhruba v polovině útočné poloviny Perkins přenáší hru z pravé strany úplně doleva za trojku. Bohačík tam teď ještě bez driblinku pracoval na Evanse, zatlačil ho až do vymezeného území, ale skorovat nedokázal. Přehodil obroučku, netrefil ani resku a tak je tady zřejmě poslední útok Pardubic. 17 sekund do konce, mezi tím a časem na zakončení zhruba 2 sekundy. Bonham stále dribluje, takže už jenom 7 sekund a zakončení pro Pardubice. Bonham na pravé straně, stále Rilich ho nepustí vůbec k ničemu. František Rilich sundal svoji obranu, svoji masku a ubránil i poté, co byl velice těsně. Tak se mu to povedlo, prokázal, že je obranný specialista a hlavně jeho zásluhou, že teď nepustil Bonhema k jednoduché střele. Bonhem to jen tak odhodil, nedal. Pardubice po úvodní 10 minutovce prohrávají v Nymburce 12-20. A hlavní zásluhu na tom...
0: Říká Jakub Kanta, za chvíli se za ním vrátíme, protože se rozběhne brzy zase druhá čtvrtina. Do té doby ještě házenkářská zpráva. U mosteckých házenkářek končí trenér Jiří Tancoš. Pozici hlavního kouče se rozhodl opustit na vlastní žádost, jak tedy uvedl klub na sociálních sítích. Na lavice 11-násobných českých šampionek ho nahradí dosavadní asistent Matěj Šustáček. Bývalý reprezentant Tancoš v Mostě zůstává jako sportovní ředitel, trenér brankářek a také povede mladší dorostenky. Na lavičku prvního týmu se Tancoš vrátil v loni po odchodu portugalského trenéra Joa Florencia. Mostecké házenkářky v této sezóně nedosáhly na titul, protože v květnovém semifinále podlehly Slávii 1-2 na zápasy a poté tedy získali alespoň bronz v sérii s Pískem. Tancoš Černé anděly vedl už také v letech 2019 až 2021 a pak znovu v ročníku 2022-23. Teď tedy zase tedy u prvního týmu v Mostě končí. Za malou chvíli začne druhá čtvrtina důležitého pátého finále mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka, kteří mají dnes výhodu domácího prostředí a tu tedy v první čtvrtině docela bohatě využili. Jakub Kanta je u toho.
1: Ale řekněme až v poslední 2,5, možná 3 minutovce do té doby to bylo celkem vyrovnané. Pak ovšem nymburští basketbalisté ukázali, proč hráli i letos. Čtvrtfinále Ligy mistrů na Final Four to ani letos nestačilo. Možná i proto se majitelé rozhodli sloučit se ze Sláví, jak včera také informovali veřejnost, i když ta o tom šuškala a spekulovala, věděla své už delší dobu. Začíná druhá čtvrtina. Nymburk vede 20-12, je to Robert Bonem. Kdo ale rychle přichází o balón, Švrdlík teď k Perkinsovi, přišel ze zadu, snažil se mu ten míč vypíchnout, to se mu sice povedlo, ale teď i podle gestikulace některých nymburských hráčů to možná bylo hodně, řekněme, tvrdé. Dožadují se totiž toho, že Perkins mířil sám na koš, no rozhodčí se na to půjdou a nakonec podívat k videu. Kamil Švrdlík, 39-letý pardubický kapitán, tak jemu už tam se na té světelné tabuli rozblikala žlutá tečka, to znamená, si připisuje první osobní chybu, zatímco rozhodčí Robert Viklický a spolu s ním Jan Baloun koukají na video. Jestli ten faul na Perkince by opravdu měl přímo znamenat trestný hod a vyhození spoza postraní čáry, trenéři toho pochopitelně, toho prodlení, teď ve druhé čtvrtině využili k tomu hlavně Jan Šotnár, aby si ještě něco ujasnil se svými svěřenci. Kamil Švrdlík je tam, Moffat, Evans, Lukáš a také Bonem. No a nakonec je to nesportovní faul. Robert Viklický ukázal jasně, že Perkins půjde na čáru trestného hodu. Tenhle americký basketbalista, 24-letý, už je tam také připravený na to, hodit si šestku, ale ještě si bude muset chvíli počkat, než dostane do své ruky, do svého držení balón od jednoho z rozhodčích a bude moct rozmnožit ty své zatím 3 body, je třetím nejlepším nymburským střelcem. 5 má Svoboda, 6 Bohačík, pardubický zatím nejlepší střelec je z 5 body Moffat. Teď Perkins proměňuje první nařízený trestný hod a zvyšuje tak 21-12 to nymburské vedení. Druhý pokus už mu ale uletěl trochu víc doleva. Od obroučky se ještě odrazil do desky, od ní už ale ven. Nicméně po 11 sekundách ve druhé čtvrtině zůstávají nymburští na útočné polovině a s míčem ve své moci. A teď pěkná kombinace na Perkince do levého rohu a jeho pokus za 3 body končí v obroučce. Nejvyšší vedení nymburských v polovině 11. minuty 24-12. Předtím měli k dispozici 11-bodový náskok. Teď už je to zase o bod vyšší. Vedení obhájců titulu pardubičtí teď kombinují za vrcholem 3 tříbodového území. Bonhemovi tam přiletěl Marco Santos Silva, zablokoval jeho tříbodový střelecký pokus a ještě mu ten balon dokázal vzít, přihrál Pohačíkovi. Ten se otočkou zbavil svého bránícího hráče a vybídl Marcose Santose Silvu, který nabíhal po tom skvělém obraném zákroku do vymezeného území k tomu, aby si přidal také své dva body a to splnil. Takže Santos Silva je na čtyřech a je tu 14-bodový náskok. 26-12 i po neúspěšném snaze zakončit za dva body Lukešem se dostali pardubičtí k míči znovu, ale Lukeš byl teď opět zablokovaný. Pardubičtí ale zase sebrali ten útočný doskok. Bonhem se tam teď rozčiluje, že ta obrana na něj je hodně agresivní. Rozhodčí zůstávají s píšťalkou němí a tak přišla přihrávka na Evanse. Evans nadribloval někam čáře trestného hodu, zkusil takovou hodně těžkou střelu jednoruč a proto se není čemu divit, že to body neskončilo. Moffett ale po útočném doskoku přihrál Kamilu Švrdlíkovi, ten najel do vymezeného území, vyhazoval do levého rohu na Evanse, ale byl faulovaný. První osobní chybu si připsal autor pěti bodů, tedy Matěj Svoboda. Kamil Švrdlík si jde odpočinout, pouští na hřiště Luboše Kováře. Spolu s ním odchází také Lukáš Bonhem a na palubovku tak přichází mimo jiné Jakub Tůma. A kromě už zmíněného Kováře také Jamonda Bryant, nejúžitečnější hráč základní části, ale tohle byla nacvičená akce po vyhození na trojku na Tůmu, ten ještě nedal, ale Kovář doskočil a z lehké pozice spod koše už proměnit dokázal. 14-26 v končící 12. minutě. Prohrávají pardubičtí basketbalisté a musí se bránit, protože Rilich vybízí v levém křídle Svobodu, ten mu vrací Rilichou v pokus. V obroučce nekončí a je tady rychlý přechod pardubických na druhou stranu. Teď už utáhne Svoboda po přihrávce, tedy pardon, Tůma po přihrávce Moffetta a jeho nájezd z levé strany do koše byl úspěšný. Pardubice díky Jakubu Tůmovi ve 13. minutě snižují na 16-26 a tenhle 27-letý basketbalista, který to tady velmi dobře zná, protože před tím, než zamířil do Pardubic, působil několik sezon právě tady v Rýmburském sportovním centru v kádru mnohonásobných českých šampionů a teď možná ukazuje proč, protože proměnil i ten nařízený trestní hod, dostává se na 5 nastřílených bodů, čím vyrovnává Moffetta, tedy svého spoluhráče na straně Pardubic, ale hlavně snižuje už zase na jednociferný rozdíl ve skóre 17-26 z pohledu Pardubic. Teď nepřesná kombinace mezi Bohačíkem a Evansem, právě tedy mezi Bohačíkem a Křížem, a ten míč jim tam vzal právě pardubický Evans, který se mi vloudil do komentáře o trochu dřív, než by bývalo bylo zdrávo, ale on prostě vystihl ten úmysl, on čekal, že Jaromír Bohačík se bude snažit dostat přihrávku do dolního postavení na kapitána Kříže, no a tak Evans prostě vystoupil a znemožnil jí. Nakonec se ale dostal s míčem až do zámezí a tak Ondřej sehnal. Teď bude mít už druhý pokus k tomu, aby se znova začalo hrát. 7 minut a 28 sekund se ještě bude hrát druhá čtvrtina po faulu Evanse. Další špatné nymburské vyhození, k míči se dostal Moffett, který si to po levém křídle namířil na útočnou polovinu, ale Jaromír Bohačík ho svým tělem, chtěl bych říct, možná i daleko mohutnějším, než má Moffett, poslal k zemi. Rozhodčí to trio teď stojí na půlící čáře v tom kruhu a domlouvá se ještě, jak tenhle zákrok ohodnotí. Faul pro Jaromíra Bohačíka, osobní chyba neoddiskutovatelná, pro autora 6 bodů už svítí, ale stejně jako předtím po faulu na Perkince od Švrdlíka, tak také teď míří dvojice arbitrů k videu, ke stolku časoměřičů a to znamená, že basketbalisté míří za svými trenéry. Pardubice prohrávají už jen o 9 bodů, no a to i proto, že trochu zpřesnili.
0: V Nymburku se teď chvilku hrát nebude, ale i kdyby se hrálo, tak stejně změníme prostředí, protože v Portugalsku probíhá mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice a za malou chvíli vyjede do své rozjížďky na 500 metrů kajakář Josef Dostál a u toho budeme díky našemu reportérovi Adamu Kodetovi.
2: Tady v Portugalsku v Montemoru se hraje, nebo lépe řečeno závodí neustále, už 37. dnešní rozjížďka a v ní Josef dostal na trati 500 metrů na kajaku. Už jednu rozjížďku tady má za sebou, ráno byl třetí v jedné ze tří rozjížděk na tisícimetrové trati, což neznamenalo postup přímo do finále, protože když jsou rozjížďky tři, tak vždy postupuje jenom jeden a to je stejný případ jako teď, protože tato rozjížďka, ve které Josef dostal figuruje, je třetí a poslední v pořadí na trati 500 metrů. Takže pokud chce tento aktuální mistr světa na této trati z loňského roku z Milána postoupit přímo a věřím, že chce, protože mi to dopoledne říkal, tak bude muset zkrátka tenhle závod a tuhle rozjížďku vyhrát. Jiná cesta není, pokud skončí na jakémkoliv jiném místě, tedy kromě toho, kdyby skončil 8. a měl by pomalejší čas než v ostatních rozjížďkách, tak bude muset Josef Dostál jet zítra semifinále. Závod byl odstartován a zatím na těch prvních metrech se nikdo výrazně neoddělil ani neodpadl, i když v 8. dráze Kravec závodící pod nezávislou vlajkou už přece jenom trochu ztrácí, naopak v páté dráze úplně uprostřed Josef Dostál se zatím drží na čele, je tam vyrovnaný s Italem Campárim a vypadá to, že tito dva by si to možná mohli rozdat o ten přímý postup, o který by rozhodně Josef Dostál stál, tak aby to semifinále jet nemusel, ale tak, jak předeslali všichni čeští závodníci, se kterými jsem tady mluvil, v té odpolední části začal foukat velmi nepříjemný vítr zprava, zatímco v té dopolední části a v dopoledních rozjížďkách foukalo ze zadu a to samozřejmě pomáhá závodníkům, tak ten boční vítr je velmi nepříjemný a hodně nahrává těm, kteří startují v těch pravých drahách. Polovina závodu je za námi, Josef Dostál aktuálně třetí, vede Polák Borucky a druhý je Srb Langudžič. Josef Dostál je ale 0,3 za vedoucím Polákem po polovině trati a hlídá si zatím vedoucího závodníka a teď na něj začíná dorážet a kousek po kousku, centimetr po centimetru, decimetr po decimetru možná stahuje jeho náskok a snaží se dostat na první místo. Zatím tam ale stále není, i když teď to vypadá, že už přechází. Je to tak a Polák už je zatím překonán, už poměrně výrazně, ale ještě se Borucký stále nevzdává. Josef Dostál je pár desítek metrů už před cílem, stále první, stále o špičku lodi a vypadá to na postup z prvního místa přímo do finále. Je to tak, dráha číslo 5 na prvním místě. Josef Dostál nebude muset na své aktuálně oblíbenější a silnější pětistovce jet semifinále a věřím, že v cíli bude spokojený, spokojenější rozhodně, než byl po té ranní rozjížďce, takže postoupil přímo do finále, stejně jako, a to už připomenu, předešlý výsledek z odpolední části Martin Fuxa, který postoupil také na pětistovce na kánoji z prvního místa, také přímo do finále a přímo do finále se podívala i kanoistka, nebo respektive podívá kanoistka Denisa Řáhová, která byla třetí na trati 500 metrů a tam, protože se jeli jenom dvě rozjížďky, tak to stačilo na přímý postup. Naopak to se nepovedlo kajakářce Barboře Betlachové před malou chvílí a stejně jako na tisícovce i na pětistovce bude muset tato závodnice zítra jet semifinále. Z Portugalska Adam Kodet, Radiožurnál.
0: A my se můžeme vrátit zase na basketbal, protože už se dál hraje páté finále Národní ligy mezi domácím Nymburkem a Pardubicemi, takže slovo zase má Jakub Kanta.
1: No a pardubičtí basketbalisté už se zase ve skóre přibližují těm nymburským. Teď ale Luboš Kovář, hostující pivot, zahodil dvě šestky a tak Pardubice stále prohrávají 22-26. Teď už ale zase nymburští kombinují na útočné polovině, hezky svižně si půjčují míč z ruky, až Perkins začal driblovat a najel z pravého rohu do vymezeného území, snažil se balón zblízka dostat do obroučky, to se mu ale nepovedlo i proto, že si tam osobní chybu faul připsal hostující Bonem. Teď ale hned několik hráčů v červeném a hlavně Bryant gestikulují na svou lavičku na trenéra Jana Šotnara, aby si vzal videovýzvu, ukazovali takový ten čtvereček nad hlavou. No a zdá se, že tomu tak také bude. Ano, Jan Šotnár řekl rozhodčímu Viklickému, ať se jde podívat na video, kdo tedy by měl být posléze v držení míče. No a tak se můžeme podívat na to, jak se zatím statisticky daří některým basketbalistům na nymburské straně. Je zatím nejlepším střelcem se 7 body Američan Perkins, který nezačínal v základní sestavě, a teď o tom budeme informovat také posluchače Radiožurnálu, jak se vyvíjí tohle páté finále Národní basketbalové ligy. 14. minuta, Nymburk vede 26-22, ale už to z jeho pohledu bylo daleko, daleko veselější a není to tak dávno, pár minut zpět. Domácí basketbalisté, útočící na 21. titul v klubové historii, vedli už o 14 bodů, jenomže pak přišel právě pardubický nápor, který vedl hlavně Moffat s Tumou v posledních minutách, a právě první jmenovaný Američan se 7 body nejlepším střelcem. Luboš Kovář, ten měl velkou příležitost přiblížit svůj tým z východu Čech ještě blíž k Nymburku, ale neproměnil ani jeden ze dvou nařízených trestných hodů. No a právě ta střelecká úspěšnost zatím na straně hostů z Pardubic je tím hlavním důvodem, proč prohrávají. Ale prohrávali už daleko víc, dokázali se zase vrátit, nic nevzdávají, a teď už se zase pokračuje ve druhé čtvrtině. V její 14. minutě pardubičtí můžou stáhnout ještě to čtyřbodové manko. Tuma teď nachází Bryanta, ten střílí za 3 body, ale jen do přední části obroučky. Takže necelých 6 minut před koncem první půle, před odchodem do kabin, Nymburk vede nad Pardubicemi 26-22. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál. A jsou to právě hosté, kteří už jsou s míčem na útočné polovině. Bohačík kombinuje s křížem, ten přenesl hru na pravou stranu poté, co najel do vymezeného území na Perkince. Ten ale, řekl bych, ztratil balanc, ztratil rovnováhu, nakonec podrazil i Tumovi nohy při pádu, když se vrhl po tom asi už ztraceném balónu. Nejlepší střelec dosavadního průběhu se 7 body a Perkins má stejně jako Moffat, ale už teď má o jednu osobní chybu víc než jeho krajan, tedy o dvě, protože Moffat nemá ani jednu, zatímco Perkins si připsal druhou. A protože pro Nymburk už to byl pátý týmový faul, tak Jakub Tuma bude mít 5 minut a 38 sekund před odchodem do kabin na poločasovou přestávku možnost dvou trestných hodů a stáhnout to čtyřbodové manko. Na poprvé se svojí pravačkou tenhle 27-letý basketbalista nemýlil. A tak snižuje z pardubického pohledu na 23-26. Opět východočeši tady mají celkem početný fanklub. Řekněme jednu čtvrtinu té z větších tribun. No, druhý pokus, ale Jakuba Tumy právě téhle části fanoušků radost neudělal. Od přední obroučky se obrazil do rukou nymburských hráčů, kteří rychle přešli na útočnou polovinu. Ale další, řekl bych, špatné rozhodnutí Perkince, vyšlápl za postraní čáru, přitom když chtěl najet za trojku směrem ke koši, ale rozhodčí si toho prohřešku všimli, zastavili hru, a tak už zase pardubičtí v červených dresech si rychle půjčili balón, a byl to Bryant, kdo svým tělem pak udělal trochu místa na trojku Moffatovi, a Moffat, ten je dneska v laufu, už je na 10 bodech a je srovnáno. V 15. minutě pomalu, ale jistě na jejím konci, je to 26-26 a Oren Amiel, izraelský trenér nymburských basketbalistů, také sahá k oddechovému času, zatímco Jan Šotnár si v průběhu první čtvrtiny musel vzít hned dva za sebou. Tak Oren Amiel teď až ve druhé desetiminutovce po 4 minutách a 42 sekundách musel sáhnout také k této taktické variantě, a to proto, že jeho svěřenci prostě prohospodařili už až 14-bodový náskok.
0: Ideální čas na to vzít si timeout samozřejmě a my toho využijeme. Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaj Vertogen Moskyt v tomto nizozemském městě. Se tradičně hraje travnatý turnaj před Wimbledonem a předloňská šampionka právě tohoto slavného Grand Slamu dnes porazila Belgičanku Hane van de Winklovou 6-1, 6-4 a v boji o semifinále se utká s Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou. 30-letá Krejčíková zvítězila nad 97. hráčkou světa za hodinu a 20 minut. Belgické soupeřce, která v úvodním kole vyřadila jinou Češku, Nikolu Bartuňkovou, vzala třikrát servis a sama byla na podání 100% a zaznamenala mimo jiné také 5S, takže bude hrát o postup do semifinále. 17 hodin 50, už téměř 5 minut, vracíme se zase do Nymburka, kde domácí ztratili slibný náskok ve druhé čtvrtině pátého finále Národní basketbalové ligy s Pardubicemi. Pokračování vám zase přiblíží Jakub Kanta.
1: No a v polovině druhé čtvrtiny už je z toho obrat dokonán, protože 5 minut a 10 sekund před koncem druhé pohracího období je to 27-26 z pohledu Pardubic po trestném úspěšném hodu Mofeta. Reaguje a velmi dobře sehnal trojkou a odpovídá, takže Nymburk si bere ten svůj náskok zpět, momentálně dvoubodový 29-27. Udělat se s tím něco snaží Tuma, teď už ve spolupráci s Bryantem, který na pravé straně si jen vyměnil krátce balon s Mofetem, najel do podkošového prostoru a zakončil naprosto přesně, vyrovnal na 29-29 a teď měli nymburští blízko další ztrátě na vlastní obrané polovině. Po velmi špatném vyhození se ale nakonec k tomu míči dostali a Ondřej sehnal po přihrávce Šumejta. Teď už na vrcholu tříborového území trochu klidní hru, přenáší hlu na jeho stranu, přes kříže se balon dostal až úplně do rohu k Matěji Svobodovi, kterého ale nepustil ke koši pardubický rozehrávač Jakub Tuma, ale bylo to jen za cenu osobní chyby, pro něj druhý faul v tomhle zápase. Šestibodový Tuma si tak jde na chviličku odpočinout společně s Evansem. Bonem se vrací na palubovku a také kapitán Pardubic Švrdlík, zatímco sehnal, přihrává Šumejtovi někam na vrchol bedny. Šumejt udělal otočku za levou rukou, trochu se přiblížil koši a skóroval. 31-29 vede Nymburk končící 16. minutě. Bonem teď už za půlící čárou si prohazuje balón mezi nohama, přihrává do prohlášení na Bryanta, ten najíždí do koše přes mnohem většího Santose Silvu, se tam cpal hodně na sílu, ale vykoledoval si faul na svou osobu. Santos Silva tak trochu pokyvoval hlavou, takže s tím asi není úplně nespokojený, ba naopak smířený. Takže se budou znovu házet trestné hody 3 minuty a 53 sekund před vypršením toho času na druhou čtvrtinu. Santos Silva, pro něj to byla první osobní chyba. Jamonda Bryant, nejužitečnější hráč základní fáze Národní basketbalové ligy, se z čáry trestného hodu na poprvé nemýlí, zapisuje svůj třetí bod a bude moct přidat ještě čtvrtý. Ale z pardubického pohledu je důležitější to, že pokud ho promění, tak dokáže zase srovnat skóre. A to se právě teď děje. 31-31. Svoboda rychle vyhazuje na Sehnala. Ten sprintuje směrem kupředu, přihrává na po levé ruce nabíhajícího Santose Silvu. Ten se svojí levačkou bodově bezprostředně prosadit nedokázal, ale bylo to i kvůli Bryantovu faulu. První osobní chyba pro tohohle Američana ve službách Pardubic, ale znamená, že Santos Silva se svými více než 2 metry v hodně svítivě křiklavě oranžových basketbalových botech neproměňuje první šestku, ale bude mít k dispozici ještě jednu, ale to až potom, co Lukeš přejde z levé strany na pravou. Šumejta nechá Švrdlíkovi a půjde pomoct Mofatovi se Svobodou a udělal dobře, protože právě tam se ten míč po neúspěšné šestce odrazil a byl to Mofet, kdo ten obraný doskok dokázal pohlídat. Po Bonhamovi už na útočné polovině hraje zase chvíli Mofat, přihrává do rohu na Lukeše, ten vyběhl na osu hřiště, přihrál Bryantovi, ten vyhazuje za trojku na schovaného Mofeta, ten se netrefil do obroučky a teď v podkošovém souboji. V tom duelu o doskok někdo poslal na palubovku Jaromíra Bohačíka a byl to podle mínění rozhodčích kapitán Pardubic Kamil Švrdlík. Jaromír Bohačík, tenhle 34-letý reprezentant, se hodně těžce zvedal z palubovky, chytal se za hlavu, ale už se vydal čáře trestného hodu, teď už si tam u ní v blízkosti plácá s kapitánem křížem. Čeká se, až vystřídá Mofet, který přepustil své místo na hrací ploše Luboši Kovářovi, zatímco Jaromír Bohačík teď už od Roberta Viklického dostává přihrávkou o zem balón. Svojí levačkou si tak už možná 8krát zadribloval o zem, teď už ho posílá směrem na koš, ale po přední části obroučky se míč vrací do hřiště, neúspěšná šestka v podání Jaromíra Bohačíka. No a když se podíváme na úspěšnost trestných hodů, tak ta je v podání nymburských basketbalistů horší než 25% v tuhle chvíli, protože to byl už to byla čtvrtá minela z pěti pokusů teď, ale na to zareagoval už Jaromír Bohačík tak, jak bylo třeba, a proměnil. 32-31, pardubičtí basketbalisté, konkrétně Bonem, přihrává na útočné polovině na Bryanta za trojkou a ten i hned nekompromisně posílá balon do obroučky. 34-32 vedou Pardubice a jde se do poslední tří minutovky druhé čtvrtiny. Matěj Svoboda teď u kulicí čáry se dostal do problému, protože Lukeš se mu snažil vypíchnout při driblinku ten balon, musel tedy přerušit tu svou snahu dostat se směrem ku předu. Svoboda musel zastavit a pak obrátkovou nohu horko těžko, že při těch otočkách udržel a neporušil pravidlo o krocích. Nakonec ale zřejmě podle rozhodčích tam ten tlak ze strany pardubických basketbalistů na Matěje Svobodu byl příliš velký a tak nedovolený. Tím pádem, protože už mají oba týmy po pěti faulech, tak by se měly házet trestné hody, ale teď je ještě rozhodčí míří opět k stolku časoměřičů, protože zatím připsali chybu jen Matěji Svobodovi, od kterého ale teď tedy rychle zmizela a začíná svítit u Evance. No tak si budeme muset ještě malou chvíli počkat, co vy hlásí hlavní rozhodčí se svými kolegy v tomhle pátém finále, které se dlouho, nebo ne dlouho, ale které se na přelomu první a druhé čtvrtiny vyvíjelo celkem jasně pro nymburské basketbalisty, kteří ale promrhali až 14-bodový náskok, no a 2 minuty a 55 sekund před koncem druhého dějství prohrávají o 2 body 32-34 a připomínám, že stav finálové série Národní basketbalové ligy je 2-2 na utkání, protože zatím oba týmy si drží 100% bilanci v této sérii na domácí palubovce, zatímco Nymburk vyhrál první 2 zápasy, ale o něco víc poklidu než pardubičtí ty následující 2, tedy 3. a 4. před svými fanoušky. A tak teď na dokonce tady v hale vypadla i na chvíli ta tabule se skóre a s časem a s drobnými statistikami, ale už se organizátorům dokonce podařila nahodit zpět a Matěj Svoboda je tím, kdo tedy nakonec byl podle rozhodčích faulovaný a právě proto si tenhle 29-letý člen širšího kádru národního týmu zapisuje další bod do statistik poté, co proměnil úvodní nařízenou šestku. Bude mít k dispozici ještě jednu Matěj Svoboda, který v dosavadním průběhu zapsal 6 bodů. Bude tak moc vyrovnat nejlepší nymburské střelce a to se mu děje. Dostává se na 7 bodů, stejně jako má Perkins a Bohačík, ale hlavně vyrovnává na 34-34. Evans teď si to dost neohroženě namířil od pravé postraní čáry směrem ke koši a to tou nejkratší přímou cestou. Srazil se s Jaromírem Bohačíkem, trochu se od něj odrazil, no a i proto si teď půjde stoupnout na čáru a trestného hodu Jaromír Bohačík se po druhé provinil proti pravidlům. Zapisuje tedy druhou osobní chybu a Evans bude mít k dispozici dvě šestky pravidlům. Zapisuje tedy druhou osobní chybu a Evans bude mít k dispozici dvě šestky. Tři sedmi bodoví střelci na

Území, ale to zakončení levou rukou o desku nebylo přesné, odrazilo se zpátky do hřiště a nakonec od jednoho z pardubických basketbalistů za koncovou čáru, proto teď nymburský křídelník Perkins vyhazuje na svobodu, ten rychle střílí dlouhou dvojku z pravého křídla, nepřesnou od zadní části obroučky, se míč odrazil do držení Jamondi Bryanta, ten už je za trojkou na útočné polovině, ale nezastavil svůj pohyb, zbavil se dvou bránících hráčů kříže s Bohačíkem, tleskají mu tady fanoušci ve slušně zaplněném sportovním centru, protože Pardubice vedou 37-34. Bohačík, lobovaná přihrávka na kříže od půlky do vymezeného území přes bránícího Jamondu Bryanta. Kříž dostal balon do obroučky, ale rozhodčí Jan Baloun předtím viděl právě od kříže nějaký nedovolený zákrok, takže pro něj je to druhá osobní chyba a body Nymburka z toho v tuhle chvíli prostě být nemůžou, protože bylo porušeno některé z pravidel. Řekl bych, že se tam příliš vehementně tlačilo do toho souboje, ale teď pozor na druhou stranu, kde se právě křížovi vyhl najíždějící Bryant a ten teď hodně hlasitě hecuje nejen své spoluhráče, ale i své fanoušky, protože Pardubice, které v úvodu utkání vedly krátce o 4 body, necelé 2 minuty před koncem druhé čtvrtiny odskakují na rozdíl 5 bodů, vedou 39-34 v nymburském sportovním centru a nutí trenéra Orena Amiela, izraelského stratéga, který už má své druhé funkční období tady v klubu u břehu Labe, prohrává o 5 bodů. No tak, pane jo, nymburští basketbalisté se dostávají zatím v 5. finále, teď v posledních minutách do problémů, a to proto, že si neví rady s nadšeně hrajícími pardubickými basketbalisty, kteří mají ve svém středu zatím 2 výrazné individuality, a to 11-bodové střelce Bryanta s Moffatem. Když k ním přidáme ještě 6-bodového Jakuba Tůmu, tak je to prakticky víc než 2/3 bodů celého pardubického klubu, zatímco na té straně Středočechu je to rozložené o něco rovnoměrněji. 3 7-bodový Svoboda, Perkins, Bohačík, 5 bodů na kontě má Sehnal, no ale pak už jen 2 4-bodový Šumejt a Santos Silva a hned 7 hráčů Pardubic, kteří už dnes nastoupili do toho 5. finále, tak se také zapsali alespoň 1 bodem, no minimálně 2 vlastně už do statistik. Oddechový čas skončil, ještě 1:03 se bude hrát 2. čtvrtina. Sehnal si, prohodil míč za zády, přihrává doleva na Šumejta, ten ještě vylepšil pozici úplně do rohu na o něco volnějšího Svobodu, ten ale přestřelil. A protože si Pardubice ten obraný doskok pohlídali, tak z toho může těžit Bonem, který najel do vymezeného území, vyhodil za trojku na Bryanta. Tenhle pokus body košem nekončí po Bohačíkovi. Teď už hraje Svoboda, najíždí směrem do vymezeného území na levou ruku, takže od pravé postraní čáry, ale bezprostředně skorovat nedokázal. Takže ještě 77 minut se bude hrát 2. desetiminutovka a Pardubice stále vedou o 5 bodů, 39-34, ale to i proto, že Bryant zastavil najíždějícího Svobodu nedovoleně, připsal si 2. faul k 11 bodům, no a Matěj Svoboda z čáry trestného hodu zahazuje další nymburskou 6 od zadní části obroučky, ještě řekl bych trochu víc doprava letěl ten balón a odrazil se prakticky až skoro k němu. Svoboda teď má ale ještě 2. 6 a úplně totožný prakticky pokus, možná jenom trochu míně síly, protože ta obroučka nebyla trefená tolik ze zhora, ale víc zevnitř, ale i tak se balón odrazil ven, takže když se podíváme na úspěšnost trestných hodů v podání nymburských basketbalistů, tak proměnili 4 z 9, což není tedy bůh ví jaké číslo teď, ale to zkouší své štěstí za 3 body Šumejt a udělal dobře. Snižuje na 37-39. A budeme o tom...

0: Informaty posluchače Radio Žurnálu. 37-39 prohrává Nymburk v poslední minutě druhé čtvrtiny a je na tom ještě mnohem hůř, protože teď dává další trojku hostující Bryant. 42-37 vedou Pardubice v pátém finále v Nymburce. Jakub Kanta, Radio Žurnál. Ještě 40 sekund se bude hrát tahle druhá desetiminutovka, která teď nabídla další dva body Matěje Svobody, nejlepšího střelce Nymburka. V dosavadním průběhu už se dostal na 9 bodů, snížil na 39-42. 25 sekund zbývá odehrát ze druhé čtvrtiny, ještě 12 sekund mají pardubičtí hráči na zakončení. Bonhem stále dribluje za trojkou na levé straně, teď už najíždí do vymezeného území, bráněný dvěma hráči. Ten míč dává právě do rukou jednoho z nich, Santose Silvy, ten přidává dopředu Sehnalovi a ten svůj nájezd nebráněný zakončuje naprosto snadnými dvěma body. 41-42, 3 sekundy do konce, Bonhem zkouší za 3 body. Trochu moc síly, nevadí, Pardubice uhájili nejtěsnější možný náskok po 20 minutách, vedou v pátém finále nad Nymburkem na jeho palubovce 42-41.
1: A je tedy zaděláno na pořádné drama, u kterého můžete být. Teď ale si od basketbalu zhruba na čtvrt hodinku odpočineme.
2: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.

0: Plzni na Petříně se uskutečnil charitativní fotbalový zápas mezi týmem Bez frází a hokejisty plzeňské Škody na podporu dvou nemocných dětí Michalky a Danečka. Akci zorganizoval s podporou nadačního fondu Zdeňky Hein-Edlové bývalý házenkář Karel Nocar. V deštivém počasí své umění s míčem předváděli třeba gólman fotbalový Tomáš Vaclík nebo hokejový Nik Malík. A poprvé si fotbal vyzkoušela tenistka a teď i vášnivá maratonkyně Barbora Strýcová. Naopak házenkářskou reprezentantku Markétu Jeřábkovou do hry nepustili zdravotní problémy. S mikrofonem u toho všeho byl také náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: V deštivé počasí tým Bez frází proti plzeňským hokejistům. Zatím vyrovnané skóre 2-2. Házenkářka Markéta Jeřábková sice v dresu, ale na hřiště se nechystá. Proč?
2: Přepadly mě nějaký zdravotní potíže, tak nechci asi nic momentálně pokoušet tím, že jsem v přípravě a s malinkým mojím, tak jsem se do tohle toho nějak nehrnula ze zdravotních důvodů.
1: Mrzí to vás víc nebo vašeho bratra Jakuba Jeřábka, který na hřišti běhá v dešti v dresu plzeňské Škodovky, že si proti sobě nezahrajete?
2: Já bych si asi na tohle to vůbec netroufala. My jsme rádi, že se vidíme jeden druhýho, ať už je to v dresu tady tom, nebo spolu, nebo proti. Takže v tomhle případě asi, já bych se určitě netroufala porovnávat s ním.
1: Tak má rád tyhle charitativní zápasy bývalý fotbalista, dá se říct, Patrik Ježek?
3: Přesně tak, už je to hodně dlouho, ale musím říct, já jsem skončil 2013 a de facto dalo by se říct, že od té doby hraju tyhle ty zápasy a těch týmů je tam hrozně moc, ať už je to třeba Real to Praha, nebo teďka právě podporujeme tým Bez frází, takže baví mě to, protože zahrajeme si u toho fotbal, potkáme se s lidma, který jsme dlouho neviděli a navíc si tím pomáháme, že vybíráme peníze pro ty potřebné.
1: Oblékáte dres plzeňských hokejistů, je to proto, že vás vídáme dost často na zápasech Škody Plzeň extraligových?
3: Ne, tak hokej mě baví a jak si to zmínil sám, jsem tam docela často, ale mezi hokejistama mám hodně kamarádů a takže jako když mě třeba Šlajzík oslovil, tak jsem říkal jasně, jako když mám čas, tak přijdu a mě rád pomůžu.
1: Máte jako zkušenost třeba s podobnými charitativními zápasy v Rakousku, kde jste toho působil?
3: Taky jsem hrál a víceméně tam to bylo podobný, ale co bych řekl, tak na to přišlo víc lidí. Nevím, jestli třeba dneska je to způsobený tím počasím, ale v Rakousku to taky hraju.
1: Tak jak se hrál Barboře Strýcové na plzeňském Petříně v dešti za tým Bez frází proti plzeňským hokejistům, posíleným o některé fotbalisty bývalé?
4: Přesně, no hrálo se úplně bombasticky, protože jsem to hrála poprvé fotbal na velkém hřišti v Kopačkách, takže to bylo všechno pro mě poprvé, ale je to pro skvělou věc a já jsem strašně ráda, že se sešlo tolik skvělých sportovců a lidí najednou, že pomáháme.
1: Byla to větší výzva než triatlon nebo maraton?
4: To zas úplně ne, je to takový prostě na pohodu, ale je pravda, že já jak jsem úplný zmatenec na tom hřišti, tak mě museli ty spoluhráči říkat běž tam, ale bylo to moc prýma.
1: Ale byla tam jedna dobrá pozice, tam jste centrovala nebo střílela?
4: Tak oni si ke mně úplně moc nedovolí, protože že jo, ženská na hřišti, takže tam jsem měla celkem dost šancí, ale ani jednu jsem nedala.
1: Jaké máte vlastně zkušenosti s těmihle charitativními akcemi? Teď tady podepisujete svoje kartičky.
4: Mám s nimi zkušenosti často a já jsem strašně ráda, že to tak je, protože si myslím, že každý člověk, který může pomoct, tak by měl pomáhat pro ty, kteří prostě prožívají hrozný věci v životě. A já jsem ráda, že Karel a Zdenka tohle dali všechno dohromady, protože to je na dobrou věc a mělo by se to takhle dělat často.
1: Charitativní fotbalové utkání mezi týmy Bez frází a plzeňskými hokejisty skončilo remízou 9-9. Co je ale důležitější, pro Michalku a Danečka se povedlo vybrat 100 000 korun. Z plzeňského Petřína Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

První poločas pátého finále basketbalové národní ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi moc nenapověděl o tom, kdo by mohl získat to důležité třetí vítězství a ujmout se tedy 3-2 vedení ve finálové sérii, protože Nymburk ve druhé čtvrtině prohospodařil 14-bodové vedení a nakonec tedy do druhých dvou čtvrtin půjdou hostující pardubičtí s jednobodovým náskokem 42-41 vedou. Ale to až za pár minut, kdy začne druhý poločas také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Do té doby třeba ještě jedna lyžařská zpráva. Novým prezidentem Mezinárodní lyžařské federace se stal lichtenštejnský právník Alexander Ospelt. Ve volbách o jediný hlas porazil dosavadního šéfa FIS Johana Eliáše, který během svého působení získal řadu kritiků, zejména z alpských, severských a severoamerických zemí. A také od některých hvězdných závodníků nepanovaly zrovna ideální vztahy k tomu dosavadnímu šéfovi Mezinárodní lyžařské federace. Ospelt, který byl dosud členem rady FIS, vyhrál tedy o ten jeden jediný hlas poměrem 65-64. No a mandát na řízení světového lyžování a snowboardingu získal na následující 4 roky. Teď kapela Kiss.

0: písničku od kapely Kiss, Lick It Up, si doposlechneme kompletně zase třeba jindy, protože v Nymburce už začíná druhý poločas toho pátého finále basketbalové národní ligy. Domácí hrají s Pardubicemi a zápas komentuje Jakub Kanta.
1: Po 11 sekundách třetí čtvrtiny je vyrovnáno a Nymburk může jít do vedení a taky se tak děje, protože Ondřej Sehnal nařízené obě šestky proměnit dokázal a tak využil toho faulu Luboše Kováře na svou osobu beze zbytku. Nymburk vede 43-42 v 21. minutě, ale jsou to pardubičtí basketbalisté, kdo teď kombinují s míčem na útočné polovině, ale ne dlouho, protože Kovářova přihrávka do levého rohu byla vystižena Šumejtem. Sehnal, převezl balon na útočnou polovinu, předal ho Santosi Silvovi, ten zakombinoval v podkošovém prostoru s Perkincem, vyhození na Bohačíka, 3 body, 46-42, Jaromír Bohačík prvním dvouciferným střelcem na nymburské straně se dostává na 10 bodů, na 9 je Svoboda, který teď ale je pouze na lavičce náhradníků a sleduje, jak nájezd Luboše Kováře na levou ruku a zakončení vysoko o desku končí v obroučce 44-46. Snižují Pardubice ze svého pohledu, ale musí teď ubránit. Santos předává ve vymezeném území Sehnalovi, ten nahrával Perkincovi, který se snažil přihrávkou o zem vybídnout Sehnala. Ten se k míči sice nedostal, ale prsty ho zřejmě Tůma ještě tečoval a tak zamířil do zámezí a nymburští mohli rozehrávat spod koše na útočné polovině. Teď už zase Sehnal dribluje a pracuje na Tůmovi, aby se od něj odpoutal aspoň prostřelu. To se povedlo, ale na přesné zakončení to nestačilo. Po útočném doskoku to teď zkouší levou rukou v bezprostřední blízkosti koše Santos Silva. To se nepovedlo, ale stejně tak Kovářovi vyjet někam pryč z míčem. Přišel o něj, no a Santos Silva nakonec dává další 2 body a zvyšuje náskok Nymburka na 48-44 v končící druhé minutě třetího hracího období. Tak Luboš Kovář na levé straně hřiště předává balón Bryantovi, ten ho vrací Kovářovi a ten si všiml po pravé ruce nabíhajícího, zbíhajícího směrem ke koši Tůmu a ten dává 46-48. Navíc Evans teď získal balón v obraně na Bohačíkovi a právě on se snaží zakončit ten rychlý break po přihrávce Tůmy. Zakončoval a najížděl z pravé strany, ale ten balón z jeho ruky se zasekl mezi obroučku a desku. A tak budou nakonec právě pardubičtí basketbalisté ti, kteří budou mít další šanci v útoku. 14 sekund na zakončení, rychlé vyhození na Luboše Kováře za 3 body. Pokus nepřesný, nekončí v obroučce, útočný odskok, ale sbírá Bryant. Teď dribluje a málem přišel o míč proti Perkincovi, nakonec si ho nechal. A i přesto, že Perkins se vyměnil další obránce a to o něco vyšší Santos Silva, tak i přes něj si Bryant věřil na tu vysokou střelu, zvolil hodně vysoký oblouk, možná půl metru za trojkou stál. Každopádně tenhle balón do obroučky i do síťky dostal Santos Silva, ho navíc fauloval. Takže Pardubice vedou 7 minut a 30 sekund před koncem třetí čtvrtiny 49-48 a bude to Jamonda Bryant, kdo ještě bude moct to vedení hostů zvýraznit a to proto, že bude mít k dispozici ještě jeden trestný hod. Tenhle americký rodák, který nastupuje prvním rokem za východočeský klub, už je připravený na čáře trestného hodu trochu ještě navýšit to své 17-bodové střelecké. Ten svůj 17-bodový střelecký zápis teď o jeden bod ještě vylepšil, proměnil trestný hod, zvýšil na 50-48 v pátém finále mezi Pardubicemi a Nymburkem ve sportovním centru. Teď Matěj Svoboda hezky si prohodil balón mezi nohama, naznačil, že bude doprava, nakonec šel doleva a je z toho tedy dvoubodový koš a 11 bodů na kontě Svobody znamená, že je to 50-50 v začínající 24. minutě. Tůma dribluje ještě za trojkou z vrcholu tříbodového území, nejel trochu doprava, ale vrátil na osu hřiště na Evanse. Ten přenáší hru na levou stranu a Bryant najíždí a zakončuje přesně. 52-50 vedou pardubičtí basketbalisté v Nymburce a to platí v polovině 24. minuty, hlavně proto, že jim vyšla druhá čtvrtina, ve které Nymburk přestříleli o 9 bodů a dali mu jich celkem 30. Ze sportovního centra Kukanta Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Santos Silva byl adresátem přihrávky. Takřka od poloviny hřiště tu asistenci si připsal Jaromír Boháčík, protože Santos Silva srovnává na 52-52. Kamil Švrdlík, pro ně je to třetí osobní chyba, ještě se nezapsal žádným bodem v dosavadním průběhu tohohle finále, ale už třetím faulem a navíc tak posílá Marcose Santose Silvu na ještě jednu šestku, tu bude moct zahrávat už za malou chvíli, protože Jan Balón mu poslal o zem balón. Santos Silva jednoruč pravou rukou cílí tam, kam potřeboval. 53-52. Takové je skóre v utkání finálovém číslo 5 mezi Nymburkem a Pardubicemi. Bonem, pardubický rozehrávač, který rozjíždí další postupný útok hostů, nachází na útočné polovině na ose hřiště Svojanovského. Ten se snažil atakovat obroučku, teď lépe řečeno jako směrem tím pohybem šel k obroučce, ale nakonec byl vytlačený a přichází o balón. Break na druhou stranu, Šumejci právě Svojanovského tělem odstavil, otočil se, přihrává za trojku na svobodu. A ten se nemýlí. 56-52 vede Nymburk v začínající 25. minutě. Matěj Svoboda je na 14 bodech a nutí Jana Šotnera po změně stran prvnímu oddechovému času v tomto hracím období a po návratu z kabin, protože Východočeši prohrávají rozdílem 4 bodů 5 minut a 51 sekund před koncem třetí čtvrtiny. A to hlavně proto, že se jim úplně nepodařilo navázat na ten výkon ze druhé čtvrtiny, kdy Nymburk opravdu zatlačili, ale je potřeba dodat, že trenér Oren Amiel v poločasové přestávce určitě velmi důrazně promlouval ke svým svěřencům, kteří v tu chvíli prohrávali jednobodovým rozdílem a bylo to znát od první minuty třetí čtvrtiny. Nymburští ještě přidali na pohybu, snaží se rychleji si ještě přihrávat balon, vytvářet si volnější střelecké pozice. Nymburk tak dokázal celkem rychle otočit to manko, které měl a momentálně už si zase má na své straně čtyřbodové vedení 56-52, které bude bránit a chtít ho samozřejmě rozšířit ve zbývajících ani ne 6 minutách třetí čtvrtiny a pak ve zbývajících 10 minutách čtvrtiny závěrečné, tedy čtvrté. Hráči se vrací na palubovku v bílém, tedy nymburském dresu, je to Lorenz, Šumejk, Boháčík, Svoboda a Rilich, který teď bude znepříjemňovat přechod na útočnou polovinu Bonemovi. Ten se tam ale dostal, přihrává na vrchol tříbodového území na Fomofata, ten mu vrací na levou stranu. Bonem ale nadribloval do prostředka a svůj pohyb natáhl až do pravé strany, pak přihrál Lukešovi na osu hřiště. Ten teď najíždí z pravé strany směrem ke koši, ale protože chtěl zakončit levou, tak se tam musel hodně natahovat. Nakonec se mu to povedlo, snížení Pardubic na 54-56. Jaromír Boháčík na útočné polovině předává z levé strany na pravou na svobodu, ten čeká, až mu Lorenz přijde postavit slonu, obíhá jí z levé strany, ale teď málem přišel o balon, protože ho tam honil hodně pod nohama, ale nakonec ho stihnul poslat i na Lorence a Lorenz ho dokázal dostat do koše. 58-54, necelých 5 minut se ještě bude hrát třetí čtvrtina a Bonhem už to zase zkouší. A teď ale přihrávkou vybídl Svojanovského za trojkou, ten se k ní neodhodlal a přihrál Švrdlíkovi. Ten svůj pohyb směrem ke koši hodně na sílu tlačil přes Lorence a nakonec se nedostal k lehkým dvěma bodům, protože tam přišla výpomoc, ale bylo to s faulem na vůbec nejstaršího muže na palubovce, 39-letého Kamila Švrdlíka, kapitána Pardubic, který tak v 26. minutě na jejím začátku bude moct přidat vůbec své první body v tomhle utkání. Kamil Švrdlík předtím zkoušel jeden dvoubodový pokus, ten se mu ale proměnit nepovedlo. A tak až teď snižuje na 55 a teď už i 56. 58 z pardubického pohledu zapisuje tedy ke třem osobním chybám taky dva body. Kamil Švrdlík, který už strávil na palubovce skoro 13 minut a má také jeden doskok, ale teď se svými spoluhráči po té, co odstřílel ty dvě šestky, tak šel na střídačku, takže už jen sleduje své kolegy, kteří teď hodně pozdě dobíhají přihrávky nymburských hráčů, a tak se není co divit, že František Rilich měl úplně volnou trojku. Skoro na vrcholu tříbodového území, možná trochu metr víc vpravo stál, co je důležité, výsledek. A ten tak z jeho pohledu příznivý nebyl, protože dva nymburské body to nebyly. Cobonem teď a jeho nájezd na pravou ruku nakonec zastavil svůj pohyb a vyhodil za trojku na Kováře, ten namlsaný tím buzzerbeaterem, tedy vítěznou střelou s klaxonem z minulého utkání, ale se teď k dalším třem bodům nedostal a musí ho nemrychle zpátky. Teď je trojka z levého rohu, kterou má na svědomí Svoboda Nepřesná, a tak po útočném doskoku nymburští zůstávají a dostávají nový na šup sekund na svůj útok, a protože Bonem se provinil proti pravidlům, to je celkem překvapivé, že zatím zapsal v tomhle utkání jen dva body, no ale zase si to vystřídal s Bryantem, zatím jakoby nedokázali oba zahrát v jeden stejný zápas, tak uvidíme, jestli to Pardubice nebude muset mrzet. Teď nemusí, teď velmi dobře brání. Co trojka Šumejta z vrcholu tříbodového území po asistenci Svobody je přesná. 61-50 3,5 minuty před koncem třetí čtvrtiny. Svojanovský dribluje na pravém křídle na útočné polovině. Přebírá ho z Lorenz po Svobodovi. Teď už si to zase tihle dva vyměnili, ale ani tahle výměna Svojanovského nezastavila, protože Svojanovský udělal rychlou pivotmanskou otočku za levým ramenem a pravou rukou se dokázal bodově prosadit, využil toho půl metru volného prostoru a dostal balon do koše. 58-61, ale Nymburk zkouší další rychlou střelu za tři body, zase z vrcholu tříbodového území a zase úspěšnou. Jaromír Boháčík ale se štěstím, protože tohle bylo o desku. Začíná 28. minuta, Bonem kouzlí a střílí za tři body, ale jen přední část obroučky trefená v podání tohle Američana znamená, že Matěj Svoboda už zase na útočné polovině si mění balon s Františkem Rilichem, který mu ho z levého rohu zase blíž do středu kosek hřiště vrací směrem k bedně, k vymezenému území, a tam přišel faul první v utkání Svojanovského. A tak se bude vyhazovat spoza levé postraní čáry. Byl to čtvrtý týmový faul. A to znamená, že každý další pardubický už bude oceněn dvěma trestnými hody pro Nymburk. Teď ale vyhazuje zleva Boháčík, vybírá si v rohu Svobodu, ten zády ještě směrem ke koši nezačal driblovat až teď a uvolnil se pro střelu. A to z bezprostřední blízkosti obroučky svojí pravačkou jednoruč. Ten balón dostal do koše a zvýšil na 66-58. Teď Tůmův nájezd, trochu divoký, ale chápu, proč to zkoušel, protože cítil, že byl pod tlakem, cítil na sobě ruku i některého ze svých protihráčů, a to se ukazuje v tuhle chvíli, že byl Santos Silva, nymburský pivot, který ho fauloval a zastavil nedovoleně. Tůma prostě zkusil, jestli náhodou to na ten koš s faulem nevyjde, rozhodčí ale nakonec odpískali ten faul ještě před zakončením, a tak teď Tůma se uvolňuje za clonou pro ten vyhozený balon od Bryanta, to se povedlo, dostal ho do své moci, ale tahle přihrávka na Kováře neprošla za bránícího Boháčíka a pardubičtí se jen se štěstím dostali k tomu odraženému míči zpátky, uvádí ho do hry zleva Bonham ze zázemí, vybral si Tumu, ten Evans se navrchl příborového území, ten předal Bryantovi a ten pálí za tři naprosto přesně. Ten je hodně v laufu, ten má totiž už na svém kontě 23 bodů. Jamonda Bryant ukazuje, proč byl MVP základní části Národní basketbalové ligy. Teď Kovář ubránil nájezd Bohačíka z pravé strany a i ten odražený míč se hostům podařilo ubránit předtím, než ho nymburští z palubovky zvedli, takže Nymburk vede 66-61 nad Pardubicemi v 29. minutě, ale budou to hosté, kteří budou mít k dispozici balón a další útok. Tuma už přešel půlící čáru, tam trochu zrychlil, viděl Evance Volného, kterého ale na desce zablokoval Jaromír Bohačík. 61-66 prohrávají Pardubice stále a musí ho nemrychle zpátky, protože Perkins už je na pravém křídle, po přihrávce Svobody najel, ale vyhazuje na vrchol tříbodového území na Bohačíka, ten přihrává doprava Svobodovi, jeho nepřesná střela za tři body, doskok Perkince, ale i jeho dvoubodový pokus v koši nekončí, další útočný doskok Marcose Santose Silvy, tedy nymburského pivota, a tenhle urostlý chasník už si věděl rady. Dal další dva body, 68-61, jestli jsem dobře viděl gestikulaci rozhodčích. Tak to sedmibodové vedení Nymburka, 1 minutu a 17 sekund před třetí sirénou, ještě bude moct navýšit, protože si vykoledoval nedovolený zákrok na svou osobu od Jakuba Tumy, a tak Marcos Santos Silva bude tedy mít k dispozici ještě jednu šestku a bude moct zvýraznit těsně před koncem třetí čtvrtiny ten sedmibodový nymburský náskok. A to se mu také povedlo, i když tenhle Američan ty trestné hody hází, řekl bych, ne úplně ladně, tak své to tentokrát ovoce přineslo. 69-61, 69 sekund. Ještě se bude hrát v tomto třetím hracím období, ale po ztrátě Tumy, který od koncové čáry se snažil vyhodit někam za trojku, tak nymburští vzali ten balón, rychle přešli do útoku a z pravého křídla po rychlém breaku za tři body proměňuje kapitán Martin Kříž, který teď se tam snažil hodně i rukama domluvit se svým spoluhráčem Perkincem, kdo bude koho bránit. Takovým zatáháním ho poslal do rohu a udělal dobře, protože teď Lukešovi zamezil snadné střelbě za tři body, ten musel přihrát Bryantovi, ten se topí v driplinku a přichází o balón. 32 sekund před třetí sirénou. Pardubičtí basketbalisté ztrácí půdu pod nohama, nejenže ztratili balón, ale také faulovali. To byl jednoznačně nedovolený zákrok nejlepšího střelce dosavadního průběhu z frustrace. 23-bodový Jamonda Bryant si zapisuje třetí osobní chybu a nechává nymburským basketbalistům necelých 33 sekund před koncem třetí čtvrtiny ještě možnost dalšího postupného útoku. Lukeš je tím, kdo brání rozehrávajícímu Sehnalovi, ten si rychle vyměnil balón za trojkou s Křížem a tak si ho přebírá zpátky do driblinku na levé straně, předribloval víc na pravou a přihrává do levého rohu, do levého křídla na Svobodu, ten pálí nepřesně, Santos Silva sbírá útočný doskok a o nohy asi pardubického Kováře ten míč odbil do zámezí a to znamená, že spod koše na útočné polovině budou uvádět míč do hry domácí basketbalisté, ale to až potom, co se 9 sekund před koncem třetí čtvrtiny vrátí na palubovku místo Marcose Santose Silvy Jaromír Bohačík, takže teď jednoznačně to bude sázka na trojku v podání nymburských. Jsou tam v podstatě čtyři křídelníci nebo rozehrávači, jeden klasický pivot a to ještě ten, který umí střílet za tři body, Martin Kříž. Ale tohle svěřencům Orena a Mila vůbec nevyšlo, protože ta přihrávka skončila za pravou postraní čáru a tak jsou to zase pardubičtí, kdo míří rychle směrem do útoku. Vypracovali si ještě poslední střelu, než zazněl klaxon, Lukeši ale poslal jen do hrany desky, takže body skončit pardubickými nemohla, i proto hosté po 30 minutách prohrávají v pátém finále na nymburské palubovce za vyrovnaného stavu 2-2 na zápasy 61-72.
2: Ahoj! Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
3: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro.
0: Dnes na Radiožurnálu Sport odstartujeme fotbalové mistrovství světa po 20. hodině speciál k úvodu šampionátu. První zápas začne v 21 hodin našeho času a uslyšíte ho v přímém přenosu. Domácí Mexiko bude hrát proti Jihoafrické republice, tedy zápas české skupiny, na který potom v noci naváží také čeští fotbalisté. V Guadalajáře nastoupí proti korejskému týmu. Od 4 hodin ráno našeho času také samozřejmě uslyšíte v našem vysílání přímý přenos. Teď ale se můžeme pomalu zase vrátit do Nymburka, kde co nevidět začne poslední čtvrtá čtvrtina 5. finále Národní basketbalové ligy mezi domácím Nymburkem a Pardubicemi. Zápas komentuje Jakub Kanta.
1: Palubovku sportovního centra teď opustil lev, tedy maskot Nymburka, bude se pokračovat a budeme o tom informovat taky posluchače Radiožurnálu, jak se tohle páté finále vyvíjí. Za malou chvíli začne čtvrtá čtvrtina, možná poslední, možná ne. Každopádně Nymburk vede nad Pardubicemi 72-61. A to poté, co po změně stran zase výrazně zlepšil svůj výkon a teď to korunuje právě dalšími dvěma body. Matěj Svoboda, nejlepší nymburský střelec, už se dostává na 18 bodů a zvyšuje na 74-61. Přitom v poločase vedli hosté o jeden bod poté, co v první půli smazali až 14-bodové manko, no ale po změně stran. Nymburk ukazuje, proč hrál osmifinále a pak i čtvrtfinále Ligy mistrů. Na Final Four to sice ani letos nestačilo, ale je to velký favorit na zisk 21. titulu v klubové historii právě v letošním roce. Středočeský klub, který teď tu svou dominanci předkvá i na palubovce, protože znovu se dostává na útočnou polovinu, střílí Ondřej Sehnal za 3 body nepřesně. Tenhle nymburský ústřední rozehrávač zůstává na 9 bodech, ale má další 4 dvouciferné spoluhráče. O tom, který z nich toho dal nejvíc, už jsem mluvil, Matěj Svoboda, tak se ještě sluší dodat, že Pardubice dnes jednoznačně bodově spoléhají na nejužitečnějšího hráče základní části Jamondu Bryanta, autora 23 bodů, to Bonem, který v téhle sérii zatím patřil mezi nejlepší hráče, zatím zůstává jen na 2. Teď ale pěknou asistencí vybídl v rohu Evanse, ten ale pálí nepřesně a tak Pardubice stále prohrávají na nymburské palubovce 8,5 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny o 13 bodů. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál. A už je to zase pardubický Mofat, kdo přechází na útočnou polovinu a hned si vybírá po levé ruce nabíhajícího Bonema, který, jak už jsem o tom před malou chvíli pro Radiožurnál, pro ten společný vstup mluvil, zatím tolik nezáří. Teď si ale vykoledoval faul domácího kapitána Martina Kříže, který si zapisuje 3. osobní chybu k těm 3 bodům, které má na kontě tu 3. Před malou chvílí jste také mohli slyšet v přímém přenosu Radiožurnálu Sport z pravého rohu, velmi důležitá, díky které Nymburk zase odskočil na 2-ciferný rozdíl Bonem z čáry trestného hodu. 8 minuta 24 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny úspěšný, snižuje na 62-74 a ještě má jeden pokus z čáry trestného hodu. Tenhle pardubický rozehrávač se ani tentokrát nemýlí, 63-74 prohrávají pardubičtí ale už zase jsou zatlačeni na vlastní obranou polovinu driblujícím Sehnalem, který přihrál Santosi Silvovi a ten si šel pro hodně tvrdou smeč, kterou ale nakonec zatloukl do obroučky, od ní se míč odrazil ven a tak Nymburk nerozšířil ten počet 74 bodů, které má na své straně. Teď ale se proti pravidlům provinil také hostující Moffett a tak od levé čáry vyhazuje Sehnal. Míč se k němu vrací, posílá ho dolů do podkošového území na Santose Silvu. Ten se obtočil kolem švrdlíka směrem k koncové čáře, natáhl se a zvýšil na 76-63, ale ani Pardubice nestrácí čas. Je to hodně nahoru a dolů. Je to vyrovnané na body po rychlých protiútocích, když jsem na to koukal před malou chvílí, tak teď Moffett, rozhodně jeho trojku nemůžeme počítat už z rychlého breaku, protože se z něj stal postupný útok. Teď je to souboj na útočné polovině z pohledu Pardubic o útočný doskok z pohledu hostů, ale z domácího pohledu tam bojoval Santos Silva, který ale se k tomu míči nejenže nedostal, tenhle basketbalista, který zapsal už 14 bodů, ale teď zapsal také čtvrtou osobní chybu a těžit z toho tak budou moct, sice s 13-bodovým mankem před sebou Pardubice, ale budou tak moct ukrojit minimálně 2 body, protože Jamonda Bryant poté, až se vysuší palubovka tam, kde právě střídající Santos Silva spadl, tak bude moct házet 2 šestky. Tenhle americký rodák se svojí pravačkou napoprvé zaúřadoval a poslal míč do obroučky. Jan Baloun mu ukazuje svůj ukazováček pravé ruky a to znamená, že Bryant dostává balon a háže ještě druhou šestku. Tady si s ním trochu obroučka pohrála, měl štěstí, jak se říká, kamarádský odraz, zapříčinil to, že balon nakonec po několikáté propadl, na několikátý pokus propadl obroučkou a je to snížení 65-76, 7 minut a 18 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny, ale pálí za 3 body Ondřej Sehnal naprosto přesně z pravého křídla a zvyšuje zase na 14-bodový náskok pro Nymburk 79-65. Bonhem se snažil rychle zareagovat, jel od koše ke koši, nikomu nepůjčil balon, zakončil je nepřesně a musí ho nem rychle zpátky. Rilich přihrává doleva na Boháčíka do rohu, ten nadribloval rovnoměrně s koncovou čáru, ale o míč přichází a tak jsou tu zase Pardubice, které s míčem rychle míří na útočnou polovinu, ale také pardubičtí basketbalisté si toho balónu nevážili a zřejmě o něj přijdou, i když teď není tedy vůbec jasné, jak to bude. Rozhodčí se jdou ještě asi minimálně spolu poradit, no tak nakonec to vypadá, že ne, že mají už tedy jasno. A bude...
0: Do koncovky pátého finále basketbalové národní ligy ještě zbývá dost času a tak ho můžeme využít a vyrazit zase do Portugalska, kde pokračuje program rozjížděk na mistrovství Evropy rychlostních kánoistů. Teď pojedou bratři Fuxové v rozjížce na 500 metrů na double kánoji a jak jim to půjde, to se dozvíte od Adama Kodeta.
4: Závod za malou chvíli startuje, je to závod číslo 47 dnešního dne plného rozjížděk a je to tedy závod double kánojí na 500 metrů. Rozjížďka číslo 2, která právě odstartovala a do které vyjel i Martin Fuxa, pro kterého to je už třetí dnešní závod. Připomenu, že jak na své single kánoji na 1000 metrů i na 500 metrů postoupil z prvního místa přímo do finále a teď k něčemu podobnému bude chtít dotáhnout i svého mladšího bratra Petra, se kterým už vystartoval do závodu a tak, jak je jeho zvykem a takovým pravidlem i z letošní sezóny, drží se stále v popředí. Připomenu, že z téhle rozjížďky, protože na trati 500 metrů v kategorii C2 jsou jenom 2 rozjížďky, tak postupují hned první 3 závodníci přímo do finále A, což by znamenalo, kdyby se to bratrům Fuxovým podařilo, že Martin Fuxa nepojede ani jedno semifinále ve svých tratích, zítra bude mít volný den. Po polovině trati jsou Češi ale čtvrtí s minimální ztrátou na španělskou dvojposádku. Je tam pouze desetina ztráty. Vedou zatím Maďaři, Fejes a Hajdu, kteří si vypadá to pojedou spolu s Paleškem a Veršačkou pro přímý postup a zřejmě Španělé, Češi a také Poláci budou bojovat o to poslední třetí postupové místo. Martin Fuchs a s Petrem Fuchsou letos byli jednou šestý a jednou sedmý v závodech světového poháru a teď už se deblkánuje dostávají téměř do cílového prostoru a v dráze číslo 6 bratři Fuchsové mocně dotahují, stahují Španělé, kteří jsou před nimi a stahují také další dvě lodě. Bude to velmi těsné, ale vypadá to, že by měli Fuchsové skončit čtvrtí. Uvidíme, jak to bude přímo v cíli. Nakonec páté místo pro Martina a Petra Fuchsovi. To znamená, že zítra přece jenom si i Martin Fuchsa zazávodí, i když postoupil na single canoe na obou tratích přímo do finále. Teď páté místo nestačí, takže si budou muset střihnout oba dva bratři i zítřejší semifinále a zabojovat ještě o poslední dvě místenky do finále. Ale a věřme, že se to povede a samozřejmě na Radiožurnálu Sport budeme u toho.
0: Říká Adam Kodet z portugalského Montemoru Oveiro, kde probíhá mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. A my se vracíme na basketbalové finále číslo 5 mezi Nymburkem a Pardubicemi, které pro vás komentuje Jakub Kanta.
1: A ještě minimálně 5 minut a 54 sekund budu, ale zřejmě nakonec nad rámec hrací doby přídavek nebude, protože Pardubice už mají 17-bodové manko. Dosud nejvyšší vedení, tedy pro nymburské basketbalisty, kteří ve druhé půli otočili ten nepříznivý vývoj, protože po prvním poločase obot prohrávali, tak v tom druhém už zase zapli. Ono je potřeba dodat, že vlastně už na přelomu první a druhé čtvrtiny měli k dispozici 14-bodový náskok o ten, ale honem rychle přišli a tak si ho museli vzít až po změně stran zpět. Pardubičtí basketbalisté na útočné polovině, ale další ztráta a to jí má na svědomí Bryant, který hodil míč do ruky Sehnala, ten předribloval a protože měl kolem sebe, kolem šestky, kolem čáry trestného hodu celkem dost prostoru, vyskočil, zacílil, trefil přesně. 84-65 vede Nymburk nad Pardubicemi, 5 minut a 15 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny. Je to Evans, kdo přenáší hru z pohledu Pardubic z pravé strany na levou. Přichází, ale zase balon zpátky na pravé křídlo a Moffett pálí za tři body. A přesně 68-84, takový je stav ve finále mezi Pardubicemi a Nymburkem. Takový je tedy stav z pohledu Pardubic, i když se hraje v Nymburce. A tak po teď úspěšném zakončení si bere svůj oddechový čas první po změně strana také nymburský trenér Izraelec Oren Amiel 5 minut a 6 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny.
0: A zároveň v 18 hodin 59 minut. Na chvilku zase tedy můžeme z pražského studia si něco říct. Český kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí určitě teď má jiné starosti, než řešit, co se děje v jeho klubu ve Wolverhamptonu, protože čeští fotbalisté dnes v noci na zítřek budou hrát první zápas na mistrovství světa proti Jižní Koreji v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, ale tedy ve Wolverhamptonu se mění trenér. Po sestupu z Premier League skončil u týmu Rob Edwards, klub o tom informoval na svém webu, no a o nástupci 43-letého Welshana bude jasno v nejbližších dnech. Edwards převzal Wolverhampton v listopadu, ale nakonec ani on nedokázal po tom mizerném začátku sezóny o tolik zlepšit výsledky, aby to stačilo na posun k záchraně v Premier League a vůbec i na posun z posledního místa tabulky. Teď pojďme tedy zase zpátky do Nymburku na koncovku pátého finále basketbalové ligy mezi domácím týmem a Pardubicemi za Jakubem Kantou.
1: První čtvrtinu Nymburk ovládl 20-12, tu druhou prohrál 21-30, třetí už zase vyhrál 31-19, a protože v té čtvrté zatím má k dispozici stav 14-7, tak v globálu je to 84-68 a po dlouhé dvojce to mohlo být ještě úplně jinak, jenomže František Rilich se prosadit nedokázal, teď myslím bodově, a tak na nymburském kontě zůstává stále 84 a u Rilichova jména 0. Právě tolik bodů tenhle obranný specialista v dnešním utkání zaznamenal. Nicméně dnes už hraje opět bez toho celoobličejového krytu poté, co měl zlomený nos. Teď ale další ztráta Laciná Pardubic rezultuje v rychlý break na druhou stranu a snadné dva body Perkince. Ten tak zvyšuje na 86-68. Nejvyšší nymburské vedení v dosavadním průběhu v začínající 37. minutě. Je to o 18 nejlepším střelcem dosavadního průběhu hostující Bryant s 25 body, 18 má na kontě Svoboda, 17 Sehnal, to je také nymburský basketbalista. Když budeme pokračovat právě ve výběru trenéra Orena Amiela, tak 14 jich má na kontě Marco Santos Silva, který ale dohrál, protože ke svým 14 bodům teď zapsal pátou osobní chybu a musí tak povinně střídat, i když se k ní hlásí Perkins, tak rozhodčí jsou neoblomní a i Orenu Amielovi trpělivě teď Robert Viklický vysvětluje, že viděli faul právě pivota a ne křídelního hráče. Samozřejmě Perkins, ten se k ní hlásí celkem s klidem, protože má na svém kontě jen dva fauly, zatímco Santos Silva, jeden ze dvou klasických a urostlých pivotů na nymburské straně, už by, pokud rozhodčí zůstanou u toho svého původního verdiktu, tak pokračovat nebude moc. Každopádně Robert Viklický a spolu s ním Jan Balón, zatímco Rudolf Salvetr drží balón, míří k šestolku časoměřičům 3 minuty a 55 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny. Nymburk sice vede 86-68 v pátém finále nad Pardubicemi, ale rozhodčí ještě kontrolují, který tedy z hráčů Nymburka před malou chvílí fauloval, a vypadá to, že už arbitři o tom mají jasno, potvrdili faul hráče s číslem 7 v bílém nymburském dresu, tedy Santosi Silvovi. Ten tak dohrál a bude moct se svými spoluhráči už jen z lavičky sledovat, jak tohle utkání dopadne. Vy o tom budete moct dál poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a uslyšíte třeba o tom, jak se bude dařit z čáry trestného hodu kapitánovi Pardubic Kamilu Švrdlíkovi. A budeme o tom informovat také na Radiožurnálu. Ale až za malou chvíli. 86-69, takový je stav ve prospěch Nymburka a to zbývá odehrát 3 minuty a 55 sekund ze čtvrté čtvrtiny. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál. 69, takový je číselný údaj svítící u pardubického týmu, takže Kamil Švrdlík proměnil jeden trestný hod, ale Pardubice mají o dost bodů míň než Nymburk. Ten má na svém kontě 86 a mohlo to být 89, kdyby se Bohačíkova střela za 3 body dostala do broučky, ale útočný doskok uzmul Lorenz a prosadil se, takže 88-69. 3 a čtvrt minuty, takže 88-69. 3 a čtvrt minuty, přichází další snížení Pardubic před koncem

88-71, stav z pohledu Nymburka zůstává v tomhle pátém finále, a to něco lehce přes 2 minuty před jeho koncem, přesně 2 minuty a 41, takový časový údaj teď naskočil na té tabuli ukazující nejen skóre, ale i čas zbývající odehrát do konce pátého finále, a ukazuje také osobní chyby všech basketbalistů. No a jedna teď přibývá na konto Jacquana Lawrence, pivota Nymburka. Rodák ze Spojených států fauloval po čtvrté a v krátkém sledu časovém si znovu na čáru trestného hodu stoupá Kamil Švrdlík. 2 šestky čekají tohle dvoumetrového pivota, který kdysi hrával také za českou basketbalovou reprezentaci, ale už je to hodně let zpátky. Vzpomínám si, v roce 2017 byl součástí týmu na mistrovství Evropy v Rumunsku, teď ale neproměnil nařízený trestný hod ani jeden, a tak Pardubice stále ztrácí 19 bodů, 2,5 minuty. Před koncem pátého finále prohrávají 71-88 a Vondra se snažil zastavit rychlý přechod nymburských basketbalistů na útočnou polovinu. Tak pardon, byl to Nábělek, kdo si připsal tu osobní chybu. Nymburští vhazují z pravé strany, sehnal, si tam teď organizuje své spoluhráče, jedním z nich je Lorenz, kterému i přihrál. Ten si ale balon dlouho nenechal a přihrál ho do rohu, do pravé strany na svobodu. Ten nestrácel čas a střelu za 3 body si rozmyslel ve prospěch přímého postupu směrem ke koši, nechal se sfaulovat, a to Michalem Svojanovským. Pro něj je to 2. osobní chyba, a tak 2 minuty a 19 sekund před 4. klaxonem oznamující konec 4. 10minutovky háže Matěj Svoboda trestné hody a rozšiřuje tak ten svůj výborný střelecký zápis, dostává se na 19 bodů. Hned 6 dvouciferných střelců a nejvíc bodů z nich na kontě má právě Matěj Svoboda. To mluvím pouze o nymburské straně. Další 2 jsou na pardubické, ale k 14-bodovému Mofetovi a 25-bodovému Bryantovi se nikdo další, snad až na 8-bodového Tůmu, nějak výrazněji nepřidal. I když jen Vondra a Šťovíček, kteří podle mě ještě dnes vůbec nenastoupili, tak se mezi úspěšné střelce v tomhle zápase nezapsali. Pardubice prohrávají stále o 19 bodů a teď se budou snažit vyvinout tlak na útočné polovině na rozehrávající Nymburk, jenomže Stanko se pod tlak nedostal, neumožnil hostujícím hráčům, aby nikterak narušili rozehrávku, nasehnala, ten už tak teď dribluje na útočné polovině a prosí dalšího střídajícího hráče, no spíš ho upozorňuje máchnutím ruky na Davida Béma, aby k němu přišel postavit mu clonu, to se pak také stalo, a i hned poté, co Bém odběhl, odroloval směrem zpátky dolů ke koši, tak se stal adresátem té přihrávky, nedovolený zákrok na něj předvedl Nábělek, připisuje si osobní chybu, David Bém už střílí trestné hody a ten svůj první při prvním nástupu na palubovku v tomhle pátém finále i hned přetavil v úvodní bod, takže kromě Slováka Stanka také Čech David Bém, který do té doby, než Nymburk neměl tak dobrý náskok, tak nehrál, nedostal ani minutu, no a teď k ním, k těm 3 střídajícím hráčům a Sehnalovi se Svobodou přibývá také Oren Amiel, ale jeho syn, tedy Bar Amiel, který má první minuty v tomhle finále, sbírá tak cenné zkušenosti v 18 letech a teď pomohl získat balón v obraně pro nymburské basketbalisty. Sehnal, přihrává na levé křídlo na útočnou polovinu na Béma, ten mu balón prakticky na stejné místě z ruky do ruky vrací, brání Sehnala Nábělek, Sehnal se ale dokázal uvolnit a přes něj takovým lobem přihrával do vymezeného území na Davida Béma, který byl zastaven nedovoleně Šťovíčkem, ten tedy

0: se také nakonec dostává na palubovku a posílá na čáru trestného hodu Davida Béma, zatímco Ondřej Sehnal už dohrál 67 sekund před koncem zápasu. Pouští zpět do hry Františka Rilicha, zatímco David Bém, který tuhle sezónu rozehrál v pražské Slávy a stal se tam jednoznačně hlavním tahounem, tak v průběhu roku už zřejmě, když se diskutovalo, možná bylo už i spečetěno to partnerství mezi Sláví a Nymburkem, to sloučení, tak zamířil z Prahy do Nymburka na playoff Ligy mistrů, na postup na Final Four to nestačilo, ale právě tohle by měl být jeden z hráčů, který by v nymburském dresu, který ale už nebude takový, na který byli tihle fanoušci zvyklí, protože stále sice bude zřejmě červeno-bílý, ale hlavně tenhle klub prostě po sloučení se Sláví bude nastupovat pod jménem SK Slavia Praha era NBK od příští sezóny. A je tak taky dobré říct, že vlastně tohle páté finále je na nějakou dobu určitě poslední utkání tady v nymburském sportovním centru, protože i kdyby došlo na finále sedmé, které se bude hrát v pondělí 15., tak to se určitě nebude hrát tady, protože tady dlouho, rok dopředu, mají halu zamluvenou tanečníci nebo mažoretky. Teď si nejsem jistý úplně, ale prostě nějaká taneční soutěž tady bude, takže Nymburk by musel to sedmé finále odehrát v Praze na Královce, kde to ale velmi dobře zná, hraje tam Ligu mistrů a od příští sezóny tam bude hrát také většinu svých domácích zápasů, i když majitel, tedy Jiří Podpěra, na té včerejší tiskové konferenci avizoval, že určitě i několik zápasů stále odehrají nymburští basketbalisté i po uvozovkách přesunu do Prahy tady. A to proto, že tady budou minimálně ještě nějakou tu sezónu nebo minimálně jednu trénovat. Každopádně tohle finále právě teď končí, a to vítězstvím Nymburka nad Pardubicemi 92-71. Obhájci titul, útočící na 21. titul ze středních Čech, tak mají vítězný matchball. Už budou příště, tedy v sobotu 13. v Pardubicích, moc slavit, pokud tam ovšem uspějí. Připomínám, že v těch předchozích dvou finále se jim to nepovedlo. Teď ale připisují třetí výhru, a to v zápase číslo 5 po výsledku 92-71 nad Pardubicemi. Z Nymburka hezký večer.
1: Hezký večer také do Nymburka a díky Jakubu Kantovi.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Kapela Linkin Park dohrála na Radiožurnálu Sport v 19 hodin a 16 minut. Po basketbalu už se teď budeme věnovat převážně fotbalu, aby také ne, když v 21 hodin prvním zápasem začne mistrovství světa, které se koná ve třech zemích, v Kanadě, Spojených státech a v Mexiku, a právě tam se bude hrát první zápas. Domácí Mexičané, kteří patří do stejné skupiny jako čeští fotbalisté, nastoupí proti Jihoafrické republice v těch zmiňovaných 21 hodin. No a Češi vstoupí do šampionátu ve 4 hodiny ráno našeho času v mexické Guadalajáře, nastoupí proti týmu z Jižní Koreje. Suverénně největší hvězdou asijského soupeře Čechů je kapitán Son Heung-min.
1: Při úvodním tréninku Jihokorejců v Mexiku poutal Son jasně největší pozornost. Nejúspěšnější období prožil v Tottenhamu, ve kterém hrál od roku 2015 až do loňska, kdy odešel do Los Angeles FC. S londýnským klubem ovládl Evropskou ligu a za víc než 450 soutěžních zápasů dal 173
2: gólů. Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc.
3: Určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
4: To je vlastně asi největší, řekl bych, jako hvězda té skupiny.
1: Zmínili postupně reprezentační kouč Miroslav Koubek, obránce Robin Hranáč a záložník Pavel Schulz. V jeho korejské reprezentaci Son debutoval v 18 letech, se 145 starty je národním rekordmanem a chystá se už na své čtvrté mistrovství světa.
5: Když jsem na mistrovství světa, pokaždé se cítím jako dítě, protože být tady a reprezentovat svou zemi, to je sen. Česko má dobré fotbalisty, ale to my taky, a budeme chtít soupeřovi silné stránky eliminovat.
1: Řekl na tiskové konferenci před utkáním s Českem Son Heung-min.
6: Son Heung-min je v Koreji jako neskutečná megastára. To je opravdu jako miláček všech a opravdová celebrita.
1: Zdůraznil pro Radiožurnál Sport královéhradecký obránce Tomáš Petrášek, který v minulosti v Jižní Koreji působil. Do Evropy zamířil Son poprvé v létě 2008, kdy ze Soulu přestoupil do německého Hamburku. V Bundeslize debutoval o 2 roky později a tehdy u toho byl i jeho někdejší spoluhráč z přístavního klubu David Jarolím.
7: Byl to takový tiší kluk, který se nějakým způsobem moc neprojevoval. Byl pokornej, makal, poctivý, takže ta kariéra, kterou měl, tak nebyla náhoda. Jeho silná stránka je to zakončení obou nohy, prostě pravá, levá, je to pak pro tu defenzivu těžký a určitě ty jeho rozhodovací schopnosti.
1: Řekl Radiožurnálu Sport bývalý reprezentant David Jarolím. Utkání Česko-Jižní Korea začne v Mexiku ve 4 hodiny ráno středoevropského času v přímém přenosu na této stanici. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin a 23 minut vám nabídneme naší encyklopedii, ve které se věnujeme hvězdám dnes startujícího fotbalového mistrovství světa. A teď tedy vám další z nich představíme. Její jméno určitě znáte. Jde o muže, který byl nejlepším střelcem evropské kvalifikace na mistrovství světa a jeho tým navzdory předpokladům ani nemusel do baráže, protože se na šampionát dostal z prvního místa své skupiny, navíc bez ztráty bodu. Vzpomenete si, o kom mluvím?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Neuvěřitelných 16 gólů během 8 zápasů stihl v evropské kvalifikaci nasázet útočník Manchesteru City a kanonýr Erling Haaland. V dresu Norska pomohl severské zemi k jednoznačnému postupu ze skupiny, ve které byla jinak favorizovaná Itálie. Norové se tak představí na světovém šampionátu poprvé od roku 1998. Haaland je už teď ve svých 25 letech nejlepším střelcem reprezentace a produktivní je i na klubové úrovni. Vždyť v Premier League má za sebou 4 sezóny a 3x byl nejgólovějším mužem celé soutěže. Skoro dvoumetrový útočník je navíc členem nové úspěšné norské generace vedené kapitánem týmu Martinem Odegaardem, která si v příští sezóně poprvé zahraje i elitní ligu národů. A teď na šampionátu ale bude mít opravdu složitou skupinu s Francií, Senegalem a Irákem. Každopádně, když fotbaloví nadšenci a fanoušci typují, kdo by mohl být pověstným černým koněm turnaje, často je odpovědí právě Norsko a nemít Erlinga Haalanda. Možná bychom se o severské zemi jako účastníkové mistrovství světa vůbec nebavili.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambini Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Těsně před půl osmou se dnes naposledy živě vydáme do Portugalska na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů. Na svoji rozjížďku na 500-metrové trati se také chystá dvojice Čechů na debelkajaků Špicar Havel. Jejich počínání bude sledovat a komentovat Adam Kodet.
2: Oba dva zmínění čeští muže reprezentanti už jsou na startu druhé rozjížďky ze tří na této distanci a je to úplně předposlední závod celého rozjížďkového dne a poslední z českého pohledu, tedy závod na 500 metrů v dvojkajaku mužů. Jakub Špicar a Daniel Havel tady obhajují stříbrné medaile z loňského šampionátu domácího z Račic, kde byly oba dva nejenom stříbrní na dvojce, ale také stříbrní i na čtyřce, tehdy v jiném složení, než jedou tady, ale povedla se jim v té nové sestavě ta rozjížďka čtyřkajaků, i když nepostoupili z prvního místa do finále A, tak byly jenom dvě desetiny za vítěznými a suverénními Němci, takže s tím všichni čtyři členové té posádky byli spokojení. No a teď dva členové, kteří jedou spolu dvojkajak a závod na 500 metrů, tedy Daniel Havel a Jakub Špicar, už jsou na trati, budou to mít velice těžké, protože i tady platí, že se postupuje přímo do finále pouze z prvního místa a je tu spousta ambiciozních lodí a posádek, třeba Maďaři, kteří v polovině závodu vedou o dvě desetiny před Lotyši a také Slováky. Češi jsou v tuhle chvíli na šestém místě, nejsou tam velké rozdíly. Česká dvojce Havel a Špicar ztrácí aktuálně nějakých 9 desetin, to pole není vůbec roztrhané i v tom silném severním větru, který se tady otočilo proti těm dopoledním závodům, předtím foukalo dozad, teď tedy fouká z boku. Špicar s Havlem se dotahují někam na třetí, možná nakonec druhé místo, ne, vypadá to, že to bude třetí pozice, i když první dráze Slováci hodně ztrácí a uvidíme, kde se nakonec česká posádka umístí. Je to třetí místo a není to tedy postup přímo do finále, který byl určen jenom vítězům této jízdy, ale třetí místo, myslím si, že docela slušná ztráta na vítězné, vypadá to Slováky, je dobrý závdavek do zítřejšího semifinále, kam se tedy Daniel Havel s Jakubem Špicarem kvalifikovali a zítra pojedou tedy nejenom semifinále v debelkánoji, respektive v debelkajaku, pardon, tak také v čtyřkajaku, takže spousta závodní praxe pro tyto dva zkušené české reprezentanty i zítra a my samozřejmě u všech zítřejších semifinálových jízd budeme s Radiožurnálem Sport.
1: Říká tedy z Portugalska Adam Kodet, který bude, jak sám předeslal, dál reportovat z dění na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

19 hodin 35 minut, dále s vámi Radiožurnál Sport. Slavia uzavřela strategickou spolupráci s druholigovým polským fotbalovým týmem Arka Gdyně. Kluby chtějí sdílet zkušenosti ohledně fotbalového rozvoje i aktivit mimo hřiště. Úřadující čeští šampioni o tom informovali na svém webu. Společně se chtějí zaměřit tedy na oblast scoutingu, datové analytiky nebo třeba sportovní vědy a v plánu je také spolupráce na úrovni mládežnických akademií a nějakých dalších případných komerčních aktivit.

0: Ve výšce více než 2200 metrů nad mořem začne dnes utkání Mexika s Jihoafrickou republikou mistrovství světa ve fotbalu. Slavný aztécký stadion v Mexico City se tak stane prvním, kde se bude hrát už třetí šampionát v historii. O 700 metrů níže a 500 kilometrů západněji v Guadalajáře vstoupí do turnaje i čeští fotbalisté proti Koreji. S řídkým vzduchem se budou vyrovnávat hráči na obou místech. Horší je to samozřejmě v Mexico City, kam Češi zamíří k utkání s domácími až za 2 týdny. Už teď si účinky tamní nadmořské výšky vyzkoušel přímo v terénu náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
1: 7 hodin ráno, ale na tomhle místě v Mexico City už supí stovky a stovky běžců v hloučcích i samostatně.
2: Ten park má 3 části, v principu se tady můžete ztratit a strávit tady 2, 3, 4 hodiny bez problému.
3: Jakže je ten název, já ho nevyslovím.
2: Ten kopec se jmenuje Chapultepec, tedy Chapultepecký les.
3: Mým běžeckým parťákem je aklimatizovaný běžec, velvyslanec Česka tady v Mexiku, Tomáš Hart.
2: Ale pořád to člověk cítí bez ohledu na to, jak je tady dlouho, jakmile se člověk dostane domů, třeba do Prahy, kde si zaběhat v šárce, tak absolutně pozná po prvních 100 metrech, jak krev je klidnější, lépe se dýchá, člověk má nižší tepovou frekvenci než třeba tady v Mexiku, kde jsme na nějakých 2200-2300 metrů. De facto teď jsme výše než kdokoliv v České republice.
3: Tak jdeme na to.
2: Já to vlastně na tom říkám. Je to mexický Central Park.
3: Mexický Central Park, to je dobrý. Je pravda, že jako v New Yorku i několik věžáků odsud vidíme. Terén se nám začíná poněkud zvedat. Tak, jsme na kopci. Výhledy na mexické hlavní město krásné, ale připadám si, jak kdybych měl na každé noze činku a na hlavě závaží nebo traverzu. Důležitým faktorem je taky to, jak dlouho před výkonem jste do Mexika dorazili. Já jsem tady 1,5 dne, což je hodně podobné tomu, kolik času před začátkem obou mexických zápasů stráví ve vyšší nadmořské výšce čeští fotbalisti.
2: Taktika přijet co nejpozději, tak mi to přijde rozumné, protože druhá varianta by byla být tady 2 týdny dopředu a jak mi říkali v tom fotbalovém klubu v Cancúnu, vlastně cokoliv mezi tím je nedostatečné.
3: Korejci jsou tady týden, což se může zdát jako výhoda, ale je to tady v tomhle smyslu asi dost drádné.
2: Já si myslím, že jo.
3: Tak, vydýchal jsem se, vysprchoval a mířím na sraz do restaurace s Jorchanem Varelou, to je sportovní lékař, který se specializuje na fyzickou zátěž ve velké nadmořské výšce. V restauraci běží v televizích fotbal a každý stůl je opatřený jednou vlajkou účastnické země letošního mundialu.
4: No tienen bandera Čeka.
5: No.
3: Alemana. Českou nemají, tak si sedám ke stolku s německou vlajkou.
6: Los efectos máximos de altitud ocurren entre el tercer y séptimo día.
7: Maximální účinky nadmořské výšky se projevují mezi 3. a 7. dnem a můžou trvat až do 10. dne, kdy se tělo začíná aklimatizovat. Proto existují ty 2 strategie. Přijet buď dlouho dopředu, nebo na poslední chvíli. Nadmořská výška nevadí sprinterům na 100 metrů, jenže fotbal se hraje 90 minut. Očekávám, že mezi 70. a 90. minutou zápasů uvidíme dopady nadmořské výšky. Křeče, závratě i zvracení. Ale je velký rozdíl hrát v Guadalajaře a v Mexico City, které leží o víc než 500 metrů výš. Myslím, že proti Koreji Češi nemusí nevýhodu vůbec pocítit, ale Mexiko bude mít nadmořskou výšku jako 12. hráče.
6: Acabo de hacer un post en Instagram que dice que México jugará con 12 jugadores, no?
3: Vysvětluje Jorchan Varela, sportovní lékař, který mimo jiné spolupracuje s klubem Amerika, jedním z největších mexických fotbalových klubů. A nebude zřejmě náhoda, že mexický národní tým s hráči zvyklými na tyto podmínky, na velkou nadmořskou výšku, prohrál oficiální zápas na aztéckém stadionu jen 2x v historii. Teď tam zahájí letošní mundial zápasem proti Jihoafrické republice a v posledním zápase ve skupině ochutnají zdejší nadmořskou výšku také Češi. Z Mexico City, Jan Kaluba, Radiožurnál.

0: Stále si to připomínáme. Brzy začne mistrovství světa ve fotbalu, konec konců na Azteckém stadionu v Mexico City, kde se bude hrát první zápas. Už začal ten, řekněme, kulturní program slavnostního zahájení, který ještě následuje nebo probíhá před rozcvičkami obou týmů, tedy Mexika a Jihoafrické republiky. První zápas začne v 21 hodin našeho času a v noci na zítřek ve 4 ráno vstoupí do turnaje také český tým a možná, že i několik nebo některé děti budou sledovat v tomto čase první zápas na dálku. Český rozhlas Radio Junior pozbíral i přání malých fanoušků ze 3. B základní školy Školní ve Velkém Meziříčí.
1: Já jako strašně přeju, aby Patrik Šilk dal aspoň minimálně 18 gólů a maximálně 30.
2: Já přeju, aby si to všichni užili a aby se prostě u toho zabavili.
3: Já jim přeju, aby se jim nic nestalo, aby si nic nezlomili a aby byli v pořádku.
4: A dej třeba šibenice nebo přijímák, jestli se mi daří tam.
5: Já přeju, aby nedostal žádnou červenou a jsou hodně dobří, že se tam dostal na mistrovství světa po 20 letech.
6: Já si přeju, aby náš brankář to hodně chytil a dali třeba 2 hat-triky.
7: Aby tam dali třeba nějakou hlavičku a aby nefaulovali.
8: Já teda hodně přeju, aby třeba postoupili do toho play-off nebo na vyřazování třeba do čtvrtfinále.
9: Já vám trhám kytičku 4 lístků, doufám, že se vám to povede.
10: Češi! Češi do toho! Češi do toho!
11: Poslouchej Sport.
12: Radiožurnál Sport.

0: Dobrá nálada panuje v šatně národního týmu před začátkem mistrovství světa ve fotbalu. Českou reprezentaci čeká od 4 hodin ráno zápas s Jižní Koreou v Guadalajáře. No a den před vstupem do světového šampionátu vydal rapper Kalin tedy písničku o kapitánovi národního týmu Ladislavu Krejčím.
1: Jeden z nejúspěšnějších českých raperů současnosti písničku pojmenoval prostě Krejčí. K novince Kalina vyšel i videoklip, který provází dosavadní kariérou kapitána národního týmu. Od debutu mezi dospělými v brněnské zbrojovce přes tituly v pražské Spartě až po současné angažmá na britských ostrovech.
2: Jedeme tvrdě, na ramenu vleku tempo jak Premier League, mama je pyšná.
1: Raper Kalin i fotbalista Ladislav Krejčí pocházejí z Brna. Oba se potkali na mistrovských oslavách pražské Sparty, kde Kalin vystupoval. Teď vzniklo další spojení, ze kterého je reprezentační kapitán nadšený.
2: Věř mi, bráně jsou ekipu jak Krejčí. Bráně jsou ekipu jak Krejčí.
3: Je to pro mě velká čest od takového interpreta, jako je on. Mám k němu velký respekt a bylo to pro mě velký překvapení. Nevím, co k tomu úplně říct, ale jsem hrdý, že tohle vůbec nastalo.
1: Kalinovu píseň Krejčí si reprezentanti poměrně brzo oblíbili. I před předzápasovým tréninkem hrála v šatně a ne primárně pro utahování si z kapitána, říká záložník národního týmu Lukáš Provod.
4: Legraci jsme asi ještě nestihli si z něj udělat, to teprve přijde, ale ne, myslím si, že je to super a jinak atmosféra je dobrá, je. Vlastně jsme spolu už dlouho, takže si myslím, že si všechno sedlo a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a všichni se obrovsky těšíme na to, až to vypukne, jsme zvědaví a nadšen.
3: Připraveni jsme, vlastně veškerou tu přípravu se směřovali k tomuhle zápasu, takže si troufnu říct, že jsme ready a už se všichni nemůžeme dočkat.
1: Řekl za šatnu české reprezentace kapitán národního týmu Ladislav Krejčí. Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ráno a na této stanici vám z něj nabídneme přímý přenos. Z Guadalajáry Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Ostrava přivítá 16. června nejprestižnější český atletický meeting.
1: Na 65. ročník Zlaté tretry dorazí opět hvězdy světové atletiky a fanoušky budou ze sedadel zvedat nervy drásající souboje.
2: Poslední dvě překážky pár, ale dotahuje Holové. Nakonec toho bude velké drama a bude muset asi rozhodovat fotofinish, protože Holové zaškobrzl na poslední překážce a nakonec Bert měl velmi silný závěr.
1: Na stadionu ve Vítkovicích se opět ukáže domácí špička
0: a tleskat budou diváci i elitním atletům z různých koutů světa.
2: Teď Armand Duplantis 6.13 a poprvé překonává Armand Duplantis bez problémů. Nový rekord meetingu, to byl parádní skok.
1: Hlavní hvězdou letošního ročníku bude výjimečný americký sprinter Lyles. Osminásobný mistr světa poběží netradiční závod na 150 metrů.
0: V Ostravě budou v úterý 16. června i naši reportéři.
1: A o nic podstatného tak nepřijdete.
0: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávu připravila Jana Bůda.
5: Z úřadu vlády přejde na Ministerstvo práce a sociálních věcí 9 lidí. Americký prezident Trump odvolal chystané útoky na Írán. Čeští fotbalisti zahájí mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občas déšť a teploty do 20 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Na Ministerstvo práce by se mělo přesunout od července 9 pracovníků, kteří se na úřadu vlády věnují agendě Romů a lidí s tělesným postižením. Dnes o tom jednali zástupci zaměstnanců s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou a ministrem práce a sociálních věcí z hnutí ANO Alešem Juchelkou. Podle Barty se vyjasnily sporné body. Ředitel odboru lidských práv a ochrany menšin Viktor Kundrák ale Radiožurnálu řekl, že není jasné, jestli ministerstvo počítá se zaměstnanci, kteří pracovali na dohodě.
6: Kromě toho, že to oslabuje ty agendy, tak se to týká samozřejmě konkrétních lidí, kteří prostě ve skutečnosti vykrývají mezery. Jsou to důležití členové toho týmu. Jsme byli ujištěni, že to ministerstvo zváží, ale žádnou konkrétní odpověď jsme tam nedostali.
5: Na úřadu vlády zůstane vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková. Se svými kolegy na ministerstvu bude komunikovat přes prostředníka. Americký prezident Donald Trump zrušil plánované noční údery na Írán. Ještě dnes přitom mluvil o tom, že útoky budou intenzivnější než ty předešlé. Na sociální síti Truth Social uvedl, že vojenské operace ruší, protože nejvyšší íránské vedení souhlasilo s finálními body navrhované mírové dohody. Koncept smlouvy podle něj podpořil také Izrael, Saúdská Arábie a další zúčastněné státy. Čas a místo podpisu dokumentu zveřejní brzo. S námořní blokádou íránských přístavů hodlá Trump pokračovat do doby, než dohoda začne oficiálně platit. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Díky ní je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
7: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat, a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
5: Britský kulomet ze druhé světové války přinesl tento týden jeho majitel na policejní služebnu v Jihlavě, informovala o tom krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Majitel zbraň donesl k registraci při zbraňové amnestii. Možnost beztrestné legalizace nepřihlášených zbraní trvá do konce června.
8: Kulomet značky Vickers z roku 1942 přinesl majitel i v originální dřevěné bedně. Zbraň sama o sobě s prázdným vodním chladičem váží 18 kg a je součástí soukromé sbírky. Po zaregistrování se s ní bude majitel podílet na akcích spojených s vojenskou historií. František Jirků, Radiožurnál.
9: Sport. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
10: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
9: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále Národní ligy nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku třetího titulu za sebou. O celkově 21. ligovém triumfu můžou rozhodnout v sobotu na východě Čech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 v Brně a nehoda na trojce u Kaplice. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky se zpomaluje. Od kilometru 188 brzdí kamiony v pravém pruhu. Vše se rozjede až v omezení u sjezdu na Bratislavu. Osobním autem se v levém pruhu zdržíte 10 až 15 minut a celou situaci popisuje náš zpravodaj.
12: Silný provoz na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Projel jsem teď úsek 194 až Kývalka. Ostatně je zhruba od kilometru 188. Ten provoz velmi houstné a...
11: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy za sjezde na Měnčice nad Hanou hlásíte překážku. Na kilometru 245 stojí odstavené auto s poruchou, je to v zatáčce, tak ho nepřehlédněte. A na silnici 3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí dejte pozor za odbočkou na Bujanov. Vyprošťují tam nákladní auto z příkopu, policisté na místě, kolona se aktuálně netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.

0: Minut, hezký večer. Do začátku 23. fotbalového mistrovství světa zbývá necelá hodina. Na radiožurnálu Sport pro vás tak před touto očekávanou globální sportovní událostí máme připravený speciál, ve kterém vám turnaj století přiblížíme hned z několika úhlů.
1: Speciál radiožurnálu Sport.
0: Ve studiu je bývalý reprezentant, účastník mistrovství Evropy 2000 v Belgii a Nizozemsku, pětinásobný mistr ligy a fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Dobrý večer.
2: Ahoj, dobrý večer.
0: Zahajovací zápas mistrovství světa mezi domácími Mexičany a Jihoafrickou republikou bude komentovat fotbalový reportér Pavel Tilšar. I ten je teď ve studiu, tak vítej.
3: Dobrý večer.
0: No a utkání stejné skupiny A, které všichni samozřejmě vyhlížíme, tedy to mezi českou reprezentací a Jižní Koreou, bude v noci od 4 hodin ráno českého času přibližovat přímo z Guadalajary také reportér Lukáš Michalík, který je také připravený a k dispozici. Takže pro tebe asi hezké poledne do Mexika.
2: Ano, hezké poledne z Mexika, dobrý večer do Česka.
0: No a během těch nadcházejících několika desítek minut se spojíme také s bývalým záložníkem, který hrál kromě několika českých týmů také v Mexiku a v Mexico City v týmu Cruz Azul s Josefem Němcem. No a přímo z Guadalajary vám nějaké příběhy letošního mistrovství světa představí také fotbalový publicista a geograf Miroslav Šifta. Tak máte se na co těšit, přeji hezký poslech.
1: Speciál radiožurnálu Sport.
0: No ale na začátek toho speciálu by mohl dostat slovo ten nejvyšší z vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA, tedy předseda Gianni Infantino.
4: Bude to největší mistrovství světa všech dob. World Cup ever.
0: No a proč by to měl být ten největší šampionát v historii, to může popsat třeba Pavel Tilšar.
3: Ano, poprvé ho hostí tři státy, Mexiko, Kanada a Spojené státy americké. Premiérově se ho zúčastní 48 národních týmů. Ty jsou rozdělené do 12 skupin po čtyřech, do play-off postoupí první dva z každé skupiny a 8 nejlepších týmů ze třetích míst. Světový šampionát nabídne 104 zápasy v 16 městech, a tedy na 16 stadionech, 11 je v USA, 3 v Mexiku, 2 v Kanadě. Finále bude 19.7. na MetLife Stadium, chcete-li pro šampionát na New Jersey New York Stadium. Stejný stánek hostil loni taky finále mistrovství světa klubů. 4 země čeká na mistrovství světa premiérová účast. Kapverdy, Jordánsko, Uzbekistán a Curaçao. To je vůbec nejmenší zemí, která kdy postoupila na světový šampionát. No a několik reprezentací, včetně té české, se na mundial vrací po dlouhé době. Haiti po 52 letech, Skotsko, Rakousko, Norsko chyběly 28 let, Češi 20 let, Paraguay a Jihoafrická republika jsou zpátky třeba po 16 letech, Alžírsko nebo Pobřeží slonoviny po 12.
0: No a Lukáš Michalík přímo z místa už by mohl třeba naznačit, jestli i z těch právě těch míst, které už si stačil procestovat během té doby, kdy jsi ve Spojených státech a teď v Mexiku, jestli je cítit, že to opravdu je největší šampionát všech dob.
2: Já už jsem to zmiňoval několikrát, v podstatě ani nebylo moc cítit, že se blíží mistrovství světa. Když jsme byli v New Jersey, což bylo ještě poměrně dost dnů do začátku šampionátu, tak hodně málo. My jsme měli výhodu v tom, že jsme bydleli v jihoamerické čtvrti, kde zároveň bydlelo hodně Portugalců, Španělů, takže tam už jsme to trochu cítili, ale nebylo to takové. Poté, co jsme se přesunuli do Dallasu, tak vlastně taky ne. V podstatě jsme si byli i vyzvednout akreditace u stadionu v Dallasu, kde se budou hrát zápasy mistrovství světa, tam to na vás nedýchlo vůbec. No a poté, co jsme se přesunuli do Mexika, tak včera jsme se pohybovali tedy v okolí stadionu tady v Guadalajare, kde se všechno ještě teprve tak chystalo. Rozhodně to nebylo dodělané, fanzóna se chystala, všechny stánky, hrála hudba, ale že bych vyloženě si řekl, jo, tak teď už se tedy blíží fotbalový svátek, to vůbec ne. Myslím si, že to začne až teď, tedy se začátkem mistrovství světa. Byť tady v centru to už vypadalo trochu jinak, v centru Guadalajary, viděl jsem nějaké obrázky, my jsme byli jenom spíš tak na okraji, že fanoušci už jsou v centru města, jak Korejci, tak Češi, Mexičané, takže jakousi atmosféru už lidé mohou vnímat i v centru Guadalajary.
0: Jak se Pavel Horváth dívá na to rozšíření mistrovství světa, 104 zápasy, 48 týmů, je to vůbec ukoukatelné?
5: Je to neukoukatelné, řekl jsi to správně. Myslím si, že spoustu zápasů, aspoň já budu sledovat v nějakých highlightech. I ty časy samozřejmě pro nás úplně příznivý nejsou, ale náš nároďák si určitě utíct nenechám.

0: Těším se, trošku mě je líto to, co říkal Lukáš, že ta pozornost těch fanoušků není taková. Já bych možná se Lukáše rovnou zeptal, napadá mi, zmiňoval si český fanoušky, jsou to čeští fanoušci z Evropy, nebo jsou to ať už v Jižní Americe nebo v Severní Americe žijící Češi?
1: Tak tady už jsou vyloženě hlavně tedy čeští fanoušci, kteří přicestovali na ten zápas, který chtějí tedy vidět. Podle informací z národního týmu by tady mělo být 3 až 6 tisíc fanoušků českých, tedy přímo na tribunách. Přiznám se, že nevím, kolik procent třeba Čechů žijících v Jižní Americe nebo ve Střední Americe na ten zápas půjde, určitě někteří také. To bylo zase markantnější v Dallasu, kdy jsme byli na tom otevřeném tréninku, tak tam byla také řada českých fanoušků a většinu z nich, drtivou většinu, tvořili fanoušci, kteří právě žijí v okolo Texasu, kde je silná ta česká skupina nebo komunita, vlastně už tam přebývá několik generací, takže v tomto ohledu to bylo trochu něco jiného. Teď už ti fanoušci čeští si myslím, že létají opravdu převážně z Čech cíleně na ten zápas, v dnešním případě tedy v Guadalajaře.
2: A jestli jsi měl možnost s některými mluvit, věří v český úspěch? Samozřejmě český tým, ten má jasný cíl postoupit ze skupiny, pak cokoliv dál je určitě úspěch. Jak to vidí fanoušci?
1: Tak na velkých turnajích samozřejmě fanoušci hlavně věří, takže věří tomu, že se Češi nějakým způsobem dostanou do té vyřazovací fáze. Ruku na srdce, to musí být hlavní cíl. Letos to je možná o poznání jednodušší než v těch letech minulých. Je 48 týmů a hned 8 z 12 týmů na třetích místech postoupí dál. Takže ta šance je velká a musíme si přiznat, že Češi měli svým způsobem štěstí i na los, protože minimálně podle papírových předpokladů ta skupina mohla být daleko těžší. Takže fanoušci obecně věří, ale myslím si, že to je v podstatě před každým turnajem.
3: Češi mají za sebou hodně vybojovanou baráž, porazili Irsko i Dánsko po penaltách a tedy po 20 letech jsou zpátky na mistrovství světa po druhé v samostatné historii. Pavle Horváte, kdo by měl být tím tahounem národního týmu, o koho se prostě bude ten tým na hřišti nejvíc v tvých očích opírat?
0: Já bych řekl pár jmen, neřeknu jedno, určitě Patrik Šik, který prostě svojí sportovní formou, ne asi svým chováním, co se týká nějakého burcování a nějakého hecování a nějakého hádání s rozhodčíma, s protihráčema, to mužstvo bude strhávat, ale ten je tam čistě o toho, aby prostě byl produktivní, aby zúročil to, co to naše mužstvo vytvoří. Tomáš Souček, byť West Ham sestoupil z Premier League, tak prostě je to hráč, který má v podstatě asi nejvíc odehráno na té nejvyšší úrovni. Myslím si, že společně s Coufalem patří tak jako služebně k nejstarším. Další hráč, který pro mě by měl držet ten prapor nejvejše, prostě Láďa Krejčí, který dostal pásku a myslím si, že velmi oprávněně, zase může se to někomu líbit, někomu nelíbit, ale pod jeho taktovkou to mužstvo na to mistrovství světa postoupilo a myslím si, že tyhle ty hráči by měly být stěžení a kolem nich samozřejmě se to může nabalit.
2: Do naší debaty se teď může přidat také fotbalista bývalý, který má zkušenosti s Mexikem, tedy s prostředím, kde se bude hrát, kde Češi odehrají minimálně ty dva zápasy ve skupině první a třetí. Josef Němec, bývalý hráč týmu Cruz Azul, přeji hezký podvečer, nebo večer už.
4: Ahoj, ahoj přátelé, ahoj Ondro, zdravím tě Horvy.
0: Ahoj, dobrý večer.
4: Dobrý večer.
2: Zeptám se rovnou, ta nadmořská výška, hodně se o tom mluví, je to vlastně strašák, vlastně, o kterém se hovoří, že to bude těžké pro ty soupeře, vlastně všechny, ale samozřejmě Mexičané jsou na to zvyklí. Ty jsi to tedy zažil, tak jaké to je hrát ve výškách, připomeňme Guadalajara, nějakých 1600 nad mořem, Mexico City více než 2200.
4: Tak ještě jednou dobrý večer. Samozřejmě je to věc, na kterou je potřeba si navyknout. Pro nás je to jako velká neznámá, to s tím nemá tady nikdo zkušenosti. Je to jako morda pro ten organismus a samozřejmě chce to čas. Jo. Jsou na to, řekl bych, to, co mám zažitý, tak jsou dvě cesty. A když jsem tam přijel, tak jsem si musel zvyknout a trvalo mi to řádek týdnů, musím říct. A i jak je ten život tady nastavený, tak stejně si myslím, že za ty leta, co jsem tam byl, jsem úplně si nenavyk, jednak na vlhkost, na tu nadmořskou výšku taky to bylo snažší, nicméně vlhkost mi potom dělala větší problém. A co se týče toho pobytu, tak já s tím mám zkušenost, nebo respektive když jsme závěrečnou před těma 25 lety hráli ten půl rok tu Ligu mistrů, tak byly odlišný přístupy týmů, které přijeli do hrát odvety do hlavního města, jak argentinský River Plate, tak potom Boca, oba to vzali odlišně a i ten výsledek nebo to finále bylo vlastně River přijel 3 dny před a bylo to s ním snažší, než když Boca přicestovala v den zápasu a odvezli si vítězství z Aztéky. Takže z tohoto pohledu, jednoduše řečeno, myslím, že čím kratší dobu, jakmile to nejsou týdny, čím kratší dobu, tak tím líp pro ten organismus, který nedostane takovou ťavku. No.
2: To tedy znamená, že bereš jako správný ten přístup českého týmu, který má tu základnu v Dallasu, tedy nízko nad mořem a nemůže tedy strávit delší čas v té vyšší nadmořské výšce, že přijel až den před zápasem s tím, že ten organismus nezjistí, že je v nějakých výškách, tak už budou zase na cestě pryč.
4: Jo, já to takhle beru, přesně, tak to asi nebudeme polemizovat, že nároďák má kolem sebe spoustu odborníků, doktorů, jako lidí, kteří mají tyhle ty prožitky s těma extrémama, takže já jsem naprosto v klidu a já to mám jako odžitý, takže myslím si, že ta forma toho přicestování na poslední chvíli, mám za to, že v den zápasu se nesmí, kvůli tiskovým konferencím, kvůli předzápasovému tréninku, takže udělali maximum to strávěcí nadmořské výšce co nejmíň času.
3: Josef Němec je s námi na radiožurnálu Sport ve speciálu před začátkem 23. fotbalového mistrovství světa. I ode mě, Josefe, dobrý večer. Zeptám se, co se týká ještě té nadmořské výšky, tak chová se v těch 2000 metrech nad mořem třeba nějak jinak i balón?
4: Tak logicky asi zřejmě ano. Já úplně, abych na tohle to měl odpověď. Jo, ty technologie jdou dopředu, ty balony jsou lehčí, ta jejich aerodynamika je prostě z materiálu, který umožňují střely ze střední vzdálenosti, který jako opticky létají rychleji. Řekl bych, že z mýho laického pohledu samozřejmě ta nadmořská výška může hrát určitou roli v tom, že ty balony budou lítat rychleji v kombinaci s tou s inovací těch technologií.
0: Já ještě teda se doptám, protože trenér Koubek mluvil o tom, že to hřiště je velmi krátce střižený a pokud bude pokropený, tak bude hodně rychlý. Já samozřejmě nabídnu zkušenost z Japonska, že někde na těch staďákách, dneska jsme o tom ráno mluvili v desíce, ta tráva až jako trošku připomínala mech, protože to prostě rostlo jinak a měla fakt jako jiný vlastnosti tím, že ten balon třeba hůř odskakoval, jo, byl fakt jako velmi rychlej, když ta tráva byla úplně krátká, tak fakt to byl fofr, že to bylo taky vozvyk. Tak jakou zkušenost máš s tímhle?
4: No já spíš, teda samozřejmě ty trávničky, ono to lahodí oku, je to krásný se na tom proběhnout. Je rozdíl v tom Mexiku, samozřejmě teď se na to dbá, jo. Já mám zkušenosti, horby už je to spousta let, jo, takže i ty trávníky byly, někde se na nás nachystali, že ten trávník byl vyšší, jak čeho kropili, takže to bylo jak někde v sauně, jo. Pára, to se vypařovalo v tom vedru, v těch 35 stupních, když se hrálo, jo, úmyslně tam v některých destinacích byly tyhle ty parametry pro ně dobrý, ale pro toho, kdo přijel, to bylo obtížnější. Takže já mám zkušenosti s tím, že trávníky v Mexiku byly rozdílně oproti Argentině, tam to bylo takový trošku, ta Argentina neměla tak dobrý trávníky jako v Mexiku a co se týče jejich kvality, tak já jsem nezaznamenal nějaký obrovský rozdíl, když jsem přijel tady odsaď, tak prostě trávníky, abych si dobře zaspomínal, nebo abych byl přesný, tak mi neutkvělo něco, kde bych si řekl, hele, ten trávník to stálo za kulový, to byl skákal pes. To prostě jsem vlastně takovouhle vzpomínku já nemám.
0: Mm-hmm. A ještě mě zajímá, byli hráči, samozřejmě asi tam nebyl jediný cizinec, byli hráči třeba, který i vzhledem k těmhletěm podmínkám zvažovali to, jestli tam třeba zůstanou, nebo jestli odejdou jinam?
4: Tak samozřejmě pro některý to byl záběr. Nebylo tam moc Evropanů, to je důležitá věc, protože na tohle to si zvyknout jako Evropan bylo velmi složitý. Byly tam dva, myslím, že to byli Chorvati nebo Jugoši, něco takhle, Vukic a byli tam, nebylo jich moc. Jo. Já jsem byl dvakrát se zúčastnil výběru, cizinci hráli proti Mexičanům, to bylo vždycky po sezóně takový utkání jako pro noviny. Nebo
0: pro hvězdy.
4: Něco takového, že hráli prostě cizinci proti místním a Evropani jsme tam byli čtyři, jo, chvilku pět, takže spíš pro tu Evropu je to složitější než pro tu Jižní Ameriku, takže ty cizinci já jsem zaznamenal pouze to, že to byla je oblíbená destinace pro celou Jižní Ameriku, Mexiko, vzhledem k platebním podmínkám, vzhledem jako k transparentnosti té soutěže a k serióznosti právě ty finanční složky.
2: No a co Aztécký stadion? Tam si zažil třeba finále poháru osvoboditelů s týmem Cruz Azul. Mexičani ti tam v historii prohráli jenom dva oficiální zápasy, tak jaká atmosféra čeká soupeře Mexičanů právě na tomto stadionu?
4: No musím říct, že to bylo parádní. Jo. Ono se toho moc nezměnilo, byť kapacita se snížila z těch 112 nebo 115, co tenkrát bylo dvakrát vyprodáno, tak na současných asi 90, něco kolem 90, tuším. Takže ten některý místa se udělali na sezení, proto to je tak, jo, žádný prstence se neubrali, ale upravil se stadion. Je to svatostánek, to na vás dejkne takový to monumentální, to obrovský a v Mexiku je běžný, že se fandí, jo, nejsou tam ty tribuny potichu, každý prostě si veme nějakou tu píšťalku nebo nějakou tu trubku a tleská se, fandí se. Takže vzpomínky skvělý, bylo to braný vlastně, že se hraje proti skoro jako národní tým proti Argentině, takže to jsme měli podporu jako obecně, že to bylo prostě vzpomínky jenom ty nejlepší na atmosféru, na to celé, co se kolem toho samotného utkání nebo kolem toho té cesty, té Ligy mistrů dělo, bylo jako neuvěřitelné a já na to strašně moc rád vzpomínám, byl obrovský zážitek to byl.
0: A ještě poslední teda otázka, využijem toho, že máme Pepu Němce. Mě zajímá, jak třeba mexický fanoušci budou vnímat ty zápasy vlastně těch týmů, který nejsou jejich. Jestli to prožívají, nebo budou to sledovat?
4: To je správná otázka, skvělý. Já bych se zeptal úplně, měl jsem úplně stejný dotaz, byl tady teďka o svátkách, nebo o Vánocích, tady byl Adrián Cermeño, dlouholetý můj kamarád a brankář bývalý a byli tady ve čtyřech ještě s doktorem, který nás tenkrát v Cruz Azul měl na starosti. A to byl moje otázka. Jo. A vlastně jsem se nedopídil odpovědi, protože Mexičani jsou zapálení vlastně, jakmile na tom turnaji hraje jejich tým, tak se to bude odehrávat kolem těch zápasů. A ta popularita a to zásobení těch informací do těch médií, jak televize, tak tištěný média budou samozřejmě kolem domácího týmu. A dělá se všechno pro to, aby návštěvnost byla enormní. To znamená, že i spolíhá se na to, že stadiony budou plný na základě fanoušků, kteří přijedou podporovat týmy, které budou hrát. Jo. Že by Mexičani šli na Jižní Koreu se kouknout s náma, to úplně jako asi tak nebude, že by byl plný stadion Mexičanů. Takže z tohoto pohledu samozřejmě a logicky se to bude odehrávat spíš ta návštěvnost a ta popularita a ten blázinec kolem domácího týmu.
2: Samozřejmě k tomuto může říct něco i Lukáš Michalík, který bude u toho zápasu Guadalajáře, právě Česko-Jižní Korea, tak jak to prožívají nebo jak moc zajímá Mexičany.
1: Jenom velmi stručně, samozřejmě byli jsme za tu dobu, co jsme tady v kontaktu s řadou Mexičanů, ať už s taxikáři, s dobrovolníky na stadionu, i s některými mexickými fanoušky. V podstatě všichni nám říkali, že nám drží palce, přejí nám štěstí, že nám vlastně svým způsobem fandí mimo samozřejmě toho zápasu s Mexičany, ale já mám velké podezření, že v podstatě to též říkají i jeho Korejcům, takže to neberu úplně vážně.
2: No a ještě, když se tedy vrátíme zase k Josefu Němcovi, kterého máme tedy zatím stále ve spojení, který zažil fotbal v Mexiku. Je to možná třeba i nejhezčí část kariéry?
4: Já to samozřejmě, já jsem v zahraničí byl pouze tam, pak už takový jenom tady Štěk v Německu, ale nic na velký úrovni, takže zažil jsem tady, zažil jsem Spartu a tituly a takové věci, jsem si to tady odehrál v té české kotlině, ale to zahraničí na mě dejklo z tohohle, já nemůžu hodnotit, Ondro, já nemám porovnání dlouhodobého pobytu s Anglií nebo ze Španělskem. Horvy toho prošel trošku víc, že jo? Ty si koukali do Turecka Horvy, Portugalsko, bylo tam to Japonsko, takže ty porovnání máš. Já z tohoto pohledu pouze z televize, z vyprávění od kluků, ale ty moje prožitky jsou vlastně jenom jednosměrný do Jižní Ameriky a já jsem jako strašně za to rád, protože ta Meka, jo, vemte si, že Mexiko má nějakých 130, přes 130 milionů a tam je fotbal, pak je strašně dlouho nic, pak je amatérský fotbal, pak je ještě dál nic a žádný sport jiný, nemají basket, nemají hokej, není sem tam někdo vyběhne nějaká atletka, ale není to tak populární sport, takže ta masovnost, ono se říká, že mají podobně, nebo mají podobně registrovaných hráčů, ale tam je spousta soutěží na amatérský úrovni, jsou tam takový různý přebory tam mezi městama, že tam je registrovaných třeba 20, já bych řekl 15-20 milionů fotbalistů a je to sport číslo jedna, tím pádem oblíbenost je obrovská a fanouškovská základna, každý klub má jako velkou. Takže z tohoto pohledu je to jejich, a mohl jsem to zažít, je to jejich prostě nějaká hrdost, je to jejich nadšení, je to jejich víra, nějaký motor. My jsme v Argentině například, hráli jsme odvetu proti Riveru a šli jsme tam po tréninku na kafe, bylo to, ten hotel byl spojený takovým mostíkem s obchodním centrem, tak jsme si sedli na kávičku a přinesla nám paní, 60 let, servírka, přinesla kafe a ptala se nás, vy jste to a tak a já budu, a tak jsme se ptali, komu bude fandit, ať přijde, že jí dáme lístek a ona rozepsala blůzku a pod tím měla dresy Riveru. No to jsou jako momenty, kdy oni opravdu mají to jako v sobě, v rodinách a takhle to tam prostě, že se fandí vyloženě jenom tomuhle tomu sportu, takže fotbal a nic jiného.
2: No a v takovéto atmosféře bude probíhat minimálně ta mexická část světového šampionátu, který startuje už něco málo přes půl hodiny, zbývá do jeho začátku. Teď jsme si tedy o mexickém fotbalu a o prostředí povídali s Josefem Němcem, který hrával za právě mexický tým Cruz Azul. Díky a užij si fotbalové mistrovství světa i třeba na Radiožurnálu Sport.
4: Děkuju, mějte se, nasanu.
5: Speciál Radiožurnálu Sport.
3: Posloucháte Radiožurnál Sport, měli jsme tady teď rozhovor s bývalým fotbalistou, reprezentantem, hráčem Cruz Azul, Josefem Němcem a na linkách máme stále přímo v Guadalajaře reportéra Radiožurnálu Sport Lukáše Michalíka, který by chtěl ještě reagovat na to, co zaznělo.
1: Ano, já jsem chtěl v podstatě jen zareagovat na to, co říkal Josef Němec v té své poslední obsáhlé řeči, když mluvil o vztahu Mexičanů a fotbalu, tak jenom taková zkušenost přímo z místa. Jeden taxikář tady v Guadalajaře nám říkal, že všichni Mexičané mají rádi tekilu, ženy a fotbal, takže takhle bych to shrnul asi.
0: I v tomhle pořadí.
2: Potvrzení toho,
1: řekl to
2: co...
1: v tomto pořadí.
2: Potvrzení toho, co nám říkal Josef Němec, samozřejmě i od Lukáše Michalíka. Také Josef Němec mluvil o tom chování míčů a případně o trávníku, který může čekat české fotbalisty. Bylo to i téma právě pro český tým, ten míč jako takový a i jeho chování v té vyšší nadmořské výšce a právě ten trávník, který bude čekat Čechy teď třeba v Guadalajáře.
1: Začnu těmi míči. Bylo to určitě téma před odletem do Mexika. Hlavně to bylo téma na mediálních aktivitách s brankáři. Matěj Kovář, ten s námi mluvil v podstatě na začátku toho srazu ještě v Praze, takže ten měl jenom nějaké domněnky, že říkal, že ten balon bude více létat, že zkrátka, když do něj kopne, tak může dokopnout hodně daleko. Zároveň ale, že se může trochu jinak chovat ve vzduchu, že může víc plavat. O tom už mluvil v Dallasu Lukáš Horníček, což je tedy golman, který bude krýt záda Matěji Kovářovi. Ale oba dva o tom mluvili ještě v době, kdy neměli tu zkušenost. A když jsme měli včera možnost mluvit s hráči, s kapitánem Ladislavem Krejčím a s Lukášem Provodem, tak my jsme s nimi mluvili ještě před tím tréninkem, takže oni vlastně žádnou zkušenost s chováním toho míče neměli. Budeme si muset počkat na dnešní zápas, případně na tedy mediální aktivity po něm.
0: A počkej teď, oni trénovali jenom jednou s těma balónama, jestli to dobře chápu.
1: Já jsem to spíš myslel tak, to chování toho balónu pro mistrovství světa tady v Mexiku. Jestli ta otázka zněla tak, jestli je specifický obecně ten balón nějakým způsobem,
2: určitě
1: třeba i v Dallasu a podobně. No, tak to ne. Všichni v podstatě říkali, že ten balón je úplně normální. Nikdo nevypíchl žádná specifika. Jo, já jsem vás hůře pochopil.
0: Ne, to je v pohodě. Já jenom jsem chtěl říct, že na mistrovství světa bylo Jabulány tenkrát někde. A já už jsem to někde říkal, my jsme hráli po tom mistrovství přátelák někde v Rakousku s nějakým týmem z bývalého Ruska a tyhle ty balóny měly a lítali úplně jinak. Prostě tak bych řekl, jako nedotáčeli se, měli hrozně dlouhou dráhu toho letu, až nečekaně. Takže jestli se k tomu třeba přidá to, že tam je jiný prostě řidčí vzduch a ten balón bude mít trošku jiný vlastnosti, tak samozřejmě pro ty golmany je to opravdu hodně těžký, každá jejich chybička je vidět. Takhle hráč, když si to zpracuje třeba hůř, nebo ten balón někam překopne někam za čáru, nebo dá delší přihrávku za obranu, tak to úplně takový průšvih není, ale golmani samozřejmě jsou pod obrovským tlakem a může být, ale může to být hlavně tím vzduchem, pokud ten balón je v pohodě.
3: Posloucháte Radiožurnál Sport, 20 hodin 32 minut, to znamená, že necelá půl hodinka nás dělí od zahajovacího zápasu 23. fotbalového mistrovství světa, samozřejmě od 4 ráno. Doufám, že budete poslouchat taky Radiožurnál Sport, protože Lukáš Michalík s Mirkem Vasičem pro vás budou komentovat v přímém přenosu úvodní utkání českých reprezentantů na šampionátu proti Jižní Koreji. Lukáši, tak vaše zážitky zatím z toho závěrečného turnaje přímo z Guadalajary, jaké jsou obecně?
1: No, nejsme tady zas tak dlouho, věnujeme se tedy převážně práci, není moc času dělat nějaké věci okolo nebo příliš tady cestovat, protože my bydlíme zhruba 6 kilometrů od stadionu v Guadalajáře, což když není žádný provoz, může být 20 minut jízdy autem, ale jinak také to může být delší časový úsek. Včera jsme ten den měli hodně nabitý, protože předzápasová tisková konference byla na hlavním stadionu. Nejprve tedy korejská, kterou navštívil hlavní trenér a hvězda Son Heung-min, a poté jsme čekali na českou konferenci, na které byl ale jen trenér Miroslav Koubek. Neptejte se mě proč, zkrátka byl tam jenom trenér a na mediální aktivity s hráči jsme museli přejet do zhruba 25 minut vzdáleného tréninkového areálu, kde tedy Češi měli ten trénink a ještě předtím s námi mluvili, ale samozřejmě jeli jsme ve špičce. Bylo to zhruba kolem 16:15 a Guadalajara byla totálně ucpaná. Tím spíš, že ji ucpal i český národní tým. Možná jste viděli to video, kdy řidič vlastně nedokázal správně odbočit do takového malého vjezdu, takže možná i to zatím stálo. Poté už to bylo trochu lepší, protože nám razili cestu policisté. My jsme jeli oficiálním šatlem, oficiálním rozvozem tedy novinářů přímo do toho tréninkového areálu. Vrátím se ještě k tvé původní otázce. Samozřejmě není to jako ve Spojených státech. Já jsem v Mexiku poprvé, člověk si musí dávat pozor, musí být ostražitý. Nechci to zbytečně zveličovat, ale když jsme vystoupili z letiště, tak každý vás chce někam odvést. Všude jsou policisté, protože takovou tu oficiální taxislužbu, kterou známe i z Čech, tak si nemůžete přivolat na letiště, takže tito lidé tam tak nějak migrují a snaží se vás oslovit trochu pokoutně, zároveň vás pak tedy rychle dostat do auta a ujet před těmi policisty, což samozřejmě není dobrá cesta, takže to na vás trochu dýchne, ale ale jinak je to v pohodě. Lidi jsou velmi milí, jsou přátelští. Velká nevýhoda, že v podstatě nemluví anglicky. Velmi špatně mluví anglicky, hlavně je tedy španělština, už jsem o tom mluvil, překvapil mě Mikuláš Jáša svými základy, které ani nevím, kde nabral. Ale vesměs tedy samozřejmě pozitivní zkušenost. Další věc je, že jsme poučení, takže nikam nechodíme posetnění a už vůbec ne sami. To se doporučuje. Bydlíme v rezortu, který je střežený, je tady normálně hlídač za brankou, takže zatím žádné problémy, jasně to tak vydrží.
2: A co ještě také třeba atmosféra v českém týmu? Je už znát větší nervozita a možná trošku odtažitost s blížícím se výkopem prvního zápasu?
1: To bych ani neřekl. Miroslav Koubek měl včera na tiskové konferenci velmi dobrou náladu, byť nám i s ostatními novináři možná přišel trochu unavenější, ale není se čemu divit. Samozřejmě už stejně jako my i národní tým cestuje přes třetí časové pásmo. Ale jinak byl dobře naladěný, několikrát zavtipkoval, mluvil o tom, že už cítí takovéto napětí, že už se to skutečně blíží, že je to za dveřmi napětí, které třeba ještě v Dallasu necítil, tím spíš v New Jersey. Takže myslím si, že teď převládá v národním týmu taková ta natěšenost na obrovský fotbalový svátek, tak věřme tomu, že ta pozitivní atmosféra vydrží i po zápase s Jihokorejci.
2: To samozřejmě doufáme všichni. Dozvíme se to nad ránem od 4 hodin ráno na Radiožurnálu Sport. Přímý přenos. Teď trošku zase změníme téma v našem vysílání a zapojíme do ní také fotbalového geografa, publicistu, fanouška, prostě Miroslava Štiftu. Tak dobrý večer.
6: Dobrý den z Mexika.
2: Jste přímo na místě v Mexiku, takže samozřejmě i vás se můžeme zeptat, jak pociťujete zatím tu atmosféru toho mistrovství světa, které tedy poprvé bude za účasti 48 týmů.
6: No teď je ta atmosféra, zdravím vás přímo z Guadalajary, no teď konkrétně se za Popánu, což je součást metropolitní oblasti Guadalajary, kde budeme hrát zápas s Koreou. Ta atmosféra teďka tady je naprosto vynikající, protože za chvilku, za pár minut začne zápas domácího týmu Mexika s Jižní Afrikou a fanoušci jsou tady všude kolem. Vlastně jsme se nedostali do hlavní fanzóny mistrovství světa, bohužel, tady s kamarády, s kterými tady jsem, přímo v centru Guadalajary. Čekali jsme tam hodinu frontu, bohužel potom nám oznámili, že je plno, takže jsme se přesunuli do toho Zapopánu. Tady je taky fanzona, tam jsme se taky nedostali a všude je strašně moc lidí a teďka jsme se usídlili v jedné restauraci, kde je taky strašně moc lidí, ale máme výhled na obrazovku, takže se na to těším.
3: Ještě než se s fotbalovým geografem a publicistou Miroslavem Šiftou dostaneme k určitým příběhům letošního světového šampionátu, tak nás určitě zajímá, jaká byla cesta českého fotbalového fanouška na mistrovství světa do zámoří. Bylo všechno v pořádku?
6: Bylo všechno v pořádku, cesta je samozřejmě dlouhá a tím, že jsme cestovali do Guadalajary, tak je to trošku komplikovanější, než cestovat třeba do Ciudad de México. Ale myslím, že všechno proběhlo dobře, potkáváme tady české fanoušky, potkáváme tady samozřejmě spoustu korejských fanoušků. Všichni se na ten zápas těší, ale teďka opravdu, jak jsem říkal už předtím, tak celý ten prostor je zaplněný lidmi v zelených dresech, v těch krásných mexických dresech a všichni jsou hrozně natěšení na ten první zápas, takže teď si užijeme tu domácí atmosféru.
0: Já bych se jenom ještě zeptal, Lukáš Michalík zmiňoval to, že nevycházejí posetnění a dávají si pozor, jak je to tam s bezpečností i mimo ten fotbalový rezort, bych řekl.
6: Taky si na to snažíme dávat pozor. Dbáme těch doporučení, který se všude diskutují a který jsme dostali, který jsme si přečetli samozřejmě před cestou. Je nás tady víc, všichni jsme vlastně jako starší chlapy, ale viděl jsem třeba, když jsme přiletěli do Guadalajary, tak jsem viděl jednu českou maminku s malým synem, takže i takhle odvážní maminky se sem vydali s dětma sami, což je skvělý a myslím si, že během toho mistrovství ta bezpečnost snad bude v pořádku, nechci to zakřiknout. Zatím jsme se tady nedostali do žádného problému, ale snažíme se dávat pozor. Posledně jdeme ve skupině nebo jezdíme Uberem nebo nějakou jako takhle sdílenou dopravou, abychom předešli problému.
2: Teď vlastně můžeme přes pražské studio zprostředkovat dialog z Guadalajary do Guadalajary, protože Lukáš Michalík má také něco na srdci.
1: Já zdravím Miroslava Šiftu, se kterým jsme proti sobě v minulosti odehráli desítky a desítky zápasů v libereckém okresním a krajském přeboru ve futsale, takže skutečně svět je malý. V životě
6: ano, napadu, zdravím.
1: Že se setkáme přímo v Guadalajaře, ale i takové tedy příběhy život přináší. Já tady budu tykat, omlouvám se předem. Míro, zeptám se 20 minut do začátku toho úvodního zápasu si v centru Guadalajary. Teď na tebe už to dýchá, že skutečně přichází velká věc, ten obrovský svátek, protože já jsem mluvil o tom, že jsem v tomto směru byl trochu zklamaný v podstatě i z Mexika.
6: My jsme byli zklamaní včera, ale dneska ta atmosféra teda zatím přečila všechna očekávání. Jak jsem říkal, bohužel jsme se nedostali ani do jedné z těch fanzón, ani v Guadalajaře, ani v Zapopánu, ale i tady kousíček od centra Zapopánu je prostě narváno, všude lidi v zelených dresech, možná za mnou slyšíte troubení, možná za mnou slyšíte nějaký hluk, všichni se na to těší a ta atmosféra, musím říct teda, že nás pohltila teď.
3: Využijeme toho, že jsme na Radiožurnálu Sport ve spojení nejen s fotbalovým fanouškem Miroslavem Šiftou přímo z mexické Guadalajary, ale že je to i fotbalový geograf, publicista, který napsal třeba knížku Fotbalová derby, ale věnuje se i tomu letošnímu světovému šampionátu. My jsme tu probírali, že mistrovství světa v roce 2026 má 4 týmy, které se na mundiálu představí úplně poprvé. Kap Verde, Jordánsko, Uzbekistán a taky Curaçao. Tak který ten příběh vás konkrétně zaujal nejvíc?
6: Všechny vlastně, protože mě ty příběhy těchto, řekněme, fotbalových trpaslíků fascinují a každý je něčím specifický. Curaçao je nejmenší stát v historii, který se kdy probojoval na mistrovství světa. Nejmenší stát, co se týká počtu obyvatel. Vlastně necelých 160 tisíc obyvatel, takže stát populačně menší než Plzeň se probojoval na mistrovství světa. Zajímavé to je samozřejmě to, že to je karibský stát, ale naprosto drtivá většina toho týmu se narodila v Nizozemsku. Je to vlastně bývalá nizozemská kolonie, stále ještě součást Nizozemského království. A tím to může být taky zajímavý tým i po fotbalové stránce, protože všichni ty hráči vyrůstali v akademiích PSV Eindhoven, Ajaxu Amsterdam, Feyenoordu Rotterdam a tak dále. Vede je slavný trenér Dick Advokát a zkrátka je to tým, který může vypadat třeba jako kokosy na sněhu na mistrovství světa, ale mají skvělou organizaci, je to takové malé Nizozemsko.
2: Z tohoto pohledu dá se tedy říct, že pro fotbalového geografa a publicistu je to rozšíření šampionátu vlastně radostnou zprávou?
6: Pro mě určitě. Já myslím, že objevuje se teda samozřejmě spousta negativních hlasů, že to rozšíření šampionátu vede jako k oslabení nebo ke ztrátě té fotbalové kvality, ale já si nemyslím, že nás čekají nějaké jako velké debakly. Nemyslím si, že Curaçao třeba dostane od někoho nějaký nářez. Myslím si, že probojovalo se na mistrovství 48 týmů, to je dejme tomu čtvrtina celého světa, ale i tak to Curaçao si třeba probojovalo tu cestu na mistrovství přes věhlasné týmy, jako je třeba Kostarika nebo Jamajka, která má spoustu hráčů v Premier League anglické. V kvalifikaci za sebou nechali Panama se taky probojovala. Trinidad a Tobago například. Zkrátka země, které mají fotbalovou tradici, které už dříve na mistrovství světa působily. Takže všichni ty nováčci, které jste zmínili, tak si probojovali tu cestu na šampionát přes těžké soupeře a to místo se tady prostě zaslouží.
3: zajímavý příběh píše taky fotbalová reprezentace Haiti, co by tedy tým, který se vrátil na mistrovství světa poprvé od roku 1974, tehdy třikrát prohrál ve skupině, čtyřikrát, čtrnáctkrát, ne, čtyřikrát inkasoval v té základní části, ale zvláštní story nebo příběh je to z toho úhlu pohledu, že vlastně trenér Francouz Haiti Sebastien Migne nikdy nebyl v Haiti s ohledem na to, co se tam děje vlastně od toho roku 2010 po ničivém zemětřesení. A Haiti podle všeho taky hraje své domácí zápasy na tom karibském ostrově Curaçao. Tak co říkáte na tenhle příběh fotbalového Haiti?
6: No, to jste zmínil, další skvělý příběh z geografického hlediska, velmi zajímavý. Je to taky, Haiti vlastně se kvalifikovalo na mistrovství světa z té stejné federace, z toho CONCACAF, Severní a Střední Ameriky, taky právě, jak už jsem zmiňoval, nechali za sebou třeba Kostariku, Jamajku a tak dále, takže určitou kvalitu určitě mají. Navíc nabrali teda hráče, kteří třeba za tu reprezentaci dřív nehráli, to je možná další zajímavý geografický problém. Určitě jste o tom slyšeli, četli, že na mistrovství světa z těch přibližně 1250 hráčů je asi čtvrtina hráčů, kteří se narodili vlastně mimo zemi, kterou budou reprezentovat. Haiti je docela velký příklad tohohle fenoménu. Bude nastupovat za ně třeba Isidor z Premier League, ale je to zajímavé. To, že ten trenér samozřejmě nebyl nikdy vlastně na Haiti, že tam bohužel kvůli těm podmínkám politickým nemůže teď nastupovat, nebo společenským nemůžou vlastně hrát bezpečně ve své zemi, ale i tak se probojovali na mistrovství světa. Možná podobným příkladem je třeba Jordánsko, které taky, když si představíte, jaká je situace teď na Blízkém východě v tomhle regionu, tak Jordánsko taky je jeden z těch debutantů na mistrovství světa. Stát, který je zmítaný obrovskými problémy, občanskou válkou, spoustu konflikty, válečními konflikty kolem té země nebo i uvnitř té země, tak ten fotbal vlastně spojil a já doufám, že ten fotbal bude třeba v těchto těch státech, Haiti, Jordánsko, působit jako spojící prvek a takové jako nastartování pozitivní změny celé té společnosti.
2: To určitě doufáme samozřejmě všichni. Lukáš Michalík, také toho také zaujala účast Haiti na mistrovství světa.
1: Já jenom velmi stručně k Haiti, protože v tom českém mediálním i veřejném prostoru se hodně mluví o hráčích z české ligy, o těch cizincích, kteří se dostali na mistrovství světa, ať už to jsou Memič, Vígele, Mahmič nebo Dosky, ale v nominaci Haiti je, a možná si ho pamatujete z české ligy, Dominik Simon, stále ještě kmenový hráč Pardubic, který v uplynulé sezóně hostoval v Košicích, takže podle mě i vedení pardubického celku bude chtít, aby se Simon nějakým způsobem předvedl na mistrovství světa, aby ho následně mohlo výhodně přeprodat.
2: Tak důvod, o důvod víc fandit i haitským fotbalistům, také pro české fanoušky. Vysílání s námi byl tedy také fotbalový geograf, publicista, fanoušek, teď především Miroslav Šifta. Tak přeji, ať máte spoustu jenom těch co nejlepších zážitků z mistrovství světa. Díky.
6: Moc krát děkuju, zdravím všechny posluchače a užívejte se mistrovství světa. Naschledanou.
2: No a je 20 hodin a 48 minut, pomalu se to všechno blíží už k tomu zahájení samotného mistrovství světa. První zápas, který odehrají Mexičané, domácí tým proti Jižní Africe, dva soupeři Čechů v dalším průběhu šampionátu ve skupině, tak Pavle, tady ve studiu, Pavla Horváta samozřejmě oslovuji, co čekáš od toho zápasu?
0: No já ještě bych se vyjádřil, myslím si, že spoustu, to mistrovství přinese spoustu ať už velkých příběhů nebo mini příběhů. Některý samozřejmě můžou skončit hůř, ale myslím si, že by bylo dobrý, kdyby si z toho mistrovství odvezli všichni spoustu pozitivních zážitků, jak fotbalových, tak samozřejmě i možná politických, ale to asi není na tenhle pořad. Já doufám, že co nejvíc dobrých zážitků si odveze náš nároďák, protože tuším a tak vnímám kolem sebe i od spousty fotbalových bývalých spoluhráčů, fanoušků, že se na to všichni těšíme, všichni všichni budeme mít nařízeného budíka a budeme koukat, takže já budu držet palce, aby jsme si odvezli my co nejvíc do pozitivních zážitků.
3: Beru se takové dvě debaty nebo linky toho, jak by se měl prezentovat český národní tým po 20 letech na mistrovství světa. Jedna ta linka a část fanoušků mluví samozřejmě o tom, aby Češi postoupili co nejdál a byli na tom turnaji co nejdíl, protože je to přece jenom po hodně dlouhé době. A druhá skupina lidí pak mluví o tom, že by samozřejmě bylo dobré, aby se Češi ukázali, aby se ukázali ti jednotlivci. Tak s čím, nebo k čemu by se přikláněl, k jaké skupině náš fotbalový expert Pavel Horvá?
0: Já vzhledem k tomu, že jsem trošku pamětník a vůbec si nevybavuju, jaký fotbal jsme hráli v Itálii v 90. roce. Fakt si to nevybavuju, samozřejmě si vybavím Tomáše Skůhravýho, hat-trick proti Kostarice, ale že bych si vybavoval, jestli jsme hráli jako hezky, nebo jestli jsme hráli dlouhý balony do křídel a sklepávali do prostřed nebo do stran, to si úplně nevybavuju. Takže já budu chtít, aby jsme byli úspěšní výsledkově. Myslím si, že Míra Koubek je ten správný trenér na tohleto, protože on určitě je pragmatický, určitě bude vědět, co chce hrát, co kluci budou dobře vědět, co po nich trenér chce a pak bude záležet na tom, jak budeme šikovní v tom, co jsme, a to jsme trošku vyčuraný a umíme standardní situace a z minima vytěžit maximum, stejně tak jako v té baráži.
2: Z tohoto pohledu se trošku vymyká to Euro v Portugalsku, tam si všichni naopak pamatují, že jsme hráli hezky, ale nevyšlo to.
0: Ano.
2: A opravdu moc nechybělo. Teď nechybí na tom zahajovacím zápasu přímo v Mexico City také náš zvláštní zpravodaj pro šampionát Jan Kaliba, kterého zdravím, tak hezký den. Jestli se tedy slyšíme. Už se slyšíme, tak Jan Kaliba přímo na místě v Mexico City, tak zdravím tedy ještě jednou, hezký den.
7: Hezký den, dobrý večer.
2: Tak za tebou, nebo za ostatními tedy všemi, kdo jsou na tom stadionu, už je ten zahajovací ceremoniál, tak jaký byl?
7: No teď zrovna odcházejí ti, kteří drželi vlajky v té finální fázi ceremoniálu, tudíž i česká vlajka odchází z tréninku, aby aby mohli přijít mexičtí a jihoafričtí hráči. Ten ceremoniál byl hodně podobný tomu, který pamatuju třeba před 12 lety v další latinskoamerické pořadatelské zemi v Brazílii. Také Mexičané tady rozjeli svůj vlastní karneval a s azteckými motivy samozřejmě. Mně se to tím lišilo od toho jihoamerického a teď už se tedy těší těch 80 tisíc diváků na to, že si tady v katedrále, jak aztecký stadion nazývají, prohlédnou, jak je na tom jejich reprezentace při tomto mistrovství světa, které je pro ně, jak víme, třetí v historii, jako první země pořádají turnaj po třetí, ale je to takové, řekl bych, rozpačité oproti té minulosti, o tom můžeme možná ještě mluvit.
2: A připouštějí si domácí fanoušci cokoliv jiného než výhru v tom zahajovacím utkání a vůbec postup dál?
7: Tak Mexiko tady na azteckém stadionu, obzvlášť té nadmořské výšce, neprohrává nebo velmi, velmi zřídka, takže v tomhle ohledu si asi nic moc jiného nepřipouštějí. Co se hodně řešilo tady před zápasem, bylo, že město je zavaleno protestujícími Mexičany, jsou tady velké sociální problémy a týden se tady protestovalo ještě včera, když jsem šel k fanzóně v centru města, tak byla obehnaná několika kilometry barikád a policisty, policejními vozy. Takže do té fanzóny se nedalo dostat. Policisté říkali, že dnes už by tedy měla být přístupná. I třeba celá katedrála městská byla těmi bariérami obehnaná a bylo to znát i dnes kolem stadionu. Protestující tady měli svůj průvod stejně jako ty karnevalové fotbalové průvody. Takže to je druhá stránka toho šampionátu a samozřejmě, co řeší hodně lidé tady v Mexiku, že na ligu tady chodí v přepočtu za necelé 400 korun za ty nejlepší, tedy nejlevnější lístky dávají, no a teď, když se chtěli dostat na stadion, tak pro některé by to byl třeba celoroční výdělek, takže opravdu tady těch 80 tisíc lidí, kteří sedí teď kolem mě a ten stadion bude zřejmě skoro zaplněný nebo úplně zaplněný, tak to určitě jsou lidé, kteří nemají hluboko do kapci ale ten šampionát by samozřejmě na něj rádo vyrazilo mnohem víc Mexičanů, ale letos je to pro ně opravdu nepřístupné. Říkají tady někdy ve vtipu, a on to možná ani vtip není, že to je turnaj ze jejich pohledu pro politiky, pro boháče a také pro narkos, tedy pro drogové barony.
0: Tak já, jestli můžu k tomu jenom dodat myšlenku, já jsem měl to štěstí, že jsem byl v Portugalsku ve Sportingu Lisabona a musím říct, že i tam na některý zápasy třeba Ligy mistrů prostě ty fanoušci museli šetřit, dokonce mi říkal ten můj překladatel, že některý opravdu si třeba celý měsíc odepřou večeři, jenom aby si mohli koupit lístky na nějaký takovýhle významnější zápas, tak to jenom potvrzuje to, co říkal třeba Pepa Němec, že prostě v Mexiku je fotbal vlastně nejdůležitější, nebo jedna z těch nejdůležitějších věcí a ty fanoušci se nesmírně váží toho, že vůbec se můžou někam takhle podívat.
2: Jak se vlastně...
7: Já jsem tady potkal, jestli můžu ještě reagovat na Pavla, tak jsem tady potkal teď před stadionem i lidi, kteří na poslední chvíli scháněli lístky, zjevně ty peníze měli a byli ochotní dát třeba za 3 lístky 60 tisíc korun v přepočtu, nebo jsem potkal dvojici syna otce, otec, který žije tady ve čtvrti hned vedle stadionu, tak říkal, že tady byl na zápasech v roce 1970 i na tom dalším mundialu v 86. Teď by na to sám neměl, ale syn, který pracuje jako inženýr, tak mu před rokem za velké peníze ušetřené koupil ty vstupenky, takže to jsou ty příběhy lidí, kteří se nakonec dostanou na stadion, ale samozřejmě Mexičané by si to daleko víc užili za nižší ceny ve větším počtu a také, kdyby ten mundial měli zase celý pro sebe, takhle mají jenom 13 zápasů samozřejmě.
2: Jsou to opravdu neuvěřitelné částky. Jinak, jak se vlastně Mexičané, ti fanoušci, dívají třeba na sílu soupeřů? Berou vážně třeba český tým a i ty ostatní ve skupině?
7: No, dostával jsem otázky spíš opačné, spíš vyzvídali, jak na tom, které týmy jsou, takže jsem úplně neměl dojem, že by měli nasledováno, jak silní třeba dnešní soupeři Jihoafričané nebo třeba Češi, je to pro ně trošku vzdálený svět, každý ten soupeř je z jiného kontinentu, běžně se s těmi týmy nepotkávají a zdaleka ne všichni to sledují tak do hloubky, ale co mi tady přišlo hodně zajímavé, je ten přístup k fotbalu, kterým se baví, pokud samozřejmě zrovna neřeší, že nemají výplatu a nejdou protestovat a stanovat tady do centra města, tak ten fotbal prožívají prý trošku jinak než třeba Brazilci, Argentinci, kteří tu vášeň tam mají taky tradičně, ale hodně jim jde o to vítězství. Tady mi mnoho lidí říkalo, že oni se zkrátka chodí do těch stadion, na ty stadiony, na ty tribuny, prostě bavit s kamarády, s přáteli a jestli nakonec zvítězí nebo prohrajou, to prý neřeší až tolik jako třeba Brazilci a Argentinci.
2: Říká Jan Kaliba, který bude dál mapovat dění na světovém šampionátu nejen z toho fotbalového pohledu a bude přinášet zajímavé reportáže do vysílání Radiožurnálu Sport. Tak zatím díky a užij si zahajovací zápas.
7: Děkuju, zdravím všechny v Česku, naslyšenou.
2: No a opravdu zbývá jenom pár minut do začátku, tak ještě s Pavlem Horvátem a také s Lukášem Michalíkem můžeme probrat tedy před startem toho šampionátu, jaké očekáváte zápasy ty toho prvního dne, samozřejmě i ten český s Koreou a jaké jsou šance českého týmu.
0: Tak já si začnu, já si myslím, že určitě by bylo dobrý, kdyby jsme postoupili ze skupiny. Věřím tomu, že jsme toho schopni, to mužstvo určitě urazilo nějakou cestu pod trenérem Koupkem a šanci máme. Myslím si, že ten šampionát bude mít několik favoritů. Já si myslím, že vyhraje někdo z trojice Španělsko, Francie, Argentína a jsem zvědavý, jak to dopadne. Těším se na souboje Messiho s Ronaldem, kéž by k němu došlo.
2: Ty jsi to vzal tady hodně ze široka, ano. Já jsem myslel hlavně tu naší skupinu.
0: Já koukám na hodiny, já se omlouvám, já jsem zvyklý z rána, že to musím hrát, tak jsem se vyjádřil takhle rychle. Dám čas Lukášovi.
2: Tak Lukáši, jak vidíš tu naší skupinu?
1: Tak nevím, kolik mám času, ale budu se snažit být taky stručný. Já jsem byl skeptický už před baráží, mírně skeptický jsem i teď, ale věřím, že Češi postoupí z té skupiny, byť si myslím, že to bude ze třetího místa a hlavní klíč k tomu postupu českého týmu do play-off vidím v tom druhém zápase v Atlantě proti Jihoafrické republice. Tam by to chtělo jednoznačné vítězství a 3 body už by mohly stačit. Když vemu ten zápas s Jižní Koreou, z osobního pohledu bych bral bod. No a uvidíme, co proti Mexiku. Takže z mého pohledu jakýkoliv postup dál by byl vlastně úspěch.
2: A já mám pocit, že ten klíčový zápas je možná už ten první, protože právě ta Korea by měla aspirovat na to druhé místo a třeba kdyby Češi zvládli ten zápas, tak by to bylo skvěle odstartované.
0: No určitě, já souhlasím, myslím si, že s Koreou to na začátku bude taková oťukávaná, myslím si, že ten zápas může klidně dopadnout bez branek.
2: To bude ale až od 4 hodin ráno také ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď už se pomalu můžeme přesunout na ten úvodní zápas mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou. Takže ještě poděkuji Lukáši Michalíkovi, který je s námi stále ve spojení a těším se na slyšenou z toho zápasu Česko-Korea.
1: Moc díky, brzy na slyšenou.
2: No a poděkuji také Pavlu Horvátovi, našemu fotbalovému expertu, kterého uslyšíte mnohokrát během celého šampionátu, tak zatím díky.
0: Já děkuji taky, hezký večer naslyšenou a držme palce.
2: No a teď už tedy přepojujeme na přímý přenos z utkání Mexiko a Jihoafrická republika, který zahajuje mistrovství světa a komentovat ho bude Pavel Tilšar.
8: Je to tady, začíná 23. fotbalové mistrovství světa, jak zaznělo i ve speciálu, bude to historický šampionát. Poprvé ho hostí 3 státy, Spojené státy, Kanada a Mexiko. Premiérově se ho účastní 48 týmů. Mexiko je vůbec první zemí, která pořádá nebo spolupořádá třetí světový šampionát a ten letošní taky zahájí. A to na stadionu, kde v roce 1970 slavila Brazílie s Pelem a v roce 1986 Argentina s Maradonou. První z celkových 104 zápasů Mundialu 2026 proti sobě svádí domácí Mexičany a reprezentanty Jihoafrické republiky. Jde mimochodem o stejný zahajovací souboj jako před 16 roky na jihu Afriky. Druhý duel ve skupině A je ten, na který se samozřejmě taky všichni těšíme, nejen na Radiožurnálu Sport. Česko-Jižní Korea zítra od 4 hodin ráno, taky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Máme za sebou taky nezvyklý pohled, který se vám pokusím popsat na Radiožurnálu Sport. Jsme zvyklí z evropských zápasů, z klubové scény na to, že hráči nastupují po boku 4 rozhodčích a postaví se proti střídačkám, zazní hymny, tedy na těch mezinárodních nebo v těch mezinárodních zápasech. Ale tady na světovém šampionátu v zámoří si všichni hráči, kteří jsou na soupisce, včetně trenérů, stoupli kolem středového kruhu společně s rozhodčími. Zazněly tedy obě hymny, jak ta mexická, tak ta jihoafrická. A součástí toho zahajovacího ceremoniálu samozřejmě byly i hvězdy showbiznisu. Nechyběli kolumbijští zpěváci, ať už Shakira nebo J Balvin, a zaspíval i italský jevec Andrea Bocelli. Teď už k fotbalistům. V brance Mexika je Rangel, 4 obránci Gallardo, Vázquez, Montes s kapitánskou páskou a Reyes na pravé obraně. V záloze je Lira, před ním Quiñones, Fidalo, Giter Gutierrez a Alvarado a v útoku Raul Jiménez, asi největší hvězda současného mexického výběru. Možná společně se svým jmenovcem Santiagem Jiménezem, který hraje za AC Milan. Raul Jiménez, to je útočník Fulemu. V brance Jihoafrické republiky je golman Williams s kapitánskou páskou. Jihoafričané to budou hrát asi spíš defenzivněji s 5 obránci. Murau Okon, Sibisi, Bokazi a Modiba, to je pětičlenná obrana. V záloze Mokoena, Sidhole a Adams a v útoku Reiners a Foster, což je zase největší hvězda jihoafrického výběru. Lyle Foster, mimochodem spoluhráč třeba Václava Hladkého z anglického Burnley, které spadlo z Premier League do Championship. Stále se ještě nezačalo hrát první zápas mistrovství světa ve fotbale v roce 2026. Opravdu ta zahajovací show je tak trochu nezvyklá oproti tomu, na co jsme zvyklí z evropského prostředí. Aztécký stadion pro mistrovství světa v tomto roce pojme zhruba 85 tisíc diváků, jak zmínil v našem speciálu na Radiožurnálu Sport i Josef Němec, tak na přelomu tisíciletí. Jich bylo ještě víc. Teď vstup pro Radiožurnál. Zápas stále ještě nezačal, takže před utkáním 0-0 máme za sebou velkolepou show, zahajovací ceremoniál tohoto světového šampionátu, ve kterém se představila třeba i kolumbijská zpěvačka Shakira. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport tedy pokračujeme. Stále ještě čekáme na úvodní výkop úplně první na tomto mistrovství světa ve fotbale v roce 2026. Aktuálně si podávají ruce kapitáni, tedy domácí, říkejme, mexický stoper Montes s brankářem jeho Africké republiky Williamsem. A samozřejmě se zapojili taky rozhodčí. Brazilec Sampaio je tím hlavním, který bude řídit úvodní utkání mistrovství světa ve fotbale, které hostí poprvé v historii tři státy. Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Mexiko úplně první zemí, které pořádá, nebo teď už tedy spola pořádá třetí fotbalové mistrovství světa. Ještě poslední pokřiky na obou stranách. Oba dva týmy vytvořili kruh na své polovině. Hodně aktivní je v tom kruhu na straně jeho Africké republiky Lyle Foster, už jsem ho zmiňoval, největší hvězda týmu, tedy jeho africké reprezentace. Závěrečný pokřik a možná i pod mým hlasem slyšíte taky hymnu mistrovství světa právě v podání zpěvačky Shakiry a všechno je připravené k tomu, aby začalo mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 úplně stejným zápasem jako šampionát v roce 2010. Domácí Mexiko, tentokrát tedy pořadatelská země proti jeho Africké republice. Jako první, úplně první do balón na tomto šampionátu kopne záložník Gutierrez, který už je připravený k rozehrávce. Uno a začíná fotbalové mistrovství světa.

vzadu, což je obránce mexické reprezentace. Montes spolupracuje s Vasquezem, na levé straně si zahraje taky Gallardo a teď už znovu Vasquez, stoper Mexika, hraje do pravé strany na Reyes. Reyes obloučkem vrací míče zpátky do středového kruhu na Vasquéze, který už si ten balon předkopává do levé strany, kde spolupracuje taky s Quiñonesem, který vrací balon zpátky na střed hřiště. Tam je Lira, záložník, který sklepl zpátky Vasquezovi. A v akci už pokračují Mexičané na levé straně, zatím Jihoafričané se vůbec nedotkli balónu v tomto zápase, ve kterém začala druhá minuta v úvodním utkání fotbalového mistrovství světa v roce 2026 0-0, tedy Mexiko, Jihoafrická republika. Mexičané stále na balónu, už 90 sekund ho nepůjčili soupeři, Foster se snaží napadat se svými spoluhráči z ofenzivy, ale Mexičané jsou zatím hodně precizní v kombinaci na své polovině a pak i kousek za půlkou hřiště. Ale pak Jihoafričané se konečně dostávají na balón a je to konkrétně Adams, který ho získal. K míči se dostane až brankář Williams, který rozehrává do levé strany a teď už taky kombinace Jihoafričanů. Sidhole spolupracuje s Mokuenou, který je na pravé straně, nabízí se mu tam taky Mudau, což je pravý obránce Jihoafrické reprezentace, která je tvořená primárně hráči z celku Mamelody, tedy z týmu, který hraje nejvyšší jihoafrickou soutěž. Teď tedy na balónu stále Jihoafričané na začátku třetí minuty za stavu 0-0 mezi Mexikem a právě Jihoafrickou republikou v zahajovacím zápase fotbalového mistrovství světa. Nepřesná rozehrávka, chtěl jsem říct úplně nepřesná, od brankáře Jihoafričanů Williamse, jehož rozehrávka nakonec našla levého křídelníka Adamse, nakonec ten balon ale skončil v zámezí po doteku právě Adamse. V záběru, který teď vidím v komentátorské kabině radiožurnálu Sport, taky mexický trenér, který vede Mexičany na tomto šampionátu, Javier Aguirre. Na druhé straně Igo Bros, což je jeden z nejstarších trenérů vůbec na tomto mistrovství světa, pokud se nepletu, třetí za druhým Miroslavem Koupkem a taky Dickem Advokátem, který vede Curaçao. Teď ale zpátky na trávník Aztéckého stadionu, kde Mexičané vhazovali a vybojovali první standardní situaci tohoto zápasu. Na začátku čtvrté minuty bude rozehrávat dvojice Gutierrez a Fidalo, což jsou střední záložníci připravení k rozehrávce této standardní. Nakonec Fidalo poodbíhá od balónu a ten centr z nějakých 35 metrů od branky jihoafrické reprezentace pošle na balo na bránu právě Gutierrez, který nerozehrál přesně, měla to být rozehrávka kolem dvoučlenné zdi Jihoafričanů, ten míč ale neprošel a tak budou Mexičané vhazovat po odrazu míče do zámezí. Čtvrtá minuta končí v úvodním utkání mistrovství světa. Mexiko, Jihoafrická republika zatím 0-0. Bez střely na branku, ať už na jedné nebo na druhé straně, v Paxi ale teď taky odpočítávání autového vhazování v podání brazilského sudí Sampaia a tak si Mexičani museli pospíšit a rozehrávka je dobrá. Jiménez pálí z úrovně velkého vápna, fantastický zákrok předvedl brankář Jihoafrické reprezentace Williams, který se natáhl ke své pravé tyči. Raul Jiménez, útočník Fulemu a útočník mexické reprezentace, si naskočil do toho centrovaného balónu na úrovni velkého vápna a kapitána Jihoafričanů Williamse, tedy brankáře soupeře, hodně protáhl. První rohový kop a Williams jde znovu z branky, boxuje ten míč před sebe, jak šitě mexický centr, který se zvedá nad malým vápnem, Jiménez hlavičkuje, ale další zakončení už toho není, jenže Jihoafričané se teď trápí v defenzivě a Mexičané dobře dobrali balon, ale už to neplatí a zase by dopředu mohli jít Jihoafričané, konkrétně je to teď Sidhole, který drží balon na svých kopačkách, po něm je to Reyners, který chtěl spolupracovat s Lylem Fosterem, ten pak dal přihrávku právě Reynersovi za obranu mexické reprezentace, ale ten míč neprošel, respektive byl příliš dlouhý v té kombinaci Jihoafričanů kolem pokutového území. Stále 0-0 mezi Mexikem a Jihoafrickou reprezentací nebo reprezentací Jihoafrické republiky v úvodním utkání fotbalového mistrovství světa. Hraje se polovina šesté minuty. Na balonu Mexičané, konkrétně je to záložník Lira, který přenáší teď hru ze středu hřiště do levé strany. Tam je Gallardo.

0: Levý obránce, který zrychlil hru přihrávkou z jedné, ale další záložník Quiñones se na balon nedostal, tak můžou kombinovat jeho Afričané, jenže přihrávka útočníka Laila Fostra do pravé strany přesná není. Konec 6. minuty, Mexiko, jeho Africká republika, zatím 0-0 v úvodním utkání fotbalového mistrovství světa. Na balonu jsou Mexičané, konkrétně to byl Gallardo, který vhazoval balon zpátky na hrací plochu. Postupná, pozvolná kombinace v zahajovacím zápase fotbalového mistrovství světa, který je zatím velmi opatrný, až na jedno zakončení Raula Jiménéze, který pálil zhruba z úrovně velkého vápna po rychle rozehraném autovém hazování střela, která protáhla brankáře Williamse na brankové čáře. Polovina 7. minuty, Mexičani na balónu, 0-0 mezi Mexikem a jeho Africkou republikou v úvodním utkání fotbalového mistrovství světa. Mexičani stále teď kombinují kolem půlící čáry, až Vázquez přeběhl s míčem půlící čáru, navazuje na něj Quiñones na levé straně, po něm taky Gallardo, což je levý obránce, teď už ale vedle velkého vápna, snaží se odcentrovat a nakonec vybojoval pro svůj tým, tedy pro Mexiko, rohový kop číslo 2 v tomto zápase, byť obránce jeho Africké republiky Mudau si přeje něco opačného a nakonec se zdá, že to opravdu bude odkop od branky jeho Africké republiky. Je to taky novinka v pravidlech na fotbalovém mistrovství světa. Rozhodčí mají k dispozici videoasistenty taky při řešení rohových kopů. Řešili jsme to na radiožurnálu Sport, ale zvýhodňovaný je jen bránící tým. Když sudí ukáže útočný roh, tak tu variantu může změnit na odkop od branky. Myslím, že tohle byla právě ukázaná teď v praxi v zahajovacím zápase. 8. minuta, Mexiko, jeho Africká republika, zatím 0-0. Rozehrávka jeho Afričanů dlouhým nákopem přes pravou stranu. Ten balon se odráží do zámezí od útočníka Fostra, což je útočník jeho Africké reprezentace. Takže na balonu jsou Mexičané, vhazoval z levé strany Gallardo, vybral si Vázquez, po něm si zahraje kapitán Montes a taky pravý obránce Reyes, který křížným pasem otáčí hru zprava doleva. Gallardo hlavičkuje a hledá Jiménéze na rohu velkého vápna, ale Mexičané tam neudrželi balon, naopak jeho Afričané dobře zareagovali na to sklepnutí Gallarda na Jiménéze a bude z toho rozehrávka jeho Africké republiky z pravé strany. 9. minuta, Mexiko, jeho Afričané, zatím 0-0 v úvodním utkání fotbalového mistrovství světa. Samozřejmě připomínám taky to na radiožurnálu Sport, že zítra ve 4 hodiny ráno českého času začíná první zápas národního týmu po 20 letech na světovém šampionátu proti Jižní Koreji. Budeme vysílat přímý přenos, ale teď zpátky k tomuto zápasu, protože dává úvodní gól utkání Quiñones. Obrovská chyba v rozehrávce jeho africké reprezentace. Ani mě jeho Afričané nenechali doříct to, že budou hrát Češi za pár hodin. Chybovali v rozehrávce a toho míče se před pokutovým územím zmocnil křídelník Quiñones. Balon si navedl za velké vápno a vypálil víceméně na střed branky, jenže gólman Williams na jeho zakončení nedokázal zareagovat a tak Mexiko otevírá skóre tohoto zápasu úplně prvním střelcem světového šampionátu ve fotbale v roce 2026. Je křídelník Mexika Quiñones, který otevírá skóre tohoto utkání. A byl to záložník Sidhole, který si nespracoval rozehrávku od gólmana Williamse a předložil ten balón napadajícím Mexičanům. Quiñones nakonec našel mezírku mezi nohama brankáře Williamse, kapitána jeho africké reprezentace, a otevřel skóre tohoto mistrovství světa. Dal první gól světového šampionátu v roce 2026. 10. minuta, domácí Mexičani vedou nad jeho Africkou republikou 1-0. Jsem zvědavý na odpověď africké reprezentace, která zatím nemá žádnou střelu na brankáře Rangela, který tedy dnes nepustil do brány Guillerma Ochoa, což je další muž vedle Lionela Messiho a Cristiana Ronalda, který se může stát rekordmanem v počtu startů na mistrovství světa. Letos si může připsat už 6. start na světovém šampionátu. 11. minuta, Mexiko, jeho Africká republika 1-0 po brance Quiñonese, který využil chybu v rozehrávce soupeře. A Afričané po rozehrávce nejsou přesní, naopak přišel ostřejší faul od pravého obránce Mudaua, který přišlápl nohu dobře napadajícímu Mexičanovi Gallardovi a ten tedy byl na polovině hřiště přišlápnutý od obránce Mudawa, který zatím neviděl žlutou kartu od hlavního sudího Brazilce Sampaia. 1-0 pro Mexiko na konci 11. minuty. Nakonec na zemi nebyl Gallardo, ale střelec zatím jediného gólu a vůbec prvního na tomto světovém šampionátu, tedy křídelník Quiñones. V záběru, který sleduji teď na radiožurnálu Sport, taky trenér Jihoafrické republiky Hugo Broz, už jsem to zmiňoval, že je třetím nejstarším koučem na tomto mistrovství světa po Miroslavu Koupkovi a Diku Advokátovi. 12. minuta, už se znovu hraje Mexiko, vede nad Jihoafrickou republikou 1-0 a míč mají Mexičané, konkrétně obránce Montes, což je kapitán týmu, dává vedle sebe Vasquezovi a Vasquez vrací zpátky pro golmana Rangela. Rangel se rozhlíží, komu rozehrát, má před sebou teď rozestavěné obránce a jeden z nich taky dostává míč, je to Vasquez, kterého se snaží napadat útočník Reyners, ale zatím s tou aktivitou úspěšný není, naopak kombinují Mexičané, konkrétně brankář Rangel, který dává před sebe pro obránce Montese, mezi dvojici stoperů si zaběhl taky záložník Lira, který si připsal asistenci u té úvodní branky toho prvního zápasu na tomto mistrovství světa. Trefil se Quiñones v 9. minutě, teď se hraje 12. Mexičané stále vedou nad Jihoafrickou republikou 1-0. Raúl Jiménez vybojoval rohový kop po dlouhém nákopu z pravé strany do levého křídla vedle pokutového území o obránce Mudaua, získává tedy druhý roh pro Mexiko v tomto zápase. 1-0 pro domácí reprezentaci, nebo pro jednu z pořadatelských zemí, tedy pro Mexiko, které bude taky soupeřem české fotbalové reprezentace, ale to bude až třetí utkání ve skupině světového šampionátu. Teď sledujeme společně na radiožurnálu Sport vůbec první zápas mistrovství světa. 13. minuta, Mexiko 1, Jihoafrická republika 0 a rohový kop pro Mexičany, centr, na který si naskočil Raúl Jiménez, útočník, který ale hlavičkou jen balon nadrazil nad sebe a pak spadl do rukavic brankáři Williamsovi, který už tedy musel lovit míč jednou ze své sítě. V 9. minutě ho po chybné rozehrávce prostřelil Quiñones. Vůbec první zápas mistrovství světa pochopitelně sleduje taky předseda Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino, který byl i součástí zahajovacího ceremoniálu. 1-0 pro Mexiko, konec 13. minuty, jeho Afričané se zatím nedostávají k žádným šancím, jejich kombinace nejsou dobré a tak Mexičani kontrolují průběh utkání. Jsme na začátku 14. minuty a Mexiko vede nad jeho Afričany 1-0 zásluhou Quiñonese, což je křídelník, který využil chyby v rozehrávce soupeře. Střelou spoza 16, kterou prostřelil golmana Williamse, ten teď z dálky sleduje kombinaci Mexičanů na jejich obrané polovině. Už ale letí dlouhý balón z obrané poloviny na tu útočnou v podání Mexičanů, byl to Gutierrez, který se ale k míči nedostal na útočné polovině, naopak Jihoafričané ho dokázali ten balón skrotit a teď budou rozehrávat v polovině 14. minuty, v době, kdy dotahují Jihoafričané jednogólovou ztrátu od minuty 9. Teď jsme na konci 14.01 z pohledu Jihoafrické republiky a kombinace afrického celku přes pravou stranu, dlouhý nákop, za kterým spěchá obránce Mudau, ale ten míč mu letěl na záda, musel se za ním točit. Nakonec to zpracování skončilo tak, že Mudau byl s míčem v zámezí, což znamená, že rozehrávat budou Mexičané. Teď autové vhazování z levé strany. Znovu v praxi nové pravidlo, tedy odpočítávání brazilského sudího Sampaia, který opět popohnal tu rozehrávku. Myslím, že pro fotbal jedině dobře. Na zemi následně po rychlé rozehrávce autu jeden ze záložníků mexické reprezentace, je to Fidalo, který skončil na zemi po souboji se záložníkem Jihoafrické republiky. Byl to konkrétně Mokuena, který poslal k zemi Fidala. Tak nakonec ještě jiný záložník Jihoafrické reprezentace Sidhole, který tam nastavil záda právě Fidalovi. Mexická reprezentace tedy zůstane na balónu a bude rozehrávat z poloviny hřiště volný a přímý kop. Jediným střelcem dosavadního průběhu je Quiñones, křídelník mexické fotbalové reprezentace, který v 9. minutě využil zaváhání Jihoafričanů v rozehrávce a střelou z úrovně velkého vápna dal gól číslo 1 na tomto mistrovství světa. Jsme v 16. minutě a Mexičané útočí po pravé straně, konkrétně záložník Gutierrez, který se srazil se svým souputníkem vedle pokutového území Jihoafrické reprezentace, konkrétně s bránícím Bokazim, což je stoper Jihoafrické republiky. A ta teď bude rozehrávat právě po faulu na Bokaziho. 16. minuta, Mexiko 1, Jihoafrická republika 0 a teď rozehrávka Afričanů dlouhým nákopem. Bokazi hledá na útočné polovině Lyla Fostra, který sklepl pod sebe pro Adamse. Adamse zase dává na osu hřiště vedle sebe pro Mokoenu. Mokoena otáčí hru doprava, tam je pravý bek Mudau, Jihoafričané jsou na útočné polovině a teď se pokusí vyrovnat ten zápas, ve kterém prohrávají 0-1 na začátku 17. minuty, jenže tím jim vázne kombinace mezi půlící čárou a velkým vápnem soupeře. Teď už je to lepší, po levé straně se dokázali prosadit Modiba a taky Adams, ale následný centr nedoletěl do pokutového území Mexičanů. Teď informace taky pro posluchače Radiožurnálu. V 17. minutě Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. V 9. minutě skóroval křídelník Quiñones, který využil chyby v rozehrávce Jihoafrické republiky a střelou z hranice velkého vápna dal vůbec první gól tohoto mistrovství světa, které vám na Radiožurnálu Sport budeme přibližovat i v přímých přenosech. Ten vůbec první můžete teď poslouchat na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Mexiko, Jihoafrická republika 1-0. Hraje se 17. minuta. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport tedy pokračujeme v našem přímém přenosu. Mexiko 1, Jihoafrická republika 0, začátek 18. minuty a kombinaci Afričanů u středového kruhu míč má konkrétně stoper Bokazi, který ho dává do levé strany na Modibu. Modiba vrací zpátky Bokazimu. Bokazi má před sebou napadajícího Raula Jiméneze, před kterým se dokázal otočit, ale otočil se tak, že stál čelem ke svému brankáři, tomu vrátil balón, zahrál si tedy kapitán Jihoafrické reprezentace Williams, který dal do pravé strany právě přes pravé křídlo, teď útočí Jihoafričané, jenže jejich kombinace opět není dobrá, v polovině 18. minuty se tedy skóre měnit nebude, Mexiko stále vede nad Jihoafrickou republikou 1-0, hraje se 18. minuta, v té 9. skóroval křídelník Quiñones, který propálil vše, co mu stálo v cestě po špatné rozehrávce Jihoafrické republiky a zakončil tedy bezpečně, byť ta střela letěla na střed branky od křídelníka Al-Kaciahu, což je taky tým ze Saudsko-arabské ligy. 19. minuta, Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0 a teď rozehrávka Mexičanů křížným pasem z obrané poloviny zprava doleva. Raul Jiménez, což je útočník Mexika, sice prodloužil za sebe, ale ten balon byl příliš dlouhý pro jeho spoluhráče, konkrétně právě střelce zatím jediné branky a tím je Quiñones, který teď napadá se svými spoluhráči rozehrávku Jihoafrické reprezentace. Dlouhý nákop, který končí ve středovém kruhu a míč mají Mexičané a dobře s ním kombinují z jedné ze středu hřiště do pravé strany. S balónem pokračuje na pravém křídle Alvarado. Míč má po něm Guterres, který se hlásí o přihrávku znovu. Pohledná kombinace Mexičanů, ale zatím daleko od branky Jihoafrické republiky. Až teď si dal dobrý dotek křídelník Quiñones, který to opět vzal na sebe před pokutovým územím, udělal kličku napadajícímu Bokazimu a zkusil to z nějakých 25 metrů. Tentokrát nemířil přesně, balon minul horní roh branky o nějaký metr. Každopádně Mexičani potvrzují, že jsou na domácí půdě na tomto mistrovství světa. Jsou zatím jednoznačně lepším týmem v tom zahajovacím zápase mistrovství světa s pořadovým číslem 23 a vedou nad Jihoafrickou republikou 1-0. Teď se hraje 20. minuta. Rozehrávka Jihoafrické republiky od brankáře Williamse, který hraje do levé strany, zahraje si taky stoper Bokazi, který dlouhým pasem hledá Lyla Fostra u středového kruhu. Foster padá k zemi a to sudí ze Brazílie Sampaio vyhodnotil jako nedovolený zákrok bránícího hráče, kterým byl kapitán Montes. Ten srazil tedy Fostra k zemi ve 20. minutě, respektive na začátku 21. Teď tedy kombinují fotbalisté Jihoafrické republiky, kteří prohrávají 0-1 s Mexikem, s domácím týmem. nebo jedním z domácích celků na tomto mistrovství světa. Trefil se Quiñones v 9. minutě zápasu, teď jsme tedy v 21. a jeho Afričané kombinují ze své obrané poloviny. U středového kruhu si dobře vyměnili balon Mokoena se Sidholem, který ale nepřihrál přesně Fosterovi anebo dalšímu nabíhajícímu útočníkovi Reynersovi. Naopak dopředu se vydává kapitán Mexika Montes, který padá po souboji s napadajícím a taky bránícím Mudauem, který zatím nemá žlutou kartu, byť už předvedl druhý nedovolený a podobně ostrý zákrok. Teď si dal mexický stoper a kapitán Montes dlouhý dotek, ale kolem Mudaua šikovně. Mudau ho trefil s kluzem, žlutou kartu tady zatím neviděl. Jako jediným trestaným hráčem zatím záložník Mokoena za jeden z předchozích soubojů v 17. minutě. Teď jsme ve 22. a Mexiko stále vede i k radosti kouče Javiera Aguirreho nad Jihoafrickou republikou 1-0. V 9. minutě skóroval křídelník Quiñones. Ten je právě teď na balónu a svedl souboj úspěšný u středového kruhu se svým protivníkem Mokoenou a balón se dostává do pravé strany z pohledu Mexičanů. Ti už jsou na útočné polovině a z pravé strany centruje Alvarado. Ten balón ale neproletěl až králu Jiménezovi, případně ke Gutierrezovi, který už číhal na míč v pokutovém území soupeře. Jeho Afričané se ubránili i před zraky třeba Roberta Carluše, bývalého brazilského obránce, který je taky na mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Společně sledujeme a vy o tom posloucháte na radiožurnálu Sport o zahajovacím zápase mistrovství světa. V roce 2026 Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0, začíná 23. minuta, kombinují Jihoafričané. Balón od Glomana Williamse do levé strany, kde je Modiba, levý obránce, který posílá dlouhý nákop až do 16. Mexika. Tam brankář Rangel nezahrál úplně dobře a centruje útočník Reyners, který se hlásí o ruku v pokutovém území, ale Brazilec Sampaio zatím nechává hru plynout dál. Mezitím Jihoafričané pokračují v kombinaci a je to konkrétně záložník Mokoena, který padá na zem po souboji s záložníkem Lirou, který ho poslal k zemi. Mokoena je právě, nebo byl dosud jediným hráčem, který viděl žlutou kartu, tím dalším nakonec není Lira, ale Gutierrez, který viděl žlutou kartu za ten zákrok na unikajícího Mokoenu, a tak budou mít jeho Afričané možnost zajímavé standardní situace volného přímého kopu z pravé strany, kousek od rohu velkého vápna. Záložník Gutierrez tam dojel svého protihráče a vidí za to tedy žlutou kartu. Borec, který nastupuje v klubové nebo na klubové úrovni za Guadalajaru, teď tedy v Mexico City za reprezentaci, bojuje v prvním zápase mistrovství světa proti Jihoafrické republice a zatím úspěšně Mexiko vede 1-0, hraje se 24. minuta, ale teď budou muset Mexičané se bránit a budou čelit volnému přímému kopu Jihoafrické republiky z pravé strany. V 16. už jsou pochopitelně taky vysocí stopeři Jihoafrické republiky jako Okon, Sibisi nebo Mbokazi. Z pravé strany teď bude s největší pravděpodobností rozehrávat sám faulovaný Mokoena, který už je připravený rozehrát nebezpečnou standardku z pravé strany. Mokoenův centr, který letěl někam k penaltě, Foster se natahoval k lavičce, ale k ní ho nepustil bránící kapitán Mexika Montes. Stále tedy 1-0 na začátku 25. minuty utkání, ve kterém Mexiko stále vede, je tedy 1-0 nad Jihoafrickou republikou. Dobrá práce zatím jediného střelce Quiñonese, který dokázal o svého protihráče vybojovat rozehrávku od mexické branky. A je tu to, o čem jsme taky mluvili na radiožurnálu Sport v polovině prvního poločasu, taky přestávka na občerstvení samozřejmě. Bylo to takové věčné téma, mluvil o tom i kouč české reprezentace Miroslav Koubek. Nadmořská výška, velké vedro, opravdu velká vlhkost vzduchu, prostě všechny tyto podmínky, se kterými se musí fotbalisté na tomto mistrovství světa vypořádat, a samozřejmě budou mít možnost v každém zápase a v každém poločase se občerstvit. Pauza, která bude trvat tedy zhruba 2 minutky, trenéři to můžou využít, tuhle pauzu taky na to, aby udělali svým svěřencům nějaké rady. Je to třeba taky možnost, jak se vyhnout nějakému zdržování kterého jsme byli svědky v podobě, když si brankář tak trochu sednul ke konci zápasu na trávník, předstíral zranění, aby mohli tedy trenéři udělit svým svěřencům nějaké taktické pokyny. Zatím si tedy můžeme připomenout v době, kdy se nehraje zahajovací zápas fotbalového mistrovství světa, to, že Mexiko...
1: Můžeme na chvilku přerušit tedy přenos z zahajovacího utkání, protože tedy, jak bylo řečeno, je ta přestávka na občerstvení, to bude také kolorit toho zahájeného šampionátu. A přidat ze studia jednu zprávu, která určitě není příjemná pro nikoho z fotbalistů, pokud by ho tato událost potkala, tak jako se to tedy stalo v případě japonského kapitána Wataru Enda z Liverpoolu, který nestihl včas doléčit zdravotní problémy a nakonec tedy z nominace podle italského experta Fabricia Romana vypadl. Trenér Hajime Morijasu místo něj zařadil do kádru útočníka Bundesligového Mönchengladbachu Šuta Mačina. 33-letý záložník Endo se v únoru podrobil operaci poškozených vazů v levém kotníku a od té doby odehrál jen poločas přípravného utkání s Islandem před dvěma týdny. V japonském výběru byl se 73 reprezentační starty druhým nejzkušenějším hráčem. 26-letý Mačino se dostal do týmu pro mistrovství světa dodatečně po zranění spoluhráče i před minulým šampionátem v Kataru. Do zápasů tehdy ale nezasáhl. Tak třeba bude mít možnost na aktuálně zahájeném mistrovství světa, kde budou hrát Japonci s Nizozemskem v Dallasu v neděli a další zápasy je pak čekají ve skupině F se Švédskem a Tuniskem. 21 hodin a 33 minut. Můžeme se zase vrátit na aztécký stadion v Mexico City, kde by měl pokračovat, co nevidět, první poločas úvodního utkání mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou, který komentuje Pavel Tilšar.
0: 28. minuta, Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0 zásluhou Quiñonese, který skóroval v 9. minutě, využil chyby v rozehrávce Jihoafričanů. Od té doby se skóre neměnilo, teď skončila přestávka na občerstvení, samozřejmě především na napití pro všechny hráče na trávníku a zápas pokračuje teď kombinací Jihoafričanů na obrané polovině. Na balonu je konkrétně stoper Sibisi, který si míč vyměňuje s Okonem a do hry se zapojí taky Bukazi, který dostává balón na svoji levačku a posílá dlouhý nákop na útočnou polovinu. Za míčem spěchá útočník Foster, ale k němu ho nepustil bránící stoper Mexika Montes, který zatím hraje velmi dobrý zápas, stejně jako celá mexická defenziva, která zatím nepustila Jihoafričany k žádnému zakončení na brankáře Rangela. 29. minuta, Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Jihoafričané teď kombinují u poloviny hřiště, ale dobré napadání Raula Jiméneze a z toho může být rychlý break Mexičanů. Konkrétně míč táhne Fidalo, dává ho do levé strany na Quiñonese. Quiñonese vrací zpátky pro levého beka Gallarda, takže ten rychlý break nakonec vyústil v postupnou kombinaci Mexičanů. Ve 29. minutě Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0 v úvodním utkání fotbalového mistrovství světa. To druhé přijde na řadu ve 4 hodiny ráno českého času v noci na zítřek a bude to souboj velmi očekávaný i na radiožurnálu Sport Česko-Jižní Korea a my vám ho nabídneme pochopitelně v přímém přenosu. Teď se věnujeme zápasu Mexiko a Jihoafrická republika. Mexičané jsou zatím na tom lépe, vedou 1-0 a taky víc drží balón, jsou nebezpečnější. Jihoafričané zatím nevystřelili na branku soupeře. Teď Mexičané znovu v útoku. Quiñones dává balón před 16. Tam je Gutierrez, chystá si prostor na celou a taky zakončil, ale trefil jen před sebou stojícího bránícího Okona, který tedy vypomohl Williamsovi, což je brankář a kapitán Jihoafrické reprezentace, který chyboval v 9. minutě. Nabídl balón pro záložníka Mexika Liru, ten přiklepl Quiñonesovi a právě Quiñones otevřel skóre celého šampionátu i toho prvního zápasu. Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0, hraje se 30. minuta a Mexičané znovu v útoku. Křížný pas zleva doprava a už jsou Mexičané u 16. soupeře. Nakonec letí balon do pokutového území z kopačky obránce Reyese, který hledal v 16. ať už Raula Jiméneze nebo třeba záložníka Fidela, který tam zbíhal ze druhé vlny, ale nakonec ve vzduchu byl nejúspěšnější golman Jihoafričanů Williams. Právě on teď rozehrává se svými spoluhráči. Není to žádný dlouhý nákop, nýbrž kombinace, kolem pokutového území. Na balónu je tedy znovu golman Williams, jeho dlouhý míč, který ale likviduje mexická defenziva. Reyners a Foster, což jsou dva útočníci jeho Africké republiky, ti se zatím vůbec nemůžou dostat do hry. Mexiko hraje zahajovací zápas opravdu velmi dobře. Na balónu jsou teď obránci Montes a Vázquez, dva stopeři, kteří otočili hru v pohledu Mexika doleva. Levý obránce Gallardo hledá na útočné polovině Raula Jiménéze, útočníka Mexika, který ale nedokázal teď míč sklepnout pro své spoluhráče, a tak jsou na tahu znovu Jihoafričané. Konkrétně je to brankář Williams, kapitán týmu, který si počká, až k němu doběhne útočník Jiménéz, a pak rozehraje přesně tentokrát středem hřiště na záložníka Sidholeho. Sidhole dává do levé strany na rozeběhnutého Adamse. Pardon, tak to byl obránce Modiba, ale nic to nemění na tom, že jeho Afričané ztratili balon u poloviny hřiště a znovu kombinují Mexičané. Domácí fotbalisté na tomto mistrovství světa posílají křížný pas z pravé strany za středový kruh, ale tam tentokrát nebyl ani útočník Jiménéz, ani jeho parťák z ofenzivy, tedy Fidalo, a tak už jsou znovu na balónu Jihoafričané, konkrétně je to obránce Bokazi, který dává na střed hřiště pro Okona. Mexičané teď trochu ustoupili z toho vysokého napadání a taky si potřebují odpočinout na své obrané polovině, byť už to mění Raul Jiménéz, který spouští pressing na jeho afrického golmana Williamse. Ten ale znovu nechybuje v tomto zápase jako v 9. minutě, když nabídl šanci Mexičanům a ti nepohrdli. Byl to Quiñones, který otevřel skóre tohoto zápasu a zatím jediný gól platí. I na konci 32. minuty Mexiko vede nad jeho Africkou republikou 1-0. Teď znovu křížný, respektive dlouhý pas jeho Afričanů, a konečně chtěl jsem říct standardka taky pro soupeře Mexika, jenže nabíhající levý obránce Modiba si nepohlídal teď své postavení v době přihrávky od obránce Bokaziho a byl zhruba o metr, možná dva, za tou čtyřčlenou defenzivou Mexika. V jednoznačném offsideu ve 33. minutě se tedy jeho Afričané nedostanou k nějaké nebezpečnější situaci. Naopak rozehrává Mexiko ve 33. minutě zápasu. Zatím jediný střelecký pokus, který letěl mezi tři tyče v tomto utkání, znamená mexické vedení. Byl to Quiñones, který otevřel skóre tohoto zápasu v 9. minutě, když využil chyby v rozehrávce jeho Africké republiky. Teď se hraje 33. a na balónu jsou stále Mexičané, konkrétně na levé straně je to teď Gallardo, levý obránce, který míč vrací až pro brankáře Rangela. Rangel obloučkem hledá znovu Gallarda na levé straně, ale teď nevychází Mexičanům rozehrávka, trochu bohorovná, a tak se jeho Afričané dostávají zadarmo k autové vhazování na pravé straně, na útočné polovině. Míč si vzal Mudau a hodil ho na střed hřiště pro Sidholeho. Sidhole si vybírá Bokaziho. Bokazi spolupracuje s Okonem a se Sibisim. Do kombinace se zapojil taky Mokoena a už před 16. jsou jeho Afričané. Lyle Foster si chystá prostor na střelu, ale pak zahání svého spoluhráče Mudau a už to vypadalo nadějně. Z pohledu jeho Africké republiky vypadalo to nadějně s ohledem na střelecký pokus číslo 1 mezi tři tyče, nakonec ale Fosterova přihrávka končí v zámezí a vhazuje Mexiko na aztécký stadion v Mexico City. Na ten první zápas světového šampionátu v roce 2026 dorazily opravdu velké fotbalové ikony v ochozech, třeba taky bývalý kapitán španělské reprezentace a Barcelony Carles Puyol, který teď sleduje útok Mexičanů. Po rozehrávce autu z levé strany se Mexičani rychle dostali přes středový kruh až do pravé strany k 16. Tam zabíhá Alvaradovi Reyes, který chtěl centrovat, ale srazil se s Modibou vedle pokutového území. Nakonec to byl Bokazi, jeden z trojce stoperů, který vystoupil proti Reyesovi, a Reyes skončil na zemi. Bylo to čisté, takže Mexičani vhazují z pravé strany. 35. minutě stále vedou Mexičani nad Jihoafrickou republikou 1-0. Teď se snaží o další zakončení. Na balónu je záložník Guterres, který dává vedle sebe dalšímu středňákovi Fidalovi. Na levé straně už je Quiñones. Rozebíhá ještě Gallarda, který centruje a v malém vápně čeká na přihrávku Jiménéz, jenže výborný zákrok teď vytasil jihoafrický golman Williams, kapitán týmu. Teď napravil svoji chybu z 9. minuty, když se natáhl přes své malé vápno, a ten centr z levé strany z pohledu Mexičanů zastavil za ním už číhal Raul Jiménez s nastavenou placírkou a chtěl doklepávat do poloodkryté branky, ale Williams teď tedy zachránil jeho Africkou republiku od druhého inkasování. Stále je to tedy 1-0 pro Mexiko, 36. minuta zápasu. Jeho Afričané se snažili o rychlou rozehrávku dlouhým nákopem, ale ta se nevydařila brankáři Williamsovi, stejně jako ten předchozí zákrok, a tak je z toho tedy rozehrávka Mexičanů z obrané poloviny. Na levé straně má míč Gallardo, už vhodil přes Vasquéze, Montese se míč dostal až Grajesovi. 36. minuta, Mexiko vede v prvním utkání fotbalového mistrovství světa v tomto roce nad jeho Africkou republikou 1-0. Zatím je jediným střelcem tohoto zápasu Quiñones. Mexičané zaměstnali golmana Williamse dvakrát, celkem vyprodukovali 6 střel. U jeho Afričanů zatím svítí ve statistikách střel 2 velké nuly. Mexiko vede zaslouženě na začátku 37. minuty 1-0 střelcem Quiñones z 9. minuty a teď Mexiko kontroluje hru kolem středového kruhu, taky záložník Lira ukazuje svým spoluhráčům, že chce trochu sklidnit hru, protože přeci jen jeho Africká republika v posledních minutách trochu nabírala tempo, k zakončení to ale nevedlo, a tak teď chtějí kombinovat Mexičani. Konkrétně brankář Rangel, který nakopává balon do středového kruhu, Jiménez tam dokázal sklepnout pro levého obránce Gallarda, který teď pomalým během jde nebo běží směrem k půlící čáře. Tam přihrál ve středovém kruhu Gutierrezovi, ten ale ztratil balon. Dal si špatný dotek, čehož využívají hráči jeho Africké republiky, a tak kombinuje na pravé straně už Mudau společně se Sibisim, což jsou dva obránci. Sibisi se znovu nabízí z pozice stopera už na útočné polovině a přenáší hru zprava doleva z pohledu jeho Afričanům. Bokazi centruje Foster v zakončení hlavou, ale to se mu nevydařilo, skončilo vedle levé tyče mexické branky. Golman Rangel je tak stále bez zákroku, alespoň první střelecký pokus v podání jeho Africké republiky, a byl to útočník, na kterého si určitě bude muset ve druhém zápase této skupiny dávat pozor taky česká defenziva, protože tohle je utkání dvou dalších českých soupeřů ve skupině A, domácí Mexiko a jeho Africká republika, se kterou se Češi utkají 18. června v Atlantě od pro Čechy příjemných 18 hodin našeho času. Poslední zápas ve skupině právě na Aztéckém stadionu se bude hrát 25. června od 3 ráno středoevropského času. Všechny zápasy uslyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport, stejně tak jako vám přibližujeme teď ten vůbec první na letošním mundialu. Mexiko vede nad jeho Africkou republikou 1-0. Na konci 38. minuty v 9. skóroval křídelník Quiñones, který na klubové úrovni patří Al-Qaziyahu, což je tým saudsko-arabský. Teď na balónu Mexičané, konkrétně na pravé straně Reyes, přenesení zprava doleva obloučkem, na který nedosáhli napadající útočníci jeho Africké republiky Reyners a Foster, a tak Mexiko drží balon na své obranné polovině, konkrétně teď záložníci Lira a Fidalgo, který se snaží udělat kličku napadajícímu Mokoenovi, což se mu podařilo, byť nešlo o nějaký opravdu hodně hvězdný dribbling, naopak spíš takový pohyb od soupeře. Následně ale tvrdý zákrok na záložníka Liru, trošku teď cuchali nervy Mexičané svým soupeřům tou trochu vlažnou, ale precizní kombinací na obrané polovině. Brazilský sudí, který řídí tento zápas, Wilton Pereira Sampaio, si teď jde zkontrolovat zdravotní stav záložníka Liry, který byl dohraný kousek od středového kruhu Sidholem, což je zase záložník jeho Africké republiky. Mluvil jsem o tom, že většina hráčů jeho Africké reprezentace působí v nejvyšší jeho Africké soutěži, a víceméně víc než polovina z nich hraje za tým Mamelody, který se představil i loni na mistrovství světa klubů taky ve Spojených státech. Lira zpátky na nohou, můžeme pokračovat v popisování děje úvodního utkání fotbalového mistrovství světa mezi Mexikem a jeho Africkou republikou. Mexičani vedou 1-0, končí 40. minuta a domácí reprezentanti v Mexico City teď drží balón, konkrétně to Gutierrez, který dává do pravé strany. Tam se srazili stoper Bokazi s Alvarádem, který skončil na zemi. Potom souboji s obráncem Jihoafrické republiky, ale bylo to čisté z pohledu brazilského sudího Sampaia, takže fakt si můžou pokračovat Mexičani autovým vhazováním z pravé strany. Jsme v poslední pětiminutovce prvního poločasu. Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Teď trochu nepříjemnější přihrávka od stopera Vasquéze pro brankáře Rangela, který ale si poradil s tou situací dlouhým nákopem, a mexičtí útočníci si s tím nákopem věděli rady, takže ve středovém kruhu míč zpracovali a Mexičani se dostali o nějakých 50 metrů blíž k brance soupeře. Konkrétně teď ve středovém kruhu kombinuje Quiñones s Gutierrezem, který má spoustu prostoru. Gutierrez chce rozeběhnout Jiménéze, ale ta přihrávka byla trochu pomalejší, než Jiménez potřeboval mezi jeho africkou defenzivu. Mexičané ale rychle získali balon zpátky a znovu je to Quiñones, který hraje velmi dobrý zápas, předává vedle sebe Alvarádovi. Na pravé straně je Reyes, to už mluvím o prostoru kousek vedle velkého vápna jeho africké republiky. Mexičané pokračují v kombinaci, záložník Lira, muž, který přihrál Quiñonesovi na ten první gol, centruje do levé strany a pak Jiménez v 16. A výborný zákrok Williamse u jeho levé tyče. Brankář Jihoafrické republiky se proletěl teď po centru z levé strany a byl to záložník Fidalgo, který hledal v 16. Raula Jiméneze. Ten se možná vůbec nedotkl toho míče a nakonec dobře z pohledu Jihoafrické republiky, protože pokud by se dotkl, tak by Williams asi neměl šanci. Možná by zakončoval do protipohybu jihoafrického brankáře a protože se míče Jiménez nedotkl, tak Williams vytáhl výborný zákrok u své levé tyče. Teď musí znovu být v pozoru, protože spoza 16 zakončuje Quiñones a ještě jednou dostává balon tyč. Quiñones trefuje tyč na konci 42. minuty. Mexiko tak stále vede nad Jihoafrickou republikou jen a pouze 1-0, ale mohlo to být už 2-3-0, protože Mexičani měli v prvním poločase vícero šancí. Teď to byl znovu Quiñones, který vypálil už snad po třetí v zápase. Jednou dal gól v 9. minutě, pak těsně minul a teď tedy trefil brankovou konstrukci. Výborně mu balon předložil záložník Gutierrez a tak mohl Quiñones pálit z jedné z úrovně velkého vápna. Bohužel z pohledu domácích Mexičanů trefil tedy jen levou tyč Williamsovi na branky. Přízemní střela, technicky mířená vnitřním nártem pravé nohy. Přesto tedy skóre zůstává 1-0 pro Mexiko v zápase číslo 1 na tomto fotbalovém mistrovství světa. Ještě další stovka a 3 navrch jsou na programu. Jsme v začátku fotbalového mundialu a až do 19. července pro vás budeme mít na Radiožurnálu Sport spoustu přímých přenosů. České zápasy navíc přímo z dějiště světového šampionátu. 44. minuta, Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Teď se snaží o další útok, ale ten dlouhý pas od středového kruhu nedoletěl až k Jiménezovi. Takže znovu jsou na míči Jihoafričané, konkrétně teď útočník Reyners, který dokázal sklepnout do pravé strany na obránce Mudaua. Zblokovaný centr, který trefil zřejmě Gallarda, což je levý bek Mexika, do těla, ukazuje brazilský sudí Sampaio, byť pravý bek Jihoafričanů Mudau chtěl volný přímý kop. Nakonec se tolik zlobit nemusí, nehledě na to, jak to doopravdy bylo, protože Jihoafričané budou mít k dispozici rohový kop v závěru. Normální hrací doby prvního poločasu, jsme na konci 44. minuty. Jihoafrická republika prohrává s domácím Mexikem v zahajovacím utkání mistrovství světa 0-1. V 9. minutě skóroval Quiñones, který se teď brání se svými spoluhráči. Jihoafričané rozehrávají nakrátko a už letí centr do pokutového území. Na penaltě ho ale zastavil bránící Vasquez. Ještě rána z velké dálky a první střelecký pokus na golmana Mexika Rangela, který vyprodukoval stoper Bukazi, který už nechtěl čekat na aktivitu svých spoluhráčů a byla to štiplavá rána z nějakých 30 metrů, která se snášela do horního rohu mexické branky, ale golman Rangel nakonec u své pravé tyče ten míč zachytil a nemusel si ani ušpinit dres. Ten balón si zkrátka docupitel a chytil ho do košíku. Ve 45. minutě se tedy skóre nemění, ale Jihoafričané v závěru prvního poločasu vyprodukovali alespoň první střelecký pokus. Mexiko každopádně stále vede 1-0 od 9. minuty, když skóroval Quiñones. Budeme o tom mluvit taky s Radiožurnálem. Je to Mexiko, které vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Právě teď začalo nastavení prvního poločasu, které bude trvat 4 minuty. Mexičané jsou zatím v tom prvním poločase o hodně lepším týmem. Už v 9. minutě skórovali, byť to bylo po chybné rozehrávce golmana Jihoafrické republiky Williamse, který chtěl rozehrávat po zemi svým spoluhráčům před pokutové území. Ale ta přihrávka byla chybná, využil ji záložník Lira, který naservíroval ten balón pro křídelníka Quiñonese a právě Jonathan Quiñones je prvním střelcem tohoto mistrovství světa v roce 2026. V 9. minutě spoza 16 prostřelil jihoafrického brankáře Williamse. Mexičané pak měli spoustu dalších šancí a byl to zejména právě křídelník, zmiňovaný autor prvního gólu, nikoliv Jonathan, ale Julian Quiñones, který tedy pak ještě trefil brankovou konstrukci a jednou pálil těsně vedle jihoafrické branky, ale ani jednou úspěšný nebyl. Na druhé straně Jihoafričané vystřelili poprvé na golmana Mexika Arangela až v úplně poslední minutě řádné hrací doby prvního poločasu a byla to střela z velké dálky, kterou vyprodukoval z toper Mbokazy z nějakých 30 metrů, ale golman Arangel tedy si připsal úspěšný zákrok. Teď jsme ve druhé minutě nastavení prvního poločasu, Mexičané v útoku a střela z velké dálky, která je tečovaná, nebude z toho ani rohový kop, takže platí, že v nastavení prvního poločasu Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou v prvním zápase mistrovství světa 1-0. Připomínám, že Češi budou hrát o 4 hodin ráno zítra českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Jižní Koreji. Přímo v dějišti jsou naši reportéři a budou pro vás komentovat přímý přenos. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport tady pokračujeme v našem přímém přenosu zatím z toho prvního utkání Mexiko, Jihoafrická republika na konci druhé ze 4 nastavených minut. Mexiko vede 1-0 a Jihoafričané se snaží o vyrovnání v závěru první půle. Je to obránce Modiba, který má proti sobě teď bránícího Reyese. Nakonec je to Alvarado, který ho nepouští k centrovanému balónu. A navíc vybojoval Alvarado, což je pravý záložník Mexika, rozehrávku pro svůj tým, byť se mu teď zdálo, že měli rozehrávat Jihoafričané, opravdu hodně nepřehledný souboj, ale jak už jsme o tom mluvili i na Radiožurnálu Sport, tak ta nová pravidla zvýhodňují při sporných situacích pouze bránící tým, pokud by tedy podle pravidel nebo podle toho správného verdiktu měli rozehrávat Jihoafričané a rozhodčí to nepostřehl, tak už nemůže zvrátit svůj původní verdikt na trávníku a tedy darovat Jihoafričanům ofenzivní rohový kop. Ještě minuta se bude hrát z nastavení prvního poločasu. Mexiko vede 1-0 a Mexičané získávají balon na ofenzivní polovině. Quiñones dokázal najít Gutierreze v pokutovém území. Gutierrez a jeho střela, která teď byla ale laxní a vůbec se mu nepovedla. Zkusil to kladenským nártem, tedy špičkou své pravé kopačky, chcete-li bodlem na zadní tyč, měl proti sobě dva bránící jihoafrické reprezentanty, konkrétně Okona a Sibisiho, kteří mu zatarasili cestu a tak to zkusil záložník Gutierrez takovým jemným dloubnutím balónu po zemi k pravé tyči ze svého pohledu, ale ta střela neměla nárok na úspěch. A tak první poločas a jeho nastavení spěje k tomu, že skončí ze stavu 1-0 pro Mexiko v úvodním utkání fotbalového mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Ještě se snaží Afričané o dlouhý nákop, který ale končí u rohového praporku a tam míč nestíhá Reinders, útočící hráč. A Mexičani už teď spěchat nebudou s rozehrávkou, byť musí podle pravidel do 10 sekund rozehrát autové vhazování, respektive do 15 sekund, ale tak i tak zkrátka končí 4-minutové nastavení, u Mexičani už rozehrát nemuseli a první poločas úvodního utkání světového šampionátu ve fotbale Mexičané zvládli, vedou nad Jihoafrickou republikou 1-0 a to od 9. minuty, když skóroval Quiñones, křídelník Mexika, který otevřel skóre celého šampionátu po velmi špatné rozehrávce brankáře Jihoafrické republiky Williamse. Kyrnes pak zakončoval spoza 16 a prostřelil Williamse střelou tedy mezi nohama. Samotný Quiñones byl nejaktivnějším hráčem celého prvního poločasu, pak ještě jednou trefil tyč a těsně zakončoval vedle jeho africké branky. Další gól nedal, stejně jako soupeř Mexika, to znamená, že první poločas úplně prvního zápasu tohoto fotbalového mistrovství světa ovládlo Mexiko. Nad jeho Africkou republikou vede poměrem 1-0.

rány, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy

0: Michal Hrůza, jeho písnička Namaluj svítání dozněla ve 22 hodin a my už máme za sebou tedy první poločas celého mistrovství světa. Všechno začalo v Mexico City, kde hrají domácí Mexičané první zápas ve skupině proti Jihoafrické republice a začalo to pro domácí docela dobře, což může potvrdit přímo z ochozu Azteckého stadionu také Jan Kaliba. Tak dobrý večer z našeho pohledu.
1: Dobrý večer, dobrý den, dobré odpoledne odsud z Azteckého stadionu. Tak víme, jak náročné, hlavně mentálně bývají tyto otevírací zápasy šampionátu pro domácí týmy, které je hrají, takže z tohohle pohledu si myslím, že těch 80 tisíc lidí, co se přišlo sem podívat, je spokojených až tedy na tu skupinku Jihoafričanů, tady kousek vedle mě, kteří ale byli nakonec docela hluční a snažili se tu totální početní převahu trošku eliminovat, ale opravdu je to obrovský kotel tady v Mexico City. Češi se mají z tohoto pohledu na co těšit, když spustí těch 80 tisíc diváků třeba pískot na Jihoafričany, tak to není určitě nic příjemného. Ty tribuny jsou docela strmé, takže i ta podpora toho Mexičani určitě na hřišti dovedli využít. Viděli jsme velmi sebevědomý začátek od nich, měli chuť, jsou šikovní, technicky zdatní a Jihoafričané hodně toho naběhali bez míče. Budu zvědavý, jak ve druhém poločase na tom budou, protože všichni, co znají účinky nadmořské výšky, tady jsme, připomeňme, víc než 2200 metrů nad mořem, tak vědí, že pochopitelně se začíná hodně projevovat až v tom druhém poločase, takže to, co nezvládli Jihoafričané doteď, tak je možné, že už nenaženou, protože síly budou určitě hodně ubývat.
0: No a co atmosféra? Určitě se dalo čekat, že hráči v tom zahajovacím utkání na začátku budou třeba trošku nervóznější. Samozřejmě domácím hodně pomohlo, že brzo dali ten vedoucí gól, ale co fanoušci? Ti to spustili hned od prvních minut naplno nebo také se rozjížděli trošku pomaleji?
1: No já myslím, že to spustili naplno, ale že potom to trošku flákali ke konci poločasu. Možná i oni se trošku uspokojili. Je to trošku takový americký baseballový styl. Mi to chvilkami připomínalo. Lidé potom už i přicházeli, odcházeli z tribun, bavili se tím, že tady prostě jsou trošku jako na divadle. A možná k tomu přispívá i to, co zavedla FIFA jako novinku pro toto mistrovství světa, tedy ty plošné přestávky občerstvení, protože když rozrazíte ten poločas těmi třemi minutami, tak to samozřejmě je znát jak na hřišti, kdy ti hráči samozřejmě mohou se napít, mohou si odpočinout, trenéři toho můžou krásně využít a udělit nějaké pokyny, ale trošku to rozbije tu hru a to též vlastně platí taky o těch tribunách. No a tohle je zrovna zápas teď tady v Mexico City, kdy vlastně by ta přestávka občerstvovací asi nebyla úplně ani nutná, protože ta nadmořská výška, ano, to samozřejmě bude problém třeba pro české fotbalisty, obzvlášť proti Mexičanům, kteří tohle vůbec neřeší, nevnímají, není to pro ně téma, jsou na to zkrátka zvyklí, ještě navíc mají tréninkový kemp o několik set metrů výše tady za Mexikem City, takže vlastně na zápas sem sjedou do nižší polohy, ale ta nadmořská výška má také ten efekt, že samozřejmě je tady chladněji v této nadmořské výšce víc než 2 km nad mořem, takže opravdu žádné úplně tropické teploty, je tady 23 stupňů Celsia a i když se dnes začínalo tady místního času v 1 hodinu odpoledne, tak si myslím, že to z tohoto pohledu je docela příjemné na fotbal. Byť v minulých dnech tady bylo docela chladněji, i pršelo a dnes je docela dusno, takže i to můžou hráči pocítit, ale rozhodně na rozdíl od některých stadionů ve Spojených státech, kde bude brutální vedro, tak tady v tomto ohledu je to ještě docela příjemné.
0: Říká náš speciální zpravodaj pro fotbalové mistrovství světa Jan Kaliba přímo z Mexico City ze stadionu, kde se hraje zahajovací zápas světového šampionátu. Zatím díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 22 hodin a 8 minut, 1-0 vedou Mexičané v úvodním utkání na mistrovství světa doma v Mexico City nad Jihoafrickou republikou. Druhý poločas vám také nabídneme přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, ale do té doby ještě se můžeme věnovat také mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, které začalo v Portugalsku. Dnes byl nabitý program všech možných rozjížděk a hodně napilno měl Martin Fuchsa. V prvním soutěžním dni postoupil na single kanoi přímo do finále z prvního místa na obou svých tratích, tedy na pětistovce i na kilometru, no a na půlkilometrové trati spolu s bratrem Petrem to už pak nenapodobil. Oba sourozence čeká ještě semifinále. I o tom mluvil v rozhovoru s reportérem Adamem Kodetem.
1: Martin Fuchsa po svém třetím závodě na mistrovství Evropy v Montemoru v Portugalsku. Byly z toho dva postupy na single kanoi z prvního místa, tak co chybělo k tomu třetímu na té double kanoi s bratrem?
2: Chybělo, aby jsme byli do třetího místa, to se nám bohužel nepovedlo. Nebylo to jednoduchý, na šestý dráze samozřejmě, že takhle fouká z boku, ale makali jsme, myslím si, že jsme dojeli tak nějak v kontaktu, ale bohužel to nestačilo.
1: Jak moc vám to zkazilo dojem z jinak toho úspěšného prvního dne?
2: Vyloženě ne, měl jsem to i minulý rok, že budu furt ve střehu a pojedu nějaký semíčko. To je důležitý, než abych měl jako den volna, takže vlastně musím si z toho brát jenom ty pozitivní věci.
1: Když to vezmu na ty single závody v letošní sezóně ve světovém poháru, jste ještě neprohrál žádnou rozjížku, tak umíte letos vůbec prohrát?
2: Doufám, že to neumím. Jo, je to fajn, jsem moc rád samozřejmě, já jsem typ závodníka, který rád dojíždí nejlíp první ve všech jízdách, aby si pohonil to své ego samozřejmě, to říkám vždycky. Škoda, že to nevyšlo ještě teďka na tom deblu, no.
1: Po té vítězné jízdě na 500 metrů na té single kanoi jste si tady zpíval severní vítr, ale byl tam trošku měnili ten text.
2: Samozřejmě ten text písničky znám, zpívám teďka písničky dceři tady tej český, takže ona to má ráda. Něco znám, trošku jsem text pozměnil a to, aby lidi viděli, jak jsem ho pozměnil, tak jsem si pojel na Instagram.
1: Zůstanu toho větru, který se, tak jak jsme předpokládali, od toho rána změnil, ráno foukalo nebo dopoledne dozad, tak jak obtížné to bylo v té odpolední části s tím bočním větrem, na který jste tady zvyklí na závodech tady v Montemoru?
2: V první řadě bych chtěl říct, že já se určitě nikdy nechci vymlouvat na vítr nebo na takovýhle věci. Kdyby tady ale člověk nebo divák byl, tak abych to vysvětlil, tak teďka vlastně fouká vítr silně zprava a ty prostě dráhy 1, 2, 3, 4 jsou trošku víc skrytý, než mi na té šesté dráze, takže pětistovka je vyrovnaná, i malý detail jako může rozhodovat. Já si myslím, že my jsme měli hezký závod, ale ty kluci prostě tam na těch nižších dráhách byli ostřelený a to je život. Příště musíme být rychlejší, aby jsme dokázali porazit i tady z té dráhy.
1: Letos si tyhle závody na mistrovství Evropy se počítají do té olympijské kvalifikace, tak cítíte nějakou opravdu vyšší konkurenci, nějakou motivaci za prvé vás od soupeřů konečně třeba porazit a za druhé i o tom prostě sbírat ty body do té kvalifikace.
2: Tak ty nejlepší závodníci jsou vždycky na všech závodech, takže je úplně jedno, jestli byla ta kvalifikace taková nebo taková, prostě ty nejlepší tam vždycky jsou. Přibyly jenom počty, že nás třeba na svěťácích jako nejde 4 rozjížky, ale jenom nás 5, že prostě se tam doplní v uvozovkách od nějaký ty B-čkový lodě, takže ta kvantita je větší, ale ta kvalita si myslím, furt zůstává stejná. No a na Evropě to je úplně jednoduchý, tady není úplně ta kvantita, ale ta kvalita je tady extrémní, protože Evropa prostě to je světadíl, který je nejlepší v kanoistice. Evropa je číslo jedna určitě.
1: Poslední otázka. Před 13 lety tady na mistrovství Evropy jste vyhrál oba dva závody, jak na 500, tak na 1000, tak věřím, že cíl je napodobit to.
2: No, tak už je to 13 let, to je hustý, kdybych to zopakoval po 13 letech, to je docela hezký, ne? Ale uvidíme, k tomu ještě dlouhá cesta. Teďka v finále na singlu jako samozřejmě vůbec neřeším. Chci se co nejlíp si teďka odpočinout a připravit se na semifinále. To je teďka v mý hlavě číslo jedna.
1: Říká kanoista Martin Fuchsa po prvním závodním dni na mistrovství Evropy v Montemoru. Z Portugalska Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: No a ve 22 hodin a 12 minut se vracíme zase k dění na fotbalovém mistrovství světa. Začíná druhý poločas zahajovacího utkání mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Komentuje Pavel Tilšar.
5: Ta velká šance Mexika golem nekončí, co teď rána spoza 16, taky ne, ve 46. minutě je to tedy.

0: Stále 1-0 pro Mexiko v zápase číslo 1 na fotbalovém mistrovství světa proti Jihoafrické republice a Jihoafričané se nepoučili z 9. minuty tohoto zápasu, kdy po rozehrávce golmana Williamse si dal špatný dotek záložník Sidhole. Tentokrát golman Williams přímo nabazal záložníkovi Fidalovi, který si ještě balon popotáhl na roh malého vápna, míč dal pod sebe. Mexičani v 16 nezakončili, pak tedy spoza velkého vápna pál Gutierrez, ale jeho rána tedy letěla nad Williamsovou branku. Na začátku druhé půle tedy stále 1-0 pro Mexiko, konkrétně ve 47. minutě, v době, kdy už to určitě mohlo být o víc gólů pro domácí reprezentaci, která je aktivnější. Jihoafričané zakončili na brankáře Rangela jen jednou v tomto utkání, bylo to až na konci 45. minuty a střela z velké dálky v podání stopera Mbokaziho. 1-0 tedy pro Mexiko, 47. minuta a Jihoafričané teď rozehrávají ze své obrané poloviny dlouhým nákopem, za kterým spěchá útočník Reyners, ale ten míč je příliš dlouhý, takže Mexiko bude vhazovat z levé strany. Konkrétně to udělá obránce Gallardo. Zdá se, že ani jeden z trenérů o přestávce nestřídal, ať už Mexičan Aguirre nebo Belgičan Bros, který vede tedy jeho Africkou republiku. Mexičané na balónu a konkrétně teď Raul Jiménez na levé straně. Dobrá práce od Quiñonese, který to zkouší z velké dálky po té, co udělal kličku zleva na střed a pár metrů za půlící čárou vypálil, ale ten jeho oblouček nakonec doletěl do rukavic golmana Williamse. Chytrý pokus, opravdu to vypadá, že Julián Quiñones vyladil formu na světový šampionát velmi dobře a pokračuje ve výborném výkonu i na začátku druhého poločasu. Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0 a teď pokračuje v dobrém napadání. Jihoafričané jsou opaření tím svým vstupem do druhé půle, když znovu chybovali, znovu to byla dvojice Williams Sidhole a Mexičani to málem po druhé v zápase potrestali, stejně jako to udělali v 9. minutě, když Williamsova přihrávka z velkého vápna těsně před 16 sice doletěla k záložníkovi Sidholemu, ten si ale špatně zpracoval, čehož využil záložník Mexika Lira, předložil balon Quiñonesovi a ten propálil všechno, co mu stálo v cestě spoza 16. Jihoafričané teď na balonu, konkrétně na útočné polovině a přihrávka za obranu, za kterou má spěchat Lyle Foster, útočník Jihoafrické republiky, se ale k míči nedostává. Mexičané dobře zastavili cestu balónu, konkrétně dvojice stoperů Vasquez a Montes, kteří byli připraveni tedy na ten pas, který měl letět mezi nimi. Kapitán Mexika Montes na balónu dává do pravé strany pro obránce Reyes, jeho oblouček do útočníka Jiménez a teď balón za obranu pro Gutierrez, který spěchá sám na brankáře Williamse. Gutierrez padá v pokutovém území a co z toho bude? Volný přímý kop spoza 16, nikoliv pokutový, ale červená karta od brazilského sudího tohoto zápasu, který vylučuje vracejícího se nešťastníka tohoto utkání Sidholeho. Otázkou je, jestli nebyl Mexičan Gutierrez při té přihrávce v offsideovém postavení. To samozřejmě se stát mohlo a samozřejmě to bude taky Brazilec Wilton Pereira Sampaio, tedy hlavní rozhodčí, se svými asistenty u videa řešit. Přihrávka přišla z obrané poloviny, ten pád Gutierreze byl zapříčiněný faulem před pokutovým územím. No, sporná situace, ale opravdu Sidhole to je nešťastník tohoto zápasu. Byl u prvního inkasovaného gólu, když při rozehrávku od golmana Williamse zpracoval pro záložníka Mexika Liru a ten byl asistentem u gólu Quiñonese. Teď byl Sidhole jako vracející se muž poslední a zatáhl za ruční brzdu před pokutovým územím, zatáhl, respektive spíš tak nohama se zaklínil do unikajícího Gutierreze. A Mexičana z Guadalajary, tedy co se týká klubové příslušnosti, poslal k zemi těsně před pokutovým územím podle brazilského sudího Sampaia a tak z toho je volný přímý kop pro Mexičany v 51. minutě za stavu 1-0 pro Mexiko. Raul Jiménez si bere tu standardní situaci. Mexičané mají výborně rozehraný první zápas na mistrovství světa. V 51. minutě vedou nad Jihoafrickou republikou 1-0 po gólu z 9. minuty od Quiñonese. V 51. byl vyloučený jeden ze soupeřů, záložník Sidhole, a navíc to teď může potrestat Raul Jiménez a nebo taky křídelník Alvarado z volného přímého kopu těsně před pokutovým územím. Jiménez nebo Alvarado, ještě je tam obránce Reyes, tak kdo to nakonec na sebe vezme. Z nějakých 16 metrů je to Jiménez, trefuje se ještě Gutierrez, přiklepává vedle sebe a rána, která už končí vedle, daleko vedle pravé tyče golmana Williamse. Takže na dvakrát teď ten faul na Gutierreze Mexičané nepotrestali. Jihoafričané každopádně po faulu Sidholeho dohrávají v deseti a záložník Jihoafrické republiky Sidhole tedy prožívá opravdu chmurný vstup do mistrovství světa. Jaja Sidhole na klubové úrovni, záložník portugalské Tondely, tedy byl u prvního inkasovaného gólu v 9. minutě a v 51. byl vyloučený. Navíc ještě na začátku druhé půle chybovala, málem z toho byl druhý inkasovaný gól. Mexičané jsou při chuti, v 52. minutě Gutierrez utíká z levé strany do pokutového území, dobře se ale vrátil teď z pohledu Jihoafričanů. Pravý obránce Mudau s kluzem nepustil do šestnáctky unikajícího Mexičana, který vybojoval alespoň rohový kop z levé strany. A znovu u balónu aktivní Gutierrez, který dokázal svým aktivním pohybem tedy na svou osobu nechat vyfaulovat Sidholeho, záložníka Jihoafrické republiky. Teď Alvarado a jeho centr z levé strany od rohového praporku v 53. minutě, z toho ale zakončení pro Mexiko není. Naopak Mexičané musí řešit situaci u půlící čáry. Záložník Lira a před napadajícím Lyelem Fosterem upálil balon do zámezí a tak je z toho rozehrávka pro Jihoafričany v minutě 53. v době, kdy hrají o deseti bez vyloučeného Jaji Sidholeho a taky v době, kdy stále prohrávají 0-1. Jihoafričané se snaží o kombinaci, ale ta teď úspěšná není. Středem hřiště balón, který protečovával záložník Mokoena, ale končí v zámezí. Tak je z toho out pro Mexičany v 54. minutě, tedy mexická reprezentace může rozehrát další postupný útok od svých obránců, konkrétně od Vasqueze a Montese, což je kapitán mexického národního týmu. Právě Montes hrál teď na střed hřiště, Lira sklepl zpátky ze středového kruhu na Vasqueze. Vasquez už pokračuje v pohybu s míčem přes půlící čáru. Na levé straně je obránce Gallardo, který vrátil zpátky pro Liru. Jeho sekaný balón do pravého křídla bude příliš dlouhý pro křídelníka Alvarada, ale pastva pro oči. Křížný pas v podání záložníka Liry byl opravdu velmi pohledný, byť nedokonalý, takže ho křídelník Alvarado nestihl na hrací ploše. A Mexičané se teď tedy brání autovému vhazování Jihoafrické reprezentace, která ale záhy ztrácí balón, hraje v deseti bez vyloučeného Sidholeho a v 55. minutě prohrává s Mexikem 0-1. O změnu skóre se pokusí Mokoena, který dokázal míč získat ve středovém kruhu a na pravé straně rozebíhá útočníka Reynerse. Reyners vrací zpátky pro Mudaua. Mudau dává těžký balon na střed hřiště. Dokázal si ho tam zalepit záložník Adams, který přihrál vedle sebe Modibovi. Levý bek Jihoafrické republiky teď krouží s míčem a neví kudy dopředu, protože Jihoafričanům schází jeden hráč na trávníku. Bez vyloučeného Sidholeho pokračuje tento zápas. V 55. minutě na balónu konkrétně další záložník Jihoafrické reprezentace Mokoena, který spolupracuje s Modibou. Modiba to zkusí z větší dálky a brankář Mexika Rangel má druhý zákrok. My o tom řekneme i posluchačům Radiožurnálu. Mexiko stále vede nad Jihoafrickou republikou, v 56. minutě 1-0, v 9. skóroval křídelník mexické reprezentace Julián Quiñones, a to po chybě Jihoafričanů v rozehrávce, když se provinili brankář Williams a taky záložník Jaja Sidhole, který ztratil balon těsně před 16. před tou inkasovanou brankou v 9. minutě. Teď se hraje 56. Mexiko stále vede 1-0 a Sidhole už není na hrací ploše. Do druhého poločasu vstoupil úplně stejnou chybou, jakou předvedl společně s brankářem Williamsem v minutě 9. a to tedy ztrátou balónu těsně před pokutovým územím. To ještě Mexičani nevyužili. Další příležitost pak taky nevyužili, ale to už bylo v době, kdy Sidhole nebyl na hrací ploše, protože zastavil unikajícího záložníka Gutiérreze, který běžel sám na brankáře Williamse faulem těsně před pokutovým územím, a za takovýto zákrok jednoznačně musel brazilský sudí tohoto zápasu Wilton Pereira Sampaio vytáhnout červenou kartu. Takže Mexičané, domácí reprezentanti, kontrolují tento zápas dál a dál. V 57. minutě sice vedou nad Jihoafrickou republikou stále pouze jen 1-0, ale mají územní převahu na trávníku, mají více střeleckých příležitostí a zatím se zdá, že je jen otázkou času, kdy přidají druhý gól. Byť Jihoafričané se i v 10 pokusí o vyrovnání, zatím vyprodukovali 2 střely. 57. minuta, Mexiko 1, Jihoafrická republika 0. Přímý přenos můžete dál poslouchat na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport tedy pokračujeme dál, a to tím, že před pokutovým územím Jihoafrické republiky byl faulovaný záložník Lira. Znovu pomohl svým spoluhráčům v dobrém napadání a nedovoleným zákrokem se teď provinil obránce Modiba. To už v době, kdy na trávníku není Lyle Foster, což měla být největší hrozba Jihoafrické republiky v tomto zápase. Přeci jen jeho klubová příslušnost je nejzvučnější ze všech hráčů, byť v další sezóně to bude tým pouze ze druhé anglické ligy, tedy Burnley, kterému Lyle Foster patří. Teď už na trávníku není, přepustil prostor pro talentého Mbatu, který má přeci jen energii do závěru zápasu, do závěru utkání, ve kterém Jihoafričané budou hrát v 10 a potřebují hrát třeba i na breaky. Předá se předpokládat, že se domácímu Mexiku budou dál bránit. 58. minuta, Mexiko vede 1-0, teď standardka z rohu velkého vápna, zakončení z toho zatím není. Mexičané nedokázali ten balon, který byl dvakrát nadražený, usměrnit na branku gólmana Williamse. V 59. minutě stále 1-0 pro Mexiko a odkop v podání Jihoafričanů. Dlouhý balon, který končí až v zámezí na obrané polovině Mexika. Zápas stále sleduje i šéf FIFA, tedy Mezinárodní fotbalové federace, Gianni Infantino, který byl i součástí zahajovacího ceremoniálu. Ten zahajovací ceremoniál bude i zítra večer v Kanadě a pak i ve Spojených státech při úvodních utkáních Kanady a Američanů. Toho dnešního se zúčastnili celebrity spíš z Latinské Ameriky a z Jižní Ameriky, třeba jako zpěvačka Shakira. Teď ale zpátky na trávník. Mexičtí fotbalisté kombinují v 59. minutě, vedou nad Jihoafrickou republikou 1-0. Jihoafričané jsou bez vyloučeného záložníka Sidholeho a brání se postupnému útoku domácí reprezentace. Na balonu teď záložník Lira, který dává do levé strany pro Vasquéze. Vasquez přeběhl s míčem půlící čáru a vrací znovu dalšímu záložníkovi, a to Fidalovi, který s míčem zamířil doleva. Pak už centrovaný balon a ten je velmi dobrý, byť nedokonalý, pro nabíhajícího Alvaráda. Křížný pas v podání Quiñonese. Jeho nabídka byla z levé strany na roh malého vápna, ale Alvarádovi chyběly tak 2 metry k tomu, aby stihl míč zakončit na gólmana Williamse. 60. minuta. Ve své polovině stále platí, že Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0 a platí to už od 9. minuty, kdy se právě Julián Quiñones prosadil jako vůbec první hráč tohoto světového šampionátu střelecky. Po chybě v rozehrávce v podání gólmana Williamse a záložníka Sidholeho, který ztratil míč. Vlastně stejná situace se opakovala i na začátku druhé půle. To Mexičani, nebo té chyby Mexičani nevyužili. ale pak znovu Yaya Sidhole v akci v tom negativním slova smyslu fauloval unikajícího záložníka Mexika Gutiérreze a byl vyloučený. Takže Jihoafričané dohrávají v 10, prohrávají s Mexikem 0-1, začíná závěrečná půl hodina řádné hrací doby fotbalového zápasu, tedy 61. minuta. Na míči jsou teď Jihoafričané a konkrétně stoper Okon, který míč vrátí až u golmanu Williamsovi, který si hodně věří, přestože už vyrobil dvě chyby v rozehrávce v tomto zápase. Rozehrává před svou 16. po zemi pro své spoluhráče. Na zemi je teď levý bek Modiba po faulu od křídelníka Mexika Alvarada, který na polovině hřiště fauloval. A další střídání si připravil belgický kouč Jihoafričanů Hugo Broos, který z trávníku stáhne záložníka Adamse, který se nějak zvlášť v tomto utkání neprosadil. Místo něj přichází na hrací plochu Temba Zvane, takže výměna záložníka za záložníka, přeci jen jihoafričtí reprezentanti potřebují trochu občerstvit v době, kdy prohrávají s Mexičany 0-1 v 62. minutě. Po změně stran si vypracovali jednu jedinou střelu z velké dálky na golmana Rangela a navíc dohrávají v 10, takže každá čerstvá síla se rozhodně hodí. 62. minuta, ve své polovině Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Teď drží balón obránci národního týmu ze Střední Ameriky, konkrétně Vázquez a Montes. Konkrétně teď Vázquez dává přihrávku levou nohou na záložníka Liru, který si rád zbíhá k obráncům a pomáhá s rozehrávkou. Stejně tak i Gutiérrez, který teď krouží ve středovém kruhu, vrací zpátky Montesovi, který si narazil s Lirou. Pak spouští jeho Afričané pressing, ale Mexičané toho zatím využívají. Alespoň tak, že nepouštějí jeho africkou reprezentaci na balón. Kontrolují teď míč Mexičani před svým pokutovým územím. Konkrétně má balón znovu kapitán Montes, v době, kdy se taky útočník Raul Jiménez hlásí o balón a dostává ho dlouhým nákopem. Jiménez dokázal ten míč sklepnout pro křídelníka Quiñonese, ten ale pak fauluje, když ve výskoku trefil jednoho z hráčů Jihoafrické republiky, který se sklánil proti noze Quiñonese, byl to obránce Mudau. Quiñones měl nohu celkem vysoko, ale myslím si, že to nebyla nějakým způsobem surová hra od jednoznačné hvězdy. Dosavadního průběhu tohoto utkání Juliana Quiñonese dal zatím jediný gól zápasu. Měl dalších x šancí, zkoušel to i obloučkem téměř z poloviny hřiště. Zkrátka zápas Juliana Quiñonese, který zatím baví diváky na Aztéckém stadionu v Mexico City, kde vypuklo 23. mistrovství světa ve fotbale. Už se znovu hraje na trávníku Aztéckého stadionu a míč mají jeho Afričané, konkrétně je teď na levé straně a centrovaný balon do pokutového území v 16. padá. Útočník Reinders hlásí se směrem k brazilskému sudímu Sampaiovi o penaltu, ale brazilský rozhodčí zdá se nebude vůbec reagovat na tu situaci. Po centrovaném balonu Modiby z levé strany byl v pokutovém území přistrčený útočník Reinders vracejícím se středním obráncem Montesem, ale všechno bylo podle brazilského rozhodčího v pořádku. Mexičani musí rychle rozehrát, protože Sampaio, brazilský rozhodčí, už počítá, je omezený čas na rozehrávku od golmana, kdyby to hráči nestihli do 8 sekund, v opačném případě tedy přijde rohový kop pro soupeře. Nestalo se, Mexičani to stihli a rozehrávají teď přes levou stranu dlouhý nákop, který ale končí v zámezí a tak vhazuje Jihoafrická republika, konkrétně na pravé straně je to obránce Mudau, který si teď vybírá Sibisiho, což je další střední obránce Jihoafrické republiky. Balon se vrátil až ke golmanu Williamsovi a jeho dlouhý pas končí na obrané polovině Mexika, kde je kapitán Montes znovu obloučkem vrací zpátky zase na Jiménez. Mexičanům možná trochu ublížilo to vyloučení záložníka Sidholeho, už nejsou tak aktivní a trochu kazí v rozehrávce. Očekával jsem větší množství šancí po vyloučení Yayi Sidholeho, ale teď přichází další chyba v jeho africké rozehrávce. Byl to konkrétně Sibisi, který daroval balon pro obránce Gallarda a spol. Gallardo pokračoval v pohybu až 16. soupeře, hlásil se tam o přihrávku, ale přesný pas nedostal. Míč se dostal až k golmanu Williamsovi a ten rozehrává obloučkem míč v zámezí. 66. minuta, Mexiko stále vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Africký celek navíc dohrává bez vyloučeného záložníka Sidholeho. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. 66. minuta, Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Pavel Tilšar, radiožurnál. Radiožurnálu Sport, který jdeme dál a musíme zmínit dvojité střídání, vůbec první v tomto zápase v podání Javiera Aguirreho, tedy mexického kouče mexické reprezentace. Na trávníku už není Guterres a taky Fidalo, tedy dvojice záložníků, kterou vyměnili Chávez a Mora. U Cháveze musíme říkat, nebo zatím nemusíme říkat, protože na hřišti není taky Mateo. Na trávník teď vstoupil Luis, ale pokud by se dostali Mateo, tak je samozřejmě budeme muset odlišovat i jménem. Teď tedy Luis Chávez na trávníku a hned se hlásí o balón ve středu hřiště. Zatím ho ale dostává Lira, který pokračuje od úvodní minuty na trávníku, je takovým dirigentem postupných mexických útoků. Teď si na středu hřiště vybírá Quiñonese, který se znovu zapojuje do akce a na pravé straně už má v náběhu své spoluhráče centrovaný balón. Jiménez, gól, 2-0, 67. minuta, Raúl Jiménez znovu probudil mexické fanoušky na aztéckém stadionu a Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 2-0. Raúl Jiménez, kterému málem skončila kariéra, má za sebou těžké zranění hlavy v době, kdy ještě kopal v anglické Premier League za Wolverhampton, tak ho soupeř trefil na spánek a zdálo se, že se možná k fotbalu ani nevrátí a proto teď slzy na tváři Raúla Jiméneze na domácí mistrovství světa. Dává gól, dnešní útočník londýnského Fulhamu si naskočil na centr z druhu velkého vápna. Pohlídal si své postavení mezi dvěma obránci jeho africké reprezentace, mezi Sibisim a Mudauem, tak aby nebyl v offsideu, dostal ideální centr na hlavu z kopačky Alvaráda a Jiménezovi prakticky stačilo nastavit jen hlavu a po druhé rozradnostnil mexické příznivce na aztéckém stadionu. Obrovská radost v Mexico City, nejen na tom slavném stánku, který je zrekonstruovaný, ale on by byl slavný i tak, protože na něm slavili titul mistra světa dvě legendy minulého století, dvě fotbalové ikony, Brazilec Pelé v roce 1970, Argentinec Maradona v roce 1986. Můžu si dovolit toto krátkou odbočku, protože rozhodčí Sampaio z Brazílie ukázal hráčům, ať jdou ke střídačkám. Po druhé v tomto zápase je tu druhá pauza na občerstvení v 69. minutě. Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 2-0. Teď tedy po druhém gólu Raúla Jiméneze, který využil centru z pravé strany a hlavou zakončil a dal tedy Mexičanům vedení 2-0.
1: No a my minimálně část té pauzy, která by měla být až 3minutová na občerstvení tady z pražského studia, můžeme přidat některé také nefotbalové výsledky z dnešního dne. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále nejvyšší soutěže doma nad Pardubicemi 92-71, mimochodem také v přenosu radiožurnálu Sport. A v sérii tak vedou 3-2 na zápasy, takže je dělí jediná výhra od zisku třetího titulu za sebou a celkově 21. Rozhodnout se může už v sobotu na východě Čech. No a tenisové výsledky: Jiří Lehečka porazil na travnatém turnaji ve Stuttgartu Australana Jamese Duckworda po dramatickém průběhu 6-7, 6-4 a 7-6 a dostal se do čtvrtfinále, kde narazí na Američana Francese Tiafoua. No a Barbora Krejčíková, ta na jiném travnatém turnaji v Hertogenbosch porazila a postoupila také do čtvrtfinále, tedy porazila Belgičanku Hane van de Winkelovou. po setech 6-1 a 6-4. No a pomalu se vracíme k fotbalu. Real Madrid dotáhl dokonce avizovaný návrat trenéra Joseho Mourinha. Portugalský kouč, jehož příchod sliboval v předvolební kampani, nakonec zvolený. Staronový předseda Florentino Pérez podepsal smlouvu na 3 roky, tedy do června 2029. Podle vyjádření klubu se Mourinho ujme funkce na startu předsezonní přípravy, což bude 13. července. Není to jeho první působení v Realu Madrid. Mourinho už tam působil v letech 2010 až 2013 a získal s Realem 1 ligový titul a 1 trofej v domácím poháru. Teď přichází z Benfiky Lisabon.
2: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
3: Exkluzivně na radiožurnálu Sport.
4: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 16 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
2: Světový šampionát ve fotbale na radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
1: Od 4 hodin tedy budou hrát čeští fotbalisté svůj první zápas proti Korejcům v přenosu na radiožurnálu Sport a po přestávce na občerstvení pokračuje druhý poločas toho úplně prvního zápasu šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Slovo má zase Pavel Tilšar.
0: 72. minuta, Mexiko stále vede nad Jihoafrickou republikou 2-0 v zahajovacím zápase 23. fotbalového mistrovství světa a my o tom řekneme taky posluchačům radiožurnálu. A to hned za malý moment. V 72. minutě Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou už 2-0. Gól dal útočník Raúl Jiménez, jedna z největších hvězd Mexičanů na letošním mistrovství světa. Bylo to v době, kdy už Jihoafričané hráli bez vyloučeného záložníka Jaji Sidholeho, což je takový smolař tohoto zápasu. V 9. minutě chyboval po rozehrávce od golmana Williamse a daroval míč pro záložníka Liru. Ten přiklepl křídelníkovi Quiñonesovi a on v 9. minutě otevřel skóre tohoto zápasu a celého 23. fotbalového mistrovství světa. Mexičané pak měli spoustu šancí i v prvním poločase, další gól nedali a radovali se tak tedy až po změně stran, protože ve 49. minutě byl nejdřív vyloučený Sidhole a pak tedy v 67. využili tu přesilovku po pohledné akci středem hřiště, následném centru a zakončení hlavou od Jiméneze, který teď padá v pokutovém území po souboji s jihoafrickým obráncem Sibisi. Ale brazilský sudí tohoto zápasu Sampaio ukazuje, že penalta z toho nebude. A tak alespoň ještě chvíli bude utkání číslo 1 na letošní mistrovství světa ve fotbale pokračovat za stavu 2-0 pro Mexiko. Přímý přenos dál můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Pokračujeme tedy dále na jediném čistě sportovním rádiu v Česku tím, že se ještě můžeme vrátit zpátky k té situaci v pokutovém území Jihoafrické republiky. Byl to nakonec souboj Jiméneze se Sibisim, který byl zbouraný Jiménezem, respektive oba dva do sebe vrazili. Jiménez odpadl a hlásil se o pokutový kop, ale myslím si, že teď to sudí z Brazílie Sampaio vyřešil opravdu výborně, protože to penalta jednoznačně nebyla. Tvrdý, ale férový fotbalový souboj. To samé se nedá říci o dalším u středového kruhu a tentokrát je v něm znovu Sibisi, ale tentokrát fauluje Kosinati Sibisi, stoper Jihoafrické republiky, byl pozdě tentokrát v souboji s Quiñonesem, který tam dostal nepříjemně koleno na koleno. Ale zdá se, že by ho to nemělo ovlivnit v pokračování v tomto utkání. A Sibisi tedy potrestaný za žlutou kartu v 74. minutě. Mexiko vede 2-0 a kontroluje tento zápas prakticky od úvodního hvizdu brazilského sudího Sampaia. Mexiko bylo velkým favoritem nejen tohoto zápasu, ale celé skupiny A. Jednak má výhodu samozřejmě domácího prostředí a jednak zkrátka fotbalisté, kteří se pohybují aktuálně na trávníku, tak hrají ve velkých evropských klubech. Zmiňoval jsem Jiménez z Fulhamu, ale najdete tam taky hráče z Atletico Madrid, Pauku Soluň a tak dále a tak dále. Mexiko zkrátka je favoritem skupiny A, potvrzuje to v prvním zápase vedena Jihoafrickou republikou 2-0 v 75. minutě. Jihoafričané navíc bez vyloučeného hráče Sidholeho a Mexičané si tak užívají zbytek zápasu na Aztéckém stadionu. Na levé straně je teď Quiñones na útočné polovině, kombinuje nakrátko s Chávezem, dává zpátky taky pro obránce Gallarda, který se zapojil do kombinace. Quiñones znovu před 16. chtěl si narazit s Jiménezem, pak před pokutovým územím padá Gallardo, ale jeho Afričané znovu chybují a pak musí hodně přitvrdit muziku stoperem Bokazy, který ale čistě s balónem zastavil záložníka Luise Chávese. Čtvrt hodiny před koncem řádné hrací doby Mexičani vedou nad Jihoafrickou republikou 2-0. A chystá se další střídání na obou stranách. Na trávníku se objeví taky, myslím, že českým fanouškům docela známý hráč z Mexika. Je to totiž Edson Alvarez, který nastupoval s Vladimírem Coufalem a Tomášem Součkem donedávna za londýnský West Ham v Premier League. Neplatí už dvě věci, West Ham už není v Premier League a Edson Alvarez už není ve West Hamu. Aktuálně nastupuje za Fenerbahce v Istanbulu. A teď tedy vstupuje na závěrečných zhruba 20 minut s nastavením v tom úvodním utkání mistrovství světa. A na trávník se dostává ještě jeden mexický fotbalista a měl by to být Armando González, který jde na hrací plochu na závěrečnou čtvrt hodinu. Nahrazuje na trávníku Raula Jiménez, tedy střelce druhé branky Mexika, které vede 2-0 v 77. minutě. A abychom to měli kompletní, tak Edson Alvarez vystřídal na trávníku Erika Liru, tedy autora první asistence na tomto světovém šampionátu. Na dvě střídání si připravil taky belgický kouč Jihoafričanů Hugo Broos, který ze hřiště stáhl Modibu, což je tedy levý obránce, a místo něj přichází na hřiště Apolis. A ještě jedno střídání, které si Hugo Broos připravil pro tento zápas, tedy čtvrté v řadě, ze hřiště odešel útočník Reiners, který se dnes příliš neprosadil, a místo něj je na hrací ploše Maggoppa. Teď tedy už jsou znovu v akci hráči na trávníku a kombinují s balónem. Do kombinace se zapojuje už i nový Mexičan na hřišti Alvarez, tedy Edson Alvarez, který si bere teď balón taky od golmana Rangela. Rangel dává do pravé strany na stopera a kapitána Montese. Montes si ve středu hřiště vybírá Chávese, pokračuje tedy dominance Mexičanů na balónu a kontrola zbytku zápasu, kterém Mexičani hájí dvoubrankové vedení. V 78. minutě vedou nad Jihoafrickou republikou 2-0 po trefách křídelníka Quiñonese a útočníka Jiménéze. První jmenovaný skoroval v 9. minutě, ten druhý v 67. Teď jsme v 78. a Jihoafričané už od 49. hrají bez vyloučeného záložníka Sidholeho. Fakt si teď jiný záložník, konkrétně je to Luis Chávez, který dává do levé strany, spolupracuje tam s Gallardem na útočné polovině. Kousek od rohu velkého vápna soupeře získali Mexičané autové vhazování. V 79. minutě znovu pozastavená hra, a to proto, aby ze strávníku odešla asi hlavní hvězda večera, a to Julián Quiñones, který dal první gól 23. mistrovství světa. Mexický křídelník využil chyby v rozehrávce soupeře, konkrétně brankáře Williamse a záložníka Sidholeho, který míč nechal pro soupeřova středopolaře Liru. Ten jen lehce míč tuknul vedle sebe Quiñonesovi. Quiñones si míč natáhl z rohu velkého vápna zleva na střed a prostřelil golmana Williamse. To vše se stalo v 9. minutě. A pak měl ještě Quiñones další šance. Trefil tyč, pálil těsně vedle. Po změně stran to zkoušel z velké dálky. Zkrátka, bavil diváky na Aztéckém stadionu. Věřím, že bavil i vás, posluchače Radiožurnálu Sport. A teď už vás dál bavit nebude, protože přepustil tedy místo na hrací ploše Vegovi. Výměna znovu post za post. Vega se zařadí na pozici pravého, respektive levého křídelníka. On si Quiñones často měnil pozice s Alvarádem. Na hrací ploše už je další nebo už je delší dobu taky jiný náhradník Luis Chávez, který teď fauloval. Mexičané nepřestávají napadávat soupeře ani v 80. minutě zápasu za stavu 2-0 v době, kdy je Jihoafrická republika bez vyloučeného hráče a dohrává v 10 téměř celý druhý poločas. Zkrátka Mexičané nechtějí ponechat nic náhodě a vůbec nepouštějí svěřence Iga Brose do větších šancí. Za celých teď už skoro kompletních 80 minut evidujeme dva střelecké pokusy. Jihoafričanů na branku, navíc to byly dva střelecké pokusy z velké dálky. Mexiko vlastně Fostra a spol vůbec k ničemu nepustilo. Může se to změnit ještě v závěrečných 10 minutách, pokusí se o to taky parta střídajících hráčů, konkrétně teď Zvane, který je za pokutovým územím a dělá klečku na střed, pak pálí. A málem jsem to zakřikl, to, co jsem před chvílí zmiňoval, Rangel má třetí zákrok v zápase. Bylo to po střele spoza pokutového území. A nakonec tím, kdo vypálil, byl Oswin Apolis, udělal si pohyb doleva doprava před pokutovým územím a pak vypálil. Tečovaná rána, která letěla těsně nad zemí a přesně do prostoru, kde byl připravený Raul Rangel, tedy brankář mexické reprezentace a taxi mexické Guadalajary na klubové úrovni. Dá se říct, že běžný zákrok pro brankáře ve fotbale jen málo kdy z takovýchto střel padají góly. 81. minuta, Mexiko vede v zahajovacím duelu fotbalového mistrovství světa nad Jihoafrickou republikou 2-0. V 9. minutě skóroval Quiñones a po změně strany pak taky Raul Jiménez. 2-0 tedy pro Mexičany v 82. minutě v době, kdy stále čekáme na to, než bude pokračovat utkání, protože při tom zakončení Jihoafričanů byl taky jeden z mexických fotbalistů sražený k zemi. Ale pozor, ještě se jde podívat hlavní sudí z Brazílie, tedy pan Wilton Pereira Sampaio, směrem k videu. A to kvůli možné červené kartě. Nebude se řešit nějaká útočná akce Jihoafričanů, ale teď mám možnost to sledovat na detailním opakovaném záběru, tak vám to popíšu. Před pokutovým územím by spadl k zemi křídelník Mexika Alvarado a to poté, co ho jeden ze střídajících hráčů Jihoafrické republiky, konkrétně to byl Temba Zvane, trefil rukou do obličeje. Bylo to v době, kdy se mu snažil vyhnout. Alvarado udělal takový hokejový bodyček, zkrátka trochu se ponížil a chtěl, řekněme, jížděmi zastavit soupeře. No a pak se po něm Zvane ohnal. Teď uslyšíme verdikt sudího i ve vysílání Radiožurnálu Sport.
5: After review. Attacker number 11, Comissario for play, is arms directed in the face of the defender. Decision, direct free, red card.
0: Pokud oplýváte angličtinou, byť brazilský sudí Sampaio ji nemá asi úplně dokonalou, trochu se zadrhl s tím verdiktem, ale myslím, že dvě jasná slova jste poznali. Red card, červená karta, druhá pro jihoafrického hráče v tomto zápase. V 84. minutě je to zmiňovaný střídající hráč Zvane, Temba Zvane, který odchází v 84. minutě ze hřiště poté, co si tedy sudí všimli toho, že rukou udeřil domácího mexického křídelníka Alvaráda do obličeje a bude z toho tedy jednak volný přímý kop pro Mexiko, což není nějaké nebezpečí pro jihoafrickou reprezentaci, protože ten faul byl před útočným pokutovým územím Jihoafričanů. To je na tom možná ještě to smutnější, protože Temba Zvane, zkušený 36-letý záložník týmu Mamelody z Jihoafrické republiky, tedy je druhým vyloučeným hráčem Jihoafričanů v zápase a to znamená, že tedy Mexičané už dohrávají zápas číslo jedna na tomto mundiálu proti devíti. Teď je v akci další střídající hráč, a to Vega, který se prohnal kolem soupeře na levé straně, ale faulovaný nebyl. V 85. minutě pak tedy bude pokračovat defenzivní snažení Jihoafričanů. Navíc ten balon opustil hrací plochu. Trochu nesrozumitelný verdikt teď hlavního rozhodčího, který nakonec ukázal tedy odkop od jihoafrické branky. Williams už na nic nečeká. Golman Jihoafričanů posílá dlouhý nákop na útočnou polovinu, ale vlastně dá se říct, že jen zdraví tím dlouhým nákopem svůj protějšek. Ještě úplně konkrétní důvod vyloučení tedy tam by zvaného je ten, že udeřil loktem svého soupeře Alvaráda. Temba zvané tedy druhým vyloučeným hráčem v tomto zápase pro Jaju Sidholem, který byl tedy vyloučený už ve 49. minutě. 86. se právě teď hraje na Aztéckém stadionu v Mexico City. Domácí Mexičané stále drží dvougólové vedení po trefách Quiñonese a Jiménez nad jeho africkou reprezentací, která tedy dohrává zápas bez dvou vyloučených hráčů a Mexičané míří za úvodním vítězstvím už na třetím domácím mistrovství světa, byť teď není jen a pouze mexické, ale je i kanadské a americké. 86. minuta, Mexičané kontrolují balon na útočné polovině, teď ho má konkrétně Luis Chávez a do hry se zapojuje často taky Gilberto Mora, hráč, kterého bychom měli často skloňovat během letošního šampionátu, to protože je vůbec nejmladším hráčem na celém mistrovství světa, ročník 2008, 14.10. narozený. A druhým nejmladším hráčem, pokud zasáhne do mistrovství světa, bude Čech Hugo Sochůrek. Teď v 16. Chávez a po něm další střídající hráč, který se snaží o zakončení. Byl to Chávez, který ale nevypálil z úrovně velkého vápna. Následně Edson Alvarez na zemi a Jihoafričané mají výhodu. Na levé straně se snaží balon zpracovat Bokazi, ale už je hodně unavený. Míč zámezí. Budeme informovat taky posluchače Radiožurnálu. Končí 87. minuta a Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou stále 2-0, ale pro africký celek je už to úvodní utkání na 23. fotbalovém mistrovství světa ještě smutnější, to proto, že už dohrávají tento zápas ne v 10, ale v 9. Ve 49. minutě byl vyloučený za jednoznačný faul záložník Sidhole, takový smolař dnešního zápasu, který se nachomítl i u úvodního inkasovaného gólu. V 84. minutě viděl druhou červenou kartu z afrického národního týmu střídající hráč, který přišel na trávník po hodině zápasu, Temba zvané, zkušený 36-letý záložník, který při útočné akci a při snaze oběhnout soupeře se nechal vyprovokovat takovým mírným bodyčekem od mexického křídelníka Alvaráda a když ho obíhal a trochu se u něj zastavil, tak ho trefil loktem brazilský sudí Sampaio, dostal od svých asistentů u videa tedy pokyn, že by si tu situaci měl sám prohlédnout u videa a nakonec tedy Tembu zvaného vyloučil. Mexiko tak vede 2-0 nad Jihoafrickou republikou, která dohrává bez dvou vyloučených hráčů. Mexičané kontrolují zbytek zápasu, dá se říct, že prakticky celé toto utkání. V 9. minutě skóroval v úniku, respektive v pozici spoza 16 pálil křídelník Julián Quiñones. V 67. minutě se tedy trefil po centru Alvaráda útočník Raúl Jiménez. Mexičané míří za první výhrou v prvním zápase tohoto mistrovství světa nad Jihoafrickou republikou, vedou 2-0 na konci 89. minuty. momenty. Vy můžete ještě zbytek zápasu poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, kde vám stejně jako na Radiožurnálu nabídneme taky úvodní utkání českých fotbalistů, kteří se představí na mistrovství světa po 20 letech. Připomínám, ve 4 hodiny ráno v noci na zítřek Češi nastoupí v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport můžete být díky našim reportérům v dějišti. U toho Pavel Tilšar, Radiožurnál. V 90. minutě tady ještě pokračuje zápas Mexicko, Jihoafrická republika. Stále Mexičané vedou 2-0, kontrolují závěr zápasu, teď kombinují na útočné polovině. Balón ale na chvilku získali Jihoafričané, jestli se dostanou za polovinu hřiště, tak to bude v 9 mužích úspěch. Nedostali se tam, Alvarez obral o balón obráncem Bocasiho, který následně fauluje Edsona Alvareze. A měl by si dávat pozor, protože už dohrávat v 8 mužích na trávníku, to by bylo nesmírně kruté pro jeho africký výběr. Teď to ale faul na červenou nebyl, navíc Bocasi nebyl ani ohrožený, tedy žlutou kartou. A tak je to běžný faul, který se posuzoval na polovině hřiště. Ještě 7 minut nastavuje brazilský rozhodčí Sampaio nad rámec toho prvního utkání na světovém šampionátu ve fotbale. Právě začalo 7-minutové nastavení zápasu Mexiko, Jihoafrická republika. Zápasu, ve kterém Mexičané jednoznačně vedou 2-0, dominují tomuto utkání. A těžko říct, co by se muselo stát, aby o první 3 do tabulky skupiny A přišli. Alvarez teď má balon u středového kruhu, záložník Mexika dává do pravé strany na Alvaráda, Alvarado vrací zpátky ke středovému kruhu. Mexičané ještě chtějí potěšit fanoušky nějakou gólovou situací, pas do pokutového území, kde se zjevil taky střídající González, dal zpátky do pravé strany, kde už je taky Reyes. Reyes dává na střed, pak už Mexičané kombinují přes levou stranu a před 16. pak padá na zem Luis Chávez. Faulovaný nebyl, a tak dopředu zase spěchají jeho Afričané a faul před pokutovým územím, který znamená jednak žlutou kartu pro Vasquéze, který trefil před 16. svého soupeře, a měl červená karta nakonec nikoliv, faul na žlutou, tak to je, řekl bych, sporné vyloučení Cesara Montese, protože se mi zdálo, že tou kličkou se jeho africký útočící hráč dostal do těžkého, ostrého střeleckého úhlu. Byl to unikající, střídající hráč, respektive nikoliv střídající hráč, ale obránce Mudau, který měl ještě stále dost sil i v 9 uniknout dopředu. Hodil si balon před 16. kolem kapitána Cesara Montese, ten ho poslal k zemi, ale Mudau se dostal do hodně ostrého střeleckého úhlu, nebo dostal by se. Ten podmiňovací způsob je důležitý, protože Mudau padl k zemi a Cesar Montes viděl od brazilského sudího za ten zákrok červenou kartu. Takže už to je z pohledu Mexičanů 10-9. Skóre 2-0, čas 92:30, 7 nastavených minut nad rámec zahajovacího zápasu mistrovství světa a 3 červené karty. Kdo by to čekal, že takový mariáž bude k vidění na Aztéckém stadionu v zahajovacím utkání? 2 vyloučení na straně Jihoafrické reprezentace a Jihoafrické republiky a 1 na straně domácích. A šance pro africký výběr, aby ještě zdramatizoval závěr tohoto zápasu, vědomí si toho je taky belgický kouč Jihoafrické republiky Igo Broz, který teď ještě ukazuje svým svěřencům, jak by měli zahrát tu standardku. Je to na úrovni velkého vápna, ne tak v ideálním střeleckém úhlu, zkrátka není to proti brance, je to možná spíš na centr, byť je to z velké blízkosti. A u balónu teď 2 hráči spíš defenzivy, protože ofenzivní hráči, kteří by mohli zakončovat přímo jako Foster ten už na hrací ploše není. A tak to jsou dva obránci, kteří ale nerozehráli tu standardku vůbec dobře. Jeden míč patičkou posunul druhému a vůbec z toho nebylo zakončení. Byla to konkrétně dvojice Bokazy Mokuena, která vůbec nevyprodukovala tedy zakončení na golmana Rangela. A tak Mexičani poté, co byl vyloučený kapitán Montes a čelili nebezpečné standardce soupeře, vlastně vůbec nebyli ohroženi a nespůsobili jim jeho Afričani žádnou vadu na kráse. Naopak, na druhé straně se Mexičani snaží přidat druhý gól, ale to by se k balonu musel dostat jeden z dvojice González Vega, nestalo se. A na druhé straně hřiště už s balonem pracuje Machopa, který má teď balon na levém křídle. Už tam spolupracuje s dalšími novými hráči na trávníku, teď mezi středovým kruhem a velkým vápnem Mexika. Přihrávka ze středu do pravé strany na obránce Mudaua, ale není vůbec přesná. Balon zámezí, Mexiko bude vhazovat v 95. minutě. 2 minuty 15 sekund, takový čas zbývá do vypršení minimálně 7 nastavených minut. Rozhodčí si často pomáhají tím slovem minimálně, takže můžou nastavení přetáhnout. A v tom nastavení byl vyloučený Cezar Montes, takže je možné, že se bude hrát ještě o něco déle než zbývajících 120 sekund. Jihoafričané poté, co ztratili balon, ho zase získali. Teď vhazují z poloviny hřiště směrem dozadu. Více dostává až k brankáři Williamsovi, který ale má před sebou jen a pouze 8 hráčů v poli, takže těžko někoho hledat rozehrávkou po zemi, byť jeden Mexičan už je taky v kabinách, a to kapitán Montes. Zápas se dohrává 9 Jihoafričanů i s brankářem proti 10 Mexičanům i s golmanem. Teď Jihoafričané u rohového praporku a centrovaný balon z pravé strany, který si ale Mexičané dokázali pohlídat v defenzivě. Byl to konkrétně obránce Reyes, který se stáhl víc na střed defenzivy poté, co byl vyloučený kapitán Montes. Mexiko závěr zápasu i bez vyloučeného kapitána zvládá. Už jsme na konci 6. minuty. Africký národní tým je na obrané polovině. Jeho Africká republika prohrává s Mexikem 0-2 na začátku 7. a poslední nastavené minuty. Ještě se snaží o nějaké zdramatizování závěru utkání, změnu skóre, ale zatím se to jeho Afričanům vůbec nedaří. Naopak, na druhé straně je střídající Vega, který má ještě spoustu sil vedle pokutového území, jeho centrále přesný není. Jeho Africká republika se ubránila a dopředu ještě může spěchat tedy tým Iga Brose. Ale u středového kruhu padá k zemi obránce Mudau a to po nedovoleném zákroku jednoho z napadajících Mexičanů. Všiml si toho taky brazilský sudí Sampaio. Byl to konkrétně obránce Gallardo, který tam byl pouzdě v souboji beků. Teď informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým naposledy řekneme o zápase Mexiko, jeho Africká republika, protože se chýlí ke svému konci v době, kdy už Mexico City vysvětlo sluníčko. Právě teď skončil úvodní zápas 23. mistrovství světa ve fotbale. Jeden z domácích pořadatelských států, tedy Mexiko, porazilo na úvod turnaje Jihoafrickou republiku 2-0. Byl to poměrně divoký zápas. V 9. minutě skóroval Quiñones, ve 67. Jiménez, to jsou tedy dva střelci mexického celku. Pak byli vyloučeni dva hráči Jihoafrické republiky, Sidhole a Zvane. Na mexické straně v závěru ještě Montes, ale skóre to nic nezměnilo. Mexiko tedy porazilo Jihoafrickou republiku na úvod světového šampionátu 2-0. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: No a máme tedy za sebou úvodní zápas světového šampionátu s očekávaným výsledkem vítězství domácího Mexika nad Jihoafrickou republikou a nás samozřejmě od 4 hodin bude eminentně zajímat druhý zápas v této skupině v prvním kole, protože do něj půjdou čeští fotbalisté v Guadalajáře proti Korejské republice, tedy proti Jižní Koreji v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. No a fotbal bude vládnout našemu vysílání i dál, protože teď vám nabídneme reprízu dnešní desítky Pavla Horváta, která samozřejmě nemohla být o ničem jiném, než právě o startujícím světovém šampionátu. Tak příjemný poslech.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Poslední desítka před startem fotbalového mistrovství světa. Pavel připraven ve studiu. Pavle, vítej.
7: Dobrý den.
6: A je tady s námi taky kolega Tomáš Petr. Tomáši, dobrý den. Tak, ty máš ten mikrofon, prosím tě, trošku níž, tak si ho nevíš. A ještě jednou dobrý den.
7: Ještě jednou dobrý den.
6: Tak, čeká nás debata, povídání, které vás snad bude bavit o fotbalovém mistrovství světa, které se dneska zahajuje v Mexiku a potrvá až do 19. července, takže přes 5 týdnů zábavy s fotbalem a s těmi nejlepšími fotbalisty světa, téměř se všemi, samozřejmě, i to zmínííme.
7: Hurá!
3: Desítka Pavla Horváta.
6: 11. června se začíná a končí se 19. července, je to nejdelší vlastně mistrovství světa v historii, poprvé v historii 3 pořádající země, v roce 2002 to byly Jižní Korea a Japonsko. No a když se podíváme taky na počet těch týmů, tak v roce 94 se to hrálo se 24 týmy. Já pak jsem dostal jako kluk knížku Největší turnaj století, která byla k mistrovství světa 98, tam bylo poprvé 32 týmů a teď vlastně o polovinu ještě víc, takže 48, Pavle, to je dost.
7: No je to dost, no, bavili jsme se tady spolu, já musím říct upřímně, že teď kdyby si na mě zaútočil, tak třeba na určitě 5, možná 10 týmů zapomenu, který tam jsou, je jich hodně.
8: Já jsem si to zkoušel, samozřejmě na internetu je hra, vyjmenujte všechny týmy a zapomněl jsem na 3.
7: Tak to je dobrý.
6: Tak možná by bylo snazší říct si ty, které tam tedy nejsou, protože ty si, Pavle, zmiňoval tu jednu repre, která ti tam asi hodně chybí.
7: No jasně, samozřejmě dobře, vzhledem k výkonnosti, ale Itálie prostě se mi do pusy cpe pořád, vlastně kdykoliv se mě někdo ptal na favority, tak prostě samozřejmě vím Francie, Španělsko, ale řekl bych asi Itálie, kdyby tam byla, bohužel tam není.
8: No ona byla na mistrovství světa v hokeji.
7: Aha, tak to už mají vybráno letos.
6: Oni už jedou asi zase jinou linku. Nicméně samozřejmě z těch reprezentací, když to vezmeme podle rankingu FIFA, 12. Itálie chybí, 20. Dánsko chybí, tak to víme dobře. Já už taky vím dobře, já jsem to věděl, ale v pondělí jsem omylem zachyboval, za to se omlouvám. 26. Nigérie tam pochopitelně taky není. Ukrajina 32, já jsem to věděl, ale v pondělí jsem omylem zachyboval, za to se omlouvám. 26. Nigérie tam pochopitelně taky není. Ukrajina 32, Polsko 35 a pak z těch

0: Mluví se o Georgi Weahovi, který získal zlatý míč, ale národností Libérie jako o nejlepším hráči, který si nikdy nezahrál na mistrovství světa. Tak teď je to třeba Gruzínec Kvaratskhelia, Maďar Soboslaj, Polák Lewandowski. Mohli bychom ještě vyjmenovat pár těch hvězd, které chybí.
1: Mně se líbilo, když si Zlatan Ibrahimovič, jestli si uvědomujete, tak řekl, že vlastně mistrovství světa nemá žádnou cenu, protože tam nebudu já.
2: Myslíš sebe nebo Zlatana?
1: Zlatana, myslím si, že bez země se to úplně v pohodě obešlo a obejde.
0: Na druhou stranu, ty české účasti jsou opravdu velmi vzácné. Ve tvé kariéře, vlastně ty jsi ještě měl před sebou ten debut v dospělém fotbale v roce 90, to bylo Československo, ostatně vrátíme se k tomu 13. teď v sobotu na festivalu Offseason i s Václavem Němečkem, který tam má také velmi výraznou stopu v Itálii. A v tom roce 98, o kterém jsem mluvil, Česko skončilo v kvalifikaci za Španělskem a tehdejší Jugoslávii. To už si nakukoval do repre, ale ještě si tam...
1: Já jsem jezdil s 21 v tu dobu. Vím, že jsme byli v Jugoslávii na tom obrovském stadionu. Myslím si, že hrál Predrag Mijatovič, tenkrát tehdejší superstar. Vím, že jsme byli i ve Španělsku, kde jsme prohráli 1-0, 1-0 z penalty. To si taky uvědomuji, ve Valladolidu se hrálo, myslím. Tam jsem byl na tom zápase, takže já jsem v tu chvíli začínal s profesionální kariérou. No.
0: No a co se týče pak té další účasti, na tu často vzpomínáme v roce 2006, to bylo pro tebe období, kdy jsi se zase jakoby vracel do toho českého fotbalu a směřoval opět k výšinám, viď?
1: No to jsem se nadechoval na další vlnu.
0: Já jsem o tom teď nedávno s někým mluvil, že když se bavíme třeba o těch zlatých generacích, které to nenaplní ten potenciál, tak měli jsme tady dlouhodobě, pamatuju si Belgičany, že měli velmi silný tým. Chorvati neustále udivují, ale oni dokážou ty své předpoklady zúročovat, protože mají medaile z poslední šampionátu. A vlastně Česko, když si to vezmete, tak od roku, já nevím, jestli to počítá 90, ale 96 ta samostatná, tak 96 stříbro na euru, pak nepostup z té kvaldy, o které jsme mluvili, neprohraná vlastně kvalifikace, respektive všechno vyhrané o euro 2000, tam ta vyšla skupina, o mistrovství světa 2002, možná ten tým nebyl úplně tak nastavený, když to nevyšlo taky v kvalifikaci.
1: Tak já si myslím, jako brečíš správně, ale já si myslím, že těch týmů je daleko víc ještě. A
0: ale takhle malá země.
1: Vlastnějších. Já myslím, že jsme na tom dobře právě. Jako, že,
0: ale že se bavím o Chorvatech, kteří třeba mají stříbro, bronz toho posledního šampionátu, stříbro 2018, a že Češi mohli teoreticky při troše štěstí a no takového nastavení měli třeba 12 let, mohli mít.
1: To je samozřejmě, že jsme mohli mít víc medailí a úspěchů, ale tak to je vždycky. To zopaku, vlastně každý zápas, který si rozebereš a nevyhraješ ho nebo nezvládneš, tak si říkáš, že tak kdyby jsme možná tuhle šanci proměnili, nebo naopak, kdyby jsme do téhle šance nepustili, tak by jsme ten zápas zvládli, ale takhle uvažují všichni a pravda prostě leží na hřišti a když si to uhraješ, tak máš medaile a úspěchy, když ne, tak bohužel přemýšlíš, co bylo špatně.
2: No a vemte si, kolik medailí mají v uvozovkách Belgičané, Nizozemci, jak se mluvilo o zlatých generacích.
0: Nebo Angličani, kteří čekají teď vlastně 60 let, to je od toho jejich triumfu na mistrovství světa a stále si zpívají tu písničku Football is coming home a stále to nevychází. Tak uvidíme, komu se to povede.
2: Půjdu domů možná.
0: Uvidíme, komu se to povede teď, nicméně asi chápeme všichni, že nás především zajímá z pohledu českých posluchačů úspěch týmu Miroslava Koupka a na ten se z různých pohledů zaměříme.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Tak pohled na tu českou skupinu. Podle i FIFA rankingu. Mexiko 14. místo, Jižní Korea 25. místo, Česko 40. místo a Jižní Afrika 60. místo. Beru ten aktuální FIFA žebříček v různých těch časopisech, speciálech, je to trošku jinak. Nicméně Mexiko, to je bilance 2 vítězné zápasy, 1 prohra. A Pavel Horvát u jednoho z těch duelů byl. Ty si to vybavíš, kdy to bylo třeba, nebo kde?
1: No, já si vybavím, že to bylo v Hongkongu na tom turnaji.
0: Myslím 2000, si, že, no, v únoru. No,
1: myslím si, že dokonce mám dres mexický, možná si ho večer do vysílání sem vezmu, ale už mi asi nebude. takže jako vzpomínku mám, samozřejmě úplně si soupeře nevybavuju, ale koukal jsem na soupisky a na sestavy Mexika, spousta těch hráčů hraje v té domácí soutěži, nebo tam prostě někde kolem a jsem zvědavý, jak budou vypadat, protože já si nemyslím, že my máme jako slabý hráče a ta konfrontace samozřejmě s těmahle týma, s kterýma se úplně často nepotkáváš, mě osobně velmi zajímá, stejně tak jako s Koreou samozřejmě.
0: No, co se týče dalších těch soupeřů, tak s Koreou ta bilance je vlastně 3

0: přípravné zápasy v historii a shodná jedna výhra, jedna remíza, jedna prohra v Soulu v květnu roku 98, to bylo 2-2, pak v roce 2001 v Drnovicích. To si právě nejsem schopen uvědomit, jestli jsi u toho náhodou nebyl u té výhry 5-0, byť si do zápasu nezasáhl. Miroslav Baranek dal tehdy hat-trick.
1: No a tam je zajímavé, že to bylo vlastně ještě 25 minut před koncem, jen 1-0 po gólu Nedvěda. Že vlastně Češi nasypali soupeři až v těch posledních 25 minutách.
2: Tak možná jsem byl na lavičce, no.
0: No.
2: Jestli se teda v Drnovicích nehrálo ještě proti Japonsku někdy, historicky, tak si myslím, že jsem tady na tom zápase byl a asi jsem se na hřiště nedostal.
0: To vypadá podle těch záznamů na fotbal.cz. No a pak poslední měření, to bylo vlastně téměř přesně před 10 lety příprava před Eurem pod Pavlem Vrbou v roce 2016. Česko tedy prohrálo 1-2 s Jižní Koreou, ale ty přípravné zápasy jsou pochopitelně
2: úplně. No, to je jasný, já si myslím, že určitě se o tom můžeme bavit. Je to pro nás specifický hrát proti asijskému týmu. Mluvil jsem o Mexiku, s těmahle soupeřema prostě se nepotkáváme často. Tu zkušenost vlastně máme úplně minimální a myslím si, že to bude třeba hodně podobný tomu, to, co jsme viděli u nás v těch barážových utkáních o první ligu, že sice z těch videí je spousta, těch materiálů o soupeři je spousta, ale ta realita na tom hřišti je prostě malinko jiná. Trenér Koubek mluvil o tom, že hřiště nakrátko střižený, jestli bude mokrý, že to bude hodně rychlý. Uvidíme nakonec, komu to bude vyhovovat, jestli budeme na tom technicky třeba líp než Korejci. Mě to fakt zajímá, těším se. No.
0: Já se osobně těším na konfrontaci taky s Jižní Afrikou, protože ten druhý duel ve skupině tak nějak nabízí, že by Češi tedy mohli vyhrát, protože Jižní Afrika...
1: Slavit postup ideálně.
0: Slavit tam postup, úplně ideální scénář. Jedna jediná vlastně bilance s Jižní Afrikou z konfederačního poháru z roku 97 z Riádu. 2-2 to skončilo, tehdy Vladimír Šmicer dal oba góly. Tak věřím, že někteří kolegové z médií ho určitě vezmou, třeba i do vysílání, možná i my, při vzpomínce na tenhle turnaj, od kterého uplyne příští rok už 30 let. Nicméně, když jsme tady mluvili o českém týmu, tak už je v Guadalajaře, připravuje se na tu nadmořskou výšku, o té se tedy mluví z různých úhlů, i třeba co se týče té přípravy na tyhle podmínky. Ty mi, Pavle, řekni, když jsi jel do Japonska na angažmá, byl jsi tam pravděpodobně tedy už po několikáté, protože jsi mluvil o Hongkongu, kde jste byli, to znamená v tomhle prostředí vlhkém, horkém. Jaká speciální příprava na to byla vůbec?
2: Ale vůbec. Já jsem uvědomil, že jsem přiletěl do Japonska a vlastně ještě ten den, který fakt jsem byl hodně unavený, tak jsem vlastně šel běhat a bylo to šílený. Samozřejmě jsem se cítil strašně, byl jsem úplně propocený během chvilky, což samozřejmě při mojí postavě nebylo úplně složitý, ale měli na to vliv klimatický.
0: Pavle, kdo viděl archivní fotky tvé před třeba 25 let, tak ty tady trošku fabuluješ, ty jsi byl mé vysekaný mladíček.
2: I v bílým dresu jsem se
1: vyšel. Tak chci říct, že už není?
2: Ne, teď už jsem
0: každý
2: v černém tričku. Jo, ne, to je jasný, ale je to rozdíl, to tělo prostě si na to musí přivyknout. Já jsem zvědavej, vím, že se o tom hodně mluvilo, hodně i kluci z nároďáku na to odpovídali, že mají spoustu přednášek, je to hodně individuální, samozřejmě každý to tělo reaguje jinak na tu teplotu, na tu vlhkost a pro mě je zajímavý, že vlastně by ses tam neměl zdržet díl než jako 3 dny, to je zajímavý, že vlastně pak už by to na tebe fakt asi dolehlo. Já jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat, jestli ty zápasy v této nadmořské vejšce a v těch podmínkách budou mít to tempo, jaký o to všichni očekáváme.
1: Mě zaujalo, že prý dnes v Guadalajaře na tom stadionu je jiná tráva než kdekoliv jinde, tím jak je to vysoko, tak prý je tam troskut prstnatý, to ty jako botanika amatér určitě oceníš. Tak mě zajímá, jak moc jako je znát třeba tohle, když nastoupíš, že tam je jiná tráva, protože třeba pro tebe jako...
0: A normálně se hraje na čem teda, Tomáši, jako na jaké odrůdě?
1: Já jsem počítal s tím, že se hraje na trávě a tady je trosku trstnatý, jak mě
2: to zaujalo. Teď jsi mi nadhodil opravdu a myslím si, že kluci, co byli v Japonsku, tak mi dají za pravdu, že na některých těch stadionech bych to přirovnal, je ta tráva buď byla fakt jako fantastická, anebo to někde vypadalo opravdu jako mech, bych řekl dokonce. Jo, nevím, jak vypadá tady ten třiskopustec, nebo jak jsi to říkal, prstnatý, ale musím říct, že na některých stadionech opravdu to bylo trošku jako mech.
1: A je to lepší ten mech?
2: Hele, myslím si, že to jako hůř skákalo, viděli jsme nějaký záběry, že třeba ten balón jako, ne hůř, ale míň odskakuje, na druhou stranu zase je to fakt jako krátký a tím, že to nakropějí, určitě to bude pokropený, tak ten balón lítá daleko rychleji, takže já jsem zvědavý zase na ohlasy po zápase od našich hráčů třeba. Ne?
0: No, je pravda, že třeba Angličani hráli jednu z těch posledních příprav obecně, oni hráli poslední generálku teď proti Kostarice před několika hodinami v Orlandu, kde hustě pršelo, byl tam vlastně takový nějaký bouřkový mrak a to hřiště bylo dostatečně pokropené, možná i ty různé krátkochvíle počasí do toho promluví, snad ne, ale obava třeba z bouřek nebo nějakého hurikánu tam může panovat.
2: Tak to, co vidíme při finále Super Bowlu, asi nebude, ne?
0: Sníh. To nebude, myslíš, jo, jasně, sníh to ne. No, ale jak jsi mluvil o té nadmořské výšce, tak třeba v rozhovoru pro iDnes.cz doktor českého týmu Petr Čechal mluvil o tom, že vlastně to, že letíš co nejpozději k tomu zápasu, je jedna ze dvou variant, buď tam může být tedy dlouho, anebo až úplně na co poslední chvíli, protože ty změny v organismu ve vysoké nadmořské výšce se dějí druhým a třetím dnem.
2: No, to
0: znamená, že tam přiletíš a tělo si vlastně ani nestačí uvědomit třeba pár hodin před tím zápasem, že tam je, odehraješ a jedeš pryč. No. Ale otázkou je, nakolik je to pravdivé pak v tom fotbale, protože velkým příkladem je i Bolívie, která se těsně nedostala z té interkontinentální baráže, prohrála s Irákem a ona hrála část těch zápasů v kvalifikaci ne v La Paz, které je 3600 metrů nad mořem, ale v El Alto, což je 4150 metrů nad mořem. No. Oni si to ještě posunuli během té kvaldy, protože tam měli na začátku neúplně příznivé výsledky, prohráli s Argentinci a Ekvádorem. No a v El Alto pak vlastně už vypráskali všechny soupeře, včetně Venezuely, která byla nejbližším konkurentem.
2: Já si pamatuju, jestli si dobře vzpomínám, pan Masopust napsal nějaký knížky, jedna z nich byla Dukla mezi mrakodrapy.
0: Nebo pan napsal Masopust, Ota Pavel, on tam figuroval.
2: Pan Masopust je nenapsal asi. A tam bylo to, že vlastně opravdu v těch šatnách měli kyslíkový takový ty lahve o poločase a samozřejmě asi, když na to fakt nejsi zvyklý, a tak se ti může opravdu udělat zlé a tyhle ty bomby jsou asi potřeba, no, takže to prostředí je opravdu hodně specifický, ale zase je zajímavý, že Korejci tam tráví už v podstatě, jestli se nepletu, 3 týdny, nebo tak
1: 19.
2: nějak.
1: Května měli přípravný kemp v Salt Lake City, no, takže, což je podobná výška.
2: Takže jako uvidíme jak to prostě na ty kluky bude působit. No.
0: No, ostatně Pavel Horváth se před dnešním vysíláním a do dnešní desítky oslovil také několik zajímavých person, které mají s Koreou co dočinění. Oslovil taky hokejového trenéra Patrika Martince, který tam jako hráč, jako trenér strávil v Koreji několik let a on nám poslal i zajímavou výpověď, která se týká fyzických dispozic jeho korejských fotbalistů a vlastně obecně sportovců.
3: Obrovský, pracovitý, výbušný, rychlý, dynamický. Když dám jenom takový jeden příklad, posilovně, skákání přes švihadlo, tak my jako Češi, pro nás byl vrchol udělat dvojšvih. A ty Korejci bez problémů tam sázeli trojšvihy jeden za druhým. Druhý takový obrovský rozdíl, který mě zaujal, je taková ta flexibilita. Oni dokázali sedět v tureckém sedu prostě půl hodiny a toho jíst. V tradičních korejských restauracích se sedí na zemi, takže tam oni byli a my jsme se tam s Jardou Medvědem pomalu si skládali, tak jsme u toho tak nějak leželi a vydrželi jsme v tom tureckém sedu chviličku a pak nás prostě bolely kyčle a kolena. Takže oni jsou strašně ohební.
0: Tolik Patrik Martinec, hokejový trenér. Já bych se v Koreji nenajedl v restauraci.
2: Ty jo, ty by si mohl klečet jenom do honce.
0: Ne, ale do toho turečáku, víš, jako já to nedám.
2: Tak je takhle, představ si Jardu Nedvěd, ten se těžce skládá na židli, takže Patrik Martinec je menší, takže Páťovi asi to bylo i jednodušší, ale samozřejmě pro ty velký, řekl bych, jiný lidi, než jsou Aziati, tak je to samozřejmě složitý, ale k tomu sportu je to vlastně logický, oni opravdu jsou úplně jiný a řekl bych pružný, elastický. Vypadá to tak, ale samozřejmě, když seš tam díl, tak pak se musíš v některých těch věcech vyrovnávat a ono tě to posouvá. No.
1: Skákali jste v Japonsku přes švihadlo?
2: Hele, já celkem musím říct, že skáču taky přes švihadlo, teď teda se mi dlouho neporazilo, protože nohy trpějí tou vahou, ale jako myslím si, že dvojšvih jsem taky zvládnul. Trojšvih jsem snad nikdy neskoušel, umím vajíčko a tyhle ty věci, ale ale švihadlo musím říct, že byť to třeba ke mně nikdo nebude čekat, tak bylo celkem moje oblíbená pomůcka. No,
0: no ještě když naposledy se vrátím k té nadmořské výšce, protože o tom se mluvilo vlastně už spoustu času. Podle sportovního lékaře Jorchana Varely z klubu Amerika, což je tedy jeden z těch předních mexických klubů, mluvil s ním náš speciální nebo zvláštní zpravodaj přímo na mistrovství světa Jan Kaliba, tak on říká, očekávám, že mezi 70. a 90. minutou zápasu uvidíme dopady nadmořské výšky, a teď teda se neděste, ale křeče, závratě, zvracení. Ale taky mluvil o tom, že je rozdíl hrát v Guadalajaře a v Mexico City, kde je ten rozdíl nadmořské výšky zhruba 500-600 metrů. Guadalajara je níž položená. To znamená, že podle pana doktora Varely by ten zápas proti Jihokorejcům pro Čechy nemusel být z tohoto pohledu tak náročný.
2: No, můžeme se o tom tady bavit podle mě jako celou hodinu, ale uvidíme sami prostě v průběhu toho zápasu. Od 70. do 90. minuty mě taky někdy bylo nablití, musím říct, ale a to jsme nebyli v žádný nadmořský vejce, takže já doufám, že kluci na tom budou dobře, samozřejmě kondičně připravení a že ten medical tým náš ví dobře, co dělá.
4: Desítka Pavla Horváta.
0: Posloucháte desítku Pavla Horváta několik hodin před startem fotbalového mistrovství světa, kterého se poprvé v historii účastní 48 reprezentací a různí novináři sestavovali žebříčky výkonnosti. Renomovaný The Athletic sestavil 48 týmů pod sebe podle jejich propočtu a dat. Podle nich je pouze 8 reprezentačních výběrů horších než Česko. A když vám to teď řeknu, tak si taky neděste. Nový Zéland, Uzbekistán, Jordánsko, Bosna, Demokratická republika Kongo, Curaçao, Kap Verde, Irák a Haiti. Nad českým týmem je třeba i Panama, což mě dost zaujalo.
1: Mě tedy zaujalo to, co k tomu napsali spíš ještě v The Athletic. Šik nejnebezpečnější stále, ale jinak není o čem psát.
0: A psali pak o dvou sestupujících hráčích z Premier League, Součkovi a Krejčím. Oni mají hodně ten anglocentrický pohled na svět. Ale nevím, kolik informací si zjistili třeba o baráži.
2: Zase řeknu, prostě pravda leží na hřišti. Na tohle to je nejlepší odpověď. Vítězství a body a porazit ty soupeře, který teda jsou jako braný nad náma. Naopak, já si myslím, že ty kluci, jestli se to k ním dostane, což pochybuju, tak pro ně by to měla být výzva, aby prostě tohleto dokázali. Já si myslím, že určitě nemáme v 7. nebo 8. nejhorší mužstvo na to mistrovství. Doufám, že se nebudu plést.
0: No, když se budeme bavit o možných zbraních, které Češi by mohli vytáhnout na jeho korici, tak není překvapivé, když uslyšíte, o čem mluví jeden z předních hráčů Hradce Králové, který hrál taky před několika lety v Jižní Koreji, Tomáš Petrášek.
5: Myslím, že standardní situace budou jednou z největších českých zbraní. Já si troufnu tvrdit, že jsme v tom jedni z nejlepších na světě, protože s tou jakou silou jdeme do toho vápna, když k tomu připočteme i skvěle kopací techniku našich hráčů, kteří to zahrávají, tak si dokážeme vytvořit slibné situace. Ale pozor, korejská reprezentace, to není jen o tom, že tam budou menší hráči, menšího vzrůstu. Budou perfektně na tom běžecky a budou mít perfektní tu pohybovou kulturu, ale jsou tam i silní hráči, kteří jsou určitě i vysocí a silní, takže aby jsme se nenechali zmást tím, že tam budou jenom Aziati, jak si třeba někteří z nás myslí, že je vnímáme tady v Česku, tam určitě budou korejští hráči, kteří jsou vyspělí fyzicky.
0: Je u standardek ta výška ta klíčová?
2: Je samozřejmě, ale co se týká i útočných standardek, tak samozřejmě timing, souhra těch hráčů. My bavili jsme se o tom tady vlastně před tou půl hodinkou ve vstupu. Je to o tom, že my jsme trošku fakt jako vyčúraný. Myslím si, že stejně tak, že to přeženu, jak dokážeme přečůrat finančák, tak jsme schopní přečůrat soupeře ve velkém vápně při standardkách. A já věřím, že prostě tuhle tu sílu tam máme. Honza Rezek zahrával standardní situace. Myslím si, že máme dostatek hráčů, kteří jsou schopní to kopnout, ale i kteří jsou schopní jít vlastně do té koncovky. Viděli jsme i v těch barážových zápasech, že jsme se ze standardek prosazovali, takže tam fakt jako věřím tomu, že jsme schopní se prosadit. Jenom tomu, co říkal Tomáš, já jsem taky do Japonska letěl s tím, že tam vlastně asi jako budu největší, ale opak byl pravdou. Myslím si, že jsem patřil jako v tom ústu jako k horšímu průměru, co se týká vzrůstu, a měli jsme tam kluky, který byli fakt jako vysoký a silný, a myslím si, že tohle už v této době všichni dobře vědí, a že jako úplně z toho, že tam Korejci budou mít hráče 1,85 m, 1,90 m, úplně vyděšený nebudeme.
1: No a jak podle vás moc je reálné, že by Miroslav Koubek s ohledem na tohle dal třeba v základní sestavě přednost Chorému před Šikem?
2: No, to si myslím, že asi se nestane, ale viděli jsme i v tom zápase s Guatemalou, že Tomáš prostě kdykoliv na to hřiště přijde, tak tou svojí vejškou má prostě velkou převahu nad těma soupeřema. Neříkám, že tady úplně bude vládnout, ale je to prostě typ toho hráče, který ti v tom průběhu zápasu může jednoznačně pomoct.
0: Často se v Česku mluví v takovém tom, já to řeknu jako diskurzu, ale prostě je to taková ta nálada debaty nebo ten směr debaty, že Češi jsou hračičkové, mají ty geniální zástupce, Pavel Horváth mezi ně taky patřil, a dokážou přehrát soupeře chytrostí. Pak se taky často zmiňuje, že už to úplně takhle neplatí. Třeba když jsme mluvili s Patrikem Martincem, tak u hokeje to často bývá zmiňované, že už to úplně není to klíčové. Když koukáte asi na NHL, tak přece jenom tam je to o důrazu rychlosti a jiných těch herních aspektech. Přesto Patrik Martinec zmiňoval taky jednu možnou výhodu Česka, celkově teď jako národního týmu ve fotbale oproti jeho Korejcům, tak si to poslechněte.
3: V čem jsme byli lepší jako Češi, tak určitě v těch kolektivních sportech. My Češi hrajeme spousty zápasů od dětského věku, tak taková ta improvizace, herní myšlení je u nás na mnohem vyšší úrovni než u těch Korejců, který i v těch kolektivních sportech se strašně dlouho připravují individuálně do nějakých jakoby týmů, chodí teprve na střední škole a tam teprve začínají hrát jakoby zápasy, a takže herní myšlení, ta improvizace, v tom jsme zase my naopak mnohem lepší.
2: Já bych to přirovnal ještě, když jsme měli možnost slyšet Patrika Martince a zmiňoval tam Jardu Nedvěda, tak vlastně v každém tom týmu, ať už si se bavil Premier League nebo kdekoliv na světě, tak nemůžeš mít jenom jako hračičky a talentově nadaný hráče, který improvizujou a vymyslejí ti z těžký situace šanci. Stejně tak třeba jako Patrik Martinez byl hráč, který tohle dovedl, tak Jarda Nedvěd určitě nebyl hráč, který asi obcházel hráče a dával to někomu před prázdnou bránu, i když se mu to možná někdy povedlo, tak to nebyla jeho přednost. Takže v každém tom ústu si myslím, že jak Korejci, asi se dostaneme pak těm jménům, tak i my máme hráče, který jsou nadstandardní, který improvizujou. Pavel Šulc, taky je to čistá improvizace, jsem přesvědčený, samozřejmě má nějaký povinnosti, Lukáš Provod má nějaký povinnosti, ale jsou to hráči, kteří dokážou vymyslet zajímavé věci, a stejně tak budou tyhle ty hráči v každém mužstvu.
0: Co se týče Česka a zápasu s Jižní Koreou, tak připomínáme, že začíná ve 4 hodiny, tedy českého času v noci na pátek, a pochopitelně můžete se těšit na Radiožurnálu Sport na přímý přenos. V tomhle pořadu se ještě spojíme s Jiřím Chytrým, bývalým asistentem trenéra Šilhavého, nejen u české fotbalové repre, ale také u reprezentace Ománu, která narazila v kvalifikaci právě na výběr Jižní Koreji, a tomu bychom se teď trošku mohli věnovat, než se spojíme s panem Chytrým. Největší úspěch Jižní Koreji, která je 25. na žebříčku FIFA, je 4. místo z mistrovství světa 2002. To si oba asi vzpomínáte, když se konal tehdy ten šampionát v Japonsku a Jižní Koreji. Hus Hiddink trénoval ten výběr.
1: Skandální turnaj.
0: A oni vlastně, jeho Korejci, tam se říkalo, že trošku byli dotlačeni.
1: Trošičku.
0: Oni postoupili přes Italii zlatým gólem a přes Španěly na penalty. To si nějaký...
1: Myslím si, že tohle je jedna z těch ukázek, že se píská rovina, řekněme, ale že pro domácí to občas bývá trošku nahnutější.
0: No tak tehdy pak hráli o bronz a vlastně i současný coach Hong Myung-bo byl u toho. On byl jedním z lídrů vlastně Koreji v tom šampionátu, byl to pro něj 4. mundial, byl dokonce vyhlášen kvalitativně jako 3. nejlepší hráč celého turnaje. Ale on se taky, to se možná vybavíte, podepsal pod tou inkasovanou brankou, která je dosud historická, protože to šlo o nejrychlejší gól šampionátu. Hakan Çıkır tehdy skoroval.
2: Byla to klasická rozehrávka dozadu a myslím si, že třetí přihrávka přišla na něj, on hrál levýho stopera a podle mě vůbec nečekal, že by Hakan Çıkır třeba na něj mohl takhle vyběhnout.
0: To byl Ilhan Mansis, který ho obral a Hakanovi to tam dal,
2: ano,
0: pak. No.
2: Takže bohužel pro Korejce to dopadlo takhle, že se zapsali do tabulek trošku jinak, než asi chtěli. A já jsem teda teďka čet, on je neoblíbený. Jako, jo,
0: ta nálada tam kolem něj není úplně ideální. On trénoval už výběr v roce 2014? v Brazílii?
1: No já jsem četl, že celkově to tam není úplně veselé, že vlastně je to, já nevím, jestli pár hodin nebo pár dní, co šéf asociace Chung Mong-gyu oznámil, že po mistrovství se ta končí. On je prý tedy i členem nejužšího vedení automobilky Hyundai, ale že zkrátka tam jsou spory ohledně i toho jmenování Hong Myung-ba, že tam byla, řekněme, klika, která chtěla zahraničního kouče po konci Klinsmana v roce 2024. Mimochodem tehdy 5 měsíců byli Korejci bez reprezentačního trenéra, takže když u nás se čekalo dlouho, kdo povede národní tým, tak i v cizině to může trvat až půl roku. A ta nálada, co se týče vedení a asi i kouče, není úplně ideální. A tím, že Chung Mong-gyu oznámil, že pomysl končí, tak chtěl údajně trošku jako ulehčit národnímu týmu, aby nebyl tlak na trenéra. Tak uvidíme.
0: No my o té kvalifikaci ještě, kterou mají za sebou, uslyšíme i od Jiřího Chytrého, předpokládám. Nicméně můžeme si poslechnout ještě Tomáše Petráška, protože opravdu postavení reprezentace v Jižní Koreji, konkrétně fotbalové, může být až překvapivě výjimečné.
5: Fotbal patří v Koreji mezi nejslavnější sporty, ale není jednoznačně sportem číslo jedna. Tou pozici dlouhodobě soupeří hlavně s baseballovým KBO a v posledních letech hodně roste zájem i o volejbal a basketbal, ale myslím si, že ty dva sporty jsou určitě na prvních dvou místech. K-League má velmi slušnou úroveň. Tady oni Seoul, Jeonju, Ulsan, sám jsem si to zažil, tam je perfektní atmosféra. Co je zajímavé, tak reprezentace fotbalová má obrovský postavení, když hraje národní tým, sleduje ho prakticky celá země. A reprezentanti, kteří hrají v Evropě, tak hrají ve většině vlastně v evropských gigantech a ty týmy tam pak díky hlavně jim jezdí na předsezonní tour a hrajou s K-League One All-Stars týmem, přáteláky. Já sám jsem tam hrál přátelák proti Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain pochopitelně spojený taky s jednou z těch hvězd, Lee Kang-inem, který byl ještě nedávno vlastně na lavičce finalisty a pozdějšího vítěze Ligy mistrů.
2: No, já mám z Japonska tu samou zkušenost s tím nároďákem, že vlastně všichni ty hráči, který v nároďáku jakkoliv fungovali nebo jim jenom prolítli, tak byly obrovský hvězdy. Dokonce ještě v té době, já nevím, jestli někdo vzpomene, byl v Německu, byl Japonec v Hamburku, myslím si, že jsem měl Hasebe, ale nejsem si úplně jistý. A já jsem samozřejmě japonsky úplně dobře nerozuměl v televizi, ale vím, že s ním třeba trávili fakt jako 6 hodin denně. 6 hodin denně koukali, jak on kouká na televizi, koukali, jak si vaří jako doma jídlo, koukali, jak večeří, jak jede na trénink, jak jede z tréninku a myslím si, že to jenom dokazovalo to, jak ty hráči prostě v tom Japonsku byli populární. Kazu Miura, s kterým jsem měl možnost hrát, jednoznačně nejslavnější Japonec, který vlastně jako prorazil do Evropy první, tak kdykoliv jsme se kdekoliv objevili, tak opravdu se tam dala pořádat hned autogramiáda a byla to opravdu, až bych řekl, národní hvězda, nebo je ještě národní hvězda a bylo to úplně neskutečný, jak to tam ty lidi vnímali, ten nároďák.
0: Tak nároďák si to minulý rok, řekněme, u fanoušků vylepšil tím, když už v přípravě, protože oni měli jistotu postupu na mistrovství světa 5. června 2025, tak na podzim v přípravě nejprve vyhráli v Americe 2-0 nad USA a pak hráli s Mexikem 2-2, jenomže v Soulu pak o měsíc později dostali Bura 0-5 od Brazílie, která navíc pak, myslím, nevyhrála v Japonsku, což trošku bylo pro ty Korejce těžké, že rivalové dokázali Brazilce obrat na rozdíl od nich. No a pak tedy do konce roku porazili Paraguay, Bolívii i Ghanu, všechno hostili doma, neinkasovali. V letošním roce ta příprava, když se na to podíváme, 0-4 v březnu s Pobřežím Slonoviny a taky s Rakouskem 0-1. On tam prý trenér experimentoval se trojkou vzadu, ale měl by hrát snad na 4, co jsem se někde dočetl. No a pak tedy před mistrovstvím světa vítězství nad Trinidadem 5-0 a nad Salvadorem 1-0. Takže když to člověk vezme, tak Češi se snažili v baráži, bylo to přetěžké, ale psychicky se možná naladili lépe než jeho Korejci.
2: No, to určitě, a tak tady ty zprávy všechny, co jdou kolem, že někdo odstupuje a že někdo končí po tom šampionátu, to si myslím, že je obvyklý. Ty mistrovství, ať už Evropy nebo světa, jsou pro některý hráče a trenéry a funkcionáře prostě milníky, kdy ty kariéry končí na téhle úrovni. Na druhou stranu si myslím, že i Korejci, zase co jsem koukal na tu soupisku, tak spousta z nich prostě hraje ještě o svoji kariéru a kde jinde se líp ukázat než na mistrovství světa, takže já se vůbec nebojím, že by Korejci neměli motivaci nebo že by na ně dolehlo, že nějaký předseda svazu bude končit.
1: Ty, když jsi mluvil o těch výsledcích, tak když se ještě vrátíme do té kvalifikace, kterou si tady zmiňoval, že byla vlastně bez porážky, tak ale už tam asi začala jakoby ta nespokojenost s trenérem možná, protože když se vrátíme, tak Palestina, Jižní Korea 1-1, Jižní Korea, Oman 1-1, Jižní Korea, Jordánsko 1-1. Tři remízy ve chvíli, kdy víceméně ta kvalifikační skupina byla rozhodnutá.
2: Takže třikrát tam neprohráli.
1: No, ale tam prý začala jako ta nespokojenost, jasně, že asi když už měli jistotu, tak na půl plynu.
0: Ale teda jenom pro našince, bavíme se o fotbalu v Jižní Koreji, ale když se podíváte, kolik tam chodilo lidí, jako v Soulu přes 60 tisíc diváků běžně na zápas.
2: Já jsem tohle chtěl ještě k tomu dodat vlastně, že byť někdo končí a někdo začíná, tak si myslím, že uvidíme opravdu červený peklo, protože těch fanoušků tam asi bude daleko víc než našich. No.
0: K tomu si ještě pustíme v později v pořadu zvuk, nicméně poslední hlas nebo poslední šance dát hlas taky Patriku Martincovi, který, co by trenér jednoho z týmů v Soulu zažil to, že přece jenom lední hokej v Koreji není fotbal.
3: Fotbal a hokej v Jižní Koreji, to jsou dva naprosto nesrovnatelné světy. Korejská liga samozřejmě je sledovaná, ale větší sledovanost mají evropské ligy, třeba zápas Tottenhamu, kde hraje Son, tak ty jsou prostě strašně sledovaný a prostě hraje tým Korea fotbal ve všech hospodách a vrchol sledovanosti je prostě, když hraje tým Korea národní muslo fotbal, tak to je asi nejsledovanější událost v té Koreji.
0: Takhle mluvil Patrik Martinec, mluvil ještě o Sonovi, který hrál v Tottenhamu, ale už teď je tedy v Major League Soccer v LAFC. Tak posloucháte desítku Pavla Horváta, zaměřujeme se konkrétně na první utkání Česka na mundialu proti Jižní Koreji a budeme pokračovat.
4: Desítka Pavla Horváta.
0: Mluvili jsme tady o kvalifikaci, kterou Jižní Korea zvládla v těch dvou fázích bez porážky. No a velkou zkušenost s Jižní Koreou má vlastně z předloňska také bývalý asistent u českého národňáku Jiří Chytrý, který byl tehdy asistentem Jaroslava Šilhavého u reprezentace Ománu. Pane Chytrý, dobrý den, slyšíme se?
6: Dobrý den, slyšíme se.
0: Možná trošku paradoxní soupeř pro vás, když dneska budou hrát Češi proti Jižní Koreji a vy tehdy s panem Šilhavým vlastně naposledy trénovali Oman právě proti Jižní Koreji. Vzpomenete si na to?
6: Tak vzpomenu si na to, protože vlastně to byl favorit číslo 1 naší kvalifikační skupiny a obecně jako v Ázii je to jeden, nebo dá se říct ve světě jeden z těch top týmů, takže jo, vzpomínám si.
2: Jirko, ahoj. Pavel Horvát, já jenom se chci zeptat, dovedeš si představit nějaký rozdíl mezi přípravou pro reprezentaci Ománu a pro naší reprezentaci?
6: Dívej, určitě jsou tam specifika vlastně v tom, že považuji náš tým, český tým za připravenější, kvalitnější, taktický, vlastně vyspělejší. Takže můžeš z mýho pohledu použít více takových taktických jakoby zbraní pro reprezentaci Ománu. Vlastně upřímně jednoduše to bylo o tom, že jsme museli být velmi kvalitní jako v defenzivě a ty naše šance byly vlastně rychlej protiútok a standardní situace.
0: Pane Chytrý, vy jste tehdy v tom září proti Jižní Koreji s Ománem, bylo to 10. září 2024 v Maskatu, vedl tým, který s Koreou držel krok až do, vlastně dá se říct, závěrečné desetiminutovky. Korejci pak rozhodli díky Sonovi a v nastavení tedy ještě skorovali jednou. Nicméně pro vás to vlastně nebyl zas tak nepovedený zápas, nebo nesouhlasíte?
6: Ne, určitě, my jsme prostě dokázali s něma hrát vlastně do 80. minuty 1-1, tam bych řekl se potvrdilo to, že jak jsem říkal, my jsme dobře bránili, oni nám teda vstřelili jednu branku střelou ze střední vzdálenosti, potom my jsme vyrovnali právě ze standardní situace a vlastně bych řekl, se lámalo to utkání od té 80. minuty nahoru, kde vlastně my jsme měli první šanci, takový break 2-1, mohli jsme jít sami na bránu dokonce do vedení, ale bohužel jsme to neproměnili. A tam právě je třeba obrovský problém vlastně u omanské reprezentace, vlastně kvalita domácí soutěže, kde všichni ty hráči hrají v domácí soutěži a fyzická jako připravenost. Takže my jsme úplně jednoznačně od té 80. minuty prostě začali odcházet jako fyzicky, kde ta Korea se dostala jako do tlaku. A vlastně v momentě, kdy oni nám dali druhý gól a my jsme jakoby hráli babank, tak vlastně, ale to byla někde až to utkání, že naši hráči to pořád někdo polehával v křečích, takže někde ve 112. minutě jsme dostali, myslím, třetí branku, ale to utkání jako obecně bylo dobrý z naší strany, měli jsme šanci i ten výsledek udělat, ale bohužel se nám to nepodařilo.
2: Já ještě se chci zeptat, samozřejmě já trošku tuším, ale pro naše posluchače spíš, jak je možný nebo těžký sbírat informace individuálně o korejských hráčích?
6: Jako já si myslím, že zase úplně tak těžký to není, protože spousta z nich působí v Evropě, těch, který jsou jako nosný pro vlastně tu reprezentaci a i ta domácí soutěž vlastně dneska na těch aplikacích, jako je Vyscout a tak dál, tak je prostě k dispozici, takže v tomto ohledu si myslím, že to problém jako určitě není.
0: Jiří Chytrý, bývalý asistent Jaroslava Šilhavého u reprezentace Česka i Ománu, je s námi v desíce. Pavla Horváta, vy jste to naznačil, ta fyzická vyspělost Korejců možná souvisí i s tou připraveností třeba na pozdní fáze zápasu. Máme tady ještě jeden připravený zvuk, který nahrál Tomáš Petrášek, obránce Hradce Králové, který má také zkušenost z ligy z Jižní Koreje, tak si můžeme poslechnout.
5: Korejský fotbalista je určitě pracovitý a má disciplínu. Možná to má společný jmenovatel v té takové té vojenské disciplíně, ale já si myslím, že to jsou vynikající fotbalisté, kteří mají perfektní pohybovou kulturu. Dokáží perfektně pracovat s míčem. Zajímavost je, že v korejské lize padají góly hodně v posledních minutách nastaveních. Korejští hráči se rozhodně nikdy nevzdávají a bojují dokonce. Naše síla by měla být ale ve větší taktické vyspělosti a hlavně máme opravdu perfektní hráče, máme perfektní individuality, kteří hrají ve velkých klubech, takže máme svoje obrovské zbraně, které doufám, že dokážeme využít.
0: Tolik Tomáš Petrášek pro desítku, jsme ve spojení dál i s Jiřím Chytrým. Když se zaměříme na fakt těch gólů ve druhém poločase, tak Korejci ze 40 v kvalifikaci dali 25 po změně stran. Pane Chytrý, myslíte, že tohle může být pro český tým nějaká hrozba?
6: Nemyslím si to, protože právě je potřeba vnímat to, s kým oni se měří, jako v těch kvalifikacích, kde hrají většinu zápasů. A právě třeba v té kvalifikační skupině prostě ty korejský hráči hrají v evropských soutěžích, jsou výborně fyzicky jako připravení. A potom vlastně, když mají v té skupině, tak jak to bylo u nás, vlastně Irák, Oman, Palestinu a tak dál, tak tam oni logicky v těch závěrečných minutách jako domínují si, že ta statistika je hodně zkreslená právě vlastně tím, že oni hrají tady tu asijskou kvalifikační skupinu a prostě ty soupeři z těch dalších výkonnostních košů prostě a těch domácích soutěže prostě ty hráče takhle připravený nemají a to tam hraje potom velkou roli. V momentě, kdy oni se budou na šampionátu měřit s hráčema, ať už evropskýma, nebo prostě s Jižní Amerikou, prostě soupeřema, kde ty hráči standardně jsou jako fyzicky velmi dobře připravený, tak si myslím, že ta statistika bude vypadat malinko jinak. Ale jako spíše v tom smyslu, že oni budou připravený, ale ten soupeř taky, kdežto když hrají tu asijskou zónu, tak tam prostě často dominují.
0: Říká Jiří Chytrý, který je dal v desíce Pavla Horváta. Jižní Korea se účastní po 12. mistrovství světa, mimochodem po 11. za sebou od roku 86, včetně od toho mistrovství, které vyhrála Argentina s Diegem Maradonou, nechyběla Československo, nebo Česko bylo za tu dobu dvakrát, teď je tedy po třetí. Co se týče těch největších hvězd a opor, o které se opírají jeho Korejci, pane Chytrý, já jsem koukal do toho zápasu a do základní sestavy se dostali vlastně všichni ti nejznámější, ať to je obránce Bayernu Mnichov, Kim Min-jae, Son Heung-min, tehdy asi ještě v Tottenhamu, Lee Kang-in z Paris Saint-Germain, nebo Hwang Hee-chang, který hraje s Ladislavem Krejčím ve Wolverhamptonu. Jsou opravdu znát tihle třeba tři nebo čtyři borci, že jsou odskočení?
6: Tak jsou to jednoznačně rozdíloví hráči, kteří jako ten týmový výkon prostě potom v těch rozhodujících momentech povyšují. A prostě to je jako bez diskuse, tyto hráči jsou prostě top světoví hráči, ale já jako jsem takový jako mírný optimista před tím naším utkáním, protože oni hrají takový pojetí, kdy chtějí hodně kontrolovat míč, chtějí dominovat prostě kombinační hrou a tak dál. A já si myslím, že my zrovna máme předpoklady prostě velmi dobře a agresivně, jakoby, dejme tomu třeba hrát do to střední pásmo a být nebezpečný z těch protiútoků. A vlastně, kde já vidím jako slabinu, je, že prostě oni jsou jako dobrý na míči, to bez diskuze, s tím se budeme muset vypořádat, ale dokáží potom jako obrovský panikařit po těch ztrátách v té defenzivě a tam vidím já jako zase šanci pro nás, že pokud budeme dobře bránit a dokážeme potom využít ty přechodové fáze a standardní situace, tak si prostě umím představit, že dokážeme uspět.
0: Říká Jiří Chytrý, jehož angažmá společně i s dalšími členy realizačního týmu Jaroslava Šilhavého skončilo tedy po porážce ve druhé, nebo spíš ve druhé fázi kvalifikaci té asijského mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou 1-3, a to sice v září roku 2024. Poslední věc, pane Chytrý, ta zkušenost vést reprezentaci Ománu. Byly tam duely i s Kyrgyzstánem, Malajzí, Tajvanem a pak vlastně jste měl proti sobě vedle Jižní Koreje taky Irák, tak asi hodně výjimečné ve vaší kariéře.
6: Je to obrovská zkušenost. Vlastně potom my jsme byli vyslani za Oman do Kuala Lumpur vlastně na konferenci Asijské fotbalové federace, kde vlastně to bylo pro všechny reprezentační trenéry Asijské konfederace a musím říct, že vlastně, kdybych to měl zrovna mimochodem, tam byl Jaja Ture, jeden z trenérů, který možná bude působit ve Slovanu Bratislava. Graham Arnold, který teďka vede vlastně reprezentaci Iráku, kluci právě z Koreji, z Japonska a celá ta asijská zóna se pořád vlastně hodnotili asijský, jakoby u nás je Euro, tak oni měli to mistrovství Asie a vlastně veškerý data z těch utkání a veškerý parametry, oni všechno pořád ještě vlastně porovnávají s Evropou, srovnávají se s Evropou a mají tam takový obrovský, bych řekl, sen, co jsme z toho cítili, že prostě hrozně rádi by byli, aby jednou nějaký tým z té asijské zóny prostě, když to řeknu, překonal, buď teda nějaký tým z Evropy nebo z Jižní Ameriky, a je to takový jako hnací motor pro ty asijský fotbalový týmy.
2: Mě jenom napadá, trošku odlehčím, jak se na té asijské konferenci hovořilo?
6: Anglicky. Byli tam překladatelé do těch řečí, kde vlastně ty jako lokální prostě buď měli přímo ty tlumočníky do toho rodného jazyka, a když to nebylo, tak samozřejmě angličtina jako univerzální řeč.
0: Jiří Chytrý byl v desíce Pavla Horváta, co by bývalý asistent u reprezentace Ománu a také muž, který má zkušenost nejen s asijským, ale také s tím jeho korejským fotbalem. Pane Chytrý, moc vám děkujeme a přejeme, ať si užijete mistrovství světa, které začíná dnes.
6: Děkuju za pozvání a provedu.
2: Děkujeme.
4: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech. Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
7: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
4: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
8: Radiožurnál, fandíme s vámi. Desítka Pavla Horváta.
0: Poslední dvě jména, která chci zmínit v souvislosti s Jižní Koreou a přijde mi spíš zajímavá z hlediska těch příběhů. Jens Kastrop, který je 22-letý záložník, tak hraje za Borussia Mönchengladbach. On má německého tatínka a jeho korejskou maminku a teprve od loňského roku je vlastně možnost, že on reprezentuje Jižní Koreu. Jinak vlastně to byl Němec i v mládežnických reprezentacích, tak jsem zvědavý, zda nastoupí. A pak ještě jeden borec, o kterém jsme mluvili, z Paris Saint-Germain, Lee Kang-in. On vlastně hrál poslední 4 zápasy Paris Saint-Germain v lize mistrů, to znamená, že do těch úplně klíčových nezasáhl, ale jde o velký talent, který byl ve finále mistrovství světa klubu, tedy mistrovství světa U20. V roce 2019 bylo to tady nedaleko, bylo to v Polsku. A vlastně přijde mi z něčeho zajímavé, a je to možná souvislost i s českým fotbalem, že on je jediným zástupcem toho výběru aktuálně v reprezentaci, že vlastně z těch stříbrných Jihokorejců se tam nikdo další nepropracoval. A to on už tehdy byl vlastně hráčem Valencie, který se později dostal tedy do Paris Saint-Germainu.
2: No, tak někdy tak bývá. Já si myslím, že taky to záleží na těch ročníkách. Kolikrát se tady bavíme o těch ročníkách, co byl Pavel Kadeřábek třeba, prostě najednou tam máš 5-6 hráčů, který se prosadí do dospělé reprezentace, někdy to tak prostě není.
0: A teď, když se budeme bavit o českém týmu z hlediska té dnešní sestavy, protože od 4 od rána už v noci na pátek uslyší posluchači přímý přenos Radiožurnálu Sport úvodního zápasu. Ročníkově to tady nemáme seřazené, nevím, jestli to máš, Petr, ale opírat se budeme teda o koho, pánové? Tak v bráně to je asi jasné, tam to nemusíme řešit, ne?
1: Tam už to bylo před odletem, ne?
0: Už vlastně možná na té první
1: ty role byly rozdány, vlastně Miroslav Koubek to řekl jasně, Matěj Kovář bude jedničkou, Lukáš Horníček mu bude krýt záda, Jindřich Staněk jako trojka.
0: A pak možná jsme se na tom shodli už v diskuzích v předešlých dnech, největší otázka asi v obraně na jednom jménu. Je to tak?
1: Chaloupek nebo Holeš?
2: Já si myslím, že Chaloupek, že si to uhrál, byť teďka tam samozřejmě v tomhle přáteláku tam byla ta chybička, ale za mě předved fantastický půl rok, teďka úplně se prosadil do základu ve Slávy, byl i dobrý v těch, já jsem úplně byl fakt překvapený, jak odehrál tu baráž, tam byl výborný a za mě si řekl o to místo Štěpán Chaloupek.
1: No určitě zajímavé u něj je, že na obránce 8 ligových gólů v poslední sezóně, sice ve Slávii, dobře,
2: a to nekopl penalty, ale pozor.
1: Ale 8 gólů na obránce, skvělá vizitka.
2: To určitě.
0: A možná i toho může třeba přiblížit základu oproti Tomáši Holešovi? Ten má nejslavnější gól proti Arsenalu, jak zval celý panelák.
2: Tak zase Tomáš Holeš umí dávat ty góly, takový ty zajímavý, ale souhlasím s tím, Štěpán Chaloupek na první pohled nevypadá jako úplně taková největší zbraň v těch standardkách, ale my to mužstvo opravdu máme postavený. Vem si Robin Hranáč, výborný, Láďa Krejčí, není potřeba asi zmiňovat, jo. Patrik Šik určitě zase umí a není to taková ta, jakože když si napíšeš na tabuli ty jména, koho budeme hlídat, tak Patrik Šik určitě nebude ten první, koho jako budeš nejvíc střežit, ale on ty góly umí dát, takže máme velkou sílu a myslím si, že Štěpán Chaloupek by mohl být tou zbraní, která se prosadí.
1: Samozřejmě pro Tomáše Holeše, kdyby se měl rozhodnout Miroslav Koubek, tak by to bylo asi vzhledem ke zkušenostem. Přece jenom je mu je 33, Chaloupku myslím 23, takže tam je ten generační rozdíl a to by mohlo být jako možná to jediné, co by mohlo hrát ve prospěch Tomáše Holeše, si myslím.
0: Ano, pak jsme řešili už vlastně i v pondělní desíce možnost na pravé straně, že asi jedničko je Vladimír Coufal, ale i David Douděra se prezentoval skvělým dojmem. David Jurásek nalevo, nevím, jestli Alexandr Sujka by na něj mohl tlačit.
1: Jaroslav Zelený maximálně.
2: Já ještě se vrátím k tomu počasí. Jo. Ono, tady ty hráči, kteří jsou zvyklí naběhat, teď řeknu přes 11 kilometrů, tak pokud to bude opravdu v nějakém dobrém tempu, tak jim ty síly prostě můžou docházet a třeba i z tohohle pohledu nebo z tohohle důvodu k tomu střídání budeme muset sáhnout a myslím si, že teď jsme zmínili ty jména. Určitě, kdyby přišel Douděra místo Coufala na posledních 15 minut v té euforii, kterou on dokáže přinést, nebo Jarda Zelený zase tu kvalitu, kterou on má, tak si myslím, že tyhle ty dva posty tam určitě problém mít nebudem a samozřejmě bude to složitý i z pohledu toho, že to střídání může fakt ty zápasy rozhodovat, jo? Že na začátky těch utkání, kdy ty týmy se tolik neznají, prostě budou nároční, co se týká kondice, ale úplně se tam ničím asi nepřekvapí a pak až ty střídající hráči do té trošku unavenější obrany můžou prostě ty zápasy rozhodovat.
1: A nezapomínejme na to, že je ten systém turnaje velmi benevolentní, takže vlastně můžete projít dále i 3 remízy 0-0 a mohou být dobré. Takže se dá počítat s tím, že na začátek turnaje to nebude žádné velké harakiri a pokud samozřejmě nebude česká reprezentace prohrávat o gol o 2, tak se asi úplně nebude hrnout dopředu, protože i ta remíza může být dobrá vzhledem k těm dalším zápasům.
2: Já úplně nevím, jak se řekne korejský harakiri, ale...
0: No a teď je otázka toho, kdo tam tedy by měl netvrdit muziku, ale třeba něco vytvořit. Ve středu pole, když se sází třeba na tradičně Tomáše Součka, ty jsi mluvil o Pavlu Šulcovi, Lukáš Provod.
2: Já si myslím, tak to už není to úplně střed pole, ale tyhle ty hráči tam 100% budou. Čekám to, že fakt to může rozhodnout ty střídání, že ty mančafty, bylo to tady řečený teďka, když nedostaneš gól, tak máš z prvního zápasu bod a není to úplně špatná výchozí pozice. Pak máme papírově slabšího soupeře, kde bychom to mohli rozhodnout. Úplně taky nejsem přesvědčen o tom, že se někam poženeme, že budeme dobře bránit. Míra Koubek tímhletím vlastně z Plzní byl velmi úspěšný v pohárové Evropě a myslím si, že tohle bude ten noční zápas prostě provázet a jsem přesvědčený opravdu, znova to zopakuju a už naposledy, že můžeme těma střídajícíma hráčima hodně to ovlivnit.
1: A že by nebyl Vladimír Darida v základní sestavě, je varianta, že by dostal šanci třeba Sadílek?
2: Myslím si, že tam je velký otazník, že Sadílek si o to říká určitě výkonama i tím, jak odehrál tu Evropu. Láďovi nevyšel ten zápas s Dánama, ale tam si myslím, že to bylo, pardon, s Irama, ale tam si myslím, že to bylo opravdu tím, že byl postavený na šestku a on není úplně šestka, aby tam stál před stoperama a jenom rozehrával, takže může se stát, že i Láďa se tam objeví, tam si myslím, že je to hodně podobný, hodně vyrovnaný.
0: To říká Pavel Horvát v poslední desítce, která je tedy před startem fotbalového mistrovství světa, které se koná i ve Spojených státech amerických v roce 94, když to bylo naposled, tak tehdy to všechno zahajovala zpěvačka Diana Ross svým nepovedeným, možná legendárním pokutovým kopem a pak to všechno zakončil i neproměněnou penaltou Roberto Baggio. Tak věřme, že třeba Čechy potká nějaký penaltový rozstřel, ale úspěšný, protože
2: v klidu to umíme.
0: Ano, to se v klidu. Vracíme se k tomu rádi zase 13. června, kdy budeme na Pražském výstavišti společně s Pavlem, s Antonínem Panenkou, autorem legendárního Dloubáku a Václavem Němečkem. Pokud můžete, doražte, už v 10 hodin tam budeme. No a dneska jsme tedy pro vás vysílali, věřím, že si užijete i na Radiu Žurnálu Sport kompletní program mistrovství světa. Tomáši Petrovi taky moc děkuju.
1: Hezký den.
0: A Pavlu Horvátovi samozřejmě.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Mějte se hezky.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A s novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
3: Novelu stavebního zákona čeká finální schvalování. Donald Trump odvolal plánované útoky na Irán. Ropa v reakci na to výrazně zlevňuje. Začalo fotbalové mistrovství světa. Češi do turnaje vstoupí za 4 hodiny. A čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť, teploty do 20 stupňů Celsia. Je pátek 12. června a tady jsou jeho hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje příjemný poslech.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
4: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vraceli i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
5: Účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
4: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
6: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
4: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO se včera sešel se zaměstnanci úřadu vlády, kteří od července přejdou pod jeho ministerstvo. Jde o 5 lidí pro romskou agendu a 4 lidi z agendy pro lidi s tělesným postižením.
7: Schůzky se účastnila taky vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková. Zatímco její kolegové odchází, ona sama zůstává na úřadu vlády.
8: Budou součástí oddělení romské integrace. V rámci tohoto týmu by měla být jeden člověk, který bude takzvaně prostředník pro komunikaci. Upřímně si na to musím udělat ještě nějaký názor.
7: Ministerstvu připadne třeba komunikace s Evropskou komisí. Fuková tak ztratí část svých pravomocí. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárty jednání bylo o praktických záležitostech.
9: Dotační tituly, které se přesouvaly, kdo bude administrovat norské fondy. A myslím si, že to dopadlo dobře.
7: Další schůzky zaměstnanců úřadu vlády s ministry jsou naplánované na příští týden. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Americký prezident Donald Trump odvolal plánované údery na Irán. Oznámil to na své sociální síti. Podle šéfa Bílého domu se podařilo dojednat závěrečné dohody, detaily dohody mezi Washingtonem a Teheránem.
10: Šéf Bílého domu v posledních hodinách hrozil mimo jiné obsazením iránského ostrova Chark. Přes něj proudí asi 90% iránského exportu ropy. Irán v neděli večer raketami zaútočil na Izrael a obnovil vzájemný konflikt na Blízkém východě. Do úderů se následně připojily také Spojené státy. Kvůli obnovení bojů a obnovené blokádě Hormuzského průlivu od pondělka stouply ceny ropy. Trumpovy poslední výroky o plánovaném podpisu dohody a zrušení úderů teď ceny tlačí opět dolů. Americká blokáda přístavů ale podle Trumpa zůstane platit do podpisu dohody. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Podle Trumpa smlouvu s Íránem podepíše o víkendu v Evropě viceprezident J.D. Vance. Írán zatím podle zdrojů íránské polostátní agentury Fars žádný text dohody neschválil. Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic to píše například deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
11: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Hornífalce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun, neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom rok. Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil.
12: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
13: Trošku mi teďka k tomu nechci říct přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
14: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
12: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
15: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
12: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Dolní Poustevna na Děčínsku dokončila 10 kilometrů trailových tras na svém území. Na ně se na konci letošního roku v rámci přeshraničního projektu napojí trasy dvou sousedních saských měst, Neustadtu a Zébnic. Přírodní stezky pro kola plné překážek můžou cyklisti v Dolní Poustevně začít ode dneška využívat. Kolik peněz stálo jejich vybudování, upřesnil nezávislý starosta Dolní Poustevny Robert Holec.
16: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní Poustevny města Zebnic jako lead partnera a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní Poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
3: V Hradci Králové pokračuje festival Rock for People. Hlavní hvězdou bude kapela Bring Me the Horizon. Sledované bude i vystoupení českého zpěváka Bena Kristová. Ten se na pódiu představí po boku kytaristy Tommyho Tyera z legendární americké kapely Kiss.
10: Pravděpodobně největší hit I Was Made for Loving You nebude na společném setlistu chybět. Lidé ale uslyší i novou píseň Bike Rock, která spolupráci Bena Kristová s Tommym Tyerem odstartovala. Americký kytarista o jejím vzniku mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál.
17: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid a podle mě funguje dobře.
10: Koncert Bena Kristová s Tommym Tyerem začíná na Rock for People v 15 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.
0: Sport.
10: Kristová s Tommym Tyerem začíná na Rock for People v 15 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Začalo fotbalové mistrovství

0: Tak o sestavě máme jasno.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne ve 4 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. A basketbalisti Nymburka zvítězili v 5. finále Národní ligy nad Pardubicemi 92-71. V sérii tak vedou 3-2 na zápasy a v sobotu na hřišti soupeře můžou získat titul. V případě výhry Východočechů by se rozhodující 7. zápas odehrál v pondělí v Praze na Královce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 u Smiřic a na D1 u Popůvek. Na dálnici D11 Prahy do Jaroměře za sjezdem na Smiřice překážka. Na 105. kilometru odstavené auto pro poruchu. Je to v zatáčce, projíždí se bez omezení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky nebezpečí. Na 184. kilometru v odstavném pruhu dodávka pro poruchu. Kolem se pohybují lidé. Pozor na náhle vybočující vozidla. Na pražském okruhu z dálnice D1 na letiště noční omezení v Lochkovském tunelu. Silničáři tam uzavřeli pravý pruh mezi 14. a 15. kilometrem. Pracuje se na údržbě a opravě vozovky. A nyní do Prahy. Probíhají tam noční uzavírky v tunelech městského okruhu. Strahovským neprojedete mezi Smíchovem a Břevnovem, také Blanka je neprůjezdná, tentokrát obousměrně mezi Novou Povltavskou a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátky místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. A teď repríza čtvrtečních 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
4: Schválí sněmovna koaliční novelu stavebního zákona. Skutečně se díky ní podaří zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Je poslanecký návrh šitý na míru především velkým developerům. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Setkáváme se v našem přenosovém voze. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Koaliční poslanci se snaží protlačit druhým čtením svou novelu stavebního zákona, která má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Jak se k tomu návrhu staví vaše sdružení?
5: Děkuji za pozvání. Já musím říct, že především je trochu škoda, že ta novela přichází formou, jakou právě přišla. Hmm. To, že na začátku chybělo standardní připomínkové řízení, tak se musí v průběhu toho projednávání připravovat celá řada změn a jsme v situaci, kdy ten komplexní pozměňující návrh má zhruba 1100 stran a je ještě rozsáhlejší než ta původní novela. Otázkou je, jestli měl být zákon celý nový nebo stačila novela. Druhá věc je, když už je to formou novely, proč tedy to meziresortní připomínkové řízení není. To přináší celou řadu nejasností. Ani není možné všechno pečlivě prostudovat, tak jak se to v čase mění. Třeba jen přechodná ustanovení, která se týkají přechodu zaměstnanců, to, co nás obecní úřady velmi zajímá, tak se měnila několikrát a my jsme se snažili na ty rizika, která jsou s tím spojená, upozornit.
4: K tomu se určitě dostaneme. Předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD se netají snahou co nejdříve zákon schválit. Jak rozumíte tomu spěchu?
5: Já předpokládám, že skutečně chtějí co nejdříve naplnit předvolební program. Nechci spekulovat, co vše může být tedy za tím spěchem. Myslím si, že i správné, aby ten zákon, má-li poslanecká sněmovna tu politickou vůli ho změnit, tak byl schválen bez nějakých zbytečných obstrukcí, ale myslím, že by měl být schválen po řádné politické debatě i odborné debatě, protože ta změna vyvolává nejenom změnu procesu povolování staveb, ale vlastně zasahuje i do toho spojeného modelu veřejné správy, který tady léta máme a léta vlastně budujeme. A ta politická debata a upozornění na všechna rizika, ta v tom meziresortním připomínkovém řízení chyběla, stejně jako chybělo třeba vyčíslení přesných ekonomických dopadů, takzvaná RIA, vyhodnocení dopadů této změny, tak abychom mohli zodpovědně říci, že se nám ta novela třeba finančně vyplatí.
4: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová za ANO obhajovala novelu s tím, že se posuneme k systému, který je srozumitelnější, rychlejší a předvídatelnější. Splní tato očekávání ta norma podle vás?
5: V tuto chvíli na to asi nedokážu odpovědět, právě protože ta předvídatelnost práva by měla být po řádné diskuzi. Ten samotný proces

0: proces potom může být v lecčem skutečně jednodušší a třeba i rychlejší. To ten záměr a to plnění tomu nelze upřít. Druhá věc je, že jsou tam stále paragrafy, které znejisťují třeba i obce, i v tom, že územní plánování, které se přenáší z režimu přenesené působnosti státní správy do režimu samostatné působnosti, vlastně posiluje v té věci obce, zároveň ale umožňuje vydat určité výjimky z té územně plánovací dokumentace, čili zároveň to relativizuje. Takže máme na jednu stranu posílení role obce a na druhou stranu relativizování těch samotných podkladů.
1: Podle profesních organizací má novela stavebního zákona mnoho nedostatků, které vážně ohrožují systém povolování staveb v České republice. Proč to tvrdí?
0: Každý asi na to má svůj vlastní pohled. My jako tajemníci obecních úřadů a úřadů měst se zaměřujeme především na dopady na naše úřady. Já bych řekl, že nás zajímá především přechodné ustanovení, to znamená, jak ten proces přechodu pod centrální úřad proběhne, jak bude probíhat to období po částečné účinnosti toho zákona, to znamená rok 2027, kdy stavební úřady zůstanou na našich obcích, ale už se pojede částečně podle nových pravidel a pak také to, jak budou obce fungovat po té finální změně. To znamená, jak my budeme muset upravit naše procesy jako třeba účastníka řízení nebo pro procesy obecně obce, protože obec přeci jenom je zodpovědná za svůj rozvoj, za územní plánování. To samotné povolování, ty jednotlivé stavby, jak budou povolovány, tak každý vidí z jiného úhlu pohledu. Jeden z vážných věcí, které podle mě nejsou zatím prodiskutovány dostatečně, je ta samotná odpovědnost za případné povolování staveb, které třeba nebudou splňovat všechny pravidla. Relativizuje se povinnost doložit veškeré podmínky pro povolení stavby, když se mění třeba účel stavby, kdy bude možné některé věci opominout, bude možné z důvodu ekonomického, čili z jiného zdůvodnění některé věci jaksi nemít. A to může samozřejmě vyvolat riziko povolování staveb, které by vlastně ani neměly být povoleny, které ani zákonodárce nemíní, že by měly být povoleny. A ta nejistota, jak bude ten centrální už ve výsledku úřad postupovat a může znejisťovat některé organizace, pochopitelně.
1: Proč si podle vás zaměstnanci po přesunu od obce pod stát zpravidla pohorší?
0: Tak v první řadě máme nějakou historickou zkušenost. V roce 2011, kdy přecházeli zaměstnanci úřadu státní sociální podpory pod úřady práce, tak přecházeli z obcí, které jim se snažili poskytnout nějaký standard podle toho, v jaké obci byli. Přecházeli pod centrální úřad a ta zkušenost té doby je, že si v dlouhodobém horizontu skutečně pohoršili. Můžeme srovnávat nejenom platové, ale i pracovně právě podmínky jiné. Velmi viditelné je to například v oblasti benefitů, kdy stát je více svázán než obce a nemůže tedy poskytovat tolik benefitů jako jednotlivé obce. Ty benefity mají umožnit úředníkům kvalitně pracovat. To není o tom, aby se měli lépe nebo nepřiměřeně dobře, ale aby zkrátka měli dobré podmínky pro svou práci, abychom také nalákali nové a mladé zaměstnance. Čili historická zkušenost je jedna věc. Druhá věc je, jak se k těm zaměstnancům od počátku vystupovalo. Myslím, že je škoda, že na začátku byla vyvolána očekávání významného zlepšení těch podmínek. Hovořilo se o 10% nárůstu platů, tak aby byli motivováni zaměstnanci obcí pracovat pro stát. To v tom zákoně nebylo, ani v tom původním znění. Tam bylo pouze dorovnání platů, když by měli na tom centrálním úřadu méně než na obcích. Teď je to definováno zase jinak v přechodných ustanoveních. Teď se hovoří o tom, že je zaručen plat, který mají na obcích po dobu jednoho roku. Uvidíme, jak to půjde dál, ale je otázka, nakolik to bude souměřitelné. Například, když se z více obcí se stěhují pod jeden úřad, tak měli by být pochopitelně odměňováni stejně. Čili toto vyvolává určitou nejistotu. Druhá věc jsou ty další benefity, to, co se dává zaměstnancům běžně v jakoby další možnost nějakých stravenek či dní volna a podobně. tak obce motivují zaměstnance podle svých možností a stát zase podle svých možností. Stát má limit 1% na fond kulturních sociálních potřeb. Obce si mohou stanovit jiný rozměr a mohou mít každá obec jinou tuto hladinu. A při přechodu pod jednoho zaměstnavatele podle zákoníku práce, tak jak je momentálně v tom přechodném ustanovení, má nový zaměstnavatel povinnost zachovat veškeré benefity podle kolektivní smlouvy původního zaměstnavatele. A ty kolektivní smlouvy na jednotlivých obcích mohou být rozdílné a mohou být vyšší, než umožňuje zákon státu. Aha. Takže tam vlastně je nejistota, jak se v tomto případě bude postupovat.
1: A kolik bude těch, kteří budou mít zájem přejít od obce pod stát? Máte představu?
0: Vycházíme z průzkumu odborové organizace státních zaměstnanců, ze kterého vyplývá, že vůli přejít má zhruba 1/3 zaměstnanců. To je pochopitelně málo, to by skutečně hrozilo možným kolapsem systému nebo významným zpožděním nebo zpomalením toho systému, alespoň na začátku. Ten průzkum vychází z nějakých dat, která byla před několika týdny k dispozici. Aktuální stav nevím, z území, z jednotlivých ohlasů, z úřadů lze očekávat, že ta vůle bude rozdílná. Právě podle toho, jaké jsou podmínky na úřadech, jaké budou stanovené podmínky na tom centrálním úřadu.
1: Ale nějakou přibližnou představu máte?
0: Já se domnívám, že podaří-li se státu vlastně přemluvit tu jednu polovinu, tak to bude velký úspěch. Vycházím zatím z toho odhadu 1/3 od odborové organizace.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Janem Holicem, předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Územní plánování přesouvá do samostatné působnosti obcí a krajů, jak už jste připomenul, to v principu vítáte.
0: Já si myslím, že to je skutečně posílení role obcí. Pochopitelně musí se vyřešit i proces na obcích menších, pro které to v tuto chvíli mohly dělat obce s rozšířenou působností. To, že to dosud bylo v pozici přenesené působnosti státní správy, znamenalo, že obce s rozšířenou působností mohly v rámci této své gesce to dělat pro menší obce, které k tomu neměly třeba kapacity. Tady by to mělo přecházet na úřad rozvoje území, což je trošku nelogická konstrukce, řekněme, a může způsobit zase nejasnosti, kdo to bude obstarávat. Obce se budou moct třeba spojovat a zajišťovat si to společně. To nepochybně ano. Druhá věc je, jak se potom bude vymáhat to dodržování územního plánu. Právě ta možná relativizace je vnímána jako velké riziko. Ta relativizace spočívá v tom, že územní výjimku z územního plánu může dát rada obce, ten pořizovatel. Víme, že projednávání územních plánů bývá jedno z nejnáročnějších projednávání v zastupitelstvech obcí. V Praze to trvalo mnoho let, než se podařilo prosadit nový územní plán. Předchází tomu široká debata odborné veřejnosti, laické veřejnosti, aby ve výsledku byl ten plán akceptovatelný pro všechny. Akceptovaný. A poté může najednou někdo přijít a dát z toho výjimku. Mně přijde jaksi neúplně důstojné vůči tomu procesu, který tomu předchází.
1: Krajská města mají dostat právo vydávat své vlastní stavební předpisy, jako je dnes mohou vydávat Praha, Brno a Ostrava. To považujete za přínos?
0: Myslím, že to na první pohled může přinést nějaké výhody, pokud budou odlišnosti, které jsou místně odůvodnitelné. Na druhou stranu si myslím, že zrovna k té přehlednosti toto nepovede.
1: Už víte více o finančních dopadech, které budou ty změny ve stavebním řádu mít?
0: O finančních dopadech toho vlastně moc nevíme. Bylo to jedna z kritik, řekněme, upozornění na rizika z naší strany, protože v tuto chvíli stát dává na obce a na kraje, na územně samosprávné celky zhruba 2 miliardy korun jako příspěvek na přenesenou působnost právě v oblasti toho stavebního řízení. Podle odhadů, které byly k dispozici, tak ten nový režim si vyvolá násobné výdaje státu. Hovoří se o 10-15 miliardách korun. přesné odhady, tím, že nebyla RIA, tak skutečně nebyly k dispozici. Což znamená výrazné zdražení. Je otázka, jestli si stát toto, tyto výdaje navíc může v současné době dovolit. Jsou to sice výdaje státu, nikoli v obcí, ale samozřejmě někde se to projeví, někde se to ve veřejných financích projeví a druhodně to může dopadnout i na obce. Proti tomu stojí argument ministerstva, že to přinese nějaké benefity, nějaké vyšší třeba daňové výnosy, rychlejší výstavby. Neznám výpočet, tak nedokážu komentovat, ale právě to je ta chyba, že na začátku to nebylo zodpovědně spočítáno.
1: Varoval jste, že nový úřad nebude moci využít současných počítačových sítí ani stávající software. Můžete to vysvětlit, proč ne?
0: Velmi komplikovaně používat. Vysvětlit tomu snad dovedu jednodušeji. V tuto chvíli jsou stavební úřady jasnou součástí obecních úřadů a městských úřadů. Jsou na jedné síti, máme jednu serverovnu, máme nějaké zázemí, rozvody a v tuto chvíli podle toho zákona bychom měli strpět úřad rozvoje území, centrální úřad v našich prostorách, na našich vlastně počítačích, na naší síti. Ty sítě by se měly z hlediska bezpečnosti nebo musí být z hlediska bezpečnosti odděleny. Kyberbezpečnost, která se relativně zpřísňuje, nás nutí přijmout opatření tak, aby byla ta síť zabezpečena. Nemůžeme sdílet bez dalších úprav síť s jiným úřadem. Navíc úřadem, který je centrální a který by zřejmě měl mít i vyšší požadavky na tu kyberbezpečnost než lokální obecní úřady. Toto jenom fyzicky oddělit je možné asi, ale velmi komplikované. Vlastně nejjednodušší se jeví vytvořit novou fyzickou síť, nové sítě, ale otázka je, kam povedou, nějaké serverovny, nějaké úložiště, to, co by měl zajišťovat ten centrální úřad. Druhá věc jsou softwary, které jsou na těch počítačích. Úřady mají různé úpravy, několika málo sice softwarů, ale různé úpravy, které jsou napojeny na jejich interní systémy. Představte si, že máme základní software, který pracuje stavební úředník a ten je napojen na ekonomický systém, na spisovou službu a když přijde dopis na podatelnu elektronický, buď to do datové schránky nebo fyzický a naskenuje se, tak přes nějakou spisovou službu se do toho softwaru dostane. Následně jsou generovány poplatky, které jsou poslány do ekonomického systému. A toto není možné přece použít, protože ten spisový systém i ekonomický bude centrálně jiný. To znamená, bude muset dojít k úpravám a ten software bez dalších významných úprav není možné dál používat.
1: Hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ve 20 minutách předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Velké bytové stavby mohou být vyhlášeny za vyhrazené stavby ve veřejném zájmu. Můžete opravdu zrychlit výstavbu a zvýšit dostupnost bydlení?
0: Tak zrychlit to asi může, bude-li mít centrální úřad, který má vzniknout na půdorysu současného DESu, dostatečnou kapacitu. Vezme si ale, že v tuto chvíli nebudou přecházet úředníci na ten centrální úřad, to znamená, ten centrální úřad si bude muset tu kapacitu vytvořit sám. Poté, pokud to bude, řekněme, ta stavba ve veřejném zájmu, tak to jedno povolovací místo může zrychlit. Ovšem musíme si říct, proč a za jakou cenu.
1: No, Svaz města obcí svolal na dnešek mimořádné jednání předsednictva. Mimo jiné se obává, že právě zvýšení dostupnosti bude znamenat snížení kvality. Odmítá navrhovanou možnost, jak už jste se o tom zmínil, obcházet některé standardy a tedy s odkazem na ekonomickou neefektivnost projektu. Jak to vidíte vy? Otevírá ta novela teda cestu pro sice rychlou, ale nekvalitní bytovou výstavbu?
0: Obávám se, že ano. Že tam to riziko minimálně je. Právě ta, řekněme, pomalost nebo ta kritizovaná nedostatečná rychlost, řekněme, povolovacího procesu současného nevychází ani tak ze stavebních úřadů, že by ten stavební úředník na obecních úřadech to dělal pomalu. Ale vychází z toho, že je potřeba celá řada vyjádření dotčených orgánů státní správy i účastníků řízení tak, aby ta výsledná stavba byla co nejvíce ve veřejném zájmu v tom širším slova smyslu, to znamená ve veřejném zájmu sousedů, spolků v místě působících a všech odborníků. To se samozřejmě potlačí.
1: Architektka Anna Vinklárková z ekologického spolku Arnika připomíná, že nová podoba zákona bude sloužit hlavně developerům a nebude chránit životní prostředí ani práva občanů. Může mít pravdu?
0: To zrychlení je skutečně za cenu menší možnosti, snížení možnosti, ať už spolku nebo veřejnosti do toho řízení vstoupit. Čili skutečně tam může dojít k potlačení, řekněme, možnosti ovlivnit to výslednou stavbu.
1: A jak problematické je, že předseda úřadu rozvoje území bude ovládat celou síť stavebních úřadů bez kontrolního orgánu? Podle Arniky by to mohlo vést k posílení korupce.
0: Tak nejjednodušší protikorupční opatření je takové, kdy je více lidí nebo více účastníků, kteří mohou navzájem se kontrolovat či se vyjadřovat k těm jednotlivým záležitostem, odborným třeba posudkům. To, že se tato moc koncentruje na jedno místo, na to místo může vytvářet mimořádně silný tlak. Takže to riziko tam skutečně může být.
1: V roce 2027 by měl vzniknout Centrální úřad rozvoje území a od 1. ledna roku 2028 by měla být reforma dokončená. Stihne se to?
0: Tak bude-li to schváleno, tak budeme držet palce, aby se to stihlo. Otázka je, co to vše má přinést. První věc, o které jsme mluvili, je přechod zaměstnanců. Druhá věc je třeba i předávání spisů. Spisová odluka sama o sobě je poměrně drahý proces. To není tak jednoduché říci, že se odvezou stohy papíru z jednoho místa do druhého. Většina těch informací je právě v digitálním světě, elektronickém světě, různě rozšířené. To znamená, budou se muset nějakým způsobem konzolidovat, uzavírat. Na prvních informacích, které máme z MMR, tak zatím stále není jasno, jak to bude probíhat a vyvolává to poměrně nervozitu, protože ta struktura informací je odlišná, takže ta spisová odluka je velmi, velmi komplikovaná věc druhá, která to může zkomplikovat. Přechod lidí, o něm jsem i hovořil. Otázka je pak těch dalších procesů, protože nebude třeba jednotný informační systém pro tento nový úřad. Ten bude nepochybně chybět. Ten se bude vytvářet až v průběhu následujících 4 let, takže uvidíme, jestli to vůbec bude v tu chvíli funkční.
1: Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla změna může vést až ke kolapsu systému povolování. Není to přehnané?
0: Já si myslím, že to riziko tam je a právě bychom měli mu předejít. To riziko vše, o čem se tady bavíme, tak se bavíme o různých typech rizicích, od informačních systémů až po ten přechod zaměstnanců. To si myslím, že riziko tam nepochybně je.
1: Podle expertů by se celé přechodové období mělo odložit i o několik let a terminově spojit například s plány digitalizace stavebního řízení. Ta má být dokončena až v roce 2030. Přimlouval byste se za tuto variantu?
0: Nepochybně by přechod v souvislosti s novým informačním systémem byl hladší. Je to takový proces, kdy v tuto chvíli jdeme trochu do neznáma. Jo? Jdeme do nějaké tmy, která se teprve postupně osvětluje a nevíme, co na nás přijde. Kdybychom měli informační systém a věděli bychom, kam máme předávat informace z obcí, do čeho půjdou i noví zaměstnanci, nepochybně by to uklidnilo zaměstnance i obce, šli bychom vlastně do osvětleného jasného prostoru.
1: Čili, jestli tomu dobře rozumím, stále ještě nemáte jasněji v tom, jak ty stavební úřady budou fungovat v onom přechodovém období mezi oběma modely.
0: Ano, je tam otázka odpovědnosti, je tam celá řada problémů s těmi stavbami, které budou rozpracované v tu danou chvíli. Budeme zároveň vyjednávat s koordinátory vyslanými z Ministerstva pro místní rozvoj, jak bude vypadat to finální uspořádání, které už bude na státu, které už nebude na obcích. To přechodné období skutečně považuji za jedno z největších rizik tohoto zákona.
1: A věříte, že se skutečně podaří dosáhnout proklamovaného principu jednoho stavebního řízení u jednoho úřadu s jedním razítkem? Dočkáme se toho?
0: Bylo by to krásné. Otázka je, co vše bude fungovat na pozadí, protože jedno razítko jednoho úřadu neznamená jednoho člověka, který by dokázal posoudit veškerou dokumentaci. Stejně tam musí být odborníci na různé problematiky, tak jako jsou dnes dotčené orgány státní správy. A stejně tam bude muset dojít nějakému širšímu posouzení toho záměru.
1: A do jaké míry v tuto chvíli při projednávání té novely stavebního zákona do toho vstupujete vy, vaše sdružení?
0: My od začátku představení toho záměru, to znamená od konce loňského roku, upozorňujeme na rizika, která by měla být vysvětlená a upozorněna. Takže my jsme v tuto chvíli v nějakém, řekněme, občasném kontaktu s Ministerstvem pro místní rozvoj, ale už od začátku roku, už od února, od března jsme oslovovali jak Ministerstvo pro místní rozvoj, ostatně i předsedu vlády, i Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti přechodu zaměstnanců s těmi riziky, o kterých si tady právě teď hovoříme. To znamená tak, aby se bylo možné je vyřešit před účinností.
1: A máte pocit, že jste alespoň z části vyslyšeni, že reflektují vaše připomínky?
0: Já si myslím, že poslouchají připomínky, že v momentech nebo v oblastech, kde to neohrozí tu rychlost přijímání, tak něco přijato bylo. Na druhou stranu ten počet změn a ten objem změn i v těch odborných oblastech dává tomu záměru zákona takovou nejasnou polohu. Na některé věci ovšem stále odpovědi nemáme. Například na tu kyberbezpečnost, spisovou odluku nebo i ten přechod zaměstnanců.
1: Pokud poslanci návrh ve druhém čtení schválí, co bude následovat?
0: Tak druhé čtení znamená, že se bude čekat na třetí čtení. Nepochybně v třetím čtení se bude hlasovat o celé řadě pozměňujících návrhů. Co se týče sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, počkáme na to, které ty návrhy budou přijaty a jak na ně můžeme reagovat.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Janem Holickým, předsedou sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem a jeho hostem je za námi a právě teď hodiny ukazují necelé 4 minuty po půl jedné. Marek Sedláček a krátké zprávy.
4: Včerejší mimořádná schůze sněmovny, kterou svolala opozice kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, nepřinesla výsledek. Poslanci totiž neschválili program jednání. Vystoupit tak mohli jen ti s přednostním právem. Požadovali zastavení vyplácení dotací koncernu Agrofert, tedy aspoň do té doby, než bude jasné, jak se k jejich vyplácení postaví Evropská unie. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán v úvodu schůze řekl, že jeho rezort postupuje při vyplácení dotací správně. Babiš se jednání neúčastnil. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své cestě po Španělsku. Při návštěvě centra pro migranty na Kanárských ostrovech vyzval k ochraně uprchlíků. Evropa ani transitní země by podle něj neměly nechávat migranty na pospas pašerákům. Ty označil za monstra. Lidi podle papeže mají nárok hledat bezpečné útočiště, ale taky právo neutíkat z domovů. Domovské země migrantů tak podle něj musí zaručit mír, rozvoj a spravedlnost. S migranty taky Lev 14. držel minutu ticha za ty, kteří nepřežili cestu přes moře. S dopravním omezením na výjezdu z města musí ode dneška počítat řidiči v Jihlavě. Začíná tam rekonstrukce kanalizace v části Znojemské ulice. Ta spojuje centrum s obchvatem města na výjezdu na Znojmo. Provoz je tam veden kyvadlově a řídí ho semafory. A v zámeckém parku v Načeradci na Benešovsku se koná dvoudenní mistrovství České republiky ve stromolezení. Na 25. ročníku akce čeká závodníky několik disciplín, například rychlostní výstup po větvích nebo záchrana osoby z koruny stromu. Organizátoři připravili taky komentované prohlídky pro veřejnost. Zájemci můžou taky vyrazit na procházky parkem s krajinářskou architektkou.
2: Sport.
4: A v Mexiku bylo zahájeno slavnostně 23. mistrovství světa ve fotbale. Domácí Mexičani vyhráli nad Jihoafrickou republikou 2-0. Týmu jedné ze tří hostitelských zemí na Aztéckém stadionu v hlavním městě zajistili první tři body Quiñones a Jiménez. Češi do světového šampionátu vstoupí ve 4 hodiny ráno duelem s Jižní Koreou. Zápas odvysílají Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5 u Rudné a uzavřené tunely v Praze. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou omezení. Od 4.5. kilometru až ke sjezdu na Pražský okruh pracují silničáři v levém pruhu. Dělají údržbu kanalizace, projíždí se plynule a bez zdržení. V okrese Žďár nad Sázavou mezi Kamenicí a Měřínem nehoda cyklisty. Na místě zasahují záchranáři, kyvadlový provoz řízený policisty. V Praze ve Strahovském tunelu ze Smíchova na Břevnov noční uzavírka. Ta potrvá až do 5. hodiny raní. A Praha ještě jednou. Část tunelového komplexu Blanka uzavřená pro noční údržbu obousměrně mezi Novou Povltavskou a Letnou. Ta skončí v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou. Ladíte páteční noční radiožurnál, který právě začíná. Máme 8 minut po půl jedné a dnešní noc jednoznačně bude patřit fotbalu, jelikož ve 4 hodiny ranního času nastoupí Češi do prvního utkání na mistrovství světa ve fotbale, a to proti týmu z Jižní Koreji. A samozřejmě vám přímý přenos utkání nabídneme i u nás na radiožurnálu. A i první téma nočního vysílání bude vlastně souviset s fotbalem. Den před začátkem mistrovství světa totiž vydal Kalin písničku, kterou Ladislavovi Krejčímu. Co na novinku jednoho z nejúspěšnějších českých reperů současnosti, kapitán české reprezentace, říká, tak to uslyšíte za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: James Arthur a zpěvák a rapper NF s písní Sorry zazněli v nočním radiožurnálu, který teď bude patřit fotbalu. Dobrá nálada panuje v šatně národního týmu před začátkem mistrovství světa ve fotbale. Českou reprezentaci čeká dnes ráno od 4 hodin Jižní Korea. Hrát se bude na stadionu v Guadalajáře. Den před vstupem do světového šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku vydal český rapper Kalin písničku o kapitánovi národního týmu Ladislavu Krejčím.
1: Jeden z nejúspěšnějších českých raperů současnosti písničku pojmenoval prostě Krejčí. K novince Kalina vyšel i videoklip, který provází dosavadní kariérou kapitána národního týmu. Od debutu mezi dospělými v brněnské zbrojovce přes tituly v pražské Spartě až po současné angažmá na britských ostrovech.
2: Jedeme tvrdě, na ramenu vleku typu je Premier League, mama je pyšná.
1: Raper Kalin i fotbalista Ladislav Krejčí pocházejí z Brna. Oba se potkali na mistrovských oslavách pražské Sparty, kde Kalin vystupoval. Teď vzniklo další spojení, ze kterého je reprezentační kapitán nadšený.
2: Věř mi, bráně jsou ekipu jak Krejčí. Bráně jsou ekipu jak Krejčí.
3: Je to pro mě velká čest od takového interpreta, jako je on. Mám k němu velký respekt a bylo to pro mě velký překvapení. Nevím, co k tomu úplně říct, ale jsem hrdý, že tohle vůbec nastalo.
1: Kalinovu píseň Krejčí si reprezentanti poměrně brzo oblíbili. I před předzápasovým tréninkem hrál v šatně a ne primárně pro utahování si z kapitána, říká záložník národního týmu Lukáš Provod.
4: Legraci jsme asi ještě nestihli si z něj udělat, to teprve přijde, ale ne, myslím si, že je to super a jinak atmosféra je dobrá, je. Vlastně jsme spolu už dlouho, takže si myslím, že si všechno sedlo a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a všichni se obrovsky těšíme na to, až to vypukne, jsme zvědaví a nadšen.
3: Připraveni jsme, vlastně veškerou tu přípravu se směřovali k tomuhle zápasu, takže si troufnu říct, že jsme ready a už se všichni nemůžeme dočkat.
1: Řekl za šatnu české reprezentace kapitán národního týmu Ladislav Krejčí. Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ráno a na této stanici vám z něj nabídneme přímý přenos. Z Guadalajáry Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Kouka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Neurochirurgové z Ústřední vojenské nemocnice už provedli 100 operací mozku při plném vědomí pacienta. Hostem Radiožurnálu bude jejich přednosta profesor David Netuka. V týdnu, kdy si připomínáme Světový den boje proti nádorům mozku, se zeptáme, komu operace při vědomí pomáhají, jak takový zákrok probíhá a co dnes lékaři dokážou při léčbě mozkových nádorů zachránit.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Marek Sedláček přináší zpravodajský servis.
4: Minister spravedlnosti Tejc se setká s končící žalobkyní Lastoveckou. Ukrajina plánuje úplně odříznout anektovaný Krym od pevniny. Česká fotbalová reprezentace se na úvod světového šampionátu utká s Jižní Koreou. A čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť, teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc se dnes sejde s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Jako důvod uvedla, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se mimo jiné podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale koncem ledna z případu odvolali kvůli údajné podjatosti. Lastovecká nechtěla dnešní schůzi blíž komentovat. Řekla ale, že si pozvání ministra Tejce váží.
5: Témata pro naše společné jednání jsou úplně v jeho režii, nicméně předpokládám, že bude chtít znát můj názor na stav soustavy státního zastupitelství.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc řekl, že odchod Lastovecké ze státního zastupitelství svědčí o tom, že nálada v soustavě není dobrá. Ukrajina chce v blízké době odříznout anektovaný poloostrov Krym od ruských dodávek. Údery na mosty spojující poloostrov s pevninou už podle Kyjeva výrazně zkomplikovaly zásobování ruské armády i místních obyvatel.
6: Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdy v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že za měsíc bude Ukrajina plně kontrolovat hlavní silniční tah z Rostova na Donu v jižním Rusku na Krym a plánuje úplnou izolaci poloostrova. Útoky drony středního doletu se budou stupňovat. Náčelník vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov na sociálních sítích vyzval civilisty žijící na okupovaných územích, aby se evakuovali, dokud je čas. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Dnes začíná 5. ročník akce s názvem Biosmršť. Na procházce nebo výletě můžou lidi až do neděle pomoct vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazivní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu je třeba bolševník, slunečko východní, nutrie nebo želva nádherná. Zapojit se může každý. Pozorování můžou lidi nahrát třeba přes mobilní aplikaci iNaturalist. Pomůže i s určením druhu, jak říká entomolog Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
7: Možně pořídit fotografii, přidat lokalitu a nahrát záznam přímo do projektu Biosmršť. S identifikací může pomoct umělá inteligence nebo komunita odborníků i zkušených uživatelů. Pozorování je možné nahrát i prostřednictvím dalších aplikací, jako je Aviv, Biolog nebo platforma Najdě.
2: Sport.
4: Začalo fotbalové mistrovství světa a čeští hráči si na něm zahrají po 20 letech. Ve 4 hodiny ráno našeho času nastoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Národní tým čeká zápas v nadmořské výšce zhruba 1600 metrů. Trenér Miroslav Koubek už se ale tímhle tématem příliš zabývat nechce.
8: Je to věčné téma, je to evergreen. My víme, že určitý věci v tomto směru jdou proti nám, ale my jsme rozhodnuti si jakékoliv negativní myšlení a pochybnosti nebrat do hlavy. Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
4: Utkání Česko-Jižní Korea na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu. V úvodním utkání turnaje Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na silnici 6 u Jenišova a omezení v Lochkovském tunelu. Na silnici 6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Jenišov nehoda. Máme hlášený střet auta se zvěří. Provoz to nekomplikuje, projíždí se bez omezení. Na Zlínsku mezi Přílepy a Lukovečkem se střetlo osobní vozidlo se zvěří. I tam se projíždí bez větších komplikací. Na Pražském okruhu z D1 na letiště omezení v Lochkovském tunelu. Mezi kilometry 14 a 15 silničáři uzavřeli pravý pruh. Probíhá tam kontrola a oprava vozovky. V Praze pokračují noční uzavírky v tunelech. Strahovským neprojedete ve směru ze Smíchova na Břevnov a neprůjezdná je také část tunelu Blanka. Konkrétně mezi Novou Povltavskou a Letnou jde o obousměrnou uzavírku z důvodu noční údržby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochlazuje na 8 až 4 stupně Celsia. K ránu se lokálně objeví mlhy. Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátky místy i polojasno. Jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi dál Adam Carda.
3: Pokračuje noční radiožurnál necelých 6 minut po 1 hodině a dnes je pátek 12. června. Koupil stát klíčové plynovody v Net for Gas za přemrštěnou cenu. Závěry auditu, který si objednal ministr průmyslu Karel Havlíček, budou za několik týdnů. My podrobnosti nabídneme ale už za chvíli.
2: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

nákup provozovatele klíčových přepravních. Nákup provozovatele klíčových přepravních plynovodů Net4Gas mohl být podle ministra